0: zájezdech.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nehoda na D1 za Devíti kříži a překážka na D11 u Sadské. Na dálnici D1 z Brna do Prahy pozor na nehodu za sjezdem na Domašov. Kamion na kilometru 167,5 narazil do šipky silničářů. Na místě to vyšetřuje policie, pravý pruh je uzavřený. Na D11 z Prahy do Hradce Králové zvyšte pozornost před sjezdem na Sadskou. Na 25. kilometru stojí porouchané nákladní auto. Odstavní pruh je uzavřený, na místě mají silničáři šipku. Na D5 z Plzně do Prahy se pracuje v okolí sjezdu na Beroun Západ a Králův dvůr. Mezi 24. a 22. kilometrem opravují vodorovné značení. Pravý pruh je uzavřený. A v Praze připomínáme zavřený letenský tunel kvůli údržbě. Neprojedete ani v jednom směru až do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes čekáme oblačno až polojasno, v Čechách přechodně až zataženo, ráno ojedinělé mlhy, zpočátku déšť jen lokálně na západě Čech, postupně srážky místy i jinde a později hlavně na Moravě a ve Slezsku i bouřky. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na horách většinou kolem 14. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál, slovo má opět Adam Carda.
3: 5,5 minuty po 2 hodině posloucháte noční radiožurnál a teď je před námi soutěž. Tento týden tu pro vás máme knižní lahůdku. A to zejména pro vás, kdo jste příznivci detektivek. František Nýdl, Vlastimil Vondruška, Věra Mertlíková nebo třeba Naďa Horáková. Tak to je jen několik jmen, jejichž povídky také najdete v knize Ve jménu spravedlnosti s podtitulem Detektivní příběhy z Českého království. Vy se tak vypravíte do doby 13. až 17. století a budete řešit vraždy, záhady, krádeže a další kriminální delikty. Tak s námi soutěžte, a to na číslech 221, 552, 155 nebo 255 na konci. A volat můžete právě teď.
1: Noční radiožurnál
4: a Adam Carda.

0: To byli němečtí Orange Blue a teď už jdeme v nočním radiožurnálu soutěžit.
1: Vydejte se díky radiožurnálu po stopách záhadných vražd, zmizelých těl, uzamčených komnat i ztracených ceností do prostředí středověkých měst, hradů i odlehlých koutů země. Poznejte zločin, tajemství a spravedlnost v kulisách Českého království v období 13. až 17. století. Mezi autory nechybí Vlastimil Vondruška, Naďa Horáková, František Nýdl, Martin Nesměrák, Martina Novotná nebo Věra Mertlíková. Soubor detektivních povídek ve jménu spravedlnosti dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
0: Dnešní výhru jsme si představili a teď si pojďme představit někoho z vás, kdo je připravený na telefonní lince. Haló, slyšíme se?
2: Ano, dobrý večer, Libor.
0: Dobrý večer, Libore, já vás zdravím. Než se pustíme do soutěžení a vysvětlím pravidla, tak se zeptám, co vy a historie, jak jste na tom s historickými znalostmi?
2: No, trochu něco vím, ale taky ne všechno.
0: Tak uvidíme, jestli budou vaše znalosti dostatečné pro dnešní otázku. Už jsem trochu napověděl, že bude historická. Nicméně pojďme k pravidlům. Přečtu soutěžní otázku, k ní tři možnosti a jedna z nich je hledaná správná odpověď. Je to takhle srozumitelné?
2: Ano.
0: Tak pojďme na to. I dnes se vypravíme do Českého království a čeká nás, jak už jsem naznačil, historická otázka. Ptáme se, který z následujících Václavů nepatří mezi Přemyslovce. Ještě jednou to opakuji. Za A Václav II, za B Václav III, za C Václav IV.
2: Václav IV.
0: Václav IV. Syn Karla IV. Lucemburg. Naprosto správně, gratuluji.
2: Jo.
0: Tak vidíte, s těmi znalostmi to nakonec bylo velmi dobré.
2: Jo, děkuju.
0: Není vůbec zač, jenom poprosím, vydržte mi ještě chviličku na telefonu.
2: Ano.
0: Díky.
2: Naslyšenou.
0: A vy ostatní budete mít příležitost s námi soutěžit o knihu ve jménu spravedlnosti samozřejmě i zítra v tradičním čase, tedy po druhé hodině v nočním radiožurnálu.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: tým a reklama na ticho zpříjemnila poslech nočního radiožurnálu, kde se podíváme na sever Čech. Na Mostecku totiž loni klesl počet vloupání zhruba o polovinu. Vyplývá to z policejních statistik. Policisté, státní zástupci a soudci tam totiž víc využívají princip zkráceného přípravného řízení. Zadržení zloději se díky tomu nevrací po spáchání krádeže na ulici, ale putují rovnou za mříže.
1: Největší a nejznatelnější úbytek jsme zaznamenali zejména u krádeží vloupání, kde ten pokles meziroční je minus 48%.
2: Popisuje loňský pokles krádeží v Mostě Martin Kováč, vedoucí hlídkové služby policie České republiky v Mostě. Podle něj čísla výrazně klesla díky spolupráci policistů, státních zástupců a soudců. Při zadržení zloděje v minulosti pachatel čekal na soudní líčení na svobodě a mohl dál vykrádat byty, auta nebo chaty.

0: Policisté ale začali více využívat takzvaná přípravná zkrácená řízení, díky kterým pachatel několik hodin po krádeži putuje už odsouzený do vězení. Pokračuje okresní státní zástupce v Mostě Jakub Procházka.
1: Klade to samozřejmě určité požadavky na práci policie, která musí ty podklady sehnat co nejdřív.
0: Výhoda zkráceného přípravného řízení je podle Jakuba Procházky jednoznačná.
1: Pokud toho pachatele odstraníme z toho prostředí, kde může páchat trestnou činnost takhle rychle, tak je pak obrovské množství trestných činů, který nespáchá.
0: Předsedkyně okresního soudu v Litoměřicích Halka Lacinová tento postup chválí.
2: Je potřeba určitá flexibilita, rychlá reakce. Je to většinou v případech, které jsou jednoduché, prokázané.
0: A u jakých trestných činů je možné využít 48-hodinového zkráceného řízení?
1: Typicky jsou to krádeže v supermarketech, vykradené sklepy, řidiči pod vlivem, to znamená přičin ohrožení pod vlivem návykové látky, řidiči, kterým byl uložen trest zákazu činnosti řízení motorových vozidel.
0: Doplnil okresní státní zástupce Jakub Procházka. Obdobnou praxi jako v Mostě provádí policisté, okresní státní zastupitelství a soudy i v dalších okresech Ústeckého kraje. Podle informací od jednotlivých okresních státních zastupitelství řeší takové případy jednou až dvakrát týdně. Například v Děčíně loni takto odsoudili 76 pachatelů krádeží. To je trojnásobně víc než před 4 roky. Jan Beneš, Radiožurnál.

0: Mistrovství světa v hokeji na Radiožurnálu.
1: Po výhře nad silným Švédskem zůstávají čeští hokejisté ve hře o první místo ve skupině.
2: Národní tým nastoupí poprvé na turnaj v odpoledním čase. Bude to proti Itálii.
1: Zápas začne ve Friburgu v 16 hodin a 20 minut.
2: Přímý přenos si můžete naladit na Radiožurnálu i na digitálním Radiožurnálu Sport.
0: Mistrovství světa v hokeji na Radiožurnálu.
3: Přímé přenosy všech českých zápasů a pravidelný rozbor od našeho experta Martina Procházky.
0: Denně po půl deváté a vždy před zápasem českého týmu.
3: Radiožurnál. Fandíme s vámi.

0: 2 hodiny a 30 minut. Stručné zprávy má Monika Chmelová.
1: Ministerstvo financí požaduje přepracování návrhu zákona o médiích veřejné služby. Podle něj má totiž předloha Ministerstva kultury závažné nedostatky. Resort financí například upozorňuje na nejasnosti ohledně toho, z jaké kapitoly státního rozpočtu by měly peníze pro Českou televizi a Český rozhlas jít. Návrh taky podle Ministerstva financí neurčuje, jak a dokdy bude stát peníze oběma médiím vyplácet. Výhrady k tomu má třeba i Ministerstvo práce a sociálních věcí, resort vnitra nebo úřad vlády. Stíhačka NATO v úterý sestřelila ukrajinský dron, který narušil estonský vzdušný prostor. Oznámili to estonské obranné síly. Trosky bezpilotního letounu podle úřadů dopadly mimo obydlené oblasti. Ukrajina se všem pobaltským zemím za nechtěné narušení jejich vzdušného prostoru omluvila. Rusko podle Kyjeva záměrně odklání ukrajinská nepilotovaná letadla do Pobaltí. Zemědělci zvažují, že budou méně hnojit. Vyplývá to z průzkumu Zemědělského svazu. Ceny hnojiv totiž rostou kvůli konfliktu na Blízkém východě. Pokud budou vysoké ceny přetrvávat, zvažuje omezení 73% oslovených zemědělců. To by znamenalo mimo jiné nižší výnosy plodin. Zemědělci chtějí po ministerstvu kompenzace a společné evropské řešení drahých hnojiv. Resort ale říká, že kabinet zemědělcům pomáhá dostatečně. A cenu Jiřího Ortena získala básnířka Nela Bártová. Ocenění pro české autory do 30 let dostala za sbírku Házeliště granátů. Ta odbornou porotu zaujala syrovostí textů, ve kterých nechybí pouliční jazyk, drogový slang nebo střípky všednodenní digitality. Výsledky literární ceny v úterý vyhlásil Svaz českých knihkupců a nakladatelů.
2: Sport.
1: Evropská fotbalová unie UEFA zpřísnila trest pro Petra Vlachovského, trenéra, který byl odsouzen za to, že si 4 roky tajně natáčel v šatnách a sprchách hráčky Slovácka. Kontrolní etická a disciplinární komise UEFA mu udělila místo původních 5 let doživotní zákaz trénování.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D46 u Olšan u Prostějova a také na D5 u Cerhovic. Na dálnici D46 z Vyškova do Olomouce pozor na překážku v okolí sjezdu do Olšan u Prostějova. Na 33. kilometru leží na vozovce sražená srna. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně nepřehledněte stojící vozidlo před Cerhovicemi. Na 40. kilometru stojí porouchané osobní auto, ještě není výrazněji označené. Na D35C směrem z Hradce Králové do Svitav opatrně na novém úseku za Litomyšlí. A silničáři tam uklízejí vozovku od vyteklého oleje. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové také překážka před Sadskou. Na 25. kilometru zastavila cisterna kvůli poruše. Je v odstavném pruhu, místo je označené. A v Praze počítejte s úplnou uzavírkou Letenského tunelu kvůli údržbě. Skončit má do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme oblačno až polojasno, v Čechách přechodně až zataženo a ráno ojediněle mlhy. Zpočátku déšť jen lokálně na západě Čech, postupně srážky místy i jinde a později hlavně na Moravě a ve Slezsku i bouřky. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Radiožurnál s Adamem Cardou.
4: Česko dnes přijme pacienta s podezřením na ebolu. Podle ministra zdravotnictví nemá příznaky. Jde o amerického lékaře, který ale byl ve styku s nakaženými v Ugandě. V nemocnici bude na pozorování a pro občany nepředstavuje riziko. Celé vyjádření ministra Adama Vojtěcha uslyšíte za chvíli v nočním radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Do Česka míří pacient s podezřením na nákazu ebolou. Přicestovat má speciálním letadlem dnes v podvečer. Radiožurnálu to potvrdil ministr zdravotnictví za hnutí ANO Adam Vojtěch. Jde o amerického lékaře, který ošetřoval pacienty v Ugandě. Nemá žádné symptomy a nákaza u něj není potvrzená. Byl ale v kontaktu s nemocnými. Podle Vojtěcha je riziko pro veřejnost nulové. O pomoc požádala americká strana.
1: Tak my jsme byli americkou stranou požádání skrze velvyslanectví Spojených států amerických v Praze o pomoc s přijetím amerického občana, amerického lékaře, který podle všeho ošetřoval pacienty s ebolou v Ugandě a byl tedy exponován nakaženému pacientovi. Nemáme od americké strany informace, že by měl jakékoliv symptomy tohoto onemocnění, ale Američané, a to bylo i v médiích rozhodli, tam bylo více takovýchto lékařů, že budou evakuováni. Většina těch lékařů směřuje do Německa, k nám tedy směřuje jeden takovýto americký lékař na základě žádosti tedy Spojených států. My jsme v tomto vyhověli, řekněme, z hlediska určité solidarity. Na druhou stranu je třeba zdůraznit, že riziko pro naše občany, českou veřejnost je nulové. Zaprvé znovu zdůrazňuji, že informace, které máme, nenasvědčují tomu, že by byla potvrzená u toho člověka nákaza ebolou, pouze skutečně byl v kontaktu s nakaženým, ale nemá žádné příznaky a bude převezen tedy speciálním letadlem, který zajišťuje americká strana do Prahy. V Praze si ho převezme speciální tým, který pro tyto účely je vycvičen, vlastně trénuje podobné situace pravidelně léčbu anebo přijetí pacienta s vysokokrevnou chorobou, jako je například ebola. A tento vlastně tým speciální doveze pacienta ve zvláštním režimu do fakultní nemocnice Bulovka, kde je infekční klinika, která zase má speciální oddělení, speciální lůžko pro tento typ pacientů. Takže v tomto směru skutečně riziko nějaké šíření eboli v České republice je nulové pro veřejnost a uvidíme samozřejmě, jak se ten stav toho člověka bude vyvíjet, bude hospitalizován na Bulovce v rámci té karanténní doby, která je zhruba 3 týdny a pokud se ukáže, že skutečně nakažen není, tak pak bude propuštěn.
0: Řekl pro Radiožurnál ministr zdravotnictví za hnutí ANO Adam Vojtěch, který bude také hostem dnešního ranního interview po 7:45.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: Kapele Nirvana patřil v posledních minutách noční radiožurnál a vydáme se do Ostravy. Na tamní Vysoké škole báňské zkouší unikátní způsob, jak využít odpadní polystyren, třeba při výrobě léků. Na skládkách končí na světě každým rokem miliony tun polystyrenu. Přitom se z něj dá levně vyrobit velmi cenná chemikálie.
1: V jedné lahvičce jsou tady v laboratoři kousky polystyrenu, přidá se k ním amoniak, kyslík a katalyzátor jako základ celého tajemství.
2: A takhle vypadá ten výsledný benzonitril. A tady máte...
1: No a na konci je, jak prozrazuje Radek Zbořil, jeden z hlavních autorů nápadu, vzorek výsledného čistého benzonitrilu.
2: Benzonitril je velmi cenná chemikálie, která se používá v výrobě řady léčiv, například na léčbu diabetes, vysokého tlaku, protizánětlivých léků. Stejně tak je to ale velmi cenný meziprodukt v agrochemii nebo při výrobě průmyslových chemikálií.
1: Cené je to podle něj i proto, že na světě se recyklují jenom asi 3% použitého polystyrenu. Zbytek se vyhodí. Například z 1,5 kg se dá vyrobit zhruba litr výrazně dražšího benzonitrilu.
2: Dneska cena kila polystyrenu je přibližně 40-50 korun, zatímco cena 1 litru benzonitrilu se pohybuje mezi 15 až 3 tisíci korun v závislosti na čistotě.
1: Jsou tam nějaké vysoké náklady na ten samotný proces?
2: Pracujeme s levnými chemikáliemi, jako je amoniak, jako je molekulární kyslík a ten katalyzátor je opakovaně recyklovatelný, takže ta nákladová položka není příliš velká.
1: Jenom výroba spouštěcího katalyzátoru s atomy železa, boru a dusíku zabrala týmu ostravských a zahraničních vědců více než 3 roky, protože rozložit silné chemické vazby polystyrenu není jednoduché, ale jde to, ukazuje na zvětšeném snímku Zdeněk Baďura.
3: A v těch porech se zachycují ty chemikálie, které potom mají možnost tam zreagovat a právě tvořit ty cílené složky.
1: Taková cílená přeměna atomu?
3: V podstatě cílená přeměna molekul, ano.
1: Nová šance pro odpadní polystyren se už prověřuje i pro využití v praxi ve velkých objemech. Výsledky podle ostravských vědců vypadají slibně. Z Vysoké školy báňské Martin Knittl, Radiožurnál.

0: Radioservis představuje
1: Toulky první republikou.
2: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
1: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
3: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
1: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
4: Radiožurnál, jsou 3 hodiny. Monika Chmilová dodá zpravodajský souhrn.
5: Česko dnes přijme pacienta s podezřením na nákazu ebolou. Vládní koalice může podle předsedy SPD Okamury nasadit do senátních voleb společné kandidáty. Házenkářky pražské Slavie můžou po 3 letech vyhrát nejvyšší soutěž. A dnes bude oblačno až polojasno, místy déšť, teploty až 23 stupňů.
6: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Do Česka míří pacient s podezřením na nákazu ebolou. Radiožurnálu to potvrdil ministr zdravotnictví za hnutí ANO Adam Vojtěch. Jde o amerického lékaře, který ošetřoval pacienty v Ugandě. Nemá žádné symptomy a nákaza u něj není potvrzená. Byl ale v kontaktu s nemocnými. Podle Vojtěcha je riziko pro veřejnost nulové. Pacient má přiletět speciálním letounem dnes podvečer.
7: V Praze si ho převezme speciální tým, který pro tyto účely je vycvičen, a tento vlastně tým doveze pacienta ve zvláštním režimu do fakultní nemocnice Bulovka, kde je infekční klinika, která zase má speciální oddělení pro tento typ pacientů. Skutečně riziko nějaké šíření eboli v České republice je nulové.
5: V nemocnici by měl být pacient zhruba 3 týdny na pozorování. Vládní koalice ANO, SPD a motoristů zvažuje nasadit do podzimních senátních voleb společné kandidáty. Po úterním jednání předsedů stran to řekl šéf SPD Tomio Okamura. Strategii budou projednávat i na dalších schůzkách. Zajistit si chce koalice v Senátu většinu. Na rozdíl od poslanecké sněmovny ji má aktuálně v horní komoře parlamentu opozice, pokračuje Okamura.
8: Máme příležitost zvýšit zastoupení vládní koalice v Senátu a naším cílem je získat v Senátu samozřejmě většinu. Máme volby letos, pak jsou volby za 2 roky, to jsou 2 šance, kdy můžeme získat větší množství mandátů i vzhledem k tomu, kdokolik těch mandátů obhajuje.
5: Nejpočetnější senátorský klub mají aktuálně ODS a TOP 09. 1/3 senátu se obměňuje jednou za 2 roky. Stávající opozice o možné spolupráci pro senátní volby zatím oficiálně neinformovala. V Šenově u Nového Jičína budou vznikat obrněná vozidla Bushmaster pro evropské armády. Státní vojenský podnik podepsal smlouvu s australským výrobcem společností Thales. Vozidla odolná proti výbušninám výrobce nabídne taky armádě České republiky. Podle mluvčího vojenského opravárenského podniku Rostislava Rožnovského platformu Bushmaster v současné době využívá 9 armád po celém světě, včetně 2 členských států NATO. Vozidlo bylo úspěšně nasazeno v konfliktech v Afghánistánu, Iráku, Mali a naposledy na Ukrajině.
6: Sport.
5: Čeští hokejisté odehrají v základní skupině světového šampionátu další zápas. S bilancí 2 výher a 1 porážky nastoupí proti Italům. Zápas začne v 16:20 v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. A házenkářky pražské Slavie můžou po 3 letech oslavit titul v domácí nejvyšší soutěži. Po úvodním dvoubrankovém triumfu nad lázněmi Kinžvart je v sérii hrané na 9 čeká v hale v Edenu domácí duel. Trenér Kinžvartu Petr Sabatka ví, že jeho svěřenkyně potřebují najít recept na skvěle chytající golmanku Praženek Michaelu Malou.
9: Naše mladé hráčky musí být najnetrpezlivější. Pracovat v samotnom dueli s brankárkou už v predpríprave tohto mikrosúboja s využitím napríklad klamivej činnosti, ako i snahy predlžiť časový moment v samotnom zakončení.
5: Utkání Slavia Lázně Kinžvart začne v 19:30. Radiožurnál Sport ho nabídne živě. Na Radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Překážky na D5 před Brounem i na silnici 9 u České Lípy. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy hlásíte nebezpečnou situaci za odbočkou na Zdice. Na 24. kilometru nákladní auto s defektem. Kusy pneumatiky jsou na vozovce a brzdí se tam.
10: Kamionu bouchlo zadní kolo na návěsu, jsou zbytky té gumy vlastně po celý dálnici. Takže je to tam dost nepřehledný a všichni to začínají brzy, protože trosky jsou vlastně po celý dálnici.
0: 24. kilometr D5 směr Praha. Na dálnici D35 z Hradce Králové do Svitav zpozorněte na novém úseku u Janova. Na kilometru 192 zastavila dodávka kvůli poruše. Překážku čekejte i na silnici 9 z České Lípy do Nového Boru. Poblíž odbočky na Častolovice zastavil tahač s přívěsem. Ten zasahuje do jízdního pruhu a musí se vybočovat do protisměru. V Praze je dnes v noci uzavřený Letenský tunel kvůli údržbě. Opět průjezdný má být do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Dnes čekáme oblačno až polojasno, v Čechách přechodně až zataženo, ráno ojediněle mlhy, zpočátku déšť jen lokálně, a to na západě Čech, postupně srážky místy i jinde a později hlavně na Moravě a ve Slezsku i bouřky. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na horách většinou kolem 14. Tolik zprávy. Posloucháte Noční radiožurnál s Adamem Cardou.
4: Dnes je středa 20. května, společnost vám dělá noční radiožurnál, a to 6 minut po 3. hodině. Bojím se přestat, tak to říká herečka Iva Janžurová, která skoro každý den vystupuje v divadle, ať už v Praze nebo na zájezdech. Zanedlouho se také objeví v novém seriálu Jana Hřebejka. Včera oslavila ikona českého herectví 85. narozeniny. A taky bude patřit další reportáž nočního radiožurnálu už za okamžik.
6: Noční radiožurnál a Adam Carda.

0: Kde jinde než na jevišti strávila Iva Janžurová večer svých včerejších 85. narozenin. Na prknech Národního divadla hraje roli Hany v baladě Štědrý den v jevištní adaptaci klasiky Karla Jaromíra Erbena Kytice. Iva Janžurová se stále objevuje v několika rolích, nejen na naší první scéně, v jejímž angažmá je od roku 1987.
1: Nejdřív dohodnout koalici.
2: Musí to být vášeň do té míry, že na to jeviště pořád ráda jdu.
3: Když už jsme u všech vašich premiérů, kolik jich vlastně bylo?
1: 12. Jak se jmenuje ten film?
3: 12 rozhněvaných mužů.
1: Tucet špinavců.
2: Tyhle ty dvě role pro mě skýtají hodně takových společných styčných ploch bodů. No. Čím postupuji ve svým dospívání, tak tím víc se s nimi jako najednou spojuju, splývám.
4: Vypráví Iva Janžurová o rolích britské panovnice Alžběty II. Ve stále vyprodaném představení Audience u královny a Sarah Bernhardtové. Nejen v těch, ale i v dalších hrách, například ve Studiu 2 nebo v divadle Kalich, vystupuje. Kdyby ale měla herečka označit svou vůbec nejmilejší divadelní roli, byla by to Vinny ve hře Šťastné dny Samuela Becketta, která jí vynesla cenu Alfreda Radoka Itálii.
1: Začni svůj den.
4: Janžurka, jak jí generace českých diváků říkají, se zařadila mezi nejlepší české komediální herečky. Dokázala to ve Světácích.
5: Sedni si.
6: Já sedím.
5: Ona sedí.
4: V bláznivých komediích Což takhle dát si špenát, Zítra to roztočíme, Drahoušku, nebo Pane, vy jste vdova.
5: Zavři oči, brouku.
7: Ale, proděky leti.
4: Ovšem autentická umí být před kamerou i ve vážných úlohách, například v dramatu Kočár do Vídně i v Petrolejových lampách Juraje Herce.
6: Proč se u nás někdy nezastavíš?
8: Já chodím po návštěvách.
6: U nás to přece není žádná návštěva.
4: Na kariéru Ivy Janžurové načas dopadly politické změny po roce 1968. Koncem srpna zmíněného roku spolu s Martou Kubišovou vítala Alexandra Dubčeka po návratu z jednání v Moskvě. Objevit se tak mohla pouze v jednom filmu ročně a v televizi směla tvořit jen v redakci Zábavy. Tehdy si vyžádal ke spolupráci Felix Holzmann.
2: Víte, když se živíte často humorem, tak si dovedete vážit lidí, kteří to dokážou skvěle.
9: A jak se jmenuje ten film, co hrajete?
1: No, teď vám to říkám.
9: Ano.
1: To hrajeme včera, dnes a zítra.
9: Ano, a po zejtří?
1: Po zejtří, myslíte, v neděli to hrajeme v sobotu, večera, v neděli ráno.
4: Předloni vstoupil do kin film, který o herečce natočila jedna z jejich dcer Teodora Remundová. Premiéru měl na Karlovarském festivalu, odkud si Iva Janžurová v roce 2015 odnesla cenu za mimořádný přínos českému filmu. Tomáš Maleček, Radiožurnál.

0: Já z tipku a od hudby v nočním radiožurnálu zamíříme do světa knih. Jednou z největších hvězd letošního pražského mezinárodního veletrhu Svět knihy byl držitel Nobelovy ceny za literaturu Abdul Razak Gurna. V češtině teď vyšla jeho novinka Krádež. Mimořádnou možnost natočit s ním rozhovor měla reportérka Kateřina Svátková.
1: Častým tématem je dětství. Děti jako otevřené hlavy, ale i svědkové násilí. A je to tak i v poslední knize.
2: No, to jsou ty tři knihy, které byly přeloženy do češtiny. Vždycky s těmi postavami mám záměr. Když si vezmete například román Ráj, víte, jak se narodil ten nápad? Jednou jsem viděl svého otce, kterému bylo tehdy přes 80, jak přechází ulici. On mě neviděl. Mohl jsem ho tedy pozorovat. Předtím mě to ani nenapadlo, ale pomyslel jsem si v tu chvíli, že když jsme byli kolonizováni, mohlo mu být nějakých 8, 9, 10 let. A říkal jsem si tehdy, co vlastně viděl. Dítě samozřejmě nerozumí úplně všemu. A už vůbec ne tomu, že si někdo bere život celé země do rukou. Život, kulturu, historii. A pak je tu samozřejmě ještě jedna věc. Představa naivity a nevinnosti je také lákavá jako protiklad k brutalitě reality.
1: Zblízka vidíme taky vaši rodnou zemi Tanzánii, očima člověka, který vidí domov. Svoje texty prokládáte svahilštinou. Stane se pro člověka, který píše anglicky, jeho mateřština exotickým prvkem?
2: Tím nechci říct, tady je něco cizího. Některé výrazy jsem se rozhodl zachovat ve svahilštině, protože angličtina vždycky nemá ekvivalent, který by byl přesně a v jemných nuancích správný. Pokusím se to vysvětlit na příkladu. Když ve svahilštině mluvíme o osobě, která zemřela, používáme něco jako předponu, která to vyjádří úplně přesně. Znamená to, ať se nad ním Bůh smiluje. A dáte to před něčí jméno jako způsob vyjádření náklonosti úcty. A já tím pádem tahle slova nechávám i v anglickém originále. Je z toho pak zřejmé, že tohle je pro mne správný způsob, jak mluvit o člověku, kterého respektujete a milujete.
1: Teď vím, že tohle je otázka, na kterou odpovídáte pořád dokola. Přesto dostal jste Nobelovu cenu za literaturu. Co to pro vás změnilo?
2: No, to se mě ještě nikdo neptal. Ne, nemyslím si, že se něco úplně změnilo. Proces, jak si promýšlím náměty a píšu, se trochu proměňuje s každým textem. Ale píšu, rediguju, přepisuju, zkouším nové cesty. V tom jsem to pořád já, pořád stejný. Nobelova cena má globální dopad. Takže jsou tu další tisíce a tisíce lidí, kteří mě chtějí číst, spousta nových překladů. Je možnost tu říct ne. I pod tlakem může člověk nemuset. Někteří se toho dění účastní víc, někdo míň.
0: Se spisovatelem Abdulem Razakem Gurnahem, držitelem Nobelovy ceny za literaturu, mluvila reportérka Kateřina Svátková.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I po celou noc.
5: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

a čekám, co se ještě stane. Mám pořád v duši dítěte a říkají mi starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

0: Je přesně 3:30. Posloucháte zprávy s Monikou Chmilovou.
1: Pacient s podezřením na nákazu ebolou míří do Česka. Má přiletět v podvečer a speciální tým ho převeze v izolačním boxu do fakultní nemocnice Bulovka. Radiožurnálu to řekl ministr zdravotnictví za hnutí ANO Adam Vojtěch. Zdůrazňuje ale, že nemocnice Bulovka je na vysoce nebezpečné nákazy specializovaná a i kdyby se nákaza u muže projevila, tak šíření nemoci nehrozí. Muž je americký lékař, který léčil pacienty s ebolou v Ugandě. O jeho přijetí podle Vojtěcha požádali Američané. Amerického zdravotníka, který se nakazil ebolou v africkém Kongu, pak přijme na žádost Spojených států do péče Německo. Potvrdilo to německé ministerstvo zdravotnictví. Lékaři se o nakaženého budou starat na klinice v Berlíně. Do Pekingu přiletěl ruský prezident Vladimir Putin. Dnes má na programu jednání s čínským prezidentem Xi Jinpingem. Kreml uvedl, že spolu plánují řešit ekonomickou spolupráci obou zemí a klíčové mezinárodní a regionální otázky. A most přes řeku Sázavu v Havlíčkově Brodě bude od dnešní 4:30 ráno uzavřený. Ředitelství silnic a dálnic ho zbourá a postaví nový s vyšší nosností. Měl by sloužit k dopravě nadrozměrných komponent na dostavbu dukovanské elektrárny. Uzavírka na hlavním tahu mezi Jihlavou a Kolínem potrvá do léta příštího roku. Řidiči by jako objízdnou trasu měli využívat obchvat Havlíčkova Brodu. Sport. Večer bude jasný vítěz fotbalové Evropské ligy. Ve finále druhé nejprestižnější klubové soutěže starého kontinentu proti sobě nastoupí německý Freiburg a anglická Aston Villa. Souboj o titul začne v Istanbulu v 21 hodin.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážky na D5 před mýtem i na D3 u Tábora. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně velmi opatrně před mýtem. Na 48. kilometru leží na vozovce sražená srna. Nebezpečnou situaci jste hlásili na D5C i ve směru z Plzně do Prahy. Za odbočkou do Zdic před 24. kilometrem se na vozovce povalují kusy pneumatiky z nákladního auta. Kamion s defektem stojí v odstavném pruhu. Na dálnici D3 směrem z Prahy do Českých Budějovic čekejte překážku před sjezdem na Tábor. Na 76. kilometru leží na vozovce v jízdním pruhu sražená zvěř. A v Praze připomínáme pokračující uzavírku letenského tunelu kvůli údržbě. Uzavřený má být obousměrně až do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme oblačno až polojasno, přechodně až zataženo a ráno ojediněle mlhy, zpočátku déště lokálně na západě Čech, postupně srážky místy i jinde a později hlavně na Moravě a ve Slezsku i bouřky. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na horách většinou kolem 14. Tolik zprávy. A teď už vám nabízíme dnešní díl našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
4: Co budete dělat v sobotu, pane politologu?
5: Nevím.
4: Vychází nám další díl naší série Kati. Možná za to dostaneme i nějakou cenu.
5: Na poličku dobrý, jinak asi nepoužitelný.
4: Kati, diktátoři s krví na rukou. Každou sobotu ve Vinohradské 12. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
6: Britský ex-ministr zdravotnictví Wes Streeting chce kandidovat na lídra labouristické strany.
7: A nahradit na pozici neoblíbeného premiéra Keira Starmera.
8: Jsou zde i další vyzývatelé a větší soupeři pro Keira Starmera.
9: Keir Starmer is now under even more pressure to go.
10: Popularita 63-letého Starmera v posledních týdnech prudce klesá.
11: Keir Starmer znovu odmítl odstoupit a plánuje reformy.
4: Vzpoura, puč, revolta, povstání. Opravdu je s britským premiérem tak zle? Proč jsou labouristé v krizi a kdo všechno by mohl Keira Starmera nahradit? Ptám se na to Moniky Brusenbauch-Majslové, politoložky z Masarykovy univerzity a první Češky v Britské akademii sociálních věd. Dnes je středa, 20. května. Dobrý den, díky, že jste si udělala chvíli na Vinohradskou 12.
12: Krásný, dobrý den z Brna.
4: Tak řekněte, chystá se ve Velké Británii teď puč nebo vzpoura, jak tomu říkají Politico a The Economist?
12: Dosti možná ano, byť se nejedná o puč v nějakém latinsko-americkém stylu, je to prostě skrz naskrz britská záležitost, které jsme ale byli za posledních 10 let svědky vícekrát, než by nám bylo milo. opět vidíme vlastně ztrátu premiérské autority uvnitř vlastní parlamentní většiny a stává se z toho vlastně takový trošku nešťastný rituál. Keir Starmer je šestým britským premiérem za posledních 10 let, což je prostě šílené. Británie se vlastně stává symbolem politické nestability. Slýcháváme přirovnání k Itálii, Řecku.
4: Nebo k fotbalové Chelsea, tam se střídají trenéři podobně často.
12: Ano, ano. A ono vlastně navenek to vypadá všechno jako zdvořilé, klasicky britsky, ale uvnitř je to velmi tvrdé. Ve chvíli, kdy začnou padat takové ty pasivně agresivní věty typu premiér by měl zvážit svou pozici nebo je třeba dbát na zájem strany, tak vlastně je to často jazyk, kterým se ve Westminsteru prostě oznamuje politická poprava.
4: Hlavním vyzivatelem nebo jedním z těch hlavních, ten rezignoval teď před pár dny jako ministr zdravotnictví, prohlašuje, že chce být novým lídrem ve Streeting. Jak často se teď jeho jméno skloňuje ve Velké Británii?
12: Velmi často. Určitě je to dnes jedno z nejskloňovanějších jmen britské politiky, protože udělal přesně ten typ kroku, který se v Londýně čte jako startovací pistole, prostě rezignoval z vlády a vlastně oznámil, že chce kandidovat na lídra labouristické strany.
4: On je poměrně velmi mladý, je mu lehce přes 40, přesto má za sebou velmi už dlouhou a slušnou politickou kariéru, léta byl stínovým ministrem, v parlamentu zasedá skutečně celou dekádu. Je to i tedy známé jméno ve Velké Británii.
12: Ano, jak říkáte, on je vlastně 43, takže je to politik, který je pořád ještě relativně mladý, relativně svěží, ale rozhodně ne vlastně žádný zelenáč. On měl na starost jeden z nejtěžších rezortů, dostal asi jako nejnevděčnější úkol v britské politice reformovat NHS, vlastně to britské státní zdravotnictví, což je v Británii vlastně skoro takové náboženství, taková posvátná kráva. Všichni ho milují, všichni na něj nadávají a každý politik tvrdí, že ho zachrání. A on zároveň patří k tomu umírněnějšímu, modernizačnímu vlastně křídlu Labour, podobně jako Starmer. A to je vlastně pro Starmer nebezpečné. Protože kdyby proti němu šel třeba někdo, dejme tomu z tvrdé levice, tak by mohl říct, podívejte, teď nás chtějí vrátit jako do času Jeremy Corbyna, jenže Streeting je útok zevnitř toho vlastního světa.
4: A jak vážně tu kandidaturu teda skutečně myslí? Protože on rezignoval před pár dny, to, že chce kandidovat, respektive chce vyzvat Keira Starmera, to oznámil teď o víkendu, takže je přesvědčen? Jde do toho?
12: Jako myslí vážně, no. Ona vlastně rezignace ministra zdravotnictví v takové chvíli je velmi silný politický signál. On vlastně i v tom rezignačním době se napsal, že prostě Starmer podle něj nedokáže vést Labour do příštích voleb, že tam, kde je potřeba vize, je vákuum. Ale samozřejmě on si tím velmi aktivně vytváří situaci, v níž ta jeho vlastní kandidatura začne dávat smysl. To je jako kdyby nejdřív prostě zapálíte oheň a potom řeknete, že je potřeba debata o požární bezpečnosti.
4: On dokonce přímo řekl, že labouristé v Keira Starmera ztratili důvěru, čím oni podle vás tedy přišel.
13: I think the vast majority of people do understand that we face huge challenges as a country.
4: Já jsem se díval na The Economist, už ho tady cituji po několikáté, ten tvrdí, že sliboval Keir Starmer postavit se populismu, ale žalostně selhal. V čem?
13: And there's a very difficult international situation that we face. They know that.
12: Ten posun je vážně jako gigantický. Vlastně ještě nedávno byl mužem, který Labour vrátil k moci a teď se stal pro část strany mužem, který může Labour o tu moc připravit. Jedním z těch důvodů vlastně je to, že přestal působit jako vítěz. On začal působit jako správce úpadku. Ty volby v roce 2024 vyhrál drtivě, ale ten problém byl od začátku v tom, že to nadšení pro něj bylo slabší než odpor ke konzervativcům. Lidé totiž nehlasovali jako vždycky pro nějaký velký starmrovský sen, ale spíš pro konec konzervativního chaosu. No a rozmáhá se prostě pocit, že vláda nedokáže plnit sliby, což je samozřejmě dáno i tím, že to slíbila strašně moc.
4: A pak taky narazila teďka v těch lokálních volbách, mluvila jste o tom landslidovém vítězství v roce 2024, tak teď to byl skutečně propad, že?
12: Jo, byl. No, ty volby byly nesmírně důležité. Ono šlo o první moment od těch parlamentních voleb, kdy Británie fakt testovala sílu a životaschopnost té Starmerově obrovský výhry vlastně z roku 2024. Politicky šlo de facto o referendum o tom dvouletém působení Starmerovy vlády a dopadlo pro Labour opravdu ošklivě. Přišla o více než polovinu mandátu, které obhajovali. Ztratila jich téměř 15, ztratila desítky radnic. A navíc ty volby ukázaly, že Labour krvácí na více stran najednou. Vlastně už nemá jisté bašty. Třeba Wales býval vlastně 100 let skoro automaticky labouristický a najednou tam strana masivně ztrácí. Nebo třeba Redwall, takový tradičně dělnické regiony na severu Anglie, se dál posouvají k Farageovi. Ve Skotsku dál dominuje SNP a dokonce třeba i progresivní Londýn, který měl být pro Labour bezpečný, tak začíná vlastně ve větší míře koketovat se zelenými. A vlastně Starmerovi se najednou rozpadá ta podpora úplně všude najednou a je prostě v kleštích, zprava tlačí reform, zleva zelení, uprostřed zůstává jeho strana bez nějaké jasné identity.
4: Takže to vypadá, jako kdyby centristé prostě nesplnili, co slíbili a neměli vizi dál. Jsou tu stále vysoké daně, nízký růst, tlak na velké výdaje a do toho prostě ty nesplněné sliby něco s tím dělat?
12: Ano, fakt si jako mluví vlastně o existenční krizi Labour, kterou dost možná ani vlastně změna v tom vedení jako nevyřeší.
4: No a počkejte, do toho ještě přichází jedna informace, respektive to není nic nového, ale možná, a ptám se na to, to taky mohlo mít vliv na to, že Starmer upadl v nemilost. Jakou nevoli u Labouristů vyvolal ten jeho, můžeme říct, přešlap při výběru Mendelsona za velvyslance ve Spojených státech, protože to jméno posluchači, posluchačky Vinohradské 12 dobře znají, provalily se ty jeho blízké vztahy se sexuálním predátorem Jeffreym Epsteinem. Starmer ho pak následně loni odvolal, ale byla to chyba, uznal to on sám.
12: Jo, to jako vyvolalo prostě ohromnou nevoli, byla to rána přímo jako na solár. Navíc vláda v tom všem vlastně působila, a to je hodně podstatné, jako by buď nevěděla dost, nebo vědět třeba nechtěla. A jak říkáte, Starmer později připustil, že šlo o špatný úsudek, ale ta škoda byla napáchana. Navíc vlastně ne všechno už bylo otajněno, chystá se zveřejnění dalších dokumentů, takže ta kauza jako taková vlastně ještě není u konce.
4: A píše se o ní ve Velké Británii tedy stále a patří to teda mezi ty zásadní aspekty, proč Keir Starmer teď, jeho popularita klesá, protože klesá.
12: Klesá a určitě to roli hrálo a hraje.
4: A klesá jeho popularita i kvůli vysokým cenám ve Velké Británii. Já už jsem trošku nakousl tu ekonomickou situaci. Inflace se drží nad 3%. Musíme taky říct, že výnosy dluhopisů Spojeného království rapidně rostou, jsou nejvyšší ve skupině G7 a Westminster čelí jejich masivnímu výprodeji. To je něco, na co asi Britové nemohou být úplně pyšní, ne?
12: Určitě vysoké ceny, inflace, to Starmer taky ničí. Ne možná jako dramaticky ve smyslu nějakého jednoho skandálu, ale opravdu pomalu, vytrvale, navíc vlastně podle prognóz má dál růst. Ono, když máte velmi drahý nájem, drahé energie, drahé potraviny, tak vás jako moc neuklidní, že premiér působí seriózněji než Boris Johnson a lidi mají prostě pocit, že ten systém funguje spíš pro někoho jiného a v takové atmosféře každý premiér vinen už jen tím, že je prostě premiér.
4: A jak tvrdě mimochodem na britskou ekonomiku dopadl ten americký útok na Irán, respektive ten útok americko-izraelské koalice a blokáda Hormuzského průlivu, která pochopitelně ovlivnila mezinárodní obchod po celém světě?
12: Určitě tvrdě, přes energie, přes dopravu, přes nejistotu. Británie v té první linii cenových šoků čelí energetické krizi. Britské firmy kvůli válce v Iránu odkládají investice, nábor, protože rostou náklady, roste nezaměstnanost, vlastně teď je kolem 5%, vysoko.
4: Politico píše, že Británie zažívá ty nejturbulentnější dny od rychlého pádu premiérky Liz Trussové před 4 lety. Nešlo tomu nějak zabránit? Neměl někdo něco udělat trochu dřív?
12: Asi určitě mohl a měl, ono se ale k tomu schylovalo už relativně dlouho, třeba teďka vlastně ty místní regionální volby. On to byl spíš jako trigger, spouštěč, ne příčina. Opravdu k té jeho krizi se schylovalo vlastně od chvíle, kdy se ukázalo, že ta většina z toho roku 24 není dostatečně stabilní. Ten jeho volební triumf byl jako široký, ale v zásadě mělký.
4: Starmerův vyzývatel, a to je další věc, ke které se chci dostat, Streeting, už jsme ho tady jmenovali, mimo jiné teď řekl, že byla katastrofa, když Velká Británie odešla z Evropské unie. Ono to trochu naráží na tu ekonomickou situaci, kterou tu taky zmiňujeme. Probublává tenhle ten názor v britské společnosti teď možná stále častěji, nebo je to nějaké ojedinělé zvolání?
12: Určitě probublává, ale tak jako opatrně. Určitě Británie jako dnes není ve fázi vraťme se zítra do EU. Je spíše ve fázi nějakého tichého vystřízlivění. Ta nálada ve společnosti je taková velmi zvláštní. Čím dál víc lidí si myslí, že Brexit dopadl špatně, ale zároveň nechcou znovu otevírat tu pandořinu skřínku. Panuje tam vlastně nějaká obří únava z toho, Britové jsou Brexitem otrávení. Streeting je v tomto mnohem odvážnější než Starmer. Otevřeně vlastně mluví o budoucím návratu k užšímu vztahu s EU. Dokonce v dlouhé perspektivě o znovu připojení, byť teda teď stran toho opětovného vstupu trochu bere zpátečku. Nicméně tím znovu vytahuje tu brexitovou debatu na stůl a rozhodně posouvá hranice toho, co se dá v Labour říkat nahlas.
4: No a právě já jsem se k tomu chtěl dostat a možná jsem tu otázku měl dát víc do souvislosti a vy už jste to sama ale nakousla, totiž neříká to samé, co říkal Starmer. Jak mají labristé věřit Streetingovi, že dodrží to, co teď slibuje, když Starmerovi se to očividně teda za těch pár let moc nepodařilo?
12: Streeting to možná říká více nahlas, říká to takovým jako odvážnějším slovníkem. Starmer vlastně mluví o resetu, on jde do toho trošku více naplno, dokonce opravdu hovořil vlastně o tom znovu připojení, opětovném vstupu, byť jak říkám, teď už jde trošku zpátky a trošku to jako mírní, ale minimálně v té retorice byl odvážnější.
4: Kromě ekonomistu a politika jsem si přečetl taky bulvární Daily Mail. A podle něj chce Starmer sám rezignovat. Měl to už říct svým spolupracovníkům, jakou váhu těmto informacím znovu podtrhuji bulvárního deníku přikládáte.
12: Takovou jako rezervovanou bych řekla. On Daily Mail má nepochybně dobré vlastně politické kontakty, ale také rád vlastně píše tu politiku jako psychodrama. Což teda přiznejme, britská politika často je. Mnohdy až takových jako shakespearovských rozměrů. Ale zase na straně druhé vlastně Starmer sám deklaruje, že neodejde, že zůstává, takže je potřeba to brát trošku s rezervou.
14: I've said I don't know how many times that I'm not going to walk away.
4: Navíc se o tom mluví v Británii docela často, ne, že tu a tam vždycky někdo přijde s tím, že zaslechl, že by asi měl Keir Starmer přemýšlet o tom, že by už nadále nechtěl vést nejenom labristy, ale vůbec britskou vládu.
12: Ano, zaznívá to z mnohých stran, máte úplnou pravdu.
14: My job is to serve and to carry out that responsibility and that's what I'll do.
4: Jak to je teď rozložené u labristů, u Labour Party tedy? Jak vysokou nebo nízkou podporu Starmer ve vlastní straně má?
12: No, zatím tu podporu má dostatečně silnou na to, aby vlastně dneska v těch následujících dnech ještě přežil, ale určitě ne dostatečnou na to, aby to byla jako bezpečná situace, což je možná vlastně takový ten nejhorší mezistav. Ono objevují se informace, že zhruba stovka, asi čtvrtina poslanců chce jeho odchod. Na straně druhé nahradit vlastně úřadujícího labouristického premiéra je z toho institucionálního i politického hlediska hodně obtížné. Ta pravidla říkají, že formální výzvu může spustit kandidát s podporou 20% labouristických poslanců. Což je poměrně jako vysoké kvorum. Ono zajistit 81 poslanců, kteří se veřejně postaví Starmerovi, by nebylo snadné. Takže stojí proti němu vlastně ve Streeting, kterého jste jmenoval, kolem Andyho Burnhama se formuje potenciální alternativa. Starmera naopak drží část kabinetu, stranický aparát a poslanci, kteří se bojí, že výměna lídra prostě jen otevře dveře Farážovi.
4: Počkejte, Andy Burnham, tomu se přezdívá král ze severu, to je starosta Manchesteru.
15: Do you want a new path which brings the country back together and makes it work for everyone?
4: To je taky velmi známé jméno ve Velké Británii, velmi známé jméno u Labour Party.
15: I know what I'm offering.
4: Tak on bude spolu se Wesem Streetingem ten, který nakonec vyzve Keira Starmera taky, už se o tom přihlásil.
12: Ono to označení král ze severu, mě to vždycky jako připomene hry o trůny.
4: No, přesně.
12: Když ona vlastně to je jako hra o trůny, že jo, byť ne přímo o ten jako královský. Ano, a mu se vlastně říká král ze severu, je to vlastně velmi oblíbený starosta Manchesteru, on dokázal vytvořit takovou vlastní mocenskou základnu mimo Westminster, je starostou vlastně od roku 2017 a je to politik, který se během covidu a nyní vlastně hodně stylizoval do obránce severu právě Anglie proti centrální vládě. A v té britské politice, kde ten Londýn často působí jako jakýsi vysavač pozornosti a peněz, tak je to prostě velmi silný obraz. A on se snaží dostat zpět do parlamentu přes doplňovací volby v Makerfieldu, protože bez poslaneckého mandátu on nemůže reálně aspirovat na vedení Labour. A vtipné na tom je, že normálně jsou ty doplňovací volby v Británii takové jako lokální drama, prostě pro politické nerdy, ale najednou jsou z toho vlastně nejsledovanější, nejkontroverznější doplňovací volby za poslední dekády. Navíc to místo se uvolnilo tak, že tam teď schválně rezignoval John Simons, aby právě Burnhamovi umožnil kandidovat do parlamentu. A je to vlastně poprvé za více než 60 let, co byly vypsány doplňkové volby výslovně za účelem uvolnění křesla pro někoho, kdo v současné době v parlamentu nezasedá. Politico trefně psalo, že je to celé vlastně nesmírně surrealistické. Vůbec ta logika volte Labour, abychom se mohli zbavit labouristického premiéra.
4: Tak to skutečně je až jako surreální, ale on není navíc jediný. Burnham nebo West Streeting, to nejsou jediní dva, protože mluví se taky o Edu Milibandovi, to je ex-šéf labouristů, taky další známé jméno. A taky jsem zaznamenal vicepremiérka Angela Rainerová, která by taky měla mít možná teda náladu na to, že by se mohla pustit do toho souboje o labouristické předsednické křeslo. Ti už jsou taky potvrzení?
12: Potvrzení úplně nejsou. Angela Rayner, jak říkáte, vicepremiérka, ona je bývalá vicepremiérka, ona je hodně, hodně populární u levicovějších členů strany. Ona zatím teda odmítla vlastně návrat do kabinetu jako ministryně zdravotnictví, kritizuje hodně směr vlády, ale ty její ambice zatím ještě nejsou úplně jasné. Ona taky byla hodně pošpiněná kvůli daňové kauze, kvůli které vlastně minulý rok odstoupila, byť teď tedy říká, že už byla očištěna. Ed Miliband, jak zmiňujete, ten má zkušenost, intelektuální váhu, ale zase také sebou vlastně nese určité břemeno té minulosti. Každopádně mám obavu, že ať už to bude kdokoliv, tak to bude mít nesmírně obtížné. Tu stranu vlastně jen tak nespasí, jako za půl roku klidně může být ve stejné pozici jako teď Starmer. Mám pocit, že fakt být britským premiérem je v současné době jeden jako z nejtěžších a nejnevděčnějších jobů v mezinárodní politice vůbec.
4: Když se labouristé hádají, směje se Nigel Farage? To jméno už tu taky padlo. My dva jsme spolu o něm mluvili loni na podzim, pokud se nemýlím. Má větší podporu než Labour a konzervativní strana, což se nestalo prostě desítky let v britské politice, ne-li ještě déle, tak v tenhle moment on může z toho asi jenom těžit, ne?
12: Jednoznačně, jako směje se velmi hlasitě, řekla bych, že se až zaliká, že je to taky jako ďábelský škodolibý smích. On přesně z toho chaosu prostě žije. To jeho poselství je jednoduché, dvě staré strany selhaly a my jsme jediná skutečná změna. A samozřejmě, když se vládní strana pere sama se sebou, tak Reform vlastně nemusí ani vymýšlet kampaň. Oni to vlastně mají zadarmo.
4: Reform UK, tedy abychom dodali ten název té Farageovy partaje. A ještě jedna věc mě taky zajímá, protože jsem pozoroval to, co se dělo v Londýně v posledních dnech. A teď v posledních dnech jim prošly dvě významné znesvářené strany, respektive pochody. Oba dva ty pochody v sobě měly extremisty zleva zprava. Necítí tedy lidé, že zastání mají hledat asi u někoho jiného než u těch velkých tradičních stran? Necítíte, že se teď vzedmula ve Velké Británii nějaká větší vlna nevole, ať už znovu říkám zleva, zprava, vůči nějakým etablovaným entitám v establishmentu?
12: Určitě ono vlastně na spoustu lidí to působí přesně tak, jak říkáte, že vlastně ať už tam jsou konzervativci nebo Labour, tak je to ve výsledku to samé. A z toho právě těží Reform UK a další strany, protože říkají, podívejte, ať už je tam kdokoliv, pořád je to stejná mizérie, tak jediná vlastně reálná alternativa na změnu jsme my, dejte nám tu důvěru a my vám ukážeme, že prostě tu změnu umíme přinést.
4: Že se ta podpora z toho středu se vlastně dostává trošku víc do krajů.
12: Jednoznačně.
4: A konzervatisté, ty s tím něco dělají? Ty mají asi svých problémů dost, teda, no, ale...
12: přesně tak, oni mají opravdu dost starostí sami se sebou. Po těch posledních volbách před dvěma lety, tak jsou pořád velmi oslabení, vlastně identitárně, tak jako rozpolcení. Část jejich voličů jim právě utekla právě k Reform, takže ti opravdu musí nejprve taky vyřešit sami sebe nějakým způsobem.
4: Tak zpátky k té úvodní otázce. Ptal jsem se na puč nebo vzpouru, nebo revoltu, nebo jakkoliv tomu budeme říkat, kdyby k ním mohlo teoreticky dojít. Zaznamenal jsem datum 18. červen, jestli to nemůže být ten den, kdyby se mohl ten boj rozpoutat, ale ptám se, nevím.
12: Ano, ty nejbližší vlastně zlomové body jsou dva. Jednak to zda vlastně ve Streeting nebo někdo jiný by dokázal sehnat potřebnou podporu těch 20% labouristických poslanců a tím druhým přesně, jak říkáte, vlastně ten 18. červen, zda Burnham vyhraje doplňovací volby v Makerfieldu. V britských médiích se právě skloňuje červen jako to možné období vlastně akcelerace té krize. Nejčastěji se hovoří o 18. červnu, by to ještě úplně podpořeno nebylo. Nicméně on to taky nebude mít snadné, jako vůbec není jisté, že ty volby vyhraje, byť vlastně je to takové jako bezpečné Labour seat už od roku 83, ale stává se stále více kritickým. Můj odhad vlastně je, že Starmer bude bojovat. On je prostě právník, institucionalista, člověk procedury. Teď do značné míry hraje o čas a vlastně bude tvrdit, že ta výměna lídra by zemi uvrhla do chaosu a bude chtít dojít do těch voleb v roce 2029. To bude, si myslím, nějakou dobu ještě hra, kterou bude hrát.
4: Dobrá, tak jo, tak moc krát díky, že jsme mohli věnovat po delší době zase čas ve Vinohradské 12 britské, velmi zajímavé britské politice. Díky, že jste to se mnou probrala.
12: Já děkuji moc krát za pozvání. Mějte se moc hezky. Naslyšenou.
4: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska Monika Brusenbauch-Majslová, politoložka z Masarykovy univerzity, která se letos na jaře stala první Češkou v prestižní britské akademii sociálních věd. A já jsem se jí ptal na trpký osud Keira Starmera, který se z hrdiny stává v Británii odpadlíkem. Tento víkend pokračujeme v naší speciální sérii Kati. Opět se přihlásíme v sobotu s politologem Jaroslavem Bílkem a probereme dalšího diktátora s krví na rukou. Připomínám, že všechny díly, nejen Katu, ale celé Vinohradské 12, najdete na našem webu i rozhlas.cz/Vinohradská 12. Naslyšenou zítra.

0: Mistrovství světa v hokeji na Radiožurnálu.
1: Po výhře nad silným Švédskem zůstávají čeští hokejisté ve hře o první místo ve skupině.
2: Národní tým nastoupí poprvé na turnaj v odpoledním čase. Bude to proti Itálii.
1: Zápas začne ve Friburgu v 16 hodin a 20 minut.
2: Přímý přenos si můžete naladit na Radiožurnálu i na digitálním Radiožurnálu Sport.
0: Mistrovství světa v hokeji na Radiožurnálu.
3: Přímé přenosy všech českých zápasů a pravidelný rozbor od našeho experta Martina Procházky.
0: Denně po půl deváté a vždy před zápasem českého týmu.
3: Radiožurnál. Fandíme s vámi.
4: Radiožurnál jsou 4 hodiny. Zpravodajský servis má Monika Chmilová.
5: Nemocnice Bulovka se připravuje na přijetí pacienta s podezřením na ebolu. Knihovna Václava Havla kvůli sporům uvnitř instituce přišla o sponzora Bakalu, končí i celý tým zaměstnanců. Čeští hokejisté nastoupí na mistrovství světa proti Italům, Slovinci sebrali bod Slovákům a dnes bude oblačno až polojasno, místy s deštěm, teploty až 23 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
5: Fakultní nemocnice Bulovka dnes v podvečer přijme člověka s podezřením na nákazu ebolou. Radiožurnálu to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Zdůrazňuje přitom, že riziko šíření eboly v Česku je prakticky nulové. Pacient je americký lékař a o jeho hospitalizaci v Česku požádali Spojené státy, říká Vojtěch.
6: Podle všeho ošetřoval pacienty s ebolou v Ugandě. Nemáme informace, že by měl jakékoliv symptomy, ale Američané, a to bylo i v médiích rozhodli, tam bylo více takovýchto lékařů, že budou evakuováni k nám, tedy směřuje jeden. My jsme v tomto vyhověli, řekněme, z hlediska určité solidarity.
5: Fakultní nemocnice Bulovka patří mezi specializovaná centra pro léčbu vysoce nebezpečných nákaz. Má k dispozici potřebné vybavení i vyškolený personál pro podobné případy. Budoucnost knihovny Václava Havla je nejistá. Podle zpravodajského serveru iRozhlas v instituci končí všech 17 zaměstnanců a odchází i klíčový sponzor, miliardář Zdeněk Bakala. Důvodem jsou spory s vedením instituce v čele s ředitelem knihovny a ekonomem Tomášem Sedláčkem, vysvětluje mluvčí knihovny Mária Fajfrová.
7: Jelikož už nadále nemůže tým knihovny Václava Havla garantovat zdravý vývoj knihovny a její dobré jméno, nemůže a nebude ve své práci od nové sezóny, tedy od září 2026, pokračovat.
5: Správní rada instituce chtěla Sedláčka odvolat. Podle informací iRozhlasu to ale nedovolila zakladatelka knihovny Dagmar Havlová. Ta ale takové nařčení odmítá. Většina členů rady skončila a jejím řízením je teď pověřený David Dušek z Hnutí STAN, který zůstal jediným členem. Ke schvalování metropolitního plánu se dnes na mimořádné schůzi vrátí pražští radní. Dokument určuje pravidla pro výstavbu na následujících 20 let, jako je například maximální výška budov nebo kudy povedou silnice a tramvajové trati. Radní ho začali projednávat v pondělí, kvůli jeho obsáhlosti ale bod přerušili. Metropolitní plán musí také odsouhlasit pražští zastupitelé. Jednat o něm mají příští týden ve čtvrtek. Nová pravidla by mohla začít platit letos v září.
3: Sport.
5: Čeští hokejisté se na mistrovství světa chystají na duel s Itálií. Zápas základní skupiny začne v 16 hodin a 20 minut v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. V úterý se o další překvapení šampionátu postarali Slovinci, kteří po českých reprezentantech zaskočili i Slováky a sebrali jim bod po prohře 4-5 po nájezdech. Slovinci mají v tabulce 3 body, stále ale nemají jistou záchranu v elitní skupině mistrovství světa. Mluví o tom i jejich golman, český rodák Lukáš Horák.
8: Kdyby nám někdo řekl, že budeme mít po třech zápasech 3 body nebo že budeme se Slovákama remizovat, tak tomu asi nikdo nebude věřit. Bod navíc by byl lepší, ale protože už bychom byli 4 a už by to mohlo něco znamenat, ale možná je to lepší takhle a musíme dál hrát, aspoň se neuspokojíme. A máme tam ještě 4 zápasy, musíme bojovat.
5: V úterý taky Italové podlehli Norům 0-4, Lotyši Rakušanům 1-3 a Britové Maďarům 0-5.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Překážky na D5 před Mýtem i na D1 před Humpolcem. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně se vyhněte překážce před sjezdem na Mýto. Na 48. kilometru leží na vozovce sražená srna. Na D5 z Plzně do Prahy se pracuje v okolí sjezdu na Beroun Západ a Králův dvůr. Mezi 24. a 22. kilometrem opravují vodorovné značení. Pravý pruh je uzavřený. Na D1 z Brna do Prahy zvyšte pozornost za Větrným Jeníkovem. Za zatáčkou na 97. kilometru pojedete kolem porouchaného vozidla. A v Praze počítejte stále ještě s úplnou uzavírkou letenského tunelu kvůli údržbě. Skončit mají do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Dnes čekáme oblačno až polojasno, přechodně až zataženo a ráno ojedinělé mlhy. Zpočátku déšť jen lokálně na západě Čech, postupně srážky místy i jinde a později hlavně na Moravě a ve Slezsku i bouřky. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na horách většinou kolem 14. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Adamem Cardou.
4: Dobré časné ráno při 4:05. Probouzíte se do středy 20. května s nočním radiožurnálem. A ve státním vojenském podniku v Šenově u Nového Jičína chystají výrobu obrněných vozidel Bushmaster pro evropské armády. Začínají produkcí náhradních dílů a pokud si některá z armád objedná další obrněnce australské provenience, už je vyrobí na Moravě. Podnik kvůli tomu zaměstná stovky dalších lidí. Řekneme vám k tomu víc a to hned po písni od CeeLo Greena.
3: Noční radiožurnál
0: a Adam Carda.

0: Evropská základna pro výrobu australských obrněných vozidel Bushmaster je nově v Šenově u Nového Jičína. Státní vojenský podnik uzavřel strategickou dohodu s výrobcem, společností Thales. Už vyrábějí náhradní díly a vozidla nasazená i na bojištích na Ukrajině nabízejí armádám střední a východní Evropy, včetně té české.
1: Obrněné vozidlo Bushmaster je skoro 3 metry vysoké. Už jen nastoupit do něj je výkon. A už sedím na místě velitele vedle řidiče Jakuba Dobijáše. Jak se to řídí?
2: Skvěle. Klasický burácí výzvuk těch silných motorů.
1: Tak jedem. Řidič Bushmasteru Jakub Dobijáš právě překonává 2,5metrové překážky. Obrněné vozidlo bylo v minulosti nasazeno v konfliktech Afghánistánu, v Iráku a v Mali. Momentálně slouží i na bojištích na Ukrajině. Podle ředitele vojenského podniku Vlastimila Navrátila je Bushmaster extrémně odolný.
3: Má to unikátní křípovité dno, které chrání tu osádku před explozemi ze spodu. Může mít na sobě nějaký zbraňový systém, třeba česká armáda požaduje ženijní verzi, takže VOPka by se měla podílet asi na 15 verzích.
1: Česká armáda vypsala tendr na obrněná vozidla loni v říjnu. Podle ředitele pro vývoj Kristofara Vuára ze společnosti Thales, která Bushmaster vyrábí, to ale není jediný důvod, proč přišli do Šenova.
4: Každý ví, že evropský obranný trh roste. Není to jen kvůli běžícímu tendru pro českou armádu, ale zkušenost vojenského podniku využijeme i na dalších zakázkách.
1: O dodávkách obrněnců už podle Ravoára jednají i s dalšími zeměmi. Konkrétnější ale být nechce. Ze Šenova Marta Pilařová, Radiožurnál.
5: Radiožurnál. Každý den s vámi. Někdy padá.

0: Hudební novinka, to byly opět a Radeček s písní Všechno je v pořádku. A teď téma pro další minuty. Ostravský humanoidní robot už umí chodit, mluvit a plní jednoduché úkoly. Teď se stane součástí vysokoškolské výuky, pak by z něj mohl být třeba skladník. Představíme vám ho za pár minut v nočním radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

mixtures, bridge, colors.

0: Váží 35 kg, je vysoký zhruba 130 cm a rychle se učí nové věci. Ostravská vysoká škola báňská představila svého prvního humanoidního robota. Zapojí se do výuky, ale počítá se s ním i v běžných profesích ve firmách. Nahradit může třeba skladníka.
1: Tady ta spojnice vypadá, si myslím, dobře. To znamená, že on z toho bodu 9 půjde pak na ten bod 11.
2: Zkusím ještě ty spojnice tam dát znovu.
1: Jo, určitě, určitě.
3: Je to jako s autem na ovládání, páčky a tlačítka na ovladači. Zatím bezejmenný robot mává a má něco na srdci.
4: Jsem tu proto, abych lidem pomáhal, učil se s nimi a usnadňoval jim práci.
3: Docela dupe kvůli stabilitě chůze a už plní úkoly. Musí zkontrolovat zadaná místa.
1: Ta ukázka je relativně jednoduchá a triviální, kde robot jde, vždy zastaví u toho daného pracoviště, nasnímá nebo zkontroluje pomocí kamery ten daný stav.
3: Radim Hercík z Fakulty elektrotechniky a informatiky má pro robota větší výzvy. Zapojí se i do běžné práce, až se to naučí.
1: Máme podaný projekt, kde by právě měl pracovat ve skladu, kde oni nejsou schopni teďka sehnat dostatek prostě pracovníků nebo potřebu uvolnit ruce. A další ta oblast je, že by mohli dělat třeba v kovovýrobě, třídit výpalky z plechu a tak dál. Pracovat třeba někde v horku ve stížených podmínkách, kde je zvýšena zátěž na člověka.
3: Nestačí mu to ale vysvětlit, musí se naprogramovat a otestovat, což propojí různé fakulty a hodně oborů.

0: popsal význam pro celou školu rektor Vysoké školy Báňské technické univerzity Ostrava Igor Ivan. Přibude i nový předmět humanoidní robotika a třeba to přiláká další studenty.
1: Moderní technologie může způsobit to, proč ten student rozhodne jít studovat právě techniku. Proč se rozhodne jít studovat třeba robotiku nebo strojařinu nebo informatiku. Ta nová technologie může být dostatečným lákadlem.
0: Nový humanoidní robot už byl slavnostně přijatý do akademického světa a jméno mu v anketě vyberou sami studenti. Ostravská VŠB se tímto přírůstkem srovnala s robotickou výbavou dalších významných technických univerzit. Z Ostravy Martin Knitl.

0: podcast Radiožurnálu.
1: Liběna Rochová je sice módní návrhářka, teď ale se svou výstavou modelů v Moravské galerii v Brně soutěžila v interiéru roku. Jak se podle ní proměňuje český design? Kde se potkává móda s architekturou a proč je pro ně důležitá práce s emocí i tichem prostoru? Liběna Rochová bude hostem Radiožurnálu.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: státy. Z porušování klidu zbraní se obvinují obě strany konfliktu. Ministra obrany Jaromíra Zunu za SPD ráno čeká jednání s premiérem Andrejem Babišem z ANO. Tomu má představit novou koncepci armády. Hlavním záměrem Zuny je naplnit cíle, které po Česku požaduje NATO jako příspěvek do kolektivní obrany, ale také národní zájmy. Zuna už dříve řekl, že se chce zaměřit hlavně na lidské zdroje. Navýšit chce nejen počty vojáků, ale i aktivní zálohy, do kterých by se mohlo zapojit i třeba silnější populační ročníky. Koncepce armády má být naplánovaná až do roku 2040. Národní vinařské centrum pořádá novou soutěž pro výrobce nealkoholických vinných nápojů. Přihlásit do ní mohou hroznové mošty, dealkoholizovaná vína nebo vinné nápoje s velmi malým množstvím alkoholu. Přihlášky a vzorky mohou zájemci posílat do pátku. Sport. Italský cyklista Filippo Ganna ovládl 10. etapu Gira d'Italia. Specialista na časovky zvítězil v této disciplíně o skoro 2 minuty před druhým Nizozemcem Arensmanem. Průběžné vedení v závodě uhájil Portugalec Eulalio. Nejlepší strojice Čechů Jan Hirt dnes dojel na 81. místě a v průběžném pořadí mu patří 18. příčka.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Omezení na D11 u Poděbrad i v tunelu na D3 u Českých Budějovic. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové se ještě pracuje mezi sjezdy na Kolín a Jičín. Na 41. kilometru je kvůli údržbě vozovky uzavřený pravý pruh, průjezdné je to plynule. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy potkáte silničáře v okolí sjezdu na Beroun Západ a Králův Dvůr. Mezi 24. a 22. kilometrem ještě opravují vodorovné značení, je tam je uzavřený pravý pruh. A na D3 počítejte s omezeným provozem v tunelu Pohůrka u Českých Budějovic. Kvůli údržbě se projíždí obousměrně v tunelovém tubusu do Rakouska. Provoz je zatím slabý, takže bez zdržení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes čekáme oblačno až polojasno v Čechách, přechodně až zataženo a ráno ojedinělé mlhy. Zpočátku déšť lokálně a na západě Čech postupně srážky místy i jinde a později hlavně na Moravě a ve Slezsku i bouřky. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na horách většinou kolem 14. Tolik zprávy. A pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
3: Ještě 27 minut zbývá z nočního radiožurnálu a tuto poslední půl hodinu začneme ve společnosti Anika.
1: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Na inovativní léky čekají Češi téměř 2 roky, déle, než tomu bylo dřív. Proč se k moderní léčbě dostávají pacienti se zpožděním a co všechno rozhoduje o tom, jestli se k němu vůbec dostanou? K tématu se za chvíli vrátíme v nočním radiožurnálu podrobněji.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Češi čekají na moderní léčbu v průměru 659 dní. Nové léky se k nim tak dostávají o půl roku pomaleji než před dvěma lety. Vyplývá to z analýzy, kterou každoročně zveřejňuje Evropská federace farmaceutického průmyslu a asociací. Data ukazují, že pacienti v Česku čekají na nové terapie déle než je unijní průměr a výrazně déle než například v Rakousku nebo Maďarsku.
1: Každý ten den, který tam máme v tom součtu, tak znamená prostě další den ten pacient prostě čeká. Ví, že v některém jiném státu už ten přípravek třeba je dostupný a pacienti se k němu běžně dostanou a Česká republika bohužel ještě stále čeká, než na ní přijde ta řada.
2: Češi podle ředitele Asociace inovativního farmaceutického průmyslu Davida Koláře nejenže čekají na inovativní léky déle, po několika letech letos zároveň klesl i počet přípravků, které se k ním vůbec dostanou. Z celkem 168 sledovaných nových molekul se k českým pacientům podle nových dat dostala jen polovina.
1: Letos vlastně vidíme po 5-6 letech první zhoršení, prodloužila se nám ta doba, klesl nám ten absolutní počet těch nových léků na trhu, ale já myslím, že to je hodně způsobené skutečně tím, že ten český systém je dobrý systém, úspěšný systém a v minulých letech to prokazoval dlouhodobě. Nicméně, pokud se ten systém dále nerozvíjí, tak každý takový systém, byť je sebelepší, tak začne trošku ztrácet dech, protože ten pokrok jde velmi rychle dopředu a my musíme vlastně pracovat na tom, aby jsme ten systém taky vylepšovali a posouvali stále dále.
2: Pro pacienty je to pak problematické v tom, že ne všechna léčba, která už existuje v jiných státech Evropy, je okamžitě dostupná i v Česku. A právě s tím má zkušenost i Šárka Slavíková z pacientské organizace Amélie, která pomáhá onkologickým pacientům.
3: Obrací se na nás pacienti, kteří vlastně jsou dneska díky internetu znalí, že nějaká molekula byla v rámci Evropy nebo lék byl v Evropě schválený, ale u nás ještě není dostupný. Snažíme se jim vysvětlit vlastně ty modely, proč ten lék není dostupný. Buď, že je ve schvalovacím procesu právě v tom správním řízení, anebo, že ten lék tady sice dostupný je, ale ta firma farmaceutická podala jenom určitou část indikace pro určitou část diagnózy a je to samozřejmě potom pro další jednání.
2: Moderní terapie přináší přínosy nejen pacientům, ale i veřejným financím, vysvětluje Aleš Rot, výkonný ředitel Centra ekonomických a tržních analýz.
4: Inovativní léčba je společenský investice, nikoli v náklad, protože ona ve financování zdravotnictví působí několika směry. Jednak působí na ty pacienty, kterým dopřává kvalitnější, delší život, kratší rekonvalescenci a tak dále. Za druhé, z pohledu ekonoma, ty lidi, které je vyléčí, tak rychleji dostává zpátky do života, třeba na trh práce, no ale za třetí, oni velmi často při tom včetném záchytu jsou preventabilní z pohledu nějakých budoucích velkých výdajů ve zdravotnictví, protože vy, když nezachytnete a nepoužijete tu inovativní léčbu včas, tak potom ty náklady jenom rostou.
2: Důvodů, proč se dostupnost moderní léčby prodlužuje, je podle Davida Koláře, ředitele Asociace inovativního farmaceutického průmyslu, hned několik. Patří mezi ně složitější hodnocení nových léků i delší vyjednávání o jejich úhradě.
1: Jsou ty přípravky složitější na to hodnocení. To znamená, to hodnocení potom může trvat delší dobu nebo spoliká více kapacity. Souvisí to i s tím, že se potom prodlužuje to jednání těch zdravotních pojišťoven a těch farmaceutických společností. A na to má vliv i právě to, co se děje teďka ve Spojených státech, kdy Američané chtějí referencovat evropské ceny a to prostě vytváří tlak na ty firmy při tom vyjednávání.
2: Odborníci proto doporučují zjednodušit schvalovací a úhradové procesy, posílit kapacity Státního ústavu pro kontrolu léčiv a u některých léků uvolnit pravidla pro předepisování, aby se moderní léčba dostala k pacientům rychleji. Karolína Burdová, Radiožurnál.
0: 12 minut chybí do 5. hodiny, kdy začne ranní Radiožurnál. U mikrofonu tou dobou bude Petr Král. Tak mějte příjemnou středu, ideálně s poslechem Radiožurnálu, teď Joan Osborne a od mikrofonu se loučí Adam Carda.

0: Radiožurnály 5 hodin. Teď zprávy, dnes s Pavlem Prouzou.
1: Pacient s podezřením na ebolu dnes přiletí do Česka. Podle Vojtěcha není hrozbou. Vládní koalice může podle předsedy SPD Okamury nasadit do senátních voleb společné kandidáty. Fotbalisté Jablonce a Karviné zabojují o titul ve finále českého poháru. Dnes bude oblačno až polojasno, místy déšť, později i bouřky. Teploty až 23 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Pacient s podezřením na nákazu ebolou míří do Česka. Má přiletět v podvečer a speciální tým ho převeze v izolačním boxu do fakultní nemocnice Bulovka. Radiožurnálu to řekl ministr zdravotnictví za hnutí ANO Adam Vojtěch. Zdůrazňuje ale, že nemocnice Bulovka je na vysoce nebezpečné nákazy specializovaná a i kdyby se nákaze u muže projevila, tak šíření nemoci nehrozí.
3: Skutečně riziko nějaké šíření eboly v České republice je nulové pro veřejnost. A uvidíme samozřejmě, jak ten stav toho člověka bude vyvíjet. Bude hospitalizován na Bulovce v rámci té karanténní doby, která je zhruba 3 týdny. A pokud se ukáže, že skutečně nakažen není, tak bude propuštěn.
1: Muž je americký lékař, který léčil pacienty s ebolou v Ugandě. Podle Vojtěcha u něj není nákaza potvrzená, nemá ani příznaky a o jeho přijetí požádali Američané. Dalšího amerického zdravotníka, který se nakazil ebolou v africkém Kongu, pak přijme na žádost Spojených států do péče Německo. Potvrdilo to německé ministerstvo zdravotnictví. Lékaři se o nakaženého budou starat na klinice v Berlíně. Vládní koalice ANO, SPD a motoristů zvažuje nasadit do podzimních senátních voleb společné kandidáty. Po úterním jednání předsedů stran to řekl šéf SPD Tomio Okamura. Strategii budou projednávat i na dalších schůzkách. Zajistit si chce koalice v Senátu většinu. Na rozdíl od poslanecké sněmovny má aktuálně v horní komoře parlamentu opozice. Pokračuje Okamura.
4: Máme příležitost zvýšit zastoupení vládní koalice v Senátu a naším cílem je získat v Senátu samozřejmě většinu. Máme volby letos, pak jsou volby za 2 roky. To jsou 2 šance, kdy můžeme získat větší množství mandátů i vzhledem k tomu, kdokoliv těch mandátů obhajuje.
1: Nejpočetnější senátorský klub mají aktuálně ODS a TOP 09. 1/3 Senátu se obměňuje jednou za 2 roky. Stávající opozice o možné spolupráci pro senátní volby zatím oficiálně neinformovala. Obří sochy z písku vyrostly po 20. na náplavce u Kamenného mostu v Písku. Letos přiblíží příběh řeky Otavy, co by životadárné tepny regionu. Náměty spojují historii i současnost města. Umělci vytvořili celkem 8 soch, řekl ještě před jejich dokončením sochař Marian Maršálek.
5: Na všechny sochy letos potřebujeme kolem 100 tun písku. První a poslední řeka Otava a písecká věž transformovaná do stroje času budou mít kolem 3,5 metru. Letos jsme pro ovzvláštění té kompozice jsem doplnil ještě 3 menší sochy, vodník a vodní víla plus nějaký zvířátka.
1: Vernisáž soch na náplavce v Písku je ve 14 hodin.
2: Sport.
1: České hokejisty čeká 4. zápas ve skupině mistrovství světa. Po výhrách nad Dánskem a Švédskem a prohře se Slovinskem nastoupí svěřenci kouče Radima Rulíka proti Italům. Zápas začne v 16:20 v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Fotbalisté Jablonce se utkají ve finále domácího poháru na stadionu v Hradci Králové s Karvinou. Zatímco Severočeši budou usilovat o 3. triumf v této soutěži, slezský tým je ve finále poprvé. Trenér Jablonce Luboš Kozel mluví o největších přednostech soupeře.
6: Dopředu jsou velice nepříjemní, kvalitní, mají tam individuality. Svým způsobem je to někdy i na úkor třeba lepší té defenzivní fáze nebo prostě toho, že jsou jako hodně otevřený. Takže jsou zápasy, kdy jim to sedne a jsou nepříjemní komukoliv.
1: Finále domácího poháru začne v Hradci v 18 hodin. Vítěz se kvalifikuje do závěrečného 4. předkola Evropské ligy a bude mít jistotu účasti minimálně v hlavní fázi konferenční ligy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nebezpečí na D1 za Prahou a omezení na D11 za Poděbrady. Na dálnici D1 z Prahy do Brna velmi opatrně za nájezdem od Pražského okruhu. Na 12. kilometru má povozovce pobíhat srna. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové dejte pozor za sjezdem na Kolín. Na 41. kilometru ještě pracují silničáři. Momentálně sbírají dopravní značky, zatím se projíždí pouze levým pruhem. Brzy to už ale bude opět bez omezení. A nehodu vyšetřují u Teplé na Chebsku. Na silnici 198 do Mariánských Lázní. Za odbočkou na Jankovice osobní auto srazilo divoké prase. Počítejte s překážkou na vozovce, raději zpomalte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme oblačno až polojasno v Čechách, přechodně až zataženo a ráno ojediněle mlhy. Zpočátku déšť jen lokálně na západě Čech, postupně srážky místy i jinde a později hlavně na Moravě a ve Slezsku i bouřky. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na horách většinou kolem 14. Tolik zprávy. A teď začíná ranní radiožurnál s Petrem Králem.
0: Pět minut po páté, ranní radiožurnál začal, ani dnes nepřijdete o přísun ranního informačního přehledu o všem, o čem je dobré vědět. A také dnes přidáme reportáže od vás, za chvíli třeba o farmářích, kteří se dozvěděli, že blízkosti jejich pozemků můžou třeba vyrůst i větrné elektrárny. Dobré ráno.

0: S vámi Radiožurnál Pozor, silnice 12, to je Kolín Praha, 4 divočáci kolem 15. kilometru, zatím kolem cesty. My už teď míříme do Bušanovic a do dalších obcí na Strakonicku. Ty odmítají vládou navržené takzvané akcelerační zóny pro zrychlenou výstavbu větrných elektráren. Bezprostředně se jich mají týkat třeba hned dvě.
1: Mám pár pozemků na této zóně. Je tu zase ta pšenice.
2: František Bušek se zemědělství tady u Bušanovic věnuje celý život. Jeho pole se nacházejí téměř ve středu plánované akcelerační zóny číslo 45.
1: Není to na zbohatnutí, ale je to na dobrou obživu a že můžu pořád po generace pokračovat dál a dál.
2: Nezávislý starosta Bušanovic Miroslav Beránek navíc připomíná, že vládní návrh počítá s další zónou jen na dohled od obce.
3: Tvrzice, Čepřovice, Litochovice, Předslavice, Bušanovice, ty dvě zóny jsou téměř propojeny.
2: Starostovi navíc vadí, že s ním ani s okolními obcemi o začlenění území do akceleračních zón nikdo předem nejednal.
3: Stát nemá koncepci žádnou a jenom proto, aby naplnil nějaké ukazatele, tak vyčlení nějaký zóny a zničí nám tady krajinu.
2: Obavy z výstavby elektráren má i nezávislá starostka nedalekých Nišovic Hana Váňová.
4: Je to kvůli naší krajině krásný. Nevíme, co nám to přinese, všichni straší hlukem, stroboskopickým efektem a nikdo nám nic nevysvětlí.
2: Společně se starosty okolních obcí vytvořila petici požadující vyřazení obou zón z vládního návrhu. Proti záměru se minulý týden vymezilo i vedení Jihočeského kraje, potvrzuje hejtman Martin Kuba z Hnutí naše Česko.
5: Jednak nebylo vůbec diskutováno se samosprávami z těch 35 obcí, kterých se to dotýká, je 32 zásadně proti. Ta akcelerační zóna má být pouze nástrojem, abychom umožnili výstavbu více obnovitelných zdrojů.
2: Vymezení zón ale podle Ministerstva pro místní rozvoj automaticky neznamená výstavbu elektráren. Dotčené obce mohou na rezort posílat připomínky k zónám do 1. června. Z Bušanovic Michal Bělský, Radiožurnál.

0: Dobré ráno, ve čtvrt na šest. Pražská fakultní nemocnice Bulovka v podvečer přijme člověka s podezřením na nákazu ebolou. Radiožurnálu to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Jedná se o amerického lékaře a o jeho léčbu požádali Spojené státy. Vojtěch zdůrazňuje, že riziko šíření eboly v Česku je prakticky nulové. A my přímo s ministrem budeme mluvit v ranním interview v 7:50 a vrátíme se k tomu ještě v této hodině před šestou. Havlíčkově Brodě je teď od rána uzavřený most přes řeku Sázavu. Ředitelství silnic a dálnic ho zbourá a postaví nový s vyšší nosností. Jezdit po něm budou totiž auta z díly pro dostavbu dukovanské jaderné elektrárny a řidiči jako objízdnou trasu mají využít obchvat města.
1: Dnes bude zase o trochu tepleji, místy ale zaprší. Čekáme oblačné až polojasné nebe, v Čechách může být přechodně i zataženo a teď po ránu si dávejte pozor na mlhy. Zpočátku se také objeví déšť, lokálně jen na západě Čech, postupně se ale budou srážky vyskytovat i na ostatním území, a to ve formě občasného deště nebo přeháněk. Na Moravě a ve Slezsku pak počítejte hlavně odpoledne a zpočátku večera i s bouřkami. V nich může napršet až 20 mm.

0: Radiožurnál 10 minut před půl šestou je 20. května. Pozor nárazově na místy vyskytující se ranní mlhy, můžou vás překvapit. Míříme k zubařům, tentokrát za zubaři v Tanvaldu na Jablonecku. Ty nově učí děti a mladistvé, jak správně pečovat o svůj chrup. Charita tam otevřela nové stomatologické centrum Apolena, kam přicházejí děti ze sociálně slabých rodin. Má pomoct hlavně rodinám, které nejsou registrované u žádného zubaře.
1: Ajajaj.
2: Ve stomatologickém středisku Apolena začíná fungovat charitativní zubní péče. Teď jsou vedle v místnosti děti ze základní školy a zdravotní sestra jim vysvětluje správné postupy při čištění zubů.
1: Takže koukni, hele, tam, kde to je jenom takhle růžový, to je v podstatě plak 2-3 dny. A vidíš, jak tady takhle u toho krčku a takhle v tom mezi zubí, to máš takový hodně tmavý.
3: Jo.
1: Tak to je plak, který tam je třeba týden.
4: První pilíř je ten edukační, to vlastně jsou ty skupinové edukace, které probíhá teďka tady vedle.
2: Říká ředitel Charity Semily Martin Klodner.
4: Druhý takový pilíř je dentální hygiena a dentální péče.
2: Charitativní zubař je určený pro děti ze sociálně slabých rodin a které nejsou registrované u žádného zubaře.
4: Primárně jsme tuto službu cílili především na sociálně slabý, na lidi z nějakých komplikovaných poměrů, takže tam možná budou nějaké individuální slevy nebo individuální nějaké cenové podmínky.
2: A jak bude fungovat ta akutní stomatologická péče?
4: Oproti třeba pohotovosti, kde ten stomatolog zub vyvrtá a pak řekne, běžte si k svému ošetřujícímu lékaři, tak tady my budeme se snažit, aby ten výkon byl jako ukončený, ale bude to výkon, který bude jednorázový. Není to tak, jako že za půl roku zase objednáme na prevenci.

0: Aby vaše auto nepoškodila srážka se zvěří.
1: Pobíhá divočák, přímo po dálnici přeskakoval z vodidla i z pruhu do pruhu.
2: Abyste nebrzdili nouzově před překážkou.
3: Někomu ulítla madrace, je tam uprostřed dálnice a je to nebezpečný.
0: Aby vás nezaskočila neobvyklá hrozba.
4: Po silnici první třídy jede vozíčkář na 400 jiných lidí. A je tady fakt mnoha.
2: Poslouchejte Na cestách Zelenou vlnu radiožurnálu.
0: Nebo sami varujte před nástrahami ostatní řidiče.
2: Volejte 800 553 553.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
5: Radiožurnál je půl šesté. Zprávy pro nás má Pavel Prouza. Ministra obrany Jaromíra Zúnu za SPD ráno čeká jednání s premiérem Andrejem Babišem z ANO. Tomu má představit novou koncepci armády. Hlavním záměrem Zúny je naplnit cíle, které po Česku požaduje NATO jako příspěvek do kolektivní obrany, ale také národní zájmy. Evropská unie se dohodla na předběžné podobě legislativy obchodní dohody se Spojenými státy, která ruší cla na americké průmyslové zboží. Uvedlo to kyperské předsednictví Rady EU. Na schválení smlouvy dlouhodobě tlačí americký prezident Donald Trump. Cenu Jiřího Ortena získala básnířka Nela Bártová. Ocenění pro české autory do 30 let dostala za sbírku Házeliště granátů. Ta odbornou porotu zaujala syrovostí textů, ve kterých nechybí pouliční jazyk, drogový slang nebo střípky všednodenní digitality. Výsledky literární ceny vyhlásil Svaz českých knihkupců a nakladatelů.
2: Sport.
5: Slavný fotbalista Cristiano Ronaldo by neměl chybět na blížícím se světovém šampionátu. Útočník a pětinásobný vítěz Zlatého míče je v portugalské nominaci pro turnaj ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku. Portugalci se ve skupině K utkají s Kolumbií, Demokratickou republikou Kongo a Uzbekistánem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Omezení na D5 u Králova dvora a nebezpečí na silnici 12 u Českého Brodu. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Zdice od 24. kilometru čekejte dopravní omezení. Uzavřený je pravý pruh, kvůli malování značení kolona se netvoří. Na D5 z Prahy do Rozvadova za sjezdem na Heřmanovu huť stojí nákladní auto i na kilometru 102,5 v odstavném pruhu. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Koberovice zastavil kamion je na 79,5 kilometru v odstavném pruhu. Kolem se pohybuje řidič ve vestě, bude měnit kolo. Na silnici 12 z Prahy do Kolína dejte pozor v okolí sjezdu na Bylany. Hlásíte divoká prasata vpravo u silnice.
7: Stojí v poli 4 kusy divočáků. Kousek od silnice, tak jenom je to tam v takovém dolíku, jezdí se tam docela rychle.
6: A na silnici 43 se Svitav do Brna pomalu za Milonicemi uprostřed vozovky leží sražená srnka. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Dnes ráno přivládá na obloze polojasno nebo oblačno, ale na západě Čech už je i zataženo. Naopak na východě Moravy a Slezska zatím ještě na některých místech úplné jasno. Srážky se momentálně nevyskytují nikde. Teploty se většinou drží mezi 10 a 5 stupni, v údolích je ojediněle i méně a vůbec nejchladněji bylo už dříve v noci na tradičních místech na Šumavě. Na Březníku nebo na Kvildě Perle klesla teplota k minus 5. Přes den pak bude podobné počasí, do jakého se probouzíme. Tedy oblačno až polojasno, v Čechách může být přechodně až zataženo a teď po ránu se mohou na některých místech také tvořit mlhy. Zpočátku se objeví déšť lokálně v západních Čechách, postupně zaprší i na ostatním území. Na Moravě a ve Slezsku odpoledne a večer budou přehánky zesilovat až na bouřky. Teploty se budou odpoledne držet mezi 18 a 23 stupni. V 1000 metrech na horách naměříte kolem 14 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní radiožurnál a slovo má opět Petr Král. Dobré ráno.
9: Dobré ráno. Marcela Halová s počasím i dnes, tedy minus 5 na Kvildě na Šumavě a to máme 20. května. Ono vůbec to letošní jarní počasí způsobilo ovocnářům opravdu velké až 100 milionové škody, tak například na Náchodsku mrazy zničily podstatnou část úrody jablek. Vydáme se tam za chvíli.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: 5.37 Jelen v ranním radiožurnálu zpívali i o tom, že kdyby v létě padal sníh, no, skoro se to dělo. Ovocnáři po celém Česku teď počítají škody, které způsobily jarní mrazy. Už teď mluví dokonce o 100 milionech korun, které budou muset odepsat. Podle předběžných odhadů Ovocnářské unie bude úroda ve srovnání tedy s průměrem zhruba poloviční. Chladné počasí poškodilo meruňky, poškodilo také broskvoně, ale i třešně a jabloně.
1: Vypadá to jako, že to v pohodě odkvetlo ty jabloně, ale když se podíváte do těch malých jablíček, tak uvnitř jsou hnědý.
2: Popisuje škody v jednom ze sadů zemědělského družstva Dolany na Náchodsku vedoucí závodu ovocnářství Kristýna Michálková. Jabloně tady mají na 120 hektarech.
1: On už tady prošel první mráz na začátku dubna. Říkali jsme si, pár těch plodů opadá, ty zdraví zůstanou, narostou větší, ale ten druhý mráz byl teda radikálnější.
2: Na stromech zbylo už jen minimum plodů, navíc není jisté, jaká jablka z nich vyrostou.
1: Zatím není jistý, jestli všechno, co tu je, ještě neopadá nebo vyroste, ale může to být jakkoliv poškozené.
2: Zatímco jinde ovocnáři s mrazy bojovali například zapalováním ohňů, tady stromy po předchozích zkušenostech jen kvalitně vyživili a doufali v co nejmenší škody.
1: V minulosti jsme zkoušeli vyvíjet šmlhy, ale ty náklady vynaložené na ty opatření byly vyšší než jejich účinnost.
2: Zemědělské družstvo Dolany tak podle Kristýny Michálkové přijde minimálně o 70% výnosu úrody, znamená to milionové škody.
1: Odhadem 15 milionů.
2: Podobně jsou na tom i další čeští zemědělci. Na tržbách můžou podle předsedy Ovocnářské unie Martina Ludvíka přijít o vyšší stovky milionů korun. Vliv na odhadované ztráty mělo prý i sucho.
3: Myslíme si, že to přispělo k těm větším škodám, které jsou.
2: Kromě Královéhradeckého kraje hlásí velké škody například i ovocnáři ze středních a severních Čech a také některých míst Moravy. Václav Plecháček, Radiožurnál.

0: Radiožurnál 543, 20. květen, svátek Zbyšek a narozeniny, no možná vy v tom případě všechno nejlepší, no a právě dnes také 80. slaví americká zpěvačka a oscarová herečka Cher. Do čela nejrůznějších hitparád po celém světě se dokázala dostat už v 60. letech minulého století. Poté zamířila také k popu a je dokonce známá i z filmu. Dokonce doma má také jednoho filmového Oscara.
1: Cher je jedna z mála hvězd, která zvládla proměnit skoro každou dekádu ve vlastní hudební a módní období. Od hippies přes disco až po taneční pop, který ovládla hitem Believe. Kalifornská rodačka odešla v 16 letech ze školy a zamířila do Los Angeles, kde studovala herectví. V té době potkala také hudebníka Sonnyho Bona. Společně pak dali dohromady slavné duo Sonny and Cher a v 60. letech ovládli hitparády písní I Got You Babe. Za několik týdnů prodali 600 tisíc alb a tehdy šlo o nejrychleji prodávanou desku hudební historie. Po rozpadu duo se vydala Cher na cestu sólové zpěvačky. V 70. letech vynikala také na televizních obrazovkách, a to díky odvážným lesklým kostýmům. A později získala dokonce i filmového Oscara za hlavní roli svérázné vdovy v romantické komedii Pod vlivem úplňku. I will marry you, I will be your wife. Od rockové hudby přešla Cher v 90. letech k diskotanečnímu popu. Hitem Believe doslova změnila zvuk mainstreamové hudby, a to díky takzvanému Cher efektu. Tedy úpravě hlasu s pomocí programu autotunu, který původně pomáhal doladit falešnou intonaci. V tomto případě ale vytváří ikonický robotický zvuk. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
0: Radiožurnál ve 6:15. V 8 hodin ráno přijme premiér Andrej Babiš z hnutí ANO ministra obrany Jaromíra Zunu za SPD. Ten má předsedovi vlády představit novou koncepci armády. Zaměřit se chce na zvýšení počtu vojáků i lidí v aktivních zálohách a ze schůzky se přihlásí také naše reportérka. Policie hledá svědky včerejší srážky tramvaje s autobusem v pražských Záběhlicích. Na linku 158 se mají ozvat lidé, kteří viděli jízdu řidiče autobusu a také samotný střet. Při nehodě se zranilo 18 lidí, z toho dva vážně.
2: Překážka na D5 u Hodkovic a omezení na D5 u Králova dvora. Na silnici 35 z Turnova do Liberce dejte pozor, za sjezdem na Paceřice. Na 35. kilometru před Hodkovicemi leží v levém pruhu sražená srnka. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Zdice od 24. kilometru čekejte dopravní omezení. Uzavřený je pravý pruh kvůli malování značení. Provoz sílí, začíná se tvořit kolona. Zdržíte se zatím krátce. A na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Koberovice stojí kamion. Je na 79.5 kilometru v odstavném pruhu kvůli defektu. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: Teď po ránu ještě nikde neprší, během dne ale musíme počítat s lokálními přeháňkami, zpočátku hlavně na západě Čech, postupně se rozšíří i na ostatní území, ve kterých naprší kolem 10 mm deště. Na Moravě a ve Slezsku se pak budou přeháňky odpoledne a z kraje večera měnit na bouřky, v nich pak může spadnout až kolem 20 mm vody. Také bude v bouřkách zesilovat jinak slabý anebo mírný vítr. Teploty dnes budou zase o kousek vyšší než v předchozích dnech, odpoledne se budou pohybovat mezi 18 a 23 stupni. Na horách, 1000 metrech nad mořem, naměříte kolem 14 stupňů Celsia. Příjemné ráno.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: pamatuju na ty dny, v nich si byla ty, těžko se ledáme.
1: 5.50 do Česka míří Američan podezřelý na nákazu ebolou přímého fakultní nemocnice Bulovka v Praze. Sousední Německo zase přijme amerického misionáře, u kterého se ebola potvrdila, a dalších několik lidí s rizikovými kontakty, u kterých nákaza ebolou hrozí. Odborníci v obou zemí ale uklidňují všechny, že rozšíření nebezpečného viru nehrozí. Detaily k tomu přidáte Dominik Tesár z naší zahraniční redakce. Vítej, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Jak víme, že riziko šíření viru nehrozí?
2: Minister zdravotnictví Adam Vojtěch ubezpečil, že přijímaný pacient bude na Bulovku přepraven ve speciálním izolačním boxu. Je to prý americký lékař, který působil v Ugandě, byl v kontaktu s nakaženým ebolou, ale v tuto chvíli nemá příznaky. Na Bulovce, která je na nebezpečné nákazy specializovaná, by měl být pozorovaný zhruba 3 týdny. Česko ho přijímá v reakci na žádost o pomoc Spojených států.
1: Spojené státy americké tedy žádaly o pomoc i Německo?
2: Ano, tam se o léčbu přímo nakaženého bude starat speciální izolační oddělení kliniky v Berlíně. To je vybavené mimo jiné uzavřenou vzduchotechnikou s filtrací nebo nezávislou čističkou odpadních vod, vysvětlil tamní infektolog Thorsten Feld.
3: Riziko významného zavlečení a rozšíření je u nás hodně nízké. Jsme velmi dobře připraveni. Náš zdravotnický systém funguje velmi efektivně. Provoz zdravotnických úřadů a dalších orgánů v kombinaci s vlastnostmi viru a jeho nízkou přenosností ve srovnání s jinými infekcemi znamená, že riziko je u nás opravdu velmi, velmi nízké.
2: Dodejme, že epidemie eboly propukla na východě Demokratické republiky Kongo. Přes 500 lidí je tam z nákazy podezřelých a více než 130 už zemřelo. Světová zdravotnická organizace v regionu vyhlásila takzvaný mezinárodní stav nouze v oblasti veřejného zdraví.
1: Dominik Tesár, díky. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: A ministr zdravotnictví Adam Vojtěch bude hostem ranního radiožurnálu v 7 hodin a 50 minut.

0: nebyl ale v kontaktu s nemocnými. Podle Vojtěcha je riziko pro veřejnost nulové. Pacient má přiletět speciálním letounem dnes v podvečer.
1: V Praze si ho převezme speciální tým, který pro tyto účely je vycvičen, a tento vlastně tým doveze pacienta ve zvláštním režimu do fakultní nemocnice Bulovka, kde je infekční klinika, která zase má speciální oddělení pro tento typ pacientů. Skutečně riziko nějaké šíření eboli v České republice je nulové.
0: V nemocnici by měl být pacient zhruba 3 týdny na pozorování. Evropská unie se dohodla na předběžné podobě legislativy obchodní dohody se Spojenými státy, která ruší cla na americké průmyslové zboží. Uvedlo to kyperské předsednictví Rady EU. Na schválení smlouvy dlouhodobě tlačí americký prezident Donald Trump. Ten kvůli tomu v minulosti hrozil například zavedením vyšších cel na výrobky ze zemí 27. Dokument obsahuje taky pojistky pro případ, že by Spojené státy od dohody odstoupily. Ruský prezident Vladimír Putin je v Číně. Podle Kremlu by měl dnes jednat se svým čínským protějškem Xi Jinpingem, hlavně o energetice.
2: Čína zůstává největším odběratelem ruského plynu a ropy. Podle Kremlu proto bude mezi tématy hovoru obou prezidentů i výstavba plynovodu Síla Sibiře 2. Ten by ještě zdvojnásobil objem surovin, který Moskva do sousední země dodává. Ve videoprojevu před odjezdem do Pekingu označil Putin čínského vůdce za dlouholetého dobrého přítele. Poradce ruského prezidenta Jurij Ušakov ale odmítl, že by návštěva souvisela s nedávným jednáním amerického prezidenta v Číně. Během ní podle deníku Financial Times údajně Xi Jinping Donaldu Trumpovi řekl, že by Putin mohl litovat invaze na Ukrajinu. Nebývalé ostré hodnocení z úst Xi Jinpinga Peking popírá a Bílý dům ho odmítl komentovat. Jiří Kordík, Radiožurnál.
0: Most přes řeku Sázavu v Havlíčkově Brodě je uzavřený. Ředitelství silnic a dálnic ho zbourá a postaví nový s vyšší nosností. Měl by sloužit k dopravě nadrozměrných komponent na dostavbu dukovanské elektrárny. Uzavírka na hlavním tahu mezi Jihlavou a Kolínem potrvá do léta příštího roku. Řidiči by jako objízdnou trasu měli využít obchvat Havlíčkova Brodu.
3: Sport. Čeští hokejisté nastoupí na mistrovství světa proti Itálii. Národní tým v něm bude plnit roli favorita, a to i přesto, že pro mnoho hráčů je italský tým velkou neznámou, včetně útočníka Martina Kauta.
4: Určitě je to neznámá, pro mě to bude první zápas proti ním, ale když budeme hrát stejně jako proti Švédům, tak si myslím, že bychom měli vyhrát a bude to jenom o nás, nepodcenit to. Si myslím, že jsme nebyli dobře v hlavách nastavení proti Slovencům a nechceme, aby se to opakovalo, aby jsme neměli nějaký potíže a chceme mít 3 body.
3: Utkání Česko-Itálie začne v 16:20 v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. V úterních zápasech Norové zdolali Italy 4:0, Rakušané vyhráli nad Lotyši 3:1, Maďaři nad Brity 5:0 a Slováci přehráli Slovince 5:4 po nájezdech. Fotbalisti Jablonce a Karviné si zahrají o titul v českém poháru. Vítěz utkání si navíc zajistí místo minimálně v podzimní hlavní fázi konferenční ligy. Finálový zápas začne v Hradci Králové v 18 hodin.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Překážka na D1 u Všechrom a kolona v Brně. Na dálnici D1 z Prahy do Brna opatrně před sjezdem na Velké Popovice na 15. kilometru hlásíte stojící kamion.
7: Stojí kamion na blikačích, jo, asi má nějaký problém nebo něco, ale zasahuje do celého jízdního pruhu.
6: Blokuje stoupací pruh. Na D1 na průjezdu Brnem směrem do Ostravy houstne provoz kamionů. V pravém pruhu se jede pomalu od kilometru 191 do omezení u dálnice D2. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Zdice dopravní omezení skončilo. Pouze na 24. kilometru stojí kamion v odstavném pruhu. Na silnici 35 z Turnova do Liberce dejte pozor za sjezdem na Paceřice. Na 35. kilometru leží v levém pruhu sražená srnka. A na silnici 6 z Karlových Varů do Prahy pomalu na rovince za odbočkou na Verušičky na vozovce jsou rozlité pohonné hmoty. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Dnes bude oblačno až polojasno, v Čechách může být přechodně až zataženo, ojediněle mlhy, na západě Čech déšť, postupně srážky i na ostatním území, na Moravě a ve Slezsku odpoledne a večer i bouřky. Teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 14. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. A pokračuje ranní Radiožurnál s Petrem Králem.

0: Přejeme dobré ráno, středa 6 minut po 6. hodině. Dnes je ten den, kdy česká reprezentace sehraje své další dějství na světovém šampionátu v ledním hokeji. V 16 hodin na 20 minut nás čeká tým Itálie, jak jsme slyšeli. Připomínám přímé přenosy na Radiožurnálu i Radiožurnálu Sporta, téma, ke kterému se určitě vrátíme. Ostatně naši experti světový šampionát sledují a mluvíme o něm nejenom u nás, ale také o něm píšeme na irozhlas.cz. Dnes tedy finále MOL Cupu, to je další sportovní událost. Jablonec Karviná. Výhra Karviné by mohla způsobit problémy v evropských pohárech, a to kvůli vyšetřování klubu v korupční kauze. I tohle nás dnes po ránu bude zajímat. Ale za chvíli už se vydáme k soudu z jiného důvodu. Petr Švestka, chartista, usiluje ústeckého soudu o rehabilitaci za odsouzení v roce 1980. To jednání začne dnes dopoledne. Kdo vlastně Petr Švestka je a o čem ta kauza vlastně vypovídá, tak to vám povíme už za malou chvíli. Ten příběh stojí za to.
1: Ranní Radiožurnál a Petr Král.

0: 10 minut po 6. 20 měsíců strávil v komunistickém vězení. Dnes bude okresní soud Ústí nad Labem řešit jeho soudní rehabilitaci. Jedná se o někdejšího chartistu Petra Švestku. Do vězení ho společně tedy s dalšími mladými lidmi poslal tehdejší režim v Československu v roce 1980. Podrobnosti k tomu případu teď přidá Liška Zábrocká z domácí redakce. Dobré ráno.
1: Hezké ráno. Státní bezpečnost Petru Švestkovi při domovní prohlídce zabavila nepovolené protirežimní nahrávky, třeba Karla Kryla. Krylovy písničky se sice v 60. letech v rozhlase hrály, po jeho emigraci v roce 1969 ale byl zakázaný a jeho nahrávky se šířily nelegálně. Petr Švestka o rehabilitaci usiluje navzdory tomu, že formálně mu byl trest uložený za přechovávání a distribuci konopí. Na tento trestný čin se běžně rehabilitace nevztahuje. Advokát Lubomír Miller ale považuje

0: listopadové celonárodní volby?
1: On tak si zařizuje takové vlastně vyklízí pole, by se dalo říct. Zařizuje si to tak, aby v listopadu kandidovali pouze ti republikáni, o kterých bude vědět, že se mu nepostaví, že je nebudou kritizovat veřejně. Zní to teď pro něj jako výhoda, ale analytici varují, že tímhle tažením on vlastně nahrazuje ty umírněné republikány, kteří by třeba byli volitelní i pro širší voličské skupiny, nejen pro tu radikální nebo silnou voličskou základnu Donalda Trumpa, a nahrazuje je těmi radikálnější kandidáty. A tím může v celonárodních volbách stranu oslabit, protože hlavně ti kandidáti potom nebudou vlastně srozumitelní pro ten zbytek toho většinového voličstva.
0: Americký prezident Donald Trump má za sebou vítěznou noc, jak jsme slyšeli, v republikánských primárkách prohráli jeho straničtí odpůrci. Trump vede stranu železnou pěstí, jak před chvílí řekla také naše americká zpravodajka Jana Ciglerová. Díky za to a naslyšenou.
1: Pěkný den.
0: Za 7 minut půl 7.

0: host Radiožurnálu.
1: Liběna Rochová je sice módní návrhářka, teď ale se svou výstavou modelů v Moravské galerii v Brně soutěžila v interiéru roku. Jak se podle ní proměňuje český design? Kde se potkává móda s architekturou a proč je pro ně důležitá práce s emocí i tichem prostoru? Liběna Rochová bude hostem Radiožurnálu.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Dnes večer v České televizi.
4: ČT1. Hořká komedie o trnité cestě k dospělosti v časech tuhé normalizace. Občanský průkaz. ČT2. Miroslav Táborský se vydává za příběhem největšího českého génia do Pojízeří. Stopy Járy Cimrmana. A ČT Art. Autoři, projekty i techniky českého animovaného filmu. Oboru, který nás proslavil ve světě. Premiéra dokumentu Kroky a skoky v české animaci. Středeční večer s Českou televizí.
5: Dobré ráno, 6:30. A teď další zprávy a Pavel Prouza.
6: Pacient s podezřením na nákazu ebolou míří do Česka, má přiletět v podvečer a speciální tým ho převeze v izolačním boxu do fakultní nemocnice Bulovka. Radiožurnálu to řekl ministr zdravotnictví za hnutí ANO Adam Vojtěch. Zdůrazňuje ale, že nemocnice Bulovka je na vysoce nebezpečné nákazy specializovaná a šíření nemoci nehrozí. Knihovnu Václava Havla opouštějí její zaměstnanci a klíčoví sponzoři. Důvodem jsou spory s ředitelem Tomášem Sedláčkem. Zjistil to Server i Rozhlas. Podle mluvčí knihovny odchází celý tým 17 pracovníků. Kvůli sporům o odvolání Sedláčka se rozpadla i správní rada. V návaznosti na to by mohli knihovnu přestat sponzorovat podnikatelé Zdeněk Bakala a Karel Komárek. Zubaři v Tanvaldu na Jablonecku nově učí děti a mladistvé o správné zubní hygieně a prevenci. Charita v místě zprovoznila novou službu, kam se chodí vzdělávat děti ze sociálně slabých rodin. V budoucnu bude služba fungovat podobně jako zubní pohotovost.
2: Sport.
6: Čeští hokejisté budou hrát na mistrovství světa o svou třetí výhru po triumfech nad Dány a Švédy a pro hře se Slovinskem nastoupí svěřenci kouče Rulíka proti outsiderům z Itálie. Národní tým vůbec poprvé na aktuálním turnaji ve Švýcarsku odehraje odpolední utkání. Úvodní buly padne v 16 hodin a 20 minut. Radiožurnál Sport i Radiožurnál nabídnou duel v přímém přenosu. Ve stejný čas začne i střetnutí Rakousko-Švýcarsko. Ve 20:20 odstartují souboje Švédsko-Slovinsko a USA-Německo.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Kolona na D1 u Kývalky a překážka na D8 u Doksan. Na D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Rosice opatrně na kilometru 181 se brzdí v obou pruzích. Je to provozem a omezením v Brně. Osobními auty je to na 25 minut do omezení k dálnici D2. Na dálnici D1 z Brna do Přerova zpozorněte při sjezdu na Vyškov na kilometru 230 je auto mimo vozovku, je mezi sjezdem a dálnicí, na místě už je policie a šipka, dopravu to příliš nekomplikuje, může to pouze překvapit. Na D8 z Prahy do Ústí nad Labem za sjezdem na Doksany opatrně hlásíte porouchané auto teď na 38,5 kilometru.
8: Směrem z Prahy do Ústí nad Labem nějaký chlap tlačí Mercedesa odstavným pruhem.
7: Na silnici 4 z Vimperka do Německa zpozorněte za Kubovou hutí v zatáčkách. Tam stojí porouchaný kamion, náhle se vybočuje za horizontem. A v Praze se plní obvyklá místa Liberecká do centra nebo Štěrboholská spojka směrem na Lanový most. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
9: Po chladném minulém týdnu se konečně začíná oteplovat, a to v celé Evropě. Ve Španělsku můžou teploty dosahovat až ke 40 stupňům. Ve střední Evropě, tedy i na našem území, budou ke konci tohoto týdne šplhat teploty ke 30. Studený vzduch, který na naše území proudil v předchozích týdnech od severu, vystřídá teplý přímo z Afriky. K nám by měl tedy dorazit přes Pyrenejský poloostrov o víkendu. Dnes nás ale čekají průměrné teploty pro toto období, většinou se budou držet mezi 18 a 23 stupni a také se musíme dnes připravit na déšť. Zpočátku se objeví jen lokálně na západě Čech, postupně se ale srážky budou vyskytovat i na ostatním území. Na Moravě a ve Slezsku pak počítejte hlavně odpoledne a zpočátku večera i s bouřkami. V nich může napršet až 20 mm deště. Teploty se dnes dostanou místy ke 23 stupňům. V 1000 metrech na horách naměříte kolem 14 a foukat k tomu bude slabý, během dne místy mírný severozápadní až západní vítr. který bude v silnějších přehánkách i v bouřkách přechodně zesilovat. To byly zprávy. A po nich dál posloucháte ranní radiožurnál s Petrem Králem. Dobré ráno.
5: Dobré ráno a v něm se za chvíli dozvíte, co to znamená měnit barvu jako nádraží v Pacově.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: 6.38 v ranním radiožurnálu o tom, že není barva jako barva. Platí to, zářivě oranžová fasáda na nádraží v Pacově například teď postupně mění barvu a mizí. Svítivou barvou dostala historická budova v závěru dvouleté rekonstrukce, což kritizovali jak místní obyvatele, tak i fanoušci železnice. Správa železnic slíbila koncem února nápravu, ale debata o vhodné barvě se nakonec velmi protáhla.
1: Tak to nemohli skopírovat žlutý rohy, červenou, tmavou, támhle tu dole.
2: Kritizuje jeden z kolem jdoucích současnou podobu nádraží v Pacově a ukazuje na jednu ze starých budov v původních barvách. Jasně oranžová fasáda, kterou pacovské nádraží dostalo po rekonstrukci, vzbudila u některých místních mírně řečeno rozpaky a správa železnic se proto rozhodla, že to všechno napraví. Teď, když se podívám za roh, už tady stojí lešení, už jsou tady natěrači.
3: Jedna z těch, tak tam dáme tady ta vrchní. Ta oranžová, chová. Je ona, tady to je moc malý.
1: Tak zase bez.
2: Když se podívám na jednu z těch starých budov opodál, tak ty barvy úplně původní nejsou. Není to ta kombinace tmavě, cihlově červené a žluté. Tady vidíme spíš o něco tmavší oranžovou, už ne tak svítivou, jako tady byla doposud. A nahoře, kdy už je to hotové, tak je šedivá. S nápravou se původně mělo začít už v březnu. Všechno se ale protáhlo kvůli složité komunikaci mezi městským úřadem a správou železnic. Nakonec ale k dohodě došlo, popsal bezpartijní starosta Tomáš Kocour.
4: Tam je takový popis té architektky, tak my jsme řekli, že pokud to vytvořili oni, takže se s tím ztotožňujeme.
2: Na některé dílčí opravy došlo už dřív, například na posunutí nádražních hodin, které zasahovaly do nápisu Pacov, a pokračovat se bude i po novém nátěru fasády, jak mi řekl mluvčí správy železnic David Kabele.
5: Dodatečné práce na fasádě pacovského nádraží hotové budou v průběhu června. Do poloviny července potom navážou ještě další úpravy, například dlažby okolo budovy.
2: Rekonstrukce nádražní budovy trvala 2 roky a stála necelých 17 milionů korun. Milan Soldán, Radiožurnál.
6: Jestli to půjde, nebudem se bát. Nikdo tu není, to se ti jen zdá. Jestli to půjde, nebudem se lhát. Záplavy minou, zbyde jenom hlad. Jestli to půjde, nebudem si přát. Dárky tu nejsou, není si co dát. Jestli to půjde, nebudem se smát. K smíchu nic není, jsme jenom my dva.

0: Radiožurnál, varování z D8, 19. kilometr na Ústí, nehoda v levém pruhu. Zelenou vlnu měníme teď za děti z Bulerbinu. Ty totiž aktuálně ožívají nově v rozhlasových studiích. Zve nás herečka Bára Hrzánová.
1: Teď vám budu vyprávět o velikém nečase, který přišel krátce před Vánocemi.
2: Pamatuju si, že jsem jej měla strašně ráda tu knížku a já jsem strašně toužila taky mít ten přelejzací strom mezi těma oknama, to jsem strašně záviděla. A podobnosti tam byly, že jsme v létě taky u nás na chalupě v Sudetech, tak jsme skákali do sena.
3: Bára Hrzánová se díky četbě vrací i do svého dětství a jak přiznává, s knihou Děti z Bulerbinu se poprvé setkala, když jí bylo 6 let.
2: Měli jsme podobný vlastně společenství, podobný party, jako ty děti z Bulerbinu.
1: Jak se vy, děti z Bulerbinu, dnes dostanete domů?
3: Astrid Lindgrenová knihu psala mezi léty 1946 a 1966. U nás se na pultech knihkupectví poprvé objevila v roce 1962. První audioknižní zpracování Dětí z Bulerbinu vzniklo před 11 lety. Tehdy si text vybrala Libuše Šafránková.
4: Jmenuji se Lisa. Jsem holka, to se ostatně pozná podle jména. Je mi 7 let a brzo mi bude 8.
3: Děti z Bulerbinu uvede v rámci projektu Severské léto Radio Junior. Srpnové premiéře bude v červenci předcházet repríza Pipi dlouhé punčochy. I tu pro rozhlas před bezmála 20 lety načetla Bára Hrzánová. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
0: 6:45. Radiožurnál o tom, co se děje. Knihovnou Václava Havla teď zmítají spory. Přišla o klíčového sponzora, miliardáře Zdeňka Bakalu, a končí také celý tým zaměstnanců a my se tomu budeme podrobněji věnovat hned po 7. hodině. Čínský prezident Xi Jinping přivítal v Pekingu ruského vůdce Vladimira Putina a začalo jejich jednání. Probírat mají například spolupráci v oblasti energetiky. Čína i během ruské války na Ukrajině zůstává vůbec největším odběratelem ruského plynu a ropy.
5: Nehoda na D8 u Nové Vsi a kolona na D1 u Kývalky. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem opatrně za sjezdem na Slaný. Na 19. kilometru se srazilo nákladní a osobní auto, blokují levý pruh.
6: Na 19. kilometru je to v levém pruhu osobní auto a kamion. Je to zatím neoznačené, stalo se to momentálně teď.
5: Na silnici 35 z Mohelnice do Moravské Třebové hlásíte nadměrný náklad před Třebovou, tvoří se kvůli tomu kolona.
7: A jsou to 3 hodně široký kamiony, jede tam strašně doprovodných vozidel, ale určitě se nedá přijet, jede za ním strašně dlouhá kolona aut.
5: A na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Rosice opatrně na kilometru 180 se zpomaluje v obou pruzích, je to provozem a také omezením v Brně. Osobními auty je to teď do omezení k dálnici D2 na necelou půl hodinu. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
8: Konečně k nám začíná proudit teplý vzduch, díky kterému se bude v tomto týdnu oteplovat. O víkendu nás čekají dokonce letní teploty, které se budou pohybovat mezi 25 a 30 stupni. Postupně také bude ubývat srážek. Dnes ještě může zapršet na celém našem území. Většinou to budou lokální přehánky, odpoledne a večer na Moravě a ve Slezsku i bouřky. Zítra už se budou srážky vyskytovat méně a v dalších dnech tohoto týdne spíše jen výjimečně. Teploty se dnes ještě budou držet kolem 20. Nejčastěji mezi 18 a 23 stupni. Pokud se chystáte na hory, pak přibalte i teplejší kousek oblečení. Tam na teploměrech uvidíte kolem 14 stupňů. Krásné ráno.
9: Radiožurnál.
10: Každý den s vámi.

0: 6:50 s vámi ranní radiožurnál. Takto fotbalisté londýnského Arsenalu nakonec dokázali po 22 letech se dokázali zbavit nálepky týmu, který často selhává pod velkým tlakem, a získali titul v Premier League. Víc o jejich úspěchu ve zřejmě nejslavnější fotbalové soutěži planety teď poví Mikuláš Jáša ze sportovní redakce. Vítej, dobré ráno.
1: Dobrý den.
0: Arsenal byl od roku 2004 několikrát blízko titulu v Premier League. Byl 5x stříbrný, byl 4x bronzový. Čím to, že až letos to konečně vyšlo?
1: Tu definitivní jistotu získali Londýňané po tom, co druhý Manchester City remizoval 1-1 na trávníku Bournemouthu. Arsenal tak má v čele pořadí před závěrečným kolem nedostižný 4bodový náskok. Svěřenci španělského trenéra Mikela Artety využili slabší formy konkurentů. Chelsea, Liverpool nebo zmiňovaný Manchester City zaostali za svými výsledky z minulých ročníků. No a Arsenal, ten je navíc mistrem standardních situací, dal z nich více než třetinu gólů v sezóně.
0: Gunners neboli tedy kanonýři navíc můžou získat v této sezóně ještě další titul.
1: Přesně tak, tým čeká ještě finále věhlasné Ligy mistrů, před kterým může trenér Arteta pošetřit opory, protože finále Ligy mistrů proti Paris Saint-Germain se bude hrát v Budapešti 30. května. Na titul v nejprestižnější klubové soutěži planety ještě Londýňané nikdy v historii nedosáhli.
0: Večer se v Premier League hrál ještě zápas Chelsea Tottenham a ten byl důležitý tedy i z toho českého pohledu, no tak nám teď vysvětli proč.
1: Protože za Tottenham při porážce 1-2 opět chytal golman Antonín Kinský a je jasné, že někdo z dvojice Antonín Kinský Tomáš Souček bude smutnit spádu do druhé ligy. Kinského Tottenham, ten má na nesestupové pozici 2bodový náskok i výrazně lepší skóre a v závěrečném utkání přivítá Everton. To Součkův West Ham, ten bude hrát s Leedsem a k udržení musí v neděli vyhrát a doufat v prohru zmiňovaného Tottenhamu.
0: Všechno budeme sledovat, to byl Mikuláš Jáša, díky,
1: naslyšenou.
0: Nejenom Premier League, ale také finále MOL Cupu, které je naplánováno na dnešek, a samozřejmě i zápas českých hokejistů na světovém šampionátu s Itálií dnes v 16:20 přímém přenosu. A sledujeme i dopravu, pozor, kamion s osobním autem v levém jízdním pruhu na dálnici D8 na 19. kilometru ve směru na Ústí, je tady nehoda. A silnice 35 z Mohelnice do Moravské Třebové, tady zase brzdí provoz podle našich zpravodajů, nadměrný náklad před Moravskou Třebovou. Nejde předjet, no a krom doprovodných vozidel ho také doprovází před ním asi 2kilometrová kolona, tak s tím počítejte a dobře dojďte.
2: Vaše varování ze silnic.
3: Je velká bouračka motorkáře s autem.
4: Obratem předáváme všem řidičům.
5: Valí se tam obrovský kouř dýmu, silnice nebude ani vidět.
2: I vaše zpráva může pomoct ostatním.
6: Teď tady přistávala helikoptéra, tam byli hasiči.
4: Aby včas zvolili lepší cestu.
7: A tady odpočujou jenom ty, co poslouchají Zelenou vlnu.
2: Volejte 800 553 553.
4: Zelená vlna radiožurnálu.
2: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
4: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Mistrovství světa v hokeji na Radiožurnálu.
1: Po výhře nad silným Švédskem zůstávají čeští hokejisté ve hře o první místo ve skupině.
2: Národní tým nastoupí poprvé na turnaj v odpoledním čase. Bude to proti Itálii.
1: Zápas začne ve Friburgu v 16 hodin a 20 minut.
2: Přímý přenos si můžete naladit na Radiožurnálu i na digitálním Radiožurnálu Sport.
0: Mistrovství světa v hokeji na Radiožurnálu.
3: Přímé přenosy všech českých zápasů a pravidelný rozbor od našeho experta Martina Procházky.
0: Denně po půl deváté a vždy před zápasem českého týmu.
3: Radiožurnál. Fandíme s vámi.
4: Radiožurnál 7 hodin. Zprávy s Pavlem Brouzou.
5: Nemocnice Bulovka se připravuje na přijetí pacienta s podezřením na ebolu. Europoslanci budou hlasovat o rezoluci kritizující Slovensko za zneužívání dotací a rozpad právního státu. Fotbalisté Karviné se utkají s Jabloncem ve finále domácího poháru. Na nehodu pozor na D8 na 19. kilometru směrem do Ústí nad Labem. Bude oblačno až polojasno, v Čechách přechodně zataženo, od západu déšť, teploty do 23 stupňů.
3: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
5: Fakultní nemocnice Bulovka dnes v podvečer přijme člověka s podezřením na nákazu ebolou. Radiožurnálu to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Zdůrazňuje přitom, že riziko šíření eboly v Česku je prakticky nulové. Pacient je americký lékař a o jeho hospitalizaci v Česku požádali Spojené státy, říká Vojtěch.
6: Podle všeho ošetřoval pacienty s ebolou v Ugandě. Nemáme informace, že by měli jakékoliv symptomy, ale Američané, a to bylo i v médiích, rozhodli, tam bylo více takovýchto lékařů, že budou evakuováni k nám, tedy směřuje jeden. My jsme v tomto vyhověli, řekněme, z hlediska určité solidarity.
5: Fakultní nemocnice Bulovka patří mezi specializovaná centra pro léčbu vysoce nebezpečných nákaz. Má k dispozici potřebné vybavení i vyškolený personál pro podobné případy. Evropský parlament bude hlasovat o rezoluci, která kritizuje Slovensko. Dokument poukazuje na zneužívání dotací i ohrožení právního státu v zemi. Rezoluce mimo jiné vyzývá Evropskou komisi k dalšímu šetření toho, jaké reformy vláda Roberta Fica na Slovensku dělá a jak využívá peníze Evropské unie.
7: Podle spoluautora rezoluce, europoslance Tomáše Zdechovského z KDU ČSL, existuje podezření na systematické rozkrádání dotací.
8: Přes 1,2 až 2 miliardy euro se vyšetřuje a je prověřováno.
7: Europoslanci hnutí ANO rezoluci nepodpoří. Jeden z nich, Ondřej Knotek, k tomu dodává, že kontrolní mise podle něj byly politické.
9: Paradoxně jsou tam třeba lidé z frakce zelených z Německa, kteří spolupracují s neziskovými organizacemi financovaných s Evropskou komisí, s USAID, s organizací, které jsou považovány některými za takzvanou síť, takzvanou sorošovskou.
7: Europoslanci slovenské vládní strany Smer na opakované dotazy zatím neodpověděli. Ze Štrasburku Jakub Lucký, Radiožurnál.
5: Český rozhlas Plus hostí čtvrtou konferenci o válce na Ukrajině. V pražském kulturním centru Vzlet budou diskutovat třeba někdejší šéf britské tajné služby MI6 Richard Moore nebo ukrajinský velvyslanec ve Velké Británii Valerij Zalužný. Bývalý vrchní velitel ukrajinské armády se podílel na formování obrany po zahájení ruské agrese. Konference podle šéfredaktora Českého rozhlasu Plus Josefa Pazderky přinese různé pohledy na budoucnost napadené země.
10: V momentě, kdy přijedou konkrétní hosté, vidíte je naživo a máte částečně možnost se jich zeptat, tak samozřejmě to sdělení je daleko intenzivnější. My se v průběhu těch 4 let vždycky snažíme mixovat nějaké globální výhledy s osobními svědectvími, s příběhy lidí a to myslím, že má obzvlášť velkou sílu.
11: Sport. Čeští hokejisté se chystají na čtvrtý zápas v základní skupině mistrovství světa. Po pondělním triumfu nad Švédy nastoupí proti outsiderům z Itálie. Zápas začne v 16:20 v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Karvinští fotbalisté se střetnou s Jabloncem ve finále domácího poháru. Utkání na neutrálním hřišti v Hradci Králové má výkop v 18 hodin. Vítěz českého poháru si zahraje čtvrté předkolo Evropské ligy. Záložník Karviné Albert Labík potvrzuje, že na pohárovou Evropu si dělal zálusk už během zimní přestávky.
12: Říkal jsem to, ale nečekal jsem, že ten půl rok nebude až tak dobrý. Když jsme vstoupili do jara, tak jsme měli asi 7 porážek kuse. Trošku si myslím, že nám narostlo ego, že jsme přestali plnit na hřišti ty maličkosti, jako je bojovat nebo se vracet. Ale když už ten tým šel do něčeho, ať už to byl zápas v poháru s Baníkem nebo s Plzní, tak je vidět, že ten tým prostě tu sílu má.
11: Utkání Jablonec Karviná uslyšíte živě na digitálním radiožurnálu Sport. Radiožurnál nabídne reportážní vstupy.
13: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Nehoda na D8 u Nové Vsi a kolona na D1 u Domašova. Na D8 z Prahy do Ústí nad Labem opatrně za ucpaným sjezdem na Slaný. Na 19. kilometru se srazilo nákladní a osobní auto. Pozor, blokují levý pruh, zpomaluje se, výrazněji se nezdržíte. Na dálnici D5 ve směru z Prahy do Rozvadova teď je velmi opatrně za sjezdem na Domažlice. Na 89. kilometru leží na vozovce kovové zarážky, jsou v jízdním pruhu. 89. kilometr směr Rozvadov. Na D1 z Prahy do Brna se protahuje fronta kamionů za sjezdem na 9 křížů. Zastavují se na kilometru 174, osobní auta zpomalují u Ostrovačic a za sjezdem na Popůvky. Osobními auty je to od sjezdu na Rosice k D2 na půl hodiny. V Brněnské na příjezdu do Prahy po D1 zpomalíte u Průhonic na 6. kilometru, na 3. a 5. kilometru hlásíte stojící kamion.
15: Stojí větší částí v pravém pruhu, takže tam překáží a kamiony musí vybočovat do prostředního pruhu.
14: A na pražském okruhu směrem na letiště regulují provoz v tunelech, za sjezdem na Vestec je hustý provoz a stojí se teď na Radotínském mostě. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
13: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Dnes bude oblačno až polojasno, v Čechách může být přechodně až zataženo, ojediněle mlhy, na západě Čech déšť, postupně srážky i na ostatním území, na Moravě a ve Slezsku odpoledne a večer i bouřky. Teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 14. Tolik zprávy. A pokračuje ranní Radiožurnál s Petrem Králem.
16: Radiožurnál, dříve to bylo místo, které důstojně připomínalo odkaz Václava Havla, ale dnes tam spíše řeší vnitřní spory. Knihovna Václava Havla v Praze, co se tam přesně děje, i to vám vysvětlíme v ranním Radiožurnálu už za malou chvíli. Tak buďte s námi, přejeme dobré ráno.
17: Ranní Radiožurnál
13: a Petr Král.

0: 7 hodin 10 minut, Radiožurnál, knihovně Václava Havla hrozí velké problémy a možná i zánik. Podle zjištění našeho serveru iRozhlas.cz končí kvůli sporům s vedením všech 17 zaměstnanců a odchází i klíčový sponzor instituce, miliardář Zdeněk Bakala. A to vše přichází v době, kdy se chystají oslavy Havlových nedožitých 90. Detaily teď Eliška Záborská z domácí redakce, vítej.
1: Hezké ráno.
0: Víme, proč ty zaměstnanci odcházejí?
1: Podle zjištění iRozhlasu jde o spory s vedením, konkrétně s ředitelem knihovny, ekonomem Tomášem Sedláčkem. Mluvčí knihovny Mária Fajfrová řekla, že tým zaměstnanců nesouhlasí s tím, kam se knihovna v současnosti ubírá.
2: Jelikož už nadále nemůže tým knihovny Václava Havla garantovat zdravý vývoj knihovny a její dobré jméno, nemůže a nebude ve své práci od nové sezóny, tedy od září 2026, pokračovat.
1: Sedláček byl Havlovým ekonomickým poradcem, knihovnu vede od března loňského roku, na naše dotazy nereagoval. Se situací v knihovně nesouhlasí ani klíčový sponzor Zdeněk Bakala, i on tak opouští knihovnu.
0: No a aby toho nebylo málo, tak se rozpadá také správní rada knihovny?
1: Přesně tak, potvrdil nám to její teď už bývalý předseda Gabriel Eichler. K tomu ještě doplním, že podle zjištění iRozhlasu chtěla správní rada Sedláčka odvolat. To údajně nedovolila Dagmar Havlová, ta to ale popírá. Radiožurnálu napsala, že není členkou správní rady a nemá tak žádnou pravomoc.
0: Kam až dospěly spory uvnitř knihovny Václava Havla, nám teď řekla Eliška Záborská z domácí redakce. Díky za to a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: No a situaci samozřejmě budeme i nadále sledovat. Můžete se o tom dočíst také na našem serveru iRozhlas.cz.

0: Radiožurnál V4 8. Právě dnes v podvečer přijme Pražská fakultní nemocnice Bulovka pacienta s podezřením na nákazu ebolou. Radiožurnálu to řekl minister zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Jedná se o amerického lékaře, o jeho léčbu požádali Spojené státy. Vojtěch zdůrazňuje, že riziko šíření nemoci v Česku je prakticky nulové. Detaily chystáme po 7:30 a poté budeme v ranním interview mluvit před 8:00 i s ministrem Vojtěchem. Evropská unie se dohodla na předběžné podobě legislativy obchodní dohody se Spojenými státy. Ta ruší cla na americké průmyslové zboží. Uvedl to v noci kyperské předsednictví Rady EU.
1: Překážky na D5 u Plzně a kolona na D1 u Domašova. Na D5 z Prahy do Rozvadova stále opatrně za sjezdem na Domažlice a Borská pole. Na 89. kilometru hlásíte nebezpečné překážky v pravém pruhu.
2: V pravém pruhu spíš ke středu jsou dva klíny od kamionů, železní dokonce.
1: Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na 9 křížů z kilometru 172 hlásíte kolonu kamionů. Osobní auta jedou pomalu, zejména za sjezdem na Rosice. Do omezení ke sjezdu na Bratislavu je to na půl hodiny, kamiony postojí déle. Na silnici 35 z Mohelnice do Moravské Třebové za Studenou Loučkou u Žipotína opatrně. Dojíždí se tam do kilometrové kolony. Provoz zpomalil nadměrný náklad, kolona se teď začíná postupně rozjíždět. A v Českých Budějovicích stojí v Nádražní ulici na křižovatce u Orlenu dodávka a tvoří se kolona na Strakonické. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: Dnes bude zase o trochu tepleji, místy ale zaprší. Čekáme oblačné až polojasné nebe, v Čechách může být přechodně i zataženo. A teď po ránu si dávejte stále ještě pozor na mlhy. Zpočátku se také objeví déšť, lokálně jen na západě Čech. Postupně se ale srážky budou vyskytovat i na ostatním území, a to ve formě občasného deště a nebo zmíněných přeháněk. Na Moravě a ve Slezsku pak počítejte hlavně odpoledne a zpočátku večera i s bouřkami. V nich může napršet až 20 mm deště. Teploty se dnes dostanou místy až ke 23 stupňům. V 1000 metrech na horách naměříte kolem 14. A foukat k tomu bude slabý, během dne místy mírný severozápadní až západní vítr, který bude v silnějších přehánkách a také v bouřkách přechodně zesilovat. Krásné ráno.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Na stadionu Hradce Králové se večer rozhodne o vítězi domácího fotbalového poháru. Ve finále jsou Jablonec a Karviná. Slezský klub je vyšetřován v souvislosti se sázkami a ovlivňováním zápasu. Detaily Mikuláš Jáša ze sportovní redakce. Vítej.
1: Dobrý den.
0: Vítěz domácího poháru bude mít jistotu, že si na podzim zahraje hlavní fázi některého z evropských pohárů. Jak by to bylo ale v případě, kdyby trofej vyhrála Karviná?
1: V tuto chvíli platí, že by si Slezané zajistili účast minimálně v hlavní fázi konferenční ligy, ale může se to změnit. O případné vině Karviné a trestu pro klub v korupční kauze rozhodne etická komise domácí fotbalové asociace, která ale čeká na závěr policejního vyšetřování. Karvinští se navíc v případě potrestání můžou odvolat. Takže není pravděpodobné, že verdikt padne od začátku nové sezóny.
0: Slezanům hrozí při prokázání viny až vyloučení z ligy nebo výrazný bodový odečet. Co se ale může stát v evropských pohárech?
1: Ty řídí Evropská fotbalová unie UEFA a není jasné, zda by se ctila presumpce neviny, tak jako aktuálně domácí etická komise. Pokud orgány v Česku nestihnou rozhodnout před letním losem kvalifikace mezinárodních soutěží, bude verdikt na šéfech evropského fotbalu. Pokud Karvinu i v případě triumfu v domácím poháru vyloučí, šel by do poháru pátý tým České ligy, tedy Jablonec. A jistota startu aspoň v hlavní fázi konferenční ligy, ta by se přestěhovala do Plzně.
0: A kdo je z čistě fotbalové stránky favoritem finále?
1: Větší zkušenosti má Jablonec, který bude usilovat o třetí pohárovou trofej. Karviná je ve finále poprvé. Na druhou stranu Severočeši prohráli poslední dvě ligová utkání, ve kterých v obou případech dostali 5 gólů. Utkání Jablonec Karviná začne v 18 hodin a to v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Radiožurnál odvysílá aktuální vstupy.
0: Mikuláš Jáša, sportovní redakce, díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: 7 hodin 21 minut.

0: S vámi Radiožurnál Česko-Itálie, dnes na mistrovství světa v hokeji v 16:20. Na oba týmy se podíváme blíž ještě do 7:45. A hostem ranního interview před 8 bude minister zdravotnictví Adam Vojtěch. Česko přijme amerického lékaře s podezřením z nákazy virem eboli. Budeme o tom mluvit podrobněji.
1: Dolní Vítkovice opět ožijí světovým beach volejbalem. Přijďte si užít elektrizující atmosféru turnaje J&T Banka Ostrava Beach Pro. Pod vysokými pecemi vás od 27. do 31. května čeká špičkový sportovní zážitek a volně přístupná fanzóna s bohatým programem pro celou rodinu. Více informací na webu ostravabeachpro.cz. Mediálním partnerem akce je Radiožurnál Sport.
0: Radiožurnál půl osmé. Další zprávy s Pavlem Prouzou.
2: Premiér Andrej Babiš bude za půl hodiny jednat s ministrem obrany Jaromírem Zunou za SPD. Ten má premiérovi představit novou koncepci armády až do roku 2040. Zuna chce naplnit cíle, které po Česku požaduje NATO jako příspěvek do kolektivní obrany. Zaměřit se chce taky na lidské zdroje a navýšit třeba počty vojáků. Městský soud v Praze znovu projedná odvolání Miroslava Ševčíka z pozice děkana Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické. O konci současného poslance za SPD v čele fakulty rozhodl rektor univerzity VŠE Petr Dvořák. Ševčík rozhodnutí napadl nejprve právě u městského a následně i u nejvyššího správního soudu. V Grónském Nuuku druhým dnem pokračuje konference o budoucnosti a biznisových příležitostech ostrova. Evropskou unii tam zastupuje eurokomisař pro mezinárodní partnerství Josef Sikela. V grónské metropoli jedná taky americký vyslanec Jeff Landry. Ten při jednání s grónským premiérem zopakoval, že Spojené státy chtějí pořád Grónsko získat pod svou kontrolu.
3: Sport.
2: Fotbalisté Arsenalu vyhráli anglickou ligu. Titul jim v dohrávce předposledního kola Premier League zajistila remíza Manchesteru City 1-1 v Bournemouthu. V souběžně hraném utkání Chelsea porazila 2-1 Tottenham, za který chytal Antonín Kinský. A čeští hokejisté nastoupí proti Itálii ve čtvrtém utkání na mistrovství světa. Zápas začne v 16:20, stejně jako přímý přenos na této stanici.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolony na D1 u Domašova a na D10 za Prahou. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na 9 křížů z kilometru 170 hlásíte kolonu kamionů. Osobní auta jedou pomalu zejména za sjezdem na Rosice. Do omezení ke sjezdu na Bratislavu je to na zhruba půl hodiny, kamiony postojí déle. Na D10 z Prahy do Turnova stojí za sjezdem na Horní Počernice kolona ze 3. kilometru, brzdí se prudce. Sjezd z dálnice z D10 u Brandýsa na 10. kilometru je neprůjezdný. Na silnici 101 tam auto srazilo cyklistu a kolona se nehýbe a v důsledku to brzdí i dálnici. Fronta je na 40 minut a z Prahy je možná trasa přes Radonice po silnici 610 z exitu 3. Na D10 z Prahy do Turnova ještě opatrně při sjezdu na Liberec exitem 71.
5: Tak hned za tu zatáčku v tom sjezdu jel nějaký nákladňák s kontejnerem, vylítali z něj kartony, je to rozházený v pravém pruhu a dobržďuje se do toho hned za tou zatáčkou.
4: Na Pražském okruhu směrem na letiště pokračuje regulace provozu v tunelech, brzdí se za sjezdem na Jesenici na 2. kilometru a v Praze na jižní spojce směrem na Černý most brzdí provoz porouchané vozidlo za nájezdem ze Spořilovské, popojíždí se od sjezdu na Krč. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Dnes ráno převládá na oblaze polojasno až oblačno, ale na západě Čech už je zataženo a místy už tam na Karlovarsku i prší. Naopak na východě Moravy a Slezska zatím ještě na některých místech úplné jasno. Teploty se většinou drží kolem desítky, v údolích je ojediněle méně. A vůbec nejchladněji bylo už dříve v noci na tradičních místech na Šumavě. Na Březníku nebo na Kvildě Perle klesla teplota k minus 5 stupňům. Přes den pak bude podobné počasí, do jakého právě teď vstáváte, tedy oblačno až polojasno, v Čechách může být přechodně až zataženo a teď po ránu se mohou na některých místech tvořit mlhy. Zpočátku se objeví déšť lokálně, právě v západních Čechách, postupně zaprší i na ostatním území. Na Moravě a ve Slezsku odpoledne a večer budou přehánky zesilovat na bouřky. Teploty se budou odpoledne držet mezi 18 a 23 stupni, v 1000 metrech na horách naměříte kolem 14 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní radiožurnál a slovo má opět Petr Král. Dobré ráno.
0: Dobré ráno, to byla Marcela Hálová s počasím. No a teď informace, která rozhodně nezapadla. Do Česka míří pacient, který mohl přijít do kontaktu s nákazou eboli. Muž bude po příletu umístěn do specializovaného izolovaného zařízení v pražské nemocnici na Bulovce. Proč jde zrovna tam a může se někdo nakazit nebo ne, probereme už za pár minut.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: světlo.
1: Radiožurnál 7.38. Do Česka míří pacient, který by mohl mít ebolu. Není ale třeba se bát, lidem podle ministerstva zdravotnictví nehrozí nic. Šéf rezortu za hnutí ANO Adam Vojtěch ubezpečuje, že muž, který byl v kontaktu s nakaženým, bude v péči profesionálu a převážen s veškerou opatrností. Navíc podle Vojtěcha není vůbec ani jasné, jestli ebolu skutečně má. Celé to rozebereme teď s Eliškou Zábrockou z domácí redakce. Dobré ráno.
2: Pěkné ráno. Tím mužem je americký lékař, který léčil pacienty s ebolou v Ugandě. Podle Vojtěcha o jeho hospitalizaci v Česku požádalo americké velvyslanectví. Přesné důvody, proč si Američané vybrali pro hospitalizaci Česko a Německo, ministr nezná. Nicméně předpokládá, že je to proto, že právě pražská nemocnice na Bulovce patří mezi specializovaná centra pro léčbu vysoce nebezpečných nákaz. Má k dispozici potřebné vybavení i vyškolený personál pro podobné případy. Muž dnes v podvečer přiletí speciálním letadlem, na jeho převoz budou dohlížet vyškolení specialisté, přesunou ho v izolačním boxu za jasně daných bezpečnostních podmínek. V nemocnici jsou připravené specializované izolační prostory, včetně pokojů s podtlakem.
1: Ministr Vojtěch tedy říká, že se není proč obávat šíření nemoci?
2: Přesně tak, šíření eboli v Česku je podle něj nulové. Připomenu, že naposledy se podezření na výskyt eboli v Česku řešilo přesně před rokem. Hygienici tehdy preventivně uvalili karanténu na 26 lidí. Nákaza se nakonec laboratorně nepotvrdila. Ostatně člověk s potvrzenou nákazou virem ebola nebyl v Česku nikdy v historii.
1: Ještě prosím připomeň, co je vlastně virus ebola zač?
2: Jde o vážné virové onemocnění, které se přenáší hlavně přímým kontaktem s tělními tekutinami nakaženého. Začíná nenápadně jako silná chřipka s horečkou, únavou a bolestmi, ale u části pacientů se může stav rychle zhoršit až do stavu vnitřního krvácení a selhávání orgánů.
1: Eliška Zábrocká, tak děkujeme, naslyšenou.
2: Díky, hezký den.
1: No a už za malou chvíli v 7.50 bude naším hostem přímo ministr zdravotnictví Vojtěch.

0: Markem Bar v ranním radiožurnálu. Jsme s vámi i dnes v 7 hodin 43 minut právě teď a také v den, kdy se bude opět hrát hokej. Čeští hokejisté se na mistrovství světa střetnou dnes od 16. hodiny a 20. minuty s týmem Itálie. A to v přímém přenosu radiožurnálu i radiožurnálu Sport. No a nechtějí samozřejmě dopustit další ztrátu s outsiderem. K tomu ale musí výrazně zlepšit hru v oslabení, ve kterém jsou pořád ještě zaším vůbec nejhorším týmem své skupiny. Od Švédů tak dostali 3 góly celkem.
1: Jsou tam nedostatky, na kterých musíme pracovat a myslím si, že 3 góly za zápas v oslabení je moc. Nejlepší bude, když nebudeme faulovat a budeme hrát to na to.
2: Dává nejlepší možný recept Martin Kaut, jenže faulů se zatím Češi nedokáží vyvarovat a tak se dá očekávat, že i italský celek bude mít v zápase přesilovku a důležité bude blokovat hlavně soupeřovy střely.
3: Ty obránci snaží se to blokovat a hodně nám to pomáhá. Tady jsou výborní hráči a kdyby tu střelu nechali úplně volnou, tak bylo by to hodně těžké.
2: Upozorňuje brankář Dominik Pavlát. Příkladně padá do střel obránce Marek Alšer, který je přitom ze zámoří spíše zvyklý výjíždět proti hokejistům k mantinelu nebo do rohů.
1: Na tom velkém hřišti tam má, ten tým má fakt strašně moc času a kort na ty odražený puky, tak moc se tam nedá startovat, moc se nedá vyvinout tlak, protože jakmile vlastně vy startujete k tomu rohu a on vás přehraje, tak to už je strašně daleko vrátit se zpátky do své pozice.
2: Navíc není možné připravit se dopředu na určitý systém soupeře. Velké kluziště totiž umožňuje měnit signály i během utkání.
4: Ten prostor je tam velký na to, aby měnili pozice, otvírá se tam místo pro přihrávky, takže je strašně důležitá práce i s hokejkama a to jsou věci, na které si chceme ukázat a který chceme zlepšit.
2: Říká asistent trenéra Jiří Kalous. Poprvé si zlepšení hry v oslabení budou moci vyzkoušet Češi od 16 hodin a 20 minut, kdy nastoupí proti Itálii. My vám celý zápas nabídneme v přímém přenosu. Z Friburgu Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
0: Radiožurnál je 3:15. Už za 15 minut, tedy v 8 hodin, se schází minister obrany Jaromír Zuna za SPD s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Ministr mu má představit novou koncepci armády, zaměřit se chce třeba na navýšení počtu vojáků a lidí v aktivních zálohách. No a krátce po začátku jednání přímo na ministerstvu se odsud přihlásí také naše reporterka Adela Burešová. Na hudební festival Pražské jaro dnes přijíždí kanadská držitelka ceny Grammy, sopranistka a dirigenta Barbara Henningen. Vystoupí večer v pražském Rudolfinu.
5: Kolony na D1 u Domašova a na D10 u Radonic. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Domašov zůstává silný provoz kamionů, zastavují se na kilometru 172. Levý pruh kolem Ostrovačic osobními auty je to do zúžení na kilometr 196 na více než půl hodiny. Na D10 z Prahy do Turnova od sjezdu na Horní Počernice ze 3. kilometru stojí kolona, provoz zastavila vážná nehoda ve sjezdu na Brandýs nad Labem v exitu 10. Dá se to objet z exitu 3 po silnici 610. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici ze 7. kilometru popojíždí kolona na Pražský okruh za sjezd na Ořech. Osobními auty je to na více než půl hodiny a ucpané jsou i příjezdy do Ořechu. A na silnici 58 z Mošnova do Ostravy u Staré Bělé na křižovatce řeší nehodu a stojí tam dlouhá kolona. Dá se to případně objet přes Kremelín a po Místecké. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
6: Už se rozpršelo na Karlovarsku a déšť nebo spíše lokální přehánky se budou rozšiřovat dále směrem k východu. Zpočátku tedy budou hlavně na západě Čech, postupně i na ostatním území a tam, kde se srážky objeví, naprší kolem 10 mm deště. Na Moravě a ve Slezsku se pak budou přehánky odpoledne a z kraje večera měnit na bouřky, v nich může pak spadnout až kolem 20 mm vody. Také bude v bouřkách zesilovat jinak slabý anebo mírný vítr. Teploty dnes budou zase o kousek vyšší než v předchozích dnech. Odpoledne se budou pohybovat mezi 18 a 23 stupni. Na horách v 1000 metrech nad mořem naměříte kolem 14 stupňů. Hezké ráno.
7: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 751. Mluvíme o tom celé ráno. Česko dnes převezme muže s podezřením na nákazu ebolou. Americký doktor, který léčil v Ugandě pacienty s tímto onemocněním, bude umístěn v pražské nemocnici na Bulovce. Lidem v Česku nehrozí podle ministerstva zdravotnictví žádné nebezpečí. No a naším hostem je teď přímo ministr Adam Vojtěch za hnutí ANO. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Jak se to tak stalo, že americký doktor s podezřením na ebolu bude hospitalizován v Česku?
1: My jsme byli včera osloveni Spojenými státy americkými skrze jejich velvyslanectví v Praze s žádostí o pomoc, kdy nás informovali o tom, že je zde skupina podle všeho zdravotníků, lékařů, kteří jsou v riziku, protože tedy byli v kontaktu s nakaženými ebolou, ať už v Kongu nebo v Ugandě. Spojené státy je v tuto chvíli evakuují. Většina z nich směřuje do Německa. A jako druhý stát jsme byli osloveni, abychom tedy přijali jednoho amerického lékaře do našeho specializovaného zařízení ve fakultní nemocnici na Bulovce.
0: A proč Česko přijme právě tohoto jednoho amerického lékaře a co víme o jeho aktuálním stavu teď?
1: To je ta identifikace toho lékaře, proč konkrétně tohoto amerického lékaře to rozhodli Spojené státy. My samozřejmě jsme získali informace, že tento lékař byť je v riziku, protože skutečně byl exponován pacientovi s ebolou, tak nemá v tuto chvíli žádné příznaky onemocnění, je tedy asymptomatický, to znamená onemocnění u něj nebylo prozatím prokázáno, ale riziko tam existuje, právě proto musí být izolován a musí být hospitalizován na specializovaném pracovišti, které Česká republika má právě ve fakultní nemocnici Bulovka.
0: Budou po příletu nějak monitorovaní i lidé, kteří s pacientem přišli do kontaktu během té cesty?
1: My máme informace takové, to jsou vlastně čerstvé informace z dnešního rána, že ten pacient v tom speciálním letadle poletí sám, to znamená, neměl by tam s ním nikdo být, samozřejmě kromě pilotů, kteří budou odděleni, ale jinak by měl letět sám bez nějakého doprovodu, takže z tohoto pohledu tady není nutné řešit situaci třeba nějakých spolu cestujících. Každopádně to letadlo je soukromé, není to žádná standardní linka, je to soukromé letadlo, které zajišťují právě Spojené státy pro převoz pacientů, takže v tomto směru skutečně ten člověk nepřijde do kontaktu vlastně s nikým ani na letišti, protože to letadlo dosedne na plochu letiště Praha a tam si ho převezme zase specializovaný tým pražské záchranné služby, který ho ve speciálním režimu odveze na pracoviště infekční kliniky ve fakultní nemocnici Bulovka.
0: A i v tom letadle je pacient převážen v nějakém speciálním uzavřeném boxu?
1: Ano, tak toto nejspíše je, my nemáme úplně ty přesné informace, ale takto se to standardně provádí, to znamená, je to skutečně takový uzavřený box, ve kterém je ostatně převážen i pak z letiště do nemocnice, takže na to jsou skutečně jasná pravidla, mezinárodní protokoly, které musí být dodržovány.
0: Jak dlouho tak asi potrvá, než se samotná nákaza ebolou u pacienta definitivně potvrdí anebo vyloučí?
1: Ta inkubační doba u eboli se udává až 21 dní, to znamená, řekněme, zhruba 3 týdny bude ten člověk skutečně hospitalizován na Bulovce, bude izolován v tom speciálním režimu, takže to je ta doba, dokdy vlastně musí být pod dohledem. Pokud se ukáže, že ta nemoc skutečně u něj nepropukne, tak pak samozřejmě bude propuštěn, protože bude jasné, že není nakažen ani není infekční.
0: Do Česka míří pacient, který tedy mohl přijít do kontaktu s virem eboli. Všechno jsme teď probrali s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem za hnutí ANO v ranním interview Radiožurnálu. Kdy očekáváme přílet toho pacienta?
1: Přílet očekáváme dnes večer.
0: Adam Vojtěch, díky, naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
0: Radiožurnál, 7 hodin 56 minut jste s námi i dnes 20. května. Za chvíli nabídneme další aktuální zprávy, zelenou vlnu a počasí, tak jak jste zvyklí.

0: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou Innogy, Vodafone, Olvin a statutární město Karlovy Vary.
1: Radiožurnály 8 hodin. Pavel Prouza a zprávy.
2: Nemocnice na Bulovce přijme pacienta s podezřením na ebolu. Americký prezident Trump získal pro sebe i svou rodinu imunitu před daňovými kontrolami. Čeští hokejisté nastoupí na mistrovství světa proti Italům. Slovinci sebrali bod Slovákům. Kolona popojíždí na D10 za Prahou směrem do Turnova. Bude oblačno až polojasno, v Čechách přechodně zataženo, od západu déšť, teploty do 23 stupňů.
3: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: Do České republiky míří pacient s podezřením na nákazu virem ebola. Informaci amerického střediska pro kontrolu a prevenci nemocí potvrdila mluvčí ministerstva zdravotnictví Barbora Chatová. Pacient je občan USA a po příletu bude přijatý do fakultní nemocnice Bulovka. Podle mluvčího převezou v izolačním boxu za přísných bezpečnostních opatření. Pro české občany podle ní pacient nepředstavuje riziko. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD jedná s premiérem Andrejem Babišem z ANO. Má mu představit novou koncepci armády. Hlavním záměrem Zuny je naplnit cíle, které po Česku požaduje NATO jako příspěvek do kolektivní obrany, ale také národní zájmy. Zuna už dříve řekl, že se chce zaměřit hlavně na lidské zdroje. Navýšit chce nejen počty vojáků, ale i aktivní zálohy, do kterých by se mohly zapojit i třeba silnější populační ročníky. Více s naší reportérkou za chvíli v ranním radiožurnálu. Americké ministerstvo spravedlnosti zastavilo všechny probíhající daňové kontroly prezidenta Donalda Trumpa, jeho rodiny i firem. Vyplývá to z dokumentu podepsaného úřadujícím ministrem Toddem Blanchem. Trump má podle něj být navždy chráněný před stíháním za nezaplacené daně. Opozice hovoří o zneužití úřadu.
4: Demokratický senátor Chris Van Hollen úřadujícího ministra Blanche při slyšení v senátu obvinil, že se chová jako Trumpův osobní právník. Finanční úřad má ze zákona prezidenta každoročně kontrolovat. Imunita na všechna dosavadní daňová přiznání Trumpových je součástí dohody, ve které Blanche nařídil vznik kompenzačního fondu pro Trumpovy politické spojence. Vrchní právník amerického ministerstva financí v reakci na vznik fondu podal demisi. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
2: Most přes řeku Sázavu na hlavním silničním tahu v Havlíčkově Brodě je do dneška uzavřený. Ředitelství silnic a dálnic ho zdemoluje a postaví nový s vyšší nosností. Co uzavírka mostu v Havlíčkově Brodě způsobuje, sleduje reportérka Tereza Pešoutová.
5: Most musí dělníci zbourat, protože stojí v plánované trase pro dovážení nadrozměrných nákladů pro dostavbu jaderné elektrárny v Dukovanech. Nové přemostění bude mít nosnost až 900 tun. Nicméně stavba potrvá více než rok a řidiči musí počítat s dopravními problémy po celém Havlíčkově Brodě. Oficiální trasa vede po obchvatech města, tam se můžou problémy objevit hlavně u kruhové křižovatky u výpadovky na Pardubice. Osobní auta si trasu zkracují ale i jinými cestami. I tady na centrálním Havlíčkově náměstí je proto dnes oproti jiným dnům mnohonásobně větší provoz. Často se tu tvoří kolony aut a podobné je to i v Dolní ulici, která potom přímo navazuje na světelnou křižovatku u uzavřeného mostu. Tereza Pešoutová, Radiožurnál.
6: Sport. Čeští hokejisti se na mistrovství světa chystají na utkání s Itálií. Zápas začne v 16 hodin a 20 minut v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. V úterý se o další překvapení šampionátu postarali Slovinci, kteří po českých reprezentantech zaskočili i Slováky a sebrali jim bod po prohře 4-5 po nájezdech. Slovenci mají v tabulce 3 body, stále ale nemají jistotu záchrany v elitní skupině mistrovství světa. Mluví o tom jejich gólman a český rodák Lukáš Horák.
7: Kdyby nám někdo řekl, že budeme mít po 3 zápasech 3 body nebo že budeme se Slovákama remizovat, tak tomu asi nikdo nebude věřit. Bod navíc by byl lepší, ale protože už bychom byli 4 a už by to mohlo něco znamenat, ale možná je to lepší takhle a musíme dál hrát, aspoň se neuspokojíme a máme tam ještě 4 zápasy, musíme bojovat.
6: V úterý taky Italové podlehli Norům 0-4, Lotyši Rakušanům 1-3 a Britové Maďarům 0-5.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Kolony na D1 u Domašova a na D10 za Prahou. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Domašov zůstává silný provoz kamionů. Zastavují se teď na kilometru 168. Levý pruh kolem ostrova Čic osobními auty je to do zúžení na kilometr 196 na více než půl hodiny. Na D1 z Brna směrem do Prahy od sjezdu na Velké Popovice od 15. kilometru je pomalejší hustý provoz. Více se popoždí od sjezdu na Čestlice z 8. kilometru. Co provoz brzdí, ví Jakub Vodič z motohlídky Zelené vlny.
8: Ve sjezdové rampě do Spořilovské se srazil kamion s osobním autem na úrovni čerpací stanice, blokuje levý jízdní pruh.
1: Na dálnici D10 na výjezdu z Prahy směrem do Turnova postává kolona už od nájezdu z Černého mostu. Opatrně při sjezdu z okruhu náhle se brzdí za zatáčkou. Provoz zpomalila vážná nehoda ve sjezdu na Brandýs. Tam se už dá sjíždět. Všem kolona se kvůli omezení rozjíždí pomalu. Zpoždění z konce kolony teď přes půl hodiny. A na Pražském okruhu směrem na letiště pokračuje regulace provozu v tunelech. Brzdí se za sjezdem na Jesenici. Ucpávají se také příjezdy do Vestce i Dolních Břežan. Navíc Břežanské údolí je stále uzavřené. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Dnes bude oblačno až polojasno, v Čechách může být přechodně až zataženo, ojediněle mlhy, na západě Čech déšť, postupně srážky i na ostatním území, na Moravě a ve Slezsku odpoledne a večer i bouřky. Teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 14. Tolik zprávy. A pokračuje ranní radiožurnál s Petrem Králem.
9: Přejeme vám dobré ráno. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. O něm se dnes mluví mimo jiné i v souvislosti s novou koncepcí armády do roku 2040. Tu právě teď představuje premiérovi Andreji Babišovi z Hnutí ANO. A máme u toho reportérku. Uslyšíme ji.
3: Ranní radiožurnál a Petr Král.

0: S vámi Radio Žurnál 8 hodin k tomu 9 minut. Zásadní strategický dokument teď projednává ministr obrany Jaromír Zuna za SPD s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Minister mu představuje koncepci výstavby armády do roku 2040. Na ministerstvu obrany všechno sleduje také reportérka Radio Žurnálu Adéla Burešová. Dobré ráno.
1: Hezké ráno, to jednání mělo začít teď v 8 hodin. Premiér Babiš se na něj dostavil jen krátce před tou 8. Ministr Zuna už ty základní obrysy koncepce několikrát nastínil. Prioritou pro něj je hlavně personální zajištění armády, tedy zvýšení nejen počtu vojáků, ale chtěl by taky výrazně posílit aktivní zálohy. Takto o koncepci mluvil po včerejším jednání lídrů vládních stran třeba předseda SPD Tomio Okamura.
2: Ty naše plány směřují k rozvoji armády, směřují k moderní, akceschopné armádě, zaměřené na ochranu českých občanů a území České republiky. Je to připraveno velmi profesionálně, koncepčně.
1: Dokument by měl kromě priorit armády taky jasně stanovit, jak Česko splní spojenecké závazky vůči NATO.
0: Jak dlouhé by to jednání na ministerstvu mohlo asi být?
1: Jejich poslední společná schůzka trvala přes 3 hodiny, uvidíme tedy, jestli se to takto protáhne i dnes. Premiér Babiš ke koncepci může vznést jakékoliv připomínky, na základě nich pak bude dokument ještě dále dopracován. Finální podoba koncepce by podle Zuny měla být hotová v červnu, pak projde standardním připomínkovým řízením a projedná i taky Bezpečnostní rada státu. Ještě doplním, že současná koncepce, schválená ještě minulým kabinetem, je do roku 2035.
0: Jednání premiéra Babiše s ministrem obrany Zunou sleduje naše reportérka Adéla Burešová. Díky, naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.
0: A s vámi stále Radiožurnál, také Alize, 8 hodin a 10 minut.

0: Tanec, divadlo a hlavně muzika, taky stand-upy. Můžete u toho být. 30. května festival Meziploty začíná. Lucie Nounej, Michal Hrůza, 100 zvířat, Marpo a další a další. Meziploty tradičně tedy v psychiatrické nemocnici v Praze Bohnicích i se vstupenkami od Radiožurnálu na sobotu 30. května. Teď jich tady mám 20 pro 10 z vás. Stačí napsat na e-mail vstupenky@rozhlas.cz zprávu s předmětem Chci na Meziploty. 10. e-maily opět vyhrávají, dokud to všechno nerozdáme. Dobré ráno, je 8.15. Máme další novinky k fotbalové sázkařské kauze. Podle zjištění Radiožurnálu se policisté případem začali zabývat po podezřelých zápasech moravskoslezského klubu Vratimov před 4 lety. Vratimovští tehdy hráli třetí ligu a několikrát po sobě dostali v zápase alespoň 5 gólů a to podle vyšetřovatelů nemohla být náhoda. I k tomu povíme víc v 8 hodin a 50 minut v našem seriálu. Policie hledá svědky včerejší srážky tramvaje s autobusem v pražských Záběhlicích. Na linku 158 se mají ozvat lidé, kteří viděli jízdu řidiče autobusu i samotný střet. Při nehodě bylo zraněno 18 lidí, z toho 2 těžce.
1: Kolony na D1 před Brnem a Prahou. Na dálnici D1 na příjezdech do Brna je silný provoz v obou směrech. Výrazně horší je situace směrem z Prahy. Kamiony se teď zastavují v zatáčce za 9 kříži na kilometru 167. Osobními auty je to do omezení na kilometr 196 na zhruba půl hodiny. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici ze 7. kilometru zůstává kolona na pražský okruh za Ořech. Osobními auty je to na 45 minut. Ucpané jsou příjezdy do Ořechu, situaci komplikují uzavírky mostu u Austisu a Řeporyjí. Na D10 na výjezdu z Prahy směrem do Turnova je silný provoz a kolona po nehodě ve sjezdu na Brandýs se postupně rozjíždí, zpoždění zatím kolem 20 minut. A na silnici 58 z Mošnova do Ostravy ve Staré Bělé na křižovatce řeší nehodu a stojí tam kolona. Dá se to objet přes Krmelín a po Místecké. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 20. květen na naše území přinese další oteplení, hodit se nám ale může i deštník. Teploty se odpoledne vyšplhají místy až ke 23 stupňům, na horách bude kolem 14 a nebe čekáme většinou oblačné až polojasné. V Čechách může být přechodně až zataženo, zpočátku jen na západě s deštěm, postupně se dešťové přehánky rozšíří na celé naše území. Na Moravě a ve Slezsku vás odpoledne a večer mohou překvapit bouřky. V nich bude zesilovat vítr a také musíme počítat s přívaly deště. Zítra budou teploty podobné těm dnešním, pohybovat se budou mezi 18 a 23 stupni. Nebe bude oblačné až polojasné, večer už místy i úplně jasné. I zítra může zapršet, výjimečně i zabouřit. Krásný den.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: S vámi Radiožurnál. Současná americká administrativa podle svého vyslance pro Grónsko Jeffa Landryho svým zájmem o arktický ostrov zviditelnila právě toto místo na mapě světa. Do té doby ho Spojené státy ignorovaly. Landry to řekl novinářům v grónském hlavním městě Nuku, kde je teď na konferenci o budoucnosti Grónska. No a dostalo se mu spíše vlažného přijetí. A přímo v Nuku všechno sleduje také zpravodajka Radiožurnálu Zdeňka Trachtová. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Jak Gróňané na tu Landryho návštěvu reagují, jak ji vnímají?
1: Tak to jeho přijetí nebylo nijak nadšené. S Landrym se sešel grónský premiér Jens Frederik Nielsen. Řekl, že to bylo konstruktivní jednání, nicméně taky prohlásil, že Grónsko má své červené linie, bez ohledu na to, kolik od Spojených států dostane čokoládových sušenek. Tím narážel na to, že Landry v ulicích Nuku nabízel dětem sušenky a čepice s Trumpovým heslem MAGA. Rozladění také vyvolalo to, že s Landrym dorazil taky americký lékař Joseph Griffin, který v rozhovoru pro dánskou televizi uvedl, že tu chce získat vhled do systému zdravotní péče v Grónsku. Ministryně zdravotnictví Anna Wanghajmová na to řekla, že je hluboce problematické, když lidé s politickým posláním posílají do Nuku takzvaného dobrovolného lékaře, a prohlásila, že Gróňané nejsou žádnými experimentálními subjekty.
0: Na konferenci o budoucnosti Grónska od včerejška vystupují podnikatelé, zástupci místních komunit, politici i diplomaté. Jaká témata tě zaujala nejvíc?
1: Tak hlavním tématem na programu je samozřejmě biznis a to, jak rozproudit investice do Grónska. Nicméně tou konferencí právě velmi rezonuje to téma vztahů se Spojenými státy. O tom mluvil i bývalý americký velvyslanec v Dánsku a šéf protokolu Bílého domu za Bidenovy administrativy Rufus Gifford. V rozhovoru pro Radiožurnál mi řekl, že Spojené státy své blízké spojence těžce zklamaly.
2: Žádnou jinou americkou administrativu, ať už republikánskou nebo demokratickou, by nikdy nenapadlo vyhrožovat jednomu z našich nejbližších spojenců na planetě. Myslím, že důvěra byla narušena. Lidé v této části světa se teď na Američany dívají s jistou dávkou skepse. Všímám si toho na ulici. A my si tuto důvěru musíme znovu získat.
1: Ta část konference byla také věnovaná postojům a mladých Gróňanů a Gróňanek a vystoupily dvě mladé studentky, které také mluvily o vztazích se Spojenými státy a vyzývaly Američany, aby od jejich země dali ruce pryč. To jejich vystoupení bylo velmi silné a získali si od publika nadšený potlesk ve stoje.
0: Zdeňka Trachtová, zdravíme do norského Nuku, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A v ranním Radiožurnálu chystáme další zprávy na 8:30. Posíláme Rolling Stones a před nimi ještě Simply Red. Tak ať se dnešek povede.

0: Ranní radiožurnál a naši dopravní zpravodajové je dnes velmi důležitý pro naše vysílání. Hlásíte ucpanou Prahu. Problémy na dálnici D10 po nehodě u Brandýsa. Za sjezdem z dálnice byla ta nehoda, přesto je tady kolona. A pozor, na pražském okruhu čerstvá nehoda 24. kilometr ve směru na D1 za sjezdem na
1: Lázeňské město ukryté v údolí, drsná krajina Krušných hor, těžba uranu. To všechno je festival Řetízkárna. Ale také koncerty, debaty, výstavy, promítání dokumentů a také představení Davidského divadla. Přijďte zažít současnost se vzpomínkou na minulost. Přijďte zažít festival Řetízkárna 29. až 31. května v Jáchymově. Více informací www.řetízkárna.cz. Hlavním mediálním partnerem je Radiožurnál.
0: Je 8:30. Zprávy s Pavlem Prouzou.
2: Europoslanci dnes budou hlasovat o rezoluci zaměřené na zneužívání dotací a ohrožení právního státu na Slovensku. Podle spoluautora dokumentu Tomáše Zdechovského z KDU-ČSL evropské orgány vyšetřují, jak Ficův kabinet naložil s přepočtu až 50 miliardami korun z unijních fondů. Podle europoslance Ondřeje Knotka z ANO jde ale o politický proces. Český rozhlas Plus pořádá už čtvrtou konferenci o válce na Ukrajině. V pražském kulturním centru Vzlet dnes budou diskutovat třeba ukrajinský velvyslanec v Británii Valerij Zalužný nebo český prezident Petr Pavel. Podle šéfredaktora Českého rozhlasu Plus Josefa Pazderky je hlavním tématem budoucnost Ruskem napadené země po tom, co utichnou zbraně. Dnes se slaví Světový den včel. Má upozornit na zásadní přínos včel a dalších opylovačů pro ekosystémy na celé planetě. Podle Organizace spojených národů se aktuálně počty včel a opylovačů kvůli globální změně klimatu nebezpečně snižují.
3: Sport.
2: Nymburk porazil i po třetí Opavu v semifinálové sérii Národní basketbalové ligy. Na palubovce Slezského klubu vyhrál 95-67 a dělí ho jediné vítězství od postupu do finále. Křídlo Nymburku Jaromír Bohačík pokořil hranici 5000 bodů v nejvyšší české soutěži. Ve druhé semifinálové sérii vede 2-0 na utkání Brno nad Pardubicemi. Pokračovat se bude na jihu Moravy.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolona na D1 u 9 křížů a na D10 u Radonic. Na D1 z Prahy směrem do Brna kolem 9 křížů stojí první kolona kamionů od kilometru 166. Nesouvisle pokračují do zúžení na kilometr 196. Levý pruh zpomaluje za sjezdem na Rosice na kilometru 180. Osobními auty je to na půl hodiny. Na D10 na výjezdu z Prahy zůstává kolona a provoz zpomalila nehoda u Brandýsa nad Labem u přemostění dálnice. Ucpává to sjezd v důsledku i dálnici, stále počítejte s 15 minutami navíc. Na dálnici D3 ve směru z Prahy do Českých Budějovic za sjezdem na Šivětín dejte pozor, na kilometru 123 leží dlažební kostka. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici ze 7. kilometru zůstává kolona na pražský okruh za Ořech, osobními auty je to na 45 minut. Ucpané jsou příjezdy do Ořechu, situaci komplikují také uzavírky u Austisu a Řeporyjí. A na pražském okruhu směrem na D1 za sjezdem na D6 z 25. kilometru popojíždí kolona. Na 24. a pultem se srazila 3 auta v levém pruhu, kolona ovšem pokračuje až k Ořechu, zpoždění celkově zhruba půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Po chladném minulém týdnu se konečně začíná oteplovat, a to v celé Evropě. Ve Španělsku můžou teploty dosahovat až ke 40 stupňům. Ve střední Evropě, tedy i na našem území, budou ke konci tohoto týdne šplhat ke 30. Studený vzduch, který na naše území proudil v předchozích týdnech od severu, vystřídá teplý přímo z Afriky. K nám by měl tedy dorazit přes Pyrenejský poloostrov až o víkendu. Dnes nás čekají průměrné teploty pro toto období, většinou se budou držet mezi 18 a 23. stupni. A také se musíme dnes připravit i na déšť. Zpočátku se objeví jen lokálně na západě Čech, postupně se ale srážky budou vyskytovat i na ostatním území. Na Moravě a ve Slezsku pak počítejte hlavně odpoledne a zpočátku večera i s bouřkami. V nich může napršet až 20 mm deště a foukat k tomu bude slabý během dne místy mírný severozápadní až západní vítr, který bude v silnějších přehánkách a také v bouřkách přechodně zesilovat. To byly zprávy. A po nich dál posloucháte ranní radiožurnál s Petrem Králem. Dobré ráno.
0: Dobré ráno. Počasí dnes Marcela Hálová, jsou 4 minuty po 8:30 a víme, že čeští hokejisté mají před sebou na světovém šampionátu další překážku, a sice výběr Itálie. No a pokud chtějí navázat na pondělní vydařený triumf nad silnými Švédy, tak musí outsidera skupiny porazit. Za okamžik se propojíme s naším hokejovým expertem, olympijským vítězem a čtyřnásobným mistrem světa Martinem Procházkou a probereme, jaké jsou šance.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Za potíže v dopravních omezeních může občas technická chyba.
1: Špatně se řízeny semafory, teď je to tady zablokované a čekáme na policii.
2: Častěji ale provoz komplikují někteří řidiči.
3: Se tady snaží na každou cenu dostat do daného pruhu, už půl kilometru před tím.
0: Nezapomínejme na pravidla zipování.
2: Auta v obou pruzích nejdřív srovnají rychlost
0: a krátce před zúžením se řadí střídavě.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
0: Pomozte respektem a ohleduplností i ostatním řidičům k lepší cestě.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 8.41. České hokejisty čeká na mistrovství světa ve Švýcarsku čtvrtý zápas. Po triumfech nad Dány a Švédy a porážce se Slovinskem nastoupí ve Friburku proti outsiderům z Itálie. Zápas začne v 16:20 v přímém přenosu Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport. Martin Procházka, olympijský vítěz, se čtyřnásobný mistr světa, což je dostatečná kvalifikace k tomu, aby se stal naším důstojným hokejovým expertem. Martine, dobré ráno, vítej.
1: Hezké ráno.
0: Na první pohled jsou Italové jasnými outsidery zápasu. Vnímáš to stejně?
1: No jednoznačně. Dali jenom jednu branku za tři zápasy. Prohráli vlastně jednoznačné výsledky. Myslím si, že naši už se ponaučili z toho zápasu se Slovinskem, takže už si to utkání nenechají vůbec nějakým způsobem zkomplikovat. Myslím si, že bychom si dokonce měli, jak už jsem to říkal, se Slovinskem udělat i hlavně i trošku skóre, takže by se měli nastřílet co nejvíce branek. Takže předpokládám, že se tomu takhle kluci dneska postaví a to utkání zvládnou bez nějakých větších problémů.
0: Zmiňuješ Slovinsko, ani Slováci na ní nebudou moc dobře vzpomínat. Co musí reprezentanti tentokrát udělat jinak, aby se ta překvapivá ztráta se Slovinskem neopakovala?
1: Bylo by dobré určitě vstoupit do toho utkání tím, že střelíte minimálně jednu, dvě branky, tím dáte soupeři asi najevo, že to máte pod kontrolou celé. Určitě zlepšit přesilovky, dávat tam více branek, dali jsme zatím jenom jednu branku, takže myslím si, že tohle to by mělo pomoct tomu, aby ten zápas byl naprosto jednoznačný a hlavně nás nestále spoustu sil.
0: Dalším velkým tématem je hra českého národního týmu v oslabení. Češi totiž v této statistice patří vůbec k nejhorším na turnaji. Jak se tohle dá zlepšit?
1: Já bych řekl, že ne úplně vždy ty oslabení hrajeme špatně. Každopádně ano, ze Švédy jsme dostali 3 góly v oslabení, Švédové hrají ale velmi dobře tu přesilovku, opravdu jsou tam na tom šikovní, mají tam vysoké zkušené hráče, kteří to prostě umí zvládnout. Pak když se vrátím k těm dvěma brankám, tak když to řeknu s Dánskem, tam jsme dostali gól až vlastně v závěru při 6-4 při vyndání brankáře, no a takový ten náhodný gól se Slovincem, kde v oslabení backhandem tam Dominiku Pavlátovi ten kotoč propadl o tyčku, takže já si myslím, že zase úplně až tak špatně to oslabení nehrajeme, každopádně dostali jsme 5 branek, což je hodně, ale já myslím, že hráči ještě si pomůžou tím, že se podívají na nějaké videa, zlepší nějaké určité momenty, kde prostě se dělají ty menší chyby.
0: V pondělí proti Švédům chytal Josef Kořenář a i když předvedl povedený výkon, tak mu zápas vzal hodně sil. Koho čekáš, brance? Bude to tedy znovu Kořenář nebo dostane stejně jako proti tedy Slovincům šanci Dominik Pavlát?
1: Už jak si říkal, Petře, tak si myslím, že díky tomu právě, že zvládl tohleto utkání, které bylo hodně náročné pro něho, hodně ho to stálo sil, samozřejmě i psychický, ten zápas byl velmi těžký, až do konce závěru to bylo vyrovnané, tak si myslím, že by vůbec nebylo od věci dát znova do branky Dominika Pavláta, protože, jak říkám, on v tom utkání proti Slovinsku neměl velký podíl na tom, že jsme prohráli, takže bych mu určitě ten prostor dal a šanci, a aby to utkání odchytal.
0: Po 3 večerních duelech čeká české hokejisty poprvé odpoledne s úvodním buly v 16:20. Je to výhoda hrát dřív, nebo jsi měl radši utkání s pozdějším začátkem?
1: Je to výhoda, je to mnohem lepší utkání hrát takhle těch 16:20. Za prvé máte ten den na to kratší se připravit, dáte si snídaní, dobrý oběd, lehký odpočinek a jdete na zápas. Pak samozřejmě skončíte někdy okolo 19. hodiny, takže zase ještě dost času na dobrou večeři, relaxaci. Takže si myslím, že tohle to jsou ideální časy pro hráče a takhle jsem to měl rád i já.
0: Jak to dopadne, uslyšíte v přímém přenosu Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport dnes 16:20 Česko-Itálie. Martin Procházka to s námi teď v předstihu probral. Martine, díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou, děkuju.
0: Teď je 8:45. Právě dnes podvečer přijme Pražská fakultní nemocnice Bulovka pacienta amerického lékaře s podezřením na nákazu ebolou. Muž podle nemocnice nemá žádné příznaky nemoci a podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha šíření nákazy nehrozí. Nemoc se nepřenáší vzduchem. Budeme se tomu věnovat i dnes v dopoledním vysílání, určitě po 10. hodině podrobněji. Knihovnou Václava Havla zmítají spory. Přišla o klíčového sponzora, miliardáře Zdeňka Bakalu, a skončit chce i celý tým zaměstnanců. A my tento případ popisujeme už teď na našem zpravodajském webu i rozhlas.cz.
2: Kolony na D1 u Bíteše a na D10 u Radonic. Na D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Velkou Bíteš hlásíte kolonu kamionů. Stále se protahuje, pravý pruh se teď zastavuje na kilometru 164. Levý pruh jede výrazně rychleji, je to na půl hodiny, kamiony postojí déle. Na D10 z Prahy do Turnova od sjezdu na Horní Počernice popojíždí kolona ze 3. kilometru. Je to kvůli ucpanému sjezdu na Brandýs, po nehodě zpoždění 20 minut. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici z 8. kilometru zůstává dlouhá fronta táhnoucí se na pražský okruh za Ořech. I pro osobní auta je to na desítky minut. A na pražském okruhu ve směru z letiště na D1 za sjezdem na D6 na 24. a 5. kilometru řeší srážku 3 aut v prostředním pruhu. Brzdí se teď na 25. a 5. kilometru. Fronta až k Ořechu je na půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: Konečně k nám začíná proudit teplý vzduch, díky kterému se bude v tomto týdnu oteplovat. O víkendu nás čekají dokonce letní teploty, které se budou pohybovat mezi 25 a 30 stupni. Postupně také bude ubývat srážek. Dnes ještě může zapršet na celém našem území. Většinou to budou lokální přehánky, odpoledne a večer na Moravě a ve Slezsku i bouřky. Zítra už bude dešťových kapek méně a v dalších dnech se budou vyskytovat spíše jen výjimečně. Teploty se ještě dnes budou držet kolem 20, nejčastěji mezi 18 a 23 stupni. Pokud se chystáte na hory, pak si přibalte teplejší kousek oblečení, tam na teploměrech uvidíte ještě kolem 14 stupňů. A to je ode mě pro dnešek všechno, přeji vám krásnou středu.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Krátce před devátou George Ezru střídá Libor Bouček, vystřídá nás všechny po deváté se svým dnešním hostem. Libore, vítej.
1: Děkuji za přivítání, těším se nesmírně, protože se přiznám, že jméno dnešního hosta bylo jedno ze jmen, které jsem si přál jako jedno z prvních úplně. A dnes se to tady stane realitou, protože to, co dokázala Libina Rochová, je unikátní ne na českém, ale řekl bych, nebo v tom evropském kontextu, stále jedna z nejvýraznějších postav evropské módy. A ten její životní příběh, tak ten by vystačil minimálně na 7 relací hosta Radiožurnálu. Tak dnes díl 1, řekl bych, v mém podání.
0: Dnes nátele ten příběh po deváté vás do něj vtáhne. Libor Bouček, Libina Rochová dnes po deváté hodině na Radiožurnálu.
2: Mistrovství světa v hokeji na Radiožurnálu.
3: Po výhře nad celním Švédskem zůstávají čeští hokejisté ve hře o první místo ve skupině.
4: Národní tým nastoupí poprvé na turnaj v odpoledním čase. Bude to proti Itálii.
3: Zápas začne ve Friburgu v 16 hodin a 20 minut.
4: Přímý přenos si můžete naladit na Radiožurnálu i na digitálním Radiožurnálu Sport.
2: Mistrovství světa v hokeji na Radiožurnálu.
3: Přímé přenosy všech českých zápasů a pravidelný rozbor od našeho experta Martina Procházky.
2: Denně po půl deváté a vždy před zápasem českého týmu.
3: Radiožurnál. Fandíme s vámi.
5: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero. Pouze v Benu.
0: Radiožurnál 9 hodin. Pavel Prouza a zprávy.
6: Ministr Zuna jedná s premiérem Babišem, řeší novou koncepci armády. V Grónsku pokračuje konference o budoucnosti ostrova, účastní se jí zástupci Spojených států i Evropské unie. Fotbalista Jablonce a Karviné zabojují o titul ve finále českého poháru. Omezení brzdí provoz na D11 u Opatovic se směrem do Hradce Králové. Bude oblačno až polojasno, v Čechách přechodně zataženo, od západu déšť, teploty do 23 stupňů.
3: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
6: Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD právě teď jedná s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Řeší spolu novou koncepci výstavby armády do roku 2040. Na ministerstvo obrany je taky reportérka Adéla Burešová.
7: Ta schůzka trvá už něco málo přes hodinu. Základní obrysy nové koncepce, která by měla směřovat hlavně k modernizaci české armády, už ministr Zuna popsal. Její součástí bude hlavně personální zajištění armády, tedy navýšení nejen počtu vojáků, ale taky aktivních záloh. Do nich by mohly nastupovat třeba populačně silné ročníky. Důraz by v té koncepci chtěl Zuna taky klást na posilování a budování protivzdušné obrany, včetně té protidronové. Stanovit by měl dokument taky to, jak Česko splní své alianční závazky. Finální podobu koncepce by pak měl Zuna mít hotovou v červnu, projednat ji pak musí ještě Bezpečnostní rada státu. Z ministerstva obrany Adéla Burešová, Radiožurnál.
6: Okresní soud v Ústí nad Labem projedná návrh na soudní rehabilitaci 66-letého Petra Švestky. Někdejší chartista byl se skupinou dalších mladých lidí v roce 1980 odsouzen k 20 měsícům vězení. Státní bezpečnost mu při domovní prohlídce zabavila nepovolené protirežimní nahrávky. Švestka o rehabilitaci usiluje navzdory tomu, že formálně byl trest uložený za drogový trestný čin, na který se běžně rehabilitace nevztahuje. V grónském hlavním městě Nuuku pokračuje konference o budoucnosti Grónska a o místních příležitostech pro biznis. I přes napjaté vztahy se Spojenými státy se akce účastní také americký zvláštní vyslanec pro Grónsko, Jeff Landry. Novinářům řekl, že současná americká administrativa tento arktický ostrov vrátila na mapu světa.
8: Naopak bývalý americký velvyslanec v Dánsku a šéf protokolu Spojených států za Bidenovy administrativy Rufus Gifford v rozhovoru pro Radiožurnál prohlásil, že Trump narušil důvěru svých nejbližších spojenců, když vyhrožoval zabráním Grónska. Spojené státy nyní s Grónskem vyjednávají o posílení své vojenské i obchodní přítomnosti. V Nuuku je od úterý také eurokomisař pro mezinárodní partnerství Josef Sikela, který jedná o posilování vztahů mezi Grónskem a Evropskou unii. Z Nuuku Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
6: Cenu Jiřího Ortena získala básnířka Nela Bártová. Ocenění pro české autory do 30 let dostala za sbírku Házeliště granátů. Ta odbornou porotu zaujala syrovostí textů, ve kterých nechybí pouliční.

0: informační jazyk, drogový slang nebo střípky všednodenní digitality. Výsledky literární ceny vyhlásil Svaz českých knihkupců a nakladatelů.
1: Sport. České hokejisty čeká čtvrtý zápas ve skupině mistrovství světa. Po výhrách nad Dánskem a Švédskem a prohře se Slovinskem nastoupí svěřenci trenéra Radima Rulíka proti Italům. Zápas začne v 16 hodin a 20 minut, stejně jako přímý přenos na této stanici. Fotbalisté Jablonce se utkají ve finále domácího poháru na stadionu v Hradci Králové s Karvinou. Zatímco Severočeši budou usilovat o třetí triumf v této soutěži, tak slezský tým ten je ve finále poprvé. Trenér Jablonce Luboš Kozel mluví o největších přednostech soupeře.
2: Dopředu jsou velice nepříjemní, kvalitní, mají tam individuality, svým způsobem je to někdy i na úkor třeba lepší té defenzivní fáze nebo prostě toho, že jsou jako hodně otevřený, takže jsou zápasy, kdy jim to sedne a jsou nepříjemní komukoliv.
1: Finále domácího poháru začne v Hradci. V 18 hodin vítěz se kvalifikuje do závěrečného čtvrtého předkola Evropské ligy a bude mít jistotu účasti minimálně v hlavní fázi konferenční ligy.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolony na D1 u Devíti křížů a na Pražském okruhu. Na D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na 9 křížů zůstává nesouvislá fronta kamionů. Pravý pruh se teď zastavuje na kilometru 168, levý pruh jede výrazně rychleji, je to na půl hodiny, kamiony postojí déle. Na D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Nechanice popojíždí kolona ze 78. kilometru.
5: Kolona je tak 2 kilometry, zdržení 10 minut a je to kvůli tomu, že na 35 se probíhá renovace vodorovného značení dopravního.
4: Na dálnici D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici z 8. kilometru zůstává dlouhá fronta táhnoucí se na Pražský okruh za Ořech. I pro osobní auta je to stále na desítky minut. Na Pražském okruhu směrem na D1 za sjezdem na D6 z 25. kilometru popojíždí kolona. Na 24. a pultem se srazila dodávka a dvě osobní auta. Podle naší motohlídky blokují prostřední pruh. Kolona ovšem pokračuje až k Ořechu, zpoždění celkově zhruba půl hodiny. A na Pražském okruhu směrem na letiště pokračuje regulace provozu. V tunelech kamiony se zastavují už za dálnicí D1 na 78. kilometru. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Dnes bude oblačno až polojasno, v Čechách může být přechodně až zataženo ojediněle mlhy, na západě Čech déšť, postupně srážky i na ostatním území, na Moravě a ve Slezsku odpoledne a večer i bouřky. Teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 14. Tolik zprávy. A teď začíná rozhovor s hostem Libora Boučka.
6: Její dědeček byl skutečným československým hrdinou, hrdina odboje a obrany národa Bohuslav Závada. Její tatínek emigroval v 80. letech, aby se mohl věnovat vědě. Jí na UMPRUM nevzali, důvody jsou zřejmé, nevzdala se a stěží bychom v Česku hledali výraznější autorskou tvář světa módy posledních 3 dekád. Založil vlastní studio, 15 let na UMPRUM vedla ateliér s výjimečnými absolventy a do jeho světa může plně vstoupit výstavou Doteky, člověk, která je expozicí Umělecko-průmyslového muzea Moravské galerie, a nebo dnes NEP je hostem Radiožurnálu. Já vás zdravím, hostem je Libina Rochová.
7: Dobré dopoledne, děkuji za pozvání.
6: Přiznám se, že když si člověk přečte to pozadí rodinné, ze kterého jste vyrůstala, tak si pokládá otázku, čím vás chytla ta móda, protože myslím, že ta škála a ten podklad byl nesmírně široký. A čím pro vás vlastně móda je? Jestli je to ten jeden jasný směr, anebo je to jen součást velkého celku Libiny Rochové?
7: Je to velký celek. Já jsem, maminka byla herečka, já jsem původně chtěla studovat divadelní kostým. Měla jsem blíž k výtvarnému umění. Pracovala jsem po škole, střední škole textilní, v divadle na Provázku. Vždycky jsem tíhla více k výtvarnému umění a najednou se tam octl oděv, ale oděv jsem nedělala nikdy jenom jako šatičky, vždycky jsem chtěla, aby měl něco navíc. Projevovala jsem se i dělala jsem fashion art, to znamená na hraně oděvně, modely na hraně oděvní tvorby, papírové objekty, dělala jsem z drátu, z kovu, byly přesahy. Mě vždycky vyjadřovala jsem se svými myšlenkami v oděvní tvorbě. Já tomu říkám socha v pohybu. Jestli to byly papírové oděvy, jestli to byly i nositelné. Vždycky jsem chtěla, aby to mělo nějaké pozadí. Vždycky jsem chtěla, aby to nebyl jenom povrchní oděv, aby měl nějaký koncept a myšlenku. Proto mě taky baví dělat zakázku a oblíkat zákaznice. kdy vlastně chci vyjádřit tím odivem jejich vnitřek a nebo sladit jejich vnitřek, aby to byly oni. A to mě na tom baví. Nikdy jsem nedělala šatičky, jenom pro šatičky.
8: Jak vy vnímáte ten rozdíl mezi tím dílem, když visí, je bez toho nositele, to znamená bez toho, že by to někdo oblékl, a najednou, když se obleče, je tam pro vás, jako u autorky, rozdíl v tom vnímání, že se to fakt promění, že teprve ve chvíli, kdy to někdo obleče, tak je to dílo dokončeno?
7: Ta tvorba jako taková, nebo to, co cítím, já pracuji jaksi na čtyřech disciplínách, zakázka, limitka, fashion art, vždycky to gro je to stejný. Plný nasazení a poctivost v práci. Se zákaznici pracuji od začátku. To není to, že ji vlastně musím navnímat. Já těžko obleču na první dobrou neznámou dámu. Musím se s ní potkat, musíme si povídat, proto to trošku díl trvá, několik měsíců. A je velkou výhodou, když zákaznice chodí opakovaně, protože jsem si je takzvaně načetla a už vím asi, jakou barvu už znám, co by rádi nosili a tak dál. Samozřejmě musí tam panovat velká důvěra, respekt a to je základ.
8: Myslím, že tím se oddělila fast fashion, tedy ta rychlá móda, od toho umění a jsem moc rád, že s Libinou Mrochovou si budeme na Radiožurnálu povídat až do 10. hodiny.
3: Host Radiožurnálu.

0: 5:15.
1: Liběna Rochová je pár minut před 9:45 hostem Radiožurnálu. Zmiňoval jsem výstavu Doteky, která je, řekl bych, brněnskou senzací, řekl bych, že i českou senzací. Můžeme ji nalézt v Umělecko-průmyslovém muzeu, které je součástí Moravské galerie. Jestli dobře počítám, tak to už jsou vyšší tisícovky návštěvníků, kteří se přišli podívat. Ta expozice trvá až do roku 2027. Jak vás osobně těší ten obrovský zájem? Já se přiznám k tomu, že jsem tam už dvakrát, ale zjistil jsem, že v pondělí je zavřeno. A minul jsem to. Ale je to jednoznačně věc, kterou nechci minout. Ale jak vás těší ty počty těch lidí a ty reakce zejména?
2: Počty lidí mě samozřejmě těší, protože je to celý můj život, nejen tvůrčí. Vlastně komenty návštěvníků, když se s nimi setkávám, tak mě prostě dojímají. Dojímají, protože se tam reflektuje, co jsem si uvědomila, se tam reflektuje to, že celý život vlastně pracuju poctivě, naplno, a jako kdyby se to prolínalo potom do těch objektů a šatů. Utrzuji se v tom, že když člověk jde bez kalkulu poctivě naplno v jakékoliv práci, tak se to musí prolnout a musí to být cítit. Jsou krásné v knize, tam v návštěvníku jsou, musím říct, jeden odstavec nebo pár vět. Slečna psala, že byl pro ní zážitek a po traumatické smrti rodičů při autonehodě ztratila vlastně smysl života. A na téhle výstavě našla pokoj v duši. A já jsem si uvědomila, že to, co bych ráda předala bych to, aby z té práce bylo cítit, aby z té práce byla cítit ta osobnost toho člověka, ta poctivá práce, ten oddanost té práci. A taky samozřejmě ta výstava je i ve světě velmi, velmi dobře, i v evropském kontextu si troufám říct, je výjimečná. A to neříkám, to říkám, to jsou reakce zahraničních návštěvníků. Obrovský díl na to má architektka Magdalena Rochová, která udělala překrásný baráky v baráku, nádhernou expozici.
1: Ostatně byla z toho nominace na interiér roku a další nominací, ocenění, několik
2: teďka
1: nominací.
2: Teďka čerstvě na puls mezi tři favority.
1: A to příjmení není shoda jmen?
2: Je to, ano.
1: To jsem mi nechtěl říct.
2: Je to dcera, která, jak vždycky říkám, na
1: vaše dcera ještě.
2: Moje dcera, ano, je to moje dcera. A jak říkám, jablko se fakt neodkutálo daleko od stromu a je to úžasný člověk, ji obdivuju, velmi respektuji, máme nádherný vztah a na té výstavě, ten náš krásný vztah na té výstavě je cítit. Taky Andrea Bihonková, kurátoři, a Jan Králiček, kurátor, jako úžasná práce, nádherná symbioza.
1: Jak je z vašeho pohledu důležité uchovávat to užité umění, když si dovolím použít to označení pro to, co vy děláte, to užité umění, jak je to důležité uchovávat ho a vystavovat?
2: No, díky za otázku. Já jsem si uvědomila, když jsem věnovala, začalo to všechno tím, že jsem 150 modelů svých kolekcí, co jsem měla na nábřeží tady ukryto v šatně, jsem věnovala Moravské galerii, něco Umprum muzeu a něco etnografickému ústavu při Moravském zemském muzeu. Tak jsem si říkala, a pan ředitel Jan Pres mě oslovil, abychom udělali retrospektivu, mě nabídl a já jsem říkala, proč to je zbytečné, co jsem udělala, já se neohlížím, udělala jsem to, jsem ráda, že to je oceněný, že to bylo, ale proč vystavovat? Mně to připadalo, jsou daleko důležitější věci, které si zaslouží pozornost. No a pak jsem viděla, že tam chodí studenti, že vlastně ty látky, které, z kterých ty modely jsou výjimečné, nejsou běžně vidět, pak ty oděvní formy, pak to zpracování. A viděla jsem tam studenty, jak to zkoumají, tak jsem řekla ano, tak je to důležitý. A zpět k vaší otázce, ano, protože to je stopa času. Oděv je odraz doby. A je to stopa času. Patří k užitému umění, jako jako je porcelán, sklo, oděv je vlastně odraz doby.
1: Jak často vy osobně provázíte? Jak často má člověk možnost získat ten bonus, to znamená prohlídku přímo s hlavní aktérkou, tedy s vámi?
2: Já jsem o víkendech v Brně a snažím se každou neděli při zájmu, to je veliký, ty komentovky jsou hned vyprodaný, anebo mi volí přátelé odsud a ze světa, a jestli by mohli přijet, tak je odkazuji vždycky na neděli. A v neděli v podstatě jsem měla možná už 36-40 komentovek. Já si myslím, že já tak s nadsázkou říkám, když někoho pozvu k sobě domů, tak bych měla být doma. Takže když je pozvu, nebo když přijdou na mou výstavu, tak bych tam asi měla být. A někteří to, tam byli několikrát, že jedou v klidu, někteří byli na vernisáži, tak to, toho nic moc člověk nemá, to je společenské setkání. Potom tam jdou na komentovku a pak se to prochází ještě sami v klidu.
1: Neděle je nejvýhodnější.
2: Neděle ve 4. Teď tam byli jedni přátelé z Prahy, přijeli a řekli, no nechtěli jsme tě obtěžovat a setkali jsme si u hlavní dveři. My věděli jsme, že ve 4 v neděli provádíš, tak jsme to zjeli z Vídně, tak se zastavovali a měla jsem právě kamaráda příbuzného umělce z Paříže a tak to bylo taky krásný, že viděl mou tvorbu v takovým rozsahu.
1: Tak tolik pozvánka, samozřejmě s dostatečným předstihem se zaměřte na neděle, abyste měli možnost se v Moravské galerii sejít přímo s Libinou Rochovou, která je dnes hostem Radiožurnálu.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Libiana Rochová je dnes hostem Radiožurnálu. Dotkli jsme se její expozice, která potrvá až do srpna roku 2027 v Brně. Jmenuje se Doteky a znova připomínám, že ji naleznete v Moravské galerii. Nicméně jedna věc zde zazněla a mluvila jste o té poctivosti, která je nedílnou součástí práce. Ale jak si udržet v téhle době přesně tenhle náhled, vzhledem k tomu, jak atraktivní je to rychlé zazáření? Protože to rychlé zazáření, ta rychlá reakce, ať už na sociální síti nebo kdekoliv jinde, tak je najednou ten stimul, který tady možná před 10, 15, 20 lety nebyl. A člověk ho může mylně považovat za úspěch.
1: Současný vlastně mládež, nebo když já jsem začínala, tak samozřejmě tohle je já bych řekla, že to je až handicap. Těch informací, které člověk dostává, mladí dostávají, nebo i my, jak je zpovrchnění, jak je velmi, jak mluvíte o tom rychlý zařazení, jak je to lákavý, to je šíleně lákavý. Vlastně já můžu, jo, wow, já můžu tohle, to je strašně lákavý. Ta konzumní společnost k tomu vyloženě, nebo ten systém k tomu vyloženě nahrává. Když to dítě, když mluvím tedy o tom, jak se člověk vzdělává, nebo jak roste, musí mít velmi silný a kvalitní zázemí. To dítě, které se hledá, se velmi lehce může ztratit. A velmi lehce může, známe mnoho případů, se může vlastně se běhnout na špatnou stranu. Podle mě je nejdůležitější mít pevný základ v rodině a mít rodinu, která vlastně mu dá šanci se zdravě vyvíjet. Protože to, co se děje kolem nás, není zdravý vývoj mladého člověka. A on musí mít natolik odolnost. A mladí se hledají, takže oni neví ještě plno věci. Ale jsem naprosto přesvědčena, že všechno to samozřejmě začíná v dětství, když ten rodič nebo ti rodiče to dítě vedou v těch jasných hodnotách. Tak on pak vlastně ani...
0: A tomu jednou z hodnot je i ten vztah k práci jako k fenoménu
1: samozřejmě.
0: Poctivý přístup. Ano. A na základě toho si člověk uvědomí to, ano, že to rychlé zazáření nic neznamená. Ano. A platí to pravděpodobně i v tom světě módy, protože tady může rychle přijít senzace na nějaké módní show, anebo rychlý neúspěch.
1: Ano. No to je přesně ono. Já si vzpomínám, jak já sama, která myslím, že jsem byla vychovávána velmi v těch hodnotách velmi, velmi jasných, tak jsem taky cítila takový to, že najednou já jsem být známa a tam rozhovor. Úplně cítíte, jak vás to stravuje. Ale když máte to silný zázemí, tak silný zázemí a víte a ten, to zrcadlo, že vlastně no tak se z toho nepo, tak co? Tak si to člověk uvědomí, že vlastně je to příjemný, to ocenění, ale je s nohama na zemi. A já jsem pracovala pro studenty manuál, který jsem mi četla každý říjen na začátku školního roku. A začínalo to tak, že jste zvolili obor, který není dobrý pro zdravý vývoj osobnosti. Protože se člověk dostane do toho fashion businessu, který vlastně, etika k tomu vlastně, fast fashion. A já jsem nikdy neprosazovala fast fashion, já jsem vlastně vyučovala pro udržitelnost, já jsem udržitelně pracuju a tehdy to slovo snad ještě se v těch 90. letech to tak neřešilo samozřejmě.
0: Já mám pocit, že bylo přirozené. Ten přístup byl přirozený a teď to se to označuje.
1: No přesně tak. A tak se mi to nezdraví. Já jsem ve světě byla jsem první československá značka, která vystartovala v 90. letech do světa s obrovským úspěchem, najednou jsem zjistila, že to nechci. Že já se nechci, 4 roky jsem tam jezdila na světový veletrh módy, že já nechci se podílet na té obrovské mašinérii, která z člověka zžírá, přirozeně, tvůrčí osobnost zžírá. A to jsem se snažila předat i studentům. Doufám, že se mi to podařilo.
0: Co tedy vnímáte i vy jako ten úspěch? Když jste si řekla, tak tohle už se opravdu povedlo a tohle je záležitost, ke které se mohu vracet jako úspěchu.
1: Já myslím, že všechno zase vracím k tomu, jak je člověk vychován a jaké má usebrání. A jak říkám, bylo to chvilkami takový to zazáření a tak dělá tomu člověku moc dobře, ne, že ne. Ale je to, jak se říká, sláva, polní tráva.
0: No, anebo po každém opojení přichází vystřízlivění.
1: Tak si to člověk musí...
0: A čím
1: musí
0: větší
1: být...
0: to opojení je, tím horší je vystřízlivění.
1: Ale to opojení je příjemné, ale nesmí se opojit tak, aby pak ztratil sebe sama.
0: Libina Rochová je též pedagožka. My se v té další části rozhovoru a v rámci Hosta Radiožurnálu podíváme na studentské úspěchy a musím říct, že když se člověk podívá na ty adresy, kam se vaše studentky dostaly a vaši studenti, tak se nepřestává divit, protože je to skutečně globální úspěch, o kterém se tolik nemluví, a samozřejmě to další téma, které mě nesmírně zajímá, je ten váš pohled na to, jakým způsobem se moda na území Česka hodnotí, protože je to trend, je to čtivé hodnocení, leckdy i plné odsouzení v rámci mody, je záležitost, která je nesmírně populární. Jak se na to dívá skutečný odborník, tak to se dozvíte v případě, kdy budete Radiožurnál poslouchat i dál. Teď nás ovšem čekají čerstvé zprávy. Za přesně jednu minutu bude 9:30. Díky za to, že posloucháte Radiožurnál.
2: Bruselské chlebíčky. Průvodce kuchyní evropské politiky a jejím zákulisím. Chcete poznat detaily diplomatických vyjednávání? Nebo zjistit, co si státníci řekli po vypnutí mikrofonu? Poslouchejte podcast Bruselské chlebíčky. Každé pondělí v aplikaci Můj rozhlas.cz. Radiožurnál. Každý den s vámi.
3: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou skupina ČES, Rohlík.cz a Karlovarský kraj.
0: Radiožurnál je 9:30. Zprávy připravil Pavel Prouza.
4: Pacient s podezřením na nákazu ebolou míří do Česka, má přiletět v podvečer a speciální tým ho převeze v izolačním boxu do fakultní nemocnice Bulovka. Radiožurnálu to řekl ministr zdravotnictví za hnutí ANO Adam Vojtěch. Zdůrazňuje ale, že nemocnice Bulovka je na vysoce nebezpečné nákazy specializovaná a i kdyby se nákaza u muže projevila, tak šíření nemoci nehrozí. Evropská unie se dohodla na předběžné podobě legislativy obchodní dohody se Spojenými státy, která ruší cla na americké průmyslové zboží. Uvedlo to kyperské předsednictví Rady EU. Na schválení smlouvy dlouhodobě tlačí americký prezident Donald Trump. Městský soud v Praze znovu projedná odvolání Miroslava Ševčíka z pozice děkana Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické. O konci současného poslance za SPD v čele fakulty rozhodl rektor univerzity VŠE Petr Dvořák. Ševčík rozhodnutí napadl nejprve právě u městského a následně i u Nejvyššího správního soudu. Karlovy Vary instalují nový orientační systém. Ministerstvo pro místní rozvoj za něj zaplatí skoro 6 milionů korun. Původní informační tabule a směrovky podle tamní radnice neodpovídají současným potřebám obyvatel ani návštěvníkům města. Nové prvky se objeví hlavně v lázeňském centru a u nejvytíženějších míst.
2: Sport.
4: Italský cyklista Filippo Ganna vyhrál 10. etapu Gira d'Italia. Specialista na časovky zvítězil v této disciplíně o skoro 2 minuty před druhým Nizozemcem Arensmanem. Průběžné vedení v závodě uhájil Portugalec Eulalio. Nejlepší z trojice Čechů Jan Hirt dojel na 81. místě.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Překážka na D1 u Studenky a nehoda na D11 před Prahou. Na D1 z Ostravy do Brna zpozorněte za sjezdem na Studenku. Na kilometru 332 leží v levém pruhu překážka, patrně sražená zvěř. Náhle se tam brzdí a vybočuje, stojí tam policie, teď i policista u středových svodidel a na místo teď přijeli i silničáři. Brzdí se prudce kilometr 332 směr Brno. Na D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na 9 křížů zůstává kolona kamionů z kilometru 168, osobní auta chvílemi zpomalují za sjezdem na Rosice za kilometrem 182. Na D11 z Hradce Králové do Prahy za sjezdem na Úvaly pomalu před Prahou na 3. kilometru se brzdí, na Pultém nehoda.
6: V levém pruhu, respektive spíš asi u svodidel, nákladní auto, zezadu do něj šťuchnul osobák.
5: Zdržíte se 10 minut. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici se na 7,5 kilometru zpomaluje, pokračuje se v koloně na Pražský okruh za sjezd na Ořech, je to v osobních autech na půl hodiny. A na Pražském okruhu směrem z letiště na D1 pomalu za sjezdem na D6 na 24,5 kilometru řeší srážku dvou aut a dodávky v prostředním pruhu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Dnes bude oblačno až polojasno, v Čechách může být přechodně až zataženo, ojediněle mlhy, na západě Čech déšť, postupně srážky i na ostatním území, na Moravě a ve Slezsku odpoledne a večer i bouřky. Teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 14. Tolik zprávy. A pokračuje rozhovor s hostem Libora Boučka.
0: Libiana Rochová je dnes hostem. Bavili jsme se o tom, jak důležité je vystavovat užité umění, jak důležité je dávat ho do kontextu, co by jasné, hmatatelné a viditelné svědectví doby. Co ty současné módní trendy říkají o té naší době, ve které jsme?
1: Já řeknu jediný slovo, chaos.
0: Chaos.
1: Chaos.
0: Ještě jedna věc, a to jsem říkal, jakým způsobem vy, co by návrhářka, vnímáte ten zájem o tu módu, to posuzování, a nechci být úplně adresný, ale jak moc jsou ti, kteří recenzují ta jednotlivá módní díla, jak jsou erudovaní a jak moc jim my, laici, máme důvěřovat?
1: Já si myslím, že je to jako v každém oboru. Češi jsou berou pitý práce všeho druhu. Tady je v Čechách je nejvíc hokejových trenérů, tady je nejvíc fotbalových trenérů, všichni tomu rozumí. Ztrácí se respekt a úcta k řemeslu, a nemyslím jenom k mému nebo k řemeslu oděvnímu. Jako kdyby se ztrácily tyhle hodnoty, že vlastně můžu všechno, koupím si šicí stroj a budu návrhářka. Ale to tak není. A většinou lidi nerozumí, jestli je to blbej materiál, jestli je to špatně ušitý, jestli ten člověk nerozumí střihům like, to nepozná. Jsou tady kurátorovány výstavy, jako je Čegrá design, respektive design blog, anebo Mercedes-Benz Prague Fashion Week. Ano, to jsou kurátorované, ale vedle toho jsou tady návrháři a kteří to opravdu moc to neumí, ale publikem jsou brany, když se umí prodat, tak jsou pak publikem brany jako jo, tak to je dobré, jo, něco umí. A vy jako odborník se díváte na to a říkáte, to snad není pravda. Ten člověk nemá koncept, vykrade světový návrháře, není tam nic původního a je mě moc líto mých studentů, kteří startují kariéru, který mají v sobě to všechno, mají tam koncept, je tam výborný řemeslo, má to hlavu, patu a vedle toho a já jsem je učil jisté pokoře, s kloboukem v ruce projdeš celý svět, ale s sebeuvědoměním a teďka o nich se koukají a mají na to a jsou, nakonec jste zmínili, jsou ve světě uznávaní a najednou se setkávají nebo vidí vlastně tu falešistou, že předstoupí člověk nebo rádoby návrhář, který fakt toho moc neumí. Ale to je v každém oboru, tím se nějak, už jsem se přestala trápit, protože bohužel to je v každém oboru.
0: No, mě spíš zajímá, kam člověk má jít? Má tedy sledovat ty kurátorované události, tak aby se začal orientovat? Protože leckdy se stává u těch, které se zmínila, nejsme adresní, ale často je to i hnáno pochopitelně zaplacenou reklamou. Člověk, když si pronajme reprezentativní místo, tak rázem ten model dostává, i když to může být kopie světového návrháře, tak má najednou ten velký exkluzivní punc a stačilo jenom si zaplatit to exkluzivní místo. Tak kde ty informace hledat? Jsou to tyhle události, které jste zmínili? Jsou to nějaké publikace, kde je ta relevance? Nechci říct pravda, protože pořád je to subjektivní záležitost, ale kde je ta relevance?
1: Já vám na to odpovím dvě akce, které si myslím, nebo jsem přesvědčena vlastně, udávají, nebo můžete se tam orientovat, tak je to design blog, potom Čegrán design, kde vlastně jsou oceňováni ti nejlepší designéři a pak je to Mercedes-Benz Prague Fashion Week, kde taky se nedostane každý, kde je to kurátorovaný, kde se dostanou jenom ti nejlepší a to ostatní, nevychází tady publikace žádné a to ostatní, to prostě je trošku pole neorané.
0: Libina Rochová je dnes hostem Radiožurnálu.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Píseň Davida Kollera, která nese název stejný, hostem Radiožurnálu je dnes Líbina Rochová. Vy jste působila na Umprum 15 let, jestli se nemýlím.
1: Se vedla ateliér designu oděvu a obuvi.
0: A v září loňského roku se uzavřela tahle kapitola.
1: Ještě jednou?
0: A v září jste vlastně skončila.
1: No loň, ještě rok předtím, minulý září.
0: Takže 2024.
1: 2022. Takže 23 jsem měla smlouvu. No dva roky je to.
0: Dva roky.
1: Skoro přes dva roky. Bylo to nádherných 15 let.
0: No, já musím říct, že ta jména, jako je Maroš Baran, jako je Adam Kost, jako je Eliška Horčíková, to jsou jména těch, která se dostala až k těm velkým světovým módním domům. Čím si vysvětlit to, že o nich není tolik slyšet? Přeci jenom tu publicitu by si zasloužili obrovskou, protože to je obrovský úspěch, ať už je to Louis Vuitton, ať už je to Gemper, ať už je to Yves Saint Laurent.
1: Všechno začíná u nich. U nich, protože jsou, mají ten tah a tu posedlost v sobě. To je daný, to bylo daný. Jak by to byl Mároš, který přišel ke mně, který to měl už v sobě, že chce něco dokázat. Byl jako velmi dravý a velmi zajímavý člověk a přišel ke mně na dělat magistra. Naslouchal. Ze začátku přišel velmi sebevědomý mladý muž, který vlastně získal, doufám, jistou pokoru, když jsme se bavili, bylo to náročný s tvrdou středoslovenskou palicou, ale skvělej kluk to je a má velké úspěchy a je senior designer Yves Saint Laurent. Adam, jak bysme, Adam Kost, ten taky, to už měl v sobě. Tak jsem mu radila, že na bakaláře ať udělá u mě a pak na magistra jde na IFM do Paříže. Dala jsem mu doporučení, protože doopravdy na to měl. Cítíte to, u těch studentů cítíte, když vidíte ten ročník nebo vlastně celý ten ateliér, tak asi tak trochu už tušíte, kdo má našlápnuto a kdo to někam může dotáhnout. Když vám řekne studentka, všechny vedete stejně. A když vám studentka řekne, já na to nemám peníze, tak už asi vědíte, že to asi moc daleko nedotáhne, protože to, já jsem taky neměla peníze a musela jsem nějak začít. A tuhle otázku, včera jsme se bavili s mými studenty, když jsem byla navštívit v ateliéru, tak vlastně si oni tuhle otázku nekladli, oni prostě založili si studio a jde to, je to snowball efekt a začínali, neměli peníze a teďka už mají zakázky, mají velký úspěchy a účastňují se těchto veletrhů. Takže zpět musí už mít v sobě, už přijít třeba ke mně s jistou posedlostí, ale taky bych si je nezvala, kdyby takový nebyli na druhou stranu, jo? Protože já jsem je brala z toho obrovského zájmu.
0: Existuje varianta pro ně, že by jedno z těch jmén mohu doplnit další, Václav Černý, Hana Valtová z těch současných studentů, že by rezonovalo v tom evropském kontextu, že bychom se dočkali toho jména, které bude patřit, řekl bych, do té první evropské ligy? Je to reálné dostat se k tomu v Česku?
1: Je to reálné, je to velmi těžké. Já jsem taky začínala v 90. letech na světovém veletrhu módy, jako fashion week, na fashion weekcích. Je to velmi nákladné. Je dobré, v našem oboru je dobré, když studujete prestižní školu, nejlépe St. Martin's School v Londýně, anebo Royal Academy, anebo v Antwerpách, protože tam se rekrutují, vlastně tam jsou ti hledači. Mm-hmm. Oni nepřijdu do Prahy. Oni jezdí na tyhle školy a oni mají doopravdy v Antwerpách, byla jsem IFM v Paříži na jejich, nebo i v Tokiu, na těch prestižních graduate fashion weekcích, tak tam ti hledači jezdí.
0: To znamená, je to přesto vzdělání. Tím pádem mi přijde, že ten obor se možná daleko víc, než si člověk myslí, blíží k těm exaktním vědám. Že opravdu.
1: A ještě druhou věc. Vy, abyste postavil kolekci, dejme tomu z jiných oborů designu, a uděláte vázu, uděláte kolekci váz, a tak, ale vy musíte, co říká, vy musíte mít vlastně umět 5 řemesel. Vy musíte sehnat materiál, sehnat finance. Sehnat materiál, udělat si střihy, zaplatit si šití nebo si to platit sám a udělat si kolem toho ještě vlastně reklamu. Samozřejmě mám lidi, kterým, nebo mají lidi, studenti, kteří jim pomáhají, ale vlastně musí tohle všechno, tyhle disciplíny umět, být v obraze. A postavení té kolekce nebo ušití ty kolekce, to jsou desítky tisíc. A to je jedna věc, mám kolekci a co dál? Musím si najmout nejlépe na Fashion Week do New Yorku, přesvědčit je, že jsem dobrá a zaplatit další ještě důležitá mít ve světě agenturu, když si chci udělat přehlídku, musím zaplatit agenturu, protože to mám všechno za sebou tady tohle, agenturu v New Yorku a dobrou agenturu, která se orientuje na PR agentura na fashion a zaplatíte 100 tisíce, abyste mohl na těch 3-5 minut, ale musíte zaplatit make-up, musíte zaplatit vlasy, choreografii a to jsou 100 tisíce, miliony. Mě stála několik milionů ta prezentace třeba v Düsseldorfu.
0: To znamená maximální fokus na to dílo, tedy maximální soustředění, poctivost té práci a potom přichází ještě tyhle nástroje. A to je ta cesta k tomu, abychom se dočkali světového jména českého původu.
1: A trpělivost a samozřejmě mít štěstí, velký štěstí. A talent je důležitý, ale velký štěstí. A na to kolbiště se uvíst nejlépe na Fashion Week. Buď studovat na těch prestižních školách a pak se vrátit, anebo se zúčastnit Fashion Weeku.
0: Libina Rochová je hostem Radiožurnálu.

0: Libena Rochová je dnes hostem Radiožurnálu. Zmiňovali jsme expozici, která opravdu stojí za to. Zmiňovali jsme osud některých studentek a studentů. Dívali jsme se na to, jak si stojí moda, proč je důležité se obecně užitému umění věnovat. Ale já se vrátím obloukem zpět k tomu, když jsem představoval vás a vaši rodinu. A přiznám se, že kromě té expozice, tak se musím zeptat na to, jak je to s knihou, která o vás vzniká. Mám pocit, blíží se to vydání té knihy?
1: Já.
0: Ne, knihu.
1: Ano, má vydat odborná publikace, taky se točí, která už je napsaná, paní doktorka Jarošová, Andrea Březinová a Veronika Součková za mou pedagogickou činnost, tak má být na podzim. Kdy, vlastně na té knize pracuje vedle zmiňovaných žen také Jan Králiček, Andrea Bihonková a má spatřit světlo světa první odborná publikace o děním designérovi v České republice. Mm-hmm. Ve světě je to běžné, tady bude první v tomto, tohoto rozsahu, ale také se natáčí, možná 6 let mě sleduje Jakub Ján, natáčí se celovečerní dokument, který má mít v České televizi premiéru v září a má snad, doufáme, že i bude ve Varech další rok, to pevně doufáme, že se to podaří, a takže k té výstavě budou ještě tady tyto přídavky.
0: Které jsou tedy součástí té odborné specializace
1: ano,
0: a konečně tady dojde k tomu, že se člověk podívá komplexně na to, jak si stojí toto odvětví českého průmyslu. Když se zeptám logicky, s jakým pocitem se díváte na ten osud českého oděvního a textilního průmyslu? Čekal jsem přesně tuhle reakci. Když se člověk podívá na tu tradici, čeho všeho jsme byli schopni, a podíváme se na tu současnost, čím to je? Čím si to vysvětlí? Ten, nechci říct pád, ale úpadek 100%.
1: Je to smutek. Když jsem měla profesorskou přednášku, tak toho jsem se tam dotkla. V České republice, zodpovědně musím říct, neexistuje v pravém slova smyslu oděvní a textilní průmysl. Díky bohu, je tady pár firem, které to ustály. Pár, na prstech jedné ruky bych spočítala. A díky jim za to, že jsou, ale jinak nám ujel vlak. A já ten důvod jsem já ještě nenašla, proč tomu tak je. Velmoc, textilní velmoc, Brno, brněnský Manchester, látky, jaký nádherný se tady vyráběly. Já bohužel musím jezdit do Švýcarska, objednávat v Londýně, v Paříži látky, protože tady se nevyrábí. Hmm. A přitom k nám jezdili pro látky. A kde je zakopaný pes a jaký, proč to tak je, já jsem na to fakt nepřišla a teď už to ani neměním zkoumat, je mě jenom smutek, a že vlastně ti návrháři nemohou chodit do firm českých, kde by se Pietro Filippi fantasticky a skončili, a to byla jedna z mála firm, která byla doopravdy evropského formátu. V rozsahem oni vlastně jako jediní najímali si oděvní český návrháře. Taky to ty kolekce měly formu, měly koncept, byly skvělý. Hmm. Bohužel to skončilo.
0: Je to třeba tak, že my, konzumenti, spotřebitelé, laici, se obrátíme právě na ty české značky a že se o to budeme víc zajímat? Vedu to nikoliv, že by člověk byl nějak přehnaně patriot, ale spíš mi to přijde jako ta udržitelnost, protože ta tradice toho textilního průmyslu, toho oděvního, tak musí mít toho svého zákazníka. Jestli to částečně není i naše chyba, že jsme začali hledat vlastně jenom ten svět a že jsme se upnuli na tu fast fashion, která je snadno dostupná.
1: Tady vlastně jsou dvě věci. Ta první je to, že paradoxem je, že vlastně textilní průmysl za komunistů tady byl, salony tady byly a najednou v 90. letech se to všechno, včetně salonů, pár jich tady samozřejmě je, ale...
0: Přišel salon s italskou modou.
1: Kvality a konfekce mocné. Ale... Já trochu odejdu z toho, co teďka řekl. Paradoxně to nahrává k tomu, že vlastně musíte dělat autorskou módu, protože nejdete v tom kontextu toho mass production, ale abyste se uživil, tak musíte mít malou firmu. A samozřejmě těch je tady tak více různých kvalit, ale spíše a dělá ten zodpovědný oděv a ten udržitelný oděv, protože když to děláte v malém, tak jste udržitelný a nevěnujete se mass production. Je to jistý, je to zajímavý, je to paradox, ale je to tak, no, že a ti studenti to takhle mají, že mají malé ateliéry s autorskou tvorbou a konzument se takhle jim už více vzdělává. Najednou oni nejdou do zahraničí, ale jsou tady a ukazují na těch různých kolbištích, jak jsem už zmiňovala, ukazují, jaká je česká autorská tvorba.
0: Jestli já to převedu zpět na toho konzumenta, tedy na sebe a možná i na spoustu posluchaček a posluchačů, je i na nás, abychom si třeba zmenšili skříň, abychom těch věcí možná měli méně a abychom tam měli jeden kus toho českého návrháře, který stoprocentně déle vydrží, než abychom tam měli 50 těch kusů.
1: Určitě, já vrazím celý život. Já radši si koupím kvalitní jednu věc, kterou mě vydrží, nosím věci 30 let, 40 let starý, které jsou z kvalitních materiálů, kdy dobře udrží. Proč bych si měla kupovat 10 triček za pár korun, když se mi rozpadnou? Je to neúcta k přírodě, je to neúcta vlastně vlastně z povrchní toho člověka. Já jdu tam do obchodu, koupím si to tričko, je to šíleně, je to vymývání mozku, tomu říkám. A radši si koupím českého návrháře, který dělá, zmíním teďka Lenku Vackovou, která absolvovala u mě a která má obchod vlastně s deadstockovýma látkama a která vlastně prodává i návrhářům. To je taky cesta.
0: Děkuji i za představení téhle cesty a kež bychom se jí co nejvíce drželi. Děkuji i za návštěvu. Libena Rochová byla hostem Rady Žurnálu. Mějte se hezky.
1: Děkuji za pozvání.

0: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Radiožurnál 10 hodin. Pavel Prouza a zprávy.
2: Česko dnes večer převezme člověka s podezřením na nákazu ebolou. Litva uzavřela letiště a vydala varování k úkrytu kvůli obavám z dronů. České hokejisty čeká na mistrovství světa Itálie. Kolona popojíždí na D5 u Rudné směrem do Prahy. Bude oblačno až polojasno, v Čechách přechodně zataženo, od západu déšť, teploty do 23 stupňů.
3: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
2: O přijetí amerického lékaře s podezřením na nákazu ebolou rozhodl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO po konzultaci s vládou. Radiožurnálu řekl, že Spojené státy požádali Česko o pomoc včera. Muž v Ugandě léčil pacienty s ebolou. Nákaza u něj není potvrzená a nemá ani příznaky. Podle Vojtěcha teď bude zhruba 3 týdny v izolaci v pražské nemocnici na Bulovce. Šíření nemoci ale podle ministra nehrozí. Lékař do Česka přiletí večer speciálním letadlem, říká Vojtěch.
4: Ten pacient v tom speciálním letadle poletí sám. Neměl by tam s ním nikdo být, kromě pilotů, kteří budou odděleni, ale každopádně to letadlo je soukromé, není to žádná standardní linka, je to soukromé letadlo, které zajišťují právě Spojené státy. Ten člověk nepřijde do kontaktu vlastně s nikým, ani na letišti, tam si ho převezme zase specializovaný tým pražské záchranné služby.
2: Minimálně 15 zraněných je po dopolední nehodě autobusu na Rokycansku. Autobus s 33 dětmi a 2 učitelkami sjel do příkopu u obce Osek, nedaleko sjezdu z dálnice D5. Podle mluvčí záchranářů Karolíny Korčíkové zdravotníci ošetřují jak děti, tak učitelku.
5: Se tím na místě asi 7 vězových skupin, původně jich tam bylo 6, dovolávali si další. Vypadá to, že to jsou jenom lehčí zranění typu boule na hlavě například.
2: Litva vydala varování před vzdušným nebezpečím a vyzvala lidi, aby se uchýlili do krytů. Zároveň pozastavila provoz na letišti ve Vilniusu kvůli obavám z narušení vzdušného prostoru drony. Varování vyšlo mimo jiné i v budově parlamentu v hlavním městě. Není ale jasné, kde všude v Litvě nařízení vydali. Stíhačka NATO včera se střelila nad Estonskem údajný ukrajinský dron, uvedla pobaltská země. Jde o další z řady narušení vzdušného prostoru v regionu uprostřed častých ukrajinských útoků na sousední Rusko. V budově Fyzikálního ústavu Akademie věd v pražských Kobylisích zasahovali dnes ráno hasiči. V jedné z laboratoří hořel hořčík, nikomu se nic nestalo. Pokračuje mluvčí pražských hasičů Eliška Fersteková.
6: Po uhašení byl použit písek, práce probíhala v dýchací technice, evakuováno bylo celkem 170 osob, je to bez zranění. Jednotky máme stále na místě, ale událost byla lokalizovaná.
7: Sport. Čeští hokejisté nastoupí na mistrovství světa proti Itálii. Národní tým bude plnit roli favorita, a to i přesto, že pro mnoho hráčů je italská reprezentace velkou neznámou, včetně útočníka Martina Kauta.
8: Určitě je to neznámá, pro mě to bude první zápas proti ním, ale když budeme hrát stejně jako proti Švédům, tak si myslím, že bychom měli vyhrát a bude to jenom o nás, nepodcení to. Si myslím, že jsme nebyli dobře v hlavách nastavení proti Slovencům a nechceme, aby se to opakovalo, aby jsme neměli nějaký potíže a chceme mít 3 body.
7: Utkání Česko-Itálie začne v 16:20 v našem přímém přenosu. V úterních zápasech Norové zdolali Italy 4:0, Rakušané vyhráli nad Lotyši 3:1, Maďaři nad Brity 5:0 a Slováci přehráli Slovince 5:4 po nájezdech. Fotbalisti Jablonce a Karviné si zahrají o titul v českém poháru. Vítěz z utkání si zajistí místo minimálně v podzimní hlavní fázi konferenční ligy. Finále začne v Hradci Králové v 18:00.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Kolony na D1 u Ostrovačic a na D5 u Rudné. Na D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Domašov z kilometru 174 popojíždí kolona kamionů. Levý pruh jede pomaleji zejména mezi sjezdy na Rosice a Popůvky. Osobními auty je to do omezení k dálnici D2 na 25 minut. Na D10 z Prahy do Turnova pomalu před sjezdem na Březinu na 62. a půltém kilometru jsou hasiči. U následků nehody kolona se tam netvoří. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici zůstává dlouhá fronta z 8. kilometru. Jsou to převážně kamiony, pokračuje na Pražský okruh za sjezd na Ořech. Osobními auty je to na necelou půl hodinu. Na D11 z Hradce Králové do Prahy dejte pozor za sjezdem na Úvaly. Na půltém kilometru před Prahou řeší nehodu u středových svodidel. Kolona se tam už rozjela, pouze zpomalíte. Na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště za sjezdem na Jesenici nadále počítejte s kolonou z 82. kilometru. Jsou to také hlavně kamiony, je to kvůli regulaci provozu v tunelech. Osobními auty počítejte se zhruba 20 minutami navíc ke sjezdu na Ořech. Tam se pak už jede rychleji. Další Zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Dnes bude oblačno až polojasno, v Čechách může být přechodně až zataženo, ojediněle mlhy, na západě Čech déšť, postupně srážky i na ostatním území, na Moravě a ve Slezsku odpoledne a večer i bouřky, teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 14. Tolik zprávy. A teď začíná dopolední radiožurnál s Jiřím Chumem.
3: Krásné středeční dopoledne je 20. května, radiožurnál a dopolední část 6 minut po 10. právě na svém začátku. A jak už jste ve zprávách slyšeli, do Česka míří pacient, který mohl přijít do kontaktu s ebolou. Tento muž bude po příletu umístěný do specializovaného izolovaného zařízení v pražské nemocnici na Bulovce. Proč jde zrovna sem, jaká jsou opatření a může se někdo nakazit? Ptát se budeme v úvodu za malou chvíli. Teď Miley Cyrus, vítejte.
0: Dopolední radiožurnál a Jiří Chum.

0: Tady je Radiožurnál, 9 minut po 10. hodině, dobré dopoledne. Do Česka míří Američan, který by mohl mít ebolu. Není se třeba ale bát, veřejnosti podle ministerstva zdravotnictví nic nehrozí. Šéf rezortu za hnutí ANO Adam Vojtěch ubezpečuje, že muž bude v péči profesionálu a převážený bude s veškerou opatrností. Navíc podle Vojtěcha není ani jasné, jestli ebolu vůbec má. Celé to rozebereme s Eliškou Zábrockou z domácí redakce. Eliško, vítej.
1: Hezké dopoledne.
0: Co tady o pacientovi, který do Česka míří, víme?
1: Je to americký lékař, který léčil pacienty s ebolou v Ugandě. Podle Vojtěcha o jeho hospitalizaci v Česku požádalo americké velvyslanectví. Muž nemá žádné příznaky. Do Česka přiletí večer a ve speciálním letadle bude sám, říká ministr Vojtěch.
2: Neměl by tam s ním nikdo být, samozřejmě kromě pilotů, kteří budou odděleni. Každopádně to letadlo je soukromé, není to žádná standardní linka, je to soukromé letadlo, které zajišťují právě Spojené státy pro převoz pacientů, takže v tomto směru skutečně ten člověk nepřijde do kontaktu vlastně s nikým.
1: Na letišti si pak muže převezme speciální tým záchranářů. Do pražské nemocnice na Bulovku ho převezou v izolačním boxu za jasně daných bezpečnostních podmínek. V nemocnici jsou pak připravené specializované izolační prostory, včetně pokojů s podtlakem. Tam by podle Vojtěcha měl být muž zhruba 3 týdny, to je totiž inkubační doba u eboli.
0: Proč se Američané vybrali právě Česko?
1: Ty přesné důvody ministr Vojtěch nezná, nicméně předpokládá, že je to proto, že právě nemocnice na Bulovce patří mezi specializovaná centra pro léčbu vysoce nebezpečných nákaz. Má k dispozici potřebné vybavení i vyškolený personál pro podobné případy. Jednoho Američana s ebolou už dnes přijela berlínská nemocnice, ten se nakazil v Kongu.
0: Měli bychom se bát nějaké další pandemie podobné té koronavirové?
1: Ministr Vojtěch tvrdí, že ne, riziko šíření eboli v Česku je podle něj nulové. Připomenu, že naposled se podezření na výskyt eboli v Česku řešil přesně před rokem. Hygienici tehdy preventivně uvalili karanténu na 620 lidí. Nákaza se nakonec laboratorně nepotvrdila, ostatně člověk s potvrzenou nákazou virem ebola nebyl v Česku nikdy v historii.
0: Na závěr ještě, co je ebola zač?
1: Jde o vážné virové onemocnění, které se přenáší hlavně přímým kontaktem s tělními tekutinami nakaženého. Začíná poměrně nenápadně, jako silná chřipka s horečkou, únavou a bolestmi, ale u části pacientů se může stav rychle zhoršit až do stavu vnitřního krvácení a selhávání orgánů.
0: Eliška Zábrocká z domácí redakce. Díky.
1: Díky, naslyšenou.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Firmy v Česku se neustále setkávají s novými předpisy a zákony, které ovlivňují jejich podnikání. Některé pozitivně, jiné jim ho zase komplikují. Pravidelně na to upozorňují ankety Paragraf roku a taky Absurdita roku. Vyhlašuje je Hospodářská komora a my vám do půl nabídneme výsledky.

0: dopolední radiožurnál s vámi. Čeští podnikatelé stráví asi 240 hodin ročně jen plněním administrativních povinností. Tvrdí to Hospodářská komora, která pravidelně vyhlašuje ankety s názvem Paragraf roku a taky Absurdita roku. Zatímco jedna popisuje, co se v legislativě povedlo, ta druhá poukazuje na nejhorší byrokratický předpis, který podnikání komplikuje. Letos negativní titul získalo jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů. Dominik Hron, probereme to. Dominiku, dobrý den.
1: Pěkný den.
0: Proč je jednotné měsíční hlášení podle téhle ankety tak absurdní?
1: Zástupci Hospodářské komory se shodli na tom, že myšlenka je správná. Zaměstnavatelé mají povinnost vždy jednou měsíčně posílat státu údaje o svých zaměstnancích, a to pouze v jediném souboru místo asi 25 různých formulářů, jak to bylo dřív. Jenže provedení jednotného měsíčního hlášení už bylo horší a od začátku ho doprovázely problémy, říká tajemník Hospodářské komory Ladislav Minčič.
2: Je to velikánská výzva v prvních týdnech fungování a s tím spojené nejistoty. A spíš než vyjádření toho, že to jednotné měsíční hlášení je absurdní, nesmyslné, zbytečné, tak je to spojeno s těmi průvodními jevy jakékoliv zásadní změny.
1: Některé firmy si stěžovaly na nutnost ručního přepisování dat i u stovek zaměstnanců. Další problém je, že se systém spustil v dubnu, ale povinnost hlásit údaje platí už od ledna. Zaměstnavatelé tak musí vše dohánět se zpožděním. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO už proto dřív sliboval úlevy.
3: Pokud je patrná snaha o nějakou aktivitu splnění povinnosti, tak pozdní podání v náběhové fázi nebude postihováno, nebude sankcionováno.
1: Jednotné měsíční hlášení zvítězilo anketu Absurdita roku hned z 66% hlasů veřejnosti.
0: Těch přihlášených absurdit bylo v anketě ale víc. O co dalšího ještě šlo?
1: Druhý skončil z 12% hlasů zákon o evidenci skutečných majitelů. Evidence měla přinést větší transparentnost podnikání a případně měla veřejnosti odhalit, kdo skutečně za firmami stojí. Jenže ministerstvo spravedlnosti nakonec znepřístupnilo část této evidence, znamená to, že média ani veřejnost se ve výsledku žádné údaje o skutečných vlastnících firem nedozví a nezískají je. K výsledkům ankety se vyjádřil taky ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO.
4: Pro mě je důležité to, že tyhle ty soutěže jsou, že se na to poukazuje, že se to někdy trošku i ironizuje, ale hlavně, že se o tom mluví, protože jestli něco nutně potřebujeme v celé Evropě, odregulovat prostředí, potřebujeme snížit byrokracii, je to jeden z největších problémů současné Evropy a v České republice to někdy ještě zkomplikováváme víc.
1: Naopak v anketě Paragraf roku, která vyzdvihuje povedené změny, zvítězilo zvýšení limitů pro povinný audit. To podnikatelskému prostředí výrazně pomohlo, protože se od začátku roku audity týkají menšího počtu firem.
0: Tak dopadly ankety Paragraf a Absurdita roku. Dominik Hron, díky.
1: Naslyšenou.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Na D11 z Hradce Králové do Prahy za sjezdem na Pečky. Dejte pozor, mezi 29. a 28. kilometrem leží uprostřed dálnice na dělící čáře pneumatika z kamionu.
7: Roztržená guma, leží to uprostřed, je to čerstvý, ještě neoznačený, kousek dál stojí kamion.
6: Další zelená vlna nejpozději ve zprávách půl.
5: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Příběhy, které vás chytnou za srdce.
1: Unikátní časozběry.
0: Nebo historické rekonstrukce.
1: Seriál Radiožurnálu.
0: Každý všední den krátce po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Ahoj, zdraví vás kajakář Pepa Dostál. Moc rád vzpomínám na první setkání s olympijskou atmosférou na olympiádě dětí a mládeže. Jako ambasador letošního ročníku v Praze vás zvu na tuhle soutěž 14 krajských výprav ve 23 sportech. Začínáme 21. června slavnostním zahájením na stadionu v Edenu. Přijďte od 22. do 25. června fandit tisícovkám mladých sportovců.
1: Zajímavosti a reportážní vstupy z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu. Akci by nebylo možné uspořádat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Billa, Lesy ČR a skupina Vánci Construction CS.
2: Radiožurnál 10.30. Zprávy a Jana Gulda.
3: Minimálně 15 dětí je zraněných po dopolední nehodě autobusu na Rokycansku. Autobus se 33 dětmi havaroval do příkopu u obce Osek, nedaleko sjezdu z dálnice D5. Podle mluvčí záchranářů Karolíny Korčíkové zdravotníci ošetřují děti i učitelku. Podrobnosti zjišťujeme. Americké ministerstvo spravedlnosti zastavilo všechny probíhající daňové kontroly prezidenta Donalda Trumpa, jeho rodiny i firem. Vyplývá to z dokumentu podepsaného úřadujícím ministrem Toddem Blanchem. Trump má podle něj být navždy chráněný před stíháním za nezaplacené daně. Opozice hovoří o zneužití úřadu. Na bezpečnost v brněnských ulicích dohledne o víkendu víc městských a hlavně státních policistů. Budou dohlížet nachystaný sudetoněmecký sjezd na výstavišti a taky nejméně 8 nahlášených protestních akcí ve městě. Část lidí i politiků sjezd považuje za provokaci a zneuctění památky obětí druhé světové války. Organizátoři to odmítají s tím, že jim jde o smíření. A Národní vinařské centrum pořádá novou soutěž pro výrobce nealkoholických vinných nápojů. Přihlásit do ní můžou hroznové mošty, dealkoholizovaná vína nebo vinné nápoje s velmi malým množstvím alkoholu. Přihlášky a vzorky je možné posílat do pátku. Sport. Evropská fotbalová unie UEFA zpřísnila trest pro Petra Vlachovského. Trenér byl odsouzený za tajné natáčení hráček Slovácka v šatnách a sprchách. Kontrolní, etická a disciplinární komise UEFA mu udělila místo původních 5 let doživotní zákaz trénování. A národní hokejový tým nastoupí na mistrovství světa proti Itálii. Utkání začne v 16.20, stejně jako přímý přenos na této stanici.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolona na D1 u Domašova a překážka na D11 u Peček. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na 9 křížů nadále opatrně. Kamiony se zastavují na kilometru 174,5. Nesouvisle pokračují do omezení v Brně. Levý pruh jede rychleji před sjezdem na Kývalku a Popůvky zpomaluje také. Je to na 20 minut, kamiony postojí výrazně déle. Na D11 z Hradce Králové do Prahy pozorněte před sjezdem na Pečky. Za 29. kilometrem jste hlásili pneumatiku, mezi pruhy o kus dál stojí kamion. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici z 9. kilometru popojíždí kolona kamionů. Osobní auta jedou rychleji, v silném provozu se jede až na okruh za Ořech. Na Pražském okruhu směrem z D1 na letiště za sjezdem na Jesenici popojíždějí kamiony z 0. kilometru. Levý pruh zpomaluje pouze chvílemi, nadále pokračuje regulace provozu v tunelech. A v Praze ve Kbelské směrem do Hloubětí na úsjezdu na Novopatskou řeší nehodu v levém pruhu. Pomalejší provoz hlásíte od Cínovecké. Zdržení kolem 10 minut, následně kamiony pokračují v koloně přes celou Novopatskou až na okruh. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Čekáme polojasno až oblačno, na Moravě a ve Slezsku zpočátku až jasno. Zpočátku se déšť objeví lokálně na západě Čech a postupně i na ostatním území a hlavně na východě, později taky bouřky. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 14. Tolik zprávy. V dopoledním Radiožurnálu je s vámi Jiří Chum.
2: Vzpoura, puč, revolta, povstání. Opravdu je s britským premiérem zle. Proč jsou lejbristé v krizi a kdo všechno by mohl Keira Starmera nahradit? Ve Vinohradské 12 o tom dnes mluví Monika Brusenbauch, majslová politoložka z Masarykovy univerzity a první Češka v Britské akademii sociálních věd. Ve Vinohradské 12 se jí ptá Matěj Skalický.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Křehká bezpečnost, to je název čtvrté mezinárodní konference, kterou dnes od 16 hodin pořádá Český rozhlas Plus v kulturním centru Vzlet v pražských Vršovicích. Jedním z exkluzivních hostů bude bývalý ředitel britské tajné služby MI6 Richard Moore, podle kterého je Ukrajina tou nejdůležitější otázkou mezinárodní agendy a proto jí musíme dál pomáhat a nesmíme dopustit, aby režim ruského prezidenta Putina na Ukrajině uspěl.
1: Pokud tuto výzvu nezvládneme, nejen, že Putinovi poroste chuť, ale může ho to povzbudit k dalším krokům narušující bezpečnost Západu. Čínský prezident navíc zpovzdálí sleduje, jak je Západ odhodlaný a podle toho se bude rozhodovat o Tchaj-wanu a Jihočínském moři. Existuje tedy podle mě řada důvodů, proč se na Ukrajině odehrává klíčový boj naší doby.
0: Část rozhovoru s bývalým ředitelem britské tajné služby MI6 Richardem Moorem uslyšíte na dnešní konferenci právě ve Vzletu. A na tu konferenci nás pozve šéf redaktor Českého rozhlasu Plus Josef Pazderka. Dobré dopoledne.
2: Dobrý den.
0: Proč jste letos zvolili téma křehká bezpečnost? Jaký prostor dostane konflikt na Ukrajině, který trvá už od roku 2022?
2: Protože je to slovy Richarda Moora klíčový boj naší doby. Provází nás už vlastně 4 ročníky této mezinárodní konference. Křehká bezpečnost, protože je skutečně křehká a protože v éře Donalda Trumpa ty dosavadní bezpečnostní jistoty, kterou má být například Severoatlantická aliance, si tak trochu otřásají v základech. Hodně se mluví o konstrukci nějaké evropské bezpečnosti, o přílišné závislosti na Spojených státech a řadě dalších věcí. Tak to chceme probrat a chceme to samozřejmě posunout někam dál.
0: Bude to rozděleno do 3 hlavních částí. Zmiňme, kteří hosté z domova nebo ze zahraničí se té debaty ve Vzletu zúčastní.
2: Už byli částečně někteří zmíněni, jenom připomenu pro úplnost, že Richard Moore se připojí na dálku, takže ten nebude fyzicky, ale velmi doufám a pevně věřím, už je v Praze, dorazí Valery Zalužnej, bývalý velitel ukrajinské armády a současný velvyslanec Ukrajiny ve Velké Británii. S ním vystoupí také prezident Petr Pavel. Bude tam velmi zajímavá debata odcházejícího náčelníka generálního štábu Karla Řehky s Jakubem Landovským, vládním zmocněncem pro plnění závazků NATO. Ale tomu budou přecházet také osobní svědectví z Ukrajiny, nobelistka Matvíčuková a další lidé. Představíme ale zároveň také některé naše projekty, mezi které patří třeba záznam z procesu poválečném s Karlem Hermanem Frankem nebo klasické pro a proti o svobodě slova.
0: Jaký osobní highlight té konference?
2: Pro mě je to určitě Valery Zalužný, jen připomenu, že už jsme ho měli na programu minulý rok a tehdy na poslední chvíli musel kvůli velmi závažným okolnostem tu účast zrušit, nahradil ho tehdy Dmytro Kuleba, ministr zahraničí bývalý Ukrajiny, tak jsem rád, že letos to doufám všechno klapne, ale je tam spousta dalších věcí. Je to takový vlastně mix analytických věcí, ale zároveň také osobních svědectví, tak to je pro mě velmi důležité, abychom v těch velkých analýzách také nestráceli lidskou konkrétní perspektivu.
0: My už tu zkušenost máme, jaký je zájem o podobné konference a je třeba možné ještě teď sehnat lístky?
2: Lístky už je možné sehnat není, už je skutečně vyprodáno, z čehož máme radost, ale nikdo nepřijde zkrátka, posluchači Radiožurnálu i Plusu uslyší výstupy z té konference v jednotlivých částech, zejména naší stanice. Zítra ráno společně Radiožurnál i Plus odvysílá celý rozhovor s Richardem Moorem ve Vinohradské 12. V Interview Plus bude právě záznam té keynote klíčového vystoupení Valerie Zalužného a řada dalších formátů v následujících dnech. Takže kdo nebude ve Vzletu, určitě o nic nepřijde.
0: 4. mezinárodní konference, kterou dnes od 4 odpoledne pořádá Český rozhlas Plus v kulturním centru Vzlet v pražských Vršovicích, se jmenuje Křehká bezpečnost a pozval na ni šéf redaktor Plusu Josef Pazderka. Tak díky za to.

Tady je Radiožurnál, minuta po 10:45. Jsou momenty, kdy od vás cítíme velkou podporu a ten další právě nastal. Nejposlouchanějším rádiem byl v posledních 2 čtvrtletích Radiožurnál se 747 tisíci posluchači denně, tedy o 10 tisíc víc než ve druhém pololetí loni. Tak vám chceme poděkovat.

0: let's try love.
1: Rozryté trávníky, poničené keře, divoká prasata pravidelně likvidují zámecký park v Horšovském Týně na Domažlicku, nezastavili je ani pachové ohradníky. Správci památky hledají řešení, jak škodám zabránit, a my jsme tam natáčeli reportáž, nabídneme za chvíli.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: Divoká zvěř ničí některé zámecké areály v Česku. Podle Národního památkového ústavu škodí hlavně v těch, které přímo sousedí s lesy a loukami. Srnky a hlavně divoká prasata neodradí ani pachové ohradníky anebo oplocení. Pravidelně devastují třeba zámecký park v Horšovském Týně na Domažlicku.
1: Ty drny jsou vymláceny těma prasatama ven. Jako třeba mezi okrasnýma kytkama se nám objevilo porytí od těch prasat.
2: Ukazuje mi v zámeckém parku zahradník Richard Kolek.
1: Každý týden to řešíme, že jezdíme s bránama. Pořídili jsme letos rotavátor, který urovná ty drny. Objednali jsme 100 kilo luční směsi. Nicméně někdy je to třeba i druhý den hnedka porytý. A tady máme vyset to mezi rododendronama a je to vidět, že to je pošlapaný třeba i u malých salat.
3: Takhle masivní devastace v parku, které máme nyní, to nebylo nikdy.
2: Hodnotí kastelán Jan Rozendorfský.
3: Prostě je to mnohem víc práce, museli jsme pořídit i nějakou techniku, takže ty náklady tam rozhodně jsou na pohonné hmoty a podobně.
2: Co se s tím snažíte dělat?
3: V minulosti jsme se snažili instalovat pachové ohradníky. To příliš nefunguje, pak se snažíme také vyřezávat nálety.
2: Správci památky spolupracují i s myslivci ze sousední honitby, která patří lesům České republiky, potvrzuje mluvčí společnosti Eva Jouklová.
4: V parku se lovit nesmí. Myslivci tedy alespoň intenzivně regulují stavy černé zvěře v honitbě. Například loni ulovili téměř trojnásobek plánovaného počtu kusů a v tomto úsilí budou pokračovat.
2: Podle Jana Rozendorfského je taky ve špatném stavu ohradní zeď, která místy chybí nebo je pobořená.
3: Pomocí armovacího pletiva se budeme snažit většině těch děr, které jsou v té hradbě, tak je zaplnit vlastně tady tím pletivem a zabránit tam vstupu černé zvěře.
2: Na opravu ohradní zdi mají správci památky projekt za zhruba 22 milionů korun. Až budou peníze, bude se dělat na etapy. Z Horšovského Týna na Domažlicku Martina Klímová, Radiožurnál.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem velmi opatrně za sjezdem na Velemín. Na 54. kilometru stojí kamion po defektu. Pozor, je vlevo.
7: V levém pruhu středových svodidel je nákladní auto s defektem přední pneumatiky a zasahuje do rychlého pruhu asi tak do čtvrtiny, do třetiny.
6: Dejte pozor, 54. kilometr směr Ústí. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách v celou.
5: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Mistrovství světa v hokeji na Radiožurnálu.
1: Po výhře nad silným Švédskem zůstávají čeští hokejisté ve hře o první místo ve skupině.
2: Národní tým nastoupí poprvé na turnaj v odpoledním čase. Bude to proti Itálii.
1: Zápas začne ve Friburgu v 16 hodin a 20 minut.
2: Přímý přenos si můžete naladit.

0: první 4000 přihlášených jsme připravili speciální běžecké triko, které jinde neseženeš. Tak neváhej, ať na tebe zbyde. Je pro tebe 10 kilometrů moc? Tak dej dohromady štafetu a užij si závod s rodinou, kamarády nebo kolegy. Schválně, na koho vyjde závěrečný hrdlořezák. Startovné pro jednotlivce je 999 korun, štafeta vyjde na 2000. Registruj se na webu běchovice-praha.cz. Běchovice Praha, 130 let legendy. Staň se legendou i ty.
1: Radiožurnál, je 11 hodin. Jana Gulda a zprávy.
2: Česko dnes přijme pacienta s podezřením na nákazu ebolou. Ve finále domácího fotbalového poháru se utkají Jablonec a Karviná. Na dálnici D8 na 54. kilometru směrem do Ústí pozor na stojící kamion. A počasí bude převážně polojasno až oblačno. Od západu postupně déšť, na východě i bouřky a teploty až 23 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Minimálně 15 zraněných je po nehodě autobusu u Oseka na Rokycansku nedaleko sjezdu z dálnice D5. Autobus převážel 33 dětí a dvě učitelky na plavání. Podle dispečera přepravní firmy se řidič vyhýbal vozu a utrhla se s ním krajnice. Na místě jsou stále hasiči a záchranáři. Do Česka míří pacient s podezřením na nákazu ebolou. Radiožurnálu to potvrdil ministr zdravotnictví za hnutí ANO Adam Vojtěch. Jde o amerického lékaře, který ošetřoval pacienty v Ugandě. Nemá žádné symptomy a nákaza u něj není potvrzená. Byl ale v kontaktu s nemocnými. Podle Vojtěcha je riziko pro veřejnost nulové.
4: V Praze si ho převezme speciální tým, který pro tyto účely je vycvičen, a tento vlastně tým doveze pacienta ve zvláštním režimu do fakultní nemocnice Bulovka, kde je infekční klinika, která zase má speciální oddělení pro tento typ pacientů. Skutečně riziko nějaké šíření eboli v České republice je nulové.
2: Pacienta s prokázanou nákazou ebolou v noci přijala do péče berlínská nemocnice Charité. Na izolační jednotku pacienta doprovodilo 60 policistů. Americký lékař se virem nakazil v Kongu, Německo ho přijalo také na žádost Spojených států. Epidemie eboly propukla v Kongu a rozšířila se do sousední Ugandy. Šíří se varianta viru, proti které neexistuje očkování ani účinná léčba. Radiožurnál zůstává nejposlouchanější rozhlasovou stanicí v Česku. Vyplývá to z výsledků měření poslechovosti Radioprojekt od loňského října do letošního března. Každý den se Radiožurnál naladí 747 tisíc lidí. Na rekordní poslechovost dosáhla díky vysílání ze zimní olympiády v Itálii taky stanice Radiožurnál Sport, kterou denně poslouchá 74 tisíc lidí. Mezi regionálními stanicemi se nejvíc dařilo Českému rozhlasu Hradec Králové a Střední Čechy. Jako celek denně Český rozhlas oslovil skoro 1 milion a 415 tisíc posluchačů. Jeho podíl na trhu tak byl víc než 25%. Evropské instituce se v takzvaném trialogu shodly na podobě obchodní dohody se Spojenými státy. Ta má zajistit nízká cla ve vzájemném obchodu mezi 27 a USA. Tarify by tak měly pro drtivou většinu zboží zůstat na 15%.
5: Při nočním jednání se při takzvaném trialogu evropští politici shodli na tom, že obchodní dohoda má být časově omezená a skončit na konci roku 2029, tedy v roce, kdy americký prezident Donald Trump opustí mandát. Podle závěrů schůzky mezi unijními institucemi by také Evropská komise měla možnost dohodu pozastavit, pokud Spojené státy nedodrží dohodnutá pravidla. Smlouva o vzájemných clech vychází z loňské schůzky prezidenta Donalda Trumpa a šéfky Evropské komise Ursuly von der Leyenové ve Skotsku. Finálně by obě strany měly uzavřít do 4. července, jinak Donald Trump pohrozil dalším zvýšením cel. Ze Štrasburku Jakub Lucký, Radiožurnál.
6: Sport. Na stadionu v Hradci Králové se rozhodne o vítězi domácího fotbalového poháru. Utkají se v něm dvojnásobný vítěz soutěže Jablonec a Karviná. Ta postoupila a je ve finále poprvé v historii. Kapitán slezského týmu Jiří Fleischmann už ale v minulosti pohár dvakrát vyhrál a v obou případech to bylo právě proti Jablonci. Pokračuje Fleischmann.
7: Určitě by bylo krásný třikrát pohár vyhrát a třikrát porazit stejného soupeře, takže koutku hlavy to mám, ale pro mě je důležitý, aby ten mančat byl dobře připravený a troufám si říct, že je.
6: Finále domácího poháru začne v Hradci v 18 hodin. Vítěz se kvalifikuje do závěrečného 4. předkola Evropské ligy a bude mít jistotu účasti minimálně v hlavní fázi.

0: konferenční ligy. A čeští hokejisti se ve čtvrtém utkání na mistrovství světa utkají proti Itálii. Utkání začne v 16:20, stejně jako přímý přenos na této stanici.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Překážky na D8 u Velemína a na D35 u Loštic. Na D8 z Prahy do Ústí nad Labem za sjezdem na Velemíne se držte vpravo. Na 54. kilometru praskl na kamionu levá pneumatika a vyneslo ho to ke středovým svodidlům. Zasahuje do levého pruhu a vybočuje se. Na D35 z Mohelnice do Olomouce zpozorněte před sjezdem na Loštice. Na kilometru 238,5 stojí auto s defektem, zasahuje do pravého pruhu, musí se vybočit, kolona se netvoří. Na D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na 9 křížů z kilometru 176 zůstává nesouvislá kolona kamionů táhnoucí se do zúžení v Brně, levý pruh jede výrazně rychleji. Na D1 z Brna do Ostravy za sjezdem na Studénku hlásíte stojící vozidlo.
3: Kilometr 336 ve směru na Ostravu je odstavený kamion, teďka tam dává zrovna trojúhelník.
2: Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici z 10. kilometru popojíždí kolona kamionů, osobní auta jedou rychleji, v silném provozu se jede na okruh za Ořech. A v Praze ve Kbelské ulici směrem do Hloubětí na usjezdu na Novopatskou odklízejí následky nehody z levého pruhu. Na místě je odtah, kolonu hlásíte od sjezdu z Cínovecké. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Čekáme polojasno až oblačno na Moravě a ve Slezsku zpočátku až jasno a zpočátku se déšť objeví lokálně na západě Čech, postupně i na ostatním území a hlavně na východě, později i bouřky. Nejvyšší teploty je 18 až 23 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 14. Tolik zprávy. Teď život k nezaplacení a Jan Pokorný.
5: Dobrý den, a kde jsme? V prvním kole přijímacích zkoušek na střední školy uspělo 93,3% žáků, kteří se hlásili z devátých tříd základních škol. Je to vlastně podobně jako loni. I letos to byly nervy, taktizování, radost a úleva, naštvání a smutek. Proč je kolem přijímacích zkoušek na střední školy každý rok tak rušno? I to probereme s Danielem Prokopem ze společnosti PAK Research. Dobrý den.
6: Dobrý den.
1: Život k nezaplacení.
7: Unikátní projekt Radiožurnálu do složitých ekonomických časů.
5: Danieli, proč je vlastně dobré v projektu Radiožurnálu a PAK Research Život k nezaplacení mluvit o tomhle tématu?
6: Tak jednak my k tomu děláme dost výzkumu, takže se ptáme těch studentů a rodičů, jak si vybírají ty školy a podobně, takže víme, jak, co tam jako vzniká za problémy. A za druhý, to je, myslím, jedna z největších problémů ve školství, protože on prostě jako... Za A to stresuje ty studenty strašně. Oni se připravují prostě půl roku na přijímačky, jako, takže to ničí to školství. A ani to nevede k nějakému jako efektivnímu výběru na ty střední školy. Jo. Takže to je takový zbytečný stres. Jo. Tak řekl bych, že to je příznačný možná pro Česko v některých věcech, že máme věci, které jsou trochu nespravedlivý, moc stresující a zároveň ani jako nikomu nepomáhají, protože spoustu lidí to zabrzdí v tom, aby studovali to, co chtějí a podobně. Jako. Nevybere to ani nejlepší studenty pro ty školy.
5: Každý rok, zejména od období takzvaných silných ročníků, jsou kolem toho vždycky vzrušující diskuse. Co bylo třeba letos lepší?
6: Letos lepší, takhle, myslím, že to bylo dost podobné jako minulý rok, jo? A že vlastně ta politická reprezentace trošku čeká na to v těch krajích, až se přijdou ty slabší ročníky a že se to vyřeší samo, jo? Že to chce vyčekat. Jo? A jestli bylo něco lepší, tak možná řekl bych, že lidi líp rozumí tomu algoritmu a tomu, jak si tam dávat ty přihlášky, aby nepropadly, aby se dostali tam, kam chtějí. Protože my i další lidi k tomu jsme vytvořili aplikace, kde si to můžete otestovat, jakoby, jak tam dát ty přihlášky. Takže se lidi možná víc učí strategizovat v tom složitém systému těch přihlášek, jak to seřadit, ty školy a podobně. Ale to je taková jako znouzecnost. Myslím si, že by to nemělo být závislý na téhle strategii. No.
5: Vy jste k tomu, jak se rodiče v přijímacích zkouškách orientují, vydali takovou zajímavou studii. Co tam je na první pohled důležité? Jaké zjištění?
6: Tak úplně asi nejdůležitější zjištění podle mě je to, že v tom systému těch přijímaček dneska máte tři priority, dáváte si tři školy, jo, a vlastně dostanete se na tu svoji první prioritu, pokud na to máte ty body tam, pokud ne, tak na tu druhou prioritu, takže to, vám to vybere jako ty školy podle té priority a těm školám to vybere studenty, že to taky preferuje ty lepší studenty s těmi lepšími body. Měl by to jako optimálně vybrat, napárovat ty studenty s těmi školami. Ale protože ty přihlášky, ty priority jsou jenom tři, tak se část lidí, a je to asi 25% teda rodičů deváťáků, to říká, tak se vlastně bojí tam dát ty školy, na které by fakt chtěli. Hmm. Protože se bojí, že se nikam nedostanou, že propadnou těma třema školama, nedostanou se nikam, tak i na tu první prioritu nedávají tu vysněnou školu a dávají tam nějaký kompromis. Jo. Což samozřejmě vede k tomu, že ty školy si často teda vyberou studenty, pro něž to není jakoby hlavní priorita ta jejich škola. A zároveň ty studenti se třeba nedostanou zbytečně tam, kam by mohli jít. Jo. Takže ty tři přihlášky, že tam jsou jenom tři, vede k tomu, že tam jako moc strategizují lidi a nechodí tam, kam by chtěli. A školy nemají ty studenty, který mají největší motivaci studovat na těch jejich školách a podobně. A to jde jednoduše zmínit. Mít tam prostě víc těch škol. Pět, no. To je zásadní podle mě z těch reform, který se zvažuje, tak těch víc přihlášek bych dal jako hodně dopředu, protože omezí to strategizování extrémně.
8: Je to těžké nějak zařídit?
6: No,
8: výměna číslice za číslice, ne?
6: Podle mě to není úplně těžké. Jediný argument proti tomu je, že některé ty školy dělají školní kola, že ještě jdete na pohovor v tom školním kole. A že když bude těch přihlášek pět, tak těch studentů, kteří tam jdou, je hodně. Jo, a mohlo by se to zdržet. Ale tam prostě jde dát o týden navíc, nebo udělat podmínku, kolik ta škola musí do toho školního kola vzít. Jo, to je všechno řešitelná věc. Takže bych řekl, že to není zase tak těžké na to, jak by to pomohlo. Že by se ty lidi nebáli prostě si dát ten dobrý gimpl na to první místo, protože mají relativní jistotu, že v těch pěti přihláškách se někam dostanou.
8: V čem je tady hlavní problém těch přijímacích zkoušek, respektive na čí straně? Je to problém ministerstva školství, krajů, nebo zákona, nebo všechno dohromady?
6: No, obecně hlavně my to trošku svádíme jenom na ty přijímací zkoušky od CERMAT. Ten hlavní problém je ta kapacita středních škol samozřejmě. Jo. Protože ten systém Česku je absurdní v tom, že on dělá takové úzké místo, jo, takové úzké hrdlo v tom středním školství. Tam chodí 30% žáků na všeobecní základní školy, gymnázia a lycea. A potom se to znova otevře a 55% jde na vysoké školy. Jo. A my vidíme v těch datech, že oni často změní úplně obor, že jde třeba z obchodky na stavebku a podobně. Jo. A jsou taky méně úspěšní na těch školách. A teďka ty vysoké školy mají studenty, kteří jsou z různých typů škol, gymnázia, střední odborní školy. A vlastně věnují třeba první rok tomu, že dohání ty znalosti v té matematice, aby byly na stejném úrovni. Takže on to potom jako ničí to i ty vysoké školy. Jo? Že třeba žádoucí reforma vysoké školy je to, aby byly kratší, aby byly bakalářské profesní programy jako v zahraničí. Ale to nejde udělat, protože tam přicházejí úplně jinak připravení studenti. A vy ten prvák věnujete tomu, že doháníte jejich jako znalosti v té matice a v dalších věcech. Takže to potom ničí vysoké školy. Tam je vysoká neúspěšnost prostě na těch vysokých školách. Protahuje se to studium. Takže my děláme jakoby úzký hrdlo ve vzdělávání tam, kde nemá být. Jo. Jakoby ty střední školy počítali s tím, že pořád na vysoké škole chodí 20% lidí. My jsme reformovali vysoké školy a nepřizpůsobili jsme tomuto střední školství. V Polsku chodí třeba 45% díky tomuhle na všeobecní obory, aby tam byla ta připravenost, jo, aby tam nebyl ten nesmysl, že to uzavřete a potom otevřete znova.
8: Škola to je taková budova, kde jsou třídy, žactvo, pedagogové, školní jídelna, školní. To se přece dá postavit. Ne?
6: To se dá postavit, zároveň ty kapacity jakoby, by ty kraje našly. Jo? A hlavní problém je v tom, že teda střední školy zřizují kraje a nejsou za to placený. Ty kraje dostávají peníze, je to nějaký přes 100 miliard korun ročně, který jsou rozdělovaný nějakým jakoby fixním koeficientem, který někdo vymyslel v roce asi před 20 lety. Jo. Už málo kdo si pamatuje, jak to bylo vymyšlený. Asi to vymýšlel někdo na Vysočině, protože Vysočina tam jakoby má hodně vysoký procento, ale každopádně teda to procento se
8: nemění. Na Vysočině myslíte? Ne.
6: Ne, tak asi jakoby,
8: rozumím.
6: Je to na půl vtip, ale fakt jakoby ty procenta jsou zvláštní. Vysočina je tam pravděpodobně jakoby zvýhodněná díky tomu, že to je velký kraj, má hodně silnic a podobně. Takže to má jisté jakoby meritum to má jakoby.
8: A budou dostavovat Dukovany.
6: A podobně. Ale je to 20 let starý koeficient, který se nemění. A teďka jo, třeba do Středočeského kraje přijdou lidi. A zvýšilo se jeho do Prahy taky, zvýšila se jejich populace a to financování krajů na to nereaguje vůbec. A jeden z těch jako problémů, který to přináší, je, že když Praha dělá místa na středních školách a chodí sem třeba lidi právě z těch okolních obcí a tak, tak ona za to nedostává peníze prostě, jo, za ty žáky na těch středních školách. Financovaný jsou platy učitelů, to platí stát, ale na ty budovy, na ten investice, provoz, nepedagogický pracovníky a podobně nedostává ten kraj peníze. Takhle to funguje v obcích, tam jde za obcí peníze za žáka, tam, kde studuje. V krajích to nefunguje. A proto ta Praha říká, my to nechceme jakoby rozšiřovat i gymnázia, proč to tady berou děti ze středočeského kraje prostě. Středočeský kraj.
8: Že Praha není brana jako obec nebo město, ale jako kraj.
6: Jako kraj, jo. A tam jdou peníze, jakoby za tím krajem nejdou podle těch studentů, je to fixní procento rozdělení těch 100 miliard. Takže Praha, když dostane nový studenty, na to nedostane ty peníze. Jo. Na to trošku problém řeší ten středočeský kraj, že nechá ty studenty jezdit do té Prahy, místo aby taky budoval ty kapacity. Jo, a vlastně celý to vede k tomu, že to je takový morální hazard, takový černý pasažerství. Ty kraje to nezřídějí, ty místa. A rodiče to zaplatí na soukromých gymplech. Nebo stát, taky stát dotuje ty soukromé gymnázia výrazně. Jo. Takže to zaplatí trochu stát na těch soukromých gymnáziích. Takže když máte jako systém, kde ten aktér, teďka ty kraje teda, nejsou jako vůbec penalizovaný anebo placený za to, za tu službu, tak samozřejmě se z toho vyvlíknou rádi, jo, protože to přenesou na někoho jiného. A to je ten hlavní problém těch kapacit, který by plně stát měl změnit. A začít to platit podle míst na středních školách a specificky na gymnáziích teda.
8: Ona Praha je zajímavá i z jiného úhlu pohledu, už z toho úhlu, o kterém jsme mluvili na začátku. My jsme třeba i letos slyšeli názor z vedení magistrátu, že vlastně nelze predikovat, kolik bude dětí a tak to politici nebudou řešit.
6: No,
8: predikovat, kolik bude dětí jde, ne?
6: Jako tam...
8: Přece vím, kolik se jich narodilo před 15 lety.
6: Tam jsou malinké nejistoty v tom...
8: Na kterou školu půjdou.
6: To taky, ale jakoby, tak přišli třeba hodně dětí z Ukrajiny, který ta bohužel často na ty střední školy ty lepší nechodí, jo, byť by na to měli. Nevíte, kolik přijde dětí z těch středních Čech, jo, kolik se přihlásí na ty pražské školy. Ale jako zhruba to víte, podle mě, zhruba tyhle ty trendy jdou odhadnout a dá tam tu populační hřivku. Takže to je výmluva, podle mě, která neobstojí naprosto. A Praha zřídila školy před dvěma, třemi lety, to rozšířili trošku a poslední dva roky nepřidali skoro nic do těch gymnázií a mají na účtu. Tam je asi 180 miliard, jo. Takže si představte, že má ta metropole, má 180 miliard a teďka se tam nedostávají děti, které mají fakt dobrý výsledky v tom Zermatu, jo. A to prostě...
8: Které by se v jiné části republiky
6: přesně,
8: dostali...
6: Přesně, v pohodě. A tím marníme fakt jako, to by mohly být lidi, kteří potáhnou prostě společnost, ekonomiku, budou úspěšní a my jim jako znemožníme ty šance, přestože tady leží 180 miliard na nějakém účtu, z kterého to jde postavit, jo, nebo odevřít ty kapacity.
8: Posloucháte Radiožurnál a Český rozhlas Plus, rozhovor v projektu Život k nezaplacení.
1: Život k nezaplacení.
8: Když už jsme u toho, kolik stačilo bodů různě, je nějaký průměr celorepublikový, kolik tak stačilo na vstup do gymnázia?
6: Přesně se úplně nepamatuju a on se takový extrémně liší, takže podle mě ani ten celorepublikový nemá smysl, protože v té Praze je to fakt třeba jako výrazně víc prostě. Možná otázka je, jestli je dobrý ten, kolik stačilo, nebo kolik měli průměrně ty lidi, který se tam dostali. V tom průměru se zase tak neliší. Jo? Tam je problém, že v těch chudších regionech ty děti ani nemají aspirace, takže tam ani často nejdou prostě třeba ty dobrý. A jdou, já nevím, na odbornou školu, na učňák a podobně. Kdyby fakt chodili i v těch chudších krajích a byly tam lepší školy, lepší základky, tak se vyrovná ten rozdíl. Je to hodně tou přípravou z těch základek a tím, že tam nemají takový aspirace ty lidi, jo? Nebo ty studenti.
8: Nějaká čísla, ale jsou třeba tak, 76% žáků se dostalo na tu první prioritu.
6: To je zajímavé číslo, řekl bych jako zásadnější ještě, protože má dvě interpretace. Ta pozitivní je, že to je ta super, že tři čtvrtiny se dostanou na první prioritu. A ta horší je, že my teda víme, jak jsem říkal na začátku, že zhruba čtvrtina rodičů a žáků na tu první prioritu, ale nedává to, kam by chtěli jít reálně, jo, protože se bojí. Takže část tohle čísla je daná tím, že tam jsou ty jistoty zbytečné. A myslím si, že to číslo by mělo být mnohem menší, že ten systém měl fungovat tak, že na tu první prioritu fakt dáváte školu, kde nemáte jistý, že se tam dostanete. A to číslo, že se tam dostane 76% lidí, ve skutečnosti ukazuje, že ten systém nefunguje. Mělo by to být třeba 50%, jo. Protože fakt jako tam by měly být ty nejlepší gymnázia, nebo nejlepší školy, nejlepší odborné školy v tom okolí těch studentů prostě, jo, na který můžou aspirovat.
8: Zdá se, že vedení ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy si tu situaci uvědomuje. Pokud si vzpomínám, bylo to někdy na konci března, kdy ministr Plaga říkal v rozhovoru pro deník N, chci odblokovat přijímačky i maturity, jsou to špunty ve vzdělávání. Jsou?
6: Ty špunty, to je dobrý vyjádření. Myslím si, že blokují hrozně věcí. Vlastně to ničí ty vysoké školy, zejména ten vstup na ty střední. Zároveň, že poslední rok se všichni připravují na CERMAT testy, protože hrajou strašnou roli v tom životě těch studentů. Takže to ničí trošku i to základní vzdělávání. Ta nepřístupnost té devítce, že nemáte jistotu, že v Praze třeba, jestli tam dostanete, tak vede k tomu, že hodně rodičů zkouší ten nultej pokus, tomu říká. To jsou ty víceletá gymnázia. Dostat tam to dítě už v té páté, šesté třídě. Protože vlastně tím dostanete pokus navíc, jo, ještě jeden. A to samozřejmě trošku ničí to základní školství, když tam odchází jako hrozně dětí z těch základních škol. Takže to je jako ten úzký bod v tom vstupu na ty střední školy. Je naprosto destruktivní pro celou tu soustavu. Jo. Tak to má pravdu ministr.
8: A má pravdu ministr Plaga i v tom, že by školy například měly dostat větší prostor přijímat žáky na základě vlastních kritérií a jednotné testy z češtiny a matematiky od CERMATu by už nemuseli tvořit těch 60% přijímaček, ale jenom 40%?
6: To je věc, kde s ním nesouhlasím naopak, protože za ty testy nejsou tak tragické, podle mě. Myslím, že v té češtině třeba je moc takových věcí z toho syntaxu, že tam oproti třeba těm americkým testům, kde se ACT, tam je v podstatě jenom ta gramotnost čtenářská. V těch českých je trochu jakoby příslovečné určení, prostě typy poznat a podobně.
8: Ale ta čeština je složitější.
6: Asi jo, no, ale jako nevím, jestli to testuje to, co ten test chce, jakoby, jo, protože buď to má být zaměřený na to, že testuje to, co se má učit na té základce, ověřuje ty výstupy, což není, anebo to mají být nějaké předpoklady, které mnohem víc souvisí s tou schopností přečíst a interpretovat text, než znáte nějaké příslovečné určení, nějaký typ. Jo. A, takže jakoby tam jsou nějaké nedostatky, ale ten test není tak špatný. A zároveň těch 40% je relativně hodně. Dneska můžou 40% ty školy dát vlastním přijímačkám. A teďka se to už některé dělají to, že tam dají extrémní rozptyl do těch 40%. Dám takový extrémní příklad, jo, že si 20 studentům dají 40 bodů a zbytku dají 0. Jo. A to samozřejmě přebije cokoliv, jako ten rozptyl z toho CERMATu, protože ten v tom CERMATu, v těch testech, v těch 60%, máte to nějak přirozené, nějaké jako normální rozdělení, prostě, když hodně žáků mají podobné body. A když tomu dáte 40 vlastních bodů, kde to jako hrozně rozdělíte, tak stejně ten CERMAT překonáte tím, jako do velké míry. Jo. Takže vlastně, jako kdo chce, tak už tam dá velkou váhu těm školníkům dneska. Naopak by se možná mělo říct, jak s nima pracovat. A zároveň ty školní kola používá jenom malá část škol, je to kolem 15%. Jo. Takže já myslím, že to je zbytečný krok, který ale bude mít jedno negativum, že když se zvětší ta role těch školních kol, tak tam nejde udělat to klíčové opatření, což je, aby tam bylo těch 5 přihlášek místo 3. Jo. Takže to oddálí a možná zhatí mnohem klíčovější věc. Takže já bych se vykašlal na posuny, kolik tvoří CERMAT a zbytek, dal bych tam 5 přihlášek a plus, co říká pan ministr, aby se to skládalo, prvně udělal ten test člověk a potom si dáváte přihlášky s nějakým vědomím toho, kolik má těch bodů.
8: A nějaká nárokovost na to místo podle percentilu?
6: To je věc, to je můj návrh, který zatím jakoby, myslím si, že...
8: Nechcete o něm mluvit?
6: Ne, a myslím, že k němu dozraje ten systém. Myslím si, že, jako ne, že nejde udělat to, nebo nelze akceptovat to, že v nějakém kraji, zejména v té Praze, je ten žák třeba v 70%, že mezi 30 nejlepšími žáky v
8: republice. Jenom si vysvětlíme, co je to ten percentil. V souvislosti s přijímačkami, to je informace o tom, jak si žák vedl ve srovnání s ostatními uchazeči.
6: 70% znamená, že se ve 30% nejlepší.
8: Takže nejde o ten počet bodů, ale o pořadí.
6: Vychází z toho počtu bodů, ale jde o pořadí. Jo. A teďka ani ty žáci z toho jako těch dobrých percentů, nebo 20%, jakože ve 20% nejlepších, tak se nedostanou na ty gymnázia. A teďka jako samozřejmě máme řadu věcí, kde je jistá nárokovost, že máte nárok na školku od 3 let a podobně. Jo. A šlo by udělat to, že žáci, kteří mají nějaké dobré body, tak jim ten kraj musí zajistit to místo prostě. Jo. Nemůže to nechat na těch rodičích, ať zaplatí soukromé gymnázia. Takže já myslím, že k tomuhle se dostaneme, že by to mohlo vycházet z těch bodů toho uchazeče víc. Jo. A udělat to tlak na ty kraje, aby nenechávali propadnout ty talenty do toho, že prostě studují jiné školy, nebo že jim rodiče to musí platit a podobně.
8: Pak by si třeba programový ředitel Eduinu Jan Vereš Mušuta nemusel myslet, že to, že někde někdo uspěje a někde neuspěje, takže je to protiústavní.
6: To je zajímavá myšlenka, že podle toho, kde bydlí, tak extrémně liší ten přístup ke střednímu školství, vzdělání, jestli je protiústavní. Jako, nevím, jestli je protiústavní a určitě jako dost nespravedlivý a je to taková loterie náhodná, která kazí jako budoucnost Česka do velké míry, podle mě.
8: A ještě je tady jedno téma, a to jakési předsazení té jednotné přijímací zkoušky.
6: Jo, abyste prvně udělal ten test, věděl, kolik máte bodů a podle toho trošku jakoby si vybíral ty školy. Tam pozitivum by mohlo být to, že 25% žáků dneska ani ty zkoušky nedělá, protože si nevěří, nebo rodiče nemají takové jakoby ambice a podobně. A řada z těch studentů jako nemá úplně špatné známky. Jo. Je to fakt o tom, že třeba jsou z méně vzdělaných rodin a oni si nemůžou dovolit takovou tu vizi, že budou studovat na vysoké škole a podobně. Ale kdyby viděli prostě, že ten člověk nebo ten žák fakt jako může jít na dobrou školu a ten žák by to viděl, že má ty body dobré, tak by to možná změnilo to přemýšlení. Takže to by byl dobrý krok to předsadit, zvýšit tu jistotu, zlepšit ten výběr a zároveň ukázat těm lidem, těm 25%, že oni mají taky šance někdy.
8: Pro dnešek tedy popřejme hodně štěstí těm, které čeká druhé kolo.
6: Tak, hodně štěstí, no.
8: O přijímacích zkouškách na střední školy jsme znovu mluvili s Danielem Prokopem ze společnosti PAK Research v rozhovoru v projektu Život k nezaplacení. Danieli, děkuji, naslyšenou.
6: Naslyšenou.

0: seriál Radiožurnálu.
1: Akce Úklid.
0: Anep Razie, která otřásla českým fotbalem.
1: Investigativní reportéři Radiožurnálu mapují pozadí největšího tuzemského úplatkářského skandálu.
0: Jak se předávaly peníze ze sázek na zmanipulované zápasy?
1: Které utkání navedlo vyšetřovatele na stopu?
0: A kolik procent šlo zapojeným hráčům?
1: Akce Úklid. Anep Razie, která otřásla českým fotbalem.
0: Každý všední den krátce po 8:45 živě na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi. Zprávy z domova a vašeho regionu.
0: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
1: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
0: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
3: Radiožurnál 11:30. Jana Gulda a zprávy.
4: Záchranáři odvezli po ranní nehodě autobusu s dětmi u Oseka na Rokycansku do zdravotnických zařízení 13 dětí mladšího školního věku a jednoho dospělého. Měli převážně lehká poranění hlavy a dolních končetin, jak řekla mluvčí krajské záchranné služby Karolína Korčíková. Česko neplánuje přijmout dalšího člověka s podezřením na nákazu ebolou, řekl to ministr zdravotnictví za ANO Adam Vojtěch. Podle něj by stát neměl další přebytečné kapacity, je totiž potřeba mít rezervu pro české občany. Do Česka z Ugandy míří americký lékař, který by mohl mít ebolu, večer ho přijme pražská nemocnice na Bulovce. Příznaky nemá, o jeho přijetí požádala americká ambasáda. Riziko šíření eboly v Česku je ale podle Vojtěcha nulové. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO není spokojený s novou koncepcí armády, řekl to po jednání s ministrem obrany Jaromírem Zunou za SPD, který mu návrh představil. Podle Babiše je například nutné posílit nábor nových vojáků i počty aktivních záloh. Řekl taky, že Česko nejspíš letos znovu nesplní alianční závazek 2% HDP na obranu. Jednat o tom chce na červencovém summitu NATO. O složení české delegace na tuto akci podle premiéra rozhodne vláda 8. června. Na summit chce jet společně se zástupci vlády prezident Petr Pavel. Babiš to ale dosud odmítal. A polský premiér Donald Tusk přijal ve Varšavě nového předsedu maďarské vlády Pétra Maďara. Jednat spolu budou o bezpečnosti a prohloubení spolupráce. Maďar už dřív avizoval snahy o posílení vazeb v rámci Vyšegrádské čtyřky, kam patří i Česko a Slovensko. Vztahy v rámci skupiny v posledních letech ochladly hlavně kvůli rozdílným postojům vůči Rusku a válce na Ukrajině.
1: Sport.
4: Večer bude jasný vítěz fotbalové Evropské ligy. Ve finále druhé nejprestižnější klubové soutěže starého kontinentu proti sobě nastoupí německý Freiburg a anglická Aston Villa. Souboj o titul začne v Istanbulu v 21 hodin. A už v 16 hodin a 20 minut nastoupí čeští hokejisti proti Itálii ve čtvrtém zápase na mistrovství světa ve Friburku. Na této stanici uslyšíte přímý přenos.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolona na D1 u Domašova a překážka na D8 u Velemína. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Domašov pomalu na kilometru 175 se zastavují oba pruhy. Následně popojíždějí hlavně kamiony, osobními auty je to ke sjezdu na D2 na necelou půl hodinu. Na D8 z Prahy do Ústí nad Labem za sjezdem na Velemín dejte pozor. Na 54. kilometru stojí u středových svodidel kamion. Zasahuje do levého pruhu, je to kvůli defektu. Vybočuje se, kolona se netvoří. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici z 9. kilometru popojíždí fronta kamionů. Pokračuje na Pražský okruh za Ořech, levý pruh jede rychleji. Na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště zůstává kolona kamionů od Jesenice z 81. kilometru. Nadále regulují provoz v tunelech, chvílemi se tak zastavuje i levý pruh. A na silnici 50 z Uherského Hradiště do Brna zpomalte za Nevojicemi, hlásíte stojící kamion.
6: Těsně před Bučovicama stojí nepojízdný kamion, má tam defekt, bude asi měnit pneumatiku, musí se vybočovat, ať tam do toho někdo nevletí.
5: A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Čekáme polojasno až oblačno na Moravě a ve Slezsku, zpočátku až jasno a déšť se nejdřív objeví lokálně na západě Čech, postupně i na ostatním území a hlavně na východě, později taky bouřky. Nejvyšší teploty dnes 18 až 23 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 14. Tolik zprávy. V dopoledním radiožurnálu je s vámi Jiří Chum.
3: Je středa 20. května roku 2026 a jsou 4 minuty po půl 12. Krásné dopoledne.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

Tady je dopolední Radiožurnál. Až třetinu spotřeby elektrické energie celé zlínské zoologické zahrady má do budoucna pokrývat nová fotovoltaická elektrárna. Tu zahrada postavila na speciální konstrukci, která zastřešuje parkoviště u sezónního vstupu do zoo. Reportáž z místa ještě do 3/4.

0: Miko Santos, 4 minuty před 11:45. 1200 fotovoltaických panelů na speciální konstrukci nově pokrývá plochu nad parkovištěm pro téměř 200 aut u sezónního vstupu do zlínské zoologické zahrady. Nově nabídne návštěvníkům stín pro auta a zároveň bude pokrývat skoro třetinu spotřeby elektrické energie celé zoo. U kolaudace fotovoltaiky byla i naše reportérka Michála Kočendová.
1: Jsme zvyklí stavět různé zoostavby, slonince, žirafince, ale toto bylo pro nás naprosto novum.
2: Mluví o investici za 35 milionů korun ředitel zahrady Roman Horský.
1: Je to vlastně takový největší projekt směrem k nějakému ekologickému hospodaření v zoologické zahradě, ať už z toho pohledu environmentálního, ale taky jisté provozní efektivity.
2: Výkon fotovoltaické elektrárny odpovídá spotřebě asi 70 rodinných domů. Zoo díky ní uleví distribuční síti a taky pokryje téměř třetinu své spotřeby elektrické energie.
1: Máme napočítané, že by to mělo celkově vyřešit 30% celé spotřeby energie zoologické zahrady, takže my dneska můžeme možná počítat s tím, že příští rok, když bude dobře svítit, tak že ušetříme nějaké 3 miliony.
2: Říká Roman Horský. Ve stínu fotovoltaické elektrárny jsou také místa pro invalidy a do budoucna chce zooparkoviště doplnit o nabíjecí místa pro elektromobily. Podle zlínského radního za ODS Miroslava Chalánka jde o největší fotovoltaickou elektrárnu svého druhu na Moravě.
3: Je to ten systém carportový, který vlastně nezabírá nikde zeleň, ale naopak využívá zpevněnou plochu na to, aby se zakryla a využívala se k výrobě elektrické. Energie.
2: Ostrý provoz elektrárny chce zahrada spustit letos na podzim. Návštěvníci na nově zastřešeném parkovišti budou moct zdarma parkovat už od pondělí příštího týdne. Ze Zlína Michaela Kočendová, Radiožurnál.

Cure jsme hráli 3:45, je středa 20. května. K takovým narozeninám nemusíte dostat jenom dort a krabici s dárkem, ale i třeba zážitek. Jeden takový má za sebou hokejista Jan Ščotka. I když slaví 30. dnes, tenhle dárek dostal předčasně. O jaký dárek jde, ještě uslyšíte. Za chvíli.

0: Kromě možného vítězství nad Itálií na mistrovství světa můžou dnes čeští hokejisté oslavovat obránce Jana Ščotku. A to proto, že vyhlášený vtipálek národního týmu slaví třicetiny. Dárek už ale od spoluhráčů dostal. Když se v minulém zápase nechal vyloučit do konce utkání a oslabil tým, jeho parťáci pak bojovali i za něj a souboj se Švédy vyhráli. Pro Jana Ščotku to byl takový předčasný dárek.
1: Bude to jeden z těch nejlepších dárků, protože tato klukům budu moc líbat zadek, jak si říká, budu jim ještě dlouho děkovat a samozřejmě něco pro ně přichystám, no to zadarmo to nebude.
2: Výhody a teď Ščotka sejmul jednoho se Švédu crosscheckem do obličeje.
1: Moje nešikovnost a samozřejmě toho lituju, ale moc díky klukům, že ten zápas vládli, protože to se mi dýchalo teda o dost líp.
3: 24, číslo 5 minut a do konce utkání za crosscheck.
1: Už to šlo trošku do kopru, no samozřejmě, že na mobil jsem se nechtěl ani dívat, protože jsem tušil, že tam bude taky peklo, ale byli tam na mobilu, právě mi pomohla jako žena, brácha, celá rodina, kamarádi.
3: Pro Jana Ščotku je to třetí mistrovství světa dospělých. Na tom první bral bronz v Tampere. V Praze 2 roky naspátek naskočil až do finále a má zlato. Tady ve Friburgu stihl zatím přesně 4 střídání.
1: Když to klukům půjde do konce turné, ale budou vyhrávat, tak klidně ať hrajou a já jim budu samozřejmě fandit. Ale víte, že bych to rád jako vrátil klukům a nějak jim to splatil v dalších zápasech.
3: Role Jana Ščotky ale může být i jiná. Když se zeptáte spoluhráčů na největšího vtipálka, každý začne jménem rodáka ze Vsetína. Slyšet to je i přímo na ledě, když třeba Ščotka dostane na dres při tréninku mikrofon.
4: Ty jsi obrovský! Čistý!
1: Já se vždycky snažím být od malička tak nějak pozitivní a veselý, že jo? Protože toho negativního je vždycky všude nejvíc a když je něco dobrého, tak se to moc nepíše, no, tak se snažím vždycky všechno odlehčovat a dělat si z toho ne srandu, ale prostě to posunu na jinou notu.
4: Šuměl se, tak jsem rychlej, chlapečku.
5: Honzík Ščotka.
4: Tak pojď, bráníme, chlapičku.
1: Jasně, jo, já samozřejmě jsem slavící typ, jako mám to rád, každou oslavu, ať se slaví cokoliv, ať jsou to narozky moje, manželky, kohokoliv, prostě z rodiny nebo kamarádu, tak po nějaké posezení, samozřejmě ty kloboučky musí být, že jo, to, bez toho by to nebylo ono, nějaká frkačka a tak, takže to mám rád samozřejmě, cokoliv pro srandu.
3: Role jakéhosi klauna v šatně hokejové reprezentace zůstává Janu Ščotkovi bez ohledu na to, jestli je na soupisce nebo ne. Zápas Česko-Itálie začne dnes v 16 hodin a 20 minut v našem přímém přenosu z Friburgu František Kuna, Radiožurnál.

0: Věro, vítej, 11.55.
1: Dobrý den.
0: Věra Štechrová, autorka publicistiky, o čem dnes bude?
1: Tak dnes by měl večer do pražské nemocnice Bulovka být převezen americký občan s podezřením na nákazu ebolou. Jde o lékaře mířícího z Ugandy. My jsme do vysílání pozvali ředitele odboru ochrany veřejného zdraví ministerstva zdravotnictví Matyáše Fošuma, abychom s ním probrali nějaká případná rizika a taky připravenost jednotlivých zdravotnických složek na takovýto typ pacienta s takovouto nemocí. Ministr obrany za SPD Jaromíra Zuna už má za sebou schůzku s premiérem Babišem, představil mu návrh nové koncepce české armády. Mě bude zajímat, jak významně promění ten dosavadní směr budování armády a taky, jak ho ovlivní finance, když po té schůzce řekl premiér Babiš, že letos zřejmě opravdu nesplníme ten závazek dát na obranu 2% HDP. No a Vladimír Putin se na návštěvě Číny chválí vztahy mezi oběma zeměmi, prý jsou bezprecedentní a dále se rozvíjejí. Tak se zeptám, proč se potom oba státy zatím ale neshodly na výstavbě nového plynovodu Síla Sibiře 2, což mělo být jedno z hlavních témat jednání. Dávno už vím, že chodím jak tě.

0: Radiožurnál 12 hodin. Vysíláme hlavní zprávy.
1: Fakultní nemocnice Bulovka se připravuje na přijetí pacienta s podezřením na nákazu ebolou.
2: Pacient, který je přivážen, přechází rovnou do prostor, které jsou kompletně odděleny od jiného provozu.
1: Na Rokycansku dopoledne havaroval autobus s dětmi.
3: Vypadá to, že to jsou jenom lehčí zranění typu boule na hlavě.
1: Čeští hokejisté nastoupí na mistrovství světa proti Itálii. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy čekejte silný provoz a kolonu. A počasí bude převážně polojasno až oblačno, místy déšť, na východě i bouřky a teploty až 23 stupňů. Je středa 20. května, dobré poledne. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
4: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Do Česka večer dorazí muž, který by mohl být nakažený ebolou. Přijetí amerického občana povolilo ministerstvo zdravotnictví na včerejší žádost amerického velvyslanectví. Podrobnosti přidá reportérka Kristýna Vašíčková.
5: Aktuálně není potvrzené, že je muž opravdu nemocný, žádné příznaky nemá. Pečoval ale o nakažené v Ugandě, i proto musí být už během převozu dodržená přísná opatření. Například jde o použití speciálního podtlakového vaku, ve kterém by měl být muž uzavřený. Že by se ebola v Česku rozšířila, nehrozí, zopakoval ministr Adam Vojtěch za hnutí ANO.
6: Není tady žádné riziko, které by bylo pro širší veřejnost, protože ten pacient bude od počátku, vlastně kdy dosedne na letiště Václava Havla, pod přísným dohledem, bude izolován.
5: A to platí i pro následnou karanténu a hospitalizaci v pražské nemocnici na Bulovce. Ta potrvá 3 týdny. Žádost o přijetí dalšího pacienta zatím stát neeviduje. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.
1: Berlínská nemocnice Charité už na žádost Washingtonu pacienta s ebolou přijala. Americký lékař se nakazil v nemocnici v Demokratické republice Kongo. Německo se má postarat taky o další lidi, kteří se mohli nakazit.
7: Riziko rozšíření smrtelného viru je podle ministryně zdravotnictví Niny Varkenové extrémně nízké. Pro Německo je prý samozřejmé pomáhat partnerům. Z letiště na kliniku doprovodilo nakaženého asi 60 policistů. Specializované oddělení má vlastní vchody, uzavřenou vzduchotechniku s filtrací i vlastní čističku odpadních vod. Na severovýchodě Konga ebole podlehlo nejméně 130 lidí a Světová zdravotnická organizace tam vyhlásila mezinárodní stav nouze v oblasti veřejného zdraví.
8: Všechna zdravotní zařízení, kterým náš tým volal, jsou lidí podezřelých z nákazy plná.
7: Řekla Trish Newportová z organizace Lékaři bez hranic. V regionu sužovaném i ozbrojenými konflikty se šíří varianta viru, na kterou neexistují vakcíny ani léky. Dominik Tesár, Radiožurnál.
1: 13 dětí a jeden dospělý skončili v nemocnici po dopolední nehodě autobusu u Oseku na Rokycansku. Záchranáři jim ošetřili jen lehká zranění. V autobuse cestovalo 30 lidí. Policisti nehodu vyšetřují pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. Na místě je reportérka Julie Suchá.
9: Nehoda se stala na rovném úseku silnice 2. třídy mezi Rokycany a Osekem. Podle policistů autobus předjížděl traktor údržby, který sekal trávu a utrhla se s ním krajnice. Autobus skončil na levém boku v příkopu. Hasiči po příjezdu nemuseli nikoho vyprošťovat a děti už byly venku. 13 záchranáři odvezli do nemocnic v okolí, z toho zhruba polovinu do fakultní nemocnice v Plzni, kde se je po ošetření vyzvednou rodiče. Silnice je tady v Oseku stále neprůjezdná v obou směrech. Čekáme na vyproštění autobusu. Z Oseku u Rokycan, Julie Suchá, Radiožurnál.
4: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
10: Víme, co se děje u vás.
1: Protivzdušná obrana Litvy dopoledne zhruba na 2 hodiny vyhlásila poplach. Důvodem byl dron, který podle ministerstva obrany narušil litevský vzdušný prostor.
11: Obyvatelé litevské metropole dostali na mobily varování, aby ihned vyhledali úkryt a bezpečné místo a vyčkali dalších pokynů. Zpráva o vyhlášení vzdušného poplachu dorazila i k lidem v okolí Vilniusu. Podle ministerstva obrany mířil dron k obci Lentvaris u hlavního města, ale změnil směr a stíhačky Severoatlantické aliance ho pronásledovaly. Vilnius leží necelých 50 kilometrů od hranic s Běloruskem. Kvůli nebezpečí přerušili provoz na vilniuském letišti a zastavili železniční dopravu. V úterý letoun NATO sestřelil dron nad Estonskem. Zjistilo se, že to byl stroj, který zabloudil z Ukrajiny. Pavel Novák, Radiožurnál.
1: Česká armáda by měla mít víc vojáků i silnější protidronovou obranu. Počítá s tím nová koncepce, kterou dopoledne ministr obrany Jaromír Zuna za SPD představil premiérovi Andreji Babišovi.

0: Babišovi z hnutí ANO. Na ministerstvu obrany je s podrobnostmi reportérka Adéla Burešová.
1: Schůzka trvala necelé 3 hodiny. Koncepce se zabývá hlavně plněním závazků vůči NATO. Důraz má být především na budování těžké brigády nebo na navyšování počtu vojáků. V této oblasti je ale podle premiéra Babiše Zunův návrh nedostatečný.
2: Máme 25 750 vojáků a plánovat do roku 2040 jenom 32 tisíc, tak s tím se určitě nejsem spokojený.
1: Finální podobu koncepce by měla v červnu projednat Bezpečnostní rada státu. Babiš po jednání taky řekl, že vláda o české delegaci na nadcházející summit NATO rozhodne 8. června. Účast prezidenta nekomentoval. Ministr Zuna se zatím k dopolední schůzce nevyjádřil. Z ministerstva obrany Adéla Burešová, Radiožurnál.
0: Rusko bude dál prodávat plyn Číně. Prezidenti obou zemí Vladimir Putin a Xi Jinping se v Pekingu údajně dohodli i na plynovodu Síla Sibiře 2. Nové potrubí by mohlo až zdvojnásobit objem dodávek.
3: Xi Jinping při setkání s Vladimirem Putinem mimo jiné řekl, že by se Čína a Rusko měly postavit proti případům jednostranné šikany a snahám o přepisování historie. Podle Putina jsou obě země odhodlány hrát na mezinárodní scéně stabilizační roli. Moskva taky ocenila údajný nezávislý postoj Pekingu k válce na Ukrajině, kterou Rusko před 4 lety napadlo. Zástupci Číny opakovaně uvádějí, že jejich země je v konfliktu neutrální. Rusko i Čína jsou blízkými ekonomickými partnery a jejich vztahy se od začátku války ještě víc prohloubily. Lucie Rýdlová, Radiožurnál.
0: Český rozhlas Plus pořádá 4. ročník konference o válce na Ukrajině. V pražském kulturním centru Vzlet budou odpoledne diskutovat třeba ukrajinský velvyslanec v Británii Valerij Zalužny nebo český prezident Petr Pavel. Pozvání přijali i bývalý šéf britské tajné služby MI6 Richard Moore nebo ukrajinská nositelka Nobelovy ceny Oleksandra Matvijčuková. Podle šéfredaktora Českého rozhlasu Plus Josefa Pazderky je hlavním tématem budoucnosti Ruskem napadené země.
4: Dominuje tomu tématu občanská společnost a taky média, což je v naší současnosti a debatě o veřejnoprávních médiích obzvlášť důležité.
5: Říká Pazderka o konferenci s názvem Křehká bezpečnost. Právě tohle téma považuje za zásadní taky další z hostů. Novinář webu The Atlantic Simon Schuster.
6: Budoucnost Ukrajiny je téma, které se týká nás všech.
5: Rozhovory z jednotlivých debat Český rozhlas odvysílá v dalších dnech. Jiří Kordík, Radiožurnál.
0: Radiožurnál zůstává nejposlouchanější rozhlasovou stanicí v Česku. Vyplývá to z výsledků měření poslechovosti Radioprojekt od loňského října do letošního března. Každý den se Radiožurnál naladí 747 tisíc lidí. Na rekordní poslechovost dosáhla díky vysílání ze zimní olympiády v Itálii taky stanice Radiožurnál Sport. Denně ji poslouchá 74 tisíc lidí. Stabilní poslechovost 164 tisíc lidí denně má taky Český rozhlas Plus.
7: Sport. Česká hokejová reprezentace nastoupí na světovém šampionátu proti Itálii. Národní tým bude v utkání jasným favoritem, ale soupeře nepodceňuje. O kvalitách Italů mluví asistent trenéra národního týmu Jiří Kalous.
8: Italové mají velmi dobré první třetiny. Proti komukoliv hrají, tak ty první třetiny mají opravdu jsou nebezpeční, jsou prostě agresivní, tak je potřeba tohle si pohlídat a mají tam i šikovné hráče, mají finského trenéra, zkušeného, takže prostě pohlídat si opět vstup do utkání.
7: Zápas začne ve Friburgu v 16:20 jako přímý přenos na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Na stadionu v Hradci Králové se rozhodne o vítězi domácího fotbalového poháru. Utkají se v něm Jablonec s Karvinou, finále začne v 18 hodin. Vítěz se kvalifikuje do závěrečného předkola Evropské ligy a bude mít jistotu účasti minimálně v hlavní fázi konferenční ligy.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Kolony na D1 u Ostrovačic a na D5 u Loděnice. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Rosice z kilometru 179 zůstává kolona. Pokračuje do zúžení na kilometr 196. Osobními auty pojedete celý úsek půl hodiny. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici z 9. kilometru počítejte s kolonou kamionů. Pokračuje na Pražský okruh za sjezd na Ořech. Levý pruh jede téměř plynule. A na Pražském okruhu směrem na letiště pokračuje regulace provozu v tunelech. Kolonu hlásíte za sjezdem na Vestec. Osobními auty 20 minut navíc za sjezd na Barrandov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
9: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Čekáme převážně polojasno až oblačno, místy déšť a hlavně na východě taky bouřky. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 14. Tolik hlavní zprávy. Teď publicistika a Věra Štechrová.
11: Proč bude v Česku hospitalizovaný americký občan s podezřením na nákazu ebolou? Jakou podobu nabírá nová koncepce české armády do roku 2040? A ruský prezident Putin jedná v Pekingu, jak důležitá je Čína pro odbyt ruské ropy a plynu. I o tom budeme mluvit. Dnes večer by měl být do pražské nemocnice Bulovka převezen americký občan s podezřením na nákazu ebolou. Jde o lékaře mířícího z Ugandy, který byl v kontaktu s nakaženým ebolou. Podle posledních informací nemá příznaky nemoci. Přiletí soukromým letadlem. Nemocnice má zabezpečit kvalitní izolaci po inkubační dobu nemoci, která je až 21 dní, a také jeho případnou léčbu. Za jeho přijetí Česku poděkoval na sociální síti X velvyslanec USA v Česku Nicholas Merrick. Další američtí lékaři byli izolováni v Berlíně. U jednoho z nich se nákaza potvrdila. Epidemie eboli se šíří v Ugandě a Kongu. Tam na tuto nemoc zemřelo na 130 lidí. Připravenost českého pracoviště Bulovka přijmout pacienta potvrdila primářka tamní kliniky infekčních nemocí Hana Roháčová.
12: Naše zdravotnické zařízení disponuje kapacitou, která se může starat o pacienty s vysoce nebezpečnými nákazami. Několik pacientů už jsme měli, samozřejmě jsou to vždycky mimořádné situace. Nicméně pracoviště je na to vybaveno jak technicky, tak personálně.
11: A ve vysílání je teď ředitel odboru ochrany veřejného zdraví Ministerstva zdravotnictví Matyáš Fošum. Dobrý den.
13: Dobrý den.
11: Víme, proč se ten americký lékař z Ugandy nepřesunuje tím soukromým letem přímo do Spojených států?
13: Přesnou odpověď na tuto otázku nemáme. Stále se držíme toho, že jsme ze strany americké ambasády byli požádáni, aby jsme přijali jejich lékaře úplně shodně, jak to bylo ze strany americké ambasády v Německu. Takže jedná se o skupinu lékařů, kteří právě pomáhali v Demokratické republice Kongo. A ta osoba jedna, která vlastně bude u nás, tak navazuje na ty osoby, které leží už dneska v Berlíně, tak je nejpravděpodobnější scénář, že chtěli, aby tyhle osoby zůstaly v rámci jednoho kontinentu.
11: Je jasné, jestli byl ten, nebo jakým způsobem byl ten pacient, který přijíždí, nebo ten muž z Ameriky, vystaven tomu kontaktu s ebolou, jestli šlo o právě to, že byl ve skupině s těmi lékaři, kteří jsou v Berlíně a jeden z nich už má tedy ebolu potvrzenou.
13: Rozumím. Podle našich informací se jedná o skupinu lékařů, kteří pomáhali při řešení právě té epidemické situace na hranicích Konga a Ugandy. Takže je velmi pravděpodobné, že ošetřovali přímo nemocné, což v tomto případě, pokud ten lékař používá osobní ochranné pracovní prostředky, jako jsou rukavice, ochrana dýchacích cest, nějaký štít na obličeji, tak to riziko přenosu je velmi nízké. Ale v tomto případě jsme přistoupili k tomuto postupu, protože jeden z té skupiny opravdu onemocněl, má potvrzené onemocnění, takže z toho důvodu došlo k hospitalizaci, respektive k označení toho člověka za hypotetický případ. Takže z toho důvodu se nastavuje celý tento proces.
11: On zatím nemá žádné příznaky nemoci, tak jak bude vypadat ten přesun z letiště do nemocnice? Jak jsou nastavená ta pravidla pro ochranu veřejného zdraví?
13: Ta pravidla jsou nastavená jednoznačně, co se týče v uvozovkách nějakého hermetického oddělení toho standardního civilního prostoru, respektive když si představím toho prostoru nad letištní plochou, respektive i toho vzduchu, tak vlastně ten člověk bude zabalený v kompletně bioboxu. Tím pádem on nebude komunikovat ani s personálem, který je v tom letadle, ani s personálem, který bude v té záchranné službě, ani s tím venkovním prostředím. Respektive on bude mít svoji atmosféru, svůj prostor, svůj vzduch a nebude se v žádným způsobem jakoby mísit ten vzduch v vozovkách venku ani v tom bioboxu. Což je důležitá informace a opravdu jakoby upozornění, nebo respektive informace pro veřejnost, že tady opravdu nehrozí riziko přenosu toho onemocnění dále. A co se týče jako po nalodění do záchranné služby, tak s dvěmi týmy máme tam právě i rezervní tým, kdyby nastala nějaká dopravní nehoda, cokoliv, tak vlastně za tou posádkou pojede druhý záložní tým, který odveze tohoto občana přímo do fakultní nemocnice Bulovka.
11: Navíc ebola se nepřenáší respiračně, tedy vzduchem. Tak jaké je to riziko přenosu ve chvíli, kdy ten člověk v podstatě nemá žádné příznaky nemoci? Přenáší se ebola i ve chvíli, kdy tedy ten člověk možná je nakažený, ale nemá žádné příznaky?
13: Tady u toho onemocnění je to právě specifický, že se primárně to onemocnění přenáší, když jsou ty příznaky. Takže pokud ten člověk má teplotu, zvrací krev, dejme tomu, nevím, teče mu krev z nosu, popřípadě projevují se i průjmy, kde je krev, tak v tomto případě ten člověk je infekční a je riziko pro veřejné zdraví. V tomto případě ten konkrétní občan, který k nám přiletí, tak žádné příznaky nemá. Tím pádem momentálně ho vnímáme, že nemůže to onemocnění vlastně jakoby šířit dále. S tím, že je tady ještě možné hypotetické riziko, je tam vlastně ty první příznaky, dejme tomu, aby se objevily dneska večer, tak už krátce předtím v řádu hodin ten člověk může být infekční. Proto se tam volí tato preventivní opatření. A jak jste správně zmínila, to onemocnění je velmi specifický, co se týče přenosu, tak zase další uklidnění, nepřenáší se to jako chřipka, nepřenáší se to jako covid respiračně. Nestačí na to, aby jsme nad sebe takhle jako kýchli. A opravdu se to přenáší přes biologický materiál, přes krev, přes zvratky, přes tu stolici, v úzkém kontaktu. Takže rozhodně víme, že pokud má někdo krev, zvratky na sobě, tak na něj nebudu sahat. Tím pádem to riziko přenosu je opravdu jako minimální. A právě až když budu sahat na ten biologický materiál, tak je tam to riziko přenosu.
11: V Berlíně je víc lidí z této skupiny. Existuje to možnost, že bychom přijali ještě nějakého dalšího člověka z této skupiny, nebo už je o všechny postaráno?
13: Podle našich informací je o všechny postaráno, s tím, že nemocnice Bulovka samozřejmě disponuje vícero lůžkami, respektive bioboxy, kam je možné hospitalizovat nemocné, popřípadě podezřelé, ale v tomto případě si necháváme rezervu, dejme tomu pro naše cestovatele, pokud by se vrátili z těchto zemí a měli příznaky onemocnění, tak abychom je měli případně kam hospitalizovat. Takže ty kapacity, co se týče personálu, lůžek, tak v České republice jsou, ale v současné době nepočítáme s tím, že bychom je nabízeli jiným státům, aby mohli se hospitalizovat své osoby.
11: Ještě vzhledem k té rozvíjící se epidemii v Kongu a Africe, nedostali jste nebo ministerstvo zahraničí nějakou žádost o pomoc od českých občanů v této oblasti?
13: Zatím toto neevidujeme, ale z preventivních důvodů jsme na stránky, webové stránky Ministerstva zahraničních věcí dali kompletní doporučení, jakým způsobem se chránit. Opravdu je tam ten přenos přes biologický materiál a současně tam aktualizujeme všechny ty regiony, ty provincie, kde to onemocnění se vyskytlo. A s Ministerstvem zahraničních věcí jsme se domluvili, že každý cestovatel, který se zaeviduje do systému DROST, tak doobdrží SMS-ku v průběhu pobytu, i když ten pobyt už tam teďka začal, tak dostane SMS-ku o tom, kde jsou kompletní informace, kde jsou ty provincie, které budou aktualizovány. Ale v současné době žádnou takovouhle prosbu jsme neobdrželi.
11: Matyáš Fošum, ředitel odboru ochrany veřejného zdraví Ministerstva zdravotnictví. Děkuji, naslyšenou.
13: Také děkuji, krásný den.
11: Ministr obrany za SPD Jaromír Zuna dnes představil premiérovi návrh nové koncepce české armády. Podle Andreje Babiše chce vláda urychlit posilování protivzdušné obrany i nábor nových vojáků.
14: To nejdůležitější je samozřejmě budování naší armády a počet vojáků. Armáda předložila nějaký návrh, který se mi úplně nelíbí. Já si myslím, že bychom měli nabírat minimálně 2000, jako absolutní počet vojáků 2000+. Taky mě zajímá, proč pokud někdo z armády odchází, proč to tak je. Jsem požaduju zpětnou vazbu.
11: Zároveň premiér po schůzce řekl, že Česko nejspíš letos opět nedosáhne aliančního závazku 2% HDP na obranu. Přitom zásadní otázky reformy budou podle ministra Zuny právě financování, jak řekl včera v České televizi. Ve vysílání je teď František Mičánek, brigádní generál v záloze. Dobrý den.
15: Dobrý den.
11: Tak zhruba před rokem si členské země Severoatlantické aliance odhlasovaly nové úkoly. Ty přesné příspěvky k společné obraně jsou tajné, ale je aspoň rámcově jasné, jak se tyhle nové úkoly odrazí v té nové koncepci?
15: No, té nové koncepci, kterou připravuje pan Zuna, těžko říct, protože samozřejmě to je dokument, který zatím není veřejný. Nicméně faktem je, že tam musí být a oni už jsou nějakým způsobem zahrnuty i v té stávající platné koncepci do roku 2035. Je tam těžká brigáda, je tam v podstatě přezbrojení 4. brigády rychlého nasazení, je tam posílení protiletadlového raketové vojska, je tam posílení logistiky, je samozřejmě nové vzdušné síly. Takže v této oblasti, co se týče závazků vůči Alianci, tam nic zas tak moc nového nebude, ale ten problém skutečně je to, co zaznělo v předchozím příspěvku. Nemáme lidi a s tím samozřejmě, když nemáme lidi, nebudeme moci stavět nové jednotky a se stavbou nových jednotek přichází v úvahu samozřejmě i nové posádky, nová dislokační místa a infrastruktura. Takže tohle by mělo v té nové koncepci se objevit.
11: Jak se v současnosti daří ten nábor nových vojáků, o který se snaží vedení armády? A jaká cesta by případně tedy mohla vést k jeho urychlení? Co by proto mohla udělat vláda, když premiér Babiš je nespokojen s tím, že by se nabíralo jen zhruba 2000 vojáků ročně?
15: Ono, ten problém je dlouhodobější. Samozřejmě ten náborový roční cíl, který tady je vždycky zhruba 1000-1500 nových vojáků. Premiér Babiš hovoří o 2000. Pro mě je důležité vždycky vědět, proč si armáda, nebo respektive ministerstvo obrany, protože tady ty cílové počty jsou, musí být vždycky, nebo ty náborové počty jsou podpořeny nějakými disponibilními penězi, které na to máme. Proč si klademe takovéhle limitující počty, když třeba nábor v daném roce může být, těch zájemců může být 2500, 3000, 4000. A my v podstatě odmítneme, protože zkrátka máme nastavený limit 2000. To je první problém, že se prostě řídíme podle nějakých limitů byrokratických, které nám stěžují tu situaci. A druhá věc, jestliže nabereme tady tenhle počet lidí, tak je samozřejmě musíme vycvičit. A momentální výcvikové kapacity armády České republiky zkrátka nejsou stavěny na víc, než je nějakých těch 1500, možná maximálně 2000 lidí, co se týče profesionálních vojáků. Takže pokud chceme navyšovat, musíme automaticky zvýšit výcvikové kapacity, výcvikové prostory a samozřejmě techniku a materiál pro ty nové rekruty. A to je něco, co se musí řešit současně. A jaké jsou cesty? Jednoznačně přijmout tady tu novou strategii náboru a potom se podívat právě do těch posádek, které nejsou úplně nejblíž velkým centrum a kde je největší nedostatek vojáků, jako jsou třeba Strakonice nebo Jince, a tam je potřeba rozjet velké sociální programy a zaměřit se nejenom na ty vlastní vojáky, ale taky na jejich rodiny, na jejich děti, na zaměstnání manželek a v podstatě vytvořit komplexní pobídky, aby ti lidé do armády chtěli, nejenom jako muž nebo žena, ale jako rodina.
11: No a to všechno vyžaduje peníze, tak jak velký problém pro samotnou českou armádu je, že zřejmě opravdu v roce 2026 nesplní ten cíl dát na obranu 2% HDP, tedy že do toho rozpočtu ministerstva obrany nedorazí těch chybějících 20 miliard. Já jsem i slyšela například od bývalé ministryně obrany Jany Černochové, že by byl už i problém těch 20 miliard, i kdyby tam dorazili, utratit. Tak nemohli by se alokovat třeba právě na to, o čem jste mluvil?
15: No ono, když je na to alokujete a když je budeme fiktivně mít, tak samozřejmě pokud je dostaneme někdy v půlce roku, tak už zkrátka nejdou utratit. Rozumně, nejdou utratit a musela by stávající vláda nebo ministr Zuna dělat úplně to stejné, co dělala předchozí vláda, to znamená dávat je na zálohové platby, což bylo nebo je předmětem kritiky. Takže tudy cesta nepovede. A co se týče, pokud nesplníme ty 2%, tak je potřeba říct, že ty rozjeté velké projekty, které už teďka běží, ať už je to dělo NATO, je to těžký tank, je to obrněné vozidlo pěchoty, tak na tyto projekty to nějakým způsobem nedopadne. Nemůže, protože zkrátka ty musí být pokryty financemi, protože jsou pod smlouvou. Ale ty chybějící peníze budou chybět na rozjetí nových projektů, které pokud samozřejmě byly v nějaké souvislosti s těmi velkými projekty, tak můžou způsobit zpoždění, můžou zkrátka působit problémy do budoucna. Takže je to zpoždění, je to nepříjemné, ale dá se to nějakým způsobem stabilizovat v těch dalších letech, pokud tam dojde k nějakému výraznějšímu navýšení.
11: Brigádní generál v záloze František Mičánek, děkuji, naslyšenou.
15: Mějte se krásně, naschledanou.
11: Vztahy mezi Ruskem a Čínou dosáhly bezprecedentní úrovně a dále se rozvíjejí, oznámil ruský prezident Vladimír Putin po jednání s čínským protějškem Xi Jinpingem v Pekingu. Putin je na dvoudenní návštěvě Číny, kam dorazil jen několik dnů potom, co Peking navštívil americký prezident Donald Trump. Tématem je vedle politických otázek také rozvoj ekonomických vztahů. A naším hostem je politický geograf Libor Jelen z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den.
16: Dobrý den.
11: Tak oba představitelé dlouhodobě mluví o přátelství. Politická přátelství bývala jí založena na vzájemné výnosnosti, tak pro koho je to přátelství výhodnější?
16: No, tak musíme se podívat spíš komplexně, co je cílem nějakých těch partnerství, tedy myslím, že nemůžeme tady mluvit o nějakém vřelém přátelství, protože jsou to oba dva státníci, kteří si hrajou na nějaké regionální velmoc a to vždycky je konkurence, takže tady jde o to, kdo z toho, co získává. Rusko potřebuje Čínu, aby přežilo sankce, které na ně jsou uvalené, vzhledem k válce, kterou vede na Ukrajině. Čína zase potřebuje levné suroviny. A také potřebuje, aby se její globální pozice vylepšila nebo respektive dosáhla těch cílů vlastně v rámci nějakého globálního geopolitického soutěžení.
11: Když jsou ty vztahy tak výborné, proč se oba státy zatím neshodly na výstavbě toho nového plynovodu Síla Sibiře 2, což mělo být jedním z hlavních témat, a že se nedohodli, potvrdil i mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov?
16: No, já bych jako opravil, jestli to z toho předchozího bylo zřejmé, já si nemyslím, že jsou výborné, já si myslím, že jsou pragmatické pro obě dvě strany a jako to, že někdo označí to partnerství nebo respektive tu spolupráci za nadstandardní nebo že bez mráčku, tak to je prostě floskule diplomatická, takže tady zcela jednoznačně se ukazuje právě třeba na konkrétním tohle projektu, že to rozhodně není úplně idylický vztah, samozřejmě kdyby vlastně zájem Číny byl, tak ten projekt už dávno stojí, ale myslím, že ani Čína nemá vlastně nějaký velký zájem dál prohlubovat svoji závislost třeba na dodávkách ruských energií.
11: Putinov poradce Jurij Ušakov zase podle Reuters naznačil, že lídři dosáhli shody na důležitém projektu v oblasti energetiky. Jeho povahu ale neupřesnil. Dá se odhadovat, o co by mohlo jít?
16: To je poměrně jako hodně široké téma, oblast energetiky, znamená, buď tam můžou být zahrnuty energetické suroviny, což je otázka dodávek ropy, zemního plynu, nebo to může být přímo elektrická energie. Přece jenom Rusko má nějaké kapacity, možná i nadbytečné kapacity ve výrobě elektrické energie, má spoustu zdrojů, ať už vodních nebo atomových elektráren. Čína naopak je hladová po elektrické energii, to znamená, je možné třeba dostavba nebo přístavba nějakých přenosových soustav, které propojí obě dvě země.
11: Když se na to podíváme z politického hlediska, tak jaké zájmy jsou pro obě země společné? Mají tam třeba ten společný zájem oslabit Západ v čele se Spojenými státy?
16: Já myslím, že tohle asi je společný jmenovatel a nicméně jak tomu rovnou dodávám, že Čína nemá ani zájem o to, aby Rusko bylo silné. Takže vidíme to krásně, nebo můžeme to hezky demonstrovat na případu Ukrajiny. Čína sice je dodavatelem nějakých součástek anebo celých nějakých jako komplexů třeba zbraní do munice do Ruska na stranu druhou, ale vlastně vidíme, že vlastně není, doteďka neuznalo anexi Krymu, neuznalo anexi východních oblastí Ukrajiny, takže hraje to tak nějak trochu na obě dvě strany a vyhovuje mu, že ta válka vlastně pokračuje, protože to oslabuje jak Evropu, Západ, tak to oslabuje vlastně samotné Rusko.
11: Zástupci Číny opakovaně v souvislosti s válkou na Ukrajině tvrdí, že jejich země je neutrální. Potvrzuje to i praxe?
16: No, já už jsem to naznačil, no. Ona jako neutrální je ve smyslu, že nenadržuje jako diplomaticky ani jedné straně, znamená Číňanům nedělá vůbec potíž obchodovat s Ukrajinou, obchodovat s Ruskem, zároveň přijímá vlastně delegace z Ruska, respektive z Vladimíra Putina, nazývá jako svým přítelem, i když znovu říkám, je to spíš taková jako floskule, než nějaká realita, ale je to tak, že opravdu jim vyhovuje prostě ten stav, který je. Prostě, ta válka tady je, že to vysává naše ekonomické možnosti.
11: Říká Libor Jelen, politický geograf z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Děkuju, teď už zprávy.
17: Radiožurnál Půl jedné. Zprávy má Jana Gulda.
0: Zachráněnou lebku svaté Zdislavy policie předá církvi příští týden v sobotu, v den, kdy římskokatolická církev slaví památku této světice. V Jablonném v Podještědí, kde byla lebka uložena, bude právě 30. května tradiční zdislavská pouť. Zloděj relikvy nevyčíslitelné historické hodnoty ukradl minulý týden, pak ji zalil do betonu a chtěl ji pohřbít do řeky. Policie muže po dvou dnech pátrání zadržela. Lebku se odborníkům podařilo z betonu vyjmout bez výraznějšího poškození. Společnost ČES poprvé vydala takzvané zelené dluhopisy za 18,25 miliardy korun. Peníze z nich plánuje použít na financování svého dlouhodobého majetku nebo projektů, ty ale nesmí být nijak spojené s fosilními palivy. Úrok dluhopisů společnost stanovila na úrovni téměř 4,4% se splatností v roce 2034. Europoslanci dnes budou hlasovat o rezoluci zaměřené na zneužívání dotací a ohrožení právního státu na Slovensku. Podle spoluautora dokumentu Tomáše Zdechovského z KDU ČSL evropské orgány vyšetřují, jak Ficův kabinet naložil s přepočtu až 50 miliardami korun z unijních fondů. Podle europoslance Ondřeje Knotka z ANO jde ale o politický proces. A Praha by mohla mít nový územní plán, odsouhlasili ho radní města. Finální rozhodnutí bude na zastupitelích, kteří by o tom měli hlasovat na konci května. Takzvaný metropolitní plán je v přípravě od roku 2012 a má nahradit dokument z roku 1999. Nový plán má podle vedení města zefektivnit plánování a urychlit výstavbu. Je klíčovým dokumentem, který určuje, kde a v jakém rozsahu se smí v Praze stavět. V případě schválení zastupiteli bude platit od 1. září. Sport. Fotbalisti Arsenalu vyhráli anglickou ligu. Titul jim v dohrávce předposledního kola Premier League zajistila remíza Manchesteru City 1-1 v Bournemouthu. V souběžně hraném utkání Chelsea porazila 2-1 Tottenham, za který chytal Antonín Kinský. A čeští hokejisti nastoupí proti Itálii ve čtvrtém utkání na mistrovství světa. Zápas začne v 16 hodin a 20 minut, stejně jako přímý přenos na této stanici.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Překážky na D35 u Olomouce a kolona na D1 u Domašova. Na D35 na obchvatu Olomouce směrem do Lipníku nad Bečvou opatrně za sjezdem na Vyškov. Mezi kilometry 267 a 268 jsou na vozovce kusy pneumatiky. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Domašov od kilometru 176 zůstává kolona. Osobní auta zpomalují o kus dál. Do omezení v Brně je to na zhruba půl hodiny, kamiony postojí déle. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici na 8,5 kilometru stojí fronta kamionů. Silný provoz je až na okruh za Ořech, levý pruh jede rychleji. Na D8 z Prahy do Ústí nad Labem za sjezdem na Velemín stále velmi opatrně. Na 54. kilometru stojí u středových svodidel kamion po defektu. Zpomaluje se tam a vybočuje. A na silnici 50 z Uherského Hradiště do Brna před Bučovicemi stojí kamion také kvůli defektu. Je tam krátká kolona, jezdí se kivadlově. Dál směrem do Brna jsou kratší kolony ještě v Bučovicích kvůli dopravnímu omezení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
9: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Čekáme polojasno až oblačno, v Čechách přechodně až zataženo, místy déšť nebo přehánky a hlavně na východě taky bouřky. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 14. Tolik zprávy. V odpoledním radiožurnálu je s vámi Jiří Chum.
17: Lisa, její bratři Lasse a Bosse, sestry Anna a Brita a kamarád Ole. S touhle šesticí se v dětství potkal asi leckdo z nás. Děti ze švédského Bullerbynu teď znovu ožívají u nás v rozhlase a takový kousek nové audionahrávky si pustíme za chvíli v další soutěžní reportáži. Takže buďte připraveni, buďte pozorní a pokud jste zvědaví, podívejte se na ceny na radiožurnál.cz v sekci soutěže. O ty budeme dnes hrát.
9: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Rag & Bone Man, je 12.38, tady je středeční odpolední radiožurnál. Koupání na ostrově, hledání Hastermana u mlýna anebo uvíznutí ve sněhové bouři. I taková dobrodružství prožívá šestice dětí z Bullerbynu. Populární kniha švédské spisovatelky Astrid Lindgrenové teď ožívá jako audio příběh tady u nás v rozhlase. A vás jim provede herečka Bára Hrzánová.
2: Teď vám budu vyprávět o velikém nečase, který přišel krátce před Vánocemi.
3: Pamatuju si, že jsem jej měla strašně ráda tu knížku a ilustrovala ji Helena Zmatlíková a já jsem strašně toužila taky mít ten přelejzací strom mezi těma oknama, to jsem strašně záviděla a podobnosti tam byly, že jsme v létě taky u nás na chalupě v Sudetech, tak jsme skákali do sena.
4: Bára Hrzánová se díky četbě vrací i do svého dětství a jak přiznává, s knihou Děti z Bullerbynu se poprvé setkala, když jí bylo 6 let.
3: Měli jsme podobný vlastně společenství, podobný party, jako ty děti z Bullerbynu.
2: Jak se vy, děti z Bullerbynu, dnes dostanete domů?
3: Ona se umí radovat úplně ze všeho. A to se mi strašně líbí a to si myslím, že máme společný. Tak on to má každý člověk, akorát někdo to v sobě pohřbí a někdo ne.
4: To si myslí o hlavní hrdince, vypravěčce Lise. Astrid Lindgrenová knihu psala mezi léty 1946 a 1966. U nás se na pultech knihkupectví poprvé objevila v roce 1962. Proč text oslovuje i současnou nejmladší generaci, si nedokáže vysvětlit režisér Aleš Vrzák.
5: Ta jakási naivita toho textu, která ale ukazuje nějakou jako čistotu v rodinných vztazích, v tom, co je kamarádství, co je vztah k přírodě. A ono to teď teda vyznívá hrozně transparentně, ale jsou to nějaké základní hodnoty, kterým se vlastně ta švédská klasika věnuje.
4: A právě proto je pořád tak oblíbená i mezi českými dětmi.
5: Pro mě je to záhada. Já vlastně, když vnímám svět, v kterém se pohybují děti, tak mi přijde, že se vlastně posunuje jinam, než je tahle ta základní hodnotová čistota. Takže asi ta obava o ten hodnotový svět nemusí být veliká.
4: První audioknižní zpracování Dětí z Bullerbynu vzniklo před 11 lety. Tehdy si text vybrala Libuše Šafránková.
6: Jmenuju se Lisa. Jsem holka, to se ostatně pozná podle jména. Je mi 7 let a brzo mi bude 8.
4: Děti z Bullerbynu uvede v rámci projektu Severské léto Radio Junior. Srpnové premiéře bude v červenci předcházet repríza Pipi dlouhé punčochy. I tu pro rozhlas před bezmála 20 lety načetla Bára Hrzánová. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
1: A soutěžit začneme už za malou chvíli, do té doby Meredith Brooks a čas pro vás, který s námi chcete hrát. Telefon 221 552 255, soutěž odpoledního radiožurnálu už za 4 minuty. Tak honem, hodně štěstí.

0: Meredith Brooks ve vysílání odpoledního radiožurnálu a jsme zpátky se soutěží. A tentokrát máme telefon z Prahy od Svatavy. Přeju vám dobré odpoledne, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Svatavo, děti z Bulerbinu. Známe všichni, předpokládám, že i vy.
1: Ano, ano.
0: Četla jste nebo jste četla někomu?
1: Četla jsem někomu, dceři,
0: takže myslím, že to je skvělé, protože...
1: Ale to už je dlouho.
0: To už je dlouho, ale my jsme to podstatné připomněli, takže si myslím, že si dnešní soutěži máte možnost zasoutěžit i o hlavní cenu. Poukaz v hodnotě 1500 korun od společnosti Nicoletta Maria, je to česká rodinná firma, která vyrábí marmelády, čatný, dipy, sirupy a další delikatesy, takže si vyberete podle vaší chuti, co by vám mohlo chutnat. K této poukázce ještě přidáme keramickou formu na bábovku Delicia od Tescomy. Za dvě správné odpovědi Sara dárků, která vás vezme tentokrát do světa Tomáše Pati, tedy set cen, které se vztahují k letošnímu výročí 150 let od narození Tomáše Bati. Ceny do soutěže věnovala nadace Tomáše Bati a je to pěkný balíček s knihami a stylovými dárky s baťovskou tematikou. A třeba můžete díky kuchařce Marie Baťové ochutnat jídla, která se u Baťů přímo vařila. Za jednu správnou odpověď, cena útěchy jako překvapení od radiožurnálu. Jste připravena?
1: Ano, jsem.
0: Tři otázky, pět vteřin na odpověď a tady je první. Svatavo, když jste tu knížku měla několikrát v ruce, určitě si vzpomenete, která spisovatelka je autorkou Dětí z Bulerbinu.
1: Astrid Lindgrenová.
0: Ano, původně stenografka, která později začala psát nejprve o Pipi dlouhé punčoše, pak i o dětech z Bulerbinu. První bod, otázka dvě. Ve kterém roce, a to už zaznělo v té reportáži, vyšly Děti z Bulerbinu poprvé v Československu?
1: V roce 82.
0: Bylo to ještě o 20 let dříve, v roce 1962. No a do třetice, příběh teď v Českém rozhlase načítá herečka Bára Hrzánová. Nejde ale o první audioknižní zpracování, takže se vás ptám, Svatavo, kdo Děti z Bulerbinu namluvil před 11 lety pro jiné vydavatelství?
1: Libuška Šafránková.
0: Ano, to je správná odpověď, druhá v pořadí, takže set dárků ze světa Tomáše Bati půjde na vaši adresu. Tak vám gratuluju.
1: Děkuju.
0: Mějte se hezky, nashledanou.
1: Taky, nashle.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Češi dnes odpoledne nastoupí na hokejovém mistrovství světa ke čtvrtému duelu. Od 16 hodin na 20 minut vyzvou outsidera skupiny Itálii. Národní tým absolvoval dopoledne předzápasové rozbruslení, na kterém byl i náš sportovní reportér a komentátor Petr Kadeřábek. Takže Petře, zdravíme, dobrý den do Friburgu.
1: Dobré odpoledne.
0: Kolik hráčů na tom rozbruslení bylo a byl na něm i Michal Kempný?
1: No, těch hráčů bylo, řekl bych, o poznání méně než třeba novinářů, protože na rozbruslení byl Mandát, Voženílek, Flek, Kovařčík, Kváča a Pavlát. Tahle ta šestice, bylo to dáno tím, že rozbruslení bylo dobrovolné, bylo navíc dobrovolné i včera při tom tréninku a tam se představilo o poznání více hráčů, tam chyběly pouze dva a to byl Voženílek s Hronkem, znamená to tedy, že Hronek neabsolvoval obě ty rozbruslení, ale do zápasu by měl mít připravený, ale včera nastoupil Michal Kempný a myslím si, že zdravotně už by měl být v pořádku, ale na tom dnešním rozbruslení tedy nebyl.
0: Když Michal Kempný na ledě nebyl, bude v sestavě proti Itálii nebo ne?
1: Určitě bude, protože Michal Kempný chce si vyzkoušet, jaké to je znovu v to zápasové tempo a proti Itálii to samozřejmě bude naprosto asi nejlepší možnost, protože je to největší outsider celé skupiny a o účasti Michala Kempného také mluvil po raním rozbruslení asistent trenéra Rulíka Jiří Kalous.
2: Michal, to vypadá, že by měl být v sestavě, takže co se týče sestavy, tak vlastně bude podobná, nicméně budeme mít, tím, že se Michal vrací, tak jsme zvolili na večer variantu 12-8, to znamená 12 útočníků, 8 beků.
1: To je právě poprvé, co Češi nastoupí na turnaj s 8 obránci. Znamená to tedy, že už nebudou dávat takový prostor na ledě třeba Filipu Hronkovi, ale budou střídat 3-4 obrané dvojice. No a do útoku se tedy poprvé nedostane Michal Kovařčík a mimo sestavu také zůstává Jan Mandát a zatím není ani dopsán na soupisku třetí golman Petr Kváča.
0: Petře, připomeň ještě, v kolik se začne vysílat náš přímý přenos a zda bude i třeba předzápasový speciál, jak jsme zvyklí.
1: Samozřejmě nic měnit nebudeme, protože zápas se začíná poprvé v odpoledních hodinách, protože předtím Češi odehráli všechny zápasy večer od 20:20. Tentokrát je to v 16 hodin a 20 minut. Předzápasový speciál začne na radiožurnálu Sport od 15:30 a mohu slíbit to, že na komentátorskou pozici přijde jeden z hráčů, kteří nenastoupí. To znamená, v tomto případě to bude Michal Kovařčík a může promluvit samozřejmě o tom, jaká je nálada po vítězství na Švédsku v kabině i to, jak si Češi připomínají, že by neměli klopítnout na turnaji se dvěma outsidery, byť Slovensko včera obralo obod po té, co porazilo Česko v prodloužení, tak obod obralo také Slováky, Itálie je ale výkonnostně ještě na tom hůře, takže ten dnešní zápas od 16:30, necelých 16:30, 16 hodin a 20 minut, tak by měl přinést jasné 3 body a dejme tomu pohodový výsledek. O tom bude samozřejmě mluvit v tom předzápasovém speciálu právě i Michal Kovařčík.
0: Česko-Itálie 16:20 tady na radiožurnálu živě, takže z tohoto důvodu po 17. hodině dnes nevysíláme na radiožurnálu 20 minut. Teď živě z Friburgu náš sportovní reportér a komentátor Petr Kadeřábek. Petře, díky za to, naschledanou.
1: Naslyšenou.
0: No a blíží se už i 13. hodina. Ve 13 hodin radiožurnál nabídne další aktuální zprávy. Už víme, že lebka svaté Zdislavy by se měla církvi vrátit do konce tohoto měsíce. Taky o tom vám samozřejmě řekneme. No a třeba se podíváme i do písku. 8 pískových soch zdobí ode dneška náplavku řeky Otavy. Takže zprávy za chvíli i online na irozhlas.cz, zpravodajském serveru Českého rozhlasu. Hanka Schánilová po 13. Díky a krásné odpoledne.

0: Aby vaše auto nepoškodila srážka se zvěří.
1: Pobíhá divočák, přímo po dálnici přeskakoval z vodidla i z pruhu do pruhu.
2: Abyste nebrzdili nouzově před překážkou.
3: Někomu ulítla madrace, je tam uprostřed dálnice a je to nebezpečný.
0: Aby vás nezaskočila neobvyklá hrozba.
4: Po silnici pro něj třídy jede vozíčkář na 400 jiných lidí. A je tady fakt mnoha.
2: Poslouchejte na cestách Zelenou vlnu radiožurnálu.
0: Nebo sami varujte před nástrahami ostatní řidiče.
2: Volejte 800 553 553.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
5: Ahoj, tady Bára Špotáková. V září se koná jubilejní 130. ročník legendárního závodu Běchovice Praha. A u toho nesmíš chybět. Já jsem běžela loni a letos rozhodně poběžím zase. Tak se ke mně přidej v neděli 27. září. Pro první 4000 přihlášených jsme připravili speciální běžecké triko, které jinde neseženeš. Tak neváhej, ať na tebe zbyde. Je pro tebe 10 kilometrů moc? Tak dej dohromady štafetu a užij si závod s rodinou, kamarády nebo kolegy. Schválně, na koho vyjde závěrečný hrdlořezák. Startovné pro jednotlivce je 999 korun, štafeta vyjde na 2000. Registruj se na webu běchovice-praha.cz. Běchovice Praha, 130 let legendy. Staň se legendou i ty.

0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Do Česka večer přiletí lékař z Ugandy, který byl v kontaktu s nakaženým ebolou. Muž příznaky nemoci nemá. Přijme ho pražská nemocnice Bulovka. O jeho přijetí požádala americká ambasáda. Dalšího člověka s podezřením na nákazu ebolou zatím Česko přijímat nebude, řekl to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Podle primářky kliniky infekčních nemocí fakultní nemocnice Bulovka Hany Roháčové si totiž Česko musí držet i nějaké volné kapacity.
2: Ta naše kapacita je o něco vyšší, ale určitě si ji rezervujeme i pro české občany, protože samozřejmě lidé cestují hodně a může se stát ledacos, tak abychom se o ně dokázali postarat stejně dobře jako teďko o toho amerického kolegu.
1: Zachráněná lebka svaté Zdislavy by se měla církvi vrátit 30. května. Policie to oznámila na síti X. Relikvii by měla policie církvi předávat v den, kdy římskokatolická církev slaví památku svaté Zdislavy. A v Jabloném v Podještědí bude tradiční zdislavská pouť, říká arcibiskup Stanislav Přibyl.
3: Mám z toho velikou radost a těším se na setkání se všemi, kteří se na záchraně této vzácné relikvie podíleli, ať to byli policisté, restaurátoři nebo další. Těším se, že budeme moci projevit vděčnost.
1: Jestli bude lebka znovu vystavená a za jakých podmínek se teprve rozhodne, jednat o tom bude nově vzniklá komise. Čína je ochotná spolupracovat s Českou republikou a co nejdřív obnovit diplomatické vztahy. Bez bližších podrobností to uvedlo čínské ministerstvo zahraničí. Šéf české diplomacie Petr Macinka z motoristů už začátkem roku oznámil svůj plán na obnovu standardní úrovně vztahů s Čínou. Peking v minulosti Prahu kritizoval kvůli údajnému porušování principu jedné Číny, mimo jiné v souvislosti s cestami českých politiků na Tajvan nebo loňskou návštěvou prezidenta Petra Pavla u Dalajlámy při příležitosti jeho 90. narozenin. Obří sochy z písku vyrostly už po 20. na náplavce u Kamenného mostu v Písku. Letos přiblíží příběh řeky Otavy jako životodárné tepny regionu. Náměty spojují historii i současnost města. Umělci vytvořili celkem 8 soch, řekl ještě před jejich dokončením sochař Marian Maršálek.
4: Na všechny sochy letos potřebujeme kolem 100 tun písku. První a poslední řeka Otava a písecká věž transformovaná do stroje času budou mít kolem 3,5 metru. Letos jsme pro ovzvláštění té kompozice jsem doplnil ještě 3 menší sochy, vodník a vodní víla plus nějaký zvířátka.
1: Vernisáž soch na náplavce v Písku je dnes, už za hodinu. Pískové sochy jsou součástí rodinného festivalu Pískoviště, které zaplní město od 22. do 24. května.
5: Sport. Čeští hokejisté se chystají na čtvrtý zápas v základní skupině mistrovství světa. Po pondělním triumfu nad Švédy nastoupí proti outsiderům z Itálie. Utkání začne v 16:20 v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Karvinští fotbalisté se střetnou s Jabloncem ve finále domácího poháru. Utkání na neutrálním hřišti v Hradci Králové má výkop v 18 hodin. Vítěz českého poháru si zahraje čtvrté předkolo Evropské ligy. A záložník Karviné Albert Labík potvrzuje, že na pohárovou Evropu si dělal záluzk už během zimní přestávky.
6: Říkal jsem to, ale nečekal jsem, že ten půl rok nebude až tak dobré. Když jsme vstoupili do jara, tak jsme měli asi 7 porážek v kuse. Trošku si myslím, že nám narostlo ego, že jsme přestali plnit na hřišti ty maličkosti, jako je bojovat nebo se vracet. Ale když už ten tým šel do něčeho, ať už to byl zápas v poháru s Baníkem nebo s Plzní, tak je vidět, že ten tým prostě tu sílu má.
5: Duel Jablonec Karviná uslyšíte živě na digitálním Radiožurnálu Sport. Radiožurnál nabídne reportážní vstupy.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Kolony na D1 u Brna, zavřená silnice 23 u Strmilova. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy je silný provoz. Kamiony popojíždějí od 174. kilometru, osobní na chvilku zastaví na 180. kilometru a celé se to rozjede až v Brně v omezení. Hustý provoz kamionů i na příjezdu do Prahy z Plzně po dálnici D5 brzdí se na 8. kilometru a kolona hlavně v pravém pruhu. Kamiony postávají až na Pražský okruh ke sjezdu na Ořech. V Praze komplikace i na městském okruhu. V tunelu Blanka směrem na Troju. Ke konci tunelu stojí nepojízdné auto v levém pruhu. Musí regulovat kvůli němu vjezdy do tunelu a oblast Letné, Prašného mostu a Patočkova už se ucpávají. Silnice 23 z Telče do Jindřichova Hradce je před Strmilovem neprůjezdná. Podle našeho zpravodaje po nehodě nákladního auta.
8: Je ve stromu a jsou tady policajti, hasiči a záchranka, jo, takže

0: ale je to obousměrně neprůjezdné.
1: Obět se to dá přes obec Palupín a nebo Horní Meziříčko. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Čekáme převážně polojasno až oblačno, místy déšť, hlavně na východě taky bouřky. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 14. Ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední radiožurnál s Hankou Schánilovou.
4: Dobré odpoledne vám přeji. Bývalý iránský prezident Mahmud Ahmadinejad byl údajně černým koněm Washingtonu a Tel Avivu v plánech na změnu režimu v Iránu. Píše o tom americký deník New York Times. Hned na začátku války ale takový projekt ztroskotal. I o tom budeme za chvíli mluvit s naším zpravodajem.
2: Odpolední radiožurnál
5: a Hanka Schánilová.

0: Americko-izraelský plán na změnu režimu v Íránu údajně ztroskotal hned na počátku války. Píše o tom americký list New York Times. Podle zjištění deníku sázel Washington a zároveň také Tel Aviv na bývalého prezidenta Mahmúda Ahmadinežáda. Úder, který ho měl vysvobodit, ho ale zranil a od té doby se na veřejnosti neobjevil. Více informací k tomu už má blízkovýchodní zpravodaj Štěpán Macháček. Štěpáne, hezké odpoledne.
1: Dobrý den, Hanko.
0: Jak si tedy Spojené státy a Izrael podle informací ze zmíněného amerického deníku změnu v Íránu představovali?
1: No, ten plán na změnu režimu se měl uskutečnit hned na začátku války, to znamená na přelomu února a března, a jen jednu část z toho plánu se podařilo uskutečnit, zrealizovat, a to byla likvidace nejvyššího vůdce Alího Chámenejího. Další částí, na kterou sázeli hlavně Izraelci, měl být vstup vyzbrojených kurdských milic ze sousedního Iráku na iránské území do oblasti, kde žijí Kurdové. Tam měli vyvolat tyto milice povstání proti režimu. To nakonec Donald Trump tento plán zamítl. No a třetí částí toho projektu bylo právě vysvobodit už zmíněného Mahmúda Ahmadinežáda z domácího vězení. To na něj režim uvalil v Teheránu a tam doma hlídali bývalého prezidenta příslušníci iránských revolučních gard. Ten útok letecký je měl zabít, což je zabil. No a Mahmúda Ahmadinežáda měl ten útok osvobodit tak, aby utekl a ujal se v Iránu vedení. Ale během toho náletu byl sám Ahmadinežád zraněný a údajně poté přestal mít vůbec o celý projekt zájem.
0: A byl vůbec bývalý prezident nějak víc nakloněný Západu a Izraeli?
1: Takhle si ho určitě veřejnost nepamatuje, že by byl vstřícnější vůči Západu. Mahmúd Ahmadinežád byl známý například svým popíráním holokaustu, takže ani vůči Izraeli nebyl rozhodně vstřícný. Nakonec také obhajoval právo Íránu na výrobu jaderných zbraní, ale byl to prostě pragmatik oproti například Alímu Chámenejímu. Mahmúd Ahmadinežád není duchovním, má technické vzdělání a dost možná se Spojené státy a Izrael mysleli, že s ním bude lepší domluva. A právě deník The New York Times popisuje, že zřejmě ten plán byl po vzoru událostí ve Venezuele, kde Spojené státy sesadili vůdce Nicolase Madura a vlastně dosadili dvojku režimu venezuelského Delcy Rodriguezovou, ale ten režim nechali být tak, jak je. A něco podobného zřejmě se mělo stát i v Iránu.
0: Štěpán Macháček, náš blízkovýchodní zpravodaj. Děkuji, Štěpáne, a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Ruská válka na Ukrajině, kulturní války a práva dětí. To jsou témata, která v nových filmech zpracovávají dva slavní režiséři, kteří mají premiéru na festivalu v Cannes. My se tam za chvíli podíváme za naším zpravodajem Pavlem Sladkým.

0: filmovém festivalu v Cannes měly premiéru dva velmi sledované filmy. Ten první režíroval exilový ruský režisér Andrej Zvjagincev a je o oligarchovi. Ten druhý se jmenuje Fjord a popisuje příběh rumunsko-norské rodiny, která čelí odebrání dětí Barnevernetem kvůli domácímu násilí. Na festivalu v Cannes to všechno sleduje náš filmový kritik Pavel Sladký. Pavle, dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Ruský režisér Andrej Zvjagincev slaví premiéru nového filmu po 9 letech. Popiš nám prosím trochu víc, o čem to je.
1: Ten film se skutečně týká současného Ruska, nicméně kromě toho, že byl Andrej Zvjagincev paralyzovaný tím, co se v současném Rusku děje a samozřejmě především plnou invazí na Ukrajinu, tak v tom důležitou roli taky hrály zdravotní okolnosti. Andrej Zvjagincev měl velmi těžký covid, rok strávil v nemocnicích, rok nechodil, ocitl se v komatu a začínal vlastně úplně od znova, včetně toho, že například se znovu učil držet v ruce lžíci. Takže i tyhle zdravotní okolnosti se hrály roli v tom, že 9 let žádný nový film Andreje Zvjaginceva nebyl, ale teď je režisér zpátky a já bych řekl, že v plné síle.
0: A jaký je jeho nový film Minotaur?
1: Minotaur vypráví příběh oligarchy v takovém menším ruském městě. On jednoho dne zjistí, že mu je jeho žena patrně nevěrná. Nejdřív pátrá po detailech a když na ně přijde, tak se rozhodne tu situaci řešit. Nebudu prozrazovat, co se děje dál, ale kromě tohohle rodinného dramatu je to všechno navázané na poměry v současném Rusku, na částečnou mobilizaci, na to, jakým způsobem se v Rusku o válce mluví, nebo jak se vnímá, nebo nevnímá. Takže i ten společenský, i ten rodinný kontext v tomhle velice důsledně a poměrně pomalu vyprávěném filmu hraje důležitou roli.
0: Předpokládám, že takový snímek se nenatáčel v Rusku.
1: Takový snímek se rozhodně nenatáčel v Rusku, natáčel se v Lotyšsku, kde se v poslední době natáčí velké množství produkcí a nejenom těch, které třeba mají na sídlišti nebo nějakými jinými reálemi připomínat sovětskou nebo postsovětskou realitu, ale i leckterá západní produkce dnes jezdí do Lotyšska vyhledávat dobré podmínky.
0: Ještě nám řekni něco k té další premiéře. Jakou roli hrají norské úřady na ochranu dětí ve filmu Fjord a kdo ho natočil?
1: Úplně zásadní roli tam Barnevernet a úřady na ochranu dětí hrají. Tenhle film natočil rumunský režisér Christian Mungiu, jde o jeho první převážně v angličtině mluvený film, kde hrají přední světoví herci a herečky, především Sebastian Stan a Renate Reinsve, kteří hrají rumunsko-norský pár, který se přistěhoval do Norska, odstěhovali se z Rumunska. A nejdřív se snaží zapadnout do místní komunity a potom právě jednoho dne norské úřady jim odeberou děti a celá situace se ještě masivně zkomplikuje.
0: A to byl Pavel Sladký, náš filmový kritik a dvě premiéry v Cannes. Pavle, díky, naslyšenou.
1: Díky, hezký den. Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí. Mě

0: a i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Zelená vlna radiožurnálu.
2: To je moderní call centrum s nepřetržitým provozem.
1: Tisíce aktivních zpravodajů.
2: Moderní systém pro okamžité zpracování informací.
1: A hlavně přesnější a rychlejší dopravní zprávy.
2: Ráno každých 15 minut, přes den každou půl hodinu.
1: Pomozte nám i vy hledat lepší cestu.
2: 800 553 553.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Ahoj, zdraví vás Bára Strýcová. Zvu vás na oslavy olympijského dne, které 17. června odstartuje olympijský běh na 90 místech po celém Česku. Poběžím já i moje známí a běžet může i každý z vás. Nejde o to vyhrát, stačí jen běžet. Už jen radost z pohybu je malé olympijské vítězství. Motivovala jsem vás? Tak pojď. Více na webu olympijskýběh.cz.
1: Závod odstartujeme ve vysílání Radiožurnálu, kde uslyšíte i zajímavosti a reportážní vstupy z akce. To by nebylo možné uspořádat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Olvin a Fosfa.
2: Radiožurnál je 13.30. Jana Gulda a zprávy.
3: Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu už od včerejška zasahují v Havířově. Zahájení trestního řízení a Radiožurnálu potvrdil mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej. Stejný policejní útvar v Havířově už dřív řešil kauzy uplácení a machinací při opravách a přidělování městských bytů. Další informace zjišťujeme. Americké ministerstvo spravedlnosti zastavilo všechny probíhající daňové kontroly prezidenta Donalda Trumpa, jeho rodiny i firem. Vyplývá to z dokumentu podepsaného úřadujícím ministrem Toddem Blanchem. Trump má podle něj být navždy chráněný před stíháním za nezaplacené daně. Opozice hovoří o zneužití úřadu. Český rozhlas Plus hostí čtvrtou konferenci o válce na Ukrajině. V pražském kulturním centru Vzlet budou diskutovat třeba někdejší šéf britské tajné služby MI6 Richard Moore nebo ukrajinský velvyslanec ve Velké Británii Valerij Zalužny. Bývalý vrchní velitel ukrajinské armády se podílel na formování obrany po zahájení ruské agrese. Konference má podtitul Křehká bezpečnost. A dnes se slaví Světový den včel, má upozornit na zásadní přínos včel a dalších opylovačů pro ekosystémy na celé planetě. Podle Organizace spojených národů se aktuálně počty včel a opylovačů kvůli globální změně klimatu nebezpečně snižují. Sport. Licenční komise fotbalové asociace České republiky neudělila licenci nezbytnou pro to, aby mohli i v příští sezóně hrát druhou ligu Českým Budějovicím, Ústí nad Labem, Chrudimi a Příbrami. Kluby se můžou odvolat, Dynamo už na sociálních sítích potvrdilo, že to udělá.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Zavřená 35 do Liberce a nehoda na trojce u Votic. Silnice 35, hlavní tak z Turnova do Liberce, je teď na Pacařickém kopci neprůjezdná. Zřejmě je tam nehoda na 38. kilometru. Dopravu odklání na souběžnou silnici a zpět najedete u Žďárku. Pozor, dojíždí se do kratší kolony u Pacařic. Na silnici 3 z Prahy na České Budějovice čekejte kolony u Votic. V místě omezení je tam nehoda.
6: Přímo u odbočky na Votice se srazily dva osobáky. Jeden stojí směrem jako na Prahu. Je to tam průjezdný, ale musí se vždycky jenom jedním s pruhem.
5: A kolony jsou už dlouhé v obou směrech. Teď dálnice D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Zdice čekejte kolony. Na kilometru 24 stojí kamion na krajnici, opravují kolo směrem do vozovky. Průjezdný pouze levý pruh a zdržíte se do 10 minut. Kolony jsou pak na D5 i na příjezdu do Prahy z Plzně, hlavně kamiony od 6. kilometru až na okruh. Kolony i na D1 na příjezdu do Brna z Prahy od 173. kilometru až na 196. Opět hlavně v pravém pruhu, v osobním v levém zastavíte jen místy. Ještě do Prahy v tunelu Blanka ve směru na Troju stojí nepojízdné auto v levém pruhu. Regulují vjezdy do tunelu a třeba v Patočkově ulici se kolona zastavila. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Čekáme polojasno až oblačno, v Čechách přechodně až zataženo, místy déšť nebo přehánky a hlavně na východě taky bouřky. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 14. Tolik zprávy. V odpoledním Radiožurnálu je s vámi Hanka Schánělová.
2: Krásné odpoledne vám přeji. V Radiožurnálu vás v téhle půlhodině čeká píseň Phila Collinse nebo skupiny Imagine Dragons. Ovšem dáma má přednost a tady je Anna K.
4: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.

Nejposlouchanějším rádiem v Česku je dál Radiožurnál. V Česku si nás denně naladí 747 tisíc lidí. Rekordně narůstá také zájem o Radiožurnál Sport. Na druhém místě se v poslechovosti umístila Evropa 2. A v dalších minutách vám k tomu řekneme ještě víc. Tohle už jsou slibovaní Imagine Dragons a píseň Follow You.

0: Radiožurnál, který mimochodem právě teď posloucháte, zůstává nejposlouchanějším rádiem v Česku. Vyplývá to z výsledků měření poslechovosti Radioprojekt od loňského října do letošního března. Rekordní výsledky měl také Radiožurnál Sport. A více informací k tomu už nám přišel říct Jan Duchoslav z domácí redakce. Vítej.
1: Dobrý den, každý den si Radiožurnál naladí 747 tisíc lidí. To je o 10 tisíc víc než ve druhém pololetí minulého roku, říká ředitel zpravodajství Českého rozhlasu Ondřej Suchan.
2: Těší nás zájem posluchačů o zpravodajství Českého rozhlasu, které řadí Radiožurnál už 5 let na pozici české jedničky v denním poslechu. A samozřejmě za to moc děkujeme. Stejně tak je skvělou zprávou i to, že čím dál víc posluchačů nachází cestu k Radiožurnálu Sport a doufáme, že to bude pokračovat i teď během mistrovství světa v hokeji a ve fotbale.
1: Zmíněný Radiožurnál Sport si mimo jiné díky vysílání ze zimní olympiády v Itálii každý den naladilo rekordních 74 tisíc lidí. To oceňuje i šéfredaktor stanice Miroslav Bureš.
3: Jsme rádi, že nejenom olympiáda, ale taky určitě fotbalové přenosy, hokejové přenosy, play-off hokeje a další naše pořady se posluchačům líbily natolik, že jich je zase víc a budeme se snažit, abychom takhle mohli mluvit i za další měsíce.
1: Stabilní poslechovost 164 tisíc lidí denně má i Český rozhlas Plus. Na druhém místě se v poslechovosti umístila Evropa 2, kterou denně poslouchá 668 tisíc lidí. Předstihla tak Rádio Impuls, které se drželo na druhé příčce doteď. Na dalších místech jsou Blaník a Frekvence 1. Ještě dodám, že denní poslechovost některých stanic Českého rozhlasu narůstá v době, kdy Ministerstvo kultury navrhuje změny financování veřejnoprávních médií, což může mít na stanice vliv.
0: Návrh počítá s tím, že by místo poplatků Český rozhlas a televize dostávali pevnou finanční částku ze státního rozpočtu. Už se k tomu v připomínkovém řízení vyjádřila i ostatní ministerstva. Co na to říkají?
1: Například podle ministerstva financí má ten předložený zákon velké nedostatky. Rezort proto vyzval Ministerstvo kultury, aby návrh přepracovalo. Upozornil taky, že mimo jiné není jasné, z jaké kapitoly státního rozpočtu by měly peníze pro Českou televizi a Český rozhlas jít. Říká mluvčí ministerstva financí Gabriela Krušinová.
4: Pro ministerstvo financí je zásadní především technické a rozpočtové nastavení zákona, protože nový model financování musí být jasný, předvídatelný a nastavený tak, aby s veřejnými prostředky bylo možné efektivně a kontrolovatelně hospodařit.
1: K návrhu mají připomínky i úřad vlády nebo další rezorty. Třeba ministerstvo vnitra upozornilo, že zrušení rozhlasových a televizních poplatků způsobí výpadek příjmů České poště, která zajišťuje jejich výběr. Přišla by tak o 275 milionů korun ročně. Ministerstvo práce a sociálních věcí zase požaduje do textu doplnit regionální studia, aby bylo zajištěné jejich další fungování.
0: Jan Duchoslav dnes tedy mluvil hlavně o výsledcích poslechovosti radioprojektu. Děkujeme a naslyšenou.

0: Phila Collinse jste poslouchali v odpoledním radiožurnálu ve 13 hodin 47 minut. Teď aktuálně k zelené vlně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Na dálnici D8 ve směru z Ústí nad Labem do Prahy čekejte kolony za Novou Vsí. Na 13. kilometru se při nehodě převrátilo osobní auto. Na místo se sjíždějí hasiči a dálnice je špatně průjezdná směrem do Prahy. Pozor, pokud byste chtěli sjet na Novou Ves a obět to. Na mostě u Veltrus je semafor a pak ještě uzavírka na silnici 608 u Postřižína. Připomínáme neprůjezdnou silnici 35 z Turnova do Liberce. Hlavní tak na Liberec zablokovala nehoda na Paceřickém kopci. Dopravu odklánějí na 39. kilometru na souběžnou silnici. A před odklonem se chvilku asi 10 minut zdržíte v koloně. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Desítky policistů začnou zítra dohlížet na festival Meeting Brno. Jeho součástí je o víkendu setkání sudetoněmeckého krajanského sdružení vůbec poprvé na českém území. Kvůli tomu do Brna míří nejen víc než 1000 Němců, ale také odpůrci celé akce, kteří plánují protestovat. Považují ji za provokaci, na rozdíl od organizátorů, kteří mluví o snaze o smíření. A jaká opatření chystají policisté a zároveň organizátoři, to už nám popíše náš reportér Tomáš Kremer. Tomáši, dobré odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.
0: Jak má vypadat policejní dohled nad celou akcí?
1: V terénu bude mimo jiné antikonfliktní tým, k tomu cizinecká i dopravní policie, ale taky kriminalisté a kromě toho i soukromá security firma. Dohlížet budou především na areál brněnského výstaviště, kde se sjezd koná, ale společně i s pomocí městské policie se zaměří i na protestní akce, kterých zatím městská část Brno střed eviduje 8. První zřejmě menší protest se uskuteční už zítra, krátce před pětním shromážděním, kde se setkají zástupci sudeckých Němců a Vintnových dětí.
0: Další shromáždění jsou v plánu především na víkend. Kde?
1: Nejvíc lidí na jednom místě se zřejmě setká v sobotu odpoledne v Brně, a to na posledním kilometru poutě smíření z Pohořelic. Ta se symbolicky chodí v opačném směru vyhánění Němců z Brna na konci války. Protestující i příznivci projdou nebo se setkají u Vídeňské ulice a pak zamíří na Mendlovo náměstí a odtud ještě na blízké výstaviště na ty zmíněné sudetoněmecké dny. Těch se může zúčastnit kdokoliv, kdo se ideálně dopředu zaregistruje na webu sudetoněmecké.cz. U vstupu u brány od zastávky Riviera a u pavilonu G na výstavišti. Potom ovšem musí nahlásit své jméno a po předložení průkazu totožnosti ještě projít bezpečnostní kontrolou.
0: Na brněnském výstavišti o víkendu bude také festival Anime Fest pro milovníky asijské popkultury a mangy. To asi nejde propojit, že?
1: Ne, nejde. Obě ty akce by měly být striktně oddělené na každém, na různých koncích výstaviště, zjednodušeně řečeno. I přesto je ale jeden z protestů naplánovaný u hlavního vstupu do areálu, který je přitom primárně určený pro očekávaných asi 14 000 návštěvníků Animefestu. Organizátoři na to účastníky dopředu upozornili a zároveň je požádali, aby zvážili, v jakých cosplayích, tedy v jakých kostýmech přijdou, pokud připomínají něco válečného, historického v tomto ohledu, nebo jsou součástí těch převleků a trapy zbraní, tak by raději měli vytáhnout až v areálu Animefestu, jednak kvůli protestujícím, jednak i s ohledem na účastníky toho sudetoněmeckého sjezdu, mezi kterými budou i starší lidé.
0: Zítra tedy v Brně začíná první akce, která je součástí vůbec prvního sjezdu sudeckých Němců v Česku, a o zajištění bezpečnosti na těch chystaných sudetoněmeckých dnech jsme mluvili s naším reportérem Tomášem Kremrem. Tomáši, děkuji za informace a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Vzpoura nebo puč opravdu je s britským premiérem zle? Proč jsou lejbristé v krizi? A kdo všechno by mohl Kýra Starmera nahradit?
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
3: V předpremiéře v 3:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 8:30 večer.
3: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
4: Nenechte si ujít v České televizi.
5: No pojď ke mně, co pak mě nemáš rád?
6: Zůstaň se mnou, Maty, co pak chceš, aby byl smutnej?
4: Tak koho máš radši?
1: Rozvod rodičů pro dítě není nikdy nic jednoduchého.
7: Kde budu doopravdy doma? Co když budu furt jenom na cestě?
1: Ale pomáhá vědět, na co se připravit.
8: Chci, aby si věděl, že tvůj názor je důležitý.
1: Seriál Matyášovi rodiče se rozvádějí ukazuje, jak rozvod opravdu probíhá. A na ČT Edu najdou děti i rodiče informace, podporu a pomoc.
9: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou Innogy, Vodafone, Olvin a statutární město Karlovy Vary.
10: Radiožurnál je 14 hodin. Jana Gulda a zprávy.
11: Vláda rozhodne o složení delegace na summit NATO 8. června. Írán pohrozil rozšířením blízkovýchodního konfliktu za hranice regionu. České hokejisty čeká na mistrovství světa Itálie. Silnice 35 z Turnova do Liberce je po nehodě u Paceřic neprůjezdná a počasí bude převážně polojasno až oblačno, místy déšť, hlavně na východě i bouřky a teploty až

0: Jak to navýšit, ale jestli se dostaneme na 2%, to nejsem schopen říct. V minulosti jsme se nikdy nedostali na ty 2%, minulý rok to taky nebyly 2%, protože ministerstvo obrany něco deklaruje, ale na to samozřejmě dalo na to jako jiné čísla.
1: Rozšíření eboli v Česku nehrozí, znovu o tom ujistil ředitel odboru ochrany veřejného zdraví ministerstva zdravotnictví Matyáš Fošum. Do Česka večer z Ugandy přiletí americký lékař, u kterého je na ebolu podezření. Záchranáři ho budou převážet v izolaci do pražské fakultní nemocnice Bulovka. Podle Fošuma to nepředstavuje riziko, protože ebola se nešíří kapénkově.
2: Nepřenáší se to jako chřipka, nepřenáší se to jako covid respiračně. Nestačí na to, aby jsme nad sebe takhle jako kýchli. A opravdu se to přenáší přes biologický materiál, přes krev, přes zvratky, přes tu stolici, v úzkém kontaktu. Tím pádem to riziko přenosu je opravdu jako minimální.
1: Teherán rozšíří válku za hranice Blízkého východu, pokud Spojené státy a Izrael znovu zaútočí na Irán. Oznámili to iránské revoluční gardy, které jsou nejmocnější složkou ozbrojených sil v zemi. Americký prezident Donald Trump včera znovu pohrozil údery, a to v případě, že Teherán nepřistoupí na dohodu o ukončení války. Dohodu o míru zprostředkovává Pákistán, jednání ale zatím nepřinesla výraznější průlom. V Krapčicích u Roudnice nad Labem otevřela diakonie komunitní domky pro seniory s Alzheimerovou chorobou. Jde o moderní zařízení vytápěné tepelnými čerpadly a elektricky soběstačné díky solárním panelům. Umístěným na střechách domů popisuje ředitel diakonie Aleš Gabriš.
3: Kapacita je 22 míst, jsou to 3 domy, v každém domě je vlastně 7 pokojů, jeden z nich je teda dvoulůžkový a celkové náklady byly nějakých 112 milionů korun. 99% přišlo z Národního plánu obnovy z Ministerstva práce a sociálních věcí.
4: Sport. Čeští hokejisté nastoupí na mistrovství světa proti Itálii. Národní tým bude plnit roli favorita, a to i přesto, že pro mnoho hráčů je italská reprezentace velkou neznámou, včetně útočníka Martina Kauta.
5: Určitě je to neznámá, pro mě to bude první zápas proti ním, ale když budeme hrát stejně jako proti Švédům, tak si myslím, že bychom měli vyhrát a bude to jenom o nás, nepocení to. Si myslím, že jsme nebyli dobře v hlavách nastavení proti Slovencům a nechceme, aby se to opakovalo, aby jsme neměli nějaký potíže a chceme mít 3 body.
4: Utkání Česko-Itálie začne v 16:20 v našem přímém přenosu. V úterních zápasech Norové zdolali Itali 4:0, Rakušané vyhráli nad Lotyši 3:1, Maďaři nad Brity 5:0 a Slováci přehráli Slovince 5:4 po nájezdech. A fotbalisti Jablonce a Karviné si zahrají o titul v českém poháru. Vítěz utkání si zajistí místo minimálně v podzimní hlavní fázi konferenční ligy. Finále začne v Hradci Králové v 18 hodin.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehoda na D8 za Novou Vsí a zavřený hlavní tah do Liberce. Na dálnici D8 ve směru z Ústí nad Labem do Prahy popojíždí kolona za sjezdem na Novou Ves. Na 13. kilometru se při nehodě převrátilo auto. Na místě pracují hasiči. Průjezdný pomalu jeden pruh do Prahy a kolona od mostu přes Vltavu zabere asi 20 minut. Pozor na možné objížďce po silnici 608, jsou omezení a uzavírky. Na dálnici D5 ve směru z Plzně do Prahy se chvilku zdržíte za sjezdem na Zdice. Na kilometru 24 stojí kamion, na krajnici opravují kolo a zavřeli kvůli tomu i pravý pruh. Je tam fronta na 10 minut. Silnice 35, hlavní tak z Turnova do Liberce, je u Paceřic neprůjezdná. Kousek za sjezdem na Paceřice nehoda. Dopravu odklání po souběžné silnici a před odklonem 10 minut postojíte v koloně. Brzdí se kousek za sjezdem z D10 na Liberec. Silnice 3 z Prahy na České Budějovice je ucpaná u Votic. V místě omezení uklízejí po nehodě, jede se kyvadlově, kolony v obou směrech na 20 minut. V Praze se rozjíždějí pomalu kolony v tunelu Blanka směrem na Troju. Nepojízdné auto už z tunelu odtáhly. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme polojasno až oblačno, v Čechách přechodně až zataženo, místy déště nebo přehánky a hlavně na východě taky bouřky. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 14. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední Radiožurnál s Hankou Schánělovou.
8: Dobré odpoledne. Pražští lékaři, záchranáři, ale také hasiči se připravují na večerní příjezd muže, který by mohl být

0: nakažený ebolou. Nemoc se u něj zatím ale neprokázala. Přesto bude při jeho příjezdu nutné dodržet mimořádně přísná bezpečnostní opatření. My to probereme už za chvíli.
1: Odpolední radiožurnál
2: a Hanka Scháňová.

0: Zdravotnická záchranná služba i pražská nemocnice na Bulovce se v těchto chvílích připravují na přijetí amerického občana, který se v Africe možná nakazil ebolou. Na pražské letiště v Ruzyni by měl dorazit speciálním letadlem ve večerních hodinách. Tohle téma teď probereme s Kristýnou Vašíčkovou z domácí redakce. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Jak pravděpodobné je, že ten muž je skutečně nakažený?
1: My víme to, že americký lékař žádné příznaky nemá, proto tady v Česku bude zatím na pozorování. Mluvila o tom primářka kliniky infekčních nemocí fakultní nemocnice Bulovka Hana Roháčová.
2: Nebudeme provádět zatím žádné testy, žádná vyšetření, protože v okamžiku, kdy pacient nemá příznaky, tak žádné testy neprokáží, jestli je vlastně v inkubační době anebo nikoli.
1: Americký lékař působil v Ugandě, kde je ebola rozšířená a údajně přišel do kontaktu s nakaženým pacientem. A i když není tedy potvrzené, že se nakazil, taky musí být v přísné karanténě a dodržovat přísné podmínky i během toho převozu.
0: No, slyšeli jsme izolační podmínky. Co to konkrétně znamená? Jak si tohle máme představit?
1: On bude úplně po celou dobu izolován. Už během cesty musí být uzavřen do takové komory nebo vaku, který je v podtlaku a má speciální ventilaci, aby nic nemohlo uniknout ven. Jako první si ho na letišti převezmou záchranáři, popisoval to za ně náměstek ředitele Zdeněk Křivánek.
3: Přímo na letišní ploše potom proběhne ve spolupráci s hasičským záchranným sborem jak chemická, tak mechanická dekontaminace pacienta v tom transportním izolačním prostředku, tak abychom maximalizovali snížení toho rizika a následně bude pacient transportován do fakultní nemocnice Bulovka.
1: No a tam muže čeká přísný pobyt v izolaci 3 týdny a to v úplně odděleném prostoru od ostatního provozu.
0: Ministr Adam Vojtěch za hnutí ANO dnes několikrát opakoval, že v Česku nehrozí šíření nákazy.
1: Je to tak, ebola se nepřenáší respirační cestou, jako třeba chřipka, vysvětluje to Matyáš Fošum, zástupce hlavní hygieničky.
4: Co se týče eboly, ta se přenáší jednoznačně přes biologický materiál. Musíme být v kontaktu s krví, se zvratkami, se stolicí a v ten moment je možné riziko přenosu.
1: Na závěr ještě dodám, že o přijetí amerického lékaře rozhodl včera právě ministr Vojtěch a to na základě žádosti amerického velvyslanectví. Bylo to prý proto, že má Česká republika dobré renomé v oblasti infektologie, proto oslovili nás, respektive nás a Německo, kde je hospitalizovaný další americký lékař nakažený z Konga. U něj se už tedy ebola potvrdila. Co se ale týká třeba dalších žádostí o přijetí dalších podobných případů, ty Česko podle Vojtěcha neeviduje.
0: Kristýna Vašíčková, naše reportérka, dnes tedy mluvila o přípravách na večerní příjezd amerického lékaře. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

byla Kristýna Perry, teď je 14 hodin 15 minut. Německý autoprůmysl se chystá na další změnu. Automobilky by se mohly víc zaměřit na zbrojní zakázky. Padnout by mohlo i jedno letité tabu a Němci by mohli postoupit svou málo využitou továrnu v Evropě Číňanům. O tom si řekneme víc za chvíli.

0: Na obzoru je možná prolomení jednoho tabu. Že by se v německých automobilových závodech vyráběly čínské modely, to bylo doteď zhola nepředstavitelné. Jenže německé automobilky už na tom nejsou tak dobře, jak by si asi představovali, a tak se ohlížejí po různých příležitostech. Více vám k tomu řekne náš zpravodaj v Německu Tomáš Havlín. Tomáši, vítej.
1: Dobrý den, píše o tom deník Financial Times. Podle něj jde rovnou o tu největší německou automobilku, tedy o Volkswagen. Podle Financial Times jedná s čínskou firmou XPeng o tom, že by jí prodala jeden ze svých závodů. Ještě není nic dohodnuté, ale obě strany by měly k uzavření toho obchodu důvod. Čínský XPeng proto, že chce expandovat do Evropy, no a německý Volkswagen, ten by se zase takhle mohl zbavit svých, řekněme, nedostatečně vytížených výrobních kapacit. Ten závod by nemusel být přímo v Německu, mohl by být jinde v Evropě. Podle informací německého deníku Handelsblatt, mimochodem Volkswagen už přinejmenším 2 roky uvažuje o spolupráci a o výrobě čínských modelů ve svých německých továrnách.
0: Z jakých důvodů, proč německá automobilka tak ustupuje, proč by se vzdávala továren?
1: Docela se teď v Německu mluví o jedné studii, která vyšla v Londýně, vydali think tank Centrum pro evropskou reformu, a ta studie se jmenuje Náklady německého sebeuspokojení. No a jde v ní o tom, že Čína dokázala úspěšně skopírovat vlastně německý hospodářský model v tom, že se neopírá o stabilní silnou domácí poptávku, ale naopak o export, a zároveň, že čínské firmy takto v posledních letech dokázaly německým firmám odkrajovat čím dál větší podíly na trhu, ať už v Číně nebo ve třetích zemích, anebo přímo na vnitřním evropském trhu. A to aniž by proti tomu německá vláda něco dělala, tvrdí studie, podle které právě v tom autoprůmyslu je ta změna rovnováhy asi nejpatrnější. Volkswagen tak už předloni přistoupil při jednání s odbory na to, že závody sice zavírat nebude, ale výměnou dosáhl toho, že do konce desetiletí propustí 50 tisíc lidí.
0: Zároveň se mluví o tom, že by se německé automobilky mohly přeorientovat na zbrojní průmysl. Je to reálné?
1: Teď se to o tom mluvilo právě zase v souvislosti s Volkswagenem v Osnabriku, že by tam Volkswagen mohl do konce roku vytvořit společný podnik s jednou izraelskou zbrojní firmou a stavit auta, vojenská auta tedy, na kterých by se dali vozit, možná z nich i třeba odpalovat rakety. Závod, ve kterém v Osnabriku teď pracuje přes 2000 lidí a který platí za ohrožený, by to mohlo zachránit. Volkswagen není jediná automobilka, která zvažuje tuto vojenskou cestu, podobně se vyjádřil taky Mercedes, ale zároveň důležitá je otázka, jak dalece by se ta výroba musela přeorientovat. Přece jenom výroba aut, masová výroba aut, která je založená na opakování nějakých jednoduchých pohybů, a výroba tanků, o tom třeba ten zmíněný deník Handelsblatt říká, že jsou to v podstatě jiné světy.
0: Zpravodaj v Německu Tomáš Havlín. Tomáši, díky a naslyšenou.
1: Děkuji, hezký den.

0: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Radiožurnál je 14.30. Jana Gulda a zprávy.
3: Vláda by měla do konce června projednat plán boje proti závislostem do roku 2028. Připravovaný dokument počítá s vytvořením nezávislé národní agentury, která by měla v Česku protidrogovou politiku na starosti. Vzniknout by měl i fond prevence. Problematiku adiktologie by měl taky upravit zákon. Oznámil to národní protidrogový koordinátor Pavel Bém, který s týmem na dokumentu pracuje. Evropský parlament přijal rezoluci o podezření na zneužívání evropských fondů na Slovensku. Vyzval Evropskou komisi, aby narušování unijních hodnot v zemi posoudila a ochránila peníze evropských daňových poplatníků. Europoslanci poukázali na zhoršující se stav demokracie, oslabování nezávislosti justice i politické zásahy do veřejnoprávních médií. Tyto systémové nedostatky podle europarlamentu ohrožují ochranu finančních zájmů sedmadvacítky. Pokud slovenská vláda situaci nezlepší, zemi hrozí částečné zmrazení evropských fondů. Společnost OKD urychlí likvidaci černouhelného dolu ČSM na Karvinsku. Odhaduje, že všechny práce dokončí v srpnu roku 2028. Díky tomu výrazně ušetří. Aktuálně podzemí končí vyklízení techniky a vybavení, které se vyplatí vyvést na povrch. Pak bude následovat zasypání dvou jam a příprava na těžbu důlního plynu. Zároveň pokračuje propouštění horníků. A most přes řeku Sázavu v Havlíčkově Brodě je ode dneška zavřený. Ředitelství silnic a dálnic ho zbourá a postaví nový s vyšší nosností. Měl by sloužit k dopravě nadrozměrných nákladů na dostavbu dukovanské elektrárny. Uzavírka na hlavním tahu mezi Jihlavou a Kolínem potrvá do léta příštího roku. Sport. Tenistka Marie Bousková postoupila na turnaj ve Štrasburku do čtvrtfinále. Ukrajinka Olejnikovová duel za stavu 3-1 pro Češku vzdala. Bousková se v dalším kole utká s Američankou Leovou. Čeští hokejisti se připravují na Itálii, se kterou odehrají čtvrté utkání ve skupině mistrovství světa. Zápas začne v 16 hodin a 20 minut, stejně jako přímý přenos na této stanici.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: A nehoda na D8 u Nové Vsi a taky na Trojce u Votic. Na dálnici D8 ve směru z Ústí nad Labem do Prahy po pojíždí kolona za sjezdem na Novou Ves na 13. kilometru havarovalo osobní auto. Průjezdný byl jeden pruh směrem na Prahu a zdržíte se okolo 15 minut. Objíždět se to nevyplatí, na objížďce u Veltrus jsou kolony. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy čekejte silný provoz, jede hodně kamionů. Pravý pruh zastavuje za sjezdem na Domašov na kilometru 171. Je to nesouvislá kolona až do Brna. Osobním autem zastavíte jen místy. Silnice 35, hlavní tah z Turnova do Liberce se ucpává před omezením u Hodkovic nad Mohelkou. Kolona ve směru do Liberce zabere asi 15 minut. Silnice 3 z Prahy na České Budějovice je ucpaná u Votic. V místě omezení uklízejí po nehodě dvou osobních aut a jede se kyvadlově. Kolony v obou směrech až na půl hodiny. A ještě Pražský okruh, kolony hlásíte před sjezdem na Ořech a to v obou směrech. Delší ve směru z letiště, je to asi na 15 minut. Tam je kolona kvůli tomu i na příjezdu po plzeňské dálnici od sjezdu na Rudnou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Čekáme polojasno až oblačno, v Čechách přechodně až zataženo, místy déšť nebo přeháňky a hlavně na východě taky bouřky. Nejvyšší teploty je 18 až 23 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 14. Tolik zprávy. V odpoledním radiožurnálu je s vámi Hanka Schánělová.
2: Hezké odpoledne. Jak jste slyšeli, Marie Bousková postoupila, ale tenista Jakub Menšík bohužel vypadl na antukovém turnaji v Hamburku v osmifinále. S 57. hráčem světa Ignáciem Musem z Peru dnes prohrál 0-6, 3-6.
4: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

0: Ministerstva, operátoři, státní agentury, nákupní platformy. Francie čelí prudkému nárůstu hackerských útoků a krádežím osobních informací. Podle francouzského úřadu pro ochranu osobních údajů byly uplynulé 3 roky v tomhle ohledu rekordní. V sérii článku na to upozorňuje deník Le Monde a detaily k tomu probereme s naším zpravodajem ve Francii Martinem Baluchou. Martine, hezké odpoledne.
1: Taky zdravím, hezké odpoledne.
0: Jak výrazně v posledních letech ve Francii narostly krádeže osobních údajů? Na koho ty hackři cílí a jaké získávají informace?
1: Francouzský úřad pro ochranu osobních údajů loni dostal upozornění na rekordních víc než 6100 případů krádeží osobních údajů. Abychom měli představu, tak je to o polovinu víc než v roce 2022. Přitom roky 2023-2024 byly v tomto ohledu taky rekordní. Cílem hackerů, ty už si to říkala, byla ministerstva, národní agentury, odbory, asociace, ale taky firmy, takže skutečně rozmanité cíle. Deník Le Monde informuje o tom, že hackři ukradli i soukromé údaje 6 členům současné vlády, včetně ministrů vnitra, obrany, zahraničí, spravedlnosti. Většinou šlo o jejich e-mailové adresy nebo telefonní čísla. Reportéři dokonce našli mezi těmi ukradenými informacemi soukromou adresu současného premiéra Sebastiana Lecornua. Adresu potom zadali do vyhledávače Google Maps a pomocí funkce Street View, která vlastně zprostředkovává pohled na ulice, tak objevili několik mužů, kteří jsou pravděpodobně součástí užší premiérovy ochranky.
0: Víme, Martine, kdo má tyhle hackerské útoky na svědomí?
1: Ono jde o různé hackerské skupiny, často o velmi mladé, náctileté hackery, což dokazuje, jak málo jsou chráněné některé instituce, některé úřady. Deník Le Monde ale informuje i o profesionálních skupinách, konkrétně o jedné z nich jménem Shiny Hunters. Policie loni v létě zadržela 4 mladíky, kteří jsou podezřelí z toho, že spravovali platformu s názvem Breach Forums, to je takové světové tržiště pro obchodování právě s těmito ukradenými údaji. Hackři používají tyto ukradené údaje na různé účely, aby si mohli otevřít bankovní účty, k praní špinavých peněz, pak taky k vydírání, nákupu zbraní a dalším hackerským útokům.
0: Jaká opatření přijala francouzská vláda? Jak se snaží zabezpečit osobní údaje obyvatel?
1: Současný kabinet vyčlenil 200 milionů eur, tedy v přepočtu skoro 5 miliard korun k posílení ochrany osobních údajů. Přistoupil taky k restrukturalizaci, respektive spojení 2 státních struktur, které se zabývají právě ochranou osobních údajů. To je, řekněme, na té státní úrovni a na té úrovni jednotlivců. Pak šéfka francouzského úřadu pro ochranu osobních údajů Marie-Laure Denisová v rozhovoru právě pro deník Le Monde mluvila o tom, jak je důležité, aby stát, aby soukromý sektor používali dvoufázové ověřování při vstupu k soukromým účtům, to znamená pomocí e-mailové adresy a pak ještě telefonu, na který přijde číselný kód, a to ten přístup na ty platformy, bankovní účty je pak lépe chráněný.
0: Zpravodaj Martin Balucha dnes tedy mluvil o prudkém nárůstu hackerských útoků ve Francii. Martine, děkujeme. Naslyšenou.
1: Taky děkuji, naslyšenou. Hezký den.

Zatímco fotbalové Česko řeší korupci rozhodčích a výtržníky na tribunách, Anglie má špionážní aféru. Jeden klub se přiznal k zakázanému špehování soupeře a následoval tvrdý trest, o jakém si v Česku asi můžeme nechat jenom zdát. I tohle si poslechněte v odpoledním radiožurnálu.

0: Fotbalový Southampton se vlastní chybou připravil o možnost vrátit se po roce do Premier League. Vedení anglických ligových soutěží klub kvůli špionážní kauze potrestalo vyřazením z finále baráže o nejvyšší soutěž. Jak za chvíli uslyšíte, je to kvůli opakovanému špehování tréninků soupeřů.
1: Obrovská tragédie pro hráče, fanoušky a určitě obrovská komplikace pro celý klub. Jak se říká v Anglii, nejlevnější a nejjednodušší cesta zpátky je ten první rok, pak už to je těžší a těžší a to je to hodně peněz.
2: Glosuje situaci Rudolf Skácel, někdejší fotbalista také Southamptonu, a náš fotbalový expert Pavel Horváth dodává.
3: Tato doba k tomu svádí, těch informací získat co nejvíc o tom soupeři se jeví jako dobrý vzhledem k tomu, jak ten zápas potom můžeš vyhrát a postoupit. Nebo naopak nebejt úspěšnej. No, to pravidlo jednoznačně porušený je.
2: Southampton se k zakázanému natáčení přípravy konkurentů 72 hodin před vzájemnými souboji spoza stromu během šetření anglické ligové asociace přiznal. V prosinci tak špehoval Oxford, v dubnu Ipswich a nedávno začátkem května už v baráži o Premier League také další tým z druhé nejvyšší soutěže Middlesbrough. Právě během tréninku klubový fotograf pořídil snímek tehdy ještě neznámé osoby s mobilem v ruce a sluchátky v uších skrývající se u plotu ve křoví.
4: Byl to analytik Southamptonu zhruba 2 dny před tím semifinálovým zápasem zachycený. On tam přijel, převlékl se někde v nedalekém golfovém klubu a pak se schovával za stromem a prostě monitoroval ten trénink. Pak se ta celá situace začala řešit i s English Football League, tedy anglickou ligovou fotbalovou asociací, která následně obvinila Southampton z porušení 2 pravidel.
2: Vysvětloval ve vysílání radiožurnálu Sport autor pořadu s mikrofonem do Anglie Pavel Tilšar, za co fotbalový Southampton potrestali vyřazením ze sobotního finále ve Wembley proti Hullu, ale také odpočtem 4 bodů pro příští ročník druhé nejvyšší anglické soutěže. Jakub Kanta, Radiožurnál.

0: Mistrovství světa v hokeji na Radiožurnálu.
1: Po výhře nad silným Švédskem zůstávají čeští hokejisté ve hře o první místo ve skupině. Národní tým nastoupí poprvé na turnaj v odpoledním čase. Bude to proti Itálii. Zápas začne ve Friburgu v 16 hodin a 20 minut. Přímý přenos si můžete naladit na Radiožurnálu i na digitálním Radiožurnálu Sport.
0: Mistrovství světa v hokeji na Radiožurnálu.
2: Přímé přenosy všech českých zápasů a pravidelný rozbor od našeho experta Martina Procházky.
0: Denně po půl deváté a vždy před zápasem českého týmu.
2: Radiožurnál. Fandíme s vámi.

0: nenechte si ujít v České televizi.
1: Horská samota zasypaná sněhem.
2: Na Vánoce nikdo nesmí být sám.
3: Myslíte?
1: Jeden výstřel a příliš mnoho podezřelých.
4: To přece nemůže být pravda.
5: Láska nebo žárlivost. Něco si řekli a hotovo. Mrtvej ve vteřině.
6: Co si o tom myslíte, vrac?
7: A vraha byste představit nechtěl?
4: Vy jste ho zabila, cože?
8: Teď se natahu já.
1: Detektivní film Případ pro lyžaře.
9: Všechno jinak.
1: V neděli večer na ČT1.
10: Lázeňské město ukryté v údolí. Drsná krajina Krušných hor. Těžba uranu. To všechno je festival Řetízkárna. Ale také koncerty, debaty, výstavy, promítání dokumentů a také představení Davidského divadla. Přijďte zažít současnost se vzpomínkou na minulost. Přijďte zažít festival Řetízkárna. 29. až 31. května v Jáchymově. Více informací www.řetízkárna.cz. Hlavním mediálním partnerem je Radiožurnál.
11: Radiožurnál je 15 hodin. Zprávy má pro vás Jana Gulda.
12: Jarní mrazy způsobily pěstitelům ovoce škody za víc než miliardu korun. Do Česka míří z Ugandy lékař, který byl v kontaktu s nakaženým ebolou. Karvinští fotbalisti se ve finále MOL Cupu utkají s Jabloncem. Kolona popojíždí na dálnici D1 na příjezdu do Brna od Prahy. A počasí zítra bude převážně oblačno až polojasno a místy přehánky a teploty až 23 stupňů.
13: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
12: Sadaři v Česku sklidí letos podle odhadů jen 65 až 70 tisíc tun ovoce, přibližně polovinu průměrné úrody. Ztráty po jarních mrazech počítají na stovky milionů korun, říká předseda České ovocnářské unie Martin Ludvík.
14: Když uděláme nějaké vyčíslení poklesu těch tržeb, to znamená ztrát na úrovni tedy těch farmářských cen, když to srovnáme s pětiletým průměrem s vyloučením extrému, tak nám ta škoda vychází někde na 1,3 miliardy korun.

0: kapacity je totiž potřeba mít rezervu pro české občany. Amerického lékaře s už potvrzenou nákazou ebolou přijali v Německu. Ošetřuje ho tým lékařů v berlínské klinice Charité.
1: Americký pacient přistál na palubě zvláštního letadla v Berlíně krátce po půlnoci. 60 policistů ho doprovodilo na izolační stanici ve čtvrti Wedding. To je největší zařízení svého druhu v Německu a taky jediné, které kombinuje infekční a intenzivní medicínu. Podle ministryně zdravotnictví Niny Varkenové je samozřejmé, že spolková vláda pomáhá partnerům. Americký lékař byl pozitivně testovaný na ebolu o víkendu. Nemoc se šíří Demokratickou republikou Kongo. Tamní ministerstvo zdravotnictví vyhlásí zatím přes 500 podezřelých případů a přes 130 úmrtí. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
0: Český ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů v Praze jednal se svým izraelským protějškem Gideonem Sárem o prohloubení ekonomické spolupráce. Součástí izraelské delegace jsou i desítky firm, které se účastní česko-izraelského business fora. Šéf české diplomacie Macinka zdůraznil, že Česká republika je taky politickým partnerem Izraele.
2: Vidíme, že na Izrael je vyvíjen neustálý tlak. Já osobně to slyším často na evropských fórech. My už nepřipustíme žádné další obchodní sankce, i kdybychom to měli blokovat jako jediní. My určitě nepřipustíme žádné suspendování nebo zmražení asociační dohody s Izraelem Evropské unie, ať celé nebo jenom nějaké její části.
3: Sport. Čeští hokejisté nastoupí ve čtvrtém zápase skupiny mistrovství světa proti Itálii. Svěřenci trenéra Radima Rulíka zatím na šampionátu ve Švýcarsku získali 7 z 9 možných bodů. Italové všechny 3 zápasy prohráli. Utkání začne v 16 hodin a 20 minut. Přímý přenos uslyšíte na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. A fotbalisté Karviné se utkají ve finále MOL Cupu s Jabloncem. Zápas na neutrálním hřišti v Hradci Králové začne v 18 hodin. Slezané si zahrají finále domácího poháru poprvé v historii. Klub proto vypravuje speciální vlak pro fanoušky. Karvinský záložník Albert Labík doufá, že na stadionu bude dobrá atmosféra.
4: Bylo by nejlepší, kdyby tam bylo jako vyprodáno, jak se snaží tady ty vlaky nebo do školy, jestli se to něco pošle, aby ten stadion tam nebyl poloprázdný, protože co si budeme, Karvina ve finále poháru není každý rok. Musíme být vděční za to, že se nám to jako podařilo. Já osobně se těším moc. Doufám, že přijede dost lidí, že to bude atraktivní a doufám, že tam vyhrám.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Ucpaná D1 u Brna, kolony v Litomyšli. Na dálnici D1 vázne provoz na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Kamiony zastavují poprvé na 168. kilometru sjezdu na Domašov. Osobním pojedete o něco rychleji v levém pruhu, tam zastavíte jen místy. Pro osobní auta to zdržení u Brna směrem na Ostravu je asi na půl hodiny. Celé se to rozjede až v Brně v omezení u D2. Na silnici 16 čekejte kolony u Slaného směrem na Řevničov. U sjezdu na 7 na Chomutov odstraňují následky nehody auta s autobusem a zdržíte se okolo 20 minut. Kolony hlásíte i na silnici 35 na průjezdu Litomyšlí. V obou směrech se zdržíte opět asi 20 minut. Silnice 57 z Opavy na Fulnek před obcí Vrchy opravují vozovku. Podle našeho zpravodaje jsou tam kolony dlouhé.
7: Je obrovská kolona, je celý tam semafor, nejde bez to skoro. Vždycky jenom to chvilku pustí auto a zase stojí si fakt dlouho, je to velká kolona.
6: A v Praze je silný provoz kolony na okruzích i v centru města. Regulují taky výrazně vjezdy do tunelového komplexu Blanka ve směru Stroje na Barandovský most. Kolony i na příjezdu do Prahy po D5 z Plzně od 6. kilometru až na Pražský okruh ke sjezdu na Ořech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Zítra čekáme ráno a večer místy až skoro jasno, jinak oblačno až polojasno a místy přeháňky. Nejvyšší teploty je 18 až 23 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 14. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední Radiožurnál s Hankou Schánělovou.
8: Dobré odpoledne vám přeji. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO slibuje víc peněz v českém zdravotnictví. A co víc, mělo by to být už brzy. Jaké změny chce udělat a co to bude znamenat pro pacienty? I na to odpovíme v odpoledním Radiožurnálu. Hezké odpoledne přeji.
5: Odpolední Radiožurnál
9: a Hanka Schánilová.

0: českém zdravotnictví dlouhodobě chybí peníze. Shodují se na tom zdravotní pojišťovny, lékaři i nemocnice. Ministerstvo zdravotnictví chce tu situaci změnit, plánuje proto navýšení plateb například za děti, seniory nebo nezaměstnané, tedy za státní pojištěnce. A slibuje si od toho právě to, že systém veřejného zdravotního pojištění už nebude ve schodku. Resort ale chystá i větší systémové změny. A tohle téma probereme s Josefem Čížem z domácí redakce. Hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Od kdy chce ministerstvo navýšit zmíněné platby za státní pojištěnce?
1: Už od příštího roku a chce to udělat poslaneckým návrhem novely zákona. Na částce se ale ještě s rezortem financí nedohodlo, pokračuje ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO.
2: Dohoda se blíží, já bych ji teďka chtěl specifikovat, ale velmi brzy budeme prezentovat vlastně, o kolik se navýší platby za státní pojištěnce. Ta valorizace musí být poměrně signifikantní, protože skutečně ty peníze v tom systému chybí.
1: Že se rezorty na navýšení zatím nedohodly, je podle pojišťoven a zdravotníků problém. Teď by se totiž podle obvyklého harmonogramu měla blížit ke konci jednání o úhradách na příští rok. Dohromady za asi 6 milionů seniorů, dětí nebo nezaměstnaných platí stát letos zdravotní pojištění 2188 korun měsíčně. Systém veřejného zdravotního pojištění hospodaří se schodkem čtvrtý rok v řadě. Deficitní plánování úhrad by přímo zakazoval zákon od roku 2028.
0: A proč chystá ministr Vojtěch ty změny?
1: Současný systém podle něj není efektivní a to se pak odráží v samotné struktuře péče. Problém je už v délce dohodovacího řízení. Na to, aby se domluvili, mají pojišťovny a poskytovatelé krátkou dobu, kolem 5 měsíců. A úhrady navíc plánují jen na rok dopředu. Obojí by se mělo změnit.
0: Co říkají nachystané změny zdravotní pojišťovny?
1: Také souhlasí s tím, že je potřeba systém změnit. Podle prezidenta Svazu zdravotních pojišťoven Martina Balady by ale ministerstvo mělo dohodovací řízení spíš jen moderovat.
3: Ministerstvo může nějakým způsobem určovat priority, ale ministerstvo, by neměla být v tom, že v podstatě bude v té situaci, kdy de facto bez větší odpovědnosti rozhodne o tom, že úhrady budou takové.
1: Což se teď rok co rok děje. Poprvé a taky naposledy se všechny segmenty se zdravotními pojišťovnami dohodly v úhradové vyhlášce pro rok 2019.
0: Tak to byly informace od Josefa Číže. Děkuji.
1: Naslyšenou.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Brzy to budou už 3 měsíce ode dne, kdy Spojené státy a Izrael zaútočili na Írán a zahájili tak stávající krizi na Blízkém východě. Její konec tak zatím zůstává dál v nedohlednu. A my se proto už za chvíli zeptáme v odpoledním biznisu na to, jak moc prodlužující se konflikt letos ovlivní českou ekonomiku.

0: Velká nejistota ve světové ekonomice se projevuje i na výhledu hospodářského růstu v Česku. Česká bankovní asociace ve své dnešní prognóze zhoršila očekávané letošní zvýšení hrubého domácího produktu, a to z únorových 2,6% na 2%. Nižší růst už před dvěma týdny předpověděla také Česká národní banka. A detaily k tomu probereme s naším redaktorem Vítem Andrlem. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Je hlavním důvodem zhoršeného výhledu právě konflikt na Blízkém východě?
1: Ano, protože kvůli němu zdražují klíčové komodity, hlavně ropa, zdražil taky plyn, ale podle hlavního ekonoma České bankovní asociace Jaromíra Šindela to nebude mít tak výrazný vliv jako v roce 2022. Podle Šindela ale existují i další rizika.
2: Bavíme se vlastně o rizicích přísnější měnové politiky, odráží globální rizika, odráží vlastně i stále trochu inflační náboj české ekonomiky, když se podíváme na jednotkové mzdové náklady, a v závěru se k nám tam vlastně přidává nejistota uvolněnější fiskální politiky vlastně s ohledem na diskutovanou vlastně novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti.
1: V celoročním průměru by tak měly spotřebitelské ceny růst o 2,5%. Pro příští rok očekává Česká bankovní asociace zrychlení inflace na 2,7%. Stejně tak ale i ekonomického růstu, a to na 2,4%.
0: Jak se letos projeví snížený hospodářský růst na situaci domácností?
1: Jejich spotřeba by i přes nejistotu a případnou inflaci měla být nadále tahounem české ekonomiky. Prognóza počítá s růstem o 2,7%, říká analytik Moneta Money Bank Petr Gabko.
3: Jde vidět, že v letošním roce by se mohly přidat i investice firem. Investiční aktivita je opravdu oživená. Vidíme to na samotných investicích, ale vidíme to i na úvěrové aktivitě právě podporující tyto investice. V příštím roce potom by se měly přidat k těmto faktorům i čisté exporty.
1: A přispět by k tomu měl taky růst reálných mest o 3,5% a zároveň stabilní trh práce. Průměrná míra nezaměstnanosti by letos měla být kolem 4,8%, říká hlavní ekonomka Raiffeisen Bank Helena Horská.
4: My vidíme, že roste zaměstnanost obzvlášť v sektoru služeb, zatímco zaměstnanost průmyslu minimálně v minulém roce klesala a v letošním roce začala růst. Otázka je, jak už zmíněné riziko prodlužování konfliktu v Hormuzu ovlivní samozřejmě i zaměstnanost průmyslu.
1: A co se týče vývoje základní úrokové sazby, tak Česká bankovní asociace zatím neočekává, že by Česká národní banka zvýšila ze současných 3,5%, pokud ovšem inflace neporoste rychleji a konflikt na Blízkém východě se neprodlouží. Právě Česká národní banka před dvěma týdny taky zhoršila letošní výhled růstu české ekonomiky na 2,5% a inflace by podle ní měla být 2,2%.
0: Tak tohle byl náš ekonomický redaktor Vít Andrle. Děkujeme ti, hezký den.
1: Naslyšenou.

0: To nejlepší z romské kultury přímo v srdci Evropy. Camoro se po roce znovu vrací do Prahy. Buďte u toho a zažijte největší romský festival na světě na vlastní kůži. Koncerty tradiční romské hudby, gypsy jazzu, klasické muziky, ale i divadlo, výstavy nebo pestrobarevný průvod centrem Prahy. Od 24. do 30. května. Camoro. Festival, který spojuje. Celý program na www.camoro.cz. Mediálním partnerem je Radiožurnál.
1: Radiožurnál je 3:30. Zprávy a Jana Gulda.
2: Maximální ceny paliv zítra znovu vzrostou. Cenový strop pro benzín bude o 37 halířů vyšší. Litr bude stát nejvýš 45 korun a 8 halířů. Litr nafty budou moct čerpací stanice prodávat maximálně za 42,43. To je o 26 halířů dráž než dnes. Informovalo o tom ministerstvo financí. Vláda plánuje cenové stropy určovat minimálně do konce května. V africkém Kongu, kde vypukla epidemie eboli, není v cestovatelském systému Drost registrovaný žádný Čech, oznámilo to české ministerstvo zahraničí. V sousední Ugandě nemocí taky zasažené je v systému 8 Čechů. Před cestami do obou zemí ministerstvo varuje. Po návratu z rizikových oblastí by měli cestovatelé 3 týdny sledovat svůj zdravotní stav a případně kontaktovat lékaře. Evropské instituce se v takzvaném trialogu shodly na podobě obchodní dohody se Spojenými státy. Ta má zajistit nízká cla ve vzájemném obchodu mezi 27 a USA. Tarify by tak měly pro drtivou většinu zboží zůstat na 15%. A rozpad knihovny Václava Havla podle jejího ředitele Tomáše Sedláčka nehrozí. Knihovna má podle něj domluvené nové partnery. Sedláček to řekl serveru i rozhlas, a to v reakci na zjištění, že z knihovny odchází všech 17 zaměstnanců a taky klíčový sponzor, miliardář Zdeněk Bakala. Podle Sedláčka se vyhrotil spor kolem vize, kterou vedení, zaměstnanci i správní rada odsouhlasili už před rokem. Sport. Český cyklista Pavel Bittner přijde kvůli zranění kotníku o etapový závod 4 dny v Dunkerque. Na sociálních sítích o tom informovala jeho stáj Picnic Post NL. Bittnera natlačili během závěrečného sprintu ve francouzské Mont-Saint-Éloi ostatní jezdci na železnou bariéru. 23-letý závodník si natrhl vaz v kotníku a pád mu způsobil i hlubokou tržnou ránu. V nejbližších dnech bude odpočívat.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zavřená D8 na Drážďany a kolony na D1 u Brna. Na dálnici D8 ve směru z Prahy na Drážďany teď je komplikace u tunelu Panenská a Libouchec. Mezi tunely na kilometru 84 zasahují hasiči u kamionu. Už regulují, zastavují vjezdy do tunelů směrem do Německa. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy je dnes silný provoz, jede hodně kamionů. Brzdí se poprvé na 168. kilometru sjezdu na Domašov. Nesouvislá kolona pak často i v levém pruhu je až do Brna k omezení u D2. Osobním autem ten 30-kilometrový úsek pojedete asi 50 minut. Ucpává se i severní trasa silnice 35 v Litomyšli. Tam se zdržíte okolo 20 minut. Silnice 14 je u Vamberka neprůjezdná. Mezi Vamberkem a Zámělem se srazila 3 auta, silnice zavřená v obou směrech. Objížďky jsou tam pouze pro osobní auta. A ještě do Prahy je silný provoz, kolony na okruzích i v centru města. Na Pražském okruhu se zdržíte před sjezdem na Ořech v obou směrech. Delší je kolona směrem na D1 asi na 20 minut. A výrazně taky regulují vjezdy do tunelového komplexu Blanka. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: V noci budou ještě doznívat přehánky a ochladí se na 12 až 7 stupňů Celsia. Zítra čekáme ráno a večer místy až skoro jasno, jinak oblačno až polojasno a místy přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 14. Tolik zprávy. V odpoledním radiožurnálu je s vámi Hanka Schánělová.
1: Hezké odpoledne vám přeji. Čtvrtý zápas hokejistů na mistrovství světa ve Friburgu proti Itálii odchytá Dominik Pavlát. Čeká ho druhý start na turnaji po prohře se Slovinci 2-3 v prodloužení. A přímý přenos toho dnešního utkání uslyšíte u nás v radiožurnálu i radiožurnálu Sport. O hokejově začínáme už před zápasem hned po 16. hodině po zprávách.
3: Radiožurnál.
0: Každý den

Američani si vybrali pražskou Bulovku. Do této nemocnice posílají svého lékaře, který se v Africe dostal do kontaktu s ebolou. Žádné příznaky nemá, ale do izolace musí. Otázka je, proč ho Spojené státy posílají právě do této české nemocnice. Zeptáme se určitě i na to, tak zůstaňte s námi.

0: Do Prahy večer přiletí americký lékař, kterého očekávají v nemocnici na Bulovce. Čeká ho tam 3týdenní izolace. V Africe se dostal do kontaktu s pacienty nakaženými virem Ebola. A i když on sám příznaky nemá, musí se podrobit zvláštnímu režimu. O pomoc požádalo americké velvyslanectví. A proč se Spojené státy obrátili zrovna na Prahu, to zjišťovala naše americká zpravodajka Jana Ciglerová. Jano, zdravím tě, dobré odpoledne.
1: Hezký den.
0: Američan na Bulovce, kdo to vlastně je a co se mu v Africe stalo?
1: Tak podle amerických médií je to 46-letý lékař z Virginie, otec dvou malých dětí, pracuje pro křesťanskou misi Search a v Ugandě a v Demokratické republice Kongo ošetřoval pacienty nakažené ebolou. Tím pádem se sám k viru dostal blíž, než bylo bezpečné. Příznaky, jak říkáš, zatím nemá, tedy ebolu může potenciálně mít, ale půjde proto do izolace na tu maximální 3týdenní inkubační dobu. Důležitý je jeden rozdíl. Jiný americký doktor ze stejné mise Search už tu ebolu má potvrzenou, ale ten letěl rovnou do Hamburku v Německu.
0: Proč se Spojené státy nepostarají o všechny své lidi, kteří byli v kontaktu s virem eboli?
1: Trumpova administrativa v posledních dvou letech hodně osekala americkou kapacitu na infekční nemoci, jak uzavřela část laboratoří CDC, zrušila programy zahraniční humanitární pomoci USAID a když najednou museli evakuovat hned 4 Američany z Konga a Ugandy, tak požádali Spojené státy o pomoc spojenecké země Německo a i Českou republiku. Jeden teď letí do Prahy.
0: A proč si vybrali zrovna pražskou Bulovku?
1: Protože Bulovka už ebolu řešila v roce 2014, tam byl izolovaný pacient z předchozí západoafrické epidemie, takže personál už má protokoly natrénované, má také specializované pracoviště nejvyššího stupně a samozřejmě tam hraje nějakou roli i ta mezinárodní spolupráce. Česko se touto akcí staví na úroveň zemí, jako je Německo, Francie, které tradičně přebírají americké pacienty s vysoce nakažlivými nemocemi. Ostatně Nicholas Merrick, americký velvyslanec v Praze, to velmi ocenil a řekl, že ta rychlá reakce byla možná jen díky špičkové lékařské expertíze v České republice.
0: Jana Ciglerová, naše zpravodajka, se ptala na to, proč si Američani vybrali pražské ošetření. Děkujeme. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Nejsem králem téhle soutěže, to řekl před finále Evropské fotbalové ligy španělský trenér Unai Emery. Klidně by se jím ale mohl nazývat. Vyhrál ji 4x se 2 španělskými týmy a večer má možnost svou rekordní sbírku ještě rozšířit. Za chvíli víc.

Někdy zbyla hořká jako litr kafe, těch slz bylo moc, bouchly mi slze. Vsadili jsme všechno, ty jsi chtěla víc, než mohl jsem ti dát, stačilo říct.

0: Možná jsem z jiný doby, kdy vážilo se víc, co dva spolu měli, stačilo říct.
1: Fotbalisté Freiburgu a Aston Villa budou hrát v Istanbulu o titul v Evropské lize. Pro německý tým to bude první evropské finále. Klub z Birminghamu čeká na mezinárodní trofej 44 let, ale teď má Aston Villa na lavičce nejúspěšnějšího trenéra v historii Evropské ligy, Španěla Unaia Emeryho.
2: Nejsem králem této soutěže. V Aston Villa to je nová kapitola. Všechno ostatní už je minulost.
3: Řekl před finále proti Freiburgu kouč Aston Villa Unai Emery. Když ne králem, může se 54-letý španělský trenér nazývat alespoň rekordmanem Evropské ligy. Ve finále byl 5krát a z vítězství se radoval 4krát. V roce 2016 dokonal tehdy bezprecedentní úspěch. Se Sevillou oslavil zlatý evropský hat-trick.
4: Unai Emery has done it again and for the third time in a row. Sevilla are the UEFA Europa League winners.
3: To samé se po Emerym prozatím podařilo jen bývalému francouzskému záložníkovi Zinedinu Zidanovi, který na lavičce Realu Madrid 3krát za sebou slavil titul v ještě prestižnější lize mistrů. Po zlatém hat-tricku se Sevillou vedl Unai Emery Paris Saint-Germain a následně Arsenal. S ním zažil v roce 2019 zatím jedinou porážku ve finále Evropské ligy. Gunners i s Petrem Čechem v brance tehdy prohráli s londýnským rivalem z Chelsea. Emery se ale čtvrtého triumfu v soutěži dočkal o 2 roky později, a to z Villarreal. Další evropské zkušenosti už sbíral jako manažer Aston Villa.
2: Před 2 roky jsme hráli semifinále konferenční ligy, loni čtvrtfinále ligy mistrů, teď jsme ve finále Evropské ligy. Celkově jsme odehráli dost dobrých evropských zápasů a zkušenosti z nich jsou pro nás velmi důležité. Věříme si, ale zároveň vždycky máme respekt k soupeři.
3: Freiburg vyřadil na cestě do Istanbulu naposledy portugalskou Bragu s českým brankářem Lukášem Horníčkem a poprvé v klubové historii postoupil do evropského finále. A to i díky trenéru Julianu Šustrovi, který dodává, jak by mohl bundesligový celek uspět.
5: Musíme věřit tomu, v čem jsme silní. Zároveň se soustředit na taktický plán a mít velkou disciplínu. Když se nám podaří splnit všechny tyto body na hřišti, budeme mít šanci.
3: Finále Evropské ligy mezi Freiburgem a Aston Villou začne na stadionu istanbulského Bešiktaše v 21 hodin českého času. Pavel Tilšár, Radiožurnál.

0: Radiožurnálu.
1: U stánku od bratrů Nedvědů si běžně zpíváte někde u táboráku. Vojtěch Dyk si ale zjevně chce zaspívat v O2 aréně. Jak vznikl nápad na projekt Písně, které nás formovaly? A co ho na písních Nedvědů fascinuje? Vojtěch Dyk bude hostem Radiožurnálu.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Česká animace dobila svět.
2: Pojďme se setkat s tvůrci.
1: Fantazie bez hranic a ruční práce, která ožívá na obrazovce.
3: Když to není sen, tak co je to?
4: Ta vizuální báseň, cesta náznaků, hledání.
1: Jak vzniká a kam dnes míří?
5: Na začátku vlastně není nic. Vymýšlíš příběh a děláš si k tomu kresby.
1: Premiéra dokumentu Kroky a skoky v české animaci.
3: Necháme se překvapit.
1: Dnes večer na ČT Art a v iVysílání.
6: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
7: Radiožurnál je 16 hodin. Zprávy pro vás má Jana Gulda.
8: Česko podle premiéra letos nejspíš nesplní alianční závazek 2% HDP na obranu. V Praze začíná mezinárodní konference o Ukrajině, kterou pořádá Český rozhlas Plus. České hokejisty čekají na mistrovství světa Italové. Na dálnici D1 popojíždějí kolony na příjezdu do Brna směrem z Prahy. A počasí zítra bude převážně oblačno až polojasno, místy přeháňky a teploty až 23 stupňů.
9: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
8: Česko ani letos pravděpodobně nesplní alianční závazek výdajů na obranu ve výši 2% HDP. Řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO po jednání s ministrem obrany Jaromírem Zúnou za SPD. Ten mu představil návrh nové koncepce armády. Premiér je s ním ale nespokojený. Podle Babiše je nutné posílit nábor vojáků, počty aktivních záloh i protivzdušnou obranu. Zároveň chce vědět, proč lidi armádu opouští.
10: My musíme zkrátka dát takové podmínky, aby z té armády naši vojáci neodcházeli. Naše vláda jasně řekla, že se vracíme k koncepci, že budeme stavět byty pro profese, které jsou pro nás všechny nejtěžší, jako vojáci, hasiči, policie, sestřičky a tak dále.
8: V pražském kulturním centru Vzlet právě začíná čtvrtý ročník prestižní mezinárodní konference, kterou pořádá Český rozhlas Plus. Tématem letošního setkání je budoucnost Ukrajiny, až skončí válka. A co to bude znamenat pro bezpečnost Česka i celé?

0: na Trumpa. Jaromír Marek, Radiožurnál.
1: 13 dětí a 2 dospělí utrpěli lehká zranění po dopolední nehodě autobusu u Oseku na Rokycansku. Zdravotníci odvezli 6 dětí do fakultní nemocnice v Plzni. Dalších 6 dětí a 2 učitelky ošetřila nemocnice v Rokycanech, řekl mluvčí Jiří Kokoška.
2: Jednalo se vesměs o lehká zranění, jako například pohmoždění ramene, kotníku, hlavy, byla tam drobná řezná rána v obličeji a některé děti pak byly lehce v šoku. Nikdo nebyl hospitalizován, všichni byli ošetřeni ambulantně s tím, že děti jsou postupně předávány rodičům, kteří si pro ně do nemocnice přijíždějí.
1: Policie nehodu vyšetřuje pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. Bývalý děkan Národohospodářské fakulty VŠE Miroslav Ševčík neuspěl se svou žalobou u pražského městského soudu na rektora školy. Ševčík nesouhlasil se svým odvoláním v prosinci 2023. Podle soudce měl ale rektor Petr Dvořák právo Ševčíka odvolat. Rektorovo zdůvodnění, že Ševčík svým vystupováním na protivládních demonstracích školu poškozoval, bylo podle soudu dostatečné.
3: Sport. Čeští hokejisté nastoupí ve 4. skupinovém zápase na mistrovství světa proti Itálii. Tým trenéra Radima Rulíka bude jasným favoritem. Soupeře, který dal zatím na šampionátu jediný gól a všechny 3 zápasy prohrál, ale nechce podcenit. O kvalitách Italů mluví asistent trenéra národního týmu Jiří Kalous.
4: Italové mají velmi dobré první třetiny. Proti komukoliv hrají, tak ty první třetiny mají opravdu jsou nebezpeční, jsou prostě agresivní. Tak je potřeba tohle si pohlídat a mají tam i šikovné hráče, mají finského trenéra, zkušeného, takže prostě pohlídat si opět tu golčání.
3: Zápas mezi Českem a Itálií začne ve švýcarském Friburgu v 16 hodin a 20 minut. Přímý přenos uslyšíte na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. A fotbalisté Karviné a Jablonce se utkají o titul domácího poháru. Vítěz MOL Cupu se kvalifikuje do závěrečného předkola Evropské ligy. Finále začne v 18 hodin na neutrálním hřišti v Hradci Králové.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Ucpaná D1 v Brně a nehoda na silnici 14 u Vamberka. Na dálnici D1 počítejte se zdržením na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Poprvé se brzdí u 9 křížů na 165. kilometru. Nesouvislá kolona často i v levém pruhu je pak až do Brna k omezení u D2. Navíc teď na 194. kilometru sjezdu na Vídeňskou je v pravém jízdním pruhu i nehoda. Osobním autem se zdržíte před Brnem asi půl hodiny. Silnice 14 je u Vamberka neprůjezdná. Mezi Vamberkem a Zámělem nehoda a policisté odklánějí auta přes město. V Praze silná odpolední špička kolony na okruzích i v centru města. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 postojíte téměř půl hodiny v koloně mezi Zličínem a sjezdem na Ořech. Ucpává se taky Průmyslová ulice ve směru na Hloubětín. Je tam před sjezdem na Českobrodskou nehoda v pravém pruhu a kolona je už od Rabakovské ulice. Stále taky výrazně regulují vjezdy do tunelového komplexu Blanka, takže čekejte ucpané okolí tunelu. Další zelená vlna po hokej po první třetině.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra čekáme ráno a večer místy až skoro jasno, jinak oblačno až polojasno a místy přeháňky. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů a na horách většinou kolem 14. Tolik zprávy. A teď přepojujeme na předzápasový speciál Radiožurnálu Sport. Slovo má Vojtěch Šafář.
7: Dobrý den, ve vysílání vítám teď i posluchače Radiožurnálu. Je tu speciální studio před hokejovým zápasem Česko-Itálie na světovém šampionátu. Ještě nějakou drobnou chvíli, než v 16 hodin a 20 minut zazní úvodní buly, si budeme povídat v našem vinohradském studiu. A to i s hokejovým expertem Martinem Procházkou. Ještě jednou ho vítám.
8: Dobré odpoledne.
7: Krištofem Kousalem. Dobrý den.
9: Hezký den.
7: No a také přímo ve spojení ze Švýcarska, jak jsme už jednou slyšeli, přímo nad ledem je připravený taky Petr Kadeřábek. Ještě jednou vítám je tebe, Petře.
10: Dobré odpoledne.
7: My už jsme měli možnost si popovídat s nehrajícím členem národního týmu Michalem Kovařčíkem o tom, jakým způsobem je připravený český tým na dalšího outsidera, protože poslední zápas proti slabšímu soupeři na světovém šampionátu ve Švýcarsku Čechům úplně nevyšel, protože se Slovinskem Češi prohráli, i když až v prodloužení. No a aby se neopakovala tahle blamáž, Petře, jak to říkal Michal Kovařík?

0: Hřebčík. Především se co nejvíce tlačit do branky a rozhodnout už v první třetině?
1: To, co fungovalo proti Švédsku, zejména v těch prvních 13 minutách, velký pohyb, střely, které budou clonit projíždějící hráči, ideálně to ukázal třeba Daniel Voženílek při té přesilovkové trefě Dominika Kubalíka, ale i další rány, třeba hned ta první proti Švédům od Matěje Blimla, kdy tečoval ránu nahozenou od modré čáry. Tohle všechno bude platit samozřejmě i na Italy, které by měli Češi přebruslit a v tom pohybu právě by měli získat výraznou převahu nejen střeleckou, ale i gólovou. Ukáží to samozřejmě ty první minuty, tohle jsme si mysleli proti Slovinsku také, ale právě ten políček od Slovinců v tom utkání rozhodně teď vrátil Čechy na zem a rozhodně si nemyslím, že by teď byli někde v oblacích po té výhře na Švédském, ale budou si velmi dobře vědomi, že i proti outsiderovi prostě musí hrát naplno.
0: Co se týče italské sestavy, to asi nemá úplně smysl vyjmenovávat si úplně všechny hráče, ale některé bychom zmínit rozhodně mohli, třeba Fila Pietronira, což je hráč, kterého čeští fanoušci znají velmi dobře, protože hraje za Kladno, čeští hráči se na něj určitě těšili, on na ně předpokládám taky. Zjistil si něco, Petře? Na tohle ten.
1: Fil Pietronero je tady ve velmi dobré náladě, má tady dceru, má tedy manželku, neustále, když se potkáme, tak zdraví čau Kladno. On je v kontaktu vlastně i s Tomášem Plekancem, když jsem je viděl, jak se potkávali, tak se oba dva opravdu hodně usmívali. Zatím není úplně do smíchu Filu Pietronerovi z těch výkonů, které tady Italové předvádějí, dali zatím jeden jediný gól, který dal Sebastian Nic, což je borec, který se narodil v Santo Domingo. Tedy jediný hráč na mistrovství světa, pokud jsem se dobře díval, který má rodiště v Dominikánské republice. Tak to je zatím jediný italský střelec, jinak Italové dali 14 branek. No a mimochodem Fil Pietronero chodí na první přesilovku, hraje to nad levým kruhem a tohle bylo vlastně také jedno z těch témat, které jsme spolu probírali, že hraje úplně někde jinde, než hraje přesilovku na Kladně a on říkal, že mu to jedno, odkud dává góly. No ale zatím gól nedal a doufejme, že mu to vydrží tedy i pro ten dnešní duel.
2: Ano, Italové dostali 14 branek, dali jednu jedinou. Martine Procházko, Češi jasný favorit tohle zápasu. Co bude nejdůležitější zvládnout v tomto utkání?
3: No, už se to pořád točíme dokola okolo toho. Samozřejmě dobře vstoupit do toho utkání, do vedení. Všichni zúčastnění to tady zmiňují, dobrý pohyb, to znamená hned jít do dobrých kombinací, vytvořit tlak na Itálii, aby prostě jsme se dostali do toho černého pásma. A nebylo by asi úplně ideální, kdyby jsme udělali nějaký zbytečný faul a znova jsme inkasovali jako právě případ se Slovinskem. To je právě by zase povedlo se potom soupeři se být sebevědomější. Já myslím, že hned od začátku je potřeba jim dát najevo, že ne, že dnešní utkání jako ty podobné předtím, kdy Italové prohráli 4-0 s Norskem, 6-0 s Kanadou, 4-1 s Slovenskem, prostě jednoznačné výsledky. Takže něco takového podobného musí náš tým předvést, aby měli klid, pohodu, nemusel se tím vůbec zatěžovat, nemusel vlastně se nějakým způsobem unavit, protože budou pomalu a pomalu přicházet další a těžší soupeři.
0: Já se tě ještě, Martine, zeptám také na stejného muže, na kterého jsem se před chvílí ptal, Petra Kadeřábka, a to je Fil Pietronero, protože ty ho také sleduješ často, nejenom na Kladně, ale i v jiných extraligových zápasech. Jak ty se na něj těšíš?
3: Tak jako on je šikovný, je to takový, zaprvé už to zmiňoval, jemu je jedno, odkud střílí, má velmi dobrou střelu, ale dokáže dělat taky velké chyby. Já když se ho vybavuju ze zápasu s Kladnem, tak často prostě při rozehrávce dokáže vytvořit soupeři výbornou situaci, jako i ten námaz, takže tohle by mohli naše využít. A myslím si, že prostě je to takový, já bych řekl, klasický Ital, no, prostě z ničeho se nedělá moc velkou hlavu, snaží se být samozřejmě aktivní, pomáhat útočníkům, ale pak dělá právě i ty chyby, takže toho by náš tým měl využít, pokud se mnou Petr Kadeřábek souhlasí.
1: Souhlasím naprosto. Jediná šance Italů podle mě, jak dát gol, je právě ta přesilovka. Jinak oni tam nemají vůbec, řekl bych, nešikovné hráče. Takový Matt Bradley, tedy naturalizovaný Kanaďan, ten je velmi šikovný. Když jsem viděl třeba i ránu od Segafreda, to je opravdu bomba, která snese velké parametry. ale Segafredo dnes hrát nebude, takže ten zůstává mimo sestavu, ale proti Slovákům se mi právě on líbil hodně. Navíc je posílí tedy pro dnešní zápas ale úplně poprvé na šampionátu právě Damien Klara, tedy golman Anaheimu, který dělá Lukáši Dostálovi dvojku v týmu NHL. A to může být také trošku oříšek, ale pokud budou Češi plnit ty taktické pokyny a budou opravdu clonit italskému golmanovi s letitými zkušenostmi v NHL nebo se zkušenostmi v NHL, tak prostě nemyslím si, že by ho nepřekonali, a já osobně si myslím, že to bude o nějakých 5-6 brankách, které by dnes měly, ale to je můj názor, nastřílet Češi do italské sítě.
0: Ono to dnes bude také hodně o tom, jestli Češi ještě něco inkasují, protože jak už bylo několikrát řečeno, Itálie zatím dokázala dát jeden jediný gól a byl to právě ten mladík, 19-letý rodák ze Santa Dominga, Gabriel Nitz, jediný střelec Itálie. Je pravda, že je to sice muž s dominikánským pasem, ale jestli jsem se dobře díval, tak od nějakých 8 měsíců svého života žije se svým otcem v Brixenu, takže, což je také město, které je spojené s Havlíčkem Borovským a zkrátka tak trošku i s českou kulturou. Tam vyrostl, je mu teprve 19, má příslib, že po mistrovství světa bude cestovat společně se svým bratrem do Finska, do mládežnického klubu a konečně si čuchne k většímu hokeji, a tohle je dobrý zápis, ale nám dnes asi půjde o to, aby zůstal pořád jediným střelcem italské reprezentace i po tom zápase proti Česku, co říkáš, Martin?
3: Bylo by to dobré, samozřejmě. Uvidíme, já myslím, že bychom náš tým by neměl mít hlavně strach, obavy z toho utkání, nepřipouštět si vůbec nějaký starat se o to, jako je pozor, zase máme lehčího soupeře, aby se nám to neopakovalo. Vůbec ne, měli bychom prostě být sebevědomí díky tomu utkání, které se prostě povedlo proti Švédsku, takže jít od začátku hned do toho a nedat šanci vůbec Italům něco takhle zdramatizovat nebo vůbec připustit nějaký styl hokeje, aby se nám vyrovnali.
0: Ještě jednou připomínám, že posloucháte speciál k utkání hokejového šampionátu Česko-Itálie. To začne už zhruba za 6 minut. Ještě pro vás máme připravený také předzápasový rozhovor s jedním ze členů přímo reprezentace, která se za chvíli objeví na ledě. My jsme teď zmiňovali a právě teď do flash zóny míříme za Františkem Kunou. Právě zmiňovaný rozhovor před zápasem má připravený náš kolega.
4: Přichází Jan Ščotka, dobrý den a všechno nejlepší k narozeninám.
5: Dobrý den, děkuju moc.
4: Co je důležité proti týmu, kde vy jste jasným favoritem a Italové outsiderem? Co všechno herně je potřeba?
5: Určitě je to stejné, co se má Švedama, že ho nepocenit je. To za prvé, protože každý tým je tady kvalitní, má i svou kvalitu, takže je nepocenit a dělat ty malé věci dobře, tady ten tlak do brány a snad nám to tam napadá.
4: Itali posílil golman z NHL, je to pro vás vůbec nějaké téma?
5: Asi myslím si, že střelci se na to dívali, vždycky mají nějaké video k tomu, takže se na to podívali a samozřejmě je tam, na něj to je vždycky těžší, musíme jít víc do brány, tlačit se tam a udat mu to co nejpříjemnější.
4: Poprvé na turnajte hrajete na kompletních 8 obránců, takže se nebudete střídat a budete mít vlastně stejného parťáka, je to pro obránce důležité?
5: Já si myslím, že je to určitě nějaká výhoda, že celý vlastně celou tu dobu je člověk s jedním spoluhráčem. A uvidíme, jak to půjde.
4: Ať se vám daří, děkuju.
5: Děkuju moc, díky.
4: To byl Jan Ščotka, obránce českého národního týmu. Zápas Česko-Itálie začne zhruba za 5 minut. Z Friburgu František Kuna, Radiožurnál.
0: Ano, my se znovu do Friburgu vrátíme. Máme ještě nějakých pár drobných minutek. Děkujeme Františkovi a především děkujeme i Janu Ščotkovi za jeho postřehy. Také přejeme všechno nejlepší k dnešním 30. narozeninám. My už jsme tady ve speciálu Radiožurnálu zmiňovali, že Itálie by dnes měla prohrát, tak to zkrátka je, ale že Itálie může také vstřelit gol. A já si chci zeptat našeho hokejového experta Martina Procházky, protože jsme, řekněme to, hezký národ, dejme tomu brblavý, tak co když se náhodou stane, že Češi inkasují jednou, dvakrát, to přece vlastně vůbec nic neznamená, nejdůležitější budou 3 body na konci, ideálně po 60 minutách.
3: Je to, jak to říkáš, já to svedu teda k tomu dávnému mistrovství 1996, kde jsme inkasovali 5 branek, ale nic se v podstatě nestalo, protože jsme jich dali 9, takže se to úplně jako potom smaže. Jsou tam ty 3 body, já předpokládám, že to utkají, dneska se bude z naší strany jednoznačný, ale může se samozřejmě Italům povést udělat nějaký break, protiútok, dají jednu branku, i kdyby dali góla třeba v přesilovce, zase tam může být nějaký odražený kotouč, náhodná teč, může to propadnout, tak pořád je to na tom, jak bude se tomu stavit náš tým. My musíme být ten tým, který dáme potom těch branek, já nevím, 7, 6, 5, to už je jedno, ale prostě to utkání jednoznačně vyhrát a ne, aby jsme se stalo to, že se budeme trápit do poslední minuty a bát se o výsledek, jako jsme se báli v zápase se Slovinskem.
0: Ještě jednou připomenu tu 30 let starou výhru, které se účastnil také mistr světa Martin Procházka, který je teď ve studiu na Pražských Vinohradech. Shrnuli jsme to jako ideální zápas proti outsiderovi. Do poloviny vyrovnané, to znamená, že vás ten slabší soupeř dokáže trošku napružit, dát vám políček, udržet vás na špičkách, ale nakonec jasná výhra. Doufáme, že to tak bude i v tom dnešním zápase. Martine, Krištofe, rychlé tipy?
3: Já bych si přál, aby to bylo od začátku rozhodnuté, ale rychlej tip, já řeknu 7-1.
0: 7-1.
2: 7-2.
0: 7-2. Připomínám, že bývalý obránce národního týmu Petr Kváča tipoval 5-1. No a svůj tip teď klidně už může přidat přímo z místa z Friburgu z komentátorské pozice Petr Kadeřábek, který bude zápas komentovat společně s Františkem Kunou.
1: 90 sekund zbývá do zahájení utkání čtvrtého zápasu skupiny B z pohledu českého týmu, zatím 7 bodů, teď jasná pozice favorita v souboji s Itálií. Oba dva celky už se shromáždili před svými brankami, do ní zajel na té italské straně Daniel Klara, na té české Dominik Pavlát, který dnes odchytá druhý zápas. Ten první odchytal proti Slovinsku a teď bude chtít rozhodně si připsat vítězství na světovém šampionátu. Teď se s ním zdraví jeden po druhém, hráči jdou za sebou, nejprve útočníci, pak jdou obránci, teď se mezi ně vmíchal mezi obránce zadních řad také Matyáš Milovský. Obránců je více než těch předchozích zápasech, na soupisku pro dnešní utkání se jich dostalo hned 8, to znamená všichni nominovaní obránci se dnes představí, mimo sestavu zůstávají pouze Jan Mandát, Michal Kovařčík, no a zatím na soupisce není napsaný třetí golman Petr Kváča. Nějaké plány s tím prý realizační tým má a během 2-3 dnů už bude jasno, jestli Petr Kváča bude dopsán či nikoli na konečnou soupisku českého týmu pro 89. mistrovství světa. Už se vše chystá k tomu, aby Finko Kaury a s ním také Švýcar Čering jako hlavní rozhodčí zahájili dnešní utkání. Na čarákem budou asistovat Lotyš Davidons a také Němec Lazunov. Na buli už se sklání Matt Bradley, tedy italský centr, proti Lukáši Sedlákovi. Sedlák úspěšnější, ale rychle si vzal kotouč do své moci. Mantinger, který projel za českou branku, tam byl odzbrojen Galvasem, který nastupuje na úvod s Hronkem, ale Galvas přišel o kotouč a první zákrok si připisuje golman Pavlát. Italové jsou u kotouče, ale netrvalo to příliš dlouho, ale další rozehrávka špatná od Galvase. Znovu přímo na hokejku, tentokrát Tomana De Luca, ten znovu vypálil a tak už má dva zákroky. Dominik Pavlát, máme za sebou půl minutky a poprvé se Češi dostávají do útočného pásma. Napravo v rohu kluziště bojuje Červenka. Přichází mu na pomoci ještě Sedlák, poslední na modrou čáru, kde je Cibulka. Ten si vyjíždí pod pravý kruh, pálí a první zákrok si připsal také Damien Klara, který čelil protisměrné střele a Cibulka je znovu při chuti, z další přihrávka a pálba od Voženílka a další zákrok Damiena Klary. Trošku jakoby Italové svým nástupem probudili český tým, dvě rychlé rány, které chytil italský golman a teď Italové přicházejí do protiútoku. Rána, která došla až před brankáře Pavláta, tam jí zpracoval Friklund, tedy borec, který má také kromě italského i švédský pas, ale nedokázal kotouč dopravit za českého golmana, ten viděl puk na ledové ploše a okamžitě jej přikryl lapačkou. Je tedy poprvé přerušeno po 1 minutě a 11 sekundách odehraných. Na střeli je to srovnané v tuto chvíli 2-2, tu jednu střelu, vlastně tu poslední určitě nebudou počítat do statistik, protože neprošla až na brankáře Pavláta. Po vyhraném vhazování Kubalík spěchá po levé straně do útočného pásma, dává na Kauta, Kauk pálí, Klara vyráží svou vyrážečkou do ochranné sítě. Po pár sekundách to bylo, kdy se Češi dostali do zakončení po vhazování ve vlastním obraném pásmu. Pálil to má Martin Kaut, který ale nepřekonal brankáře Kladu a tak stále platí v polovině druhé minuty Česko-Itálie 0-0. Vazování po pravici italského golmana, na které se skloní Friklund a proti němu Melovský. Melovský si rovná Dominika Kubalíka nad levý kruh a bude čekat Dominik Kubalík na případné vyhrané buly. Kotouč vyhrává nakonec italská strana a taky tady vyhození, které nebude zřejmě zakázaným uvolněním, tak nakonec ano, ten kotouč jakoby zrychlil, jak kedlingový kámen, hodně rychle doputoval až za brankovou čáru českého týmu. Italové tak nemohou střídat, byť se o to 3-4 pokusili, teď už jsou čárovými rozhodčími a vráceni na ledovou plochu. Tentokrát si Milovský řekl o vhazování na pravé straně. Z pohledu české reprezentace Kubalík a Kaut jsou připraveni na střelbu a možná i od modré čáry dvojice mladíků Ticháček Alšer. Milovský vyhrává pro Kubalíka, ten se postavil na osuřiště, vypálil minul italskou branku. Ticháček ještě nabíjí Kubalíkovi, tečovaná rána od Kauta skončila na zadním mantinelu, Melovský vyjíždí podle levého mantinelu, dělá rychlý obrat, nakonec ještě jedna klička vracení kotouče na levý mantinel pro Kubalíka, ten posunul na Melovského, ten si najíždí před branku, snažil se zakončit před první tyčí, ještě Ticháčková rána, pleskla o zadní mantinel, hodně prudká, ale ne úplně přesná, tohle byl dobrý tlak, třetí útočné formace, teď už ale Friklund objíždí italskou branku a vyjíždí s kotoučem na holi. No tak rozmyslel si svůj pohyb do středního pásma, zajel raději za branku a přenechal tam pro Sportbringera, který už vyjel zpoza italské branky, český val čtvrté útočné formace stojí ve středním pásmu, Černok napadá, rozehrává Hájek, jeho nahození pro Beránka je ale příliš nepřesné a také dlouhé. Je tady zakázané uvolnění, 2 minuty 20 sekund za námi, Česko-Itálie zatím bez branek 0-0.
4: Hra se dostává před českého golmana Dominika Pavláta, bude se otáčet za svojí pravou rukou, Češi nemohli vystřídat a zůstává na ledě, tak jejich čtvrtá útočná formace, znamená to, že Jiří Černoch jde na buly. Ještě odvolal Jana Ščotku na levou stranu od sebe a tak u pravého mantinelu není nikdo. Italové vyhrávají buly, rána od modré je stražená za branku, kam jde Hájek, kotouč má na dlouhou hokejku a našel Chmelaře u obrané modré, ten vysunul kotouč do středního pásma, pomáhá mu Černoch, ale Italové nahazují za Pavláta, ten stlumil kotouč pro obránce, za brankou Hájek udělal protisměrnou kličku a rozehrává nahrazení pro Chmelaře, ten našel ve středovém kruhu Beránka, který už je v útočném pásmu vpravo, zniží za branku, nakonec dával zadovku na Černocha, ten napadá jeden na jednoho ostře, tam narazil soupeře, ale vylučovat se nebude a puk ve středním pásmu, má ho Hronek, Češi částečně zvládají vystřídat, Hronek mezi vlastními kruhy, na led přichází první útočná formace, vlevo Sedlák, dostává kotouč, už je v pásmu, Sedlák v uhlu dává předranku na Blimla, který backendem zakončoval, ale hokejku měl mezi nohama, těžké na zakončení, Bliml teď objíždí italskou branku, za ní zastavil, je přibržděn, ale hraje se dál, Bliml znovu s pukem dává mezi kruhy, jenže tam Galvasovi utekl kotouč a musí spěchat dozadu, Italové míří dopředu, Digi a Cinto ale nedosáhl na ten kotouč a Galvas ho má v obraném pásmu. Hraje se čtvrtá minuta, 0-0 mezi Českem a Itálií stále.
1: Sedlák dává Voženílkovi, ten posunul v útočném pásmu na Hronka, ten nabil pro Sedláka, Sedlákova rána vyražená brankářem Klarou, teď ještě ale Galvas drží útočné pásmo, zajíždí vpravo do útočného rohu, vyjíždí zpět k modré čáře, kde rychle kombinuje s Matějem Blimlem, ten sice v kleči, ale přesto ještě dokázal přihrát do rouku kluziště na Voženílka. Ten přepustil Tomáškovi, Tomášek spěchá za branku, ale tam byl Pietroniro, který mu odebral kotouč a Zanate už může kombinovat ven z obraného pásma, ale nedaří se a tak Voženílek může přidat Flekovi, ale teď výborný zákrok od obránce Zanaty, který tam padl do té přihrávky. Bylo to pod levým kruhem, Voženílek moc dobře viděl, že mu vpravo najíždí Jakub Flek, ale Zanata padl na led a nepustil přihrávku z Voženílkovi hole na tu, kterou drží v ruce Jakub Flek. Tohle byla dobrá příležitost, ale neproměněná. I proto na začátku páté minuty platí Česko-Itálie zatím bez branek.
4: David Tomášek skloněný na vhazování na pravé straně útočného pásma vyhrává čistě Flekovi. Ten dává na pravou stranu modré čáry, kde je obránce Cibulka, vrací na modrou do prostředka Flekovi. Ten pálil hodně vysoko a trefil do rukavice před ním stojícího De Luku, který raději odchází střídat. Češi s pukem v obraném pásmu a na levém obraném kruhu teď mohou rozjet další akci od Kempného přes pravý mantinel do středu kluziště. Flek už je v pásmu na pravém kruhu, pálí a trefuje do hrudi golmana Klaru, ten nakonec má puk ve své lapačce a je tu Další česká střela připsaná do statistik národního týmu a také s tím související pokračující vhazování v útočném pásmu, na které přicházejí čerstvé síly, a to útok s Kubalíkem, Kautem a Melovským. Matyáš Melovský půjde na vhazování v polovině páté minuty. Stav 0-0 platí dál.
1: Melovský tedy půjde na vhazování, ale zatím i ty střely, byť už bylo 6 českého celku, tak jsou volné. Prostě nikdo není před brankou. Trošku mi to připomíná start zápasu proti Slovinsku. Doufejme, že to dopadne jinak. Kubalík pálí. Melovský se snaží dojet ještě dorážka od Ticháčka, ale ta neprošla hradbou těl, kterou vyskládali Italové před svého brankáře Damiena Klaru. Teď mohou hrát a jmenovitě to je Di Perna, který rozváží kotouč, posouvá vedle sebe ještě na Eteho Zanetyho, který jen protečoval za českou brankou. Friklund bude stínovat před Ticháčkem a ten krásnou kolmicí vysílá Kubalíka, ale tomu toho zradilo zpracování a tak musel až do rohu kluziště, vrací za branku, Kautu tam má daleko a tak může hrát za Netej, že ten přihrál špatně, hájk pálí a Damien Klara předvedl fantastický zákrok svou lapačkou, tohle byla dobrá střela, výborná kombinace, ale škoda toho, že Kubalík najíždějící si na útočné modré čáře na oce hřiště dostal od Ticháčka výtečnou přihrávku, jenže ten kotouč mu odlétl od patky hole, jel po ledě, neposkakoval, tohle to Dominik Kubalík neúplně dobře zvládl, tohle zpracování, jel by sám na golmana, mohl klidně zakončovat, nezakončil a tak v šesté minutě stále platí Česko-Itálie 0-0.
4: Češi byli v útočném pásmu, nakonec prohrávají, ale trvalo to dlouho, protože kotouč lítal z hole na hůl a bojuje se v levém útočném rohu. Je tam Černoch, pomáhá mu Chmelař za Itálii, třeba Kios, ale ten nakonec přišel o kotouč, ale nakonec Češi drží pásmo. Už to neplatí, vyhození přes všechny čáry, nakonec ano, zakázané uvolnění Italů, Hájek je první u kotouče ohodně před mantenutem a tak se bude znovu vhazovat v obraném pásmu Italů. Na ledě zůstává čtvrtá česká útočná formace, ještě dohoda mezi útočníky Chmelařem, Beránkem a Černochem na pravé straně útočného pásma z obránců Libor Hájek a Jan Ščotka, to je dvojice pro čtvrtou útočnou formaci. Teď vazování v útočném pásmu stále 0-0. Černoch čistě vyhrává Ščotkovi, ten dává na pravý mantinel, kde se Beránek dostává do pravého rohu. Už i za branku objíždí, je na levé straně, dává před branku, kde je Chmelař, dělá si prostor, ale puk vypadl do obraného rohu Italů a ti mohou dopředu. Ve středním pásmu mantenu to připravený, nakonec se z toho nahození za české beky, kde je první Ščotka, který přehrál situaci k modré čáře. Tam ale zachytil Gios kotouč a vrací ho znovu do obraného pásma českého týmu. Tam je Hájek, opravý mantinel posouvá ke střední třetině. Chmelař zpracovával hokejkou hodně vysoko a rozhodčí si toho všimli. Hra vysokou holí, konec šesté minuty, Česko-Itálie nerozhodně 0-0, střídání možné tedy na obou stranách, připravuje se fazování ve středním pásmu a to poté, co Jaroslav Chmelař hrál vysokou holí, kdy zpracovával kotouč u trestné lavice. Na led přichází česká útočná formace číslo 1, ta je v pořadí za Sedlákem, Červenkou a Blimlem Hronek a Galvas. Vazování ve středním pásmu blíž české brance 0-0. Za malou chvíli začne sedmá minuta zápasu.
1: Hronek má kotouč, který posouvá zleva doprava na Galvase. Ten posunul na Červenku, ten už je vlevo v útočném pásmu. Rychlá kombinace s Blimlem, ale ta úplně nevyšla, ale přesto se dostává Sedlák. Kotouči zabojoval, posunul na Galvase. Sedlák u levého mantru dává Galvasovi, ten pálí a Klara se připisuje další zákrok. Další přihrávka na Galvasovu hůl, ten přehraje po modré čáře zleva doprava na Hronka. Hronek vyjíždí pod levý kruh, centruje před branku, tam podjel puk pod hokejkou Romanu Červenkovi. Ještě Galvas dává Blimlovi, Bliml pálí z ostrého úhlu, rána se vznesla až do ochranné sítě a je tady první oddechový čas, tedy první prostor na úpravu ledu. Za stavu 0-0 v polovině sedmé minuty se můžeme také podívat na to, jak se vyvíjí souběžně hraný duel v Curychu, kde domácí Švýcaři velmi rychle odskočili Rakousku. Souboj zatím dvou týmů, které nestratili ještě na letošním šampionátu body, vede Švýcarsko 1-0 v minutě 8. Tam se hraje o malinko rychleji, ale není to o moc, byť ve většině případů, Františku, jsme zvyklí, že tady v Curychu se hraje třeba i o 15-20 minut déle než v Curychu. Nevím, možná tam běží časomíra rychleji.
4: Nepřišli jsme na to, ale často se to stává opravdu. Teď jsme doputovali aktuálně do poloviny sedmé minuty zápasu Česko-Itálie. Češi mají tlak, Blimo to zkoušel byť z velkého úhlu a tak si troufl na to, že by našel třeba nějakou skulinku mezi helmou a tyčkou, protože Klára klečel u jeho levé tyče, připravený zakročit. Nakonec ten kotouč vyletěl po teči brankové konstrukce nebo možná i italského golmana do ochranné sítě. Pauza na čištění ledu pomalu končí, ta první v úvodní třetině. Na střeli 9-2 pro český tým, na góly 0-0 mezi Českem a Itálií. Buly v útočném pásmu českého týmu na pravé straně. Na buly půjde David Tomášek, s ním v lajně zůstávají Jakub Flek a Daniel Boženílek, takhle spolu hráli už na švédských hrách, byť jen v jednom utkání je takhle trenér Rulík vyzkoušel a oni mu potvrdili, že by spolu asi mohli hrát i v dalším pokračování této sezony. Tomášek na buly 0-0, Česko-Itálie 7. minuta, Tomášek čistě vyhrává, Flek přiťukl Cibulkovi na modrou doprava, ten zase hned doleva Kempnému, který vrací na modrou, ale bylo to stečí a puk se dostává až do obraného pásma českého týmu, kam musí spěchat. Obránce Cibulka už je za brankou, tam přibrzdil, rozjíždí se mu Flek na levém hrazení, dostává přesnou přihrávku, Flek má rychlost i puk a už je v pásmu vlevo v úhlu před brankou Boženílek, to už projel. Brankoviště až do pravého rohu, kde je Tomášek, vrací za branku, Boženílek přepustil ten puk na modrou pro Kempného, tento stihla šikovně, přihrál na Flek. Ten zase za branku, Češi honí, Itali v útočném pásmu, Tomášek dává před branku zadovkou, ale tam Flek zase tak rychlý není a Italové se osvobozují, bude to zase další zakázané uvolnění. Tentokrát to byl Pietro Niro, který vyhodil kotouč a osvobodil Itali, ale ne natolik, aby mohli střídat, to český tým ano v 8. minutě. Už na jejím začátku 0-0 dál mezi Českem a Itálií, dobrý pohyb v útočném pásmu, ale Italové se nebudou asi hnát k českým hokejistům k mantinelu a budou držet ten box před brankou, což se teď potvrdilo. 0-0 platí dál, čerstvé síly na buly Matyáš Melovský z českého týmu.
1: Proti němu Matt Bradley, po pravici brankáře Clary, ještě jednou se to bude opakovat za to, že jeden z Italů byl opravdu hodně nedočkavě, byl to De Luca, do prostoru pro vhazování a tak Italové pod hrozbou vyloučení teď půjdou na buly. Melovský vyhrává buly sám pro sebe, je u levého mantinelu, dává na modrou čáru, Ticháček rychle pálí, ale znovu při té střele českého obránce nebyl nikdo z útočníků před Damienem Clarou a tohle je podle mě problém zatím těch dosavadních 8 minut. Ano, střel je dost, tohle byla 10. na 8 odehraných minut a pár vteřin je to setsakra dost, ale zkrátka dobře chybí Clona před italským golmanem a on má takové kvality, že rozhodně takovéto kotouče pouštět za svá záda jednoduše nebude. Friklund versus Melovský, Friklund vyhrává buly a tak může Srakino už projet podél levého mantinelu do útočného pásma, tam ale odevzal kotouč Ticháčkovi, který přehrává zleva doprava přes oba zadní rohy na Melovského, ten nachází Kauta, ten už je nad pravým kruhem, Kaut objíždí, branku vede kotouč jednou rukou, a nakonec posouvá na Ticháčka, Ticháček na osvěřitě posunul na Alšera, ten pálí, teď byl Kubalík před brankou, ale kotouč neprošel a nebyl tak prudký. Ještě jedna možnost pro Alšera, ten schazuje do rohu kluziště, byl pod tlakem, tam byl Kubalík, který rychle vybojoval, přesunul se k Ticháčkovi, ten udělal kličku, dává Kubalíkovi, pěkná křížná přihrávka, přesosu hřiště, ale Dominik Kubalík netrefil přesně tak, jak by si představoval a teď se Friklund podle mě nedopustil zakázané uvolnění, to tady nechápu, proč nebylo pískáno, protože bylo hráno ještě před červenou čarou, ale Jan Ščotka uklidní hru, zajede za branku a počká, až mu čtvrtá útočná formace se rozjede do středního pásma. Ščotka za červenou nahazuje na Klaru, ten vyráží do rohu kluziště, kam spěchá Černoch. Pomáhá mu ještě Beránek, ale velmi dobře teď zapracoval Zanata, který posouvá na Spornbergera, který hned dává do středního pásma Frigo, posunul do útočného pásma, ale teď se vrátil velmi dobře Chmelas, přehrává do zabrankového prostoru, to je hrozné, prostě jen zabranku pro Hájka. Hájek rozehrál další akci Čechů, ale ta ztroskotala na nepřesné kombinaci. I proto v 9. minutě platí Česko-Itálie 0-0.
4: Digia Cinto ve středním pásmu přišel o kotouč a hrají čeští beci. Galvas odcouval mezi vlastní kruhy, dostává se na levou stranu, vrací doprava na Hronka, ten od modré křížem. Našel Sedláka, který zpracoval trochu přibržděn, ale už je v levém rohu. Hodně drsně tlačen k mantinelu, ale nepíská se. Sedlák i tak bojuje o kotouč a Galvas se snaží udržet pásmo. Zatím se to daří a Galvas vybojoval po levém rohu. Přihrává před branku křížem na Červenku. Červenka v úhlu pálí na bližší tyč. Není to gól. Klára vyráží do rohu, kde jsou zase jeho parťáci a lob míří k modré obrané čáře. A nakonec Italové mohou hrát, Spornberger ještě vrací za branku, Češi vystřídají a ve středním pásmu má práci Hronek, nakonec je z toho kotouč za českou branku, kde je první Galvas a zadovkou posouvá na Hronka, Češi vystřídali, na ledě už je Voženílek, Hronek má puk na pravém obraném kruhu, může dát na ten levý, ale nechává si ho, čeká na rozjeté spoluhráče, 10. minuta 0-0, Hronek posouvá na pravý mantinel, kotouč projel do pásma, ale je to zakázané uvolnění, příliš prudké na Davida Tomáška a hra se přesune před českého golmana Dominika Pavláta po delší době. 0-0 stále mezi Českem a Itálií. Už několikrát, nebo takhle, minimálně dvakrát si dnes Jiří Ticháček vybral Dominika Kubalíka a v obou případech to mohla být gólová pozice. V prvním případě Kubalík nespracoval při možném samostatném úniku. Při pokusu číslo 2 to byl křižný pas zleva doprava v rámci třetiny a Kubalík v takovém pokleku netrefil ten kotouč ideálně. Teď byli v obraném pásmu českého týmu. Stav 0-0 po českém zakázaném uvolnění, 10. minuta, Italové s pukem v pravém rohu, Mantinger může hrát, ale tlačí ho tam Hronek modré čáře. I tak Češi dál v obrané třetině, za brankou bojuje Cibulka, souboj 2-2, volný kotouč může vzít Hronek, dostává ho do rohu a posouvá ho křížem na Voženílka, ale ten nebude dřív u puku, tam je Pietro Niro a píská se další české zakázané uvolnění znovu po přihrávce Filipa Hronka. Posunuli jsme se do 11. minuty, Česko-Itálie 0-0.
1: Filip Hronek se snaží zrychlit hru kolmou přihrávkou, jenže zatím nejsou ty jeho pasy až tak přesné a už po druhé za sebou. V tomto zápase, a není to poprvé na turnaji, kdy se píská zakázané uvolnění. David Tomášek tak půjde proti Friklundovi na buly, Friklund úspěšnější, ale Cibulka zabojoval, vyváží kotouč mezi modré čáry, Flex se snaží zachytit puk a nakonec pálí po zpracování rukavicí. Byl na vrcholu levého kruhu, ale minul italskou branku. Ještě je tady možnost pro Davida Tomáška, který centroval před branku. Kotouč projel k pravému mantrilu, kde zauřadoval svými kilogramy Voženílek. Tomáše tak může posunout na Kempného. Ten je u modré čáry, ještě si najíždí mezi kruhy. Cibulka napřehuje, ale Kempný mu neposunul. Jen nahazuje na teč pro Fleka, jenže Flek nedokázal ten kotouč nasměřovat mezi tři tyče italské branky. Tomášek dovolil si mezi dvěma Italy, ale Saracino teď hraje přečíslení 3-2 za Nata po levé straně, dává před branku a tam si velmi nebezpečně sjížděl za nety, který ale se nedostal k tomu, aby tečoval kotouč na Dominika Pavláta, protože se s ním velmi dobře vrátil Michal Kempný. Všeobecné střídání, Cibulka vyjíždí, zpoza branky dává Melovskému. Ten nabírá rychlost, ale přesnost při hrávce nebyla úplně ideální ani od něj. Kubalík ale spěchá ještě do doukluziště, teď za brankou bude bojovat Kaut a teď se Italové dopustí dalšího vyhození, dalšího zakázaného uvolnění a tak se znovu bude vhazovat v útočném pásmu českého týmu. Ta kadence střel od Čechů přeci jen trošku zamrzla, je jich 12 a teď si tedy, tak kotouč musel opustit hrací plochu, protože jinak by se rozhodčí se domluvili, že ten kotouč nebyl na zakázané uvolnění, vazovat se sice bude v útočném pásmu, ale to všechno až po úklidu ledové plochy a tak znovu naskok do Curychu, kde Švýcaři jsou při střelecké chuti a už nasázeli během 12 minut Rakousku tři branky, na Rošeta navázali ještě Meyer a Hischier a Švýcaři tak plní naprosto v pohodě roli favoritů a upevní si vedení ve skupině, byť na tom budou bodově stejně jako Finové, pokud samozřejmě Finové zvládnou i ten další duel. Švýcaři tedy 3-0, Češi zatím z Itálií 0-0 ve 12. minutě a Františku, je to prostě bez slony ta střelba a není prostě, nemůže být ani účinná.
4: A asi je těžké Italy nějakým způsobem přečíslit, protože oni se neženou dopředu a tak jen těžko vymyslíte situaci 3-2, 2-1, takových pozic Češi ani vlastně dostat nemohou a tak chodit před branku je asi ta nejjednodušší varianta. Na druhou stranu ty kvality jsou na české straně takové, že asi se český tým nechce spoléhat na to, že rány od modré čáry jen golman neuvidí, popřípadě je bude někdo tečovat. I nějakou rotaci v útočném pásmu je možné vymyslet a překvapit Italy. Zatím se nepovedlo, 0-0 po vyhraném buli v útočném pásmu je na pravém mantinelu Kubalík, dává Kautovi, ten vypálil, ale levým betonem Klara vykopl do rohu, kde může hrát a u mantinelu už také Purdeler, který je zády do hřiště a přišel o puk, přihrávka míří na Melovského, ten to zkouší z úhlu, ale Klara klečel a do hrudníku dostal ten kotouč, vyhození Italů se nedoplazí k brankové čáře a Ticháček už je mezi českými kruhy. 8,5 minuty před koncem první třetiny, 0-0 dál mezi Českem a Itálií. Ticháček dává Černochovi, ten rychle nahazuje na Beránka, který má rychlost, tohle bylo jistě domluvené. Za brankou je Chmelař, ale tlačen na mantinel, jenže používá své centimetry a kilogramy, i tak přišel o kotouč a do středního pásma už se může dostat italský tým. Nakonec nahození oběma rohy míří za branku, kde je už v českém obraném pásmu Chmelař u modré. Sice upadl, ale Černoch teď inkasoval tvrdý hit a bude se vylučovat. Samozřejmě je tam mstitel Chmelař, Černoch byl zády do hry, Kotouč posunul backendem a tohle byl úder na hlavu. Už tam míří český doktor Tomáš Vyskočil, který má minimálně drobné štěstí v tom, že střídačka je teď opravdu velmi blízko, ale Jiří Černoch vlastně na tomhle turnaji už podruhé v péči lékařů. Na úvod dostal také ránu, bylo z toho krvavé zranění. Teď je to spíš něco, co se blíží otřesu. Byl to Cristiano Di Giacinto, který narazil do Černocha. Ten už je na nohou.
1: A rozhodčí půjdou zkoumat ten zákrok. Tohle to je na 5 minut plus do konce.
4: Vyloučení to bude. To rozhodčí rovnou zvedl ruku, ale video review, přeložme jako prohlíží se záznam hry. Rozhodčí jdou k videu. 13. minuta 0-0 Česko-Itálie. Češi budou rád přesilovku. Otázkou je, jak dlouhou. Jiří Černoch šel do souboje nejprve pomoci Chmelařovi, kde čekal, že puk vypadne, ale italský hokejista šel do souboje bez zájmu hrát Kotouč. Kdyby ten zájem měl, tak si vůbec nevšimne Černocha, ale on je vidět v těch opakovaných záběrů, že na něj kouká a dohraje ho opravdu dost jasně pozdě na to, aby rozhodčí vylučovali. Což budou, uvidíme, jak vysoký trest to bude.
1: No já osobně bych dal 5 minut, ale to je nestranné moje hodnocení.
4: 5 minut dostal Jan Ščotka v minulém zápase za
1: kostřík. To bylo zase něco trošku jiného. Tohle
4: ale já si myslím, že on byl tam faul ještě i na Jaroslava Chmelaře, když máme k dispozici opakované záběry.
1: To bylo podrážení. Dokonce podkopnutí. Hmm.
4: Ale tohle rozhodně neskoumají rozhodčí u videa, jestli za tohle je vyšší trest. To by byla dvojka jasná. Tak možná to přehlédli, protože útok na Černocha přišel později, Černoch už mimo hru, vlastně otočený zády a možná je trochu štěstí, že to šlo rameno na rameno. Ale i tak je dost pochopitelné, že se Jiří Černoch velmi těžce zvedal z ledu. 13. minuta 0-0 Česko-Itálie, rozhodčí stále u videa a fanoušci tady mají k dispozici minimálně tady jeden záběr z té hlavní kamery na to, jak přišel faul od Cristiana Di Giacinta na Jiřího Černocha. Rozhodčí stále u videa.
1: Rozhodčí stále u videa a já hledám Jiřího Černocha na hráčské lavici. A vidím ho, tak je to dobré. Neopustil hrací plochu, nešel do útrob haly, dejme tomu na nějaké to přezkoumání kvůli otřesu mozku.
4: Teď se to dozvíme, nejprve anglicky. Po přezkoumání videa. No penalty. Jakože vůbec.
1: Jakože vůbec.
4: Jakože vůbec.
1: Jakože vůbec. Dva fauly u sebe. Ani jeden nepotrestán.
4: Ale rozhodčí zvedl ruku.
1: Ano.
4: Tak minimálně za ten faul na Chmelaře. Dobře. 0-0 Česko-Itálie. To už je minulost. Zaznělo několikrát, třeba i po zápase se Slovinskem. A není potřeba se v tom nějakým způsobem štourat. O čemž je teď přesvědčen a přesvědčován také český obránce Filip Hronek. Jakožto asistent kapitána měl to právo vyslechnout se od rozhodčích jejich rozhodnutí. 0-0, 13. minuta, nahození do útočného pásma od Čechů Bliml na pravém kruhu, jenže přišel o kotouč a musí česká parta odcouvat dlouhý puk za Galvase do obraného pásma Daluka a kotouč nakonec doplachtil. Ne úplně prudká rána to byla směrem k Dominiku Pavlátovi. 0-0 ve 13. minutě platí dál, první zákrok po dlouhé době a dohromady třetí v tomhle zápase si připisuje český golman Dominik Pavlát. Vazovat se bude po jeho levé ruce ve 13. minutě za stavu 0-0.
1: Matt Bradley, proti němu Lukáš Sedlák. Takový je souboj o kotouč po levici brankáře Dominika Pavláta. Bradley úspěšnější a tak mohou rád znovu Italové, ale velmi strnatě tam teď bojuje Galvas, který se nenechá obalamutit protisměrnými kličkami. Teď už ale nahozený kotouč pro Bradleyho do rohu kluziště. Tam byl dobře Sedlák, jenže teď si nerozuměl s Ronkem. Sedlák se musel vrátit do souboje a teď Galvas nabízí kotouč už ve středním pásmu pro Červenku. Červenka jede do útočného pásma, brzdí u levého mantinelu, posunul do rohu kluziště. Kde je Galvas? Červenka přitom vystřídá, protože už nebyl z toho zapojit se do té kombinace a odjel na hráčskou lavici, mezi tím Italové posunuli kotouč do blízkosti české branky. Odtud jej vyváží Tomášek. Po pravé straně pronikl do útočného pásma, nahazuje za branku, kam spěchá Voženílek i Flek. ale blíže ke Kotouči měl tentokrát Friklund a Kotouč může vyvést zpoza italské branky. Křížná přihrávka, kterou zachytil Tomášek, jenže puk mu zůstal pod bruslem, on dost dlouho nevěděl, kde jej má, tak Italové mohou přejít do útočného pásma nahození na Pavláta, který okamžitě rozehrává před dojíždějícím Sarakínem. No a teď trošku zmatky v rozehrávce českého týmu a jen tak to, že se Italové právě nedostali ke Kotouči, který vyhodil Kempný a teď netrefil vůbec Flekovu hůl. Opravdu od toho ataku Jiřího Černocha máme odehrány nějaké dvě minuty, celkově 14, stav 0-0, ale Čechům vázne kombinace, nemají pohyb, jakoby je to zastavilo v tom, co předváděli ty první minuty.
4: Vazovat se bude v obraném pásmu českého týmu po pravé ruce Dominika Pavláta. Český tým by se potřeboval nějakým způsobem na delší dobu usadit v útočném pásmu nebo i tady přečíslit. Ti teď možná trochu dostali jakousi naději, že by to mohlo jít, každopádně puk nemají. 0-0, Cibulka za českou brankou s pukem. Italové se rovnají ve středním pásmu podle předepsaného vzorce a čeští útočníci se zase najíždějí na přihrávku od Cibulky. Nakonec je to obránce Kempný, už je u červené, nahazuje do pásma, přes mantinely ten zadní jde puk do pásma a Milovský má za brankou Kotouč, nakonec k němu trochu se štěstím odrazil. Milovský v pravém rohu dostává se na pravý mantinel, dává na modrou, Alšer ještě udržel pásmo, Ticháček vlevo, nahození mimo branku, končí na pravém mantinelu. Tam je Milovský, 15. minuta 0-0, za brankou Kubalík bojuje, souboj 2 na 2, nakonec o mantinel Italové vyhazují, ale znovu je tam dobrá práce, nakonec už ale Alšer skončil ve středním pásmu, Ticháček dává na středový kruh Kubalíkovi, ten ale přišel o Kotouč, obral ho Mantenuto, ale i tak je tu nahození za italskou branku, tam jsou první Italové a Diperna posouvá puk ke střednímu pásmu, tam může hrát Mantenuto, který nahazuje křížem do českého obraného pásma, Ticháček musí do souboje jeden na jednoho, oba hráči upadli, ještě Alšer přichází zdvojit situaci, teď 2 na 2 v českém rohu, Pavlát se dívá doleva, za brankou je Černoch, riskantní rozehrávka nevyšla a tak nakonec Černoch s Ticháčkem budou hrát, ale píská se a bude se vylučovat. Konec 15. minuty, Česko-Itálie 0-0. Možná na obou stranách
1: nešlo... Ne, zadržení. A podle mě to bude Alšer.
4: Už putuje na trestnou lavici Marek Alšer a Češi budou hrát oslabení. Jiří Kalous mluvil o tom, a to nejen dnes po rozbruslení, ale včera po tréninku, že Italové mohou asi nejvíc zahrozit od začátku, že mají dobré úvody. Ten úvod úplně zas tak dobrý od Italů nebyl, ale teď spíš českému týmu jaksi došlo, ne snad cíle, to snad ani není možné v téhle fázi zápasu, ale nějakým způsobem herně to není ideální. A je z toho faul možná i kvůli tomu, že Češi dopustili, aby se puk vlastně vůbec dostal do jejich obraného pásma. Přišli o třetinu poměrně lacině. A teď budou pikat 0-0, 15. minuta Česko-Itálie a na trestné lavici český obránce Marek Alšer.
1: 5 minut 3 sekundy před první sirénou při úpravě ledu znovu rychlý pohled také do Curychu, kde Švýcaři znovu navýšili své vedení a vedou nad Rakušany v 18. minutě už 4-0. Chtělo by to si vzít příklad ze švýcarských favoritů v duelu s Rakouskem, ale a to zatím Češi úplně neplní. 0-0, navíc hra v oslabení, to před čím varovali čeští trenéři, nejvíce tedy nenechat se vylučovat. Teď tenkrát Marek Alšer tedy tyká poprvé na tomto šampionátu na trestné lavici. Češi ale zůstávají nejtrestanějším týmem dosavadního průběhu šampionátu. Navíc Bradley vyhrál Bully a taky tady možnost pro zakončení, ale to zachytil Jan Ščotka, vyhodil naprosto s přehledem až na brankáře Klaru, který tam míchá s Kotoučem a před dotírajícím Beránkem musel přihrávat na Zanatyho trošku v tísni. Ještě Beránek s Černochem dělají velké problémy italským bekům v rozehrávce. Teď už si ale bere Kotouč met Bradley a prokličkuje s ním určitě do útočného pásma. Nakonec si nahodil sám pro sebe do rohu kluziště. Sarakino tam přehraje zleva doprava a Zanata chytí. Puk na modré čáře, dobrá pozice. Pietroniro si říká o Kotouč na levé straně, nakonec pálí, ale z pravé Bradley a Pavláci. Připíše zákrok, není to úplně dobře postavené od Italů, ale ke střele se dostanou, protože Češi zůstávají opravdu v hodně úzkém boxu před brankou a tak v těch 41 vteřinách italské přesilovky. Přišla tedy první rána, stav se nemění. Zatím hrají Češi s Italy 0-0.
4: Po levé ruce českého golmana Dominika Pavláta se bude vazovat na boli David Tomášek. Teď ale dostane upozornění nejspíš italský centr Michael Friklund, se velmi brzy dost nápadně natočil tak, aby získal výhodu, což dělá i na podruhé. Až teď ale dostává napomenutí, předtím to bylo ještě bez oficiálního varování, teď už Friklund se tam nemůže točit tak, jak chtěl, ale i tak to zvládl na boli dobře, ale ještě lépe Hronek, který vyhazuje a Flek spěchá za pukem, má to v úhlu, dostává se do úhlu k pravému mantinelu, 1-1, Flek ale bude hrát s pukem a raději přihraje až za vlastní branku na Hronka, ten má čas, napálil Kotouč o mantinel a Češi šetří čas v rámci oslabení. Kotouč za italskou brankou, Češi vystřídají, Hronek ale zůstává 4 minuty před první pauzou a minutu před koncem českého oslabení. Puk ve středním pásmu, Italové se ale sami zdržují při přechodu do útočného pásma, Friklund nemá rychlost a před sebou má Kauta. Friklund přehrává přes pravý mantinel. Italové jdou dopředu. Zanetti dává na modrou, kde mají trochu Italové problém se zpracováním. Buono je na modré, mírně vlevo dává doprava. Kotouč dostává zpátky na modrou čáru a přihrává nakonec na levou stranu. Už Italové stáhli celou svou přesilovku k pravému mantinelu. Blue jí hrá ještě půl minuty za stavu 0-0. Buono na modré čeká na puk a může ho dostat do prostředka modré čáry, což se ale zatím neděje a je z toho nakonec posun do rohu. Křižná přihrávka a Hronek backendem na modrou, tam je Buono, zachytil ještě Italům Kotouč, stav 0-0, ještě 15 sekund, italské přesilovky s Kotoučem na hokejce De Luca dává doprava v rámci útočné třetiny, Alšer za 7 sekund naskočí z trestné lavice, nakonec Friklund na levé straně útočného pásma dává na modrou, Buono pálí a rána je stražená do rohu koziště, Alšer je zpátky, Češi v pěti ubránili oslabení proti Italům. 3 minuty před koncem první třetiny Italové nahazují a Kempný má puk za českou brankou. Chvíle klidu ve zbranek, ale stále.
1: Cibulka naskočil z hráčské lavice a okamžitě přebírá Kotouč, posouvá na Tomáška, ten nahodil od červené čáry za italskou brankou, kde bude první Flek. Přihrávka před první tyči na Voženilka neprošla, ale Voženilek zabojoval je v rouku zjiště. Tísněn dvěma Italy, přesto vede Kotouč jednu hokejku v ruce, posunutí na modrou čáru, tady může pálit a také pálí Ticháček, ale Kotouč prosvištěl kolem levé tyče italské branky. Ještě udrží pásmo Cibulka, posouvá po pravé mantinelu na Fleka. Flek v rohu kluziště podporovaný Voženílkem. Flekovi teď ale utekl ten Kotouč, už s ním mohl zajet za branku, anebo i před ním měl dostatek prostoru. Cibulka teď neudržel už prostor za modrou čárou a tak odsouval se svým současným parťákem v obrané dvojici, kterým je Jiří Ticháček. Cibulka brzdí a nabízí Černochovi. Černoch znovu o zadní mantinel navazuje pro Beránka. Peránek pálí okamžitě, co přejel, jenže jeho průstřel vyjel dokonce z útočného pásma, tak musí hrát Šotka s Hájkem. Další Beránkovo protečování, tentokrát to bylo ale pro souboj Chmelaře, jenže ten se do něj nedostal, přišel do souboje později, zbývá posledních 100 sekund první třetiny a na gól v utkání Česko-Itálie stále čekáme.
4: Češi bez puků v útočném pásmu se snaží napadat a za Kotoučem šel Černoch, jde i Chmelař, ale dobrý pohyb od De Luky znamená italský posun minimálně tady z obraného pásma. Nakonec Kotouč zaplul někam ke střídačkám, kde nakonec zamíří zpět do rukou rozhodčích, minutu a 24 sekund před koncem úvodní třetiny. Stav 0-0 platí dál, Češi pošlou nové hráče na led, třeba i Lukáše Sedláka s Romanem Červenkou a Matějem Blimlem. 14-4 na střely pro český tým, ale Česko-Itálie zatím stále 0-0. Vůli v útočném pásmu na pravé straně. Italové v dosavadním průběhu turnaje dali jediný gól ze tří odehraných zápasů. Dnes tedy žádný, ale pro ně je hlavní to, že zatím neinkasovali a drží nadějný výsledek s českým týmem. Dostávají se také do středního pásma, kde je ale Červenka. Vybojoval Kotouč pro Galvase, ten našel Sedláka už v útočném pásmu, kde je Bliml vlevo vypálil mimo branku. Kotouč končí v pravém rohu. Tam je Roman Červenka, odmítl prvního napadajícího hráče. Jednou rukou se snažil prostrčit Kotouč k holi Blimla, ale dostává puk zpátky. Červenka dává na kruh před branku a Bliml zakončuje po pěkné přihrávce Lukáše Sedláka. Česká první lajna alespoň tak trochu roztáhla, Italia něco vykombinovala, byla z toho chytrá akce českého týmu ve chvíli, kdy už byla ohlášena poslední minuta první třetiny, ale Česko-Itálie platí dál 0-0.
1: Oni jsou hlavně pospolu, hrají opravdu na 3 metrech, vyměňují si Kotouč a tím Italii úplně prokombinovali a de facto se dostal Matěj Bliml až do předbrankového prostoru, jen to zakončení backendem mezi betony. Tohle mohl být úplně v klidu gol. Nebyl, a tak pokračujeme za stavu 0-0, necelá minuta do konce první třetiny. Na vhazování se skloní Mantenuto, proti němu Melovský, Mantenuto úspěšnější, a tak může hrát spoza vlastní branky. Ono nakonec vyháží Frigo, Kotouč, který ale zastavil u levého Mantenuto ještě v útočném pásmu na chvilku Kubalík. Teď už hrají Češi mezi modrými čarami, Kaut už se vrací po levé straně do útočného pásma. Je tísně, a řekl bych, že klidně teď se mohlo vyučovat na italské straně za hákování, ale nikoli, a tak se bude pokračovat soubojem v rohu kluziště. Velmi dobře to teď Italové vykombinovali a Mantenuto už spěchá do středního pásma na levé straně, přejel červenou čáru, nahodil puk až za brankaře Pavláta, který zpracuje pro Horonka. Čas na poslední akci v první třetině. Hronek 17 sekund před první třetinou, ale nepokračuje vstříc útočnému pásmu, otočil se a sklízí za to Pískov. Některých českých fanoušků, ještě Tomášek, 7 vteřin do konce první třetiny, nahození, ze kterého prostě střela přijít nemůže, je v rohu kluziště a ještě Cibulka bude pálit a teď zazní teprve siréna. Kotouč doputoval po modré čáře na Cibulku, ten prostě už neměl čas nic dál dělat a znamená to tedy, že první třetina nedopadla z českého pohledu úplně dobře, protože Češi nedali gól, po 20 minutách tak hrají s Itálií 0-0 a za 17 minut začne třetina druhá.
0: S pány Františkem Kunou a Petrem Kadeřábkem se uslyšíme právě přesně za 17 minut. Ještě nabídneme v našem speciálu hodnocení mistra světa Martina Procházky. Prvních 20 minut, zatím 0-0.
3: Já musím potvrdit slova Petra Kadeřábka, ta třetina nebyla úplně ideální, nepovedla se nám dát opět první branka, sice jsme měli očekávaný tlak prvních 5 minut, byly tam celkem dobré pozice, dvakrát tam byl Kubalík, jednou mu utekl Kotouč v samostatném nájezdu, po druhé přišla střela z jeho strany, která mu také nesedla, Matěj Blimel tam měl jednu takovou backhandovou dorážku, takže moc jsme si z toho nevytvořili, přišlo mi, že jsme střílili zbytečně někdy zbrkle z takových pozic, z kterých mi přišlo, že ta branka nemohla padnout, nebyly to připravené šance, nakonec Italové hráli i přes silovku, kde sice drželi Kotouč v útočném pásmu, ale v podstatě si nevytvořili jedinou šanci. Dobrá práce 40, takže v oslabení jsme zlepšili. No a do konce té první třetiny se nám nepovedlo potom už v podstatě žádná velká šance skórovat, takže za mě taková ta očekávaná třetina, kterou jsme čekali, že padnou 2-3 branky z naší strany, se nepovedla.
0: Tolik spíše černé hodnocení čtyřnásobného mistra světa Martina Procházky. S posluchači Radiožurnálu se znovu uslyšíme po zpravodajské relaci. No ale na radio...
6: Radiožurnál je 17 hodin. A zprávy s Kateřinou Causirisovou. Pěstitelům ovoce způsobily nedávné mrazy škody za 1,5 miliardy korun. Postupné snižování počtu amerických vojáků v Evropě neohrozí podle Rutteho obranné plány NATO. Čeští hokejisté hrají ve čtvrtém utkání na mistrovství světa proti Itálii. Kolona popojíždí na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy. A zítra bude oblačno až polojasno, místy přeháňky, teploty do 23 stupňů.
7: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: Ovocnářům v České republice způsobily nedávné mrazy podle předběžných odhadů škody za 1 až 1,5 miliardy korun. Poškodily květy ovocných stromů, hlavně jabloní, třešní, broskvoní, ale i meruněk, višní a jahod, říká předseda Ovocnářské unie České republiky Martin Ludvík.
8: My jsme provedli nějaký první odhad těch škod těch letošním tím mrazem. Z těch čísel vyplývá, že ta úroda bude zhruba o 51% nižší. Předpokládáme, že by se mělo sklidit asi někde kolem 65 až 70 tisíc tun, de facto polovička toho, co běžně.
6: Ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD už požádal Evropskou komisi o pomoc pro tuzemské pěstitele. Pacient s podezřením na nákazu ebolou míří do Česka. Speciální tým ho převeze v izolačním boxu do fakultní nemocnice Bulovka. Radiožurnálu to řekl ministr zdravotnictví za hnutí ANO Adam Vojtěch. Zdůrazňuje, že i kdyby se nákaza u muže projevila, šíření nemoci nehrozí.
9: Skutečně riziko nějaké šíření eboli v České republice je nulové pro veřejnost. A uvidíme samozřejmě, jak ten stav toho člověka bude vyvíjet. Bude hospitalizován na Bulovce v rámci té karanténní doby, která je zhruba 3 týdny. A pokud se ukáže, že skutečně nakažen není, tak bude propuštěn.
6: Muž je americký lékař, který léčil pacienty s ebolou v Ugandě. Podle Vojtěcha u něj není nákaza potvrzená, nemá ani příznaky. O jeho přijetí požádali Američani. Snížení počtu amerických vojáků v Evropě neohrozí obranné plány NATO, řekl to šéf Severoatlantické aliance Mark Rutte. Aliance by podle něj neměla spoléhat jen na jednoho silného spojence. Washington se chystá například snížit počet vojáků v Německu z 35 na 30 tisíc. Spojené státy zároveň dnes oznámily, že zmenší i objem vojenských sil, které by v případě krize evropským členům

0: 74 tisíc lidí.
1: Sport. Hokejisté Česka hrají na mistrovství světa proti Itálii. Stav je po první třetině 0-0. Svěřenci trenéra Radima Rulíka zatím na šampionátu získali 7 z 9 možných bodů. Italové všechny 3 zápasy prohráli. A tenistka Karolína Plíšková se do hlavní soutěže grandslamového turnaje Roland Garros neprobojovala. Bývalá světová jednička prohrála ve druhém kole kvalifikace se Španělkou Basolsovou 0-2 na sety. Uspěl naopak Dalibor Svrčina, který porazil Argentince Gomeze 2-0 a od postupu na prestižní turnaj ho dělí jediná výhra.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolony na D1 u Brna, ucpaný Pražský okruh. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy popojíždějí kolony. Kamiony v pravém pruhu zastavují u sjezdu na Domašov na 171. kilometru. Osobním autem pojedete rychleji, zastavíte jen místy. Kolona se rozjede až na 196. kilometru v omezení. Pro osobní auta zdržení u Brna necelé půl hodiny. Na Pražském okruhu čekejte kolony v obou směrech před sjezdem na Ořech. Delší je to ve směru z letiště na D1. Kolona je tam od Zličína až na 19. kilometr a zdržíte se asi půl hodiny. V opačném směru z D1 na letiště je fronta kratší asi na 20 minut. Tam občas musí zavřít tunely kvůli regulaci. Taky na městském okruhu regulují vjezdy do tunelového komplexu Blanka, Povltavská oblast Prašného mostu, Plzeňská nebo Radlická směrem do centra. Jsou kvůli tomu ucpané. Výraznější kolony zhruba na 10, možná 15 minut taky na jižní a Štěrboholské spojce před sjezdem na Průmyslovou ulici. Další zelená vlna po druhé třetině.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra ráno a večer bude místy skoro jasno, jinak oblačno až polojasno a místy přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů a na horách většinou kolem 14. Tolik zprávy. A opět přepojujeme na Radiožurnál Sport.
4: Ještě jednou vítáme posluchače Radiožurnálu. Znovu se věnujeme hokejovému utkání na mistrovství světa mezi Českem a Itálií. Češi jsou ve svém čtvrtém zápase na světovém šampionátu velkými favority. Přesto je to po prvních 20 minutách bez branek. Povídáme si o tom, o přestávce právě s naším hokejovým expertem, čtyřnásobným mistrem světa Martinem Procházkou a s Krištofem Kousalem. Pánové, ještě jednou dobrý den.
5: Dobrý den.
6: Hezký den.
4: Už jsme tady řešili, že Česku chybí nějaká převaha, protože zkrátka není česká reprezentace schopná lépe kombinovat, až možná s výjimkou první formace, která asi toho zatím předvedla nejvíce, co říkáš, Martin?
5: Je to tak, tam právě tyhle ty zkušení hráči většinou ty konce těch kombinací směřovali k Matěju Blimelovi, který tam měl dvě dobré pozice, ale ve dne se mu nepovedlo zakončit, po druhé stříjel, přestřelil, ale celkově ten tlak tam jako by začátku byl, jo, očekávaný. My jsme se celkem jednoduše dostali do útočného pásma, ale nebylo tam vytvoření si nějaké dobré pozice, ty střely tam byly, byl tam, já nevím, já jsem počítal v páté minutě, jsme měli počet střel 8-2, jo, 8 střel za 5 minut jsme měli, ale nebyly to střely, kromě těch, snad jedna byla nebezpečná, jinak to byly vlastně střely, které to opravdu neměly šanci na úspěch.
4: Já se zastavím u jedné věci, o které se rozhodně nemůžeme nebavit, a to je nakonec neodpískaný faul, který byl původně signalizovaný na Jiřího Černocha a nakonec byl úplně odvolaný. Zkusme pro naše posluchače popsat, co se stalo, protože tam došlo hned ke dvěma zákrokům za sebou. Důležité je připomenout, že dnešní zápas rozhodují sudí Kauko Kaki z Finska a Čerik ze Švýcarska. Chmelař ten byl u naší střídačky, u české střídačky podkopnutý, vůbec dostal koleno pod koleno, aby se tak řeklo, ze zadu, a to všechno sledoval Jiří Černoch, který v tu chvíli nevěnoval pozornost hře, vůbec neměl oči na puku, a v tu chvíli ze zadu přijel Di Giacinto, hráč Itálie, který mu dal, no jak se nakonec ukázalo, ránu rameno na rameno, ale pravda je, že Černochova hlava se vychýlila tak, jako kdyby to byla loutka, jako hurvínek zkrátka. Mohlo to dopadnout nehezky. Rozhodčí si to nechali přehrát na videozáznamu několikrát a nebyla z toho ani dvouminutovka. Tak co myslíte?
5: My jsme tu možnost neměli si to několikrát přehrát jako rozhodčí, ale viděli jsme několik zpětných, zpomalených momentů. A no, já musím říct takhle. V tom situaci u toho Chmelaře, tam bych možná byl mnohem blíž k tomu trestu.

0: protože tam bylo takové jakoby v tom souboji podkopnutí zezadu. Tam bych možná, kdyby rozhodčí měl nějaký ten metr ostřejší, tak tam by mohl klidně dát ty dvě minuty. Pak následně ta situace, která vznikla, kdy se ten kotouč dostal právě k Jiřímu Černochovi, tak ten jako pravák backendem odehrával kotouč. On se v poslední chvíli samozřejmě tu hlavu zvedl, podíval se, odehrál ten kotouč. A jak už si zmiňoval to jméno, Digitičianto, to je jedno. Tak on ho trefil opravdu ramenem na rameno. On pak jakoby odpadl, bylo to nepříjemný, byl to náraz tvrdý, takže to muselo být bolestivý, ale nebyl to bohužel faul. Takže já souhlasím s rozhodčím v tento momentu.
1: Proti názoru mistra světa se asi stavět nemůžeme, Krištofe.
2: Ne, to v žádném případě, s ním nebudu polemizovat. Opticky nebo tak, jak jsme to mohli vidět z opakovaných záznamů, tak tam zkrátka to byla rána na rameno, opravdu velká rána. Jiří Černoch pochopitelně byl otřesený z té situace. Mě pak překvapilo vlastně, co šli přezkoumávat.
1: Teď odpusťte, pánové, ale František Kuna už je připravený dole u ledu ve Friburgu a má u svého mikrofonu také hráče před druhou třetinou.
3: Útočník Lukáš Sedlák, prosím, vaše hodnocení první třetiny.
4: A já si myslím, že musíme být maličko lepší, víc pohybu, všechno maličko zjednodušit a být všude maličko rychlejc, takže každý musíme o trochu přidat.
3: Ukázalo to i to vaše poslední střídání, kde jste vykombinovali Italy. Matěj Bliml se dostal do šance.
4: Jo, tak tady ty mezery tam jsou a zase měli jsme nějaký šance. Chce to ty šance proměnit samozřejmě a nějaký střely dobrý tam byly. Ale jak říkám, chce to všechno maličko zrychlit, více tlačit zase do brány jako ten minulý zápas.
3: Máte střeleckou převahu, jak z těch konkrétních střel udělat ještě o maličko víc nebezpečné? Jde jít třeba i do přečíslení proti Italům, nebo ne?
4: Jak říkám, více tlačí do brány, my jsme hodně v útočném pásmu, takže do přečíslení se je těžký dostávat, takže musíme víc do té brány, mít tam dva, tři hráče a rychleji tam musí lítat ty puky od modrý nebo od někad jinat.
3: Ať to vyjde, děkuju.
4: Díky moc.
3: Lukáš Sedlák říká přesně 5 minut před startem druhé třetiny. Zatím 0-0 z Friburgu, František Kuna, Radiožurnál.
0: Já teďka, Vojto, během té chvilky, co František Kuna tam měl právě Lukáš Sedláka, tak jsem tam měl možnost zpětně vidět 4 góly Švýcarů proti Rakousku. A ani jeden gól z těch 4 nebyl dotlačený, nebo po nějaké nahozené kotouči. Bylo to všechno kombinace, střely, takže tady je potřeba zapracovat spíše tady na tom. Než nějakým způsobem to, jak to říká, hrnout do branky, zapracovat na té kombinaci, vytvořit si dobré pozice a dát góly při dobrých střelách.
1: Lukáš Sedlák to říkal, zazněla tam slova zlepšit, zrychlit a před tím vším bylo musíme.
0: A ještě tam bylo 3x maličko.
1: Každopádně je to potřeba. Je pravda, že Rakousko doposud 100% tým celého turnaje prohrává se Švýcarskem už 0-4. Trošku se tím rozbilo zrcadlo, protože rakouský tým měl takovou auru velkého černého koně, protože, ale pravda je, že ty týmy, které dokázal porazit doposud, zase tak silné nebyly, bylo to Británie, Maďarsko, Lotyšsko. Tohle měl být první zápas pravdy, no a Švýcaři tenhle zápas proti outsiderovi zvládají tedy daleko lépe než česká družina. Já ještě, když už jsme si povídali o tom vyloučení, které nakonec nebylo na Di Giacinta, na toto Itala, který předvedl zákrok rameno na rameno na Jiřího Černocha. Musím zmínit i to, že Česko je nejtrestanějším týmem turnaje. Finský a švýcarský rozhodčí dnes poslali Česko znovu do 4, Češi mají tím pádem teď už 10. dvouminutovku na mistrovství světa. To se stává, pokud tým nestíhá, pokud je to odraz hry, kdy hrajete proti silnějšímu soupeři, kdy si zkrátka pomůžete, nestíháte o jeden krok, předvedete faul. Martine, jak se to může stát proti Itálii?
0: No tak bylo tam jedno držení, Marek Alšar tam byl v kontaktu vlastně s Italem, drželo dlouho v levém rohu, nešli mu nohy, samozřejmě rozhodčí si tohle všímá, nakonec ho dá se říct povolil k ledu. A já si ale vzpomínám na ty fauly zbytečné právě, které byly proti i Slovinsku. Takže ono z těch 10 faulů, které byly, tak tam minimálně byly 4 úplně naprosto zbytečné, jenom vlastně nějakou nešikovností. Jednou musím na omluvenku říct, že byl vyloučený jednou Roman Červenka, a bylo to utkání se Švédskem, kde ten faul vůbec nebyl. A rozhodčí, který ho odmával, jak se říká, tak ho odmával ze středního pásma, bylo to v pravém rohu vedle brankáře Josefa Kořenáře, takže ten to nemohl absolutně vidět, každopádně zapískal faul, takže to je trošku na omluvu z těch 10 faulů.
2: Ještě se vrátím k tomu, co následovalo potom, co byl vyloučený hráč v zápase Česko-Itálie, to oslabení, které se hráli vlastně Italové neúplně špatně, oni dokázali na několik desítek sekund zamknout Čechy v jejich obraném pásmu, šance nebo střela Kloudná z toho byla jedna, možná dvě, ale pak třeba hned po vhazování ujel Flek do útočného pásma a bylo to úplně bez podpory, Martine. Zkrátka zůstali tam ti hráči, kteří museli být čerství v tu chvíli na ledě, tak zůstali sebe a vůbec nepodpořili to Flekovo napadání v útočné pásmo.
0: Je to přesně, jak říkáš, mi to také překvapilo. Říkal jsem si, že tam mohlo být klidně rychlé přečíslení. Každopádně, jak říkáš, jako Flek zůstal osamostatnen úplně vlastně v útočném pásmu. Hráči utekli na stříčku a ještě tam nová síla, takže i to mě trochu překvapilo.
1: To říká náš hokejový expert, olympijský vítěz, mistr světa Martin Procházka. Společně s ním a s Krištofem Kousalem jsme vyplnili přestávku mezi první a druhou třetinou. Utkání na světovém šampionátu Česko zatím hraje po první třetině s velkým outsiderem bez branek. Jestli se to, jak říkal Lukáš Sedlák před druhou třetinou, alespoň maličko zlepší a zrychlí, to nám teď přímo z místa budou komentovat Petr Kadeřábek a František Kuna.
5: Češi už jsou na ledě, ale Italové ještě neprošli branou, až teď Dominik Klara přivádí italský tým zpoza české branky, ve které stojí s 39. Dominik. Není to Hašek, je to Pavlát. Zatím čelil 4 pokusům střeleckým od Italů. Všechny 4 pochytal. Češi vypálili v úvodní 20 minutovce 15 ran na Damiena Klaru, který ale vše dokázal pochytat. Když jsme se dívali na ty střely, které Češi vyslali, tak rozhodně ta nejnebezpečnější byla Cibulková, který si sjel hned v úvodu utkání až po pravý kruh a pod pravý kruh pálil na vzdálenější tyč a tam Klara opravdu výtečně zasáhl. A pak měli trošku štěstí, kdy se snažil z úhlu trefit Bliml přední růžek branky italské a tam se odzad italského golmana ten kotouč odrazil nakonec nahoru, nikoli dolů, jinak by to byl gol. A tak tedy platí po úvodní 20-minutovce stav bezbrankový 0-0. Teď už se vše schyluje k vhazování do druhé třetiny. Tu otevře svým vhazováním švýcarský rozhodčí Čering, který vhodil pro Lukáše Sedláka lépe. A tak Lukáš Sedlák může kombinovat, jenže Galvasova přihrávka na Blimla byla velmi nepřesná a tak Češi rychle sami sebe připravili o kotouč ve středním pásmu. Teď i nepřesně přihrál Galvas, když už vybojoval kotouč, tak jej poslal zpět na italské hole. Hra mezi modrými čarami a teď už Pietro Niro může hrát pod pravým kruhem. Zanaty posouvá kotouč za českou branku, jenže ten puk byl hodně rychlý, neprošel na Mantingerovu hůl. A tak se hra stěhuje znovu do útočného pásma českého týmu, který posílá na ledovou plochu Tomáškovu formaci. Italové zatím těch úvodních 24 sekund hrají s jednou a tou samou formací, nemohou střídat po zakázaném uvolnění. Bradley versus Tomášek, Tomášek vyhrává boli, navíc zlomil Bradley mu hůl, Kempný může najet z levého kruhu, pálí, tam byl dobře zaparkovaný. Vožení leky Tomášek, ale kotouč nakonec propadl až do rohu kluziště a vyjel do středního pásma, teď chyba v rozehrávce od Cibulky a jen tak, takže se nedostal ke skákavému kotouči De Luca, nakonec zajel za branku, přenechává Friklundovi, ten už je ale vytlačen mezi obrané kruhy. Teď už mohou hrát Italové zpoza vlastní branky na pravé straně. Pietro Nino našel právě Friklunda, rychlá kombinace na Sarakína, ten se snažil udělat Cibulkovi kličku, nepodařilo se, Tomášek dostal puk do bezpečí, to je sousloví, které bych určitě nechtěl používat v případě českého týmu v souboji s Italy. Teď už Češi přejeli do útočného pásma, Tomášek vede puk, dává pod sebe Ticháčkovi. Ticháček vypálil, ale rána stražená končí v ochranné síti. Minuta 15 odehrána z druhé třetiny. Jedna střela italská, jedna česká. Nic to ale na skore nemění. Česko-Itálie zatím bez branek 0-0.
3: Hodně aktivní je Jiří Ticháček, pálil minimálně dvakrát v první třetině, teď se mu ta střela nezapíše do statistik, protože byla tečovaná mimo tři tyče a nemohla skončit gólem. Každopádně Ticháček vymyslel v rámci úvodní 20 minutovky třeba i hezkou přihrávku na Kubalíka. Teď už je znovu vhozeno, Češi drží pásmo na levé straně útočné třetiny, bojuje Kaut u mantinelu, ale Italové se osvobozují a mohou dopředu do útočné třetiny. Mantinger nahazuje za českou branku, kde Ticháček nezískal ten kotouč, Melovský už ano, a Kaut z levé strany už se dostává do útočného pásma. Tlačí kotouč před sebou, zabrzdil těsně za modrou, dává puk za branku, ten projíždí na Melovského, Melovské jídí v levém rohu, výjíždí k modré čáře, rána Ticháčka, tenhle trefuje před ním prvního stojícího Itala a Purdeler trochu kulhá, teď Ticháček znovu udržel pásmo, dává puk za italskou branku, v pravém rohu je první Kubalík, na zádech má soupeře a je držen, na Češi zahrají si přesilovku, Alšer na modré, Pavlát výjíždí z branky, Češi hrají teď ve výhodě a očekávají přesilovku, ale mají kotouč, Hájek zleva doprava po modré, Alšer pálí, rána sražená k mantinelu, tady už ale budou hrát Italové s pukem, je přerušeno ve 23. minutě zápasu, si český národní tým zahraje první přesilovku, v tomhle zápase Dominik Kubalík udělal dobrou práci, stejně jako vlastně i třeba Melovský před ním, který přehrál tu situaci, Kubalík byl první u puku a dostal přiložené ruce na svá ramena od soupeře a znamená to dvouminutový trest pro Italy a Luca Frigo z Bolzána jde na trestnou lavici. Začíná přesilovka českého týmu, stav Česko-Itálie zatím 0-0.
5: Sedlák, Kaut, Bliml, Červenka a Hronek, to je pětici českých hráčů, kteří se pokusí pomoci si přesilovou hrou a poslat Čechy do vedení. Navazování Sedlák úspěšný a Kaut může hrát na Hronka, který je na modré čáře mírně vlevo, posouvá k levému mantinelu na Kauta, ten přehrál za branku na Sedláka, rychlá přehrávka doprava na Červenku. Sedlák, Červenka si vyměnili kotouč, Červenka výjíždí na pravý kruh, schazuje pro Blimla, který si sil vlevo od branky a dává Červenkovi, který si s ním prohodil pozice a ještě vyměněna kotoučů. Kotouče mezi těmito dvěma, jenže Hronek pak nepřihrál dobře. Nahození od Kauta, které tečoval Sedlák, tam si připsal Klara zákrok. Češi získávají kotouč znovu na modrou čáru Kautova rána, kterou ale zastavil dobře postavený obránce Sponberger, který ale nedokázal vyhodit. Češi stále u kotouče v útočném pásmu u levého mantinelu, odkud jej přehrává přes oba dva zadní rohy zleva doprava na Červenku Sedlák. Červenka kombinuje se Sedlákem, který stojí za brankou. Vrací Červenkovi, Červenka najíždí nám pravý kruh. Rozmyslel si střelu, rychlá kombinace se Sedlákem, ten ale nepřihrál přes Sponbergerovu hůl. Teď bude moci vyjet k levému mantinelu Sedlák, křížná přihrávka na Kauta. Kaut napřahuje, dává ale na Hronka. Ještě jednou napřah Kauta, nakonec přihrávka na Červenku stojícího tentokrát vlevo od italské branky. Hronek napřehuje, pálí, Klara vyrazil ten kotouč a pak jej Italové dostali do bezpečí. Hronek musí spěchat po minutě a 20 vteřinách přesilovky do obraného pásma. Stále platí nerozhodný bezbrankový stav 0-0.
3: Češi s pukem v pásmu mají nové hráče v rámci přesilovky. Na modré čáře ale zůstává Hronek za brankou. Voženílek s pukem dává na pravý mantinel. Tam je Kubalík. Zpracovává Hronek na modré, vrací Kubalíkovi doprava. Kubalík zase Voženílkovi ten zkoušel zakončit. Flek doráží, Klara má kotouč. Tomášek nestihl dorazit a i kdyby tam asi včas byl, tak ten kotouč byl hodně blízko výstroji italského golmana a z přesilovky českému týmu zbývá už jen 17 sekund při vyloučení Friga. Nějaké střely tam byly, Kaut s Hronkem rychle kombinovali i pas před branku na Sedláka, který tečoval backendem, nebezpečný pokus to byl, ale Italové se dokázali osvobodit. Teď ještě 17 sekund, chtějí přežít při vyloučení Luca Friga, na buli jde z české party Voženílek, ještě 17 sekund, české přesilovky 0-0 na góly, 24. minuta, čistě vyhrané buly na modrou čáru pro Cibulku, ten dává doleva Tomáškovi, který se snaží obtočit kolem protihráčů, ale je z toho prudký kotouč k modré čáře, ten zachytil Cibulka, Češi drží pásmo a z přesilovky už jen 5 sekund, Pavlát bouchá hokejkou na druhé straně stadionu OLED a Italové jsou v pěti, Flek ale přihrává Voženílkovi na pravý kruh, z pravého kruhu Voženílek výjíždí, pálí, Luka vyráží ještě křížem a přihrávka, Flek může zakončit, ještě Flek, ale měl to na dlouhou hokejku, dobrá kombinace Tomáška s Flekem, ale český tlak pokračuje dál, Češi nevyužili přesilovku a ve 25. minutě utkání je to dál 0-0.
5: Voženílek zajíždí za branku, objíždí, vyjíždí mírně vlevo, jenže nepřihrál a pak už Italové vyhodí a tohle by mělo být zakázané uvolnění a také se bude pískat, Italové přetíženi po té přesilovce, protože nestačili vystřídat, přišel akorát Frigo z trestné lavice a tak pošlou trenéři české strany čerstvé síly, těmi bude Černochův útok s Beránkem a Chmelařem na přídlech, no a za nimi mladá kladenská dvojice, tedy dvojice odchovanců Kladna, Ticháček Alšer. Černoch na buli, vyhrává pro Alšera, ten je napravo, na hození, které Klara musel vyrazit. Ticháček ještě zastavil vyhození Italů do středního pásma, vrací za branku a teď se dostane Alšer ještě ke kotouči, kombinuje s Beránkem, ten dává Černochovi za branku, ten vracel před branku, jenže nebylo to úplně přesné a teď musí Marek Alšer spěchat až pro kotouč za českou branku. Už vyjíždí mezi obrané kruhy, nachází Chmelaře, ten si sám se pro sebe nahodil puk do útočného pásma, jenže měl to daleko a taky tady možnost pro Bradleyho. Ten je v útočném pásmu vlevo, rychlá kombinace, do které ale zasáhl Alšer a udělal to velmi dobře a tak může pokračovat Černoch před červenou, teď už přes modrou čáru, byl ale zastaven Delukou a nedokázal přihrát přesněji na Beránkovu hůl a taky tady protiútok, který vede Bradley, pálí, vyprášil betony Pavlátovi, kotouč v rohu kluziště, odkud se jej snaží Češi dostat do středního pásma, činí tak Sedlák, ale ne úplně přesvědčivě, pokračuje až teď Bliml. Bliml přejel do útočného pásma nalevo, dává Sedlákovi, ten je u levého mantinelu, dává o zadní mantinel, ten kotouč zachytí ještě Ščotka, který posunul na Blimla, ten do rohu kluziště na Sedláka, ten chtěl rychle přihrát před branku, ale k Červenkovi kotouč nedoputoval a tak v 26. minutě stále platí Česko-Itálie 0-0.
3: Pavlát zachytil nahození a rozhrává přes beky na levou stranu, Hájek posouvá kotouč do středního pásma, Češi už jsou v útočném, ale bez puku, u kotouče obránce Itálie Buono přihrává do středního pásma na Zanettiho, ten už je v pásmu, nahazuje kotouč do rohu, Pavlát tam nepůjde, Hronek ano a posunul do středního pásma na Tomáška, ten zpracoval u červené a našel Fleka, Flek jede sám zleva, Jakub Flek dává, kotouč mimo. Bylo to možná přes výstroj, nebo každopádně gol to není, 0-0, 27. minuta zápasu. Tohle byl recept na to, jak překonat Italy. Flek se rozjel, dostal rychlou přihrávku. Tomášek zpracoval poměrně těžký kotouč, který měl u mantinelu na backend, byl zády do hry, o Flekovi věděl, ten vjel do pásma, jel mírně vlevo od prostředka hřiště, dostal se sám před branku a jeho zakončení skončilo na hokejce Damiana Klary, teď je to potvrzeno opakovanými záběry, ten kotouč by do branky možná šel, ale jak hokejisté někdy říkají, nebo i golmani, že hráč trefil takzvaně tágo, tu užší část hokejky a u Fleka to bylo nějakých 10-15 cm níž pod tím, pod tou bambulí, kde ukončuje si golman izolačkou svoji golmanskou hokejku. V 27. minutě tak dál platí Česko-Itálie i po velké šanci Jakuba Fleka 0-0.
5: Teď trošku smůly bylo na hokejce Jakuba Fleka, protože trefit tágu, když to budete chtít udělat z 10 pokusů, tak se 9krát možná minete, ale tentokrát Damian Klara zasáhl a myslím, že gol by to byl, protože když se podívám, v jakém rozkleku byl Damian Klara a kde zasáhl kotouč hůl italského golmana, tak by to rozhodně do branky šlo. Jenže nedošlo a tak stále platí 0-0 v hazování po úklidu ledové plochy v útočném pásmu českého týmu a Damian Klara si teď normálně pohupoval do rytmu ještě před tím, než rozhodčí vyzval oba dva borce, aby se sklonili na buli. To už se stalo, Tomášek nahazuje do rohu kluziště pro Voženílka, ten byl ale přitisknut na mantinel, tak je tady možnost pro rychlý přechod do útočného pásma z italské strany. Zanetti se snaží v rohu kluziště vybojovat a kotouč, který by mohl následně kombinovat, zatím ale neuspěl a napodruhé už vůbec ne, proti Galavasovi. Ten tak posunul na Hronka, Hronek vyjíždí do středního pásma, ale zase neuvěřitelně nepřesná přihrávka, zakázané uvolnění půl metru před červenou čárou, se rozhodl Hronek, že nahraje doprava bez toho, aby byl atakován na Tomáška, který byl úplně sám.
3: To byla střela v podstatě.
5: To byla střela de facto, ale která minula o 3 metry českého hráče. Tohle je naprosto zbytečné zakázané uvolnění. No a tak Češi znovu budou muset čelit hazování ve vlastním obraném pásmu. A to už v 27. minutě, kdy stále platí stav 0-0.
3: Tomášek na vhazování prohrává a čistě, rána sražená, končí v rohu, kde je první Hronek, backendem posouvá puk k modré čáře. Tam se snaží Češi vyhodit, Flek a Galvas je poměrně daleko od branky na to, že to je obránce, teď trochu chybí před brankou, ale dorážka z toho není. Galvas už si bere kotouč, má ho za českou brankou, kde oklamal dva napadající Italie, těží z toho Hronek v obraném pásmu na pravé straně. Žabička mezi soupeřovi beky na Flekovu hůl, zakázané uvolnění to není, pro kotouč projel až do útočného pásma. Oba čeští beci střídali a teď to stihl nakonec Kempný zpátky, má rychlost za vlastní brankou, kombinuje s Cibulkou, ten přes levý mantinel posouvá Kotouč do bezpečí, ale až tak na italské hole a nahození míří zpátky za Pavláta. 28. minuta, Česko-Itálie dál 0-0, Kubalík u červené prostrčil před sebe, Kaut se snaží o to samé uhrazení, ale Italové jsou proti a Puk musí teď dostihnout ve vlastním obraném rohu a za brankou teď už obránce Cibulka. Čeká na své parťáky, Italové nikam spěchat nebudou, odcouvali do středního pásma. Češi to berou zleva, u červené Kempný nahazuje levým a pak i pravým rohem Kotouč do pásma. Melovský ho dává za branku, tam je ale Kaut později v souboji s Pietronerem. Melovský Pietronera odstavil a i proto Kaut může hrát u pravého hrazení. Zabrzdil a dělá to i po druhé, backendem dává na modrou. Tam je Cibulka zprava doleva na Kempného, Kempný pálí a Kotouč nakonec vypadl, Klarovi ještě je před brankou, ale nakonec už ve výstroji italského golmana. Dorážka nepřišla, Kubalík se tam ještě postrkuje, Melovský přijíždí do předbranku, ale je přerušeno v 29. minutě. Česko-Itálie dál 0-0.
5: 6-0, takový je stav v Curychu, kde domácí Švýcaři sází další góly do rakouské sítě a to jsou tam těsně za polovinou utkání. Tady na gól stále ještě čekáme, teď k němu byl blízko, dejme to možná Dominik Kubalík, protože ta rána Kempného vypadla Klarovi z lapačky a Kotouč spadl mezi nohy pod nohy Kubalíka, ale tam ho nepustili italští beci k tomu, aby mohl dorážet. Navíc Italové teď vyhrávají, Bulibič Chmelař je velmi dotěrný v tom napadání a navíc mu pomáhá u pravého mantinelu v útočném pásmu ještě Beránek a také Černoch. A tak se dostali Češi ke Kotouči, který ještě zachytí. Ticháček u levé straně podpořil teď útok Černocha vyjetím. Ještě přijde Alšerova rána, tam je Chmelař, Chmelař se dostal k zakončení, ještě jedna rána od Beránka, sražená italskou obranou, teď měli velkou šanci útočníci čtvrté formace, jak Chmelař, tak Černoch, tak i Beránek, tak Chmelař, další rána, ale tentokrát Klara uspěl, tohle byl ale velmi dobrý pohyb od Černocha, Chmelaře i Beránka, navíc se natlačili všichni do předbrankového prostoru a tam chybělo opravdu už jen velmi málo k tomu, aby Damien Klara v dnešním utkání poprvé inkasoval. Dobrá střela z backendu od Chmelaře, pak dorážka Černocha, pak ještě jedna rána Beránka. No, tohle už volalo po gólu, jenže nepadl a tak ve 29. minutě stále platí stav bezbrankový 0-0.
3: Na buli Lukáš Sedlák v útočném pásmu na levé straně, Kotouči je na ledě, pa skončil nakonec v rohu, tam hrají Italové a nic posouvá, puk jen kousek před sebe, jen teď musí napadat Ščotka. V útočném pásmu napravo udržel pásmo pro Blimla, puk na modré, má ho Hájek, nahazuje za branku. Kotouč se odráží přední, Červenka ji objíždí, ale měl to z úhlu, je v pravém rohu, dává na modrou. Tam je Ščotka, napřahuje, pálí, rána vysoká a šance na break. Sedlák tam zůstal chvilku ležet a Italové mohou dopředu z levé strany, offside to není. Nahození před branku je nebezpečné a volný Kotouč končí, kde? To vypadalo velmi nebezpečně na českém betonu u Dominika Pavláta, je přerušeno, ale Saracino to udělal fantasticky, dokázal se rychle dostat za branku, pak vyjel na úroveň brankové čáry a chtěl možná o beton českého golmana zakončit. Opticky to mohlo chvilku vypadat, že puk je v brance, každopádně rozhodčí rozpažili a tohle bylo velké nebezpečí pro český tým, protože beton českého golmana byl na svém místě a Pavlát vykopl ten puk do tyčky a pak se k němu vrátil. Tohle byla největší šance celého zápasu, ta italská tedy určitě.
5: No, Františku, já si myslím, že ten Kotouč přešel brankovou čáru. Já si myslím, že Italové povedou.
3: No, ten záběr ze zhora, tu byl k dispozici a ona, ta kamera není úplně přesně zároveň s břevnem a brankovou čarou, ale není tak vychýlená, jak jsme zvyklí. Každopádně to mohlo působit tak, že Kotouč už přešel brankovou čáru při zákroku, kdy narazil do betonu Dominika Pavláta.
5: Od
3: té chvíle už letěl jenom k tyčce, ale je dost možné, že letěl zevnitř branky.
5: Ano.
3: Ten opakovaný záběr je nemilosrdný pro český tým a rozhodčí předpokládám, že najdou mezi koncem puku a červenou brankovou čárou kus bílého ledu. A tohle by asi branka měla být?
5: No, myslím si, že to bude branka a Italové povedou v polovině utkání nad českým týmem 1-0. Byl by to, no, teď se to dozvíme od rozhodčího, který podle mě ukáže na středový kruh. Je to tak. Itálie tedy vede 1-0 nad českým výběrem v polovině 30. minuty. Myslím si, že hodně svědomí si bude zpytovat také Dominik Pavlák, protože on zůstal hodně přimrzlý u své pravé tyče. Nestačil se přesunout s Italem Sarakinem, který objel branku. On sice pak vykopl ten kotoučen, že už to bylo spoza brankové čáry. A tak Italové poprvé na šampionátu vedou. Po hříchu je to proti českému týmu. Mezitím Švýcaři přidávají další gól a ukazují třeba Čechům na dálku, jak se hraje proti papírově slabšímu soupeři, vedou tam už 7-0.
3: Itálie neskórovala proti Norsku, dala jeden gól Slovákům a nulu mají Italové, co se týče gólu, také s Kanadou. Tam to tolik nepřekvapí. Teď ale ve 30. minutě Italové vedou nad českým výběrem 1-0. Nahozený kotouč od Voženílka za italskou branku, tam spěchá Fleck a Voženílek bojuje o pokulového mantinelu. Je u něj první v souboji s Bradleym a pomáhá mu ještě Fleck. Češi ve třech, teď už i za brankou. Tomášek tlačí kotouč do pravého rohu, dává backendem na modrou. Hronek schodil hru zase za Tomáška do pravého rohu, ten má ale velmi rychle na zádech napadajícího hráče. Fleck bere volný puk a zase na modrou pro Hronka, ten nahazuje mimo, kotouč se odráží k levé tyči, míří přes brankoviště, tam je volný na chvíli, ale mantenu to vysunul ten puk do středního pásma a Italové mohou dopředu. Nahození nemíří nakonec před branku a Hronek šikovně posunul kotouč do obraného rohu. Právě teď skončila 30. minuta, jsme za polovinou těsně. Češi prohrávají s Itálií 0-1. Ano, slyšíte dobře, v přímém přenosu Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport. Volný puk teď míří do středního pásma, Italové se osvobozují, takže to nebude zakázané uvolnění. Hronek mezi vlastními kruhy dává zadovku doleva na obranou třetinu na Galvase. Ten rychle našel Melovského, kterému ale utekl kotouč a Italové zase mohou dopředu ve středním pásmu, puk se tam Diviacinto odhodil kolem českých beků. Galvas má trochu klidu a puk, Češi prohrávají 0-1, hraje se 31. minuta zápasu.
5: Kaut už je v útočném pásmu, namířil se to pěkně z levého kruhu, jenže jeho rána minula italskou branku. Melovský má dost prostoru za brankou, výjíždí k pravému útočnému rohu, dává na modrou čáru, Cibulka nahazuje, teď byl dobře zaparkovaný před brankou Kaut, jenže jeho teč neprošla do branky, ale nýbrž do rohu kluziště, no a pak už se Italům podařilo vytěsnit puk mezi modré čáry. Cibulka přejel červenou, nahazuje přes oba zadní rohy pro Milovského, stojícího u pravého mantinelu. Tam už vjel a uplatnil vysokou postavu Chmelas, objíždí za brankou, posouvá na Cibulku, ten po modré čáře nakempne ho doprava. Ten vrací Cibulkovi, Cibulka napřahuje, vypálil, Kubalík se tam snažil ještě tečovat. Černoch zachytil kotouč u pravého mantinelu, dává Kempnému, ten Kubalíkovi, který si prodloužil střídání, Kubalík vypálil, Klara vyrazil svou vyrážečkou do rohu kluziště, Černoch přihrával na modrou čáru, ale puk pak utekl z hole Cibulkovi. Ten se vrací do kombinace s Černochem tím, že nahazuje spoza červené čáry. Beránek dojel u protilehlého rohu kotouč a Chmelař jej vybojoval za brankou. Dává Ticháčkovi. Ticháček nahazuje a teď Klara nic neviděl, ale trefil Ticháček výstroj italského golmana. Další možnost pro Alšera, který objel branku, posouvá na Ticháčka, napřažený Sedlák. Teď se kotouč odrazil dokonce od Beránka, ale mimo italskou branku. Češi uzavírají Italii v jejich obraném pásmu. Alšer, křížná přihrávka na červenku, červenka sám před Klarou, ale minul, přestřelil italskou branku, obrovská příležitost, další nahození od Alšera, které vyráží Klara. Ještě červenka posouvá na Sedláka, Sedlák vrací na modrou čáru Alšerovi, ten další střelu vypal na italského gólmana, tomu se načítají zákroky a teď také jeden po Blimlově ráně. Češi pálí jako Verdénu, jenže se jim nedaří ve 33. minutě byť jen vyrovnat italský náskok. Italové vedou nad Čechy ve 33. minutě 1-0. Je tady další prostor pro úpravu ledu.
3: Moc dobře to udělal Marek Alšer, který měl kotouč na modré čáře na levé straně, potáhl ho. Všiml si Romana Červenky, který stihl ještě zpracovat a vlastně šel do protipohybu italského golmana, který se vracel. Tam musel být nějaký prostor, kudy dát kotouč do branky, ale Roman Červenka netrefil přesně. Každopádně asi se hodí zopakovat slova Jiřího Černocha po zápase se Švédskem, že po tom prohraném utkání se Slovinskem, historicky prvním, co se týče českého hokeje, museli čeští hokejisté nasadit montérky a fárat, tak myslím, že to se hodí i teď a fárat začali, jenomže i tak prohrávají s Itálií 0-1. Byť to na první pohled nemuselo vypadat jako gól, tak video potvrdilo kotouč za brankovou čarou, kde byl už beton českého golmana Dominika Pavláta. Teď se Italům velmi hodilo to přerušení a následná přestávka na úklid ledové plochy, protože Češi tam točili Italy, ještě navíc ve druhé třetině to je dál na střídačku. Teď 7,5 minuty před druhou pauzou. Češi prohrávají s Itálií 0-1 a bude se vazovat v útočném pásmu českého týmu. Na buly půjde David Tomášek.
5: No, 7:34 ve druhé třetině. Tohle byla obrovská šance na kose na ledem, ještě ta šance Červenky z předchozích okamžiků. Teď už se ale hraje. Hozený kotouč mají nakonec Češi na svých holích. Ščotka zachytil puk, pro který musí pravému mantinelu spěchat Flek a vybojoval. Ščotka leží na pravý kruh, pálí. Klara si připisuje další zákrok. Hájek sjíždí od modré čáry hluboko k levému mantinelu, jenže nepředal kotouč a Zanetti může vyhodit. Je ale hodně atakován Voženílkem, nakonec to ale Italové zvládli, vyhozený puk a jen posunutí za českou branku, kde Zanetti spěchá do souboje s Hájkem a byl úspěšnější. Friklund teď ještě drží puk za českou brankou, vyjíždí s ním do rohu kluziště, Hájka má na zádech, ale přesto vede kotouč, nakonec přihrává na Friga, ten na modrou čáru, kde je Nic, který vrací znovu do rohu kluziště. Friklund vyjíždí, dává Purdelerovi, který vypálil ránu, srazil Voženílek a už spěchá s kotoučem do útočného pásma. Je natlačen na mantinel, za brankou se snaží ještě bojovat Kaut. Vybojoval kotouč ve spolupráci s Galvasem, jenže následně o něj znovu přišel a tak je puk znovu mezi modrými čarami. Hronek udělal kličku, dává doprava na Kubalíka, ten je už v útočném pásmu. Melovský se mu snažil vrátit, jenže Kubalík s tím vůbec nepočítal, že by Melovský dal pod sebe do jízdy na Kubalíka a tak kotouč vypochodoval znovu až do obraného pásma českého týmu. Galvas z levé strany najíždí přes červenou čáru, už přes modrou, nahodí přes oba dva zadní rohy pro Kubalíka, který se tam trošku pozapomněl, ale nakonec byl první u kotouče, přihrává do rohu kluziště, kde bude bojovat Melovský, který byl odstaven od puku, ještě Kauce zapojil do toho napadání a Melovský může dát za branku. Tam si najíždí Beránek, který je natlačen velmi silou na mantinel a Italové znovu rozehrávají. 5:45 před druhou sirénou, Itálie vede nad českým týmem 1-0.
3: Italové s pukem v útočném pásmu, ale Chmelař obírá soupeře, jenže další drobné zmatky za českou brankou, Mysli dává na modrou, rána sražená mezi kruhy, ale rána další italská nepřichází z hokejky De Luky. I tak Italové s pukem a Češi musí o něj bojovat, Pietroni dodává na středový kruh, odkud Bradley může nahodit a trefuje Hronka, který lobem hledá na druhé straně Beránka, ten ideálně zpracoval na prsa jako ve fotbale. Chmelař dává mezi kruhy Černochovi, ten se dostává do rohu, další pas před brankou je nepřesný a Italové musí zpátky, stejně jako Kempný, respektive Italové mohou dopředu, tak je to správně. Beránek obral soupeře a Černoch už je v pásmu. Černoch mezi kruhy před sebou obránce, bere to doprava do úhlu, přihrává na Kubalíka, na Blimla, ten zpracovával bruslemi, ale Černoch má ještě kotouč. Křižní pas doprava, Červenka pálí, míjí branku, kotouč letěl nad ní, 36. minuta, stále 1-0 pro Itálii, Červenka u kruhu, vyšťouchl puk modré, tam je Kempný, dává doprava kotouč, připravený pro Cibulku, ten ještě více doprava na mantinel na Blimla. Cibulka vlevo na kruhu, křižní pas, který míří k brance, Červenka tam povalil soupeře, vypálil těsně vedle, ještě předtím Sedlák za brankou. První lajna točí Itali, Bliml dává olevý mantinel na modrou čáru na Cibulku, ten už je uprostřed, vrací doleva Blimlovi, ten se zase dostává na prostředek modré čáry, hodně hustý prostor má před sebou a na modré čáře uprostřed Kempný, pas doleva, Cibulka zase mezi kruhy na Červenku. Češi dokáží vykombinovat, rána od Kempného sražená, Sedlák si jde pro dorážku, je přistrčený, ale faul z toho není, Bradley to dobře udělal, ale rána teď od Kempného a puk je kde za brankou, Italové ještě musí hrát velký tlak, 4 minuty před druhou pauzou, 1-0 pro Itálii.
5: Cibulka křížný pas na Blimla, ten pálí jen do betonu, brankáře Klary od levého mantinelu vyjíždí Červenka, brzdí v rohu kluziště, snažil se přihrát Sedlákovi, Italové zvládají s vypětím všech sil tenhle ten český tlak, Kempný na modré čáře napřahuje, nakonec si rozmyslel střelu a podjel až pod levý kruh, nakonec posunul kotoučiště na Blimla, Češi prostřídávají do útočného pásma, Bliml zmíří s kotoučem k levému mantinelu, dává Cibulkovi, ten před branku, tam je Voženílek a Klara ukončí ten velký tlak Itálie. Bude tady oddechový čas a prostor pro úpravu ledu, 3 minuty 27 sekund před druhou sirénou. Itálie stále vede 1-0, střely na Klaru přibývají, opravdu hodně rychle, už Češi vypálili 35, jenže ani jedna nebyla úspěšná. Co je ale pro Itálii velmi cenné, Františku, je to, že Italové brání, to ano, ale de facto čistě. Oni mají jednoho jediného vyloučeného hráče. Češi jim nedokáží si vyprovokovat ty fauly. A to je možná také pro ty 3,5 minutky podnět ve druhé třetí a určitě pro třetí část, protože pokud budou dál Češi hrát tak jako teď, tak ten gol zřejmě přijde, ale je potřeba ještě zpřesnit, zrychlit tu kombinaci a dejme tomu také se pokusit o více rozstřel od obránců, protože teď už ti hráči před tím rankovištěm jsou.
6: S tím souvisí dobrý pohyb Italů, kteří prostě zatím nepotřebují faulovat, dokáží si české hráče přebírat. Není to tak, že by hráli osob po jeden na jednoho, to už je hokej daleko někde úplně jinde. A tak se můžeme i teď v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport, Petře, pobavit o tom, kdo by byl tak na přestávkový rozhovor v tomhle fajn. Asi nějaký útočník?
5: No určitě.
6: Napadá mě Jakub Flek.
5: Jakub Flek může být.
6: Dobře. No. Teď hazování českého týmu v útočné třetině na levé straně. David Tomášek půjde na buly. Češi prohrávají s Italy 0-1, 3,5 minuty před koncem druhé třetiny. Tomášek vyhrává buly pod sebe na Ticháčka, ten udržel pásmo, pomáhá mu vožení Lek Flek, neudržel třetinu, kotouč vyjel k červené čáře. Flek dává backendem do obraného pásma na Alšera, ten je v obraném rohu, lidu za branku pro Fleka. Italové napadají a napadají úspěšně a je z toho velká šance z mezikruží, protože Ticháček nečekal, že Italové takhle vysunou forechecking. Teď už relativní klid z českého pohledu, Alšer posouvá ve středním pásmu do levana Tomáška, ten nahodil kotouč do útočné třetiny. Poslední 3 minuty druhé třetiny. Češi dál prohrávají s Itálií 0-1.
5: Flek bojuje v rohu kluziště, pomáhá mu Boženílek a teď se zapojí také do toho napadání Tomášek. Od modré čáry se tam ještě zapojil také Alšer. Alšer pálí rána, která urazila jednomu z Italů hokejku, jenže neprošla až na Damiena Klaru a tak se musí Marek Alšer vracet zpátky k obrané čáře, pro obrané modré čáře pro kotouč. Zvládl to výborně, Ticháček zavezl kotouč do útočného pásma. Teď je tady italský faul, Tomášek padá, ve výhodě mu hrál Češi, Pavlát už je na hráčské lavici, Ticháček drží pásmo pro Tomáška, který odjede střídat. Červenka u pravého mantinelu, Jichá s pokem dává na Hronka, Hronek po modré čáře odjel doleva, couvá k levému mantinelu a tam předal Kautovi. Kaut u levého kru dává na Voženílka, který tam stál, ale kotouč mu projel mezi nohama do rohu kluziště. Tam si jej bere Červenka. Na modré čáře Ticháček posouvá na Hronka. Hronek na osu hřiště výjíždí dokonce až k pravému mantinelu. Schodil do rohu kluziště na Červenku, ten vrací Hronkovi. Ten vrátí doprava na Červenku, ten ale musel těžký kotouč zpracovávat. A pak už se dotkl kotouče mantinelu to a ten půjde právě na trestnou lavici. Minuta 49 sekund. Před druhou sirénou. Itálie vede stále po Sarakinově brance 1-0. Češi opravdu zvýšili ten tlak, ale zatím to gólové není. A to je velký problém. Z 37 střel nedát byt jen jeden jediný gól je prostě problém.
6: A to už některé střely, když je tolik, prostě musí být nebezpečné. Připomeňme samostatný únik Jakuba Fleka, dorážku Ondřeje Beránka, Roman Červenka po přihrávce Marka Alšera. Bylo toho tolik nevyužitého. Teď přesilovka. Češi prohrávají s Itálií 0-1 na konci druhé třetiny a hrají přesilovku. Na modré čáře Hronek dává doleva kotouč, ten míří za branku na Sedláka, napravo Červenka. Hronek napřáhl, vystřelil, dává před branku, puk projel rohem až do střední třetiny. Spěchá za ním Kaut do obraného pásma českého týmu a mezi českými kruhy, ale nepřestává bruslit a teď našel Červenku, to možná trochu se štěstím, Červenka zaváží kotouč, dává křižný pas doprava pro Blimla, ten s Hronkem kombinuje, Bliml na pravém kruhu, Bliml, to je jeho pozice, dává Červenkovi k tyči, Bliml znovu na pravém kruhu, nechtěl přihrát, ale dává Červenkovi, nakonec Žabička na Sedláka, ale propadla a Italové se mohou osvobodit a také to dělají. Minutu 10 před koncem druhé třetiny, Češi dál prohrávají s Itálií 0-1 a hrají přesilovku.
5: Hronek vyváží kotouč z obraného pásma, projíždí středem kluziště a dává doleva na Sedláka, ten posun do rohu kluziště právě na Hronka. Ten je tísněn, na mantinel, ale přesto přihrál na Blimla, tam stojí sám Kubalík, ale nedostal přihrávku. Teď ještě Hronek může pálit a Klara chytá ten kotouč, který vypadl ještě Kubalíkova dorážka. A na podruhé i na potřetí si Klara s dorážkami českých hráčů poradil. Ještě 46 sekund mají k dispozici ve druhé třetině Češi k tomu, aby vyrovnali italský náskok. Italové vedou 1-0, teď tedy ale si myslím, že Klara chytil tak 2-3 jisté góly, ale přihrávka, kterou tam směřoval na Blimlovu hůl Hronek, ta projela pod všemi holemi, přes brankoviště, kolem volné tyče. Bohužel nikdo z českých hráčů nedokázal ten kotouč usměrnit do italské branky. Hazování po levici Damiena Klary, David Tomášek s Flekem Boženílkem, Kubalíkem a Cibulkou. To je pětice českých hráčů, jenže kotouči budou muset spěchat do vlastního obraného pásma. Cibulka bude tím, který rozehraje spoza české branky. Jakub Flek nabírá po levé straně rychlost, dostal kotouč, zavezl jej do útočného pásma, zajíždí až za branku, objíždí až k pravému mantinelu a pak přihrál Kubalíkovi. Ten se vydal na vrchol pravého kruhu, skazuje pod branku na Boženílka, jenže ten neměl komu přihrát, teď Cibulkovi. Cibulka dává Tomáškovi doleva, tomu přeskočil kotouč hůl Kubalík. Kubalík by měl pálit nakonec, Boženílek se dostává k dorážce, kde je puk? Ještě ho nemá Klara pod sebou a teď ho Italové dostanou do středního pásma a tím ukončí druhou třetinu. I po této obrovské příležitosti stále platí, že Češi zatím nedali Italům za 40 minut gól a sami prohrávají 0-1. Za 17 minut začne třetí třetina, která rozuzlí celé toto utkání.
7: Taková jsou slova Petra Kadeřábka, který spolu s Františkem Kunou komentuje zápas českého národního hokejového týmu na mistrovství světa proti Italům. Po dvou třetinách tedy stav 0-1. Hodnocení Martina Procházky, čtyřnásobného světového šampiona.
0: Už to Adame zmínil, nedaří se nám prostě vstřelit branku. Obrovský tlak, obrovská převaha střel na branku, když jsem se díval teďka 24-4. Několik vynikajících velkých šancí, ať to byl Roman Červenka, ať to byl Matěj Blimel, ať to teďka byl v závěru Oženílek, Dominik Kubalík tam měl taky několik střel. Prostě ne a ne, stále si vypracoval buď to nějakou úplně, jak se říká, tutovku do prázdné brány, možná v případě Romana Červenky, který přestřelil, tak se nám to nedaří. Celkově potom se nám stalo to, co se nám stalo i ze Slovinskem, dostali jsme první branku po obětí Sarančína poza branky, vlastně zasunul kotouč. Ne úplně do branky, ale o beton Dominika Pavláta, branka byla uznána. A samozřejmě je to nepříjemné, protože po dvou třetinách, kdy máte obrovskou převahu poměr střel, já nevím kolik, 47 střelám snad, nebo nějak tak, prostě nedáte branku, je to trošku deprimující, ale je to tak, že se nám nedaří vytvářit si nějaké větší šance. Jednou tam byl vlastně Jakub Flek, který jel sám samostatný nájezd a trefil, jak se říká, jenom do hole brankáře Klary, ale branka to nebyla.
7: To jsou slova olympijského šampiona Martina Procházky i pro posluchače Radiožurnálu, kteří teď mají před sebou zpravodajskou relaci a my se s nimi hned po ní znovu uslyšíme.
8: Je 17 hodin a 50 minut. A vysíláme zprávy. Ministři zahraničí Česka a Izraele v Praze odsoudili unijní sankce vůči Izraeli. Česko neplánuje podle ministra Vojtěcha přijmout dalšího člověka s podezřením na nákazu ebolou. Čeští hokejisté prohrávají na mistrovství světa s Itálií 0-1. Silnice 38 je u Nymburka po nehodě neprůjezdná a počasí zítra bude převážně oblačno až polojasno, místy přeháňky, teploty do 23 stupňů.
9: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
8: Česko podle ministra zahraničí nepřipustí žádné další obchodní sankce vůči Izraeli. Petr Macinka z Motoristů to řekl po jednání se svým izraelským protějškem Gideonem Sárem v Praze. Ministři v Černínském paláci odsoudili taky návrh na zmrazení asociační dohody Evropské unie s Izraelem.
10: Evropská unie nedávno schválila sankce vůči některým extremistickým židovským osadníkům ze západního břehu Jordánu. Česko nakonec souhlasilo poté, co z návrhu vypadly sankce vůči některým politikům. Podle Petra Macinky by Česko další sankce blokovalo.
11: I kdybychom to měli blokovat jako jediní.
10: Izraelský šéf diplomacie Gideon Sár sankce označil za pokus některých evropských vlád zničit vztahy s Izraelem. Sár to považuje za radikální protiizraelský postoj. Některé evropské země, jako Španělsko nebo Irsko, hlasitě kritizují Izrael za násilí páchané na Palestincích v Gaze nebo západním břehu Jordánu. Chtějí proto zmrazit i asociační dohodu s židovským státem. Na tom v Unii na rozdíl od sankcí není shoda. Marcel Faltis, Radiožurnál.
8: Česko zatím nebude přijímat dalšího člověka s podezřením na nákazu ebolou, řekl to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Podle něj o to žádná země ani zatím nežádala. Česko navíc nemá přebytečná místa, jak vysvětlila primářka kliniky infekčních nemocí fakultní nemocnice Bulovka Hana Roháčová.
12: Ta naše kapacita je o něco vyšší, ale určitě si ji rezervujeme i pro české občany, protože samozřejmě lidé cestují hodně a může se stát ledacos, tak abychom se o ně dokázali postarat stejně dobře jako teďko o toho amerického kolegu.
8: Do Česka míří z Ugandy lékař, který byl v kontaktu s nakaženým ebolou. Večer ho přijmou lékaři v pražské nemocnici Bulovka. Riziko šíření eboly v Česku je podle ministra Vojtěcha nulové. Letošní úroda ovoce bude nejspíš druhá nejhorší od roku 2024, kdy byla nejnižší za posledních 100 let. Ovocnáři odhadují, že přijdou o úrodu v hodnotě 1 až 1,5 miliardy korun. Jarní mrazy nejvíce poškodily oblasti ve středních a východních Čechách a některých částech Moravy. Informovali o tom ministr zemědělství Martin Šebestián za hnutí SPD a předseda Ovocnářské unie České republiky Martin Ludvík. Šebestián požádal Evropskou komisi o pomoc pro tuzemské pěstitele. Most přes řeku Sázavu v Havlíčkově Brodě je zavřený. Ředitelství silnic a dálnic jej zbourá a postaví nový. Měl by sloužit k dopravě obřích dílů na dostavbu dukovanské elektrárny. Uzavírka na hlavním tahu mezi Jihlavou a Kolínem potrvá do léta příštího roku. Řidiči by jako objízdnou trasu měli využít obchvat Havlíčkova Brodu.
13: Sport. Čeští hokejisté prohrávají na mistrovství světa s Itálií po druhé třetině 0-1. Po otočce kolem brány se prosadil útočník Saracino. Italové prohráli na šampionátu všechny tři předchozí skupinové zápasy s celkovým skóre 1 vstřelený ku 14 obdrženým gólům. A fotbalisté Freiburgu můžou získat první velkou trofej v klubové historii. Ve finále Evropské ligy nastoupí proti Aston Ville. Německý tým, který skončil v domácí soutěži 7., vyhrál za 122 let své existence na nejvýš druhou německou ligu. Celek z Birminghamu vede španělský trenér Unai Emery, který jako jediný kouč vyhrál Evropskou ligu 4x. Svůj rekord může navýšit dnes večer. Zápas začne ve 21 hodin na neutrálním stadionu v Istanbulu.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Kolony na D1 u Brna, zavřená silnice 38 u Nymburka. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy popojíždějí kolony, aktuálně od 171. kilometru až na 196. k omezení v Brně. Jsou to hlavně kamiony v pravém pruhu. Osobním v levém pruhu pojedete rychleji. Osobním autem se zdržíte u Brna teď okolo 20 minut. Na pražském okruhu čekejte kolony před sjezdem na Ořech. Delší ve směru z letiště na D1. Je to od Zlíčína ke sjezdu na Ořech na 19. kilometr asi na 20 minut. Ucpává se kvůli tomu i dálnice D5 na příjezdu do Prahy z Plzně. Tam se brzdí na 7. kilometru a popojíždějí hlavně kamiony. V Praze je ucpaná taky křižovatka na Vypichu. Ve směru z centra je tam nehoda. Bělohorské postojíte směrem na Karlovy Vary asi 15 minut a hodně ucpaná je tam i ulice Kukulova. Silnice 38 je u Nymburka neprůjezdná. Mezi Nymburkem a Krchleby se srazila dvě auta. Je to vážná nehoda, na místě záchranáři a dopravu odtánějí policisté na objížďku v obou směrech. Další zelená vlna po hokej po třetí třetině.
9: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Zítra čekáme ráno a večer místy skoro jasno, jinak oblačno až polojasno a místy taky přeháňky. Nejvyšší odpolední teploty 18 až 23 stupňů, na horách většinou kolem 14 stupňů. Tolik zprávy. A dál přepojujeme na Radiožurnál Sport.
0: Ale více budeme a více tlačit.
7: Slyšeli jste na Radiožurnálu olympijského šampiona Martina Procházku, který hodnotí po druhé třetině utkání Česko-Itálie na hokejovém mistrovství světa. Česko stále prohrává, nebo respektive nově prohrává oproti té první třetině 0-1 z Itálie. Čechy mrzí asi několik neproměněných šancí. Můžeme vyjmenovat Romana Červenku, můžeme vyjmenovat Jakuba Fleka a ten jeho samostatný únik a puk trefený do hole. soupeřova golmana, Martine.
0: Jednoznačně, tak to byly asi možná ty dvě největší šance po těch, jak jsem zmiňoval, po tom tlaku. Stále mi ještě přijde, že když hrajeme tu přesilovku, tak si ještě stále nedokážeme najít nějakou dobrou střeleckou pozici nebo ideální pozici. Italové hráli to oslabení, které hráli a hráli ho dvakrát, tak ho hrajou opravdu takovým tom nízkým boxu okolo branky. Takže ono je to těžké, jo, tam si dávat nějaké krátké nahrávky. Hráči to zkoušeli, tam bylo několik příkladů, třeba Roman Červenka to zkoušel na Sedláka takovou tou žabičkou, ale vždy, když ty nahrávky přišly, nebo i na Martina Kauta, tak když ty nahrávky přišly, tak prostě byly, jako by byly trochu nepřesný, nebo to přeskočí hůl, nebo to neodrazí od někoho od brusle. Chybí nám tam taková ta pohoda, to, co jsme měli, ty góly, které jsme dávali právě proti Švédům, tak se nám opět nedaří proti papírově slabšímu soupeři. A tohle to bylo podobné i z utkání se Slovinskem a teď to máme vlastně to samé z Itálií.
2: No, zkrátka v těch oslabeních konkrétně, tak tam to bylo jasně vidět, že Italové jsou hodně stažení mezi kruhy k brankáři, ale při hře 5-5, kdy tam Češi potřebovali z té své převahy trošku víc vytěžit, tak tam si Italové dostupovali české hráče, byl tam trošku víc prostor pro tu kombinaci a Čechům se to dařilo teda líp kombinovat ve druhé třetině než v té první, ale stále tam chybí ten otevřený prostor k zakončení. Pro některého z hráčů objevil se konec konců třeba párkrát Červenkovi, ale tomu to zatím moc nejde s tím zakončením v tomto zápase.
0: Je to, jak to říkáš, no, ta druhá třetina byla samozřejmě mnohem lepší z naší strany, jo. I když prohráváme 1-0, tak byla mnohem lepší než ta první. To znamená, že jsme si vytvořili obrovský tlak, tam těch střel nebo těch možností nebo těch kombinací tam byla mnohem více, než to bylo v té první třetině. Jen tam stále je tam kolikrát prostě takový ty, to, co, o čem hráči mluví, to nahazování a tlak do branky a jít na ty odražené kotouče. To mě tam zatím přijde, že tam zatím nefunguje, že ty kotouče, buď to nám to, jako, jak se říká, nelepí, netečne se to správně, neodrazí se to od někoho, ale někdy tam jsou ty kotouče, jak už si říkal, po tom prostřídání, prostě nahozený jenom puk někam do chumlu, a čeká se, jestli se to odrazí k nám nebo ne. A to mi přijde, že je málo. Že tam kolikrát tyhle ty situace musí být nějakým způsobem mnohem líp odehraný. To znamená, že ten hráč, který to tam střílí, tak třeba ví, kde je víc hráčů, kam se ten kotouč má odrazit. Tohle to je většinou takový to jenom jakoby slepě nahozené.
7: Češi měli v té druhé třetině dvě přesilové hry, ale přijde mi, že ten jejich vývoj byl, řekněme, vzestupný. Ta druhá se povedla mnohem lépe než ta první, byť gól nepadl ani v jedné.
0: Je to tak, ta druhá byla mnohem lepší, tam byly ty situace lepší, lepší střelecké pozice, ať to byl Hronek, který tam stříhal, ať tam prostě byly ty nahrávky přes to brankoviště. V té první přesouvce tam bylo v podstatě akorát střela po od Kauta vlastně na Sedláka, tečovaný kotouč, který šel vlastně zase, ale Klarově do břicha. No a jinak tam se nám toho tolik nepovedlo, no. Jako je opravdu, je to těžké pro kluky, neříkám, že to je jednoduchý, protože takovýhle soupeře, když víte, že máte takovouhle převahu, takovýhle tlak, jste prostě svým způsobem lepším týmem, jednoznačně jste lepším týmem, ale prohráváte 1-0 po vlastně jednom průniku, kdy Italům se povedlo přejet přes motorovou čáru ve velké rychlosti, no a spoza branky zametl kotoučovo o beton a dal gól, jo. Takže to je to těžký, já se jim vůbec nedím, že teďka prostě jakoby si říkají, co dál s tím. Ale ono musí se s tím něco dál udělat. Prostě já myslím, že hráči se třeba, nebo trenéři se budou snažit třeba trošku možná i teďka míchnout sestavou.
7: My můžeme vyrazit zpátky do Friburgu, kde má František Kuna dalšího respondenta z národního týmu.
3: Matěj Bliml, 40 minut 0-1. Co udělat, abyste zlomili ten odpor Italů, který je hodně hutný?
15: Prostě chodí víc do brány a víc tam střílet.
3: To je jediné, co pohyb, jak je to fyzicky náročné proti Italům?
15: Tak je samozřejmě jako každý zápas je to fyzicky náročný, ale prostě my to musíme zlomit a zabrat ještě víc.
3: Jak moc tuhle chvíli třeba hrají roli zkušenější hráči jako Roman Červenka, Jakub Flek, kteří už mají několik šampionátů?
15: Jo, ale kluci hrají obrovskou roli a my mladší se na ně musíme dívat a hrát co nejlíp umíme.
3: 22 sekund přesilovky ještě na začátku třetí třetiny, může to pomoct nejen třeba primárně gólovi, ale i herně dostat se do pásma a tak dále.
15: Jo, určitě můžeme se tam dostat a třeba rychle udeřit a určitě nám to může pomoct.
3: Ať se daří.
15: Děkuji.
6: Matěj Bliml, 5 minut 4,5, teď už před startem třetí třetiny. Česko-Itálie zatím 0-0. Z Friburgu František Kuna, Radiožurnál.
7: A my jsme dál v našem studiu s Krišovem Gouselem, naším redaktorem, reportérem a taky olympijským šampionem Martinem Procházkou. Ještě jsme se, pánové, nezaměřili vlastně na ten inkasovaný gol, jestli to byla třeba i chyba Dominika Pavláta, že se nestačil přesunout od pravé tyčky k levé, puk zasunutý zpoza branky, odrazil se od jeho betonu. Už to vypadalo, že zůstal na brankové čáře nebo před ní, ale nakonec, jak jsme viděli tou špičkou betonu, on už vybíral kotouč zpoza brankové čáry.
2: On se mu tam trošku, myslím, svezl ten kotouč. Hmm. Ono to vypadalo tak hlavně z toho... ano, přesně tak, že ten kotouč vlastně mu udělal takovou piruetku na betonu a chvíli se ocitl za brankovou čárou, takže to byl trošku nešťastný ten zákrok, jestli chyba, úplně nevím, to nechci posuzovat, ale bylo tam poměrně rychlé obtočení kolem branky, pokus o zakončení, který prostě vyšel Italovi.
0: No a tak, jak my to štěstí nemáme tady v těch situacích, tak teďka ten samozřejmě Sarančino... pokud to říkám dobře.
2: Saracino.
0: Tak měl to v tom, měl štěstí tom. Zaprvé byl ve velké rychlosti, byl v pohybu, to znamená, že on jak objížel tu branku, tak on neměl v té rychlosti, neměl čas to úplně, jak se říká, zamést jako hned k té tyči. Proto to pustil jako do toho prostoru. Pavlátovi se to namotalo, jak se říká, na ten beton, jak už si říkal, no a o kousíček to přešlo přes tu čáru, takže v tomhle tom případě měl samozřejmě větší štěstí, než mají zatím doteď naši hráči, a je to jedno, je to jsou útočníci nebo obránci, prostě snažíme se a zatím nám to štěstíčko tam není naklonit.

0: měli to Češi a Italové zároveň na delší střídačku, teď zase tak kratší, tím pádem můžeme očekávat víc a víc breaků Italů. Myslíš, že budou chtít ještě upevnit ten svůj náskok, nebo to v úzovkách dobrání na 0-1?
1: No tak to doufám, že neubrání na 0-1. Já doufám, že to utkání otočíme a že získáme ty body, když už to asi nebude ten typ 7-1, který jsme tady říkali.
2: Jsme ve hře pořád.
1: Jsme ve hře, ano, ale myslím si, že je tady pořád ještě čas na to utkání to otočit. Ale nebude to jednoduchý. Italové teďka vlastně jako nebudou extra kam spěchat, nebo mít tu další střídačku, takže jakmile hned vyhodí kotou, když to řeknu do středního pásma, tak to budou mít rychle na střídačku, přijdou nové síly a znova se budeme tlačit do nových, jak se říká, odpočatých hráčů, takže o to teďka bude ve třetí těžší pro náš tým.
2: Ale já si myslím, že by mohli Italům taky začít docházet síly ve třetí třetině, protože nakonec ve druhé polovině té druhé třetiny se dařilo Čechům trošku víc držet soupeře v pásmu. I přesto, že se Čechům nepodařilo střelit gol, tak přeci jen ten tlak tam byl velký a obrance to stálo hodně sil.
1: Souhlasím s tebou jednoznačně. Bylo kolikrát vidět, jak když po těch větších, delších závarech, jak tam Italové šli na stříhačku, opravdu v předklonu, mají to, musí toho mít dost, takže toho bychom měli využít. Přece jenom hráli včera taky, hráli s Norama, prohráli 4-0, my jsme odpočatí, takže měli bychom to teďka v té třetí třetině využít ty lepší kondice.
0: Matěj Bliml mluvil o tom, že by to možná mohli vzít na sebe i zkušení hráči, tak očekáváš gól od Červenky, Sedláka nebo koho?
1: Já myslím, že úplně asi není úplně podstatný, že by se to očekávalo od těchto dvou. Já myslím, že musí přijet celý tým, že tam máme spousta šikovných hráčů. Už jsem to zmiňoval, výborně hrál tam tu jednostřídání pasáž, tam měl ten útok Černoch, Flek, Chmelař. Musí se přijat další, to není o tom, že teďka pro sebe uspoláhat jenom na Romana Červenku, jestli dá branku nebo ne.
0: My se můžeme na Radiožurnálu Sport pomaličku vydat zpátky do Friburku. Jenom zmíním pro posluchače Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport, že je rozehrané také finále domácího fotbalového poháru Jablonec versus Karviná, 5. minuta. A stav 0-0, tam máme reportéra a přímý přenos je vysílán třeba na zpravodajském serveru i rozhlas.cz nebo v naší aplikaci Můj rozhlas a taky na webových stránkách Radiožurnálu Sport.
3: Přímý přenos Radiožurnálu Sport.
0: Teď už tedy zpátky do Friburku za naším reportérem Petrem Kadeřábkem a taky za jeho kolegou Františkem Kunou. Třetí třetina Česko-Itálie a hokejové mistrovství světa.
4: Právě teď padlo úvodní boli třetí třetiny. Češi zahájí třetí třetinu za stavu 0-1 ještě dohráváním přesilové hry. Z té zbývá odehrát ještě 8 vteřin. Červenka zavezl kotouč po levé straně, dává na Galvase, ten vrací Červenkovi, Červenka vyjíždí a dává Hronkovi, Hronkova rána prosvištěla kolem levé tyče italské branky, Italové už hrají v kompletním počtu hráčů na ledě, Kaut nezachytil teď kotouč a teď je to 2-2 ve středním pásmu, spěchá tam Mantenuto, kterého ale zastavil Hronek, dává Kautovi. Kautovi se tam rozjíždí na levé straně ve středním pásmu Tomášek, ale Kaut si vybral vlastní cestu středem, kluziště pálí, ještě dorážka od Hronka, ještě ta možnost pro Červenku, ten nahodil do opravdu obrovské hromady těl před brankářem Klarou, no a ten nakonec našel kotouč ve své lapačce. Češi versus Damien Klara zatím jasně vyznívá pro italského gólmana, protože ten už teď čelil 41. pokusu českého týmu a to máme za sebou ještě ani neodehranou první minutu třetí třetiny. David Tomášek půjde na buly po levici italského gólmana s Kubalíkem a Flekem. Nastupuje teď na ledovou plochu. Kubalík vyjíždí, nakonec centruje před branku, ale kotouč nedokázal tečovat. Tomášek Italovému nadzvedli hůl a tak musí spěchat. Propuk mezi obrané kruhy Kempný, rychlá přihrávka, která mířila právě na Kubalíka. Ten se trošku zadrhl u pravého mantinelu, nedokázal přihrát a tak se Češi sami připravili o pobyt v útočném pásmu. Kempný tam nahazuje znovu kotouč zleva, projel přes oba dva zadní rohy. Přihrávka před branku, Tomáškovi podjel puk pod jeho holí a teď po Flekově přihrávce zpoza branky měl obrovskou příležitost David Tomášek, jenže neměl hokejku na ledě a tak nemohl zpracovat kotouč, který tam adresoval Jakub Flek. Za brankou českou teď Matyáš Milovský poskakující kotouč zpracoval, vrací se zpátky, Saracino jej takřka obral o kotouč, tohle bylo hodně bohorovné od mladého útočníka, teď už ale vytěsnil puk do středního pásma, ale Italové vrací znovu jednoduše za českou branku, kde stojí Kempný, má dostatek prostoru pro to, aby našel najíždějícího Blimla. Ten je v útočném pásmu na levé straně, přihrávka na Melovského. Melovský ale nedokázal se prosmíknout mezi dvěma Italy do rohu kluziště. Ještě Bliml utržel útočné pásmo, jen ale na chvilku. Teď je tady Friklu.

0: Hunt, který vrací na italské hole na pravý obraný kruh. Za námi jsou 2 minuty a 5 sekund třetí třetiny a stále Itálie vede nad českým týmem 1-0.
1: A Buono vyváží kotouč, už je u červené, bere to zleva, nahazuje kotouč, jenže je velmi rychle přibržděn českou dvojicí a Češi teď prostřídali a čeká se, až vypadne kotouč od červené čáry. Stalo se a vypadl za českou branku, kde je obránce Alšer, který přibrzdil za brankou, pak se rozjíždí, dává doleva na Ticháčka, ten posouvá na Beránka, který nahazuje kotouč za branku Italů. Tam Klara rychle rozehrává po plexi skle kotouč, jenže Beránek teď může napadat rozehrávku soupeře, byl rychle u puku a Galvas ještě dostává puk mezi kruhy, dává Černochovi, ten pálí, Klara zasahovat nemusí, ještě Galvas pálí zase mimo, zpoza branky přihrávka, kotouč nad kruhy, tam je Hronek uprostřed modré čáry, dobře nahazuje, ale rána mířila nakonec vysoko, výjíždí k modré čáře, Češi udrží pásmo, ne, Galvas už je ve střední třetině, ale zase míří dopředu, zdá se, že to stihl, dává doprava, tam je Hronek, Hronek netrefil, ale napálil kotouč na Buona do jeho výstroje, který klekl obětavě do té rány. Začala 43. minuta zápasu, Češi dál prohrávají s Itálií 0-1, sedla jde dopředu. Dává doprava na červenku do velkého úhlu. Červenka brzdí v pravém rohu, přihrávka na modrou na Hronka. Ten po modré zprava doleva na Galvase, který udržel třetinu. Na pár centimetrů to bylo. Galvas ještě má kotouč a bojuje o něj. Nakonec ho ztrácí a Italové mohou dopředu. Přečíslení 2-1. Zleva doprava Hronek jediný, ale dobře to zvládla. Tu střelu tečoval do rohu a chvíle klidu. I tak ale nakonec u kotouče Italové a Digiacinto nakonec přišel o puk. Češi s kotoučem. 44. minuta se hraje a Češi dál prohrávají s Itálií 0-1 a teď přečkali italské přečíslení.
0: Změny v sestavách jsou viditelné od úvodu třetí třetiny, k těm se určitě dostaneme. Kempného přihrávka ve středním pásmu nebyla přesná. Flex se snaží rozhýbat celou útočnou snahu, Tomášek protečuje do útočného pásma, dává právě na Fleka. Flek přihrávka na Kubalíka, ten ale nedokázal zpracovat tak, aby mohl vystřelit. Byť byl na ose hřiště a tak mohou rád znovu Italové, ale Flek tam znovu rychle přijel, ale pozor na přihrávku od Deluky, kterou nedokázal zpracovat do jízdy Mantinger, který ale udrží na chvilku pro Italy kotouč daleko od jejich branky. Tam ještě bojuje Tomášek, dává na Cibulku a ten nabírá rychlost, nahazuje do pravého útočného rohu, ale Flek už je na ledě hodně dlouho a tak ho chtěl zastoupit Voženílek, ale přeci jen přijel do toho souboje později. Alšer tak musí na obraných kruzích kombinovat s Ticháčkem, ten nachází Voženílka, který už projel do útočného pásma, napravo je Bliml, Bliml pálí a Daniel Klara našel ten kotouč ve své lapačce. 4 minuty 45 sekund ze třetí třetiny, Italové stále vedou a nad Českem 1-0. Nikdy v historii Italové v tomto čase nad českým týmem nevedli. Bylo to jen jednou v roce 2008, to bylo v první třetině, kdy otočili z 1-0 na 1-2, ale pak inkasovali a následně 6 branek a od té doby stříleli přesně pouze a jen čeští hokejisté v těch následujících 3 vzájemných duelech. Teď ale prohrávají. 45. minutě Češi z Itálií 0-1.
1: S Voženilkem a Melovským Bliml teď na ledě. Muž, který naposledy střílel z pravého mantinelu na Klarovu branku, byl to 43. pokus směrem k italskému golmanovi. Melovský teď na Buli v útočném pásmu prohrává, Bliml jde napadat, ale nestíhá to a Italové posílají kotouč až na Alšerovu hůl, ten je na obrané modré, hned dává Blimlovi do středního pásma, Melovský výjíždí do třetiny z pravé strany. Klička na střed, Melovský na kruhu dává doleva, rána od Ticháčka a vyrážečka Klary je znovu proti. Italský golman má další zákrok, Češi s pukem za brankou. Voženílek se tlačí do rohu, pomohl mu Bliml, ten dobře bruslí a výjíždí k modré čáře, dlouhý oblouk, křižný pas doleva, Ticháček mezi kruhy Melovský a křižný pas na Alštěra, který dává gól. Voženílek ještě na hraně brankoviště, každopádně Češi slaví vyrovnání na 1-1. Otázkou je, jestli to opravdu bude statisticky uveden Marek Alšer, který si najel do pásma na Ticháčku v pas, a nebo Voženílek, o kterého mohl ještě český obránce otřít ten kotouč. Každopádně Marek Alšer hraje svoje první dospělé mistrovství světa a vypadá to, že on bude tím střelcem. Česko-Itálie 1-1, kdo by to byl řekl, jak si český tým v zápase s outsiderem oddechne až ve 46. minutě zápasu. Teď ještě, jestli Italové nebudou reklamovat postavení Voženílka v brankovišti a případné nedovolené bránění. Já si troufnu, že to zkusí a vůbec bych se nedivil, kdyby jim to vyšlo. Na druhou stranu, Voženílka tam tlačil Sir Giorgio Gios do brankoviště. Tak jak, co na to italská střídačka? 1-1 svítí na ukazateli skóre, a vypadá to, že zápas bude pokračovat.
0: Vypadá to tak, protože Jukka Jalonen pokývnul takové to ne hlavou, takže žádný coach challenge, žádná trenerská výzva, pokračujeme ve 46. minutě za stavu 1-1. Jediná útočná formace, která zůstala po celý zápas pohromadě, je ta Černochova, která je právě teď na ledě. Hronek vyzývá Beránka ke sprintu. Beránek objíždí branku, přespurcoval italskou branu, je držen, ale nebude se pískat. Přihrává Hronkovi, ten dává do rohu vpravo Chmelařovi. Ten přihrál Černochovi, ten hledá před brankou. Beránka Kotouč ale sbírá Chmelař, který posouvá na Galvase, Hronek pálí, tam byl dobře zaparkovaný Beránek, ale Klara vyhlédl kolem Beránkových kopen a našel ten Kotouč nakonec v lapačce. Ještě se tam do sebe pouští Italové z Čechy, Černoch je aktivní a hodně aktivní, je tedy Jaroslav Chmelař, který nemá helmu, řekl bych, že tak 2-3 Italy tam poštuchoval svou pěstí do obličeje, ale vše zvládl s grácí a nadhledem. Mezitím na kostce na ledem detailní záběr na borce, který vyrůstal na Kladně, který hrál i za Lev Slaný. No a pak přes zámořskou soutěž se dostal i do týmu NHL na Floridě. On byl tím, který srovnal skóre, které platí teď ve 46. minutě. Marek Alšer, který srovnal na 1-1.
1: Vazování v útočném pásmu se Sedlákem a Červenkou je Martin Kaut. Červenka s pukem na pravém kruhu. U modré čáry se dostává backendem, dává do rohu pro Sedláka. Ten zase vrací za branku na Kauta, který napadá, lehce tam zahákoval soupeře, ale nevylučuje se. Volný puk má u modré čáry Kempný, posouvá ho do levého rohu na Červenku. Ten padá v souboji, ale ani tohle není s faulem. Na pravém mantinelu Cibulka se snaží udržet třetinu, pomáhá mu Sedlák. Křižní pas doleva, po modré na Kempného. Červenka dává na modrou. Cibulka pálí, lehký kotouč směrem do Klárovy rukavice. Tam nebyl nikdo na dorážku, to byla libůstka pro golmana Itálie, který má teď chvíli klid i proto, že se bude uklízet ledová plocha ve 47. minutě, tak platí 1-1 mezi Českem a Itálií. Češi sice dobře udrželi ten kotouč, ale hrána od modré čáry byla v podstatě jen takovým pukem, který střílí hokejisté při rozbruslení.
0: To bylo nic. Bylo to pomalé, napřipraveného golmana nikdo neclonil.
1: Vysoko.
0: Vysoko, přímo do lapačky, opravdu nic neřešící střela. Chápu, že to měl Tomáš Cibulka pod nohama, že chtěl vlastně rychle postupovat v té hře, ale spíš to chtělo schodit do rouku zjiště, kde byli Češi připraveni. Ještě jednou si mohli fanoušci na kotce nad ledem prohlédnout ten vyrovnávací gol od Marka Alšera a souboj na brankovišti, který tam svedl Daniel Voženílek. Ale on tam prostě byl, znesl ten vzruch do brankoviště. Klara v tu chvíli, ano, on nemohl chytat, ale díky tomu, že italský obránce navezl svého spoluhráče právě, nebo Voženílka právě na golmana. Mezitím padají dál góly v Curychu, tam se hraje už 51. minuta a Švýcarsko vede nad Rakouskem 8-0. Teď zpět ale na led WC Areny ve Friburgu, kde se sklání na buli Bradley a proti němu Tomášek za stavu 1-1 ve 47. minutě.
1: Hozeno kotouč na ledě, mají ho ale Italové a dopředu může Zanata, posouvá kotouč chybně a puk tak může mít mezi českými kruhy obránce Michal Kempný. Dělá oblouček do rohu, tam našel Cibulku, který výjíždí, ale přichází o puk zbytečně, De Luca ho obral a přihrává nebezpečně. Rána ještě z levé strany, ale zablokovaná Mantingerem. Mantinger pálil, tedy zablokovaná Kempným. Italové drží pásmo po chybě Cibulky v rozehrávce, další pas a přihrávka a Rána směrem k Pavlátovi. Kotouč v českém brankovišti, Pavlát ho kryje, ještě ne, dorážka, volný puk, stále ještě Italové mohou dorazit, to byla velká šance. Ještě kotouč dál za českou brankou, Cibulka musí hrát rukavici a puk posouvá k modré obrané, kde je Kubalík. Češi se teď brání, ale budou hrát přesilovku. Kubalík posouvá před sebe, Červenka už je ve třetině, nechává za sebou. Tomášek pálí přes obránce, ještě má volný puk mezi kruhy, další dorážka. Toto už za brankou Italů, má ho Červenka. Češi bez golmana čekají na svoji přesilovku. Stav 1-1, na modré čáře Hronek, křižná přihrávka doprava na Červenku. Ten Ticháčkovi, Hronek pálí. Klaru trefil někam do klíční kosti, ale Italové už Kotouč mají na své holi a píská se faul Italům. Češi budou hrát přesilovku ve 48. minutě za stavu 1-1 stále. Jenže teď si Češi koledovali a možná to spíš si říkalo o to, aby Češi šli na trestnou lavici po tom zmatku v obraném pásmu českého národního týmu, což se samozřejmě Italům nelíbí a na trestnou lavici někdo odejde. Italové se teď dostali na počet 10 střel za celý zápas. Češi se blíží k 50, stav 1-1 platí dál a Češi mají na obrat ještě necelých 13 minut čistého času.
0: Nebezpečná hra vysokou holí a teď velká porada přímo uprostřed útočného pásmu českého týmu. Radí se tam mezi sebou Hronek, Červenka, Bliml, Sedlák a Kaut. Znamená to tedy, že tahle ta pětice zahájí přesilovku českého týmu a bude chtít otočit vývoj skóre. Sedlák proti němu úspěšný na buli Mysli, který okamžitě vyhazuje Kotouč až za brankáře Pavláta, který zpracovává pro Hronka. Hronek nabírá rychlost, projíždí do středního pásma, přenechává pod sebou na Červenku, na našeho Kauta, ten mu vrátil, Červenka už je v útočném pásmu vlevo, Bliml dává Hronkovi, ten posunul doprava na Sedláka, který o zadní mantinelou, teď Bliml chtěl překvapit Klaru střelou spoza branky, ale ten Kotouč projel k levému mantinu. Tady je Červenka, přihrávka na Blimla, ten ale tečoval Kotouč jen do rohu kluziště, odkud mu jej přihrál znovu Červenka, Červenka za brankou mírně vpravo, míchá s Kotoučem, vyjíždí nad pravý kruh, schazuje pro Blimla, Bliml se snažil najít Sedláka, ale Kotouč se vznesl do vzduchu a doputoval až ke Kautovi. Ten je u levého mantinelu, trošku míchal s pukem, ale nebylo to úplně ideální a tak se Italové dostanou ke Kotouči a nakonec jej vyhodí daleko, daleko od své branky. Spornberger a spol odcházejí střídat. První minuta přesilovky Čechů neúspěšná, ani kromě Blimlova pokusu jedna střela, i proto stále platí 1-1.
1: Tomášek ale zachytil vyhozený Kotouč, pak už se ale Italové zásluhou Mantenuta dostali do středního pásma. Tam hraje Flek už v obrané třetině. Ještě 3/4 minuty české přesilovky, 1-1 i dál. Tomášek vyváží puk v přesilovce z obraného pásma, dává křižný pas doleva. Flek už je za obranou, Flek může zakončit, Klička do backendu a Luka a golman Itálie má Kotouč, Klára tedy. Puk už je na druhé straně, Italové rychle vyhodili. Končí 49. minuta a pomalu i česká přesilovka, ještě 25 sekund. Flek zaváží Kotouč do pásma po levém mantinelu, na levé hrazení přihrává křižný pas, Kubalík pálí a další zákrok Klary. Byť na dvakrát, byla to tvrdá rána Dominika Kubalíka, ale Klára zdá se, že viděl. Nebyl tam tak ideálně vožení lek zaparkovaný, jako třeba při gólu proti Švédům. 50. minuta už začala, stav 1-1 platí dál, Češi budou hrát ještě 15 sekund v početní výhodě.
0: Teď na kose na ledem bylo vidět to, co předvedl Sedlák s Blimlem v té předchozí části přesilové hry, kdy Sedlák záměrně mířil do zadního mantinelu za branku, ten Kotouč se odrazil k Blimlovi, Klara byl u levé tyče a u pravé byl Bliml s Kotoučem a snažil se o něj zahrát vlastně Kotouč do branky a ten puk škrtl italská záda, nikoli se od něj neodrazil. Teď tedy v hazování na posledních 15 sekund posílají trenéři kompletní čtvrtou útočnou formaci. Za nimi bude stát Cibulka, který získává Kotouč po vyhraném vazování Jiřího Černocha. Cibulka u pravého mantinelu, jeho přihrávka nepřesná a tak může Mysli společně s Frigem vyhodit ten Kotouč daleko od své branky. Pavlát odklepává závěr trestu italského hráče. Černoch už může nahodit pro Beránka, znovu výborně sehrané. Chmelař může hrát za brankou, tam je Černoch přední. Chmelař vyjíždí zleva, dává na Kempného, Kempný nevystřelí. Nakonec se nahodí za branku a Kotouč, který se odrazil od zadního mantinelu, sbírá Cibulka, dává do rohu kluziště na Beránka, který posunul na Černocha. Ten se vyhnul Pietronerovi, míří do rohu kluziště, ještě udělal jednu kličku a posunul doleva na Chmelaře. Chmelař podél levého mantinelu do rohu pro Černocha, tomu sjel Kotouč z hole a tak nedoputoval až na Beránka, ale ještě Kempný zachytil puk, který nahodil do rohu kluziště. Černoch bojuje v rohu a přichází mu na pomoci Chmelař, který ještě získává útočné pásmo pro český tým, jenže jeho přihrávka v cibranku nebyla úplně přesná. Začala poslední desetiminutovka základní hrací doby, Češi hrají s Itálií zatím 1-1.
1: Deluka míří do pásma, Kempný ho narazil na mantinel, přihrávka mezi kruhy, rána a nad českou branku, nakonec skončí v ochranné síti, tohle byla obrovská italská šance, do které se dostal Alex Trivelato. po zmatcích za českou brankou a teď se Češi mohou poradit trochu déle i proto, že je tady pauza na úklid ledové plochy, ale ve chvíli, kdy to je 1-1 mezi Českem a Itálií v 51. minutě, tak měli Italové, nechci říct 100% gólovou příležitost, ale těch procent se tam má najít opravdu velmi, velmi hodně.
0: 99,1.
1: Ne, byla to opravdu veliká šance.
0: Na ose hřiště mezi kruhy, kotouč po ledě,
1: přesouvající hokejce, se brankář.
0: Přesouvající se golman, tohle byla prostě opravdu gólová příležitost. Největší italská v celém zápase.
1: To je vlastně pravda.
0: To je jasné. 1-1, 9 minut 42 sekund. Tolik zbývá Čechům k tomu, aby nedopustili další blamáž, protože byť jen ztráta bodu z Itálie by byla rozhodně velkou komplikací v tom dalším propočtu a ne snad úplně postupových matematických propočtech do čtvrtfinále, ale spíše pro to postavení po skupině a výhodnějším nasazením pro čtvrtfinále. Ale to ještě předbíháme, protože i po tomto zápase s Itálií čeká český tým další trojice zápasů. Ještě rychlý pohled také do Curychu, tam stále Švýcaři vedou nad Rakouskem 8-0.
1: Takhle se to dělá.
0: Ano.
1: Pokud byste chtěli zapíchnout do programu české reprezentace v základní skupině prst a najít jediný zápas, kde Češi stoprocentně nestratí, tak je to právě tenhle ten duel s Itálií. 1-1, ale vhozeno v obraném pásmu českého týmu po vyčištěném ledu, alespoň částečně tedy ve středním pásmu, to má daleko vlevo Galvas na přihrávku Kauta, tak Italové mohou rozhrávat, nebo spíš se snažit vyhodit z obrané třetiny, což se jim nakonec daří na pravé straně, jenže Galvas je proti a Kautouč bere Kaut, našel červenku, ten už je v pásmu, červenka zprava, červenka pálí a Klára neví, kde má Kotouč, ale zase je přerušeno ve chvíli, podobně jako proti Švédům, kdy Kotouč vypadl z italského golmana, z jehož pohybu bylo jasně čitelné, že neví, kde má puk, to samé reklamuje teď Lukáš Sedlák u hlavního rozhodčího, ale už bylo přerušeno. 51. minuta bude pomalu končit, Trubky teď hrají prim v BCF aréně ve Friburgu, Česko-Itálie dál 1-1. Už relativně dlouho od 46. minuty, kdy konečně protrhl to ty střelecké pokusy obránce Marek Alšer svým premiérovým gólem na mistrovství světa dospělých. Bazování v útočném pásmu českého týmu 1-1, 51. minuta.
0: Mantenuto proti Tomáškovi, to je po pravici brankáře Klary, zatím největší hvězdy dosavadního průběhu utkání. Oba dva jsou ještě poučováni čárovým rozhodčím. Teď padl Kotouč na led, Fleky může poslat Galvasovi, ten olevý mantinele nepřihrá přesně, Italové tak vyhodí a bude to no vlastně mimo kluziště, takže se bude znovu vhazovat v útočném pásmu českého týmu. Nejsou tak dlouho Italové na ledové ploše, aby museli střídat nebo aby byli unaveni při případném zakázaném uvolnění a tak prostě zůstává stejné obsazení hráčů na ledové ploše. Znovu tedy Tomášek a Mantenuto, kteří bojují. Kubalík pálí okamžitě po buli vyhraném od Tomáška, jenže pleskl ten Kotouč o zadní mantinel. Za brankou je Flek, vyjíždí k levému mantinelu, dává Tomáškovi do rohu kluziště. Ten se otáčí, přihrává na Fleka, Flek pálí gól. Jakub Flek po Tomáškově přihrávce. On si vyjížděl od levého mantinelu, couval, napřažený byl, na ose hřiště pak dostal od Tomáška přesnou přihrávku a propálil rychlou střelu přesouvajícího se brankáře Klaru. No a teď už je to skóre přeci jen příjemnější. Ve 52. minutě na jím začátku vedou Češi nad Italy 2-1.
1: 52 střel aktuálně na italskou branku. Nakonec pohyb platil Flek od rohu, kde vlastně vykombinoval tu situaci pro Tomáška, pálí z mezikruží a důležité bylo i to, že Dominik Kubalík byl přesně mezi střelcem a golmanem. Ještě k tomu na sebe navázal jednoho Itala. Klára tentokrát vůbec neviděl a z plna hrdla si Jakub Flek zařval při gólu na 2-1. Daleko klidnější průběh si představovali nejen čeští fanoušci, ale také hokejisté. Každopádně ještě není doděláno, protože Italové zahrozili třeba i za stavu 1-1 velkou gólovou příležitostí. Teď to jsou ale právě Italové, kteří pro bodový zisk v tomhle zápase musí hru trochu otevřít. Mají na to bez 5 sekund 9 minut. Češi vedou poprvé v zápase nad Itálií 2-1.
0: Flek dal gól na 6. šampionátu za sebou. To se podařilo třeba i Martinu Procházkovi. a Davidu Výbornému, nikomu jinému v historii. Teď tedy znovu Buly, které vyhráli Češi, Ticháček nahazuje do rohu kluziště, tam spěchá Melovský s Blimlem, mysli ale získal Kotouč a nakonec vyhazuje Kamno, přesně na Pietronira, ten našel Kanta, který okamžitě projíždí kolem Alšera, ale společně s Ticháčkem zastavili italský průnik ještě na hození od modré čáry a tam byla možnost pro dorážku, jenže teď je to 3-2 ve středním pásmu z pohledu Čechů. Blimel dává Voženílkovi, ten pálí, nechal Kotouč mezi nohama, nakonec jen vystřelil takovou propagační střelu, ale Kotouč má Blimel, vypálil, znovu trefil jednoho z Italů, další nahození, další stražený Kotouč do rohu kluziště. Ještě ale přihrávka od Milovského doleva na Blimla, ten dělá kličku, vrajíždí pod branku, objíždí nakonec celou branku a přihrává na modrou čáru. Tady je Ticháček, posouvá na Alšera, ten vypálil, Voženílek ještě zpracovává Kotouča, povracejícího se Kláru se snažil zasunout ten Kotouč zpoza branky do sítě, ale to se nepodařilo. Italové teď přejeli střední pásmo 7,5 minuty před třetí sirenou. Teď je tady možnost pro Beránka, který dostal a zpracoval přihrávku ve středním pásmu. Zajížděl do útočného pásma, najíždí do rohu kluziště. Tam je ještě podporován Chmilařem, ale přihrávka to nebyla přesná. A tak Bradley vyveze puk mezi modré čáry. Nakonec je tady ještě možnost pro Bradleyho. Zpětná přihrávka a teď musel hasit vše Jaroslav Chmelař, který se vrátil. Teď dostal ještě Jiří Černoch, tedy pěkný krosček, ale vylučovat se nebude. Chmelař to zvládl výborně a Beránek může na konci svého střídání ještě zaměstnat svou rychlostí italskou obranu, ale Italové měli velký náskok. 7 minut před třetí sirénou. Češi vedou nad Italy 2-1.
1: Trivela to má Kotouč mezi vlastními kruhy, ale odejde střídat 2-1 dál pro Česko. Teď jsou to Italové, kteří rozjíždí útok středem kluziště. Friklund nahazuje puk za do českého rohu, kde jsou jeho parťáci dřív, ale za brankou to celé pochopil Hronek a posouvá šikovně na Sedláka. Ten už je ve středním pásmu u červené, hledal červenku, nenašel, příliš dlouhý Kotouč to byl a hrát tak mohou Italové, jenže se píská a bude se vylučovat Lukáš Sedlák, se drží za levou část tváře a nebezpečná hra vysokou holí se píská, ještě Filip Hronek odchází vysvětlovat, co si Italům a Češi budou hrát početní výhodu.
0: No, on zasáhl Freklund vysokou holí Lukáše Sedláka do obličeje, ten padl na ledovou plochu, rozhodčí mu okamžitě vystřelila pravá ruka do vzduchu. Budou to tedy 2 minuty a další možnost navýšit to vedení a odskočit Italům, protože po tom druhém inkasovaném gólu Italové rozhodně začali myslet i na útok a několikrát ohrozili i branku, ve které stojí dnes Dominik Pavlát. Voženílek, Flek, Tomášek, Kubalík a Cibulka. Taková je pětice, která zahájí českou přesilovku 6.75 minuty před třetí sirenou. Kubalík pálí, minul po vyhraném vazování a střele italskou branku, Cibulka na modré čáře posouvá na Kubalíka, ten pálí, další zákrok Klary, který dává Kotouč do kluziště, kde si jej bere Voženílek, přehrává zprava doleva na Kubalíka. Ten je u mantinelu, dává do rohu kluziště, rychlá přihrávka od Fleka zpět, Kubalík dává před branku, kam si sjížděl Voženílek, ale ten Kotouč prolétl pod jeho bruslí až do rohu kluziště a následně na modrou čáru. Tady je Tomášek u levého mantinelu, míchá s Kotoučem, dává na modrou čáru. Kubalík napřahuje, rána ještě, může Tomášek cílet. Ou, teď trefil brusli Voženílka a teď měl Tomášek cílet, tak aby z toho mohl být klidně třetí gol. Ale není, 6 minut před třetí sirénou, pokračuje česká přesilovka za vedení 2-1.
1: Češi získali Kotouč u červené, má ho kaut, zajíždí do pásma, bere to z levé strany, křižný pas zleva doprava, je tam volný puk pro červenku, ten může přihrát do pravého rohu k Sedlákovi, který vyjíždí na vrchol pravého kruhu. Sedlák schodil červenkovi na pravou tyč, plus pas na modrou na Hronka, znovu vpravo červenka, pálí, Klara má puk lopačce. Bylo tam místo, které si našel Klara, aby viděl ránu Romana Červenky, vysypal hned puk, ale rozhodčí přerušili samozřejmě. 50 sekund před koncem české přesilovky a 5,5 minuty před koncem třetí třetiny. Česko vede nad Itálií 2-1 a ještě pokračuje v přesilovce. Daniel Voženílek byl před chvílí zaparkovaný u pravé tyčky, ale dostal Kotouč na brusle, od nich se pak odrazil puk mimo pozici, kde by mohl tenhle ten český útočník skórovat. Přesilovka českého týmu pokračuje, stav 2-1 pro Česko. Vyhrané byly čistě na modré čáře Červenka. Teď už uprostřed dává doleva na Hronkovi. Hronkovi ten vypálil z úhlu, Klara vyráží. Volný puk mají Italové a mohou se osvobodit. Ano, poměrně bez problému. Hronek musí spěchat dozadu, dobře za ním bruslí Mantinger, ale Hronek to zvládá a přihrává do českého rohu. Kde je Roman Červenka? Ještě 30 sekund české přesilovky, 2-1 pro Česko.
0: Kaut najíždí po pravé straně, jenže Kotouč nakonec přes hůl se vznesl do vzduchu a skončil na italské střídačce. Znamená to tedy, že znovu je přerušeno. 25 sekund ještě budou hrát Češi při Friklundově vyloučení přesilovou hru. 5 minut a 9 vteřin se bude hrát ještě třetí třetina. Na ledovou plochu přichází Černoch, Vyránek, Chmelař, Alšer a Ticháček. Posledních 25 sekund tedy přesilové hry dostane právě tato pětice k dispozici. Hazování v blízkosti útočné modré čáry českého týmu. Černoch prohrál buly a tak mohou rád Italové zajetí za branku, vyhození přes celé kluziště. Alšer s Ticháčkem musí až za vlastní branku. Zvládli to, no, chvilku dobře, ale tam se mi zdálo, že Frigo povalil v rozporu s pravidly Alšera. Nakonec se nepíská, Italové se usadili v útočném pásmu, byť ještě hrají ve čtyřech a tak může teď až Ticháček vyvést. Kotouč dává Černochovi, ten se snaží najít Beránka. Je to úspěšné, tak napůl. Beránek nahazuje do útočného pásma za branku, kam spěchá Černoch, ale byl proti dvěma Italům bez šance na to udržet Kotouč. A tak Trivela to už veze puk na druhou stranu. Kempný brzdí za brankou, přihrávka nebyla úplně přesná. Staračíno teď vyjíždí s pukem, jenže nepřihrál ani on přesně. A tak Tomášek mohl vyzvat Kubalíka, dejme tomu k nějakému sprintu, jenže přihrávka byla dlouhá, Kubalík za ní musel natahovat hůl a nakonec jen protečoval útočného pásma. Tam je Flek, dává na modrou čáru, těžký Kotouč pro Cibulku, ten ale ještě udržel útočné pásmo, ale jen na chvilku. A tak Zanetti může nahodit do útočného pásma z italského pohledu vlevo. Cibulka rozehrál přes mantinel, ale ještě zachytí Italové Kotouč v útočném pásmu. Friklund vyjíždí nad levý kruh, rychlá přihrávka na Zanatiho a teč před Pavlátem. Kde je Kotouč? Nakonec Pavlátově výstroj, ale velká příležitost pro italský tým na vyrovnání. Italové hrozí 3 minuty 46 sekund před třetí sirénou. Stále Češi vedou 2-1, ale rozhodně se usmělili. Teď Italové k tomu, aby ještě zabojovali o nějaký ten bod z tohoto utkání. Češi tedy vedou těsně 2-1 a mám to říct, Františku, že potřebují udržet 3¾ minuty vedení nad Italy.
1: No nemusíš, ale je to tak, protože tohle jsme dlouho nezažili proti takovému soupeři, jako je Itálie na mezinárodní úrovni, Češi. A třeba i náš expert Martin Procházka si jistě může pamatovat i to vysoké vítězství tehdy ve Vídni při prvním zlatu samostatné české hokejové reprezentace. I tenhle tým má ve svém kádru mistry světa Jakuba Fleka, Romana Červenku, Michala Kempného. Italové teď ale budou bojovat o první body na turnaji v závěru třetí třetiny. Česko-Itálie 2-1, končí pauza na úklid ledové plochy a tak je tu vlastně porada pro oba týmy. Dohráno je v Curychu a tam Švýcaři potvrdili roli favorita, Petře.
0: 9-0 skončil ten zápas ve prospěch domácích hokejistů, naprosto s přehledem, tedy vládli Švýcaři souboj do dvou dosud neporažených celků na mistrovství světa. Rakušané do dneška měli 100% bodový zisk. Teď se ještě odsune malinko v hazování to, protože na ledě schodil rukavice Filip Hronek, nesnad protože by se chtěl prát, ale že si potřeboval zavázat trenky. Teď už má zavázáno, bylo vhozeno, Kotouč sbírá Červenka, vysoký oblouk míří do středního pásma. Kaut se málem dostal do samostatného úniku, pokud by vysokoletící Kotouč zpracoval. Teď pro něj musí do obraného rohu. Hronek zvládl to výborně a teď jej vyhazuje, takže může proti a také úspěšný je ve sprinterském souboji Sedlák proti Pietronirovi, jenže Italové pak následnou českou kombinaci zastavili a už dostali puk mezi modré čáry. Hronek hraje mezi obranými kruhy, dává Ticháčkovi, ten našel Kauta, Kaut si nahazuje Kotouč za italskou branku a sám si pro ten Kotouč dojede, protože italští obránci se úplně nepochopili. Melovský ještě bojuje v rohu kluziště vlevo z českého pohledu. Pomáhá mu Voženílek, ale Bradley přihrává pod sebe, odkud vyveze puk Buono, který kombinuje s kapitánem Travelátem, který rychle našel Bradleyho. Teď je tady možnost pro zakončení, do kterého se dostal velmi dobře Purdeler, který vypálil, prověřil brankáře Pavláta, ten vyrazil do rouku ziště, kde zauřadoval Alšer a teď poslal Kotouč do útočného pásma, kde bojuje Bliml, zpracoval těžký puk v rohu kluziště proti dvěma Italům, Buono jej tlačí na mantinel a teď už vyveze puk do bezpečí z italského pohledu Mantenuto. 2:20, tolik zbývá odehrát ze třetí třetiny, Češi vedou nad Italy 2-1.
1: Kotouč má Filip Hronek za českou brankou, výjíždí mezi kruhy, dává prudký pas přes všechny čáry, ale je tečovaný, nepíská se zakázané uvolnění. Italové mohou hrát, Zanata má Kotouč, dává na Friklunda do středního pásma, ten jde středem, bere to mírně zprava, dostal se do pásma, nakonec ale přichází o Kotouč, ale i tak je z toho šance. Nakonec ještě Češi musí zabojovat o puk, Cibulka je rychleji v rohu u modré Beránek a vyhazuje ale přes všechny čáry, je z toho zakázané uvolnění českého týmu. 1:47 před koncem třetí třetiny. Češi vedou nad Italy 2-1. Damian Klára se možná může po očku dívat na střídačku, jestli ho trenérský tým v čele s Jukou Jalonenem odvolá. Minimálně tedy je z toho oddechový čas. Pochopitelná věc v této fázi utkání. 1:47 před koncem třetí třetiny. Prostor pro poradu a drobný oddech. Italové mají, řekněme, takové hustší kolečko kolem svého kouče než český tým, kde si na pohled bere hlavní slovo, alespoň na tu dálku, jestli vidím dobře, Tomáš Plekanec, který mluví a gestikuluje svojí levou rukou. Na ledě zůstává třeba Cibulka a Hronek, dále pak také Tomášek, Chmelař a ještě jeden muž, Ondřej Beránek, zdá se. To je ta česká pětice. Končí
0: no, oni tam musí čas, protože to bylo zakázané uvolnění.
1: Ano. Oddechový čas končí a tak Italové vlastně dali prostor české pětici si oddechnout a odvolávají brankáře. Češi budou v závěru zápasu s Itálií bránit vedení 2-1. Itálie bez golmana 1:47 před koncem třetí třetiny.
0: Tomášek půjde na buly, proti němu Friklund. Šestice Italů tedy připravená na vyhrané buly, které ale nakonec získává právě Klára. Purdeler pálí, Kotouč prolétl kolem české branky, blesklo zadní mantinel, Italové se usazují v útočném pásmu, Cibulka bojuje, i volejbalově se snažil zasáhnout ten Kotouč a teď ho i Italové sami vyhazují přes celé kluziště, takže to nemůže být zakázané uvolnění. Češi prostřídali, k Tomáškovi naskočil ještě Fleka Kubalík, ale Italové už vrací hru do blízkosti české branky. Hronek v rohu kluziště dává doleva, teď je tady ale italská kombinace a rána, která přilétla z levého kruhu. Ještě Purdeler udržel útočné pásmo. Hronek se snaží v rohu kluziště vybojovat pro české barvy. Zatím se mu to nedaří, až teď Flek vytěsnil Sarančína, který posouvá puk do obraného pásma. A teď se ho získává Kubalík. Kubalík dává gól. Kubalík zachytil ten Kotouč, který Italové nešťastně rozehrávali. Pro ně nešťastně, pro Čechy šťastně. Dominik Kubalík trefil prázdnou branku, tak 1-2 za modrou čárou. No a rozhoduje 55 sekund před třetí sirénou o zisku 3 bodů pro český tým. Nedovedu si představit, že by Italové dali v tomto zbývajícím čase 2 branky a vytěžili z tohoto utkání, které měli proti českému týmu nejlépe v historii rozehraný, takže by z tohoto utkání, z tohoto zápasu vytěžili ještě nějaký ten bod. 3-1, střelcem gólu tedy Dominik Kubalík. Pokračujeme, poslední minuta. Samozřejmě, že Damian Klára už se vrací do italské branky. Hazovat se totiž bude ve středovém kruhu. Jiří Černoch, proti němu Bradley. Černoch, ticháček, jenže jeho špatná rozehrávka, tak je tady možnost pro Deluku, který zahlezl puk do útočného pásma do rouku kluziště na hození před branku. Od Purdelera se odrazil ten puk, ale získal ho Kempný, dává Černochovi, ten posunul na Chmelaře. Chmelař nad levým kruhem objíždí branku. Nakonec ale Kotouč nechal pod sebou a tak jej získali Italové. Bradley vyhazuje, přes Chmelaře se dostane ten puk Pavlátovi. Ticháček posune kam? Bude to na zakázané uvolnění, ano. Ticháček 23 sekund před třetí sirénou. Ještě dává možnost Italům, dejme tomu vystřelit ještě nějaký ten gol, protože po vhazování, pokud by třeba odolali gólmana, což se ale nestane, tak by se mohli dostat k nějaké té střely. Celkem vypálili 16 střeleckých pokusů. V dosavadním průběhu utkání Češi 8:50. 3-1, to je to nejdůležitější. Češi vedou tedy o dvě branky a kráčí k povinnému zisku tří bodů. Teď ale ještě prohrané buly, jenže Gujovi utekl ten kotouč do středního pásma. Beránek se snaží napadat rozehrávku Spornbergera, který nepřihrál úplně přesně. Kotouč tak může vyhodit Ticháček a znovu ne, nebude to zakázané uvolnění. Posledních 5 sekund Spornberger zajede s kotoučem za Damiena Klaru a v tuto chvíli zní siréna, která ukončí tento zápas, ve kterém Češi dlouho s Italy prohrávali. Nakonec 3 góly ve třetí třetině dokázali výsledek otočit a berou tedy výhru za výsledek 3-1. Hezký večer z Friburgu.
2: Radiožurnál Sport. Jediná sportovní stanice v Česku.
3: Děkujeme pánům Františkovi Kunovi a Petru Kadeřábkovi, jak odkomentovali tenhle zápas. Ještě vám nabídneme samozřejmě ty nejčerstvější reakce přímo z místa. Jenom si na začátek vypůjčíme tipy našich kolegů Krištofa Kousala, redaktora Radiožurnálu Sport 7-2, že by Češi vyhráli nad Italy, a Martin Procházka, olympijský vítěz a 14násobný mistr světa, dokonce 7-1. Pánové, teď se snažíte utéct ze studia, ale já vás tady ještě podržím. Tak co ty vaše tipy? Jak to, že to nevyšlo?
4: Díky za připomenutí, Adame. No, čekalo se hodně dlouho na český gól. Nakonec ty italské, ty nám tak nějak jako trošku vyšly, dalo by se říct, v těch tipech, ale nakonec už mudlaná branka Marka Alšera to trošku aspoň překlopila na tu českou stranu z pohledu té štěstěny možná. Výhra 3-1. No, je otázka, jestli to je zápas, který budou chtít trenéři a hráči spíš rychle smazat z pamětí, anebo si pořádně rozebrat, co se tam stalo všechno.
5: Řekl to, Krištofe, dobře, 50% úspěšnost jsme měli, Italové dali jeden gól. Ano, my jsme se spletli, já jsem sám očekával opravdu, že potom po naučení se samozřejmě se Slovinskem, s tom výborném výkonu ze Švédy, tak jsem očekával, že tam opravdu budou, že tam budou ty branky padat dneska mnohem víc. Každopádně, první třetina to ještě nebylo úplně ono, druhá třetina byla mnohem lepší z naší strany, tam jsme si vytvořili spousty prostě dobrých pozic, ale nepovedlo se nám to. Naopak jsme inkasovali jednu branku, takže to nám také nepomohlo. No a když to řeknu, zaplať pán Bůh, že ve třetí třetině tam padla ta branka hnedka, jak si zmiňoval, dva obránci to nahráli, v podstatě Ticháček Alšerovi. Padla branka na 1-1 a pak výborná v podstatě kombinace, jedna z mála, která se nám povedla, kdy Tomášek našel výborně od brostujícího si jeho Jakuba Fleka do ideální střelecké pozice, trefil to hezky k tyči na 2-1, no a pak už jenom ta nahrávka Saracina, který má dneska v tom utkání 1+1, takže jsme dali třetí branku.
3: Pojďme k tomu prvnímu gólu, zahraju si trochu na italského ďábelského advokáta. Neměl to být faul brankáři od Daniela Boženilka?
5: No nebyl. Byl tam natlačený. Byl tam moment, kdy samozřejmě on tam jakoby samozřejmě částečně najížděl do toho prostoru, ale určitě by se stačil ještě z toho dostat. Každopádně potom Ital ho tam natlačil, přidržel ho v tom prostoru. A pak tam došlo i k tomu, že Marek Alšer ani netrefil, když to řeknu, tu odkrytou bránu, která byla opravdu prázdná. Trefil to do betonu nebo do brusle brankáře, který nechytal a hodně z toho odrazoval do branky.
3: Takže i takhle špinavé góly vlastně můžou na výsledku pomoct.
5: Evidentně ten gól jsme potřebovali, takovýhle gól, který tam prostě propadnul. Nemohli jsme trefit jak prázdné branky, trefili jsme tyčky, trefovali jsme tam prostě momenty, které prostě nám tam, nebo ne momenty, místa, které kvůli to nepropadlo, a pak dáte jednu takovouhle branku, která, jak říkám, se odrazí ještě brankářovi, když má půlku brány prázdný, tak se mu odrazí od brusle do brány.
3: Připomeňme taky důležité zákroky Dominika Pavláta, možná jsme ho mohli malinko kritizovat, ale on teď v té třetí třetině ukázal svoji velikost, měl tam jeden velmi důležitý zákrok, když puk šel vlastně přes jeho rameno do břevna a následně nad bránu.
5: Přesně jak říkáš, podržel v tom zápase, hlavně v té třetí třetině, kdy zastavu 1-1, tam právě byla tady ta střela, o které mluvíš, kdy přišla střela nahrávka spoza branky do krásně mezi kruží, přišla tam střela a musel vytáhnout zákrok, kde snad od lapačky vrcholu té lapačky to šlo právě do břevna, takže výborně zasáhl. A pak tam následně měl ještě minimálně aspoň dva takovéhle zákroky. Taky opět to bylo z mezikruží, takže vidět, že Italové, i když prostě neměli po zápas celý nějaký větší tlak, tak dokázali v tom závěru zase si tam vytvořit dobré střelecké pozice a Dominik Pavlát podržel.
4: Chválíš Dominika Pavláta, já pochválím jeho protějšek, Damiena Kláru, italského golmana, 55 zákroků v tomhle zápase. Párkrát měl štěstí, to k tomu patří, ale zkrátka celý zápas držel Itali ve hře a připomeňme tomuhle chlapíkovi 21 let, má nějaké zkušenosti se zámořským hokejem, ale zejména hraje ve Švédsku a ve Finsku a teď ukázal, že umí čelit elitním světovým střelcům, nebojím se to tak říct.
5: Je to tak, opravdu předvedl výborný výkon. Ano, měl tam neuvěřitelné štěstí, když Jakub Flek trefuje prostě tu část hole, kde tam máte, já nevím, rozměr 3-4 cm, trefíte to přímo do toho, to se říká, my jsme to vždycky říkali na střelnici, když trefíte do špejle, akorát, že se nezlomí ta hokejka. Na střelnici se zlomí a ten ta diabolka prolíte dál, takže tady to bohužel nepadlo, ale to zlehčuju, je to prostě, někdy se to vám takovýhle utkání povede zase, ale už je to po druhé, už se nám to povedlo ze Slovinci, kde jsme taky měli velký tlak, nakonec nás to stálo 2 body, dneska jsme to naštěstí ustáli, otočilo se to, získali jsme 3 body do tabulky, ale je tam zase podobné utkání, kde se spousty šancí, dobrých pozic, nedáváme góly.
3: Na druhou stranu říkáš velký tlak, ale proti Slovincům to bylo 35 střel a dnes skoro 60.
5: Dneska byl ještě větší, mnohem větší tlak, hlavně v té druhé třetině, neříkám úplně tak v té první, ale v té druhé byl mnohem větší tlak, tam prostě tam to opravdu jsme hráli jenom u nich ve třetině se dá říct u Italu, ve třetí to potom dá se říct, také pokračovalo, dali jsme ty prostě ty branky, to bylo důležité, že jsme tam prostě se prosadili, že to tam Jakub Flek trefil, že opravdu si našel dobré místo na tu střelu, trefil to k tyči a to bylo důležité ta druhá branka.
3: Dál posloucháte respektive studio na mistrovství světa hokejový zápas Česko-Itálie. Tohle byl Martin Procházka, povídáme se taky s Krištofem Kouselem a teď znovu připojujeme Františka Kunu, tentokrát s pozápasovým hodnocením od jednoho ze samotných aktérů.
1: Obránce Jan Ščotka. Češi porazili Itálii 3-1 a už se trochu mohou usmívat, ale dlouho to tak nebylo. Tak jaký byl ten zápas vašeho pohledu?
6: No z začátku samozřejmě, že říkali jsme si to v kabině, že musíme trošku víc zabrat a dělat ty jednodušší věci. A proč se to zjednodušit, že jo? Protože se pak může stát, že dostaneme jeden blbý gol, co se stalo samozřejmě. A pak je to velmi těžké se do toho vrátit, do toho zápasu, ale kluci to zvládli skvěle a vyhráli jsme to, že to nejdůležitější teď.
1: Jak moc těžké to bylo třeba pro útočníky z vašeho pohledu, protože Italové pak už se drželi blízko brance?
6: Určitě těžký zápas, hlavně jako jejich golman chytal skvěle, takže musí dát kredit, protože ten, co pochytal za zákroky navíc, já si myslím, měl kolem 60 střel a chytal fakt fantasticky, ale zase jsme si pořekli v kabině po druhé třetině, že to musíme zjednodušit a tlačit od brány a to si myslím, že jsme splnili.
1: Co pro vás osobně potom, co jste nedohrál ten zápas se Švédy, teď celých 60 minut, ne tedy oficiální ice time, ale i tak?
6: Jo, samozřejmě jsem rád, že jsem dohrál celý zápas a nevyfauloval jsem se, to je samozřejmě pozitivní, ale jsem nejvíc rád za to, že jsme vyhráli a takové ty povinné body jsou doma.
1: Ještě mám tady něco zpíval do ucha Michal Kempný, pozraďte, co to bylo, ono to nebylo úplně slyšet.
6: Že mám narozeniny zpíval, Honza má narozeniny.
1: Takže co bude v šatně?
6: To nevím ještě, to uvidíme, až tam přijdu, ale už jsem dostal ráno od kuchaře dortík takový malinký, tak uvidíme.
1: Říká Jan Ščotka, díky.
6: Taky díky, naschledanou.
1: Pokračuje vysílání Radiožurnálu Sport s reportérem Petrem Kadeřábkem.
7: A u mě je golman Dominik Pavlát. Dominiku, jak budete hodnotit tenhle ten zápas, protože vykroutíte hlavou, usmíláte se trošku, jste si oddechl, asi jste si oddechl více ještě na ledě.
8: Byl to strašně těžký zápas, vlastně my jsme měli spoustu šancí, bohužel jejich brankář chytal fakt neskutečně dneska a my jsme ho dneska prostě trefovali a oni, co měli, tak to byla šance a hodně mi to připomínalo ten můj zápas se Slovinskem a bylo to prostě, je to zápas o jedné chybě a je to strašně těžký na koncentraci, ale jsem hrozně rád, že jsme to zvládli.
7: No, když se vzpomenete na ten gól, věděl jste už dopředu, když ho šli zkoumat rozhodčí, že ten puk přešel brankovou čáru?
8: Popravdě ne, pak jsem to viděl na té kostce a prostě je to gól jako každý jiný. A šel jsem dál, věřil jsem našemu týmu, že dokážeme nějaký góly dát a vyhrát.
7: No, když jste se podíval potom na kostku nad ledem, nevyčítal jste si malinko, že jste zůstal dlouho stát u té pravé tyče?
8: Tak já jsem, to byla taková těžká situace, on si to sklepával ze vzduchu a já jsem šel si pokryt tu první tyč, aby mě to tam prostě neprohodil a to, udělal to hezky, jsou tady šikovní hráči, takže příště musím být rychlejší.
7: Dominiku, jak moc se těšíte na další zápas, který budete chytat, který bude přeci jenom už trošku jiný než ty dva, které jste tady odchytal, protože chytal jste proti Slovinsku a teď proti Itálii, oba dva neuvěřitelně napínavé duely.
8: Je to, tady nebude lehkého soupeře, tady jsou fakt skvělí hráči a samozřejmě, když dostanu nějaký zápas, tak budu se snažit odvést maximum a pomoct tomu týmu k výhře.
0: Říká Dominik Pavlát, Dominiku moc děkujeme a ať se vám daří v dalším průběhu turnaje.
8: Děkuju moc.
0: Tolik Dominik Pavlát v rozhovoru po utkání s Itálií, které nakonec vyhráli Češi 3-1 z Friburgu. Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
3: A my dál pokračujeme na vlnách Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport s naším pozápasovým studiem. Pojďme se možná ještě malinko vrátit k těm slovům Dominika Pavláta, českého golmana. Není lehkých soupeřů, jsou tady všichni šikovní hráči a byl to opravdu těžký zápas. Skutečně se bavíme o hokejovém utkání Česko-Itálie. Není to fotbal Česko-Itálie, tam bychom se asi shodli na tom s Dominikem Pavlátem, ale Itálie je tým, který ještě teď řadu let nehrál v té elitní divizi hokejového mistrovství světa a přesto takovýhle kredit. Není to možná trochu, jak to říct, zametení chyb pod koberec? Martine?
5: Já to řeknu takhle. Vezmeme si výsledky. Norové 4-0 porazí Itálii. Itálie 6-0, Slovensko 4-1.
4: Ano, Kanada byli, 6-0.
5: Kanada 6-0. My jsme byli blízko tomu výsledku 4-1. Ale jakým způsobem jsme se k tomu dostali? V podstatě až po ve třetí třetině dvouma brankama nebo dvěma brankama a pak následnou jednou brankou do prázdné brány. Takže za mě přece jsme nemůžeme říct, že Itálie není lehký soupeř. Je lehký soupeř. Potvrzují to i ostatní týmy, že je porazili úplně s přehledem a my jsme si s tím měli poradit úplně stejně. Zase nás to stálo spoustu sil, ještě tam měli Italové tří třetině několik dobrých pozic. Dominik Pavlát tam musel vytáhnout spoustu výborných zákroků. Já nemůžu si pomoct, nemůžu teďka být tady veselý a šťastný a říkat bezvadný, vyhráli jsme na Itálii 3-1, díky tomu jsme dali gol do prázdné branky. Pardon.
3: Na druhou stranu Dominik Pavlát možná má pravdu v tom, že tahle utkání jsou pro golmana přeci jenom o něco těžší, než když jdete proti favoritovi a proti jasným dobrým střelcům.
5: To vůbec neříkám. Já nemluvím o individuálním Dominiku Pavlátu, o celkovém výkonu českého týmu. Tohle to mi přijde, že jako nemůžu teďka z toho tady být nadšený a říkat, jak to bylo výborný. Prostě důležitý, ano, 3 body do tabulky, s tím souhlasím, všichni to potvrzujeme, ale ten výkon nebyl určitě podle představ, nevím, podle mých představ určitě nebyl, nevím, jak podle všech ostatních.
4: Efektivita zkrátka chyběla, určitě chybělo štěstí při zakončení v nějakých situacích. Češi tomu měli jít asi víc naproti, i když střel na branku bylo hodně, tak vyložených šancí za stolik ne, kolik bychom si představovali proti Italům. A řekl jsi to, Martine, ty velmi dobře v tom, že Čechy tenhle ten zápas stal mnohem víc sil, než kolik papírově musel a ve zbytku šampionátu jim to klidně může ublížit.
5: No jednoznačně, tak jak říkám, boj až do konce a nic jednoduchého, já myslím, že kluci toho budou mít dost, teďka samozřejmě ty utkání se hrajou ob den, takže je to dobrý, takže samozřejmě si odpočinou a nějakým způsobem tu energii zase do sebe dostanou.
3: Nějaké volno tam teď ale mají, po tom prohraném utkání se Slovinskem byl jeden den pauza, pak se hrálo se Švédskem, teď tedy by se mělo hrát, Krištofe, je to tak až v sobotu proti Slovákům.
5: Dva dny, no.
3: Tak s čím se bude spát českým hráčům?
5: No, určitě s tím, že je důležitý, že ty 3 body tam jsou. Teď je dost prostoru na to potrénovat možná některé ty situace, které nám nejdou na tom při těch zápasech. Vezmeme si, že jsme hráli zase 4 přesilovky, myslím si, že minimálně 4 a nějakým způsobem jsme si to extrémně nepomohli tím, nedali jsme ani jednu branku, nevytvořili jsme se nějaký 100% šance úplně někde, že bychom vymíchali soupeře úplně do prázdné branky a to zatím nám to nefunguje, ty přesilovky.
3: Tolik tady Martin Procházka v našem studiu po zápase mistrovství světa v ledním hokeji. Češi nakonec otočili zápas s Italy a porazili je 3-1. Martine, moc díky za tvé hodnocení.
5: Já taky děkuji, naslyšenou.
3: A budeme se těšit i na další studia, která pomůže připravit Krištof Kousal, náš reporter, redaktor. Díky za to.
4: Taky se těším, naslyšenou.
3: Tak tedy končí naše studio k zápasu mistrovství světa. Pěkný den.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Hořká komedie o trnité cestě k dospělosti v časech tuhé normalizace. Občanský průkaz. ČT 2. Miroslav Táborský se vydává za příběhem největšího českého génia do Pojízeří. Stopy Járy Cimrmana. A ČT Art. Autoři, projekty i techniky českého animovaného filmu. Oboru, který nás proslavil ve světě. Premiéra dokumentu Kroky a skoky v české animaci. Středeční večer s Českou televizí.
2: Ahoj, zdraví vás Bára Strýcová. Zvu vás na oslavy olympijského dne, které 17. června odstartuje olympijský běh na 90 místech po celém Česku. Poběžím já i moje známí a běžet může i každý z vás. Nejde o to vyhrát, stačí jen běžet. Už jen radost spohybuje malé olympijské vítězství. Motivovala jsem vás? Tak pojď. Více na webu olympijskýběh.cz.
3: Závod odstartujeme ve vysílání Radiožurnálu, kde uslyšíte i zajímavosti a reportážní vstupy z akce. To by nebylo možné uspořádat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou CSG a Billa.
4: Radiožurnál je 19 hodin. Zprávy a Kateřina Causidisová.
5: Američan s podezřením na nákazu ebolou je na cestě do Prahy.
6: Není tady žádné riziko, které by bylo pro širší veřejnost. Ten pacient bude od počátku vlastně izolován.
5: Pěstitelé ovoce vyčíslili škody po květnových mrazech na 1,5 miliardy korun.
7: Z těch čísel vyplývá, že ta úroda bude zhruba o 51% nižší.
5: Čeští hokejisté na mistrovství světa porazili Itálii 3-1. Silnice 38 je po nehodě u Nymburka neprůjezdná. A zítra bude oblačno až polojasno, místy přeháňky, teploty do 23 stupňů. Je středa 20. května, posloucháte zprávy s Kateřinou Causidisovou.
8: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Pražští záchranáři, lékaři i hasiči očekávají večerní přílet muže, který může být nakažený ebolou. Americký lékař působil v Ugandě, kde se vysoce infekční nemoc šíří. Údajně tam přišel do kontaktu s nakaženým pacientem. Žádné příznaky se u něj ale zatím neprojevily. O přijetí pacienta v úterý požádalo americké velvyslanectví. Muž je teď na palubě speciálního letounu.
9: Záchranáři se na převoz muže z letiště do nemocnice na Bulovce chystají už druhý den. Převážet ho budou ve speciálním ochranném vaku, popisuje náměstek ředitele Zdeněk Křivánek.
10: Přímo na letištní ploše proběhne ve spolupráci s hasičským záchranným sborem jak chemická, tak mechanická dekontaminace pacienta v tom transportním izolačním prostředku, tak abychom maximalizovali snížení toho rizika.
9: A mimořádná opatření budou platit i v nemocnici, pokračuje primářka kliniky infekčních nemocí fakultní nemocnice Bulovka Hana Roháčová.
11: Pacient přechází rovnou do prostor, které jsou kompletně odděleny od jiného provozu našeho pracoviště, naší kliniky, a v tomto uzavřeném prostoru vlastně setrvává po celou dobu té nutné izolace.
9: Ta potrvá zhruba 3 týdny. Přijetí dalších pacientů s podezřením na ebolu Česko aktuálně nezvažuje. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.
5: Ebola na severovýchodě Demokratické republiky Kongo už podle lékařů podlehlo více než 130 lidí. Dalších více než 600 je možná nakažených. Světová zdravotnická organizace varuje, že tato čísla pravděpodobně porostou.
12: Pracovnice Světové zdravotnické organizace Anaïs Legan řekla, že lékaři se snaží vystopovat, kde přesně epidemie před několika měsíci začala. První symptomy eboly se objevují až 21 dnů po nakažení. Na současnou variantu viru Bundibugyo navíc neexistuje očkování. V oblasti u hranic s Ugandou posilují své týmy taky humanitární organizace, jako třeba Lékaři bez hranic. Situaci na východě Konga teď ještě zhoršuje vysoká koncentrace lidí a nedaleký ozbrojený konflikt. WHO kvůli tomu v oblasti vyhlásila stav ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu. Globální nebezpečí je ale podle ní malé. Jiří Kordík, Radiožurnál.
5: České ministerstvo kvůli nemoci varuje před cestami do Demokratické republiky Kongo a Ugandy. V této zemi je podle cestovatelského systému drost zaregistrovaných 8 Čechů. Český rozhlas Plus pořádá už 4. ročník konference o válce na Ukrajině. V pražském kulturním centru Vzlet se budou diskutovat výjimeční hosté hlavně o budoucnosti Ruskem napadené země. Na místě reportér Jaromír Marek.
13: Za malou chvíli začne další část konference, která se také věnuje bezpečnosti v Evropě, tentokrát ale z pohledu, jaké jsou perspektivy Severoatlantické.

0: Padly po květnových mrazech ovocnáři v Česku. Omrzly hlavně květy jabloní, třešní a broskvoní, ale taky meruněk, višní a jahod.
1: My jsme provedli nějaký první odhad těch škod tím mrazem. Z těch čísel vyplývá, že ta úroda bude zhruba o 51% nižší.
2: Říká k pětiletému průměru předseda Ovocnářské unie České republiky Martin Ludvík.
1: Předpokládáme, že by se mělo sklidit asi někde kolem 65 až 70 tisíc tun, de facto polovička toho, co běžně.
2: Ministr zemědělství Martin Šebestián za hnutí SPD požádal Evropskou komisi o pomoc pro tuzemské pěstitele. Ministerstvo také připravilo systém nahlášení škod.
3: Tento systém by měl být otevřen pátek nebo už příští týden.
2: Největší škody jsou ve středních a východních Čechách a na střední Moravě. Z Mělnicka Radek Duchoň, Radiožurnál.
0: Evropský parlament vyzval komisi, aby začala řešit stav právního státu a zneužívání dotací na Slovensku. Europoslanci dnes podpořili rezoluci, která poukazuje i na to, že slovenská vláda nezměnila své chování ani po loňských kontrolách ze strany europarlamentu.
4: Spoluautora rezoluce europoslanec Tomáš Zdechovský z KDU-ČSL poukázal například na případy tzv. Hacient, tedy domů postavených za evropské peníze, například jako informační centra, která ale místo toho slouží jako soukromé domy politiků nebo podnikatelů. Předseda výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci Javier Sarsalios poukázal také na útoky slovenské vlády na média nebo justici. Evropská komise teď podle nich má začít konat kroky, které situaci prošetří a mohou vést až k pozastavení čerpání fondů. Proti rezoluci hlasovali čeští europoslanci z hnutí ANO nebo Kateřina Konečná ze Stačilo. Ze Štrasburku Jakub Lucký, Radiožurnál.
0: Policie prověřuje výhrušky vůči organizátorům festivalu Meeting Brno. Ten začíná zítra. Jeho součástí bude o víkendu sjezd sudeckých Němců. Část lidí tuto akci, která se koná poprvé v Česku, považuje za provokaci. Pořadatelé oponují, že jim jde o smíření národů, čelí kvůli tomu i agresivním výpadům.
5: Podle jednoho ze zakladatelů festivalu Petra Kalouska chodí členům týmu urážky, nesouhlasné i násilné zprávy denně.
6: Tam, kde se jedná ještě nad rámec nějakého nezdvořilého jednání o výhrušky fyzickým násilím, dokonce smrtí, tak to jsou věci, které samozřejmě policii předáváme.
5: Policie potvrdila, že zatím vypátrala dva konkrétní autory výhružek, upřesňuje jihomoravský policejní mluvčí Pavel Šváb.
7: Jeden z mužů pochází ze středočeského kraje, jeho zdravotní stav mu neumožňuje ani přijet do Brna a případ tak dořeší místní policisté.
5: Všechny dosud prověřované případy mají podle policie charakter přestupku. Tomáš Kremr, Radiožurnál.
0: V pražském Rudolfinu se večer představí Kanaďanka Barbara Hennigan. Slavná zpěvačka a dirigentka uvede cyklus písní Bohyně.
8: Ve skladbě od Johna Zorna se tak trochu stávám různými bohyněmi. Bohyní vzduchu, vody, měsíce, lesa i ptáků. Když tuto skladbu zpívám, mám pocit, jako by mě hudba úplně pohltila a převzala nade mnou vládu.
9: Popisuje své pocity kanadská držitelka ceny Grammy Barbara Hennigan.
8: Každá část mého těla až po konečky prstů je naplněná výrazem tohoto zvuku. Není to žádné intelektuální ani technické cvičení, ale skutečně transcendentní zážitek.
9: Kromě středečního koncertu v pražském Rudolfínu vystoupí Barbara Hennigan na festivalu Pražské jaro ještě třikrát. Michaela Pištěláková, Radiožurnál.
10: Sport. Čeští hokejisté porazili ve skupině mistrovství světa Itálii 3-1. Italové nad favorizovanými Čechy nejdříve vedli. Ve třetí třetině ale tým trenéra Radima Rulíka skóre otočil. Rozhodující gól dal brněnský útočník Jakub Flek. A fotbalisté Karviné hrají ve finále MOL Cupu proti Jablonci. Vítěz se kvalifikuje do závěrečného předkola Evropské ligy. Na stadionu v Hradci Králové je u toho reportér Lukáš Michalík.
11: Na začátku druhého poločasu, konkrétně v 47. minutě, je stav nerozhodný 1-1. Skóre zápasu otevřel v 17. minutě proměněnou penaltou jablonecký útočník Javo. Karviná srovnala v závěru první půle, ve 44. minutě se trefil z dorážky Kondé. Druhý poločas můžete poslouchat na Radiožurnálu Sport. Z Hradce Králové Lukáš Michalík, Radiožurnál.
12: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Překážka na D2 v Brně a zavřená 38 u Nymburka. Na dálnici D2 teď opatrně na výjezdu z Brna do Bratislavy. Za dálnicí D1 stojí nepojízdné auto.
14: Na úplném začátku dálnice, hned za sjezdem z D1, stojí v pravém jízdním pruhu osobní auto bez levého zadního kola.
13: Na místě už jsou policisté a brzdí se. Mírně to komplikuje i sjezd z D1 na Bratislavu. Na D1 na

0: Jezdu do Brna z Prahy popojíždějí už hlavně kamiony od 190. kilometru. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně opět kolony hlavně kamionů od 6. kilometru se sunou až na Pražský okruh. A silnice 38 je u Nymburka neprůjezdná. Mezi Nymburkem a Krchleby likvidují následky vážné nehody. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme ráno a večer místy až skoro jasno, jinak oblačno až polojasno, místy přeháňky, teploty do 23 stupňů. Tolik zprávy. Teď už posloucháte večerní radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
3: My vám přejeme dobrý večer, 19 hodin 10 minut. Na Karvinsku pokračuje likvidace podzemí černouhelného dolu ČSM. Firma OKD tam bude v budoucnu těžit místo uhlí důlní plyn. No a my tímto tématem otevřeme klasické večerní vysílání radiožurnálu, to pohokejové, a to už za chvilku. Teď ještě Alvaro Soler, přejeme vám pěkný zbytek dne a hezký poslech.
1: Večerní radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: Místo černého uhlí důlní plyn. Firma OKD se na Karvinsku připravuje na nový druh těžby. Z podzemí bude dobývat metan. Současně pokračuje likvidace dolů ČSM, kde těžba uhlí skončila letos na přelomu ledna a února. Byl to poslední černouhelný důl v Česku.
1: Faráme na 7. patro na dole ČSM lokalitě Sever do hloubky 1079 metrů.
2: Ticho v kilometrové hloubce tady ruší jenom elektrikáři. Pracují na lokomotivě. Neopravují, ale likvidují.
3: Demontuju tlakové hadice.
2: Koliká ta mašina už to je?
3: No, plus minus 40.
2: Kolik ještě bude?
3: Tak, 10, 12.
4: Teď se to prostě už musí rozebírat, jako by člověk se o to staral a teď to prostě končí. No.
5: No, zůstane tady to hodně, protože u každé strojní jednotky, u každého zařízení vyhodnocujeme, zda se vyplatí ho vytáhnout nahoru.
2: David Hájek, ředitel útlumu v OKD, potvrdil, že současně se staví výbuchu vzdorné hráze všude kolem. Ještě jich chybí 10 z celkem 87 a na řadě potom bude zasypání prvních dvou jam. Další jámy budou později sloužit k těžbě důlního plynu. Jsme přímo v místech, kam se za pár měsíců už nikdo nepodívá.
5: Tady bude vyvědat ten metán a bude odsáván potrubím, které bude vedeno zlikvidovanou a vyplněnou částí jámy až na povrch degazační stanice.
2: Metan využitelný v energetice bude vyvěrat z podzemí ještě desítky let. A likvidace je vidět i na povrchu. Třeba ze strojovny 70-metrové skipové věže zmizí za chvíli to nejcennější. Tlustá lana, ukazuje jeden z havířů.
6: Poslední dvě lana.
2: To lano jak dlouhé vlastně?
6: Každé lano má 950 metrů.
2: A dál pokračuje, jak říká David Hájek, propouštění horníků.
5: Jsme začínali tu fázi útlumu s přibližně 800 zaměstnanci. Každý měsíc 50 až 70 odchází. V konečném důsledku bychom v prosinci měli mít kolem 350 lidí.
2: Celková likvidace dolu ČSM by mohla být levnější o stovky milionů korun, než se původně předpokládalo. Něco přes 2,5 miliardy z úspor firmy. OKD to chce stihnout do srpna roku 2028. Z dolu ČSM Martin Knitl, Radiožurnál.

0: Je s vámi večerní radiožurnál v 19 hodin a 20 minut. Fotbalisté Jablonce a Karviné hrají finále domácího poháru. Vítěz trofeje si zajistí účast v evropských pohárech pro podzimní část sezóny. Druhý poločas vidí na stadionu v Hradci Králové reportér Lukáš Michalík.
1: Hraje se 59. minuta, aktuálně blíže k zisku trofeje mají fotbalisté Karviné, kteří otočili vývoj zápasu, aktuálně vedou nad Jabloncem 2-1. Skóre zápasu otevřel v 17. minutě útočník Jablonce Lamine Djavo, který proměnil penaltu nařízenou po ruce karvinského stopera Skiby. Slezané srovnali těsně před pauzou, konkrétně v minutě 44., kdy se z dorážky prosadil Usman Kondé, a před malou chvílí přišla další obrovská komplikace pro Jablonec, protože přímou červenou kartu za úder loktem do obličeje Sebastiana Boháče obdržel Ebrima Singateh, střídající hráč, který tou dobou byl na hřišti zhruba 6 minut. To znamená, že v aktuálně probíhající 60. minutě ve finále domácího poháru fotbalistů Jablonec prohrává s Karvinou 1-2 a ještě dohrává o 10. Přímý přenos zbytku tohoto zápasu můžete poslouchat na Radiožurnálu Sport. Z Hradce Králové Lukáš Michalík, Radiožurnál.
0: My se samozřejmě na fotbal ještě vrátíme i ve vysílání večerního radiožurnálu, jak říkal kolega Lukáš Michalík. Pokud byste chtěli ten zápas poslouchat, tak si můžete samozřejmě přeladit na naší digitální stanici Radiožurnál Sport. Společně s ní jsme vysílali taky hokej. Připomínáme, že čeští hokejisté porazili ve čtvrtém utkání na mistrovství světa ve Friburgu Itálii 3-1. Připsali si třetí vítězství ve skupině B. Ještě na začátku 46. minuty národní tým ale prohrával. Vítězný gól vstřelil v čase 51:05 útočník Jakub Fleck. No a můžeme se k tomu vrátit taky na zpravodajském serveru i rozhlas.cz a v dalším vysílání večerního radiožurnálu i vy, naši posluchači, očekávejte určitě ohlasy z českého týmu.

0: Za potíže v dopravních omezeních může občas technická chyba.
1: Špatně se řízené semafory, teď je to tady zablokované a čekáme na policii.
2: Častěji ale provoz komplikují někteří řidiči.
3: Se tady snaží za každou cenu dostat do levýho pruhu, už půl kilometru před tím.
0: Nezapomínejme na pravidla zipování.
2: Auta v obou pruzích nejdřív srovnají rychlost.
0: A krátce před zúžením se řadí střídavě.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
0: Pomozte respektem a ohleduplností i ostatním řidičům k lepší cestě.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Je 19:30. Zprávy a Kateřina Causidisová.
3: Maximální ceny paliv zítra znovu stoupnou. Cenový strop pro benzín bude o 37 haléřů vyšší. Litr bude stát nejvýše 45 korun 8 haléřů. Litr nafty můžou čerpací stanice prodávat maximálně za 42,43. To je o 26 haléřů více než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. V africkém Kongu, kde vypukla epidemie eboli, není v cestovatelském systému DROST registrovaný žádný Čech. Oznámilo to české ministerstvo zahraničí. Sousední Ugandě je v systému 8 Čechů. Před cestami do obou zemí ministerstvo varuje. Po návratu z rizikových oblastí by měli cestovatelé 3 týdny sledovat svůj zdravotní stav a případně kontaktovat lékaře. Společnost OKD urychlí likvidaci černouhelného dolu ČSM na Karvinsku. Odhaduje, že všechny práce dokončí v srpnu roku 2028 a díky tomu také výrazně ušetří. Aktuálně podzemí končí vyklízení techniky a vybavení, které se vyplatí vyvést na povrch. Pak bude následovat zasypání 2 jam a příprava na těžbu důlního plynu. Sport. Čeští hokejisté porazili na mistrovství světa Itálii 3-1. Národní tým ještě 15 minut před koncem s outsiderem prohrával skóre, ale ve třetí třetině svěřenci trenéra Rulíka otočili. Fotbalisté Karviné hrají o titul v domácím poháru proti Jablonci. V Hradci Králové to sleduje Lukáš Michalík.
4: Radiožurnál. 70. minuta končí, Karviná otočila vývoj tohoto zápasu a vede aktuálně 2-1. Navíc Severočeši dohrávají od 57. minuty bez vyloučeného Singateha. Přímý přenos zbytku zápasu na Radiožurnálu Sport z Hradce Králové, Lukáš Michalík, Radiožurnál.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Kolona na D1 v Brně a nehoda na Kutnohorské u Kozojet. Na dálnici D1 už se rozjela téměř celá kolona v Brně směrem na Ostravu, určitě osobní auta. Kamiony ještě popojíždějí v pravém pruhu od 194. kilometru k omezení u D2. Kolony opět hlavně kamionů taky na Pražském okruhu popojíždějí ve směru z letiště na D1 před sjezdem na Ořech, aktuálně od plzeňské dálnice. Na silnici 2 z Kutné Hory do Prahy zpomalte u Kozojet. Je tam nehoda, srazila se 2 auta na křižovatce na Kozojedy a projíždí se Kivadlově. Kolony jsou krátké. A dobrá zpráva z Nymburka, silnice 38 mezi Nymburkem a Krchleby je po nehodě opět průjezdná v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra čekáme ráno a večer místy až skoro jasno, jinak oblačno až polojasno, místy přeháňky, nejvyšší teploty do 23 stupňů a na horách většinou kolem 14. Tolik zprávy. Dál posloucháte večerní Radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
2: 19:33 a teď pro vás máme Avičiho.
5: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.

Jaké by to bylo slyšet zpívat nejen jednu, ale rovnou čtyři severské bohyně. Tak takový zážitek nabídne už dnes svým návštěvníkům Mezinárodní hudební festival Pražské jaro. Rudolfinum rozezní hlas kanadské držitelky ceny Grammy Barbry Hennigan, která zaspívá zhudebněnou verzi finského národního eposu. Za chvilku vám povíme víc.

0: Bohyně vzduchu, vody, měsíce i lesů se dnes setkají na pódiu pražského Rudolfina. Letošní rezidenční umělkyně festivalu Pražské jaro Barbara Hennigan se do nich takřka převtělí v rámci jejího prvního koncertu. Kanadská zpěvačka a dirigentka zaspívá cyklus písní amerického skladatele Johna Zorna. Ten zhudebnil finský národní epos Kolevala, který v Česku uslyší posluchači vůbec poprvé.
1: Ve skladbě od Johna Zorna se tak trochu stávám různými bohyněmi. Bohyní vzduchu, vody, měsíce, lesa i ptáků. Když tuto skladbu zpívám, mám pocit, jako by mě hudba úplně pohltila a převzala nade mnou vládu.
2: Popisuje své pocity kanadská držitelka ceny Grammy Barbara Hennigan.
1: Je to transcendentní zážitek, takže nehraju žádnou roli. Je to něco jiného. Mám pocit, že se stávám hudbou, kterou John napsal. Každá část mého těla až po konečky prstů je naplněná výrazem tohoto zvuku. Je to velmi náročné a nesmírně virtuózní. Není to žádné intelektuální ani technické cvičení, ale skutečně transcendentní zážitek.
2: Umělkyně dodává, že na klavír ji bude doprovázet francouzský pianista Bertrand Chamayou.
1: Vystupovat s Bertrandem Chamayou je jeden z největších darů, jaké jsem kdy zažila. Je to hudebník té nejvyšší úrovně. Mám pocit, že když spolu vystupujeme, jsme jako jedna bytost, která společně dýchá. Jeho muzikálnost je na tak vysoké úrovni a myslím, že k sobě navzájem chováme tak obrovský respekt, že se s každou zkouškou i každým vystoupením navzájem posouváme na vyšší úroveň, než jaké bychom dokázali dosáhnout sami.
2: Kromě středečního koncertu v pražském Rudolfínu vystoupí Barbara Hennigan na festivalu Pražské jaro ještě třikrát. Michaela Pištěláková, Radiožurnál.

0: Candy a Robbie Williams, chvilku po 7:45 na Radiožurnálu v Hradci Králové se hraje finále českého fotbalového poháru na souboj Jablonce s Karvinou. Se vydáme už za chvilku a vy s námi.
1: Než zasnou světla poslední, tak rychle, než se rozední.

0: Fotbalisté Jablonce a Karviné hrají finále domácího poháru. Vítěz trofé si zajistí účast v evropských pohárech pro podzimní část sezóny a závěr druhého poločasu vidí na stadionu v Hradci Králové reportér Lukáš Michalík.
1: 89. minuta se hraje tady v Malšovické aréně a stále platí, že Karviná drží ten těsný náskok a vede ve finále poháru nad Jabloncem 2-1 a musím opět připomenout ten důležitý detail. Jablonec od 57. minuty dohrává bez vyloučeného Singa Teha, který obdržel přímou červenou kartu za úder loktem do protihráče. Připomínám také to, že Jablonečtí vedli v tomto utkání od 17. minuty, kdy proměnil pokutový kop Lamin Javo. Karviná se dostala zpět do zápasu krátce před pauzou v minutě 44. nejprve pálil z vnitřku pokutového území Ayaosi na zadní tyč. Golman Jablonce Hanuš si na míč sáhl, ale vyrazil ho jen k nohám dobíhajícího Kondeho, který srovnal na 1-1. No a krátce po změně strán Karviné vyšla rychlá kombinace. Na pravé straně se k míči dostal Pavel Kačor, který zvedl hlavu, adresoval přesnou předávku do 16 na Kahu a na Viniciuse a ten napálil balon pod břevno. No a od té doby tedy Karviná vede nad Jabloncem 2-1 a je velmi blízko premiérové trofeji v historii svého klubu. Vladimír Neumann teď bude rozehrávat přes Kamaru. V 90. minutě tedy platí, že Jablonec prohrává s Karvinou ve finále poháru 1-2. Také zbytek tohoto zápasu můžete poslouchat na Radiožurnálu Sport. Z Hradce Králové Lukáš Michalík, Radiožurnál.

0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Slunce je zlatou skobou na obloze přibitý.

0: Ahoj, tady Bára Špotáková. V září se koná jubilejní 130. ročník legendárního závodu Běchovice Praha. A u toho nesmíš chybět. Já jsem běžela loni a letos rozhodně poběžím zase. Tak se ke mně přidej v neděli 27. září. Pro první 4000 přihlášených jsme připravili speciální běžecké triko, které jinde neseženeš. Tak neváhej, ať na tebe zbyde. Je pro tebe 10 kilometrů moc? Tak dej dohromady štafetu a užij si závod s rodinou, kamarády nebo kolegy. Schválně, na koho vyjde závěrečný hrdlořezák. Startovné pro jednotlivce je 999 korun, štafeta vyjde na 2000. Registruj se na webu běchovice-praha.cz. Běchovice Praha, 130 let legendy. Staň se legendou i ty.
1: Radiožurnál je 20 hodin. Zprávy a Kateřina Tausidisová.
2: Soud podruhé zamítl žalobu bývalého děkana Vysoké školy ekonomické Miroslava Ševčíka na rektora školy. Americká vláda nabídla kubánskému lidu navázání nových vztahů. Čeští hokejisté vyhráli na světovém šampionátu nad Itálií 3-1. A zítra bude převážně oblačno až polojasno, místy přehánky, teploty do 23 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Žalobu bývalého děkana Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické Miroslava Ševčíka na rektora znovu zamítl soud. Spor se týká odvolání Ševčíka z funkce v prosinci 2023, o kterém rozhodl rektor školy Petr Dvořák. Ševčík podle něj poškozoval zájmy fakulty i celé školy. S odvoláním z funkce ani s dnešním rozhodnutím soudu Miroslav Ševčík nesouhlasí a znovu se obrátí na kasační stížnosti na Nejvyšší správní soud.
4: Neudělal tento městský soud to, co mu nařídil Nejvyšší správní soud. Že měl posoudit detailně ty skutky, za které mě rektor odvolal. To neudělal, takže bude další kasační stížnost.
2: Americký ministr zahraničí Marco Rubio nabídl kubánskému lidu navázání nových vztahů mezi USA a Kubou. Navrhl pomoc ve výši 100 milionů dolarů a obvinil kubánské vůdce z nedostatku elektřiny, potravin a paliv.
5: Y quiero contarles lo que nosotros en los Estados Unidos le ofrecemos.
6: Rubio, který je synem kubánských přistěhovalců, ve vzkazu kubánskému lidu ve španělštině řekl, že americká vláda nabízí pomoc nejen s řešením současné krize, ale také s budováním lepší budoucnosti. Spojené státy zároveň dnes v Miami vznáší žalobu proti bývalému prezidentovi Kuby Raulovi Castrovi za podíl při sestřelení amerických letadel, při němž před 30 lety zemřeli 3 američtí vojáci. Z Miami Jana Ciglerová, Radiožurnál.
2: Po dobu 3 mostů vysokorychlostní tratě na Vysočině už zná Správa železnic. Vítězné návrhy představila dnes v Jihlavě. Porota vybírala ze 38 návrhů od českých i zahraničních týmů. Nová přemostění budou stát u Světlé nad Sázavou a taky ve Velkém Meziříčí. Postavená by mohla být do roku 2040, pokračuje Martin Švehlík ze Správy železnic.
7: Realizace by byla v polovině 30. let, ale právě klíčové bude, kolik investičních prostředků se podaří pokrýt z evropských zdrojů. Letos Správa železnic vynaloží zhruba 1,5 miliardy na přípravu celé sítě v České republice a z toho asi třetina právě už je čerpáno z evropských zdrojů.
8: Sport. Čeští hokejisté ve skupině mistrovství světa ve Švýcarsku po třetí vyhráli. Ve čtvrtém utkání na šampionátu porazili Italy 3-1. Svěřenci kouče Radima Rulíka svého soupeře jednoznačně přestříleli. Ještě 15 minut před koncem zápasu ale prohrávali a skóre museli proti outsiderovi otáčet. Fotbalisté Karviné získali poprvé v historii titul v domácím poháru. Jablonec porazili 3-1. Z Hradce Králové pokračuje reportér Lukáš Michalík.
9: Karvinští fotbalisté společně s realizačním týmem se teď radují s fanoušky Slezanů. Karvinští v tomto utkání skóre otočili, prohrávali v 17. minutě, respektive od 17. minuty po proměněné penaltě Java. Karviné srovnala krátce před pauzou, kdy se prosadil Kondé po změně stran. Druhý gol Karviné dal Kahuan Vinicius. Poté došlo k důležitému momentu zápasu. Přímá červená karta pro jabloneckého Singa Tehanu a pojistku Slezané přidali v samotném závěru. Vydal svůj druhý gol v tomto zápase brazilský útočník Vinicius. Z Hradce Králové Lukáš Michalík, Radiožurnál.
8: Házenkářky Slavie Praha můžou získat dnes večer extraligový titul. Jejich utkání proti Lázním Kinžvart sleduje Mirko Vasič.
10: Radiožurnál. Právě teď skončil první poločas, po něm hostující Kinžvart vede nad Slavií 16-13, když se mu povedla hlavně poslední pětiminutovka, kdy otočil vývoj skóre. Po první půli tedy Slavia Kinžvart 13-16. Z Edenu Mirko Vasič, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Nehoda na D35.

0: MV vepředu něco překáží, nové omezení nebo nehoda. Poblíž v Praze u Europarku Štěrboholi brzdí provoz srážka osobního auta s nákladním. Nehoda je v Černokostelecké ulici u jižní spojky a blokuje pravý pruh na křížení s Průmyslovou ulicí. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme ráno a večer místy až skoro jasno, jinak oblačno až polojasno, místy taky přehánky, nejvyšší teploty od 18 do 23 stupňů a na horách většinou kolem 14. Tolik zprávy. Dál posloucháte večerní radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
3: Dobrý večer, 20 hodin, skoro 6 minut. Velitelství SS a německá kriminální policie v protektorátu Čechy a Morava prostituci v protektorátu organizovali. Kvůli tomu také zřizovali nevěstince pro německé vojáky. Za okamžik vám to objasníme v reportáži z Pražských Vinohrad, kde první takový nevěstinec vznikl. Tak s námi zůstaňte i dál, pěkný zbytek dne a hezký poslech.
1: Večerní radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: Nacisté zřizovali za druhé světové války v protektorátu Čechy a Morava nevěstince pro německé vojáky. Cílem bylo zabránit šíření pohlavních nemocí, ale také důsledně kontrolovat každou část života, včetně té sexuální. Režim zároveň pečlivě hlídal, aby němečtí vojáci nepřicházeli do intimního kontaktu s takzvaně rasově nevhodnými ženami. I prostitutky proto podléhaly přísnému výběru a evidenci. Nacistická ideologie ženám přisuzovala především roli poslušných partnerek a matek, které slouží potřebám mužů a státu.
1: První nevěstinec v protektorátu pro německé vojáky vznikl na tomto místě na křižovatce dnešních ulic Americká a Záhřebská na Pražských Vinohradech, který se tenkrát jmenoval Orel. Je to čtyřpatrový činžák a na pokyn SS ho zřídila německá kriminální policie.
2: Impuls pro zřízení německých nevěstinců v protektorátu přišel hned po okupaci, kdy se záhy projevilo, že mezi německými vojáky propukla nákaza pohlavními nemocemi.
1: Historička z Ústavu pro studium totalitních režimů Pavla Plachá připomíná, že velitelství SS hledalo řešení, které by vyhovovalo jak po stránce zdravotní, tak po té ideologické.
2: To znamená, že nemělo docházet z pohledu nacistů k mísení ras. Pro židovské prostitutky vůbec nebylo možné, tedy aby navazovali kontakty s německými vojáky.
1: Němci si podle historičky dávali záležet na důsledné regulaci a evidenci všech oblastí života, tedy i té sexuální.
2: Provoz byl regulován, dalo by se říct, od momentu, kdy ten voják do nevěstince vstoupil.
1: Prvními zaměstnankyněmi hotelu Orel na Vinohradech bylo 25 německých žen.
2: Každá ta prostitutka dostala takzvanou kontrolní knížku, kde byly zapsány veškeré údaje osobní, byla tam její fotografie, byly tam otisky jeho prstu.
1: Ženy v nacistickém režimu měly podle Pavly Plaché podřadnou roli. To vycházelo z nacistické ideologie.
2: Má se především starat o rodinu, vytvářet mužovi zázemí a v jiných oblastech života pro ní není místo.
1: V hlášení německé kriminální policie z roku 1941 se uvádí, že v Praze provozuje prostituci zhruba 5000 žen. Údaj ale nezahrnuje prostituci nelegální, která bujela také, ale kvůli represím byla výrazně riskantnější. Lubomír Smatana, Radiožurnál.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Michael Jackson, Earth Song na Radiožurnálu z rebelského dua 60. let až na vrchol popu, filmu i módních přehlídek. Život zpěvačky Cher připomíná hollywoodský scénář plný hudebních comebacků, hitů a nečekaných proměn. Americká umělkyně právě dnes slaví 80. narozeniny. A my to oslavíme taky tak trochu na Radiožurnálu za chvilku po November 2.

0: Posloucháte Radiožurnál. Jen málo která hvězda dokázala projít tolika proměnami populární hudby jako Cher. Zatímco se měnil hudební svět, ona se mu pokaždé dokázala přizpůsobit a často ho ještě posunout. Americká zpěvačka a oscarová herečka slaví právě dnes 80. narozeniny.
1: Cher je jedna z mála hvězd, která zvládla proměnit skoro každou dekádu ve vlastní hudební a módní období. Od hippies přes disco až po taneční pop, který ovládla hitem Believe. Kalifornská rodačka odešla v 16 letech ze školy a zamířila do Los Angeles, kde studovala herectví. V té době potkala také hudebníka Sonnyho Bona. Společně pak dali dohromady slavné duo Sonny & Cher a v 60. letech ovládli hitparády písní I Got You Babe. Za několik týdnů prodali 600 tisíc alb a tehdy šlo o nejrychleji prodávanou desku hudební historie. Po rozpadu duo se vydala Cher na cestu sólové zpěvačky. V 70. letech vynikala také na televizních obrazovkách, a to díky odvážným lesklým kostýmům. Později získala dokonce i filmového Oscara za hlavní roli svérázné vdovy v romantické komedii Pod vlivem úplňku. Od rockové hudby přešla Cher v 90. letech k diskotanečnímu popu. Hitem Believe doslova změnila zvuk mainstreamové hudby, a to díky takzvanému Cher efektu. Tedy úpravě hlasu s pomocí programu autotunu, který původně pomáhal doladit falešnou intonaci. V tomto případě ale vytváří ikonický robotický zvuk. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.

0: host radiožurnálu.
1: U stánku od bratrů Nedvědů si běžně zpíváte někde u táboráku. Vojtěch Dyk si je ale zjevně chce zaspívat v O2 aréně. Jak vznikl nápad na projekt Písně, které nás formovaly? A co ho na písních Nedvědů fascinuje? Vojtěch Dyk bude hostem radiožurnálu.
0: Host radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Lázeňské město ukryté v údolí, drsná krajina Krušných hor, těžba uranu. To všechno je festival Řetízkárna. Ale také koncerty, debaty, výstavy, promítání dokumentů a také představení Davidského divadla. Přijďte zažít současnost se vzpomínkou na minulost. Přijďte zažít festival Řetízkárna. 29. až 31. května v Jáchymově. Více informací www.řetízkárna.cz. Hlavním mediálním partnerem je Radiožurnál.
1: Zprávy a Kateřina Causidisová.
2: Letošní úroda ovoce bude nejspíš druhá nejhorší od roku 2024, kdy byla nejnižší za posledních 100 let. Ovocnáři odhadují, že přijdou o úrodu v hodnotě 1 až 1,5 miliardy korun. Jarní mrazy nejvíce poškodily oblasti ve středních a východních Čechách a některých částech Moravy. Informovali o tom ministr zemědělství Martin Šebestián za hnutí SPD a předseda Ovocnářské unie České republiky Martin Ludvík. Šebestián požádal Evropskou komisi o pomoc. Vláda by měla do konce června projednat plán boje proti závislostem do roku 2028. Připravovaný dokument počítá s vytvořením nezávislé národní agentury, která by měla v Česku protidrogovou politiku na starosti. Vzniknout by měl i fond prevence. Problematiku adiktologie by měl upravit zákon. Ukrajina posílí svou obranu u hranic s Ruskem a Běloruskem na severu země, řekl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Země se tak připravuje na novou ofenzívu na Kyjev, kterou podle ukrajinské rozvědky plánuje Rusko provést přes Černihivskou oblast. Zelenský také naznačil, že Moskvě k provedení nových operací podle zpravodajců chybí 100 000 vojáků. Obří sochy z písku vyrostly po 20. na náplavce u kamenného mostu v Písku. Letos přiblíží příběh řeky Otavy. Náměty spojují historii i současnost města. Umělci vytvořili celkem 8 soch. Pískové sochy jsou součástí rodinného festivalu Pískoviště, který zaplní město od 22. do 24. května. Sport. Čeští hokejisté porazili na mistrovství světa Itálii 3-1. Svěřenci trenéra Radima Rulíka nejdříve prohrávali, ve třetí třetině ale skóre otočili. Házenkářky Slavie Praha hrají domácí odvet v finále extraligy proti lázním Kynžvart. Pokračuje Mirko Vasič.
3: 13. minuta druhého poločasu, Slavia prohrává s Kynžvartem 20-22. Hostující házenkářky se dostaly až do čtyřbrankového náskoku, ale domácí Slavia se snaží vyrovnat a vyhrát, to by jí zajistilo titul. Ale zatím prohrává ve 13. minutě druhého poločasu 20-22. Z Edenu, Mirko Vasič, Radiožurnál. A my můžeme...
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Omezení na D8 na Ústecku a zdržení u Moravské Třebové. Dálnice aktuálně bez kolon, na D8 za hranicemi s Německem směr Ústí nad Labem Praha stojí kamion. 92. kilometr na krajnici u protihlukové zdi byl jen na blikačích a teď tam silničáři přivezli šipku. V Praze na jižní spojce směr Barandovský most od sjezdu na Průmyslovou ulici stále hustý provoz, kolona zhruba na půl kilometru po sjezd k OMV. Na silnici 35 u Moravské Třebové směr Litomyšl nají nebo už najel nadměrný náklad. Tvoří se tam v obou směrech kolony.
6: Viděl jsem, že tam jsou naloženy 3 listy na větrnou elektrárnu velikánský. Zřejmě se co nevidět jde na cestu.
5: A v centru Brna u Malinovského náměstí se srazilo osobní auto s motorkou. Nehodu, taky omezený průjezd čekejte na křižovatce ulic Cejl a Kuliště. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: V noci bude oblačno až zataženo, místy ještě čekejte přehánky a teploty klesnou na 12 až 7 stupňů. Tolik zprávy. Teď už posloucháte Vinohradskou 12.
7: Co budete dělat v sobotu, pane politologu?
8: Nevím.
7: Vychází nám další díl naší série Kati. Možná za to dostaneme i nějakou cenu.
8: Na poličku dobrý, jinak asi nepoužitelný.
7: Kati, diktátoři z krví na rukou. Každou sobotu ve Vinohradské 12. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
9: Britský ex-ministr zdravotnictví Wes Streeting chce kandidovat na lídra labouristické strany.
10: A nahradit na pozici neoblíbeného premiéra Keira Starmera.
11: Jsou zde i další vyzývatele a větší soupeři pro Keira Starmera.
12: Keir Starmer is now under even more pressure to go.
13: Popularita 63-letého Starmera v posledních týdnech prudce klesá.
14: Keir Starmer znovu odmítl odstoupit a plánuje reformy.
7: Vzpoura, puč, revolta, povstání. Opravdu je s britským premiérem tak zle? Proč jsou labouristé v krizi a kdo všechno by mohl Keira Starmera nahradit? Ptám se na to Moniky Brusenbauch-Majslové, politoložky z Masarykovy univerzity a první Češky v Britské akademii sociálních věd. Dnes je středa, 20. května. Dobrý den, díky, že jste si udělala chvíli na Vinohradskou 12.
15: Krásný dobrý den z Brna.
7: Tak řekněte, chystá se ve Velké Británii teď puč nebo vzpoura, jak tomu říkají Politico a The Economist?
15: Dosti možné ano, byť se nejedná o puč v nějakém latinsko-americkém stylu, je to prostě skrz na skrz britská záležitost, které jsme ale byli za posledních 10 let svědky vícekrát, než by nám bylo milo. Opět vidíme vlastně ztrátu premiérské autority uvnitř vlastní parlamentní většiny a stává se z toho vlastně takový trošku nešťastný rituál. Keir Starmer je 6. britským premiérem za posledních 10 let, což je prostě šílené. Británie se vlastně stává symbolem politické nestability. Stýcháváme přirovnání k Itálii, Řecku.
7: Nebo k fotbalové Chelsea, tam se střídají trenéři podobně často.
15: Ano, ano. A ono vlastně navenek to vypadá všechno jako zdvořilé, klasicky britsky, ale uvnitř je to velmi tvrdé. Ve chvíli, kdy začnou padat takové ty pasivně agresivní věty typu premiér by měl zvážit svou pozici nebo je třeba dbát na zájem strany, tak vlastně je to často jazyk, kterým se ve Westminsteru prostě oznamuje politická poprava.
7: Hlavním vyzývatelem nebo jedním z těch hlavních, ten rezignoval teď před pár dny jako ministr zdravotnictví, prohlašuje, že chce být novým lídrem ve Streeting. Jak často se teď jeho jméno skloňuje ve Velké Británii?
15: Velmi často. Určitě je to dnes jedno z nejskloňovanějších jmen britské politiky, protože udělal přesně ten typ kroku, který se v Londýně čte jako startovací pistole, prostě rezignoval z vlády a vlastně oznámil, že chce kandidovat na lídra labouristické strany.
7: On je poměrně velmi mladý, je mu lehce přes 40, přesto má za sebou velmi už dlouhou a slušnou politickou kariéru, léta byl stínovým ministrem, v parlamentu zasedá skutečně celou dekádu. Je to i tedy známé jméno ve Velké Británii.
15: Ano, jak říkáte, on je vlastně 43, takže je to politik, který je pořád ještě relativně mladý, relativně svěží, ale rozhodně ne vlastně žádný zelenáč. On měl na starost jeden z nejtěžších rezortů, dostal asi jako nejnevděčnější úkol v britské politice reformovat NHS, vlastně to britské státní zdravotnictví, což je Británii vlastně skoro takové náboženství, taková posvátná kráva. Všichni ho milují, všichni na něj nadávají a každý politik tvrdí, že ho zachrání. A on zároveň patří k tomu umírněnějšímu modernizačnímu vlastně křídlu Labour, podobně jako Starmer. A to je vlastně pro Starmer nebezpečné. Protože kdyby proti němu šel třeba někdo, dejme tomu z tvrdé levice, tak by mohl říct, podívejte, teď nás chtějí vrátit jako do času Jeremy Corbyna, jenže Streeting je útok zevnitř toho vlastního světa.
7: A jak vážně tu kandidaturu teda skutečně myslí? Protože on rezignoval před pár dny, to, že chce kandidovat, respektive chce vyzvat Keira Starmera, to oznámil teď o víkendu, takže je přesvědčen? Jde do toho?
15: Jako myslí vážně, no. Ona vlastně rezignace ministra zdravotnictví v takové chvíli je velmi silný politický signál. On vlastně i v tom rezignačním době se napsal, že prostě Starmer podle něj nedokáže vést Labour do příštích voleb, že tam, kde je potřeba vize, je vákuum. Ale samozřejmě on si tím velmi aktivně vytváří situaci, v níž ta jeho vlastní kandidatura začne dávat smysl. To je jako kdyby nejdřív prostě zapálíte oheň a potom řeknete, že je potřeba debata o požární bezpečnosti.
7: On dokonce přímo řekl, že labouristé v Keira Starmera ztratili důvěru, čím oni podle vás tedy přišel.
16: I think the vast majority of people do understand that we face huge challenges as a country.
7: Já jsem se díval na The Economist, už ho tady cituji po několikáté, ten tvrdí, že sliboval Keir Starmer postavit se populismu, ale žalostně selhal. V čem?
16: And there's a very difficult international situation that we face. They know that.
15: Ten posun je vážně jako gigantický. Vlastně ještě nedávno byl mužem, který Labour vrátil k moci, a teď se stal pro část strany mužem, který může Labour o tu moc připravit. Jedním z těch důvodů vlastně je to, že přestal působit jako vítěz. On začal působit jako správce úpadku. Ty volby v roce 2024 vyhrál drtivě, ale ten problém byl od začátku v tom, že to nadšení pro něj bylo slabší než odpor ke konzervativcům. Lidé totiž nehlasovali jako vždycky pro nějaký velký stármorovský sen, ale spíš pro konec konzervativního chaosu. No a rozmáhá se prostě pocit, že vláda nedokáže plnit sliby, což je samozřejmě dáno i tím, že to slíbila strašně moc.
17: A pak taky narazila teďka v těch lokálních volbách, mluvila jste o tom landslideovém vítězství v roce 2024, tak teď to byl skutečně propad, že?
15: Jo, byl. No, ty volby byly nesmírně důležité. Ono šlo o první moment od těch parlamentních voleb, kdy Británie fakt testovala sílu a životaschopnost té Starmerově obrovské výhry vlastně z roku 24. Politicky šlo de facto o referendum o tom dvouletém působení Starmerovy vlády a dopadlo pro Labour opravdu ošklivě. Přišla o více než polovinu mandátu, které obhajovali. Ztratila jich téměř 15, ztratila desítky radnic. A navíc ty volby ukázaly, že Labour krvácí na více stran najednou. Vlastně už nemá jisté bašty. Třeba Wales býval vlastně 100 let skoro automaticky labouristický a najednou tam strana masivně ztrácí. Nebo třeba Redwall, takový tradičně dělnické regiony na severu Anglie, se dál posouvají k Farageovi. Ve Skotsku dál dominuje SNP a dokonce třeba i progresivní Londýn, který měl být pro Labour bezpečný, tak začíná vlastně ve větší míře koketovat se zelenými. A vlastně Starmerovi se najednou rozpadá ta podpora úplně všude najednou a je prostě v kleštích, zprava tlačí reform, zleva zelení, uprostřed zůstává strana bez nějaké jasné identity.
17: Takže to vypadá, jako kdyby centristé prostě nesplnili, co slíbili a neměli vizi dál. Jsou tu stále vysoké daně, nízký růst, tlak na velké výdaje a do toho prostě ty nesplněné sliby něco s tím dělat?
15: Ano, fakt si jako mluví vlastně o existenční krizi Labour, kterou dost možná ani vlastně změna v tom vedení jako nevyřeší.
17: No a počkejte, do toho ještě přichází jedna informace, respektive to není nic nového, ale možná, a ptám se na to, to taky mohlo mít vliv na to, že Starmer upadl v nemilost. Jakou nevoli u Labouristů vyvolal ten jeho, můžeme říct, přešlap při výběru Mendelsona za velvyslance ve Spojených státech, protože to jméno posluchači, posluchačky Vinohradské 12 dobře znají, provalily se ty jeho blízké vztahy se sexuálním predátorem Jeffreym Epsteinem. Starmer ho pak následně loni odvolal, ale byla to chyba, uznal to on sám.
15: Jo, to jako vyvolalo prostě ohromnou nevoli. Byla to rána přímo jako na solár. Navíc vláda v tom všem vlastně působila, a to je hodně podstatné, jako by buď nevěděla dost, nebo vědět třeba nechtěla. A jak říkáte, Starmer později připustil, že šlo o špatný úsudek, ale ta škoda byla napáchana. Navíc vlastně ne všechno už bylo otajněno, chystá se zveřejnění dalších dokumentů, takže ta kauza jako taková vlastně ještě není u konce.
17: A píše se o ní ve Velké Británii tedy stále a patří to teda mezi ty zásadní aspekty, proč Keir Starmer teď, jeho popularita klesá, protože klesá.
15: Klesá a určitě to roli hrálo a hraje.
17: A klesá jeho popularita i kvůli vysokým cenám ve Velké Británii. Já už jsem trošku nakousl tu ekonomickou situaci. Inflace se drží nad 3%. Musíme taky říct, že výnosy dluhopisů Spojeného království rapidně rostou, jsou nejvyšší ve skupině G7 a Westminster čelí jejich masivnímu výprodeji. To je něco, na co asi Britové nemohou být úplně pyšní, ne?
15: Určitě vysoké ceny, inflace, to Starmera taky ničí. Ne možná jako dramaticky ve smyslu nějakého jednoho skandálu, ale opravdu pomalu, vytrvale, navíc vlastně podle prognóz má dál růst. Ono, když máte velmi drahý nájem, drahé energie, drahé potraviny, tak vás jako moc neuklidní, že premiér působí seriózněji než Boris Johnson a lidi mají prostě pocit, že ten systém funguje spíš pro někoho jiného a v takové atmosféře je každý premiér vinen už jen tím, že je prostě premiér.
17: A jak tvrdě mimochodem na britskou ekonomiku dopadl ten americký útok na Irán, respektive ten útok americko-izraelské koalice a blokáda Hormuzského průlivu, která pochopitelně ovlivnila mezinárodní obchod po celém světě?
15: Určitě tvrdě, přes energie, přes dopravu, přes nejistotu. Británie v té první linii cenových šoků čelí energetické krizi. Britské firmy kvůli válce v Iránu odkládají investice, nábor, protože rostou náklady, roste nezaměstnanost, vlastně teď je kolem 5%, vysoko.
17: Politico píše, že Británie zažívá ty nejturbulentnější dny od rychlého pádu premiérky Liz Trussové před 4 lety. Nešlo tomu nějak zabránit? Neměl někdo něco udělat trochu dřív?
15: Asi určitě mohl a měl. ono se ale k tomu schylovalo už relativně dlouho, třeba teďka vlastně ty místní regionální volby, on to byl spíš jako trigger, spouštěč, ne příčina. Mm. Opravdu k té jeho krizi se schylovalo vlastně od chvíle, kdy se ukázalo, že ta většina z toho roku 24 není dostatečně stabilní. Ten jeho volební triumf byl jako široký, ale v zásadě mělký.
17: Starmluv vyzývatel, a to je další věc, ke které se chci dostat, Streeting, už jsme ho tady jmenovali, mimo jiné teď řekl, že byla katastrofa, když Velká Británie odešla z Evropské unie. Ono to trochu naráží na tu ekonomickou situaci, kterou tu taky zmiňujeme. Probublává tenhle ten názor v britské společnosti teď možná stále častěji, nebo je to nějaké ojedinělé zvolání?
15: Určitě probublává, ale tak jako opatrně. Určitě Británie jako dnes není ve fázi vraťme se zítra do EU. Mm. Je spíše ve fázi nějakého tichého vystřízlivění. Ta nálada ve společnosti je taková velmi zvláštní. Čím dál víc lidí si myslí, že Brexit dopadl špatně, ale zároveň nechcou znovu otevírat tu pandořinu skřínku. Panuje tam vlastně nějaká obří únava z toho, Britové jsou Brexitem otrávení. Streeting je v tomto mnohem odvážnější než Starmer. Otevřeně vlastně mluví o budoucím návratu k užšímu vztahu s EU. Dokonce v dlouhé perspektivě o znovu připojení, byť teda teď stran toho opětovného vstupu trochu bere zpátečku. Nicméně tím znovu vytahuje tu brexitovou debatu na stůl a rozhodně posouvá hranice toho, co se dá v Labour říkat nahlas.
17: No a právě já jsem se k tomu chtěl dostat a možná jsem tu otázku měl dát víc do souvislosti a vy už jste to sama ale nakousla, totiž neříká to samé, co říkal Starmer. Jak mají labouristé věřit Streetingovi, že dodrží to, co teď slibuje, když Starmerovi se to očividně teda za těch pár let moc nepodařilo?
15: Streeting to možná říká více nahlas, říká to takovým jako odvážnějším slovníkem. Starmer vlastně mluví o resetu, on jde do toho trošku více naplno, dokonce opravdu hovořil vlastně o tom znovu připojení, opětovném vstupu, byť jak říkám, teď už jde trošku zpátky a trošku tu jako mírní, ale minimálně v té retorice byl odvážnější.
17: Kromě ekonomistu a politika jsem si přečetl taky bulvární Daily Mail. A podle něj chce Starmer sám rezignovat. Měl to už říct svým spolupracovníkům, jakou váhu těmto informacím znovu podtrhuji bulvárního deníku přikládáte.
15: Takovou jako rezervovanou bych řekla. On Daily Mail má nepochybně dobré vlastně politické kontakty, ale také rád vlastně píše tu politiku jako psychodrama. Což teda přiznejme, britská politika často je.
17: Je, je.
15: Mnohdy až takových jako shakespearovských rozměrů. Ale zase na straně druhé vlastně Starmer sám deklaruje, že neodejde, že zůstává, takže je potřeba to brát trošku s rezervou.
18: I've said I don't know how many times that I'm not going to walk away.
17: Navíc o tom mluví v Británii docela často, ne, že tu a tam vždycky někdo přijde s tím, že zaslechl, že by asi měl Keir Starmer přemýšlet o tom, že by už nadále nechtěl vést nejenom labouristy, ale vůbec britskou vládu.
15: Ano, zaznívá to z mnohých stran, máte úplnou pravdu.
18: My job is to serve and to carry out that responsibility and that's what I'll do.
17: A jak to je teď rozložené u labouristů, u Labour Party tedy? Jak vysokou nebo nízkou podporu Starmer ve vlastní straně má?
15: No, zatím tu podporu má dostatečně silnou na to, aby vlastně dneska v těch následujících dnech ještě přežil, ale určitě ne dostatečnou na to, aby to byla jako bezpečná situace, což je možná vlastně takový ten nejhorší mezistav. Ono objevují se informace, že zhruba stovka, asi čtvrtina poslanců chce jeho odchod. Na straně druhé nahradit vlastně úřadujícího labouristického premiéra je z toho institucionálního i politického hlediska hodně obtížné. Ta pravidla říkají, že formální výzvu může spustit kandidát s podporou 20% labouristických poslanců. Což je poměrně jako vysoké kvorum. Ono zajistit 81 poslanců, kteří se veřejně postaví Starmerovi, by nebylo snadné. Takže stojí proti němu vlastně ve Streeting, kterého jste jmenoval, kolem Andyho Burnhama se formuje potenciální alternativa. Starmera naopak drží část kabinetu, stranický aparát a poslanci, kteří se bojí, že výměna lídra prostě jen otevře dveře Farážovi.
17: Hmm. Počkejte, Andy Burnham, tomu se přezdívá král ze severu, to je starosta Manchesteru.
19: Do you want a new path which brings the country back together and makes it work for everyone?
17: To je taky velmi známé jméno ve Velké Británii, velmi známé jméno u Labour Party.
19: I know what I'm offering.
17: Tak on bude spolu se Wesem Streetingem ten, který nakonec vyzve Keira Starmera taky, už se o to přihlásil.
15: Ono to označení král ze severu, mě to vždycky jako připomene hry o trůny.
17: No, přesně.
15: Když ona vlastně to je jako hra o trůny, že jo, byť ne přímo o ten jako královský. Ano, a mu se vlastně říká král ze severu, je to vlastně velmi oblíbený starosta Manchesteru, on dokázal vytvořit takovou vlastní mocenskou základnu mimo Westminster, je starostou vlastně od roku 2017 a je to politik, který se během covidu a nejen vlastně hodně stylizoval do obránce severu právě Anglie proti centrální vládě. A v té britské politice, kde ten Londýn často působí jako jakýsi vysavač pozornosti a peněz, tak je to prostě velmi silný obraz. A on se snaží dostat zpět do parlamentu přes doplňovací volby v Makerfieldu, protože bez poslaneckého mandátu on nemůže reálně aspirovat na vedení Labour. A vtipné na tom je, že normálně jsou ty doplňovací volby v Británii takové jako lokální drama, prostě pro politické nerdy, ale najednou jsou z toho vlastně nejsledovanější, nejkontroverznější doplňovací volby za poslední dekády. Navíc to místo se uvolnilo tak, že tam teď schválně rezignoval John Simons, aby právě Burnhamovi umožnil kandidovat do parlamentu, a je to vlastně poprvé za více než 60 let, co byly vypsány doplňkové volby výslovně za účelem uvolnění křesla pro někoho, kdo v současné době v parlamentu nezasedá. Politico trefně psalo, že je to celé vlastně nesmírně surrealistické, vůbec ta logika volte Labour, abychom se mohli zbavit labouristického premiéra.
17: Tak to skutečně je až jako surreální, ale on není navíc jediný. Burnham nebo West Streeting, to nejsou jediní dva, protože mluví se taky o Edu Milibandovi, to je ex-šéf labouristů, taky další známé jméno. A taky jsem zaznamenal vicepremiérka Angela Rainerová, která by taky měla mít možná teda náladu na to, že by se mohla pustit do toho souboje o labouristické předsednické křeslo. Ti už jsou taky potvrzení?
15: Potvrzení úplně nejsou. Angela Rayner, jak říkáte, vicepremiérka, ona je bývalá vicepremiérka, ona je hodně, hodně populární u levicovějších členů strany. Ona zatím teda odmítla vlastně návrat do kabinetu jako ministryně zdravotnictví, kritizuje hodně směr vlády, ale ty její ambice zatím ještě nejsou úplně jasné. Ona taky byla hodně pošpiněná kvůli daňové kauze, kvůli které vlastně minulý rok odstoupila, byť teď tedy říká, že už byla očištěna. Ed Miliband, jak zmiňujete, ten má zkušenost, intelektuální váhu, ale zase také sebou vlastně nese určité břemeno té minulosti. Každopádně mám obavu, že ať už to bude kdokoliv, tak to bude mít nesmírně obtížné. Tu stranu vlastně jen tak nespasí, jako za půl roku klidně může být ve stejné pozici jako teď Starmer. Mám pocit, že fakt být britským premiérem je v současné době jeden jako z nejtěžších a nejnevděčnějších jobů v mezinárodní politice vůbec.
17: Když se labouristé hádají, směje se Nigel Farage? To jméno už tu taky padlo. My dva jsme spolu o něm mluvili loni na podzim, pokud se nemýlím. Má větší podporu než Labour a konzervativní strana, což se nestalo prostě desítky let v britské politice, ne-li ještě déle, tak v tenhle moment on může z toho asi jenom těžit, ne?
15: Jednoznačně, jako směje se velmi hlasitě, řekla bych, že se až zaliká, že je to taky jako ďábelský škodolibý smích. On přesně z toho chaosu prostě žije. To jeho poselství je jednoduché, dvě staré strany selhaly a my jsme jediná skutečná změna. A samozřejmě, když se vládní strana pere sama se sebou, tak Reform vlastně nemusí ani vymýšlet kampaň. Oni to vlastně mají zadarmo.
17: Reform UK, tedy abychom dodali ten název té Farageovy partaje. A ještě jedna věc mě taky zajímá, protože jsem pozoroval to, co se dělo v Londýně v posledních dnech. A teď v posledních dnech jíme prošly dvě významné znesvářené strany, respektive pochody. Oba dva ty pochody v sobě měly extremisty zleva zprava. Necítí tedy lidé, že zastání mají hledat asi u někoho jiného než u těch velkých tradičních stran? Necítíte, že se teď vzedmula ve Velké Británii nějaká větší vlna nevole, ať už znovu říkám zleva, zprava, vůči nějakým etablovaným entitám v establishmentu?
15: Určitě, ono vlastně na spoustu lidí to působí přesně tak, jak říkáte, že vlastně ať už tam jsou konzervativci nebo Labour, tak je to ve výsledku to samé. A z toho právě těží Reform UK a další strany, protože říkají, podívejte, ať už je tam kdokoliv, pořád je to stejná mizérie, tak jediná vlastně reálná alternativa na změnu jsme my, dejte nám tu důvěru a my vám ukážeme, že prostě tu změnu umíme přinést.
17: Že se ta podpora z toho středu se vlastně dostává trošku víc do krajů.
15: Jednoznačně.
17: A konzervatisté, ty s tím něco dělají? Ty mají asi svých problémů dost teda, no, ale...
15: přesně tak, oni mají opravdu dost starostí sami se sebou. Po těch posledních volbách před dvěma lety, tak jsou pořád velmi oslabení, vlastně identitárně, tak jako rozpolcení. Část jejich voličů jim právě utekla právě k Reform, takže ti opravdu musí nejprve taky vyřešit sami sebe nějakým způsobem.
17: Tak zpátky k té úvodní otázce. Ptal jsem se na puč nebo vzpouru nebo revoltu, nebo jakkoliv tomu budeme říkat, kdyby k ní mohlo teoreticky dojít. Zaznamenal jsem datum 18. červen, jestli to nemůže být ten den, kdyby se mohl ten boj rozpoutat, ale ptám se, nevím.
15: Ano, ty nejbližší vlastně zlomové body jsou dva. Jednak to zda vlastně ve Streeting nebo někdo jiný by dokázal sehnat potřebnou podporu těch 20% laboristických poslanců a tím druhým přesně, jak říkáte, vlastně ten 18. červen, zda Burnham vyhraje doplňovací volby v Makerfieldu. V britských médiích se právě skloňuje červen jako to možné období vlastně akcelerace té krize. Nejčastěji se hovoří o 18. červnu, by to ještě úplně podpořeno nebylo. Nicméně on to taky nebude mít snadné, jako vůbec není jisté, že ty volby vyhraje, byť vlastně je to takové jako bezpečné Labour seat už od roku 83, ale stává se stále více kritickým. Můj odhad vlastně je, že Starmer bude bojovat. On je prostě právník, institucionalista, člověk procedury. Teď do značné míry hraje o čas a vlastně bude tvrdit, že ta výměna lídra by zemi uvrhla do chaosu a bude chtít dojít do těch voleb v roce 2029. To bude, si myslím, nějakou dobu ještě hra, kterou bude hrát.
17: Dobrá, tak jo, tak moc krát díky, že jsme mohli věnovat po delší době zase čas ve Vinohradské 12 britské, velmi zajímavé britské politice. Díky, že jste to se mnou probrala.
15: Já děkuji moc krát za pozvání. Mějte se moc hezky. Naslyšenou.
17: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska Monika Brusenbauch-Majslová, politoložka z Masarykovy univerzity, která se letos na jaře stala první Češkou v prestižní britské akademii sociálních věd. A já jsem se jí ptal na trpký osud Keira Starmera, který se z hrdiny stává v Británii odpadlíkem. Tento víkend pokračujeme v naší speciální sérii Kati. Opět se přihlásíme v sobotu s politologem Jaroslavem Bílkem a probereme dalšího diktátora s krví na rukou. Připomínám, že všechny díly, nejen Katu, ale celé Vinohradské 12, najdete na našem webu i rozhlas.cz/Vinohradská 12. Naslyšenou zítra.

0: Radiožurnál je 21 hodin. Zprávy a Kateřina Causidisová.
1: Muž s podezřením na ebolu bude v Česku v přísné izolaci. Polsko a Maďarsko by mohli spolupracovat na energetické bezpečnosti. Čeští hokejisté vyhráli na světovém šampionátu nad Itálií 3-1. A zítra bude oblačno až polojasno, místy přehánky, teploty do 23 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Pražští záchranáři, lékaři i hasiči očekávají večerní přílet muže, který může být nakažený ebolou. Americký lékař působil v Ugandě, kde se vysoce infekční nemoc vyskytuje. Údajně tam přišel do kontaktu s nakaženým pacientem. Žádné příznaky se u něj zatím neprojevily. O přijetí pacienta v úterý požádalo americké velvyslanectví.
3: Záchranáři se na převoz muže z letiště do nemocnice na Bulovce chystají už druhý den. Převážet ho budou ve speciálním ochranném vaku, popisuje náměstek ředitele Zdeněk Křivánek.
4: Přímo na letištní ploše běhne ve spolupráci s hasičským záchranným sborem jak chemická, tak mechanická dekontaminace pacienta v tom transportním izolačním prostředku, tak abychom maximalizovali snížení toho rizika.
3: A mimořádná opatření budou platit i v nemocnici, pokračuje primářka kliniky infekčních nemocí fakultní nemocnice Bulovka Hana Roháčová.
5: Pacient přechází rovnou do prostor, které jsou kompletně odděleny od jiného provozu našeho pracoviště, naší kliniky, a v tomto uzavřeném prostoru vlastně setrvává po celou dobu té nutné izolace.
3: Ta potrvá zhruba 3 týdny. Přijetí dalších pacientů s podezřením na ebolu Česko aktuálně nezvažuje. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.
1: Polsko nabídlo Maďarsku pomoc se zajištěním energetické nezávislosti. Ve Varšavě o tom jednali premiéři Donald Tusk a Péter Maďar. Premiér Maďarska je na své první zahraniční cestě od nástupu do úřadu. V Polsku chce obnovit blízké vztahy, které ochladly za vlády jeho předchůdce Viktora Orbána.
6: To takže znak naději.
7: V tradičním partnerství Varšavy a Budapešti byla podle premiéra Tuska v posledních letech pauza. Nový šéf maďarské vlády Maďar je ale prý zárukou, že bude znovu pokračovat. Zemi, která je stále závislá na dodávkách ruské ropy, nabídl Tusk asistenci nebo investice do energetické infrastruktury. Maďar během cesty uvedl, že pevné vztahy Maďarska a Polska by mohly být základem silné Visegrádské čtyřky. Otevřel i možnost rozšířit skupinu Česka, Slovenska, Polska a Maďarska o další státy. Ve Varšavě ho přijal také polský prezident Karol Navrocký. Ladislav Novák, Radiožurnál.
1: Karlovy Vary instalují nový informační a orientační systém ve městě. Nahradí původní tabule a směrovky z 90. let. Město za nový systém zaplatí téměř 6 milionů korun a většinu nákladů pokryje dotace z Ministerstva pro místní rozvoj. Podobu nového značení připravila kancelář architektury města, říká kancelář Kateřina Havlíková.
8: Rozcestníky budou mít jednoduchou podobu kovového sloupku, na který bude umístěno až 7 směrovek. Budou mít modrou barvu a budou odkazovat na městské cíle. Zlatavé prvky potom odkazují do lázeňských lesů.
9: Sport. Čeští hokejisté porazili na mistrovství světa Itálii 3-1. Národní tým vstoupil do čtvrtého utkání skupiny jako jasný favorit. V polovině zápasu ale otevřeli skóre Italové. Ve třetí třetině svěřenci trenéra Radima Rulíka stav otočili. Češi svého soupeře přestříleli 58-15. V dalším zápase skupiny ve švýcarském Friburgu hrají Švédové proti Slovincům. Je u toho reportér Petr Kadeřábek.
10: Před začátkem druhé třetiny vedou Švédové nad Slovinci 2-0, když promarnili hodně šancí. Vyrovnaný zápas se hraje zatím v Curychu, tam po první třetině hrají Spojené státy s Německem 1-1. Ze Švýcarska Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
9: A fotbalisté Karviné zdolali po obratu 3-1 Jablonec a poprvé v historii získali domácí pohár. Slezský klub si tak zahraje předkolo Evropské ligy a má jistou minimálně hlavní fázi konferenční ligy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Nehoda na Pražském okruhu a omezení na silnici 35 v Litomyšli. Na Pražském okruhu směr D1 se srazila 2 osobní auta. Nehoda je u sjezdu na Barrandov, v 16. kilometru, dejte pozor, blokuje levý pruh. Na místě sanitka, taky hasiči, objíždí se pravým pruhem, plynule poblíž je nové omezení. Na D8 za hranicemi s Německem směr Ústí nad Labem stále stojí kamion, 92. kilometr na krajnici, je tam servis nebo odtahovka a taky silničářská šipka. Na silni-

0: do 23 stupňů a na horách většinou kolem 14. Tolik zprávy. Dál posloucháte večerní radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
1: Pěkný večer, 21 hodin a 6 minut pokračuje večerní vysílání radiožurnálu. Nádraží v Pacově mění barvu, křiklavě oranžovou fasádu, kterou budova z konce 19. století dostala po dvouleté rekonstrukci, lidé zkritizovali. Správa železnic slíbila původně nápravu už v březnu, pracovat se začalo ale až teď. Na železniční stanici se vydáme za chvilku v další reportáži večerního radiožurnálu. Přejeme vám pěkný zbytek dne a hezký poslech.
2: Večerní radiožurnál
3: a Štěpán Pokorný.

0: Zářivě oranžová fasáda na nádraží v Pacově postupně mizí. Křiklavou barvu dostala historická budova v závěru dvouleté rekonstrukce. To kritizovali tamní obyvatelé i fanoušci železnice. Správa železnic proto slíbila koncem února okamžitou nápravu. Kvůli diskuzi o vhodném barevném provedení se ale práce zpozdily.
1: Tak to nemohli skopírovat žlutý rohy, červenou, tmavou, támhle tu dole.
2: Kritizuje jeden z kolem jdoucích současnou podobu nádraží v Pacově a ukazuje na jednu ze starých budov v původních barvách. Jasně oranžová fasáda, kterou pacovské nádraží dostalo po rekonstrukci, vzbudila u některých místních mírně řečeno rozpaky a správa železnic se proto rozhodla, že to všechno napraví. Teď, když se podívám za roh, už tady stojí lešení, už jsou tady natěrači.
3: Jedna z těch, tak tam dáme tady ta vrchní. Ta oranžová,

0: Je ona, tady je moc malý.
1: Tak zase bez.
2: Ne? Když se podívám na jednu z těch starých budov Opodal, tak ty barvy úplně původní nejsou. Není to ta kombinace tmavě, cihlově červené a žluté. Tady vidíme spíš o něco tmavší oranžovou, už ne tak svítivou, jako tady byla doposud. A nahoře, kdy už je to hotové, tak je šedivá. S nápravou se původně mělo začít už v březnu. Všechno se ale protáhlo kvůli složité komunikaci mezi městským úřadem a správou železnic. Nakonec ale k dohodě došlo, popsal bezpartijní starosta Tomáš Kocour.
3: Tam je takový popis té architektky, tak my jsme řekli, že pokud to vytvořili oni, takže se s tím ztotožňujeme.
2: Na některé dílčí opravy došlo už dřív, například na posunutí nádražních hodin, které zasahovaly do nápisu Pacov, a pokračovat se bude i po novém nátěru fasády, jak mi řekl mluvčí správy železnic David Kabele.
4: Dodatečné práce na fasádě pacovského nádraží hotové budou v průběhu června. Do poloviny července potom navážou ještě další úpravy, například dlažby okolo budovy.
2: Rekonstrukce nádražní budovy trvala 2 roky a stála necelých 17 milionů korun. Milan Soldán, Radiožurnál.
5: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Dlouho trvalo českému hokejovému týmu, než se v utkání na mistrovství světa proti Italům probral. Outsideri se v polovině zápasu ve švýcarském Friburgu dostali do vedení ve třetí třetině, ale Češi historickou ostudu odvrátili. No a nejen k tomu se vrátíme ve sportovním přehledu večerního radiožurnálu po No Doubt.

0: 21 hodin 19 a půl minuty čeští hokejisté ve skupině mistrovství světa ve Švýcarsku po třetí vyhráli. Ve čtvrtém utkání na šampionátu ve Švýcarsku porazili Italy 3-1. Podrobnosti teď přidá ve sportovním přehledu Štěpán Bem ze sportovní redakce. Dobrý den.
1: Hezký večer. Sport. Svěřenci trenéra Radima Rulíka svého soupeře jednoznačně přestříleli ještě 15 minut před koncem zápasu, ale prohrávali a skóre museli proti outsiderovi otáčet. Po závěrečné siréně si oddechl gólman Dominik Pavlát.
2: Byl to strašně těžký zápas, vlastně my jsme měli spoustu šancí, bohužel jejich brankář chytal fakt neskutečně. Oni co měli, tak to byla šance a je to zápas o jedné chybě a je to strašně těžký na koncentraci, ale jsem hrozně rád, že jsme to zvládli.
1: Další utkání čeká Čechy v sobotu odpoledne proti Slovensku. Skupina ve Friburgu pokračuje dalším zápasem mezi Švédskem a Slovinskem. Je u toho náš reportér Petr Kadeřábek.
3: 4-0, takový je stav utkání Švédsko-Slovensko, říkám to v 27. minutě. V souběžně hraném utkání v Curychu zatím hraje Německo se Spojenými státy 1-1 ze Švýcarska. Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
1: Fotbalisté Karviné zdolali po obratu Jablonec 3-1 a překvapivě ovládli domácí pohár. Pro Slezany jde o první velkou trofej v klubové historii. Severočeši ve finále v Hradci Králové vedli po gólu Java z penalty. Napak 1-1 srovnal Kondé a dvěma góly rozhodl o vítězství Karviné Vinicius. Jablonec hrál od 57. minuty v oslabení kvůli vyloučení střídajícího Gambijce Singhateho. Vítěz Molkapu má zaručený start v závěrečném předkole Evropské ligy a jistotu účasti minimálně v hlavní fázi konferenční ligy. Není ale jisté, jestli si je Slezané zahrají, protože jsou podezřelí v korupční kauze. UEFA by je do soutěže podle pravidel nemusela pustit. A fotbalisté Freiburgu můžou získat první velkou trofej v klubové historii. Ve finále Evropské ligy hrají proti Aston Ville. Německý tým, který skončil v domácí soutěži sedmý, vyhrál za 122 let své existence na nejvýš druhou německou ligu. Celek z Birminghamu vede španělský trenér Unai Emery, který jako jediný kouč vyhrál Evropskou ligu 4x. Svůj rekord může navýšit dnes večer. Stav je ve 22. minutě 0-0. Házenkářky Kinžvartu zvítězili v druhém finále na hřišti Slavie Praha 35-33 a vyrovnali sérii na 1-1. Rozhodující utkání budou hostit v sobotu.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: seriál Radiožurnálu.
1: Akce Úklid.
0: Anep Razie, která otřásla českým fotbalem.
1: Investigativní reportéři Radiožurnálu mapují pozadí největšího tuzemského úplatkářského skandálu.
0: Jak se předávaly peníze ze sázek na zmanipulované zápasy?
1: Které utkání navedlo vyšetřovatele na stopu?
0: A kolik procent šlo zapojeným hráčům?
1: Akce Úklid. Anep Razie, která otřásla českým fotbalem.
0: Každý všední den krátce po 8:45 živě na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Radiožurnál je 9:30. Zprávy a Kateřina Causidisová.
1: Česko neplánuje přijmout dalšího člověka s podezřením na nákazu ebolou. Řekl to ministr zdravotnictví za ANO Adam Vojtěch. O případné přijetí dalších pacientů nikdo podle ministra ani nežádal. Do Česka z Ugandy míří americký lékař, který by mohl mít ebolu. Večer ho přijme pražská nemocnice na Bulovce. Příznaky nemá, o jeho přijetí požádala americká ambasáda. Riziko šíření eboly v Česku je ale podle Vojtěcha nulové. Zachráněnou lebku svaté Zdislavy policie předá církvi příští týden v sobotu. To je zároveň den, kdy římskokatolická církev slaví památku této světice. V Jablonném v Podještědí, kde byla lebka uložená, bude proto 30. května tradiční zdislavská pouť. Zloděj relikvii ukradl minulý týden, pak ji zalil do betonu a chtěl ji pohřbít do řeky. Policie muže zadržela. Lebku se odborníkům podařilo z betonu vyjmout bez výraznějšího poškození. Praha by mohla mít nový územní plán, odsouhlasili ho radní města. Finální rozhodnutí bude na zastupitelích, kteří by o tom měli hlasovat na konci května. Takzvaný metropolitní plán by měl nahradit dokument z roku 1999. Nový plán má podle vedení města zefektivnit plánování a urychlit výstavbu. Sport. Čeští hokejisté vyhráli na mistrovství světa třetí zápas. Itálii po obratu porazili 3-1. Aktuálně se ve Švýcarsku hrají ještě dvě utkání. Podrobnosti má Petr Kadeřábek.
2: Ve Friburgu zatím kráčí Švédové jasně k vítězství nad Slovinskem. Ve 34. minutě vedou 5-0. V Curychu, kde odpoledne deklasovali domácí Švýcaři Rakousko 9-0, teď vedou ve 30. minutě Američané nad Němci 2-1. Ze Švýcarska Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na pražském okruhu a omezení na D35 na Olomoucku. Na pražském okruhu směr dálnice D1 blokují levý pruh následky nehody. U sjezdu na Barrandov v 16. kilometru se srazila dvě osobní auta. Objíždí se pravým pruhem, teď plynule. Dejte pozor, poblíž nehody jsou kvůli opravám mostu nová omezení uzavírky. Jak k D1, tak na Ruzini zavřený jeden pruh. Na dálnici D35 z Mohelnice do Olomouce překáží odstavené osobní auto. Za sjezdem na Unčovice kilometru 255,5 z Krajnice zasahuje do pravého jízdního pruhu. A v Praze na jižní spojce směr Barrandovský most je za sjezdem na Průmyslovou ulici nové omezení nebo nehoda. Následky nehody. Na půl kilometru čekejte hustý provoz kolonu. Po sjezd k OMV se zdržíte 5 až 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme ráno a večer skoro jasno, jinak oblačno až polojasno a místy přehánky, nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů a na horách většinou kolem 14. Tolik zprávy. Pokračuje večerní Radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
0: A pokračujeme chvilku po 9:30. Jsme rádi, že jste stále s námi, s večerním Radiožurnálem. A teď vám třeba radost udělá další naše muzika. Skyfall od Adele.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Jarní počasí způsobilo ovocnářům 100 milionové škody. Například na Náchodsku mrazy zničily podstatnou část úrody jablek. Do sadu se vypravíme hned po další písničce ve večerním radiožurnálu.

0: Ovocnáři po celém Česku počítají škody způsobené jarními mrazy. Podle předběžných odhadů můžou vyšplhat až na 1,5 miliardy korun. Ovocnářská unie předpokládá, že úroda bude ve srovnání s průměrem zhruba poloviční. Chladné počasí poškodilo meruňky, broskvoně, třešně i jabloně.
1: Vypadá to jako, že to v pohodě odkvetlo, ty jabloně, ale když se podíváte do těch malých jablíček, tak uvnitř jsou hnědý.
2: Popisuje škody v jednom ze sadů zemědělského družstva Dolany na Náchodsku vedoucí závodu ovocnářství Kristýna Michálková. Jabloně tady mají na 120 hektarech.
1: On už tady prošel první mráz na začátku dubna. Říkali jsme si, pár těch plodů opadá, ty zdraví zůstanou, narostou větší, ale ten druhý mráz byl teda radikálnější.
2: Na stromech zbylo už jen minimum plodů, navíc není jisté, jaká jablka z nich vyrostou.
1: Zatím není jistý, jestli všechno, co tu je, ještě neopadá nebo vyroste, ale může to být jakkoliv poškozené.
2: Zatímco jinde ovocnáři s mrazy bojovali například zapalováním ohňů, tady stromy po předchozích zkušenostech jen kvalitně vyživili a doufali v co nejmenší škody.
1: V minulosti jsme zkoušeli vyvíjet mlhy, ale ty náklady vynaložené na ty opatření byly vyšší než jejich účinnost.
2: Zemědělské družstvo Dolany tak podle Kristýny Michálkové přijde minimálně o 70% výnosu úrody, znamená to milionové škody.
1: Odhadem 15 milionů.
2: Podobně jsou na tom i další čeští zemědělci. Na tržbách můžou podle předsedy Ovocnářské unie Martina Ludvíka přijít o vyšší stovky milionů korun. Vliv na odhadované ztráty mělo prý i sucho.
3: Myslíme si, že to přispělo i k těm větším škodám, které jsou.
2: Kromě Královéhradeckého kraje hlásí velké škody například i ovocnáři ze středních a severních Čech a také některých míst Moravy. Václav Plecháček, Radiožurnál.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Na dálnici D5 u Plzně, směr Praha. Nebezpečná situace v levém pruhu, sražená zvěř. Pozor, dejte za sjezdem na Bory a tunelem Valík na kilometru 77. Ještě Pražský okruh ve směru na Ruzyni za sjezdem na Zbraslav. Čerstvá nehoda, kilometr 10,5. V pravém pruhu se střetlo nákladní auto s osobním. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách v celou.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Pokračujeme dál ve večerním radiožurnálu. 1200 fotovoltaických panelů na speciální konstrukci nově pokrývá plochu nad velkým parkovištěm u sezónního vstupu do zlínské zoologické zahrady. Fotovoltaika zajistí návštěvníkům stín pro jejich auta a zároveň pokryje skoro třetinu spotřeby elektrické energie celé zoo.
3: Jsme zvyklí stavět různé zoostavby, slonince, žirafince, ale toto bylo pro nás naprosto novum.
4: Mluví o investici za 35 milionů korun ředitel zahrady Roman Horský.
3: Je to vlastně takový největší projekt směrem k nějakému ekologickému hospodaření v zoologické zahradě, ať už z toho pohledu environmentálního, ale taky jisté provozní efektivity.
4: Výkon fotovoltaické elektrárny odpovídá spotřebě asi 70 rodinných domů. Zoo díky ní uleví distribuční síti a taky pokryje téměř třetinu své spotřeby elektrické energie.
3: Máme napočítané, že by to mělo celkově vyřešit 30% celé spotřeby energie zoologické zahrady, takže my dneska můžeme možná počítat s tím, že příští rok, když bude dobře svítit, tak že ušetříme nějaké 3 miliony.
4: Říká Roman Horský. Ve stínu fotovoltaické elektrárny jsou také místa pro invalidy a do budoucna chce zooparkoviště doplnit o nabíjecí místa pro elektromobily. Podle zlínského radního za ODS Miroslava Chalánka jde o největší fotovoltaickou elektrárnu svého druhu na Moravě.
5: Je to ten systém carportový, který vlastně nezabírá nikde zeleň, ale naopak využívá zpevněnou plochu na to, aby se zakryla a využívala se k výrobě elektrické energie.
4: Ostrý provoz elektrárny chce zahrada spustit letos na podzim. Návštěvníci na nově zastřešeném parkovišti budou moct zdarma parkovat už od pondělí příštího týdne. Ze Zlína Michaela Kočendová, Radiožurnál.

0: Zubaři v Tanvaldu na Jablonecku nově učí děti a mladistvé, jak správně pečovat o chrup. Charita tam otevřela nové stomatologické centrum Apolena, kam přicházejí děti ze sociálně slabých rodin. Má pomoct právě rodinám, které nejsou registrované u žádného zubaře.
1: Ajajaj.
2: Ve stomatologickém středisku Apolena začíná fungovat charitativní zubní péče. Teď jsou vedle v místnosti děti ze základní školy a zdravotní sestra jim vysvětluje správné postupy při čištění zubů.
1: Takže koukni, hele, tam, kde to je jenom takhle růžový,
3: ja.
1: To je v podstatě plak 2-3 dny.
3: Ja.
1: A vidíš, jak tady takhle u toho krčku a takhle v tom mezi zubí, to máš takový hodně tmavý.
3: Jo.
1: Tak to je plak, který tam je třeba týden.
4: První pilíř je ten edukační, to vlastně jsou ty skupinové edukace, které probíhá teďka tady vedle.
2: Říká ředitel Charity Semily Martin Klodner.
4: Druhý takový pilíř je dentální hygiena a dentální péče.
2: Charitativní zubař je určený pro děti ze sociálně slabých rodin a které nejsou registrované u žádného zubaře.
4: Primárně jsme tuto službu cílili především na sociálně slabý, na lidi z nějakých komplikovaných poměrů, takže tam možná budou nějaké individuální slevy nebo individuální nějaké cenové podmínky.
2: A jak bude fungovat ta akutní stomatologická péče?
4: Oproti třeba pohotovosti, kde ten stomatolog zub vyvrtá a pak řekne, běžte si k svému ošetřujícímu lékaři, tak tady my budeme se snažit, aby ten výkon byl jako ukončený, ale bude to výkon, který bude jednorázový. Není to tak, jako že co půl roku zase objednáme na prevenci.
2: Cílem je podle Martina Klodnera zlepšit těmto dětem hygienické návyky a přidat je do péče standardní zubní ordinace. Z Tanvaldu Johana Tomáš.

0: is that?
1: Radiožurnál je 22 hodin. Marek Sedláček a zprávy.
2: Pandemie eboly v Česku nehrozí. Nemocnice Bulovka dnes přijme amerického lékaře, který mohl být v kontaktu s nakaženým. Evropské země odsoudily izraelské zacházení s aktivisty z mezinárodní humanitární flotily do Gazy. Čeští hokejisti vyhráli na mistrovství světa nad Itálií 3-1 a zítra bude převážně oblačno až polojasno a místy přehánky, teploty až 23 stupňů Celsia.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Rozšíření eboly v Česku nehrozí, znovu o tom ujistil ředitel odboru ochrany veřejného zdraví ministerstva zdravotnictví Matyáš Fošum. Do Česka večer z Ugandy přiletí americký lékař, u kterého je na ebolu podezření. Záchranáři ho budou převážet v izolaci do pražské fakultní nemocnice Bulovka. Podle Fošuma to nepředstavuje riziko, protože ebola se nešíří kapénkově.
3: Nepřenáší se to jako chřipka, nepřenáší se to jako covid respiračně. Nestačí na to, aby jsme na sebe takhle jako kýchli. Opravdu se to přenáší přes biologický materiál, přes krev, přes zvratky, přes tu stolici, v úzkém kontaktu. Tím pádem to riziko přenosu je opravdu jako minimální.
2: V africkém Kongu, kde vypukla epidemie eboly, není v cestovatelském systému DROST registrovaný žádný Čech. Uvedlo to České ministerstvo zahraničí. V sousední Ugandě, také nemocí zasažené, je podle systému 8 Čechů. Před cestami do obou zemí ministerstvo varuje. Evropské země odsoudily izraelské zacházení s aktivisty z mezinárodní flotily. Ta mířila s humanitární pomocí do pásma Gazy. Izraelská armáda lodě zastavila tento týden v mezinárodních vodách a aktivisty převezla do Izraele. Tamní ministr národní bezpečnosti poté přidal video, na kterém spoutané klečící aktivisty ponižuje. Jeho chování odsoudil taky izraelský premiér Benjamin Netanyahu. Evropské země, včetně Francie, Británie a Itálie, zacházení označily za nepřijatelné. Italská vláda si kvůli tomu předvolá izraelského velvyslance. V Pacově začaly práce na fasádě nádražní budovy. Malíři přetřou svítivě oranžovou fasádu, která se stala terčem kritiky po dokončené dvouleté rekonstrukci. Nové provedení by mělo být historicky věrnější. Podle mluvčího zprávy železnic Davida Kabeleho budou následovat i některé další úpravy.
4: Dodatečné práce na fasádě pacovského nádraží začaly minulý týden, hotové budou v průběhu června. Do poloviny července potom navážou ještě další úpravy, například dlažby okolo budovy.
0: Sport.
2: Hokejisti Česka porazili ve čtvrtém utkání skupiny mistrovství světa Itálii 3-1. Šampionát ve Švýcarsku pokračuje dalšími dvěma zápasy. Podrobnosti má reportér Petr Kadeřábek.
5: 43. minuta, Švédsko drtí Slovensko, zatím vede 6-0, ještě větším rozdílem vyhráli odpoledne v Curychu Švýcaři nad Rakušany, tam to bylo 9-0 a teď se tam čeká na třetí třetinu duelu mezi Spojenými státy americkými a Německem, kde Němci vedou zatím 3-2. Ze Švýcarska Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
2: A fotbalisti Karviné získali první velkou trofej v klubové historii. Ve finále domácího poháru otočili zápas s Jabloncem a vyhráli 3-1. Vítěz MOL Cupu má zaručenou účast v posledním kvalifikačním předkole Evropské ligy. Není ale jisté, jestli Evropská fotbalová unie Karvinou do poháru kvůli nedávné korupční kauze pustí.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Neudy v Praze a silnici 35 na Svitavsku. Na pražském okruhu ve směru k dálnici D1 odklízí následky srážky dvou osobních aut. U sjezdu na Barrandov 16. kilometru je zavřený levý jízdní pruh na místě odtahovka, jede se pravým pruhem plynule. Další nehoda na pražském okruhu opačně směr Ruzině na kilometru 10,5 je už odklízená, auta z místa odjela. V Praze na jižní spojce směr Barrandovský most za sjezdem na Průmyslovou se tvořila kolona, místem projel náš zpravodaj už plynule.
7: Není tam nehoda, dělají tam výtluky na vypruhu. 100 metrů ani ne, odhadem, je to na kousíčku.
6: Na silnici 35 z Litomyšle, do Moravské Třebové a Mohelnice policie hlásí srážku dvou osobních aut. Je mezi odbočkami na Svitavy, zasahuje do jízdního pruhu, kolona se v místě teď netvoří. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: V noci budou ještě doznívat přehánky a ochladí se na 12 až 7 stupňů Celsia. Zítra čekáme ráno a večer místy až skoro jasno, jinak oblačno až polojasno a místy přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia, na horách většinou kolem 14. Tolik zprávy. A teď posloucháte reprízu s dopoledním hostem Libora Boučka.
8: Její dědeček byl skutečným československým hrdinou, hrdina odboje a obrany národa Bohuslav Závada. Její tatínek emigroval v 80. letech, aby se mohl věnovat

0: nás vlastně moda je. Jestli je to ten jeden jasný směr, anebo je to jen součást velkého celku Liběny Rochové?
1: Je to velký celek. Já jsem, maminka byla herečka, já jsem původně chtěla studovat divadelní kostým. Měla jsem blíž k výtvarnému umění. Pracovala jsem po škole, střední škole textilní, v divadle Na provázku. Vždycky jsem tíhla více k výtvarnému umění a najednou se tam octl oděv, ale oděv jsem nedělala nikdy jenom jako šatičky, vždycky jsem chtěla, aby měl něco navíc. Projevovala jsem se i dělala jsem fashion art, to znamená na hraně oděvně, modely na hraně oděvní tvorby, papírové objekty, dělala jsem z drátu, z kovu, byly přesahy. Mě vždycky vyjadřovala jsem se svými myšlenkami v oděvní tvorbě. Já tomu říkám socha v pohybu. Jestli to byly papírové oděvy, jestli to byly i nositelné. Vždycky jsem chtěla, aby to mělo nějaké pozadí. Vždycky jsem chtěla, aby to nebyl jenom povrchní oděv, aby měl nějaký koncept a myšlenku. Proto mě taky baví dělat zakázku a oblíkat zákaznice, kde vlastně chci vyjádřit tím oděvem jejich vnitřek. A nebo sladit jejich vnitřek, aby to byly oni. A to mě na tom baví. Nikdy jsem nedělala šatičky, jenom pro šatičky.
0: Jak vy vnímáte ten rozdíl mezi tím dílem, když visí, je bez toho nositele, to znamená bez toho, že by to někdo oblékl, a najednou, když se obleče, je tam pro vás, jako u autorky, rozdíl v tom vnímání, že se to fakt promění? Že teprve ve chvíli, kdy to někdo obleče, tak je to dílo dokončeno?
1: Já, ta tvorba jako taková, nebo to, co cítím, já pracuji jaksi na čtyřech disciplínách, zakázka, limitka, fashion art, vždycky to gro je to stejný. Plný nasazení a poctivost v práci. Ze zákaznici pracuji od začátku. To není to, že ji vlastně musím navnímat. Já těžko obleču na první dobrou neznámou dámu. Musím se s ní potkat, musíme si povídat, proto to trošku díl trvá, několik měsíců. A je velkou výhodou, když zákaznice chodí opakovaně, protože jsem si je takzvaně načetla. A už vím asi, jakou barvu už znám, co by rádi nosili a tak dál. Samozřejmě musí tam panovat velká důvěra, respekt. A to je základ.
0: Liběna Rochová je hostem Radiožurnálu. Zmiňoval jsem výstavu Doteky, která je, řekl bych, brněnskou senzací, řekl bych, že i českou senzací. Můžeme ji nalézt v Umělecko-průmyslovém muzeu, které je součástí Moravské galerie. Jestli dobře počítám, tak to už jsou vyšší tisícovky návštěvníků, kteří se přišli podívat. Ta expozice trvá až do roku 2027. Jak vás osobně těší ten obrovský zájem? Já se přiznám k tomu, že jsem tam už dvakrát jel, zjistil jsem, že v pondělí je zavřeno. A minul jsem to. Ale je to jednoznačně věc, kterou nechci minout. Ale jak vás těší ty počty těch lidí a ty reakce zejména?
1: Počty lidí mě samozřejmě těší, protože je to celý můj život, nejen tvůrčí. Vlastně komenty návštěvníků, když se s nimi setkávám, tak mě prostě dojímají. Dojímají, protože se tam reflektuje, co jsem si uvědomila, se tam reflektuje to, že celý život vlastně pracuju poctivě, naplno, a jako kdyby se to prolínalo potom do těch objektů a šatů. Utrzuji se v tom, že když člověk jde bez kalkulu poctivě naplno v jakékoliv práci, tak se to musí prolnout a musí to být cítit. Jsou krásné v knize, tam v návštěvníku jsou, musím říct jednu zmínit, jeden odstavec nebo pár vět. Slečna psala, že byl pro ní zážitek a po traumatické smrti rodičů při autonehodě ztratila vlastně smysl života. A na téhle výstavě našla pokoj v duši. A já jsem si uvědomila, že to, co bych ráda předala bych to, aby z té práce bylo cítit, aby z té práce byla cítit ta osobnost toho člověka, ta poctivá práce, ten oddanost té práci. Taky samozřejmě ta výstava je i ve světě velmi, velmi dobře, i v Evropě.

0: V evropském kontextu si troufám říct, je výjimečná. A to neříkám, to říkám, to jsou reakce zahraničních návštěvníků. Obrovský díl na to má architektka Magdalena Rochová, která udělala překrásný baráky v baráku, nádhernou expozici.
1: Ostatně byla z toho nominace na interiér roku a další nominací, ocenění, několik
0: teďka
1: nominací.
0: Teďka čerstvě na puls mezi tři favority.
1: A to příjmení není shoda jmen?
0: Je to, ano,
1: to jsem mi nechtěl říct.
0: Je to dcera, která, jak vždycky říkám...
1: Vaše dcera ještě.
0: Moje dcera, ano, je to moje dcera. A jak říkám, jablko se fakt neodkutálelo daleko od stromu a je to úžasný člověk, i obdivuju, velmi respektuji, máme nádherný vztah a na té výstavě, ten náš krásný vztah na té výstavě je cítit. Taky Andrea Bihonková, kurátoři, a Jan Králíček, kurátor, jako úžasná práce, nádherná symbioza.
1: Jak je z vašeho pohledu důležité uchovávat to užité umění, když si dovolím použít to označení pro to, co vydáte, to užité umění, jak je to důležité uchovávat ho a vystavovat?
0: No, díky za otázku. Já jsem si uvědomila, když jsem věnovala, začalo to všechno tím, že jsem 150 modelů svých kolekcí, co jsem měla na nábřeží tady ukryto v šatně, jsem věnovala Moravské galerii, něco Umpru muzeu a něco Etnografickému ústavu při Moravském zemském muzeu. Tak jsem si říkala, a pan ředitel Jan Pres mě oslovil, abychom udělali retrospektivu, mě nabídl a já jsem říkala, proč to je zbytečné, co jsem udělala, já se neohlížím, udělala jsem to, jsem ráda, že to je oceněný, že to bylo, ale proč vystavovat, mě to připadalo, jsou daleko důležitější věci, které si zaslouží pozornost. No a pak jsem viděla, že tam chodí studenti, že vlastně ty látky, které, z kterých ty modely jsou výjimečné, nejsou běžně vidět, pak ty oděvní formy, pak to zpracování. A viděla jsem tam studenty, jak to zkoumají, tak jsem řekla ano, tak je to důležitý aspekt té vaší otázce, ano. Protože to je stopa času. Oděv je odraz doby. A je to stopa času. Patří k užitému umění, jako je porcelán, sklo. Oděv je vlastně odraz doby.
1: Jak často vy osobně provázíte? Jak často má člověk možnost získat ten bonus, to znamená prohlídku přímo s hlavní aktérkou, tedy s vámi?
0: Já jsem o víkendech v Brně. A snažím se každou neděli při zájmu, to je veliký, ty komentovky jsou hned vyprodaný, anebo mi volí přátelé odsud a ze světa, a jestli by mohli přijet, tak je odkazuji vždycky na neděli a v neděli a v podstatě jsem měla možná už 36-40 komentovek. Já si myslím, že já tak s nadsázkou říkám, když někoho pozvu k sobě domů, tak bych měla být doma. Takže když je pozvu, nebo když přijdou na mou výstavu, tak bych tam asi měla být. A někteří to tam byli několikrát, že jedou v klidu, někteří byli na vernisáži, tak to, toho nic moc člověk nemá, to je společenské setkání. Potom tam jdou na komentovku a pak to prochází ještě sami v klidu.
1: Neděle je nejvýhodnější.
0: Neděle ve 4. Teď tam byli jedni přátelé z Prahy, přijeli a řekli, no nechtěli jsme tě obtěžovat a setkali jsme se u hlavní dveří. My věděli jsme, že ve 4 v neděli provádíš, tak jsme to zjeli z Vídně, tak se zastavovali a měla jsem právě kamaráda příbuzného umělce z Paříže a tak... To bylo taky krásný, že viděl mou tvorbu v takovým rozsahu.
1: Tak tolik pozvánka, samozřejmě s dostatečným předstihem se zaměřte na neděle, abyste měli možnost se v Moravské galerii sejít přímo s Libinou Rochovou, která je dnes hostem Radiožurnálu.

0: Libiana Rochová je dnes hostem Radiožurnálu. Dotkli jsme se její expozice, která potrvá až do srpna roku 2027 v Brně. Jmenuje se Doteky a znova připomínám, že ji naleznete v Moravské galerii. Nicméně jedna věc zde zazněla a mluvila jste o té poctivosti, která je nedílnou součástí práce. Ale jak si udržet v téhle době přesně tenhle náhled, vzhledem k tomu, jak atraktivní je to rychlé zazáření? Protože to rychlé zazáření, ta rychlá reakce, ať už na sociální síti nebo kdekoliv jinde, tak je najednou ten stimul, který tady možná před 10, 15, 20 lety nebyl. A člověk ho může mylně považovat za úspěch.
1: Současný vlastně mládež, nebo když já jsem začínala, tak samozřejmě tohle je já bych řekla, že to je až handicap. Těch informací, které člověk dostává, mladí dostávají, nebo i my, jak je zpovrchnění, jak je velmi, jak mluvíte o tom rychlý zařazení, jak je to lákavý, to je šíleně lákavý. Vlastně já můžu, jo, wow, já můžu tohle, to je strašně lákavý. Ta konzumní společnost k tomu vyloženě, nebo ten systém k tomu vyloženě nahrává. Když to dítě, když mluvím tedy o tom, jak se člověk vzdělává, nebo jak roste, musí mít velmi silný a kvalitní zázemí. To dítě, které se hledá, se velmi lehce může ztratit. A velmi lehce může, známe mnoho případů, se může vlastně se běhnout na špatnou stranu. Podle mě je nejdůležitější mít pevný základ v rodině a mít rodinu, která vlastně mu dá šanci se zdravě vyvíjet. Protože to, co se děje kolem nás, není zdravý vývoj mladého člověka. A on musí mít natolik odolnost. A mladí se hledají, takže oni neví ještě plno věci. Ale jsem naprosto přesvědčena, že všechno to samozřejmě začíná v dětství, když ten rodič nebo ti rodiče to dítě vedou v těch jasných hodnotách. Tak on pak vlastně ani...
0: A tomu jednou z hodnot je i ten vztah k práci jako k fenoménu
1: samozřejmě.
0: Poctivý přístup. Ano. A na základě toho si člověk uvědomí to, ano, že to rychlé zazáření nic neznamená. Ano. A platí to pravděpodobně i v tom světě módy, protože tady může rychle přijít senzace na nějaké módní show, anebo rychlý neúspěch.
1: Ano. No to je přesně ono. Já si vzpomínám, jak já sama, která myslím, že jsem byla vychovávána velmi v těch hodnotách velmi, velmi jasných, tak jsem taky cítila takový to, že najednou já jsem být známa a tam rozhovor. Úplně cítíte, jak vás to stravuje. Ale když máte to silný zázemí, tak silný zázemí a víte a ten, to zrcadlo, že vlastně no tak se z toho nepo, tak co? Tak si to člověk uvědomí, že vlastně je to příjemný, to ocenění, ale je s nohama na zemi. A já jsem pracovala pro studenty manuál, který jsem mi četla každý říje na začátku školního roku. A začínalo to tak, že jste zvolili obor, který není dobrý pro zdravý vývoj osobnosti. Protože se člověk dostane do toho fashion businessu, který vlastně etika k tomu vlastně fast fashion. A já jsem nikdy neprosazovala fast fashion, já jsem vlastně vyučovala pro udržitelnost, já jsem udržitelně pracuju a tehdy to slovo snad ještě se v těch 90. letech to tak neřešilo samozřejmě.
0: Já mám pocit, že bylo přirozené. Ten přístup byl přirozený a teď se to označuje.
1: No přesně tak. A tak se mi to nezdraví. Já jsem ve světě byla jsem první československá značka, která vystartovala v 90. letech do světa s obrovským úspěchem, nejen jsem zjistila, že to nechci. Že já se nechci, 4 roky jsem tam jezdila na světový veletrh módy, že já nechci se podílet na té obrovské mašinérii, která z člověka zžírá, přirozeně tvůrčí osobnost zžírá. A to jsem se snažila předat i studentům. Doufám, že se mi to podařilo.
0: Co tedy vnímáte i vy jako ten úspěch? Když jste si řekla, tak tohle už se opravdu povedlo a tohle je záležitost, ke které se mohu vracet jako úspěchu.
1: Já myslím, že všechno se vracím k tomu, jak je člověk vychován a jaké má usebrání. A jak říkám, bylo to chvilkami takový to zazáření a tak dělá tomu člověku moc dobře, ne, že ne. Ale je to, jak se říká, sláva, polní tráva.
0: No, anebo po každém opojení přichází vystřízlivění.
1: Tak si to člověk musí
0: být... A čím větší to opojení je, tím horší je vystřízlivění.
1: Ale to opojení je příjemné, ale nesmí se opojit tak, aby pak ztratil sebe sama.
0: Libina Rochová je též pedagožka. My se v té další části rozhovoru a v rámci Hostarady žurnálu podíváme na studentské úspěchy a musím říct, že když se člověk podívá na ty adresy, kam se vaše studentky dostaly a vaši studenti, tak se nepřestává divit, protože je to skutečně globální úspěch, o kterém se tolik nemluví a samozřejmě to další téma, které mě nesmírně zajímá, je ten váš pohled na to, jakým způsobem se moda na území Česka hodnotí, protože je to trend, je to čtivé hodnocení, leckdy i plné odsouzení v rámci mody, je záležitost, která je nesmírně populární. Jak se na to dívá skutečný odborník, tak to se dozvíte v případě, kdy budete Radiožurnál poslouchat i dál.

0: 22 hodin a 30 minut. Marek Sedláček a další zprávy.
1: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO chce posílit nábor nových vojáků i počty aktivních záloh. Řekl to po dnešním jednání s ministrem obrany Jaromírem Zunou za SPD. Babiš taky řekl, že Česko letos nejspíš nesplní alianční závazek 2% HDP na obranu. Chce o tom jednat na červencovém summitu NATO. Dodal, že vláda o složení delegace na tuto akci rozhodne 8. června. Pražský městský soud zamítl žalobu bývalého děkana Národohospodářské fakulty VŠE a poslance za SPD Miroslava Ševčíka proti rektorovi. Ševčík nesouhlasil se svým odvoláním v prosinci 2023. Podle soudce měl ale rektor Petr Dvořák právo Ševčíka odvolat. Rektorovo zdůvodnění, že Ševčík svým vystupováním na protivládních demonstracích školu poškozoval, bylo podle soudu dostatečné. Americký prezident Donald Trump řekl, že na ukončení války s Íránem nespěchá. Důležitější je podle něj dosažení amerických cílů v regionu. Washington chce dlouhodobě například zabránit Teheránu ve vývoji jaderné zbraně. Zároveň usiluje o otevření Hormuzského průlivu, důležité trasy pro přepravu ropy a plynu. Mírová jednání, která mezi zeměmi zprostředkovává Pákistán, dosud nepřinesla výraznější průlom. A společnost OKD urychlí likvidaci černouhelného dolu ČSM na Karvinsku. Odhaduje, že všechny práce dokončí v srpnu roku 2028 a díky tomu taky výrazně ušetří. Aktuálně pod zemí končí vyklízení techniky a vybavení, které se vyplatí vyvést na povrch. Pak bude následovat zasypání dvou jam a příprava na těžbu důlního plynu. Sport. Hokejová reprezentace se posunula do průběžného čela neúplné tabulky skupiny B mistrovství světa ve Švýcarsku. Češi totiž otočili vývoj utkání s Itálií a porazili ji 3-1. Ve stejné skupině končí utkání Švédska proti Slovinsku. Je na něm Petr Kadeřábek.
2: Právě teď zazní švédská hymna. Švédové porazili Slovinsko vysoko 6-0 v souběžně hraném utkání v Curychu. Zatím v 53. minutě prohrávají Američané s Němci 2-3. Ze Švýcarska Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážky na D11 u sjezdu na Jičín a D7 u Slaného. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové je za sjezdem na Jičín sražená zvěř. Kilometr 47,5 v pravém pruhu. Stejná situace na D7 z Prahy do Chomutova. Kousek před sjezdem na Slaný a Knovíz 17. kilometru. V pravém jízdním pruhu divoké prase. Dejte pozor. Na pražském okruhu ve směru k dálnici D1 v 16. kilometru odklidili následky srážky dvou osobních aut. Na silnici 35 z Litomyšle do Moravské Třebové policie hlásila srážku dvou osobních aut. Za odbočkou na obchvat Svitav kolona se v místě nehody netvoří. A na Chebsku ve Velké Hleďce by výjezdu do Mariánských Lázní zasahují u nehody záchranáři. Srazila se ta motorka s chodcem. Je to nehoda se zraněním. Čekejte omezený průjezd, možná je i uzavírka. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme ráno a večer místy až jasno, jinak oblačno a polojasno a místy přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na horách většinou kolem 14. Tolik zprávy. A teď pokračuje repríza hosta Radiožurnálu, moderuje Libor Bouček.
5: Libiana Rochová je dnes hostem. Bavili jsme se o tom, jak důležité je vystavovat užité umění, jak důležité je dávat ho do kontextu, co by jasné, hmatatelné a viditelné svědectví doby. Co ty současné módní trendy říkají o té naší době, ve které jsme?
6: Já řeknu jediný slovo, chaos.
5: Chaos.
6: Chaos.
5: Ještě jedna věc, a to jsem říkal, jakým způsobem vy, co by návrhářka, vnímáte ten zájem o tu módu, to posuzování, a nechci být úplně adresný, ale jak moc jsou ti, kteří recenzují ta jednotlivá módní díla, jak jsou erudovaní a jak moc jim my, laici, máme důvěřovat?
6: Já si myslím, že je to jako v každém oboru. Češi jsou brouk pitých práce všeho druhu. Tady je v Čechách je nejvíc hokejových trenérů, tady je nejvíc fotbalových trenérů, všichni tomu rozumí. Ztrácí se respekt a úcta k řemeslu a nemyslím jenom k našem, k mému, nebo k řemeslu oděvnímu. Jako kdyby se ztrácely tyhle hodnoty, že vlastně můžu všechno, koupím si šicí stroj a budu návrhářka. Ale to tak není. A většinou lidi nerozumí, jestli je to blbej materiál, jestli je to špatně ušitý, jestli ten člověk nerozumí, stříhům like, to nepozná. Je tady samozřejmě, tady jsou tady kurátorovány výstavy, jako je Čegrá design, respektive design blog, anebo Mercedes-Benz Prague Fashion Week. Ano, to jsou kurátorované, ale vedle toho jsou tady návrháři, kteří doopravdy moc to neumí, ale publikem jsou brany, když se umí prodat, tak jsou pak publikem brany jako jo, tak to je dobré, oni co umí. A vy jako odborník se díváte na to a říkáte, to snad není pravda. Ten člověk nemá koncept, vykrade světový návrháře, není tam nic původního a je mně moc líto mých studentů, kteří startují kariéru, který mají v sobě to všechno, mají tam koncept, je tam výborný řemeslo, má to hlavu, patu a vedle toho a já jsem je učil jisté pokoře, s kloboukem v ruce projdeš celý svět, ale s sebeuvědoměním a teďka o nich se koukají a mají na to a jsou, nakonec jste zmínili, jsou ve světě uznávaní a najednou se setkávají nebo vidí vlastně tu falešistou, že předstoupí člověk nebo rádoby návrhář, který fakt toho moc neumí. Ale to je v každém oboru, tím se nějak jsem se přestala trápit, protože bohužel to je v každém oboru.
5: No, mě spíš zajímá, kam člověk má jít? Má tedy sledovat ty kurátorované události, tak aby se začal orientovat? Protože leckdy se stává u těch, které se zmínila, nejsme adresní, ale často je to i hnáno pochopitelně zaplacenou reklamou. Člověk, když si pronajme reprezentativní místo, tak rázem ten model dostává, i když to může být kopie světového návrháře, tak má najednou ten velký exkluzivní punc a stačilo jenom si zaplatit to exkluzivní místo. Tak kde ty informace hledat? Jsou to tyhle události, které jste zmínili? Jsou to nějaké publikace, kde je ta relevance? Nechci říct pravda, protože pořád je to subjektivní záležitost, ale kde je ta relevance?
6: Já vám na to odpovím. Dvě akce, které si myslím, nebo jsem přesvědčena vlastně, udávají, nebo můžete se tam orientovat, tak je to design blog, potom Čegrán design, kde vlastně jsou oceňováni ti nejlepší designéři a pak je to Mercedes-Benz Prague Fashion Week, kde taky se nedostane každý, kde je to kurátorovaný, kde se dostanou jenom ti nejlepší a to ostatní, nevychází tady publikace žádné a to ostatní, to prostě je trošku pole neorané.
5: Livie Nerochová je dnes hostem Radiožurnálu.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Hostem Radiožurnálu je dnes Líbina Rochová. Vy jste působila na UMPRUM 15 let, ano, jestli se nemýlím.
1: Já jsem vedla ateliér designu, oděvu a obuvy.
0: A v září loňského roku se uzavřela tahle kapitola?
1: Ještě jednou?
0: A v září jste vlastně skončila?
1: No loň, ještě rok předtím, minulý září.
0: Takže 2024.
1: 2022. Takže 23 jsem měla smlouvu. No dva roky je to.
0: Dva roky.
1: Skoro přes dva roky. A bylo to nádherných 15 let.
0: No, já musím říct, že ta jména, jako je Maroš Baran, jako je Adam Kost, jako je Eliška Horčíková, to jsou jména těch, která se dostala až k těm velkým světovým módním domům. Čím si vysvětlit to, že o nich není tolik slyšet? Přeci jenom tu publicitu by si zasloužili obrovskou, protože to je obrovský úspěch, ať už je to Louis Vuitton, ať už je to Gemper, ať už je to Yves Saint Laurent.
1: Všechno začíná u nich. U nich, protože jsou, mají ten tah a tu posedlost v sobě. To bylo daný. Jak by to byl Mároš, který přišel ke mně, který to měl už v sobě, že chce něco dokázat. Byl jako velmi dravý a velmi zajímavý člověk a přišel ke mně dělat magistra. Naslouchal. Ze začátku přišel velmi sebevědomý mladý muž, který vlastně získal, doufám, jistou pokoru, když jsme se bavili, bylo to náročný s tvrdou středoslovenskou palicou, ale skvělej kluk to je a má velké úspěchy a je senior designer Yves Saint Laurent. Adam Kost, ten taky, to už měl v sobě. Tak jsem mu radila, že na bakaláře ať udělá u mě a pak na magistra jde na IFM do Paříže. Dala jsem mu doporučení, protože doopravdy na to měl. Cítíte to, u těch studentů cítíte, když vidíte ten ročník nebo vlastně celý ten ateliér, tak asi tak trochu už tušíte, kdo má našlápnuto a kdo to někam může dotáhnout. Když vám řekne studentka, všechny vedete stejně. A když vám studentka řekne, já na to nemám peníze, tak už asi vědíte, že to asi moc daleko nedotáhne, protože to, já jsem taky neměla peníze a musela jsem nějak začít. A tuhle otázku, včera jsme se bavili s mými studenty, když jsem byla navštívit v ateliéru, tak vlastně si oni tuhle otázku nekladli, oni prostě založili si studio a jde to, je to snowball efekt a začínali, neměli peníze a teďka už mají zakázky, mají velký úspěchy a účastňují se těchto veletrhů. Takže zpět musí už mít v sobě, už přijít třeba ke mně s jistou posedlostí, ale taky bych si je nezvala, kdyby takový nebyli na druhou stranu, jo? Protože já jsem je brala z toho obrovského zájmu.
0: Existuje varianta pro ně, že by jedno z těch jmén mohu doplnit další, Václav Černý, Hana Valtová z těch současných studentů, že by rezonovalo v tom evropském kontextu, že bychom se dočkali toho jména, které bude patřit, řekl bych, do té první evropské ligy? Je to reálné dostat se k tomu v Česku?
1: Je to samozřejmě reálné, je to velmi těžké. A já jsem taky začínala v 90. letech na světovém veletrhu módy, jako fashion weekcích. Je to velmi nákladné. Je dobré, v našem oboru je dobré, když studujete prestižní školu, nejlépe St. Martin's School v Londýně, anebo Royal Academy, anebo v Antwerpách, protože tam se rekrutují, vlastně tam jsou ti hledači. Mm-hmm. Oni nepřijdou do Prahy. Oni jezdí na tyhle školy a oni mají opravdu v Antwerpách, byla jsem IFM v Paříži na jejich, nebo i v Tokiu, na těch prestižních graduate fashion weekcích, tak tam ti hledači jezdí.
0: To znamená, je to přesto vzdělání. Tím pádem mi přijde, že ten obor se možná daleko víc, než si člověk myslí, blíží k těm exaktním vědám. Že opravdu.
1: A ještě druhou věc. Vy, abyste postavil kolekci, dejme tomu z jiných oborů designu, a uděláte vázu, uděláte kolekci váz, ale vy musíte, co říká, vy musíte mít vlastně umět 5 řemesel. Vy musíte sehnat materiál, sehnat finance. sehnat materiál, udělat si střihy, zaplatit si šití nebo si to platit sám a udělat si kolem toho ještě vlastně reklamu. Samozřejmě mám lidi, kterým, nebo mají lidi, studenti, kteří jim pomáhají, ale vlastně musí tohle všechno, tyhle disciplíny umět, být v obraze. A postavení té kolekce nebo ušití té kolekce, to jsou desítky tisíc. A to je jedna věc, mám kolekci a co dál? Musím si najmout nejlépe na Fashion Week do New Yorku, přesvědčit je, že jsem dobrá a zaplatit další ještě důležitá mít ve světě agenturu, když si chci udělat přehlídku, musím zaplatit agenturu, protože to mám všechno za sebou tady tohle, agenturu v New Yorku a dobrou agenturu, která se orientuje na PR agentura na fashion a zaplatíte 100 tisíce, abyste mohl na těch 3-5 minut, ale musíte zaplatit make-up, musíte zaplatit vlasy, choreografii a to jsou 100 tisíce, miliony. Mě stála několik milionů ta prezentace třeba v Düsseldorfu.
0: To znamená maximální fokus na to dílo, tedy maximální soustředění, poctivost té práci a potom přichází ještě tyhle nástroje. A to je ta cesta k tomu, abychom se dočkali světového jména českého původu.
1: A trpělivost a samozřejmě mít štěstí, velký štěstí. A talent je důležitý, ale velký štěstí. A na to kolbiště se uvíst nejlépe na Fashion Weeci. Buď studovat na těch prestižních školách a pak se vrátit, anebo se zúčastnit Fashion Weeku.
0: Libina Rochová je hostem Radiožurnálu.

0: Libena Rochová je dnes hostem Radiožurnálu. Zmiňovali jsme expozici, která opravdu stojí za to. Zmiňovali jsme osud některých studentek a studentů. Dívali jsme se na to, jak si stojí moda, proč je důležité se obecně užitému umění věnovat. Ale já se vrátím obloukem zpět k tomu, když jsem představoval vás a vaši rodinu. A přiznám se, že kromě té expozice, tak se musím zeptat na to, jak je to s knihou, která o vás vzniká. Mám pocit, blíží se to vydání té knihy?
1: Já.
0: Ne, knihu.
1: Ano, má vydat odborná publikace. Taky se točí, která už je napsaná, paní doktorka Jarošová, Andrea Březinová a Veronika Součková za mou pedagogickou činnost. Tak má být na podzim. Vlastně na té knize pracuje vedle zmiňovaných žen také Jan Králiček, Andrea Bihonková a Má spatřit světlo světa, první odborná publikace o oděvním designérovi v České republice. Mm-hmm. Ve světě je to běžné, tady bude první v tomto tohoto rozsahu, ale také se natáčí, možná 6 let mě sleduje Jakub Ján, natáčí se celovečerní dokument, který má mít v České televizi premiéru v září a má snad, doufáme, že i bude ve Varech další rok, to pevně doufáme, že se to podaří, a takže k té výstavě budou ještě tady tyto přídavky.
0: Které jsou tedy součástí té odborné specializace
1: ano,
0: a konečně tedy dojde k tomu, že se člověk podívá komplexně na to, jak si stojí toto odvětví českého průmyslu. Když se zeptám logicky, s jakým pocitem se díváte na ten osud českého oděvního a textilního průmyslu? Čekal jsem přesně tuhle reakci. Když se člověk podívá na tu tradici, čeho všeho jsme byli schopni, a podíváme se na tu současnost, čím to je? Čím si to vysvětlí? Ten, nechci říct pád, ale úpadek 100%.
1: Je to smutek. Já jsem měla profesorskou přednášku, tak toho jsem se tam dotkla. V České republice, zodpovědně musím říct, neexistuje v pravém slova smyslu oděvní a textilní průmysl. Díky bohu, je tady pár firem, které to ustály. Pár, na prstech jedné ruky bych spočítala. A díky jim za to, že jsou, ale jinak nám ujel vlak. A já ten důvod jsem já ještě nenašla, proč tomu tak je. Velmoc, textilní velmoc, Brno, brněnský Manchester, látky, jaký nádherný se tady vyráběly. Já bohužel musím jezdit do Švýcarska, objednávat v Londýně, v Paříži látky, protože tady se nevyrábí. A přitom k nám jezdili pro látky. A kde je zakopaný pes a proč to tak je, já jsem na to fakt nepřišla a teď už to ani neměním zkoumat, je mě jenom smutek, a že vlastně ti návrháři nemohou chodit do firm českých, kde by se Pietro Filippi fantasticky a skončili, a to byla jedna z mála firm, která byla opravdu evropského formátu. V rozsahem oni vlastně jako jediní najímali si oděvní český návrháře. Taky to ty kolekce měly formu, měly koncept, byly skvělý. Bohužel to skončilo.
0: Je to třeba tak, že my, konzumenti, spotřebitelé, laici, se obrátíme právě na ty české značky a že se o to budeme víc zajímat. Vedu to nikoliv, že by člověk byl nějak přehnaně patriot, ale spíš mi to přijde jako ta udržitelnost, protože ta tradice toho textilního průmyslu, toho oděvního, tak musí mít toho svého zákazníka. Jestli to částečně není i naše chyba, že jsme začali hledat vlastně jenom ten svět a že jsme se upnuli na tu fast fashion, která je snadno dostupná.
1: Tady vlastně jsou dvě věci. Ta první je to, že paradoxem je, že vlastně textilní průmysl za komunistů tady byl, salony tady byly a najednou v 90. letech se to všechno, včetně salonů, pár jich tady samozřejmě je, ale
0: přišel salon s italskou modou.
1: Kvality a konfekce mocné. Já to trochu odejdu z toho, co jste teďka řekl. Paradoxně to nahrává k tomu, že vlastně musíte dělat autorskou módu, protože nejdete v tom kontextu toho mass production, ale abyste se uživil, tak musíte mít malou firmu. A samozřejmě těch je tady tak více různých kvalit, ale spíše a dělá ten zodpovědný oděv a ten udržitelný oděv, protože když to děláte v malém, tak jste udržitelný a nevěnujete se mass production. Je to jistý, je to zajímavý, je to paradox, ale je to tak, no, že a ti studenti to takhle mají, že mají malé ateliéry s autorskou tvorbou a konzument se takhle jim už více vzdělává. Najednou oni nejdou do zahraničí, ale jsou tady a ukazují na těch různých kolbištích, jak jsem už zmiňovala, ukazují, jaká je česká autorská tvorba.
0: Jestli já to převedu zpět na toho konzumenta, tedy na sebe a možná i na spoustu posluchaček a posluchačů, je i na nás, abychom si třeba zmenšili skříň, abychom těch věcí možná měli méně a abychom tam měli jeden kus toho českého návrháře, který 100% déle vydrží, než abychom tam měli 50 těch kusů.
1: Určitě, já vrazím celý život. Já radši si koupím kvalitní jednu věc, kterou mě vydrží, nosím věci 30 let, 40 let starý, které jsou z kvalitních materiálů, kdy dobře udrží. Proč bych si měla kupovat 10 triček za pár korun, když se mi rozpadnou? Je to neúcta k přírodě, je to neúcta vlastně vlastně z povrchní toho člověka. Já jdu tam do obchodu, koupím si to tričko, je to šíleně, je to vymývání mozku, tomu říkám. A radši si koupím českého návrháře, který dělá, a zmíním teďka Lenku Vackovou, která absolvovala u mě a která má obchod vlastně s deadstockovýma látkama a která vlastně prodává i návrhářům. To je taky cesta.
0: Děkuji i za představení téhle cesty a kéž bychom se jí co nejvíce drželi. Děkuji i za návštěvu. Libena Rochová byla hostem Rady Žurnálu. Mějte se hezky.
1: Děkuji za pozvání. I went for you. I went for you. I known you all my life. I met you back when we were kids before the second grade.

0: Socher slaví 100 let.
1: Přijďte s rodinou a přáteli na Open Air koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu. V Rýgrových sadech s unikátní vyhlídkou na pražské panorama zazní v sobotu 6. června největší hity klasické hudby. Koncert ke stému výročí vzniku orchestru dirigují Petr Popelka a Robert Jindra. Klasice bude patřit i odpoledne v Rýgrových sadech. Vstup na celou akci je zdarma. socher.rozhlas.cz
2: Radiožurnál je 23 hodin. Marek Sedláček a zprávy.
3: V Německu se léčí Američan nakažený ebolou. Na jednoho pacienta čeká i Česko. Většina českých škol omezuje používání mobilů. Hokejisti Česka vyhráli na mistrovství světa nad Itálií 3-1. A zítra bude převážně oblačno až polojasno a místy přehánky. Teploty do 23 stupňů.
4: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
3: V Německu přijeli amerického lékaře, který se v Demokratické republice Kongo nakazil virem ebola. Ošetřuje ho tým lékařů v berlínské klinice Charité. Dalším pacientům nebo širší veřejnosti podle německého ministerstva zdravotnictví žádné riziko nehrozí.
5: Americký pacient přistál na palubě zvláštního letadla v Berlíně krátce po půlnoci. 60 policistů ho doprovodilo na izolační stanici ve čtvrti Wedding. To je největší zařízení svého druhu v Německu a taky jediné, které kombinuje infekční a intenzivní medicínu. Podle ministryně zdravotnictví Niny Varkenové je samozřejmé, že spolková vláda pomáhá partnerům. Americký lékař byl pozitivně testovaný na ebolu o víkendu. Nemoc se šíří Demokratickou republikou Kongo. Tamní ministerstvo zdravotnictví hlásí zatím přes 500 podezřelých případů a přes 130 úmrtí. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
3: Jeden americký pacient v nejbližších hodinách přistane v Praze. Podle českého ministerstva zdravotnictví šíření eboli díky chystaným opatřením nehrozí. 93% škol v Česku má ve školním řádě stanovená pravidla pro používání mobilních telefonů. Ostatní školy je zatím nemají, ale víc než polovina z nich je plánuje zavést, většinou od příštího školního roku. Vyplývá to z květnového šetření ministerstva školství, do kterého se zapojily skoro všechny tuzemské školy. Mezi hlavní rizika spojená s používáním mobilů řadí školy kyberšikanu, neoprávněné natáčení spolužáků nebo učitelů a taky vznik návykového chování. Pokračuje minister školství Robert Plaga za hnutí ANO.
6: Co se týká omezení o přestávkách, tak jsem velmi rád, že více než polovina škol na prvním stupni má omezení, respektive zákaz mobilních telefonů, což je zase v duchu té metodiky, která doporučuje aktivní trávení přestávek a systém aktivní školy.
3: Metodiku pro nastavení pravidel používání mobilních telefonů rozeslalo Ministerstvo školství školám v únoru. Zastupitelé Zlína odsouhlasili financování rekonstrukce bývalého kina Květen v místní části Malenovice. Ze současného chátrajícího domu má za 100 milionů vzniknout nové kulturní centrum s multifunkčním sálem pro koncerty nebo spolkovou činnost. Stavební práce by mohly začít už ke konci roku. O nové prostory už mají zájem některé spolky, říká primátor Zlína Jiří Korec z hnutí ANO.
7: V současné době z komise nám dala seznam takřka 20 spolků a různých organizací, které by měly zájem to místo využívat po té rekonstrukci, takže my v současné době tvoříme provozní model a budeme si to dávat dohromady opravdu tak, aby na to všichni nějakým způsobem dosáhli.
2: Sport. Čeští hokejisti porazili na mistrovství světa v Itálii 3-1. Národní tým vstoupil do čtvrtého utkání skupiny ve Friburgu jako jasný favorit. V polovině zápasu ale otevřeli skóre Italové. Ve třetí třetině svěřenci trenéra Radima Rulíka stav otočili. Češi svého soupeře přestříleli 58:15. Výkony italského brankáře Damiana Kláry vyzdvihuje obránce Jan Ščotka.
8: Jejich golman chytal skvěle, takže mu musí dát kredit, protože ten, co pochytal za zákroky navíc, jsem si měl kolem 60 střel a chytal fakt fantasticky, ale zase jsme si pořekli v kabině po druhé třetině, že to musíme zjednodušit a tlačit do brány a to si myslím, že jsme splnili.
3: A k příštímu zápasu Češi nastoupí v sobotu odpoledne proti Slovensku.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Omezení na Pražském okruhu a nehoda na Chebsku. Dálnice teď bez kolon, nehody na nich hlášeny nejsou. Na Pražském okruhu u sjezdu na Barrandov v noci opravují most. U exitu 16 je, jak k D1, tak na Ruzyni zavřený levý pruh. Na Ruzyni je ta uzavírka jen pod mostem k D1. Je to delší úsek mezi kilometry 16 až 14. Na Chebsku ve Velké Hleďce by se střetla motorka s chodcem. Omezený průjezd čekejte na výjezdu z obce do Mariánských Lázní. Je to nehoda se zraněním a zásahem záchranářů. A v Praze údržba kamer každou chvíli zavře tunel Mrázovka směr Strahovský tunel Troja. Omezení by mělo trvat do rána. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra čekáme ráno a večer místy až skoro jasno, jinak oblačno až polojasno a místy přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia, na horách většinou kolem 14. Tolik zprávy. Pokračuje. A teď pokračuje večerní radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
10: Dobrý večer, 23 hodin, 5 a půl minutky k tomu. Lisa, její bratři Lasse a Bosse, sestry Anna a Brita a kamarád Ole. Tak s touto šesticí se v dětství potkal leckdo z nás. Děti ze švédského Billerbynu teď znovu ožívají u nás v rozhlase. Kousek nové audionahrávky si pustíme za chvíli ve večerním radiožurnálu. Teď pro vás máme One Republic. Přejeme vám pěkný zbytek dne a hezký poslech.
4: Večerní radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: Koupání na ostrově, hledání Hastermana u mlýna nebo uvíznutí ve sněhové bouři i taková dobrodružství prožívá šestice dětí z Bulerbinu. Populární kniha švédské spisovatelky Astrid Lindgrenové teď ožívá jako audiopříběh tady u nás v Českém rozhlase. Posluchače jim provede herečka Bára Hrzánová.
1: Teď vám budu vyprávět o velikém nečase, který přišel krátce před Vánocemi.
2: Pamatuju si, že jsem jej měla strašně ráda tu knížku a ilustrovala ji Helena Zmatlíková a já jsem strašně toužila taky mít ten přelejzací strom mezi těma oknama, to jsem strašně záviděla a podobnosti tam byly, že jsme v létě taky u nás na chalupě v Sudetech, tak jsme skákali do sena.
3: Bára Hrzánová se díky četbě vrací i do svého dětství a jak přiznává, s knihou Děti z Bulerbinu se poprvé setkala, když jí bylo 6 let.
2: Měli jsme podobný vlastně společenství, podobný party, jako ty děti z Bulerbinu.
1: Jak se vy, děti z Bulerbinu, dnes dostanete domů?
2: Ona se umí radovat úplně ze všeho. A to se mi strašně líbí a to si myslím, že máme společný. Tak on to má každý člověk, akorát někdo to v sobě pohřbí a někdo ne.
3: To si myslí o hlavní hrdince, vypravěčce Lise. Astrid Lindgrenová knihu psala mezi lety 1946 a 1966. U nás se na pultech knihkupectví poprvé objevila v roce 1962. Proč text oslovuje i současnou nejmladší generaci, si nedokáže vysvětlit režisér Aleš Vrzák.
4: Ta jakási naivita toho textu, která ale ukazuje nějakou jako čistotu v rodinných vztazích, v tom, co je kamarádství, co je vztah k přírodě. A ono to teď teda vyznívá hrozně transparentně, ale jsou to nějaké základní hodnoty, kterým se vlastně ta švédská klasika věnuje.
3: A právě proto je pořád tak oblíbená i mezi českými dětmi.
4: Pro mě je to záhada. Já vlastně, když vnímám svět, v kterém se pohybují děti, tak mi přijde, že se vlastně posunuje jinam, než je tahle ta základní hodnotová čistota. Takže asi ta obava o ten hodnotový svět nemusí být veliká.
3: První audioknižní zpracování Dětí z Bulerbinu vzniklo před 11 lety. Tehdy si text vybrala Libuše Šafránková.
5: Jmenuji se Lisa. Jsem holka, to se ostatně pozná podle jména. Je mi 7 let a brzo mi bude 8.
3: Děti z Bulerbinu uvede v rámci projektu Severské léto Radio Junior. Srpnové premiéře bude v červenci předcházet repríza Pipy dlouhé punčochy. I tu pro rozhlas před bezmála 20 lety načetla Bára Hrzánová. Tomáš Maleček, Radiožurnál.

0: Je s vámi večerní vysílání Radiožurnálu, za pár sekund bude přesně 11:45 a i v tento čas jsme s vámi na silnicích.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: U Prahy je na silnici z Jílového do Těptína. Havarovalo osobní auto. Je mimo vozovku v úseku Chotouň Pohoří. Čekejte, zasahující záchranáře, taky omezený průjezd. Je to úsek samá zatáčka, uzavírku místa teď policie nehlásí. Další zelená vlna ve zprávách v půl.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

freaking icon. Rozryté trávníky, poničené keře, divoká prasata pravidelně likvidují zámecký park v Horšovském Týně na Domažlicku. Nezastavili je ani pachové ohradníky. Správci památky hledají řešení, jak těm škodám zabránit. No a my se tam vydáme v další reportáži večerního radiožurnálu po Laně Del Rey.

0: Divoká zvěř ničí některé zámecké areály v Česku. Podle Národního památkového ústavu škodí hlavně v těch, které přímo sousedí s lesy a loukami. Srnky a hlavně divoká prasata neodradí ani pachové ohradníky nebo oplocení. Pravidelně devastují třeba zámecký park v Horšovském Týně na Domažlicku.
1: Ty drny jsou vymláceny těma prasatama ven. Jako třeba mezi okrasnýma kytkama se nám objevilo porytí od těch prasat.
2: Ukazuje mi v zámeckém parku zahradník Richard Kolek.
1: Každý týden to řešíme, že jezdíme s bránama. Pořídili jsme letos rotavátor, který urovná ty drny. Objednali jsme 100 kilo luční směsi. Nicméně někdy je to třeba i druhý den hnedka porytý. A tady máme vyset to mezi rododendronama a je to vidět, že to je pošlapaný třeba i u malých salat.
3: Takhle masivní devastace v parku, které máme nyní, to nebylo nikdy.
2: Hodnotí kastelán Jan Rozendorfský.
3: Prostě je to mnohem víc práce, museli jsme pořídit i nějakou techniku, takže ty náklady tam rozhodně jsou na pohonné hmoty a podobně.
2: Co se s tím snažíte dělat?
3: V minulosti jsme se snažili instalovat pachové ohradníky. To příliš nefunguje, pak se snažíme také vyřezávat nálety.
2: Správci památky spolupracují i s myslivci ze sousední honitby, která patří lesům České republiky, potvrzuje mluvčí společnosti Eva Jouklová.
4: V parku se lovit nesmí, myslivci tedy alespoň intenzivně regulují stavy černé zvěře v honitbě. Například loni ulovili téměř trojnásobek plánovaného počtu kusů a v tomto úsilí budou pokračovat.
2: Podle Jana Rozendorfského je taky ve špatném stavu ohradní zeď, která místy chybí nebo je pobořená.
3: Pomocí armovacího pletiva se budeme snažit většině těch děr, které jsou v té hradbě, tak je zaplnit vlastně tady tím pletivem a zabránit tam vstupu černé zvěře.
2: Na opravu ohradní zdi mají správci památky projekt za zhruba 22 milionů korun. Až budou peníze, bude se dělat na etapy. Z Horšovského Týna na Domažlicku Martina Klímová, Radiožurnál.

0: Bruselské chlebíčky.
1: Průvodce kuchyní evropské politiky a jejím zákulisím.
0: Chcete poznat detaily diplomatických vyjednávání?
1: Nebo zjistit, co si státníci řekli po vypnutí mikrofonu?
0: Poslouchejte podcast Bruselské chlebíčky.
1: Každé pondělí v aplikaci Můj rozhlas.cz.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: 23 hodin a 30 minut. Zprávy a Marek Sedláček.
1: Americký lékař, který může být nakažený ebolou, je v Česku. Letadlo, které ho přivezlo z Afriky, dosedlo po 11. hodině večer na pražském letišti Václava Havla. Muže teď zdravotníci převezou ve speciálním izolačním boxu do nemocnice Bulovka. Tam zůstane v karanténě 3 týdny na pozorování. Muž nemá příznaky eboly, v Ugandě ale léčil nakažené. Podrobnosti přinese naše reportérka v půlnočních hlavních zprávách. Litevský vzdušný prostor dnes dopoledne narušil dron, zasáhla proti němu letecká mise Severoatlantické aliance. Litevská armáda krátce vyhlásila poplach a vyzvala obyvatele, aby se ukryli. Zanedlouho ho zrušila. Už včera nad Estonskem se střelila stíhačka NATO bezpilotní letoun a sousední Lotyšsko vyhlásilo poplach kvůli dronu u hranic s Ruskem. Společnost ČEZ poprvé vydala takzvané zelené dluhopisy za 18,25 miliardy korun. Peníze z nich plánuje použít na financování svého dlouhodobého majetku nebo projektů. Ty ale nesmí být nějak spojené s fosilními palivy. Úrok dluhopisů společnost stanovila na téměř 4,4% se splatností v roce 2034. A dopravu v Havlíčkově Brodě ode dneška komplikuje uzavírka mostu přes řeku Sázavu. Ředitelství silnic a dálnic ho zbourá a postaví nový s vyšší nosností. Měl by sloužit k dopravě nadrozměrných komponent na stavbu dukovanské jaderné elektrárny. Uzavírka na hlavním tahu mezi Jihlavou a Kolínem potrvá do léta příštího roku. Řidiči by jako objízdnou trasu měli využít obchvat Havlíčkova Brodu. Sport. Házenkářky Kinžvartu zvítězily v druhém finále na hřišti Slávie 35-33. Vyrovnali tím sérii 1-1 a o mistryních se rozhodne v sobotu. Bronz patří Mostu, který i na podruhé zdolal Písek, tentokrát 38-32. A fotbalisti Aston Villa ovládli Evropskou ligu. Ve finále porazili Freiburg 3-0. O svém vítězství rozhodli 2 góly těsně před poločasem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D11 u sjezdu na Městec Králové a omezení na D6 u Prahy. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy za sjezdem na Městec Králové pozorně. Mezi kilometry 50 až 49 srazilo auto zvěř a policie hlásí neprůjezdný levý pruh. D11 u sjezdu na Městec Králové směr Praha. Na dálnici D6 na vjezdu do Prahy z Karlových Varů nepřihlédněte odstavenou dodávku. Stojí za sjezdem na Jeneč na 5. kilometru. V Praze na jižní spojce směr Barandovský most se za sjezdem na Průmyslovou opět tvoří kratší kolona. Poblíž odbočky k OMV večer opravovali výtluky a práce zřejmě znovu začaly nebo ještě pokračují. A u Prahy na silnici z Jílového do Těptína je po nehodě osobní auto mimo vozovku. Pozorněji projíždějte v úseku Chotouň Pohoří, je to v zatáčkách a na místě zasahují záchranáři. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: A zítra čekáme ráno a večer místy až skoro jasno, jinak oblačno až polojasno a místy taky přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia, na horách většinou kolem 14. Tolik zprávy. A teď pokračuje večerní radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
0: A večerní vysílání radiožurnálu je s vámi chvilku po 11:30. Chystáme samozřejmě hlavní přehled zpráv na půlnoc. Do té doby ale stihneme pár témat ještě probrat a taky stihneme hodně muziky. Teď bosem.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Zatímco fotbalové Česko řeší korupci rozhodčích, výtržníky na tribunách, tak Anglie má špionážní aféru. Jeden klub se přiznal k zakázanému špehování soupeře a následoval velice tvrdý trest. Také o tom za chvilku uslyšíte ve večerním radiožurnálu.

0: Bittersweet Symphony asi jste poznali od Verve na Radiožurnálu. Fotbalový Southampton se vlastní chybou připravil o možnost vrátit se po roce do Premier League. Vedení anglických ligových soutěží klub kvůli špionážní kauze potrestalo vyřazením z finále baráže o nejvyšší soutěž. A to kvůli opakovanému špehování tréninků soupeřů.
1: Obrovská tragédie pro

0: Pardubicích si dnes připomněli sté 15. výročí slavného letu průkopníka českého letectví Jana Kašpara. Svůj první dálkový let z Pardubic do Prahy podnikl v květnu 1911, kdy trasu dlouhou zhruba 131 kilometrů přeletěl za 92 minut. Oslavy začaly pietou u Kašparovy rodinné hrobky na městském hřbitově, kdy nad hlavami lidí přeletělo malé elektrické letadlo.
1: Přelétne nad našimi hlavami inovativní, moderní letoun 15 Fénix.
2: Svůj první let uskutečnil Jan Kašpar ještě před třicítkou. Historik Jan Kotek mluví o něm jako o renesančním člověku.
3: Měl zajímavé sportovní záliby, byl člověk, který měl i dobrý rozhled kulturní.
2: Miloval nebezpečí.
3: To určitě, byl to člověk určitě do nepohody, takže v řadě případů riskoval.
2: Jan Kašpar nikdy nezaložil rodinu. Jeho odkaz ale v Pardubicích pomáhají udržovat potomci jeho bratra. Eduard Pera vyrostl ve Francii. Do Čech se ale kvůli prvnímu českému aviatikovi stále vrací.
4: Já si myslím, že ten jeho odkaz v rodině byl vždycky velmi silný.
2: Létáte?
4: Ano.
2: Na čem létáte?
4: A menším, jakoby čtyřmístním letadle.
2: Kdy jste se poprvé dozvěděl, že váš předek je Jan Kašpar?
4: Údajně moje první slovo bylo letí, takže asi to nějak jako bylo hodně brzo.
2: S trochou nadsázky historik Jan Kotek tvrdí, že Kašpara naučila létat kráva, která se pásla na pardubickém letišti.
3: I Jan Kašpar ve svých osobních vzpomínkách, které věnoval redaktoru Národní politiky Kalvovi, vypráví, že skutečně na tom cvičišti to zkoušel, že zatáčet, tak říkajíc, neuměl. To cvičiště bylo skutečně využíváno i pro pastvu krav, takže kdo ví, jak to všechno bylo.
2: Takže díky krávě vybral Jan Kašpar, první český aviatik, svou první zatáčku v letadle. Z Pardubic, Naděja Kubínková, Radiožurnál.

0: Radiožurnál, je přesně půlnoc. A to je čas na hlavní zprávy.
1: Americký lékař s podezřením na nákazu ebolou je v Česku, míří do pražské fakultní nemocnice Bulovka. V Rakousku odsoudili bývalého člena kontrarozvědky za špionáže pro Rusko. Hokejová reprezentace porazila na šampionátu po obratu Itálii 3-1. A dnes bude převážně oblačno až polojasno a místy přehánky. Teploty do 23 stupňů. Začíná čtvrtek 21. května a jeho hlavní zprávy. Marek Sedláček vám přeje příjemný poslech.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Do Prahy přiletěl americký lékař, který v Ugandě léčil nakažené ebolou. O jeho přijetí do Česka požádala americká ambasáda. Z pražského letiště v Ruzyni ho záchranáři teď převezou speciálním vozem do nemocnice na Bulovce. U vjezdu do areálu je naše reportérka Františka Rohlíčková.
3: Tady u vjezdu do areálu nemocnice je zatím klid. Speciální sanita s americkým lékařem sem totiž ještě nedorazila. Muž je zatím stále na letišti Václava Havla, kde přistál těsně po 11. hodině. Aktuálně je v péči pražských záchranářů a taky hasičů. Sem k areálu nemocnice by měl dojet za doprovodu policistů. V kolik hodin to bude, ale ještě není jasné. V areálu nemocnice pak muže převezme personál z kliniky infekčních nemocí, kde bude v izolaci další zhruba 3 týdny. Tak dlouho totiž může trvat, než se nákaz zaprojeví. Podle posledních informací muž žádné příznaky neměl, byl ale v Ugandě v přímém kontaktu s nakaženými ebolou. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
1: Ebole na severovýchodě Demokratické republiky Kongo už podle lékařů podlehlo víc než 130 lidí. Dalších víc než 600 je možná nakažených. Světová zdravotnická organizace varuje, že tato čísla pravděpodobně porostou.
4: Pracovnice Světové zdravotnické organizace Anaïs Legan řekla, že lékaři se snaží vystopovat, kde přesně epidemie před několika měsíci začala. První symptomy eboly se objevují až 21 dnů po nakažení. Na současnou variantu viru Bundibugyo navíc neexistuje očkování. V oblasti u hranic s Ugandou posilují své týmy taky humanitární organizace, jako třeba Lékaři bez hranic. Situaci na východě Konga teď ještě zhoršuje vysoká koncentrace lidí a nedaleký ozbrojený konflikt. WHO kvůli tomu v oblasti vyhlásila stav ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu. Globální nebezpečí je ale podle ní malé. Jiří Kordík, Radiožurnál.
1: Rakouský soud poslal na víc než 4 roky do vězení bývalého člena kontrarozvědky Egista Ota. Podle rozsudku pracoval pro ruskou tajnou službu a předával jí citlivé informace i data z rakouských úřadů. Šlo o jeden z největších špionážních procesů v Rakousku za poslední desetiletí. Verdikt zatím není pravomocný.
5: Soud uznal bývalého zaměstnance rakouské kontrarozvědky vinným ze zneužití pravomoci a špionáže. Podle rozsudku mimo jiné bez povolení vyhledával osobní údaje v policejních databázích a předával je ruské tajné službě FSB, včetně notebooku s citlivými daty jedné ze členských zemí Evropské unie. Prokuratura tvrdí, že spolupracoval také s mezinárodně hledaným Janem Marsalkem, který je dlouhodobě spojovaný právě s ruskými tajnými službami. Ot vinu i spolupráci s Moskvou odmítá a plánuje se odvolat. Bára Vránová, Radiožurnál.
1: Evropský parlament vyzval komisi, aby začala řešit stav právního státu a zneužívání dotací na Slovensku. Europoslanci podpořili rezoluci, která poukazuje i na to, že slovenská vláda nezměnila své chování ani po loňských kontrolách ze strany europarlamentu.
6: Spoluautora rezoluce europoslanec Tomáš Zdechovský z KDU-ČSL poukázal například na případy tzv. Hacient, tedy domů postavených za evropské peníze, například jako informační centra, která ale místo toho slouží jako soukromé domy politiků nebo podnikatelů. Předseda výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci Javier Sarsalios poukázal také na útoky slovenské vlády na média nebo justici. Evropská komise teď podle nich má začít konat kroky, které situaci prošetří a mohou vést až k pozastavení čerpání fondů. Proti rezoluci hlasovali čeští europoslanci z hnutí ANO nebo Kateřina Konečná ze Stačilo. Ze Štrasburku Jakub Lucký, Radiožurnál.
1: Polsko nabídlo Maďarsku pomoc se zajištěním energetické nezávislosti. Ve Varšavě o tom ve středu jednali premiéři Donald Tusk a Péter Maďar. Premiér Maďarska je na své první zahraniční cestě od nástupu do úřadu. S Polskem chce obnovit blízké vztahy, které ochladily za vlády jeho předchůdce Viktora Orbána.
7: to tak, že znak naději.
8: V tradičním partnerství Varšavy a Budapešti byla podle premiéra Tuska v posledních letech pauza. Nový šéf maďarské vlády Maďar je ale prý zárukou, že bude znovu pokračovat. Zemi, která je stále závislá na dodávkách ruské ropy, nabídl Tusk asistenci nebo investice do energetické infrastruktury. Maďar během cesty uvedl, že pevné vztahy Maďarska a Polska by mohly být základem silné Vyšegrádské čtyřky. Otevřel i možnost rozšířit skupinu Česka, Slovenska, Polska a Maďarska o další státy. Ve Varšavě ho přijal také polský prezident Karol Navrocký. Ladislav Novák, Radiožurnál.
1: Dnes začne festival Meeting Brno. Součástí akce je víkendový sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení. Poprvé uspořádaný v Česku. Část lidí i politiků s tím nesouhlasí a chystají se zúčastnit protestů na nejméně 8 místech v Brně.
9: První akcí bude odpoledne pietní setkání zástupců sudetských Němců i dvou Wintonových dětí, říká za pořadatele David Macek.
10: Přichází se doslova obejmout se současnými sudetskými Němci, protože vědí, že jsou to lidé, kteří prošli sebereflexí.
9: Před pietou se mají shromáždit i protestující lidé. Ti svůj nesouhlas vyjadřovali opakovaně, třeba na schůzích zastupitelů.
11: Zvete jenom potomky těch, co nám ublížovali.
9: Na sjezd dohlédnou mimořádně desítky policistů, říká jejich jihomoravský ředitel Leoš Tržil.
12: Očekáváme ale, že veškerá shromáždění by mohla proběhnout relativně v poklidu.
9: Pořadatelé festivalu říkají, že respektují nesouhlas lidí, ale nechtějí, aby přerostl v násilí. Tomáš Kremr, Radiožurnál.
1: Správa Národního parku České Švýcarsko může začít sčítat škody po nedávném požáru v okolí Rynartic u Jetřichovic na Děčínsku. Úderem půlnoci totiž skončil zvýšený dohled nad požářištěm, se kterým pomáhalo 6 jednotek dobrovolných hasičů. Opravy budou potřebovat hlavně cesty a lesnická zařízení, říká mluvčí parku Tomáš Salov.
13: Se nyní pohybujeme na zhruba 10 milionech korun. Pokud jde o cesty, na lesnických zařízeních máme další 1 milion korun. Ještě se ta škoda bude zvyšovat o škody na lesních porostech, které tady shořely.
1: Francouzská aukční síň dnes vydraží původní schodiště z Eiffelovy věže. Je vysoké přes 3 metry, ohraničené zábradlím a natřené světle hnědou barvou. Při světové výstavě v Paříži koncem 19. století po něm prošly stovky lidí.
14: Eiffelovu věž bylo potřeba odlehčit a taky na ní nainstalovat výtahy. Takže odstranili zhruba 160-metrový úsek schodiště, který propojoval druhé a třetí patro.
15: Sabrina Dolaová je z aukčního domu Arcurial. Nabízené schodiště bylo součástí 160-metrového kusu, který byl rozdělený na 24 menších částí. V roce 1983 tento díl v dražbě koupil francouzský podnikatel, který chtěl zůstat v anonymitě. Vyvolávací cena schodiště se pohybuje od 3 do 3,5 milionu korun. Prodejní cena ale může být podstatně vyšší. Před 10 lety si čínský zájemce koupil podobné schodiště za zhruba 13 milionů korun. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
1: Sport. Čeští hokejisti vyhráli na mistrovství světa nad Itálií 3-1. I přes velkou střeleckou převahu národní tým prohrával po 45 minutách 0-1. Pak vyrovnal Alšer, nakonec rozhodující branku dal Flek a do prázdné branky se trefil Kubalík. Trenér Radim Rulík říká, proč reprezentaci trvalo tak dlouho, než se střelecky prosadila.
16: My nemůžeme povolit, jako my musíme na každého soupeře hrát úplně stejně a samozřejmě ty týmy, které hrajou do té jakoby úplně 100% defenzivy, tak v momentě, kdy předržíme puky, v momentě, kdy je to pomalejší z naší strany, tak to nemá šanci na úspěch.
1: Další zápas budou hrát Češi na mistrovství světa v sobotu odpoledne proti Slovensku. V dalších středečních utkáních Švédsko porazilo Slovinsko 6-0, Švýcarsko Rakousko 9-0 a Spojené státy udolali Německo 4-3 po nájezdech. A fotbalisti Karviné vyhráli MOL Cup a zajistili si účast v předkole Evropské ligy. Ve finále Karviná otočila vývoj skóre duelu s Jabloncem a zvítězila 3-1. Účast Karviné v evropských pohárech ale není jistá. Slezský klub je součástí rozsáhlé korupční kauzy. Účast Karviné v pohárech může zakázat UEFA.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Překážka na D4 u Obořiště a nehoda na dálnici D11 u sjezdu na Městec Králové. Na dálnici D4 z Prahy do Strakonic za sjezdem na Obořiště. Zvěř na vozovce. Kilometry 36 až 38. Dejte pozor, neprůjezdný je tam pravý pruh. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy je za sjezdem na Městec Králové nehoda. Na 49. kilometru srazilo auto zvěř. Zavřený byl levý pruh, teď už jen krajnice. Místo je dobře označené. A na D6 na vjezdu do Prahy z Karlových Varů stále stojí dodávka za sjezdem na Jeneč 5. kilometru. Místo je označené u auta. Bliká šipka. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Ráno a večer čekáme místy až skoro jasno, jinak oblačno až polojasno a místy taky přeháňky. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia, na horách většinou kolem 14. Tolik zprávy. A teď si poslechněte reprízu středečních 20 minut Radiožurnálu s Vladimírem Krocem.
17: Kdy budeme znát parametry chystané reformy spoření na důchod? Sníží se poplatky penzijních společností, jak motivovat mladé, aby včas pamatovali na zodpovědné zajištění se ve stáří. Hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je prezident Asociace penzijních společností Radek Moc. Dobrý den.
18: Pěkné odpoledne.
17: Ministerstvo financí mělo zveřejnit parametry reformy takzvaného třetího pilíře penzijního spoření. Máte tušení, proč to odložilo zřejmě do konce května?
18: Ta tisková konference měla být v úterý ráno. Tu informaci, kterou máme teď, je, že se to odkládá možná o týden, o dva do konce května. Nemám bližší detail k tomu, proč k tomu odkladu došlo. Předpokládám, že ještě potřeba doladit pár věcí a určitě je dobře vzít se na to o pár týdnů víc času, než tam udělat nějaké chyby. Je to důležitá věc.
17: Může to souviset se studií poradenské společnosti EY, která ukazuje, že poplatky penzijních společností jsou přiměřené, zatímco vláda měla v plánu je významně snížit?
18: Může to být jeden z důvodů, ale to snižování poplatků není jediná věc, na které ministerstvo financí pracuje. I my s nimi jednáme o nějakých dalších věcech, jako je právě to zmiňované větší zapojení mladých, jako je strategie životního cyklu a podobně. To znamená, je to komplex více věcí, nejsou to jenom ty poplatky.
17: Rozumím a snad bude často rozebrat, ale ministerstvo financí tu spekulaci odmítá s tím, že se snížením těchto poplatků v té připravované reformě nadále počítá a ten odklad zveřejnění informací s tím prý nějak nesouvisí. Teď k tomu snížení těch poplatků, co by to pro penzijní společnosti znamenalo?
18: Vyšla studie Ernst & Young, o které jsme se teď právě bavili, že dostalo i ministerstvo financí. Ta ukazuje, že tak, jak jsou poplatky nastaveny teď, a jenom připomenu, jsou dva druhy poplatků. Je poplatek za správu aktiv klientů a je takzvané performance fee. To znamená poplatek, který si uplatní penzijní společnost jenom pokud zhodnotí nad historickou mez příspěvky na prostředky účastníků. K tomu poplatku za správu, což je to hlavní, co se komentuje v médiích, jeho výše je 0,8 napříč celým sektorem. Ta nákladovost vychází plus minus taky na 0,8%. To znamená, tohle, ten poplatek za správu, tak jak je teď nastaven, přispívá k tomu, aby penzijní společnosti pokryly náklady. Takže tam příliš velký prostor po nějaké snižování nevidíme. Tou druhou částí je to performance fee, ten poplatek, který si můžeme uplatnit jenom pokud zhodnotíme peníze klientů v tom daném roce. Tam i EY v minulé studii poukázalo na to, že tam možná nějaký prostor je u těch účastnických fondů v tomhletom snižovat.
17: No dobře, pojďme k těm poplatkům vlastně provozním, řekněme. Mm-hmm. Co by znamenalo, pokud skutečně by vláda je razantně snížila?
18: To provozování třetího pilíře při razantním snížení toho poplatku za správu už by bylo ztrátové pro penzijní společnosti. Teď jenom pro představu, co jsou ty největší náklady, které je potřeba pokrýt ze strany penzijních společností. Máme ty staré transformované fondy, kam už nejde vstupovat. Máme ty nové účastnické fondy, to jsou ty teď otevřené, do kterých se vstupuje. V těch starých tím hlavním nákladem který tvoří až polovinu z toho, z té nákladovosti 0,8%, to znamená k nějakým 0,4%, jsou náklady na kapitál. My tam musíme garantovat klientům to, že jejich prostředky se vždycky zhodnotí, že nikdy meziročně neklesnou, a to jsou obrovské náklady na kapitál. Druhým největším nákladem jsou administrativní náklady, třetím jsou náklady na to investování, na asset management. V těch nových fondech, kde průměrně za posledních 10 let ta nákladovost vychází až k 1,5%, v tom posledním roce ona se průběžně snižuje, byla kolem 1%, tak tam tím největším nákladem, který zase tvoří skoro polovinu z toho 1% v tom loňském roce, je náklad na distribuci, aby jsme klienty přilákali do systému, na marketing. A potom ta druhá a třetí nákladová položka jsou stejná jako u toho transformovaných fondů. Jsou to administrativní náklady a náklady na investování, na správu těch prostředků.
17: No jasně, ale já jsem se ptal, pokud by skutečně ministerstvo financí prosadilo snížení těch poplatků, co by to potom znamenalo pro penzijní společnosti jako takové?
18: V roce, kdyby se nepodařilo zhodnotit prostředky klientů na tu dosavadní nejvyšší úroveň, by to znamenalo ztrátu pro penzijní společnosti, snižování poplatku.
17: No, snažil jsem se z vás dostat to, co jste, myslím, už někde řekl, že by to mohlo znamenat i to, že by některé společnosti skončily.
18: Pravděpodobně by to vedlo k nějaké konsolidaci na tom trhu. Já nemůžu mluvit za jednotlivé společnosti, ale v okamžiku, kdy ta nákladovost je na hraně a razantně by se snižoval ten druh poplatku, tak by to k tomu pravděpodobně vést mohlo.
17: Momentálně na trhu 9 penzijních společností. Ano. Kolik odhadujete, že by mohlo kvůli tomu případnému snížení poplatku skončit?
18: To si nedokážu takhle odhadnout, ale určitě každá z těch 9 společností to bude zvažovat, do jaké míry se jim vyplatí na trhu dál působit, a samozřejmě záleželo by to hodně na tom, jak se ten poplatek sníží. My jsme schopni si představit snížení toho poplatku za toho performance fee. U toho poplatku za správu, u těch nových účastnických fondů, tam opravdu nevidíme velký prostor na snižování. Jasně.
17: No, jak si vysvětlujete existenci dvou protichůdných expertíz, už citované EY a potom CERGEI, podle které poplatky penzijních společností celkově dosahují v průměru kolem 1,3% ročně a že by se podle nich mohly snížit na polovinu?
18: Tak, ta studie CERGE jednak plošně nepokryla celý trh. Byly tam vybrány jenom některé penzijní společnosti.
17: No, podle autorů té studie, oni přiznávají, že čerpali z dat 7 z celkem 9 existujících penzijních společností, čili to zase ten výsledek tolik se nezměnil.
18: Já ta data, co jsem od nich viděl naposledy při nějaké diskuzi v parlamentu u kulatého stolu, tak tam přiznávali, že to byly jenom 3 největší penzijní společnosti. Možná se dostali k 7, ale je to kombinace několika faktorů. Nezahrnovali tam některé náklady, jako třeba ty náklady na kapitál. Dali dohromady oba ty systémy, transformované fondy a ty nové účastnické fondy, smíchali dohromady to performance fee a ten poplatek za správu, a asi by bylo potřeba podívat se pořádně do metodik, co jsou ty další rozdíly. Ale ta data, ze kterých vychází Ernst & Young studie, jsou data reportingu ČNB a auditovaná data penzijních společností. To znamená, tam asi prostor pro nějakou misinterpretaci nebude.
17: No, nepřiměřenost poplatků penzijních společností konstatovala v roce 2023 Národní rozpočtová rada s tím, že průměrný poplatek je 81% a v rámci zemí OECD je to nejvíc po Španělsku.
18: Tady bych jenom upozornil na to, že my jsme jediná země, jediný systém v celé Evropě, kdy my ten poplatek za správu těch 0,8%, ten je koncipován jako takzvaný all-in-one poplatek. My do toho musíme schovat úplně všechny poplatky. Ve všech ostatních zemích, které byly srovnávané, si ty penzijní společnosti mohou účtovat ještě další různé typy poplatků nad rámec tady toho asset under management fee, jak se tomu říká, ten poplatek za obhospodařování peněz klientů, a proto se reálně dostanou dál. Ale pokud porovnáváte jenom tenhle poplatek, tak zase my do něj musíme schovat všechno. V těch ostatních systémech se do toho nemusí schovat všechno, proto je tam ten rozdíl.
17: Podle té, řekněme, oponentní studie IDEA si lidé kvůli výši poplatků naspoří mnohem méně peněz na důchod než v řadě jiných zemí. Co vy na to?
18: Ta výše poplatků je v tom opravdu tím marginálnějším faktorem. Ty dva zásadní důvody, proč si lidé naspoří v tom našem systému míň než v těch srovnávaných zemí, jsou, že nám lidé do toho systému vstupují pozdě, to je ta problematika mladých, ke kterých se ještě asi dostaneme, a že nám bohužel končí v příliš konzervativních fondech, což je ta druhá věc, kterou tady ještě potom rozvineme, ta strategie životního cyklu.
17: Podle Filipa Pertolda a Lukáše Nádvorníka z institutu CERGE by si i po snížení těch poplatků na polovinu penzijní společnosti rozdělili kolem 1 miliardy ročně. To je málo?
18: Tady přesně nevím, z čeho oni vychází. Pravděpodobně, jak zkombinovali ten performance fee a ten základní poplatek za správu, tak počítají s tím ve svých predikcích, že ten performance fee bychom účtovali každý rok. Já jenom připomenu, že v tom desetiletém horizontu my jsme si na něj šáhli v těch nových fondech asi ve 4 letech. To znamená, není to opravdu tak, že každý rok by ten performance fee, který tvoří tu velkou část toho zisku, by tam nabíhal.
17: Radek Moc, šéf penzijní asociace, je dnes hostem Radiožurnálu. Pojďme tady k těm otazníkům, které visí nad právě poplatky z výnosu investic. Někteří experti navrhují zrušit úplně. Bývalý šéf vládní důchodové komise Vladimír Bezděk upozornil, že tento poplatek zvyšuje motivaci správců k vyššímu zhodnocování peněz klientů. Bylo by řešením tedy stanovení hranice výkonnosti fondu, nad kterou by si správci poplatek z výnosu mohli účtovat?
18: Ona už teď ta hranice stanoveno je, to takzvaný high watermark princip, což je to, co jsem se tady snažil popsat, že my vždycky musíme, když vezměme si, že máte nějakou úroveň těch svých prostředků v roce 2024-2026 teď, 27 by došlo k nějakému poklesu, 28 by jsme se dostali na tu úroveň 26, tak ty 2 roky my si nemůžeme účtovat nic v tom performance fee. Zase až se dostaneme na tu historicky nejvyšší úroveň, tak můžeme tohleto účtovat. To znamená, nějaká úroveň tam je. To, co popisuje vláda Bezděk, je v podstatě nastavit jinou formu tady toho benchmarku, ale ta nezaručuje to, že by to performance fee bylo větší nebo menší. Je to prostě jiná konstrukce, ale už teď tam nějaké omezení je.
17: Vrátím se k tomu, co jste říkal, že podle expertů EY by se poplatky za zhodnocení mohly snížit. Podle nich z dosavadních maximálně 15% na 10%, s tím byste se uměli smířit.
18: Tohle by asi na ten trh nemělo nebyl to žádný dramatický zásah a nějakým způsobem by to eliminovalo tu nákladovost v letech, kde ty akciové trhy jdou nahoru, kde je velké zhodnocení peněz klientů a tím pádem i velké to performance fee. Já jenom připomenu, že ty roky byly asi 3 nebo 4 v historii, kdy k tomuhle došlo. A byly to právě ty 3 poslední roky. 23, 24, 25. Takže my máme v živé paměti to, že se tady účtují velké poplatky právě díky tomu performance fee, ale není to tak každý rok.
17: Někdejší penzijní připojištění, dnes takzvané transformované nebo ty staré fondy, reálně prodělávají, i o tom už jste mluvil, respektive znehodnocují úspory, protože loni zhodnotili prostředky klientů v průměru jen o 1,57%, tedy nepokryli ani inflaci. Proč?
18: Inflace víš. Je to nastavením, historickým nastavením tohoto systému, který nám dává za povinnost držet tam každoroční garanci pro každého klienta to, že jeho prostředky mu nepoklesnou. To znamená, nutí nás to investovat peníze klientů do těch ultrakonzervativních aktiv, jako jsou státní dluhopisy. V podstatě jenom státní dluhopisy nebo peněžní trh.
17: Jinými slovy, máte svazané ruce jako investoři.
18: Tam s tím nic jiného dělat nejde. Objevovaly se názory rozvolnit tu garanci, na to už je asi pozdě. To znamená, nějakým způsobem my teď pracujeme s klienty, kterým je méně než 50, možná méně než 55 let a jsou v těch starých fondech, aby přešli do těch nových, protože tam můžou vydělávat významně méně. Tam už nejsou zatížení tím nastavením toho systému.
17: Podle modelového výpočtu Freedom Financial Services od roku 2013 klesla reálná hodnota úspor asi o čtvrtinu. Co s tím? Dá se s tím něco dělat?
18: V těch transformovaných fondech? Jak jsem říkal, těžko můžete dál nějak transformovat ty transformované fondy, to znamená, je to o té komunikaci ke klientům, kteří jsou vhodní po těch 55 let, aby přestoupili do nových fondů, což my děláme. Naráží to na velkou konzervativnost českého obyvatelstva. Spousta lidí si té garance cení natolik, že i když ví, že něco ztrácí, tak to, že se to nikdy nemůže propadnout, to nemá velkou hodnotu. Je tam ještě jedna věc, o které se tolik nemluví, v těch starých fondech, těch transformovaných, máte něco, čemu se říká výsluhová penze. Je to, že polovinu prostředků můžete v podstatě bez jakékoliv sankce si kdykoliv vybrat, pokud jste v systému aspoň 15 let. Pokud přestoupíte do těch nových, toto ztrácíte. Ne, že byste to lidé reálně brali v nějakém velkém množství, ale ten komfort toho, že na ty peníze mohou sáhnout, pokud bude někde nějaká energetická krize, pokud budou třeba peníze, je také jeden z důvodů, proč se trvávají v těch transformovaných fondech. A pak tam je samozřejmě ještě spousta lidí, kterým už je 60 a více let, kteří tam v podstatě patří. My bychom je stejně investovali velmi konzervativně i v tom novém systému.
17: Vláda chce tenhle ten někdejší třetí penzijní pilíř v této podobě zrušit. Nebylo by cestou připustit, aby existovaly dvě možnosti, zůstat tam a třeba vstoupit i do toho nového?
18: To už můžete teď.
17: To
18: už lze teď.
17: Ale lidé toho nevyužívají?
18: Využívají toho, ale ne tak, aby to vyřešilo tenhle problém. Ale už teď můžete v podstatě zamrazit si to, co máte teď v tom transformovaném fondu a na zbytek toho investičního horizontu se rozjet v těch nových účastnicích. To už je teď a lidi o tom informujeme.
17: A vy byste to osobně doporučoval?
18: No, já bych
17: jakoukoliv, samozřejmě.
18: Člověku mladšímu 50 let bych doporučil rovnou přestoupit do toho DPSK, pokud si té garance a výsluhové renty cení natolik, je natolik konzervativní, že to, co doteď nainvestoval, si tam chce nechat, tak aspoň tohle je lepší mezikrok, než zůstávat.
17: A co je DPSko?
18: DPSko je doplňkové penzijní spoření, to je ten nový systém, to jsou ty nové otevřené fondy, do kterých se teď ještě může vstupovat.
17: A jak funguje dlouhodobý investiční produkt? Je to vhodná forma, jak se zajistit na důchod se státní podporou?
18: Je to jedna z dalších forem, jak se zajišťovat na stáří. Asi jakákoliv forma, která vás na to stáří připraví tak, abyste nebyl závislý na tom důchodu z prvního pilíře, je vhodná. Je to produkt, který funguje trochu jinak. Není tam státní příspěvek, má trochu jiné parametry. Mm-hmm.
17: Posloucháte 20 minut Radiožurnálu s prezidentem Asociace penzijních společností Radkem Mocem. U všech penzijních společností spořilo nebo investovalo celkem 3 miliony 890 tisíc účastníků. Je to vzhledem k potenciálu dost?
18: Ty skoro 4 miliony jsou hodně. Když se na to podíváte, tak nějaká ekonomicky aktivní populace může být třeba 6,5 milionů. Ty 4 miliony by se zdálo, že je dostatečná saturace. To znamená, ten počet je dobrý, ale lidi tam vstupují pozdě. Kdyby tam měli ty zhruba 4 miliony lidí, kteří tam vstoupí před 30. rokem věku, tak ten systém se zbaví jednoho obrovského problému. Protože teď nám tam lidé vstupují typicky v průměru ve 40 něco letech. A pokud by vstoupili o 10 let dřív, to znamená tu dobu investování by z nějakých místo 40 a 65, z 25 let natáhli na 35, měli tam ještě 10 let předtím, tak ta suma, kterou budou mít na konci při zachování všech ostatních parametrů, bude dvojnásobná.
17: No, kdy optimálně by měl člověk vstoupit do toho systému penzijního spoření před 30?
18: Mělo by to být do toho 30. roku věku tak, aby v tom systému byl schopný investovat těch 35 let. Pak by to dávalo velký smysl. Nabízí se, aby to udělal v okamžiku, kdy má první zaměstnání, kdy má první prostředky na to, aby investoval.
17: No, pokud by stoupal věk odchodu do důchodu, hraje to nějakou roli z vašeho pohledu, protože člověk potom v tom systému strávil delší čas.
18: Jo, ale ten jednak víme, jak se teď přistupuje k tomu zvyšování toho důchodového věku, že spíš se to bude vracet zpátky, ale i když by došlo k tomu navyšování toho důchodového věku, a já bych byl pro, tak stejně ta hranice bude se navyšovat velmi pozvolně, velmi pomalu. To znamená, stejně bude potřeba jako kolem toho 30. roku do toho systému vstoupit.
17: A může v tom pomoci takzvaná strategie životního cyklu? Vysvětlete, prosím, v čem spočívá.
18: Ta ne, že by pomohla v tom vstupu mladých nebo nepřímo, ta strategie životního cyklu spočívá v tom, že jakmile do toho systému vstoupíte, ať už ve 30 letech nebo ve 40, tak skončíte v těch dynamických fondech, ty, které víc vydělávají a nespadnete do zbytečně konzervativní části toho systému. Teď existuje něco, čemu se říká investiční dotazník a vy jako účastník, který vstupujete do systému, ho musíte vyplnit a my na základě toho posoudíme váš investiční profil. Ten dotazník je nastaven tak, že každý z něj vyjde konzervativní, že tam jsou otázky typu, jestli víte, jaké jsou finanční nástroje, pokud se na finančním trhu nepohybujete, nebudete to vědět. Jsou tam otázky typu, jestli by vás nějakým způsobem znervoznilo, pokud přijdete o polovinu svých prostředků, to by znervoznilo každého. To znamená, lidi potom příliš často končí v té konzervativní části. Pokud by investiční dotazník nebyl a všichni jsou pro, aby ten investiční dotazník nebyl, tak my můžeme uplatnit tu takzvanou strategii životního cyklu a dávat ty mladé 100% do akcí nebo do podobných titulů, tak aby měli to nejvyšší zhodnocení a až dosáhnou nějakého věku 50, 55, 60 let, v závislosti na tom, jestli budeme mít indikaci, že si peníze vezmou jednorázově, anebo se budou brát tu rentu, tak bychom je zkonzervativňovali a postupně část toho portfolia přesouvali třeba právě do dluhopisů z akcí.
17: A kdy tedy doporučujete konzervativní způsob spoření a kdy je rizikovější?
18: Určitě rizikovější v tom mladším věku, až do nějakých, a tady je to možná osobním názoru a probíhají diskuze jak s ministerstvem, tak s dalšími účastníky, kteří o tom mluví. Pro mě, pro člověka, který by tam zůstával v systému a bral rentu, tak v podstatě i v tom důchodovém věku, kdy bude pobírat tu měsíční rentu, by pořád velkou část peněz mohl mít i v těch akcích, to znamená v tom rizikovějším. Mm-hmm. Pokud by tam byla indikace, že si to jednorázově vybere peníze v 65 letech, tak je potřeba dostatečně dopředu začít zkonzervativňovat.
17: No a to mě zajímá, jak by měl ideálně vypadat ten přechod z toho, řekněme, odvážnějšího způsobu spoření na ten bezpečnější. A v které fázi toho cyklu je to nejvhodnější?
18: Ideálně by měl být pozvolný. To znamená třeba během 10 let po 10% přesouvat z toho rizikovějšího portfolia, rizikovějšího investování do toho konzervativnějšího. To znamená ne jednorázově, abyste nebyli vystaveni tomu, že zrovna trefíte špatný okamžik k tomu přestupu, ale třeba 10% během 10 let mezi 55. a 65. rokem života například.
17: Jak motivační by mohl být, řekněme to, pro tu mladší generaci jednorázový státní příspěvek? Mluvilo se třeba o 30 000.
18: To by bylo naprosto zásadní. Viděl jsem výzkum, který ukazoval, že pokud by to bylo 30 000 korun, pokud vstoupíte do 30. roku věku, tak bychom se mohli dostat až na nějakou polovinu populace do těch 30 let věku a ten systém by to, tady ten neduch toho systému by to vyřešilo.
17: Vláda si v programovém prohlášení přece vzala, cituji, rozvineme dobrovolný pilíř, který umožní lidem od raného věku spořit si na stáří prostřednictvím státem zvýhodněných a bezpečných produktů. Není to trošku protimluv?
18: Já myslím, že to není protimluv, spíše to něco, co už v podstatě existuje a teď je potřeba nějak pošťouchnout ty mladé lidi, mm-hmm. aby do toho systému vstoupili a pravděpodobně to nepůjde udělat jinak než nějakým speciálním státním příspěvkem.
17: No, víte, kam jsem mířil, protože od raného věku si spořit, ale mají to o bezpečné produkty.
18: Já bych vás opravil, jakkoliv ten název toho produktu je spoření, tak by mělo jít o investování. Aha. Zejména v tom mladém věku mělo jít o investice do toho akciového portfolia. A bezpečnost toho je daná tím horizontem. Vy tím, že tam vstoupíte ve 30. roku věku nebo 30. roku věku, máte 30, 40 let na to, abyste vyhladil tu volatilitu, která na těch akciových trzích může být a naopak profitoval z toho třeba až 4x většího výnosu oproti konzervativním strategiím.
17: Na tom, že penzijní spoření, které bylo upraveno naposledy, myslím, před 13 lety, reformu potřebuje, se s ministerstvem financí asi shodnete.
18: Shodneme a shodneme se i na těch oblastech, ve kterých aktivně diskutujeme. Já moc nemůžu komentovat ty poplatky. Lze se podívat do té zprávy EY, ale my z nějakého soutěžního práva nemůžeme příliš se vyjadřovat tomu, co by byla správná úroveň, co by byla nesprávná úroveň. Můžeme poukazovat na to, že potřebujeme aspoň pokrývat náklady. Ty další věci, jako vyřešit ty transformované fondy, zavést strategii životního cyklu, zavést nějaký speciální státní příspěvek, na tom se shodneme a v podstatě diskutujeme o parametrech. Můžeme mít jiný názor na to, jak konkrétně to udělat, ale na těch okruzích se i s ministerstvem financí shodneme.
17: No, když se vrátím na samotný začátek našeho rozhovoru, původně už jsme měli ty parametry znát, teď to vypadá, že snad se dozvíme do konce května, což je za chvilku, ale vy jste vlastně s tím, jak se zatím, z toho, co víte, rýsuje ta reforma spokojeni. Souzníte v tom smyslu s ministerstvem financí, když necháme stranou ty poplatky,
18: když nechám stranou poplatky, kde doufám, že se přihlédne i k té nové nezávislé studii, tak jsem určitě spokojený s tím, s těmi oblastmi, na které se i to ministerstvo soustředí. V tom my se naprosto shodneme. Předpokládám, že se v těchto oblastech shodneme i s pány Nádvorníkem a Pertoldem, takže jsem rád, že se to
17: jenom připomínám, ta studie CERG IDEA, která vlastně trošku protiřečí té citované EY, ale to znamená, jakým způsobem, protože ministerstvo financí tvrdí, že má jít o zásadní reformu toho penzijního spoření, co se vlastně dozvíme, co je ta největší změna?
18: Ono, když vezmu ty dva parametry, jako včasný vstup mladých a ta strategie životního cyklu, každá ta věc sama o sobě za zachování všech ostatních parametrů vám zdvojnásobí to, co potom v době toho nároku v těch 65 letech tam budete mít za sumu. To znamená, můžeme se dostat až nějaký čtyřnásobek jenom uplatněním tady těch dvou věcí, jenom tady ty dvě možná spíš parametrické změny, ani by to nemusela být reforma, by měly stačit k tomu, že ten systém hodně vylepší.
17: No, ono je to asi psychologická záležitost. Stále platí, že mladí lidé moc nepomýšlí na stáří, nebo se to mění?
18: Je to daleko, ten horizont je hrozně daleko, proto bych tady ještě možná v rychlosti zmínil jednu věc, a to je, že se snažíme i s ministerstvem, aby tam byla nějaká možnost na část peněz si šáhnout třeba ve spojitosti s prvním bydlením do 36. roku věku.
17: To bylo 20 minut radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s prezidentem Asociace penzijních společností Radkem Mocem. Děkuji za váš čas a přeji hezký den.
18: Taky děkuji.
17: Naschledanou. Teď už se blížíme času, kdy vám nabídneme další aktuální zprávy. Příjemný poslech dalších pořadů vám přeje Vladimír Kroc.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.
19: Skončila repríza 20 minut radiožurnálu s hostem Vladimíra Kroce a právě teď máme skoro 5 minut po půl jedné. Marek Sedláček přináší krátké zprávy.
20: Knihovně Václava Havla podle jejího ředitele Tomáše Sedláčka rozpad nehrozí. Řekl to serveru i rozhlas.cz v reakci na zjištění, že knihovnu opouští 17 zaměstnanců a taky hlavní sponzor miliardář Zdeněk Bakala. Knihovna už má ale podle Sedláčka domluvené jiné partnery. Spor se podle něj týká vize kolem odkazu Václava Havla, kterou vedení, zaměstnanci i správní rada schválili už před rokem. Zaměstnanci teď v prohlášení napsali, že už nemůžou dál zaručit zdravý vývoj knihovny ani její dobré jméno. Americký lékař, který může být nakažený ebolou, je v Česku. Letadlo, které ho přivezlo z Afriky, dosedlo po 11. hodině večer na pražském letišti Václava Havla. Muže teď zdravotníci převážejí ve speciálním izolačním boxu do nemocnice Bulovka. Tam zůstane v karanténě 3 týdny na pozorování. Muž nemá příznaky eboly v Ugandě, ale léčil nakažené. Šíření nemoci v Česku podle ministerstva zdravotnictví nehrozí. Rezort zahraničí ale varuje před cestováním do zasažených oblastí Ugandy a Demokratické republiky Kongo. Vztahy mezi Ruskem a Čínou jsou na nejlepší úrovni a dál se rozvíjejí. Uvedl to ruský prezident Vladimír Putin po schůzce se svým čínským protějškem Xi Jinpingem v Pekingu. Podle Putinova mluvčího Dmitrije Peskova se ale oba státy zatím neshodly na výstavbě nového plynovodu Síla Sibiře 2. Ten měl být přitom jedním z hlavních témat jednání. A Národní vinařské centrum pořádá novou soutěž pro výrobce nealkoholických vinných nápojů. Přihlásit do ní můžou hroznové mošty, dealkoholizovaná vína nebo vinné nápoje s velmi malým množstvím alkoholu. Přihlášky a vzorky můžou zájemci posílat do pátku.
2: Sport.
20: Nymburští basketbalisti jsou po 22. v ligovém finále, ve kterém budou hrát o 21. titul. V Opavě zvítězili 98-86 a sérii ovládli 4-0 na zápasy. Soupeřem obhájců titulu bude lepší z duelu Pardubice s Brnem, které v druhém finále semifinále vede 2-0 po 2 výhrách na palubovce soupeře.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehoda na D7 u Kladna a noční uzavírka v Praze. Na dálnici D7 z Prahy do Slaného a Chomutova havarovalo osobní auto. Nehoda je na exitu 7 na sjezdu na Kladno. Na místě záchranáři, znamená to lidi na vozovce a průjezd se zvýšenou opatrností. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy za sjezdem na Městec Králové čekejte omezení po nehodě. Na 49. kilometru srazilo auto zvěř, podle kamery je tam zavřená teď už jen krajnice. Na D6 na vjezdu do Prahy z Karlových Varů stojí dodávka za sjezdem na Jeneč, 5. kilometru vpravo. U auta bliká šipka, vidět by měla být z dálky. A v Praze údržba kamer zavřela tunel Mrázovka. Uzavírka je teď obousměrná na Barandovský most i Troju. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
20: Ráno a večer čekáme místy až skoro jasno, jinak oblačno až polojasno a místy taky přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na horách většinou kolem 14. Tolik zprávy. A teď začíná noční radiožurnál s Adamem Cardou.
19: Příjemnou čtvrteční noc přeji všem, hladíte noční radiožurnál s datem 21. května a právě teď hodiny ukazují necelých 9 minut po půl jedné. Na svých polích hospodaří zemědělci v okolí jihočeských Bušanovic několik generací. Teď se jejich pozemky ocitly přímo uprostřed jedné z plánovaných akceleračních zón pro větrné elektrárny. A lidé to odmítají. Na Strakonicko nás proto zavede první reportáž nočního radiožurnálu. Už za malou chvíli.
2: Noční radiožurnál a Adam Carda.

0: Elton John s písní Candle in Wind zazněl v nočním radiožurnálu. Tahle píseň v původní verzi vznikla už v 70. letech, ovšem jako poctu princezně Dianě ji Elton John přetextoval a toto byla právě ta verze z roku 1997, kterou poprvé naživo zaspíval na pohřbu princezny Diany. Teď ale slíbené téma, Bušanovice a další obce na Strakonicku odmítají vládou navržené akcelerační zóny pro zrychlenou výstavbu větrných elektráren. Bezprostředně se jich mají týkat hned dvě.
1: Mám pár pozemků na této zóně. Je tu zase ta pšenice.
2: František Bušek se zemědělství tady u Bušanovic věnuje celý život. Jeho pole se nacházejí téměř ve středu plánované akcelerační zóny číslo 45.
1: Není to na zbohatnutí, ale je to na dobrou obživu a že můžu pořád po generace pokračovat dál a dál.
2: Nezávislý starosta Bušanovic Miroslav Beránek navíc připomíná, že vládní návrh počítá s další zónou jen na dohled od obce.
3: Tvrzice, Čepřovice, Litochovice, Přeclavice, Bušanovice, ty dvě zóny jsou téměř propojeny.
2: Starostovi navíc vadí, že s ním ani s okolními obcemi o začlenění území do akceleračních zón nikdo předem nejednal.
3: Stát nemá koncepci žádnou a jenom proto, aby naplnil nějaké ukazatele, tak vyčlení nějaký zóny a zničí nám tady krajinu.
2: Obavy z výstavby elektráren má i nezávislá starostka nedalekých Nišovic Hana Váňová.
4: Je to kvůli naší krajině krásný. Nevíme, co nám to přinese, všichni straší hlukem, stroboskopickým efektem a nikdo nám nic nevysvětlí.
2: Společně se starosty okolních obcí vytvořila petici požadující vyřazení obou zón z vládního návrhu. Proti záměru se minulý týden vymezilo i vedení Jihočeského kraje, potvrzuje hejtman Martin Kuba z Hnutí naše Česko.
5: Jednak nebylo vůbec diskutováno se samosprávami z těch 35 obcí, kterých se to dotýká, je 32 zásadně proti. Ta akcelerační zóna má být pouze nástrojem, abychom umožnili výstavbu více obnovitelných zdrojů.
2: Vymezení zón ale podle Ministerstva pro místní rozvoj automaticky neznamená výstavbu elektráren. Dotčené obce mohou na rezort posílat připomínky k zónám do 1. června. Z Bušanovic Michal Bělský, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
6: I po celou noc.
8: Rád bych si koupil cukrovou

0: host Radiožurnálu.
1: U stánku od bratrů Nedvědů si běžně zpíváte někde u táboráku. Vojtěch Dyk si ale zjevně chce zaspívat v O2 aréně. Jak vznikl nápad na projekt Písně, které nás formovaly? A co ho na písních Nedvědů fascinuje? Vojtěch Dyk bude hostem Radiožurnálu.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Bývalý šéf britské tajné služby MI6 hostem Vinohradské 12. Co ho šokovalo na teroristech z Vrbětic? Jak to měl s Trumpem? A proč podle něj čínský prezident sleduje, jak to dopadne na Ukrajině?
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
3: V předpremiéře v 3:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 8:30 večer.
3: Navíc kompletní textový přepis od 6:00 ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
4: Radiožurnál je 1:00. Marek Sedláček doplní zpravodajský přehled.
5: Sudetoněmecký sjezd v Brně odmítá 57% Čechů. Ministři zahraničí Česka a Izraele v Praze odsoudili unijní sankce vůči Izraeli. Fotbalisti Jablonce ve finále poháru prohráli s Karvinou. A čekáme oblačno až polojasno, teploty až 23 stupňů.
3: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
5: Víc než polovina lidí v Česku nepovažuje za správné, aby byl v Brně sudetoněmecký sjezd. Odpovědělo tak 57% respondentů bleskového výzkumu agentury Median pro Radiožurnál. Sjezd má být součástí festivalu Meeting Brno na tamním výstavišti. Na českém území bude poprvé. Z průzkumu vyplývá, že mladí lidi ve věku 18 až 24 let jsou smířlivější než ti starší. Sjezd vnímá jako správný 68% mladých. Pokračuje analytik agentury Median Vojtěch Dufek.
6: Respondenty ve věku 25 až 44 let. Už tato otázka rozděluje na dvě poloviny. A lidé starší 45 let první sudetoněmecký sjezd nepovažují za správný. Negativní postoj nejčastěji zastávají starší respondenti ve věku 75 a více let. Z nich 69% sjezd nepovažuje za správný.
5: Na dotazy agentury Median odpovídalo mezi 14. a 18. květnem 1023 lidí starších 18 let. Česko podle ministra zahraničí nepřipustí žádné další obchodní sankce vůči Izraeli. Petr Macinka z Motoristů to řekl po jednání se svým izraelským protějškem Gideonem Sárem v Praze. Ministři v Černínském paláci odsoudili taky návrh na zmražení asociační dohody EU s Izraelem.
7: Evropská unie nedávno schválila sankce vůči některým extremistickým židovským osadníkům ze západního břehu Jordánu. Česko nakonec souhlasilo poté, co z návrhu vypadly sankce vůči některým politikům. Podle Petra Macinky by Česko další sankce blokovalo.
8: I kdybychom to měli blokovat jako jediní.
7: Izraelský šéf diplomacie Gideon Sár sankce označil za pokus některých evropských vlád zničit vztahy s Izraelem. Sár to považuje za radikální protiizraelský postoj. Některé evropské země, jako Španělsko nebo Irsko, hlasitě kritizují Izrael za násilí páchané na Palestincích v Gaze nebo západním břehu Jordánu. Chtějí proto zmrazit i asociační dohodu s židovským státem. Na tom v Unii na rozdíl od sankcí není shoda. Marcel Faltis, Radiožurnál.
5: Zubaři v Tanvaldu na Jablonecku nově učí děti a mladistvé o správné zubní hygieně a prevenci. Charita tam zprovoznila novou službu, kam se chodí vzdělávat děti ze sociálně slabších rodin. V budoucnu bude fungovat podobně jako zubní pohotovost. Děti, které nejsou registrované u žádného jiného zubaře, můžou s akutními problémy přijít právě tam, pokračuje ředitel Charity Semily Martin Klodner.
9: Okamžité vyřešení nějakého akutního problému, s tím, že bude velký tlak na to, aby vzhledem k té zubní hygieně a k nějaké edukaci, aby si našli nějakého svého lékaře, s čímž se budeme možná snažit i trochu pomoct, protože zase ty kontakty na ty zubaře tady máme.
3: Sport.
5: Jablonečtí fotbalisti v této sezóně trofej nezískají. Ve finále domácího poháru ztratili vedení a v Hradci Králové podlehli Karviné 1-3. Utkání výrazně ovlivnil moment ze 57. minuty, kdy dostal červenou kartu jablonecký Sengahet za kopnutí do soupeře. Mluvil o tom kouč Severočechů Luboš Kozel.
10: To, co tam předvedl Singy, tak samozřejmě hrubě ovlivnilo ten zápas a já jsem věřil, že on může být třeba tím rozdílovým hráčem, který jako žolíka může přijít a třeba to utkání rozhodnout, tak se to tak stalo, skoro se dá říct, jako akorát negativním slova smyslu. No. Samozřejmě v tu chvíli si to neuvědomí asi, že jo, a teď už si to uvědomil, takže teď si myslím, že by bylo úplně zbytečný mu něco říkat, jako on sám ví, co udělal.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Nebezpečí na D1 za Prahou a nehoda na dálnici D7 u Kladna. Na dálnici D1 na výjezdu z Prahy do Brna se pohybuje zvěř za sjezdem na Pražský okruh a Říčany, kilometry 13 až 14.
12: Běhá strnka v odstavném pruhu. Snaží se dostat za plot, ale nemůže, tak jenom aby dávali pozor, aby nesejmul někdo.
11: Na D7 z Prahy do Slaného a Chomutova po půlnoci havarovalo osobní auto. Nehoda je na exitu 7 na sjezdu na Kladno. Na místě jsou záchranáři. Na D5 z Prahy do Plzně za sjezdem na Hrudnou je hlášená překážka zvěř na vozovce. 9. kilometr je to kousek před sjezdem na Loděnici. A na silnici 38 z Mladé Boleslavy do Nymburka je po nehodě nákladního auta olej na vozovce. Pomalej projíždějte v úseku Němčice Luštěnice poblíž odbočky na Voděrady. Na místo vyjeli policisté a hasiči. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
13: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Ráno a večer čekáme místy až skoro jasno, jinak oblačno až polojasno a místy přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia, na horách většinou kolem 14. Tolik zprávy. A teď pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
4: Je to tak, jak říká Marek Sedláček, pokračuje noční radiožurnál 6 minut po 1 hodině a čeká nás výlet do Francie. Tamní aukční síň totiž dnes se vydraží původní točité schodiště z Eiffelovy věže. Jak vypadá, proč už není součástí slavné památky a jaká je jeho vyvolávací cena? Tak nejen to se za chvíli dozvíte v nočním radiožurnálu.
13: Noční radiožurnál a Adam Carda.

0: James Blunt v nočním radiožurnálu. A v Paříži dnes vydraží schody, které vedly do nebe. Jde o původní točité schodiště z Eiffelovy věže, které má 14 schodů a propojovalo druhé a třetí patro této slavné památky.
1: Když takhle zaklepu, tak je slyšet, že schodiště je ze železa, měří na výšku 3 až 4 metry, po obvodu vede zábradlí a uprostřed tohohle točitého schodiště vede pilíř a na něm je plaketa a na ní se píše, že tohle schodiště je původní z roku 1889.
2: Eiffelovu věž bylo potřeba odlehčit a taky na ní nainstalovat výtahy. Takže odstranili zhruba 160-metrový úsek schodiště, který propojoval druhé a třetí patro. Jde o původní schodiště, kterým prošly stovky lidí při světové výstavě. Pohybovali se přitom ve výšce zhruba 200 metrů a bylo tam jen tohle zábradlí.
1: Sabrina Dolaová je z aukčního domu Arc Curiale. Nabízené schodiště bylo součástí 160-metrového kusu, který byl rozdělený na 24 menších částí. V roce 1983 tuhle část dražbě koupil francouzský podnikatel, který chtěl zůstat v anonymitě.
2: Schodiště si ponechal celé ty dlouhé roky, uchovával ho ve skladu, takže je v dobrém stavu.
1: 4 kusy schodiště vydražené na začátku 80. let získala francouzská muzea, mezi nimi například Musée d'Orsay nebo Muzeum historie železa v Nancy. Další kusy směřovaly do zahraničí.
2: Několik kusů skončilo ve Spojených státech, jeden z nich například u Sochy svobody. Autorem její železné konstrukce byl Gustav Eiffel. Další části schodiště směřovaly do Disneylandu, do jedné restaurace v Kalifornii, do New Yorku a do Kanady.
3: New York, puis également le Canada.
1: Sabrina Dolaová už v minulých letech prodala několik kusů schodiště z Eiffelovy věže. Zatímco v původní aukci z 80. let bylo hodně majitelů ze Spojených států, novými vlastníky se stávají zájemci z Asie nebo z Blízkého východu.
2: Všichni znají Eiffelovu věž. Mnoho lidí s ní má spojené osobní příběhy. Je to symbol Paříže a Francie.
1: Vyvolávací cena tohohle schodiště se pohybuje v rozmezí od 3 do 3,5 milionu korun. Nakonec ta prodejní cena může být podstatně vyšší, napovídají tomu předchozí zkušenosti z uplynulých let. Před 10 lety si čínský zájemce koupil podobné schodiště za skoro 13 milionů korun. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Do pražské fakultní nemocnice Bulovka dorazil americký lékař, který v Ugandě přišel do kontaktu s nakaženými ebolou. Zatím nemá žádné příznaky, ale bude v karanténě asi 3 týdny. Po celou inkubační dobu, po kterou se nemoc může projevit. Pacient je stráví ve speciálně vyčleněných prostorách na klinice infekčních nemocí, které jsou kompletně odděleny od ostatního provozu. Před nemocnicí na Bulovce je reportérka Františka Rohlíčková, kterou tímto vítám ve vysílání.
1: Dobrý den. My stojíme před vjezdem do areálu, kde před několika málo minutami projel konvoj. Bylo to těsně 14:45. V čele jelo policejní auto, potom 2 sanity a v závěru 2 auta policie. Jeden z vozů záchranářů převážel právě pacienta, amerického lékaře, který do kontaktu s ebolou přišel. Cesta z letiště jim sem trvala zhruba 20 minut. No a dál konvoj zamířil ke klinice infekčních nemocí v areálu, kde muže zdravotníci přemístí do takzvaného bioboxu.
0: Může čekat dlouhá doba v tom takzvaném bioboxu. Co to vlastně je? Jak si ten biobox máme představit?
1: Na Bulovce mají 2 úrovně bioboxů, resuscitační pro intenzivní péči, kde je možné podávat i dialýzu nebo umělou plicní ventilaci, ale ten muž by měl být v tom standardním. Ten je zařízený tak, aby se v něm najedl a vyspal. Lékaři tam jsou schopni podávat kyslíkovou terapii nebo infuze, popisuje Hana Roháčová, primářka kliniky infekčních nemocí na Bulovce.
2: My vidíme na pacienta, pacient vidí na nás a tam je celá řada prostupů, kterým se dá podat třeba infuze, jídlo. A protože tam je podtlak, tak vlastně ty chorobopolné zárobky nemohou ven a potom jsou tam systémy HEPA filtru, které vlastně ten vzduch filtrují, aby se nedostaly ven právě žádné bakterie, eventuálně viry v tomto případě, které by tam mohly kolovat.
1: Nemocnice na Bulovce má celkem 3 ty standardní bioboxy. V jednom větší můžou být i 2 lůžka a pak 1 resuscitační. Důležité je, aby se z boxu nic nedostalo ven, tedy to, co může být kontaminované. Platí to i pro pomůcky zdravotníků, taky třeba nádobí, které je bez tak jednorázové. Všechno musí být případně dekontaminované, prochází to tedy takzvanou proplachovou komorou, vysvětlila Roháčová.
2: To je komora, která intimně vlastně navazuje na ten box. Tam jsou systém mobilních i fixních trysek, které jak na materiál, tak na personál, který ještě oblečen v oblecích. Tam je ta vodní vlastně tříšť, která stéká po tom obleku. A i ten materiál, který se vynáší, se dává do takzvaných klinik boxů. Ten se uzavře, ten se také dekontaminuje, pak se vynáší už vlastně čistý z toho boxu a dává se vlastně k další dekontaminaci, kterou provádí hasičský záchranný sbor a odváží se to k dekontaminaci.
1: I pro toho muže to podle ní bude zřejmě náročné období.
2: Bude mít pravděpodobně mobilní telefon svůj, ale to je tak asi všechno, co my mu můžeme prostě poskytnout, jo? Protože je to nepříjemné, samozřejmě pro ně je to dlouhá doba. Nikoho jsme zatím takhle dlouhou dobu tam neměli, většinou to byly případy, které přišly jako podezření, měli nějaké klinické potíže, my jsme je vyšetřili, do 2 dnů jsme věděli, jestli je nakažen nebo není nakažen a pacient se z boxu propustil. Tady je to o inkubační době a kontaktu a ta doba je velmi dlouhá, takže pro ně to nebude určitě nic příjemného.
1: Podle Roháčové je třeba možné mu do boxu donést nějaké knížky, ale pokud se ebola nakonec prokáže, musí být pak všechny zničené, stejně jako jeho mobil například.
0: Muž má být hlavně na pozorování, protože se u něj neprojevily příznaky eboly. Jaké vlastně ty příznaky jsou?
1: Můžou být nespecifické, jak říkala Roháčová. Ebola prý může začínat jako jiná onemocnění, zvýšenou teplotou, horečkou, bolestí hlavy, svalů nebo kloubu.
0: Tak to byla Františka Rohlíčková a aktuální informace od pražské fakultní nemocnice Bulovka, kam byl převezen americký lékař, který je podezřelý nebo respektive přišel do kontaktu s nakaženými ebolou. Díky moc za veškeré informace a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.
4: Ještě jeden raz.

0: Máme 30 minut po jedné hodině. Posloucháte zprávy s Markem Sedláčkem.
1: Do pražské nemocnice Bulovka před pár minutami dorazil americký lékař, který by mohl být nakažený ebolou. Dalšího člověka Česko s podezřením na nákazu ebolou zatím přijímat nebude, řekl to minister zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Podle něj o to žádná jiná země zatím ani nežádala. Česko navíc nemá přebytečná místa, jak vysvětlila primářka kliniky infekčních nemocí fakultní nemocnice Bulovka Hana Roháčová. Po ruských útocích jsou v ukrajinském Dnipru a jeho okolí nejméně 3 mrtví. Uvedly to tamní úřady. Rusko zasáhlo taky Charkov, Oděsu a Sumskou oblast. Celkem je nejméně 15 zraněných. Údery ve městech poškodily obytné budovy i sklad s potravinami. Podle ukrajinského letectva Rusko vyslalo na Ukrajinu balistickou střelou Iskander a víc než 150 dronů. Radiožurnál zůstává nejposlouchanější rozhlasovou stanicí v Česku. Vyplývá to z výsledků měření poslechovosti Radioprojekt od loňského října do letošního března. Každý den si Radiožurnál naladí 747 tisíc lidí. Na rekordní poslechovost dosáhla díky vysílání z olympiády v Itálii i stanice Radiožurnál Sport, kterou denně poslouchá 74 tisíc lidí. Mezi regionálními stanicemi se nejvíc dařilo Českému rozhlasu Hradec Králové a Střední Čechy. A Praha by mohla mít nový územní plán, odsouhlasili to radní města. Finální rozhodnutí bude na zastupitelích, kteří by o tom měli hlasovat na konci května. Takzvaný metropolitní plán je v přípravě už od roku 2012. Nahradit by měl dokument z roku 1999. Nový plán má podle vedení města zefektivnit plánování a urychlit výstavbu. Je klíčovým dokumentem, který určuje, kde a v jakém rozsahu se smí v Praze stavět. V případě schválení zastupiteli by platilo od 1. září. Sport. Hokejisti Colorado Avalanche s českým útočníkem Martinem Nečasem vstoupí do finále západní konference NHL. Čeká je v něm Vegas Golden Knights, za které nastupuje další český reprezentant Tomáš Hertl. Hrát se začne za půl hodiny v Denveru. A ekvádorský cyklista Jonathan Narváez vyhrál 11. etapu Gira d'Italia a vybojoval třetí triumf v letošním ročníku. Celkové pořadí dál vede Portugalec Eulálio o 27 sekund před favorizovaným Dánem Jonasem Vingegaardem. Jan Hirt je 18.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nebezpečí na D6 u Kladna a překážka na D46 u Vyškova. Na dálnici D6 z Prahy do Karlových Varů dejte pozor. U Kladna mezi kilometry 15 až 20 jede auto proti správnému směru jízdy. D6 u Kladna, auto v protisměru. Provoz komplikuje hlavně zvěř na cestách. Na D46 na výjezdu z Vyškova do Olomouce na prvním kilometru srna v levém pruhu. Na D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Poděbrady také zvěř na vozovce. Kilometr 37,5 v jízdním pruhu. Na obou místech čekejte brzdící, vybočující auta. Na silnici 38 z Mladé Boleslavy do Nymburka je omezení po nehodě nákladního auta. Havarovalo v úseku Němčice Luštěnice poblíž odbočky na Voděrady. Z auta vytekl olej a na místo vyjeli hasiči. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 14. Tolik zprávy. A teď už vám nabízíme reprízu pravidelného středečního rozhovoru moderátora Jana Pokorného se sociologem Danielem Prokopem. Začíná náš projekt Život k nezaplacení.
4: Dobrý den, a kde jsme? V prvním kole přijímacích zkoušek na střední školy uspělo 93,3% žáků, kteří se hlásili z 9. tříd základních škol. Je to vlastně podobně jako loni. I letos to byly nervy, taktizování, radost a úleva, naštvání a smutek. Proč je kolem přijímacích zkoušek na střední školy každý rok tak rušno? I to probereme s Danielem Prokopem ze společnosti PAK Research. Dobrý den.
5: Dobrý den.
2: Život k nezaplacení.
6: Unikátní projekt Radiožurnálu do složitých ekonomických časů.
4: Danieli, proč je vlastně dobré v projektu Radiožurnálu a PAK Research Život k nezaplacení mluvit o tomhle tématu?
5: Tak jednak my k tomu děláme dost výzkumu, takže se ptáme těch studentů a rodičů, jak si vybírají ty školy a podobně, takže víme, jak, co tam jako vzniká za problémy. A za druhý, to je, myslím, jedna z největších problémů ve školství, protože on prostě jako... Za A to stresuje ty studenty strašně. Oni se připravují prostě půl roku na přijímačky, jako, takže to ničí to školství. A ani to nevede k nějakému jako efektivnímu výběru na ty střední školy. Jo. Takže to je takový zbytečný stres. Jo. Tak řekl bych, že to je příznačný možná pro Česko v některých věcech, že máme věci, které jsou trochu nespravedlivý, moc stresující a zároveň ani jako nikomu nepomáhají, protože spoustu lidí to zabrzdí v tom, aby studovali to, co chtějí a podobně. Jako. Nevyberou to ani nejlepší studenty pro ty školy.
4: Každý rok, zejména od období takzvaných silných ročníků, jsou kolem toho vždycky vzrušující diskuse. Co bylo třeba letos lepší?
5: Letos lepší, takhle, myslím, že to bylo dost podobné jako minulý rok, jo? A že vlastně ta politická reprezentace trošku čeká na to v těch krajích, až se přijdou ty slabší ročníky a že se to vyřeší samo, jo? Že to chce vyčekat. Jo? A jestli bylo něco lepší, tak možná řekl bych, že lidi líp rozumí tomu algoritmu a tomu, jak si tam dávat ty přihlášky, aby nepropadly, aby se dostali tam, kam chtějí. Protože my i další lidi k tomu jsme vytvořili aplikace, kde si to můžete otestovat, jakoby, jak tam dá ty přihlášky. Takže se lidi možná víc učí strategizovat v tom složitém systému těch přihlášek, jak to seřadit, ty školy a podobně. Ale to je taková jako znouzecnost. Myslím si, že by to nemělo být závislý na téhle strategii. No.
4: Vy jste k tomu, jak se rodiče v přijímacích zkouškách orientují, vydali takovou zajímavou studii. Co tam je na první pohled důležité? Jaké zjištění?
5: Tak úplně asi nejdůležitější zjištění podle mě je to, že v tom systému těch přijímaček dneska máte tři priority, dáváte si tři školy, jo, a vlastně dostanete se na tu svoji první prioritu, pokud na to máte ty body tam, pokud ne, tak na tu druhou prioritu, takže to, vám to vybere jako ty školy podle té priority a těm školám to vybere studenty, že to taky preferuje ty lepší studenty s těmi lepšími body. Mělo by to jako optimálně vybrat, napárovat ty studenty s těmi školami. Ale protože ty přihlášky, ty priority jsou jenom tři, tak se část lidí, a je to asi 25% teda rodičů deváťáků, to říká, tak se vlastně bojí tam dát ty školy, na které by fakt chtěli. Protože se bojí, že se nikam nedostanou, že propadnou těma třema školama, nedostanou se nikam. Tak i na tu první prioritu nedávají tu vysněnou školu a dávají tam nějaký kompromis. Jo. Což samozřejmě vede k tomu, že ty školy si často teda vyberou studenty, pro něž to není jakoby hlavní priorita ta její škola. A zároveň ty studenti se třeba nedostanou zbytečně tam, kam by mohli jít. Jo. Takže ty tři přihlášky, že tam jsou jenom tři, vede k tomu, že tam jako moc strategizují lidi a nechodí tam, kam by chtěli. A školy nemají ty studenty, který mají největší motivaci studovat na těch jejich školách a podobně. A to jde jednoduše zmínit. Mít tam prostě víc těch škol. Pět, no. To je zásadní podle mě z těch reform, který se zvažuje, tak těch víc přihlášek bych dal jako hodně dopředu, protože omezí to strategizování extrémně.
4: Je to těžké nějak zařídit?
5: No,
4: výměna číslice za číslici, ne?
5: Podle mě to není úplně těžké. Jediný argument proti tomu je, že některé ty školy dělají školní kola, že ještě jdete na pohovor v tom školním kole. A že když bude těch přihlášek pět, tak těch studentů, kteří tam jdou, je hodně. Jo, a mohlo by se zdržet. Ale tam prostě jde dát o týden navíc, nebo udělat podmínku, kolik ta škola musí do toho školního kola vzít. Jo, to je všechno řešitelná věc. Takže bych řekl, že to není zase tak těžké na to, jak by to pomohlo. Že by se ty lidi nebáli prostě si dát ten dobrý gimpl na to první místo, protože mají relativní jistotu, že v těch pěti přihláškách se někam dostanou.
4: V čem je tady hlavní problém těch přijímacích zkoušek, respektive na čí straně? Je to problém ministerstva školství, krajů, nebo zákona, nebo všechno dohromady?
5: No, obecně hlavně, my to trošku svádíme jenom na ty přijímací zkoušky od CERMAT. Ten hlavní problém je ta kapacita středních škol samozřejmě. Jo. Protože ten systém Česku je absurdní v tom, že on dělá takové úzké místo, jo, takové úzké hrdlo v tom středním školství. Tam chodí 30% žáků na všeobecné základní školy, gymnázia a licea. A potom se to znova otevře a 55% jde na vysoké školy. Jo. A my vidíme v těch datech, že oni často změní úplně obor, že jde třeba z obchodky na stavebku a podobně. Jo. A jsou taky méně úspěšní než škola. A teďka ty vysoké školy mají studenty, kteří jsou z různých typů škol, gymnázia, střední odborné školy. A vlastně věnují třeba první rok tomu, že dohání ty znalosti v té matematice, aby byly na stejném úrovni. Takže on to potom jako ničí to i ty vysoké školy. Jo? Že třeba žádoucí reforma vysoké školy je to, aby byly kratší, aby byly bakalářské profesní programy jako zahraničí. Ale to nejde udělat, protože tam přicházejí úplně jinak připravení studenti. A vy ten prvák věnujete tomu, že doháníte jejich jako znalosti v té matice a v dalších věcech. Takže to potom ničí vysoké školy. Tam je vysoká neúspěšnost prostě na těch vysokých školách. Protahuje se to studium. Takže my děláme jakoby úzký hrdlo ve vzdělávání tam, kde nemá být. Jo. Jakoby ty střední školy počítali s tím, že pořád na vysoké škole chodí 20% lidí. My jsme reformovali vysoké školy a nepřizpůsobili jsme tomuto střední školství. V Polsku chodí třeba 45% díky tomuhle na všeobecní obory, aby tam byla ta připravenost, jo, aby tam nebyl ten nesmysl, že to uzavřete a potom otevřete znova.
4: Škola to je taková budova, kde jsou třídy, žactvo, pedagogové, školní jídelna, školní. To se přece dá postavit. Ne?
5: To se dá postavit, zároveň ty kapacity jakoby by ty kraje našly. Jo? A hlavní problém je v tom, že teda střední školy zřizují kraje a nejsou za to placený. Ty kraje dostávají peníze, je to nějaký přes 100 miliard korun ročně, který jsou rozdělovaný nějakým jakoby fixním koeficientem, který někdo vymyslel v roce asi před 20 lety. Jo. Už málo kdo si pamatuje, jak to bylo vymyšlený. Asi to vymýšlel někdo na Vysočině, protože Vysočina tam jakoby má hodně vysoký procento, ale každopádně teda to procento se
4: nemění. Na Vysočině myslíte? Ne.
5: Ne, tak asi jakoby,
4: je to na půl
5: vtip, ale fakt jakoby, ty procenta jsou zvláštní. Vysočina je tam pravděpodobně jakoby, zvýhodněná díky tomu, že to je velký kraj, má hodně silnic a podobně. Takže to má jisté, jakoby, meritum to má. Jakoby,
4: a budou dostavovat Dukovany.
5: A podobně. Ale je to 20 let starý koeficient, který se nemění. Teďka jo, třeba do Středočeského kraje přijdou lidi. A zvýšilo se jeho do Prahy taky, zvýšila se jejich populace a to financování krajů na to nereaguje vůbec. A jeden z těch jako problémů, který to přináší, je, že když Praha dělá místa na středních školách a chodí sem třeba lidi právě z těch okolních obcí a tak, tak ona za to nedostává peníze prostě, jo, za ty žáky na těch středních školách. Financovaný jsou platy učitelů, to platí stát, ale na ty budovy, na ten investice, provoz, nepedagogický pracovníky a podobně nedostává ten kraj peníze. Takhle to funguje v obcích, tam jde za obcí peníze za žáka, tam, kde studuje. V krajích to nefunguje. A proto ta Praha říká, my to nechceme jakoby rozšiřovat ty gymnázia, protože to tady berou děti ze Středočeského kraje prostě. Středočeský kraj.
4: Že Praha není brána jako obec nebo město, ale jako kraj.
5: Jako kraj, jo, a tam jdou peníze, jakoby za tím krajem nejdou podle těch studentů, je to fixní procento rozdělení těch 100 miliard. Takže Praha, když dostane nový student, na to nedostane ty peníze, jo. Na to trošku problém řeší ten Středočeský kraj, že nechá ty studenty jezdit do té Prahy, místo aby taky budoval ty kapacity. Jo, a vlastně celý to vede k tomu, že to je takový morální hazard, takový černý pasažerství. Ty kraje to nezřídějí, ty místa. A rodiče to zaplatí na soukromých gymplech. Nebo stát, taky stát dotuje ty soukromé gymnázia výrazně. Jo. Takže to zaplatí trochu stát na těch soukromých gymnáziích. Takže když máte jako systém, kde ten aktér, teďka ty kraje teda, nejsou jako vůbec penalizovaný anebo placený za to, za tu službu, tak samozřejmě se z toho vyvlíknou rádi, jo, protože to přenesou na někoho jiného. A to je ten hlavní problém těch kapacit, který by plně stát měl změnit. A začít to platit podle míst na středních školách a specificky na gymnáziích teda.
4: Ona Praha je zajímavá i z jiného úhlu pohledu, už z toho úhlu, o kterém jsme mluvili na začátku. My jsme třeba i letos slyšeli názor z vedení magistrátu, že vlastně nelze predikovat, kolik bude dětí a tak to politici nebudou řešit.
5: No,
4: predikovat, kolik bude dětí, jde, ne?
5: Jako tam...
4: Přece vím, kolik se jich narodilo před 15 lety.
5: Tam jsou malinké nejistoty v tom...
4: Na kterou školu půjdou.
5: To taky, ale jakoby, tak přišli třeba hodně dětí z Ukrajiny, který tam bohužel často na ty střední školy ty lepší nechodí, jo, byť by na to měli. Nevíte, kolik přijede dětí z těch středních Čech, jo, kolik se přihlásí na ty pražské školy. Ale jako zhruba to víte, podle mě, zhruba tyhle ty trendy jdou odhadnout a dá tam tu populační křivku. Takže to je výmluva, podle mě, která neobstojí naprosto. A Praha zřídila školy před dvěma, třemi lety, to rozšířili trošku a poslední dva roky nepřidali skoro nic do těch gymnázií a mají na účtu. Tam je asi 180 miliard, jo. Takže si představte, že má ta metropole, má 180 miliard a teďka se tam nedostávají děti, které mají fakt dobrý výsledky v tom Cermatu, jo. A to prostě...
4: Které by se v jiné části republiky dostali...
5: To je v pohodě. A tím marníme fakt jako, to by mohly být lidi, kteří potáhnou prostě společnost, ekonomiku, budou úspěšní a my jim jako znemožníme ty šance, přestože tady leží 180 miliard na nějakém účtu, z kterého to jde postavit, jo? Nebo odevřít ty kapacity.
4: Posloucháte Radiožurnál a Český rozhlas Plus, rozhovor v projektu Život k nezaplacení.
2: Život k nezaplacení.
4: Když už jsme u toho, kolik stačilo bodů různě, je nějaký průměr celorepublikový, kolik tak stačilo na vstup do gymnázia?
5: Přesně se úplně nepamatuju a on se takový extrémně liší, takže podle mě ani ten celorepublikový nemá smysl, protože v té Praze je to fakt třeba jako výrazně víc prostě. Možná otázka je, jestli je dobrý ten, kolik stačilo, nebo kolik měli průměrně ty lidi, který se tam dostali. V tom průměru se zase tak neliší. Jo? Tam je problém, že v těch chudších regionech ty děti ani nemají aspirace, takže tam ani často nejdou prostě třeba ty dobrý. A jdou, já nevím, na odbornou školu, na učňák a podobně. Kdyby fakt chodili i v těch chudších krajích a byly tam lepší školy, lepší základky, tak se vyrovná ten rozdíl. Je to hodně tou přípravou z těch základek a tím, že tam nemají takový aspirace ty lidi, jo? Nebo ty studenti.
4: Nějaká čísla, ale jsou třeba 76% žáků se dostalo na tu první prioritu.
5: To je zajímavé číslo, řekl bych jako zásadnější ještě, protože má dvě interpretace. Ta pozitivní je, že to je ta super, že tři čtvrtiny se dostanou na první prioritu. A ta horší je, že my teda víme, jak jsem říkal na začátku, že zhruba čtvrtina rodičů a žáků na tu první prioritu, ale nedává to, kam by chtěli jít reálně, jo, protože se bojí. Takže část tohle čísla je daná tím, že tam jsou ty jistoty zbytečné. A myslím si, že to číslo by mělo být mnohem menší, že ten systém měl fungovat tak, že na tu první prioritu fakt dáváte školu, kde nemáte jistý, že se tam dostanete. A to číslo, že se tam dostane 76% lidí, ve skutečnosti ukazuje, že ten systém nefunguje. Mělo by to být třeba 50%. Jo. Protože fakt jako tam by měly být ty nejlepší gymnázia nebo nejlepší školy, nejlepší odborné školy v tom okolí těch studentů, prostě, jo, na který můžou aspirovat.
4: Zdá se, že vedení ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy si tu situaci uvědomuje. Pokud si vzpomínám, bylo to někdy na konci března, kdy ministr Plaga říkal v rozhovoru pro deník N, chci odblokovat přijímačky i maturity, jsou to špunty ve vzdělávání. Jsou?
5: Ty špunty, to je dobrý vyjádření. Myslím si, že blokují hrozně věcí. Vlastně to ničí ty vysoké školy, zejména ten vstup na ty střední. Zároveň, že poslední rok se všichni připravují na Cermat testy, protože hrajou strašnou roli v tom životě těch studentů. Takže to ničí trošku i to základní vzdělávání. Ta nepřístupnost té devítce, že nemáte jistotu, že v Praze třeba, jestli tam dostanete, tak vede k tomu, že hodně rodičů zkouší ten nultý pokus, tomu říkám. To jsou ty víceletá gymnázia. Dostat tam to dítě už v té páté, šesté třídě. Protože vlastně tím dostanete pokus navíc, jo, ještě jeden. A to samozřejmě trošku ničí to základní školství, když tam odchází jako hrozně dětí z těch základních škol. Takže to je jako ten úzký bod v tom vstupu na ty střední školy. Je naprosto destruktivní pro celou tu soustavu. Jo. Tak to má pravdu ministr.
4: A má pravdu ministr Plaga i v tom, že by školy například měly dostat větší prostor přijímat žáky na základě vlastních kritérií a jednotné testy z češtiny a matematiky od Cermatu by už nemuseli tvořit těch 60% přijímaček, ale jenom 40%?
5: To je věc, kde s ním nesouhlasím naopak, protože za A ty testy nejsou tak tragické podle mě. Myslím, že v té češtině třeba je moc takových věcí z toho syntaxu, že tam oproti třeba těm americkým testům, kde se ACT, tam je v podstatě jenom ta gramotnost čtenářská. Mm. V těch českých je trochu jakoby příslovečné určení, prostě typy poznat a podobně.
4: Ale ta čeština je složitější.
5: Asi jo, no, ale jako nevím, jestli to testuje to, co ten test chce, jakoby, jo, protože buď to má být zaměřený na to, že testuje to, co se má učit na té základce, ověřuje ty výstupy, což není, anebo to mají být nějaké předpoklady, které mnohem víc souvisí s tou schopností přečíst a interpretovat text, než že znáte nějaké příslovečné určení, nějaký typ. Jo. A, takže jakoby tam jsou nějaké nedostatky, ale ten test není tak špatný. A zároveň těch 40% je relativně hodně. Dneska můžou 40% ty školy dát vlastním přijímačkám. A teďka se to už některé dělají to, že tam dají extrémní rozptyl do těch 40%. Dám takový extrémní příklad, jo, že si 20 studentům dá 40 bodů a zbytku dají 0. Jo. A to samozřejmě přebije cokoliv, jako ten rozptyl toho Cermatu, protože ten v tom Cermatu, v těch testech, v těch 60%, máte to nějak přirozené, nějaké jako normální rozdělení prostě, když hodně žáků mají podobné body. A když tomu dáte 40 vlastních bodů, kde to jako hrozně rozdělíte, tak stejně ten Cermat překonáte tím, jako do velké míry. Jo. Takže vlastně jako kdo chce, tak už tam dá velkou váhu těm školníkům dneska. Naopak by se možná mělo říct, jak s nima pracovat. A zároveň ty školní kola používá jenom malá část škol, je to kolem 15%. Jo. Takže já myslím, že to je zbytečný krok, který ale bude mít jedno negativum, že když se zvětší ta role těch školních kol, tak tam nejde udělat to klíčové opatření, což je, aby tam bylo těch 5 přihlášek místo 3. Jo. Takže to oddálí a možná zhatí mnohem klíčovější věc. Takže já bych se vykašlal na posuny, v kolik tvoří Cermat a zbytek, dal bych tam 5 přihlášek a plus, co říká pan ministr, aby se to skládalo, prvně udělal ten test člověk a potom si dával ty přihlášky s nějakým vědomím toho, kolik má těch bodů.
4: A nějaká nárokovost na to místo podle percentilu?
5: To je věc, to je můj návrh, který zatím jakoby, myslím si, že...
4: Nechcete o něm mluvit?

0: Samozřejmě máme řadu věcí, kde je jistá nárokovost, že máte nárok na školku od 3 let a podobně. Jo. A šlo by udělat to, že žáci, kteří mají nějaké dobré body, tak jim ten kraj musí zajistit to místo prostě. Jo. Nemůže to nechat na těch rodičích, ať si zaplatí soukromé gymnázia. Takže já myslím, že k tomuhle se dostaneme, že by to mohlo vycházet z těch bodů toho uchazeče víc. Jo. A udělat to tlak na ty kraje, aby nenechávali propadnout ty talenty do toho, že prostě studují jiné školy, nebo že jim rodiče to musí platit a podobně.
1: Pak by si třeba programový ředitel Eduinu Jan Vereš Mušuta nemusel myslet, že to, že někde někdo uspěje a někde neuspěje, takže je to protiústavní.
0: To je zajímavá myšlenka, že podle toho, kde bydlí, tak extrémně liší ten přístup ke střednímu vzdělání, jestli je protiústavní. Jako, nevím, jestli je protiústavní a určitě jako dost nespravedlivý a je to taková loterie náhodná, která kazí jako budoucnost Česka do velké míry, podle mě.
1: A ještě je tady jedno téma, a to jakési předsazení té jednotné přijímací zkoušky.
0: Jo, abyste prvně udělal ten test, věděl, kolik máte bodů a podle toho trošku jakoby si vybíral ty školy. Tam pozitivum by mohlo být to, že 25% žáků dneska ani ty zkoušky nedělá, protože si nevěří, nebo rodiče nemají takové jakoby ambice a podobně. A řada z těch studentů jako nemá úplně špatné známky. Jo. Je to fakt o tom, že třeba jsou z méně vzdělaných rodin a oni si nemůžou dovolit takovou tu vizi, že budou studovat na vysoké škole a podobně. Ale kdyby viděli prostě, že ten člověk nebo ten žák fakt jako může jít na dobrou školu a ten žák by to viděl, že má ty body dobré, tak by to možná změnilo to přemýšlení. Takže to by bylo dobrý krok to předsadit, zvýšit tu jistotu, zlepšit ten výběr a zároveň ukázat těm lidem, těch 25%, že oni mají taky šance někdy.
1: Pro dnešek tedy popřejme hodně štěstí těm, které čeká druhé kolo.
0: Tak, hodně štěstí. No.
1: O přijímacích zkouškách na střední školy jsme znovu mluvili s Danielem Prokopem ze společnosti PAK Research v rozhovoru v projektu Život k nezaplacení. Danieli, děkuji, naslyšenou.
0: Díky, naslyšenou.
2: Život k nezaplacení.
3: Unikátní projekt Radiožurnálu do složitých ekonomických časů.
4: Potkal jsem tě zase po letech, byla jsi krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší

0: Příběhy, které vás chytnou za srdce.
1: Unikátní časozběry.
0: Nebo historické rekonstrukce.
1: Seriál Radiožurnálu.
0: Každý všední den krátce po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál, jsou 2 hodiny. U mikrofonu je Marek Sedláček, zazní zprávy.
3: Ukrajina očekává útoky z Běloruska. Nemocnice Bulovka přijala amerického lékaře, který mohl být v kontaktu s nakaženým ebolou. Čeští hokejisti vyhráli na světovém šampionátu nad Itálií 3-1 a čekáme oblačno až polojasno, teploty až 23 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský upozornil na možnost útoku na Ukrajinu z území Běloruska a z Brianské oblasti Ruské federace. Rusko tuto možnost podle Zelenského reálně zvažuje.
4: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v pravidelném večerním hlášení uvedl, že na poradě s velením armády a zpravodajských služeb byla řeč o hrozbě velkého ruského útoku na severní ukrajinské oblasti ve směru na Černihiv a Kyjev. Zelenský proto rozhodl o posílení obrany v těchto regionech a nařídil ministerstvu zahraničí, aby o situaci informovalo západní partnery s cílem vyvinout tlak na Minsk. Necháli se Bělorusko zatáhnout